0: reprezentace Ladislav Krejčí.
1: My se o nich jako bavíme konkrétně už dlouhou dobu a budeme si je neustále připomínat, aby jsme to dokázali zrcadlit do toho zápasu a připraveni jsme.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne za 2 hodiny. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos. V otevíracím zápase šampionátu Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na silnici 24 u Lomnice nad Lužnicí nehoda a uzavřené tunely v Praze. Na silnici 24 mezi Veselým nad Lužnicí a Třeboní za Lomnicí nad Lužnicí komplikace. U Malého Panenského rybníka máme hlášenou nehodu, u které zasahují hasiči a záchranáři. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště noční omezení v Lochkovském tunelu. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh mezi 14. a 15. kilometrem. Pracuje se na údržbě a opravě vozovky. V Praze ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov noční uzavírka. Ta potrvá do 5. hodiny raní. A Praha ještě jednou, část tunelového komplexu Blanka uzavřená pro noční údržbu obousměrně mezi Novou Povltavskou a Letnou. Ta skončí v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 8 až 4 stupně Celsia a k ránu se lokálně objeví mlhy. Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
4: 2:05 nastal čas si zasoutěžit a dnes tu máme v nočním radiožurnálu jako výhru právě vyšlou knížku s názvem Dědictví skotských templářů a jedná se o dílo vám dobře známého autora Vlastimila Vondrušky. Čeká nás tedy detektivka a také i výlety do historie, kde budeme hledat nejen vraha, ale také ztracený poklad. Kdo tedy máte zájem se vydat na pátrání až do dalekého Skotska, do Edinburgu s hlavní hrdinkou, mladou lingvistkou a historičkou, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Ariem zazněly v nočním radiožurnálu a před námi je soutěž.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh, propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru tedy známe, ovšem stále zůstává neznámou, kdo z vás je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Tak pojďme to odhalit. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý večer, Dominik.
0: Dobrý večer, Dominiku, zdravím vás. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je odpověď, kterou hledáme, tedy ta správná. Je to takhle jasné?
2: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Včera jsme se dozvěděli, že mezi hudební hvězdy ze Skotska patří třeba Annie Lennox nebo DJ Calvin Harris. A dnes se podíváme na skotské herce. Ptáme se, který z následujících představitelů Jamese Bonda je původem Skot. Za A. Pierce Brosnan, za B. Sean Connery, za C. Timothy Dalton.
2: Za A.
0: Za A. Pierce Brosnan, říkáte.
2: No, zkouším.
0: Zkoušíte. To byl Ir. Bohužel, tedy je Ir, samozřejmě Pierce Brosnan stále ještě žije. Takže to není správná odpověď, je mi to líto, ale určitě to zkuste. Zítra zase po druhé hodině samozřejmě budeme soutěžit o knihu od Vlastimila Vondrušky opět.
2: Dobře, naslánou.
0: Díky, naslyšenou. Pojďme tedy zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Slyšíme se, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně?
3: Tady Honza.
0: Honzo, slyšel jste otázku a možnosti, nebo to mám zopakovat?
3: Já si myslím, že to je za B.
0: Za B Sean Connery, říkáte.
3: Ano.
0: A to je naprosto správně. Jenom doplním, že Timothy Dalton byl Brit, nebo je Brit, vidíte, já říkám ten minulý čas. V případě Seana Conneryho tam patří správně, ale u Timothyho Daltona samozřejmě to je stále žijící herec. Takže to je naprosto správně, odpověděl jste tak, jak jste měl a já vám gratuluji k výhře.
3: Děkuji moc krát.
0: Poprosím jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost, jak už jsem to před chviličkou říkal, zase zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu, kdy stále budeme soutěžit o právě vyšlou knihu Vlastimila Vondrušky s názvem Dědictví skotských templářů.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slyšeli jste Roxette v nočním radiožurnálu a po 40 letech se na Karvinsku zastavil jeden z hlavních důlních ventilátorů. O plíce šachty přišla jižní část posledního černouhelného dolu ČSM. Horníci se tak dostali do další fáze likvidace dolu, která by měla trvat ještě zhruba 2,5 roku.
1: No dobře, ozví se mi za chvíli.
2: Centrální inspekce na dole ČSM. Tady je vidět všechno. Sadu monitorů sleduje Petr Jordán.
3: Monitorujeme tu koncentraci důlních plynů, to znamená metan, CO2, CO, samozřejmě rychlosti větru.
2: Právě tady se už za chvíli hlavní ventilátor na jižní straně dolu vypne. Poprvé od roku 1986. Ventilátor má svou vlastní velkou budovu, kde to naposledy ještě hučí a hlídá to obsluha.
4: Teď vidíte hřídel ventilátorů, které ještě jsou v chodu. Tohle se zastaví za chvíli.
2: 4 metry průměr oběžného kola za sekundu protáhne až 430 kubíků vzduchu do podzemí. Bez něj to dole nejde. Milan Siekiera už ale bere telefon do ruky.
5: Siekiera, zdravím. My jsme připraveni na vypnutí hlavních ventilátorů. Čekáme na pokyn.
2: A přepojujeme na inspekci.
6: Vítězslav Košňovský, vedoucí větrání. Vydávám pokyn k odstavení hlavního ventilátoru na dole ČSM lokality Jih dle příkazu závodního dolu.
7: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
2: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
7: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, za ty léta už jsme dokázali rozpoznat podle zvuku, třeba jestli se s tím strojem něco děje, už to byla taková ta srdeční záležitost.
2: A teď už nic.
7: Teď už nic, no.
2: Odteď se už o větrání stará jenom ventilátor na severní straně dolu ČSM. I ten se ale v září zastaví a bude to doslova, jako když poslední zhasne. Potom se dolů už nedostane vůbec nikdo a jámy čeká zasypání. Na likvidaci dolu má společnost OKD vyčleněno přes 3,25 miliardy korun z vlastních úspor. Odhaduje ale, že to zvládne levněji. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy doplní Marek Sedláček.
1: Prezident Petr Pavel a ministr zdravotnictví z hnutí ANO Adam Vojtěch spolu jednali o stavu českého zdravotnictví. Podle ministra se oba shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je mimořádný krok a pro dlouhodobé řešení bude potřeba změna systému. Vojtěch Pavlovi představil legislativní změny, které teď rezort připravuje. Prezident se taky zajímal o přesun některých agend z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny. A večer začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma Natura, které se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na Zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvede Stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. Sport. Čeští fotbalisti za hodinu a půl vstoupí do mistrovství světa. V Guadalajaře budou hrát s Jižní Koreou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. V úvodním zápase celého šampionátu Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na silnici 24 u Lomnice nad Lužnicí a komplikace u Bratčic. Na tahu 24 mezi Veselým nad Lužnicí a Třeboní za Lomnicí nad Lužnicí nehoda. U Malého Panenského rybníka vyjelo auto mimo silnici. Zasahují tam záchranáři a hasiči, provoz řídí policie. V okrese Brno-Venkov mezi Syrovicemi a Němčičkami za Bratčicemi uvízlé nákladní vozidlo komplikuje průjezd po silnici. V Praze ve Vyskočilově z Budějovické do Michle za sjezdem z 5. května narazilo auto do sloupu veřejného osvětlení, projíždí se jedním pruhem. V Praze stále probíhá noční uzavírka ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov. Také Blanka mezi Novou Povltavskou a Letnou je obousměrně uzavřená. Obě uzavírky by měly skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. A protože už zhruba za hodinu začne naše fotbalové studio, teď vám mimořádně po půl třetí nabízíme dnešní Vinohradskou 12.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkader Artan na mistrovství světa pískat nebude.
7: Nebyl vpuštěn do Spojených států.
8: Problémy měl i irácký reprezentant Ayman Hussein.
9: Byl imigračními úřady vyslíchaný 7 hodin.
10: Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval administrativu Spojených států, aby přehodnotila svou migrační politiku.
11: Skandály fotbalového šampionátu, rozhodčí ze Somálska odtočen na letišti a problémy ty měl i irácký a íránský manšaft. Proč? Co se Američanům nezdá? A jaké to bude mít důsledky? Ptám se Jana Kaliby, našeho zvláštního zpravodaje na mistrovství světa. Dnes je pátek 12. června. Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme tě za oceán.
12: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání, zdravím taky momentálně z Mexika, kde ten šampionát právě začal, ale pořádají ho také Kanada a Spojené státy, kam se budu přesouvat zpátky a o kterých asi hlavně budeme mluvit.
11: Je to tak, o Spojených státech budeme hlavně mluvit, protože mundial, jak říkáš, začal a už nabízí plno příběhů, kromě teda těch úvodních zápasů, ty příběhy se pojí s tím, že se mistrovství světa odehrává právě i v Trumpově Americe. Teď nejnověji tedy v těch posledních dnech zakázali Spojené státy vstup do země somálskému rozhodčímu, který právě mířil na mistrovství světa ve fotbale. Jak se to dozvěděl? Přímo na letišti?
12: No ano, jak je to v těchto případech obvyklé, tak doletěl na letiště do Spojených států, do Miami a tam se pasová kontrola změnila nakonec v 11 hodin dotazování a dokazování, že není terorista, jak potom nepřímo ve zdůvodnění uvedl i zástupce Bílého domu. And it was for very good reason that ultimately this referee did not get in the country. Andrew Giuliani řekl, že našli podezřelé informace o tomto rozhodčím, o Omaru Artanovi, a že chtějí bránit teroristům, aby se dostávali do země během mistrovství světa, tak jako kdykoliv jindy. A jiný zdroj z administrativy BBC řekl, že objevili i možné kontakty Omara Artana s členy teroristických skupin, což on popíral prý u toho pohovoru. Pak ještě tedy na další hodiny ho zavřeli do cely, než ho poslali z Miami zpátky domů. No a je to, řekněme, asi nejzásadnější a nejemotivnější z těch podobných příběhů před mistrovstvím světa nebo na jeho začátku. Jednak protože je to člověk, který byl vybraný přímo Mezinárodní fotbalovou federací, aby ty zápasy rozhodoval, a víme, že šéf FIFA Gianni Infantino se hodně kamarádí s Donaldem Trumpem, byl na jeho inauguraci, řeší hodně tyto věci na osobní bázi, udělil Trumpovi v prosinci cenu míru FIFA, ale zjevně ani tohle úplně nefunguje. No a také je to příběh velmi emotivní, jak jsem říkal, protože ten 34-letý rozhodčí s násilím a problémy zmítané země, která na mistrovství světa, jestli se nepletu, nikdy nehrála a jen tak asi hrát nebude, tak byl loni zvolený dokonce nejlepším africkým rozhodčím. 4 roky se na to připravoval, na ten šampionát, a teď si měl podle svých slov splnit nejenom svůj sen, ale byl stělesněním toho snu i pro mnoho lidí ze své těžkostmi zmítané země, ze Somálska. No a pak se ukázalo tedy, že to tak opravdu i asi bylo, protože po návratu do Mogadiša ho vítali zástupy Somálců, kteří ho přišli v té těžké chvíli podpořit.
13: Zvláště bych chtěl poděkovat naší zemi, somálské veřejnosti a naší vládě za to, že mi stáli po boku a za jejich obrovskou podporu.
11: Takže on přijel do Ameriky, do Miami na letiště, měl tam být na jakémsi předturnajovém semináři, tak na to se běžně jezdí, že jo, dopředu před těmi šampionáty. Vyslýchali ho, říkal si 11 hodin, ptali se na ty různé milice, na odnož Al-Kaidy ve východní Africe, dokonce jsem se dočetl, a mysleli si, nebo měli podezření, že tedy jako Somálec může být teroristou, a z toho důvodu mu tedy zamítli vstup do země a on letěl zase zpátky a už je zase zpátky v Mogadišu. Prostě se nedostal tam, kam měl.
12: Nedostal jsem tam, kam měl, ano, asi připomeňme pro kontext, že Spojené státy vydali zákaz cestování, plošnější zákaz cestování z 39 zemí světa. Se tedy běžně nedostanou lidé do Spojených států. Z účastnických zemí toho turnaje je to Irán, Haiti, Senegal a pobřeží Slonoviny, a na tom seznamu je i právě Somálsko. Podle New York Times podobné jméno jako člen somálských milic Al-Shabaab má právě i Omar Artan, tento rozhodčí, takže se ho opakovaně ptali na kontakty s touto milicí. Mm-hmm. On jim opakoval dokola, že je prostě jen rozhodčí, který jel na ten šampionát. Ten důvod odmítnutí jemu na místě prý neřekli. Obecně platí při cestě do Spojených států, že i když máte víza, tak to neznamená nárok na vpuštění do země, to rozhoduje ten imigrační úředník na místě a i odborníci, experti, mluvil jsem třeba s imigračním právníkem Jasonem Levim v Washingtonu, než jsem jel sem do Mexika, tak i oni vysvětlují, že ta situace se zkrátka může vyvinout mezi udělením víza a příjezdem, může se změnit a můžete být nakonec odmítnuti. A i vlastně kritici přístupu té Trumpovy administrativy, jako třeba kongresmen demokratů Brandon Boyle, se kterým jsem také mluvil, tak často odmítají komentovat a kritizovat ty konkrétní případy nevpuštění, protože neznají ten background toho konkrétního člověka. Ale na druhou stranu i experti, jako právě Jason Levy, který je bývalým zaměstnancem Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které o tom rozhoduje, tak říkají, že teď se to děje za této administrativy podobné věci víc než v minulosti. A zaznamenal jsem i reakci Olivie Troje, to je bývalá vysoce postavená za první Trumpovy administrativy pracovnice v oblasti národní bezpečnosti, a ta napsala, že jí to přijde hodně podezřelé tohle, že rozhodčí Omar Artan dostal vízum, byl prověřen, měl přijet na akci, jako je mistrovství světa, a pak se mu stalo tohle. Ale můžeme si vzpomenout třeba, jak Donald Trump retoricky přistupoval k Somálcům na konci minulého roku. Říkal, že nechceme Somálce ve Spojených státech, běžte, odkud jste přišli, a pokud si vzpomenete, určitě si dělal nějaké díly o tom, co se stalo v Minneapolis, jak agenti imigrační agentury ICE nakonec tam zabili i dva Američany, a všechno to začalo právě tím, že tam poslal Trump ICE kvůli somálské komunitě.
11: Tak a Omar Artan není jediný účastník mistrovství světa, který pocítil ty dopady tvrdé protimigrační politiky Donalda Trumpa. Zmíním tu další jméno, totiž tentokrát už přímo fotbalisty Aymana Husajna. Ten je z Iráku. A toho sice do Ameriky nakonec celní úředníci vpustili, ale stejně ho zadrželi. Asi patrně zase na letišti a taky ho měli vyslýchat, ne?
12: Je to opravdu hodně podobný příběh, těch příběhů bylo i víc, ale samozřejmě tohle jsou ty nejviditelnější, rozhodčí a hráč, vlastně jedna z hlavních hvězd iráckého týmu, a Ayman Husajn ten strávil podle svých slov nebo slov členů irácké výpravy při tom pohovoru letištním 7 hodin.
14: Proč Amerika pořádá mistrovství světa, když se k cizincům chová tak nepřátelsky?
12: Také musel samozřejmě odpovídat na otázky, dokonce byl podroben inspekci svého telefonu, no a pohraniční stráž nebo řekněme imigrační úřad uvedl vlastně podobné důvody jako u Artana, tedy obavy o bezpečnost Spojených států. Připomeňme, že Ayman Husajn opravdu je možná největší irácká hvězda, je to střelec postupového gólu na mistrovství světa, a i ten kontext nebo rodinné zázemí je zajímavé, protože otec byl irácký voják, který byl kdysi zabitý teroristickou organizací Al-Kaidou, a jeho bratr byl podle blízkovýchodních médií kdysi unesen Islámským státem.
11: Mm-hmm. No a dobře, ale on nepřiletěl asi sám, vyslýchali ho tedy, asi se mu dívali i do mobilu, to se tak děje, že jo, u určitých podezřelých osob, když cestují do Spojených států, ale cestoval s dalšími kolegy, dalšími spoluhráči. Ty takový problém neměli?
12: Většina z nich neměla, ale týmový fotograf, který také cestoval s výpravou Iráčaného, chtěli mít sebou, tak ten se nakonec do země opravdu nedostal. Ten prý byl u toho pohovoru 10 hodin a jeho nakonec imigrační úřady do Spojených států vůbec nevpustili, takže to je také jako rozhodčí Omar Artan jeden z těch, kteří měli být oficiálně účastníky akreditovanými na mistrovství světa, ale vůbec se nedostali do té hlavní země, která ho pořádá, tedy do Spojených států.
11: Já jsem nakousl jednu zajímavou věc, na kterou se tě chci doptat, totiž to procházení mobilního telefonu Aymana Husajna, totiž to je jedním z aspektů systému těch imigračních kontrol na letištích, ale není to věc spojená pouze teď s mundialem, že? To se děje už nějakou dobu.
12: Tohle začalo, tuším, že za administrativy George Bushe mladšího, tedy už vlastně skoro před 20 lety, ono také předtím nebyly ty mobilní telefony, ale teď je to intenzivnější, na to upozorňují jak jednotliví cestovatelé, tak i různé organizace, které třeba radí, jak si zabezpečit ten telefon, nebo jak se vůbec chovat při té kontrole. Americké úřady na to sami upozorňují, že se to při vzácných příležitostech může stát, tvrdí, že možné informace o bezpečnostní hrozbě právě tímto způsobem se snaží také hledat v některých případech. Kritici tohoto postupu nebo v současnosti zesíleného postupu ti tvrdí často, že Američané se ale nesoustředí ani tak možná na bezpečnost, jako spíš na ideologicky nepohodlné osoby, na kritiky Trumpovy administrativy nebo na zastánce protiizraelského postoje a podobně. Každopádně ta doporučení pro cestovatele jsou vést si třeba spíš nějaký předtím nepoužívaný telefon nebo počítač, nebo uložit data z toho přístroje na cloud, zaheslovat to a nemít to přímo v přístroji.
11: Na druhou stranu se musím zeptat, jestli se nesetkává s úspěchem teď v souvislosti s mistrovstvím světa, že Američané, zvláště na těch letištích, jsou skutečně velmi přísní, kontrolují, jak jen můžou, tak jestli to skutečně necítí tak, že to zaručuje bezpečnost při takto rizikové velkolepé události, jako je mundial.
12: No samozřejmě víme, jaká je bezpečnostní situace ve světě, jak v úzovkách oblíbení teď asi Američané, zvlášť u některých národů, jsou po té, co tedy společně s Izraelem rozpoutali tu intenzivní fázi války s Íránem, takže na potřebě zajistit bezpečnost, zvlášť při takovéto akci, jako je mistrovství světa, na tom se asi shodnou jak zastánci, tak třeba i kritici Trumpovy administrativy, i ti, kterým je politika úplně jedno. Tohle zmiňoval i kongresmen Boyle, o kterém jsem mluvil, že jsem s ním natáčel, že prostě tu bezpečnost je potřeba zajistit. Ale asi každý si představuje jinak, jakým způsobem by se to mělo dělat. A tady je možná dobré dodat i ten kontext, protože třeba Trumpova administrativa omilostnila a pustila na svobodu například všechny odsouzené za trestné činy násilného vniknutí do kongresu tenkrát 6. ledna 2021 při přepadení kapitolu. Tam šlo i o ublížení na zdraví nebo o spiknutí proti Spojeným státům, za které byli ti lidé odsouzeni. Takže teď, když tvrdí Trumpova administrativa, že vše dělá s ohledem na bezpečnost, tak má pak spousta lidí pochyby, že jde opravdu o tu bezpečnost.
11: Ta bezpečnost jako taková ta bude jak přísně sledovaná třeba i přímo na stadionech? Budou tam i agenti ICE mimochodem?
12: Tak bezpečnost na stadionech a působení agentů ICE jsou asi dvě dost rozdílné věci. Samozřejmě je standardní zajištění bezpečnosti na stadionech, to se děje při každém šampionátu. Je to potřeba, agenti ICE působí v řadě amerických měst a průběžně, a to není vlastně nic nového, jenom je to teď víc vidět, je to asi intenzivnější během této administrativy, tak mají na starost vyhledávání lidí bez dokumentů, kteří jsou ve Spojených státech. Teď prý dostali, protože je to velké téma třeba i pro odbory a pracovníky na stadionech, kteří hrozili i stávkou třeba na stadionu v LA, kde začíná pro Američany ten šampionát, tak jedním z požadavků bylo, aby tam nezatýkala a nepůsobila přímo tato agentura, což si nakonec prý tito odboráři vyjednali, a třeba šerif v Los Angeles tvrdí, že dostal od administrativy záruku, že ICE a ti agenti sice budou například v okolí stadionů, ostatně mluvil potom pro The Athletic třeba ministr zahraničí Marco Rubio, že budou operovat kolem těch stadionů, možná i uvnitř, a je to i jedna z posledních zpráv, že zkrátka to dění kolem šampionátu budou monitorovat, ale prý právě jako pomocná síla pro zajišťování pořádku, ne proto, aby kohokoliv zatýkali, ale znovu, například kongresmen Boyle tvrdí, že nemůže stoprocentně zaručit, že třeba i čeští návštěvníci se nakonec nestanou terčem agentů ICE, i když i podle něj doufá, že nic takového sedít nebude a že to riziko, zvlášť pro cestovatele třeba z Evropy, by mělo být minimální.
11: Tak Somálsko, Irák, respektive hráči nebo rozhodčí z těchto zemí, to jsme probrali a ještě mě zajímá Irán. To je totiž, musíme říct, velmi sledovaný příběh letošního mistrovství. Iránský tým přiletěl na mistrovství světa do Mexika. V Americe tedy hrát ten iránský tým bude nebo nebude kvůli té vyhrocené situaci mezi oběma zeměmi?
12: No to je otázka, na kterou vlastně do poslední hodiny asi neznáme odpověď, ale každopádně vše zatím by mělo být podle plánu. Sice přesunuli svůj tréninkový kemp, tu základnu z Arizony, Iránci do Tichuany v Mexiku, těsně za americkou hranicí. Mimochodem cítí se tam asi bezpečněji a přitom Tichuana je braná jako jedno z nejnebezpečnějších měst na západní polokouli kvůli drogovým kartelům a podobně. Ale každopádně všechny tři zápasy podle losu by Iránci měli sehrát v Los Angeles a v Seattle, tedy na území Spojených států. Jestli se tam nakonec opravdu dostanou, tak to myslím, na to budeme čekat úplně do poslední chvíle. Ten první zápas by měli odehrát v pondělí.
11: A víza ale mají?
12: Víza mají, ale s tím byl také problém, alespoň podle informací od iránské delegace. Samozřejmě mluvíme o informacích, které jdou od iránského režimu, takže v některých případech také musíme brát s rezervou, ale většinou to bylo potvrzené, že to tak skutečně je, tak dostali víza, která nedostali všichni členové výpravy, ale hráči, kteří dostali víza všichni, ovšem smějí se do Spojených států vždy přesunout jenom vlastně narychlo, na otočku, přijet před zápasem a po zápase zase rychle zmizet do Mexika. Americká strana tvrdí, že všichni, kteří opravdu zajišťují chod toho týmu, nejenom hráči, tak ta víza dostali. Iránci tvrdí, že zhruba 14-15 lidí zkrátka z té výpravy ta víza nedostali. Američané tvrdí znovu, že chtějí zabránit tomu, aby pod falešnou záminkou pronikli do jejich země například teroristé. Takže velmi rychle na otočku budou cestovat Iránci, což je velmi nestandardní, protože většinou máte den před zápasem na tom místě, kde se pak hraje trénink, abyste si vyzkoušeli to hřiště, ten stadion, mediální aktivity a podobně.
11: Budou se za nimi moct přijet podívat i fanoušci?
12: No ti se přijet podívat z Iránu nebudou moci, protože tam platí ten plošný zákaz cestování. Na druhou stranu každá výprava má nárok, tuším, že na 8% vstupenek. Každý ten národní svaz při těch zápasech z té kapacity stadionu a Iránci teď tvrdí, že jim byly odebrány ten nárok rozdělovat tyto vstupenky. Otázka je, komu by vlastně Iránci rozdávali ty vstupenky, protože ve Spojených státech žije sice silná komunita amerických Iránců, ale většinou jsou to emigranti, právě uprchlíci před tím stávajícím režimem, zrovna v Los Angeles, kde budou Iránci hrát, tam jsou jich 100 000, ale těm by tedy asi to úplně iránský režim a národní tým jeho nerozdával. Dokonce američtí Iránci, s kterými se znám a kteří mi říkali nějaké souvislosti, tak tvrdí, že se tam budou během toho zápasu od těch lidí z té diaspory, kteří tam plánují jít na ty tribuny, ozývat monarchistické protirežimní písně. Takže těžko říct vlastně, jaký byl záměr s těmi iránskými lístky.
11: Tak si tak říkám, jestli ty loňské šampionáty se potýkaly s něčím podobným. Oni se potýkali s něčím zase jiným, to bez pochyby, ale jestli v minulosti byly problémy třeba právě s udělováním víz a podobně. A jestli nakonec to nemůže dopadnout tak, že některé ty příběhy budou mít třeba nějaké šťastné rozuzlení. Jestli nakonec třeba právě ten somálský rozhodčí, který je teda teď zpátky v Mogadišu, jestli ho třeba nakonec nepozvou.
12: Ano, na to upozorňuje teď docela dost lidí, že velmi kritizováni byli minulí pořadatelé mistrovství světa Rusko 2018 nebo před 4 lety Katar. To bylo hodně kvůli přístupu k lidským právům. Ta kritika samozřejmě byla založena na faktech, ale je pravda, že s tímhle, tedy s cestováním fanoušků nebo členů výprav do těch zemí, problémy nebyly. To si i FIFA dokázala zařídit. Byla tam třeba zrušená vízová povinnost pro účastníky akreditované pro fanoušky lístky a podobně. Teď vlastně na ty problémy s lidskými právy a na jejich porušování upozorňují mezinárodní organizace jako Amnesty International a desítky dalších také právě ve Spojených státech, také v Kanadě a v Mexiku, ale hodně je to zaměřené ty jejich zprávy na Spojené státy. A ještě se k tomu tedy přidává toto, a aby se takto plošně někteří lidé z některých zemí a konkrétně i někteří přímí účastníci toho turnaje nedostali do dějiště, tak to je v takovém rozsahu takovéto akce, řekl bych, v poslední době opravdu bezprecedentní. No a jestli to může mít ještě nějaký šťastný závěr, tak řekl bych, že ti, kteří už byli nevpuštěni do země, tak zřejmě budou mít smůlu. Všichni doufají, že až se turnaj pořádně rozeběhne, tak že už poběží poměrně hladce, ale Omar Artan, ten už asi opravdu rozhodovat ty zápasy nebude. Ostatně ptali se na to šéfa FIFA Gianniho Infantina při zahajovací tiskovce turnaje.
15: Omlouvám se, že přerušuji. Vinohradskou 12 najdete i v podcastových aplikacích. Teď už ale na Radiožurnálu Sport začíná repríza desítky Pavla Horváta, která se věnuje blížícímu se úvodnímu zápasu českých fotbalistů na mistrovství světa. Češi už za hodinu budou hrát proti Jihokorejcům a my vám duel nabídneme v přímém přenosu z Guadalajary. Teď už desítka Pavla Horváta.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
16: Poslední desítka před startem fotbalového mistrovství světa. Pavel připraven ve studiu. Pavle, vítej.
17: Dobrý den.
16: A je tady s námi taky kolega Tomáš Petr. Tomáši, dobrý den. Tak, ty máš ten mikrofon, prosím tě, trošku níž, tak se odejvíš a ještě jednou dobrý den.
18: Ještě jednou dobrý den.
16: Tak, čeká nás debata, povídání, které vás snad bude bavit o fotbalovém mistrovství světa, které se dneska zahajuje v Mexiku a potrvá až do 19. července, takže přes 5 týdnů zábavy s fotbalem a s těmi nejlepšími fotbalisty světa, téměř se všemi, samozřejmě, i to zmíníme.
18: Hurá!
2: Desítka Pavla Horváta.
16: 11. června se začíná a končí se 19. července, je to nejdelší vlastně mistrovství světa v historii, poprvé v historii tři pořádající země, v roce 2002 to byly Jižní Korea a Japonsko. No a když se podíváme taky na počet těch týmů, tak v roce 94 se to hrálo se 24 týmy. Já pak jsem dostal jako kluk knížku Největší turnaj století, která byla k mistrovství světa 98, tam bylo poprvé 32 týmů a teď vlastně o polovinu ještě víc, takže 48, Pavle, to je dost.
18: No je to dost, no, bavili jsme se tady spolu, já musím říct upřímně, že teď, kdyby si na mě zaútočil, tak třeba na určitě 5, možná 10 týmů zapomenu, který tam jsou, je jich hodně.
19: Já jsem si to zkoušel, samozřejmě na internetu je hra, vyjmenujte všechny týmy a zapomněl jsem na 3.
18: Tak to je dobrý.
16: Tak možná by bylo snazší říct si ty, které tam tedy nejsou, protože ty si, Pavle, zmiňoval tu jednu repre, která ti tam asi hodně chybí.
18: No jasně, samozřejmě dobře, vzhledem k výkonnosti, ale Itálie prostě se mi do pusy cpe pořád, vlastně kdykoliv se mě někdo ptal na favority, tak prostě samozřejmě vím Francie, Španělsko, ale řekl bych asi Itálii, kdyby tam byla, bohužel tam není.
19: No ona byla na mistrovství světa v hokeji.
18: Aha, tak to už mají vybráno letos.
16: Oni už jedou asi zase jinou linku. Nicméně samozřejmě z těch reprezentací, když to vezmeme podle rankingu FIFA, 12. Itálie chybí, 20. Dánsko chybí, tak to víme dobře. Já už taky vím dobře, já jsem to věděl, ale v pondělí jsem omylem zachyboval, za to se omlouvám. 26. Nigérie tam pochopitelně taky není. Ukrajina 32, Polsko 35 a pak z těch dalších mimoevropských zemí třeba Kamerun anebo Chile.
18: Zajímavý. Dány jsme viděli a tady zopakuju svůj názor, možná, že mě Češi budou linčovat, ale ne na úkor nás samozřejmě, a Dány bych tam prostě rád viděl, vzhledem k tomu, co jsme viděli v tom zápase s námi, tak si myslím, že to je velmi kvalitní tým a škoda, že tam takhle fotbalový mužstvo nebude.
16: Je pravda, že jsme tady zmiňovali ty týmy, které chybí, ale možná občas absence těch daných hvězd člověka mrzí. Mluví se o Georgi Weahovi, který získal zlatý míč, ale národností Liberie jako o nejlepším hráči, který si nikdy nezahrál na mistrovství světa. Tak teď je to třeba Gruzínec Kvaratskhelia, Maďar Soboslaj, Polák Lewandowski. Mohli bychom ještě vyjmenovat pár těch hvězd, které chybí.
18: Mně se líbilo, když si Zlatan Ibrahimovič, jestli si uvědomujete, tak řekl, že vlastně mistrovství světa nemá žádnou cenu, protože tam nebudu já.
19: Myslíš sebe nebo Zlatana?
18: Zlatana, myslím si, že bez země se to úplně v pohodě obešlo a obejde.
16: Na druhou stranu, ty české účasti jsou opravdu velmi vzácné. Ve tvé kariéře, vlastně ty jsi ještě měl před sebou ten debut v dospělém fotbale v roce 90, to bylo Československo, ostatně vrátíme se k tomu 13. teď v sobotu na festivalu Off-season i s Václavem Němečkem, který tam má taky velmi výraznou stopu v Itálii. A v tom roce 98, o kterém jsem mluvil, Česko skončilo v kvalifikaci za Španělskem a tehdejší Jugoslávii. To už si nakukoval do repre, ale ještě si tam...
18: Já jsem jezdil s 21. v tu dobu. Vím, že jsme byli v Jugoslávii na tom obrovském stadionu. Myslím si, že hrál Predrag Mijatović, tenkrát tehdejší superstar. Vím, že jsme byli i ve Španělsku, kde jsme prohráli 1-0 z penalty, to si taky uvědomuji, ve Valladolidu se hrálo, myslím. Tam jsem byl na tom zápase, takže já jsem v tu chvíli začínal s profesionální kariérou. No.
16: Mm. No a co se týče pak té další účasti, na tu často vzpomínáme v roce 2006, to bylo pro tebe období, kdy jsi se zase jakoby vracel do toho českého fotbalu a směřoval opět k výšinám, viď?
18: No to jsem se nadechoval na další vlnu.
16: Já jsem o tom teď nedávno s někým mluvil, že když se bavíme třeba o těch zlatých generacích, které to nenaplní ten potenciál, tak měli jsme tady dlouhodobě, pamatuju si Belgičany, že měli velmi silný tým. Chorvati neustále udivují, ale oni dokážou ty své předpoklady zúročovat, protože mají medaile z posledních šampionátů. A vlastně Česko, když si to vezmete, tak od roku, já nevím, jestli to počítá 90, ale 96 ta samostatná, tak 96 stříbro na Euru, pak nepostup z té kvaldy, o které jsme mluvili, neprohraná vlastně kvalifikace, respektive všechno vyhrané o Euro 2000, tam vyšla skupina, o mistrovství světa 2002, možná ten tým nebyl úplně tak nastavený, když to nevyšlo taky v kvalifikaci.
18: Tak já si myslím, jako brečíš správně, ale já si myslím, že těchto týmů je daleko víc ještě. A
16: ale takhle malá země?
18: Vyhlasnějších. Já myslím, že jsme na tom dobře právě. Jako, že,
16: Ale že se bavím o Chorvatech, kteří třeba mají stříbro, bronz toho posledního šampionátu, stříbro 2018, a že Češi mohli teoreticky při troše štěstí a takového nastavení měli třeba 12 let, mohli mít.
18: To je samozřejmé, že jsme mohli mít víc medailí a úspěchů, ale tak to je vždycky. Zase to zopaku, vlastně každý zápas, který si rozebereš a nevyhraješ ho nebo nezvládneš, tak si říkáš, že tak kdyby jsme možná tuhle šanci proměnili, nebo naopak, kdyby jsme do téhle šance je nepustili, tak by jsme ten zápas zvládli, ale takhle uvažují všichni a pravda prostě leží na hřišti a když si to uhraješ, tak máš medaile a úspěchy, když ne, tak bohužel přemýšlíš, co bylo špatně.
19: No, vemte si, kolik medailí mají v uvozovkách Belgičané, Nizozemci, jak se mluvilo o zlatých generacích.
16: Nebo Angličani, kteří čekají teď vlastně 60 let, to je od toho jejich triumfu na mistrovství světa a stále si zpívají tu písničku Football is coming home a stále to nevychází. Tak uvidíme, komu se to povede.
19: Půjdu domů možná.
16: Uvidíme, komu se to povede teď, nicméně asi chápeme všichni, že nás především zajímá z pohledu českých posluchačů úspěch týmu Miroslava Koupka a na ten se z různých pohledů zaměříme.
2: Desítka Pavla Horváta.
16: Tak pohled na tu českou skupinu. Podle i FIFA rankingu. Mexiko 14. místo, Jižní Korea 25. místo, Česko 40. místo a Jižní Afrika 60. místo. Beru ten aktuální FIFA žebříček v různých těch časopisech, speciálech, je to trošku jinak. Nicméně Mexiko, to je bilance 2 vítězné zápasy, 1 prohra. A Pavel Horvát u jednoho z těch duelů byl. Ty si to vybavíš, kdy to bylo třeba, nebo kde?
18: No, já si vybavím, že to bylo v Hongkongu na tom turnaji. Myslím
16: 2000,
18: si, že,
16: no, v únoru. No,
18: myslím si, že dokonce mám dres mexický, možná si ho večer do vysílání sem vezmu, ale už mi asi nebude. Takže jako vzpomínku mám, samozřejmě úplně si soupeře nevybavuju, ale koukal jsem na soupisky a na sestavy Mexika, spousta těch hráčů hraje v té domácí soutěži nebo tam prostě někde kolem a jsem zvědavý, jak budou vypadat, protože já si nemyslím, že my máme jako slabý hráče a ta konfrontace samozřejmě s těmahle týma, s kterýma se úplně často nepotkáváš, mě osobně velmi zajímá, stejně tak jako s Koreou samozřejmě.
16: No, co se týče dalších těch soupeřů, tak s Koreou ta bilance je vlastně 3 přípravné zápasy v historii a shodná, 1 výhra, 1 remíza, 1 prohra v Soulu v květnu roku 98 to bylo 2-2, pak v roce 2001 v Drnovicích. To si právě nejsem schopen uvědomit, jestli jsi u toho náhodou nebyl u té výhry 5-0, byť si do zápasu nezasáhl. Miroslav Baranek dal tehdy hat-trick. Hmm.
19: No a tam je zajímavé, že to bylo vlastně ještě 25 minut před koncem jen 1-0 po gólu Nedvěda. Že vlastně Češi nasypali soupeři až v těch posledních 25 minutách.
18: Hmm. Tak možná jsem byl na lavičce, no.
16: No.
18: A jestli se teda v Drnovicích nehrálo ještě proti Japonsku někdy, historicky, tak si myslím, že jsem tady na tom zápase byl a asi jsem se na hřiště nedostal.
16: To vypadá podle těch záznamů na fotbal.cz. No a pak poslední měření, to bylo vlastně téměř přesně před 10 lety příprava před Eurem pod Pavlem Vrbou v roce 2016. Česko tedy prohrálo 1-2 s Jižní Koreou, ale ty přípravné zápasy jsou pochopitelně
18: úplně. No, to je jasný. Já si myslím, že určitě se o tom můžeme bavit. Je to pro nás specifický hrát proti asijskému týmu. Mluvil jsem o Mexiku s těmahle soupeřem a prostě se nepotkáváme často. Tu zkušenost vlastně máme úplně minimální a myslím si, že to bude třeba hodně podobný tomu, to, co jsme viděli u nás v těch barážových utkáních o první ligu, že sice z těch videí je spousta, těch materiálů o soupeři je spousta, ale ta realita na tom hřišti je prostě malinko jiná. Trenér Koubek mluvil o tom, že hřiště nakrátko střižený, jestli bude mokrý, že to bude hodně rychlý. Uvidíme nakonec, komu to bude vyhovovat, jestli budeme na tom technicky třeba líp než Korejci. Mě to fakt zajímá a těším se. No.
16: Já se osobně těším na konfrontaci taky s Jižní Afrikou, protože ten druhý duel ve skupině tak nějak nabízí, že by Češi tedy mohli vyhrát, protože Jižní Afrika...
19: Slavit postup ideálně.
16: Slavit tam postup úplně ideální scénář. Jedna jediná vlastně bilance s Jižní Afrikou z konfederačního poháru z roku 97 z Riádu. 2-2 to skončilo, tehdy Vladimír Šmicer dal oba góly. Tak věřím, že někteří kolegové z médií ho určitě vezmou, třeba i do vysílání, možná i my, připomínat si na tenhle turnaj, do kterého uplyne příští rok už 30 let. Nicméně, když jsme tady mluvili o českém týmu, tak už je v Guadalajaře, připravuje se na tu nadmořskou výšku, o té se tedy mluví z různých úhlů, i třeba co se týče té přípravy na tyhle podmínky. Ty mi, Pavle, řekni, když jsi jel do Japonska na angažmá, byl jsi tam pravděpodobně tedy už po několikáté, protože jsi mluvil o Hongkongu, kde jste byli, to znamená v tomhle prostředí vlhkém, horkém. Jaká speciální příprava na to byla vůbec?
18: Ale vůbec, já jsem uvědomuji, že jsem přiletěl do Japonska a vlastně ještě ten den, který fakt jsem byl hodně unavený, tak jsem vlastně šel běhat a bylo to šílený, samozřejmě jsem se cítil strašně, byl jsem úplně propocený během chvilky, což samozřejmě při mojí postavě nebylo úplně složitý, ale měli na to vliv klimatický.
16: Pavle, kdo viděl archivní fotky tvé před třeba 25 let, tak ty tady trošku fabuluješ, ty jsi byl vysekaný mladíček.
18: I v bílým dresu jsem se
19: vyšel. Chci říct, že už není?
18: Ne, teď už jsem každý v černém tričku. Jo, ne, to je jasný, ale je to rozdíl, to tělo prostě si na to musí přivyknout. Já jsem zvědavej, vím, že se o tom hodně mluvilo, hodně i kluci z nároďáku na to odpovídali, že mají spoustu přednášek, je to hodně individuální, samozřejmě každý to tělo reaguje jinak na tu teplotu, na tu vlhkost a pro mě je zajímavý, že vlastně by ses tam neměl zdržet díl než jako 3 dny, to je zajímavý, že vlastně pak už by to na tebe fakt asi dolehlo. Já jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat, jestli ty zápasy v této nadmořské vejšce a v těch podmínkách budou mít to tempo, jaký od toho všichni očekáváme.
19: Mě zaujalo, že prý dnes v Guadalajaře na tom stadionu je jiná tráva než kdekoliv jinde, tím jak je to vysoko, tak prý je tam troskut prstnatý, to ty jako botanika matera určitě oceníš, tak mě zajímá, jak moc jako je zná třeba tohle, když nastoupíš, že tam je jiná tráva, protože třeba pro tebe jako...
16: A normálně se hraje na čem teda, Tomáši, jako na jaké odrůdě?
19: Já jsem počítal s tím, že se hraje na trávě a tady je trošku trstnatý, jak mě to zaujalo.
18: Teď jsi mi nadhodil opravdu a myslím si, že kluci, co byli v Japonsku, tak mi dají za pravdu, že na některých těch stadionech bych to přirovnal, je ta tráva buď byla fakt jako fantastická, a nebo to někde vypadalo opravdu jako mech, bych řekl dokonce. Jo, nevím, jak vypadá tady ten třiskopustec, nebo jak jsi to říkal, prstnatý, ale musím říct, že na některých stadionech opravdu to bylo trošku jako mech.
19: A je to lepší ten mech?
18: Hele, myslím si, že to jako hůř skákalo, viděli jsme nějaký záběry, že třeba ten balón jako, ne hůř, ale míň odskakuje, na druhou stranu zase je to fakt jako krátký a tím, že to nakropějí, určitě to bude pokropený, tak ten balón lítá daleko rychleji, takže já jsem zvědavý zase na ohlasy po zápase od našich hráčů třeba. Ne?
16: No, je pravda, že třeba Angličani hráli jednu z těch posledních příprav obecně, oni hráli poslední generálku teď proti Kostarice před několika hodinami v Orlandu, kde hustě pršelo, byl tam vlastně takový nějaký bouřkový mrak a to hřiště bylo dostatečně pokropené, možná i ty různé krátkochvíle počasí do toho promluví, snad ne, ale obava třeba z bouřek nebo nějakého hurikánu tam může panovat.
18: Tak to, co vidíme při finále Super Bowlu, asi nebude, ne?
16: Sníh. To nebude, myslíš, jo, jasně, sníh to ne. No, ale jak jsi mluvil o té nadmořské výšce, tak třeba v rozhovoru pro iDnes.cz doktor českého týmu Petr Čechal mluvil o tom, že vlastně to, že letíš co nejpozději k tomu zápasu, je jedna ze dvou variant, buď tam může být tedy dlouho, anebo až úplně na co poslední chvíli, protože ty změny v organismu ve vysoké nadmořské výšce se dějí druhým a třetím dnem. No, to znamená, že tam přiletíš a tělo si vlastně ani nestačí uvědomit třeba pár hodin před tím zápasem, že tam je, odehraješ a jedeš pryč. No. Ale otázkou je, nakolik je to pravdivé pak v tom fotbale, protože velkým příkladem je i Bolívie, která se těsně nedostala z té

0: napsal nějaký knížky, jedna z nich byla Dukla mezi mrakodrapy, nebo
1: tam napsal Ota Pavel, on tam figuroval. Masopusty
0: nenapsal asi. A tam bylo to, že vlastně opravdu v těch šatnách měli kyslíkový takový ty lahve o poločase a samozřejmě asi, když na to fakt nejsi zvyklej, a tak se ti může opravdu udělat zlé a tyhle ty bomby jsou asi potřeba, no, takže to prostředí je opravdu hodně specifický, ale zase je zajímavý, že Korejci tam tráví už v podstatě, jestli se nepletu, 3 týdny, nebo tak
2: 19.
0: nějak.
2: Května měli přípravný kemp v Salt Lake City. No, takže, což je podobná výška.
0: Takže jako uvidíme jak to prostě na ty kluky bude působit. No.
1: No, ostatně Pavel Horváth se před dnešním vysíláním a do dnešní desítky oslovil také několik zajímavých person, které mají s Koreou co dočinění. Oslovil taky hokejového trenéra Patrika Martince, který tam jako hráč, jako trenér strávil v Koreji několik let, a on nám poslal i zajímavou výpověď, která se týká fyzických dispozic jeho korejských fotbalistů a vlastně obecně sportovců.
3: Obrovský, pracovitý, výbušný, rychlý, dynamický. Když dám jenom takový jeden příklad, posilovně, skákání přes švihadlo, tak my jako Češi, pro nás byl vrchol udělat dvojšvih. A ty Korejci bez problémů tam sázeli trojšvihy jeden za druhým. Druhý takový obrovský rozdíl, který mě zaujal, je taková ta flexibilita. Oni by dokázali sedět v tureckém sedu prostě půl hodiny a toho jíst. V tradičních korejských restauracích se sedí na zemi, takže tam oni byli se, a my jsme se tam s Jardou Medvědem pomalu si skládali, tak jsme u toho tak nějak leželi a vydrželi jsme v tom tureckém sedu chviličku a pak nás prostě boleli kyčle a kolena. Takže oni jsou strašně mohební.
1: Tolik Patrik Martinec, hokejový trenér. Já bych se v Koreji nenajedl v restauraci.
0: Ty jo, ty by si mohl klečet jenom do Honce.
1: Ale do toho turečáku, víš, jako já to jo, nedám.
0: Tak je takhle, představ si Jardu Nedvěd, ten se těžce skládá na židli, takže Patrik Martinec je menší, takže Páťovi asi to bylo i jednodušší, ale samozřejmě pro ty velký, řekl bych, jiný lidi, než jsou Asiati, tak je to samozřejmě složitý, ale k tomu sportu je to vlastně logický, oni opravdu jsou úplně jiný a řekl bych pružný, elastický. Vypadá to tak, ale samozřejmě, když jsi tam díl, tak pak se musíš v některých těch věcech vyrovnávat a ono tě to posouvá. No.
2: Hmm. Skákali jste v Japonsku přes švihadlo?
0: Ale já celkem musím říct, že skáču taky přes švihadlo, teď teda se mi dlouho neporazilo, protože nohy trpějí tou vahou, ale jako myslím si, že dvojšvih jsem taky zvládnul. Trojšvih jsem snad nikdy neskoušel, umím vajíčko a tyhle ty věci, ale ale švihadlo musím říct, že byť to třeba ke mně nikdo nebude čekat, tak bylo celkem moje oblíbená pomůcka. No.
1: No ještě když naposledy se vrátím k té nadmořské výšce, protože o tom se mluvilo vlastně už spoustu času. Podle sportovního lékaře Jorchana Varely z klubu Amerika, což je tedy jeden z těch předních mexických klubů, mluvil s ním náš speciální nebo zvláštní zpravodaj přímo na mistrovství světa Jan Kaliba, tak on říká, očekávám, že mezi 70. a 90. minutou zápasu uvidíme dopady nadmořské výšky, a teď teda se neděste, ale křeče, závratě, zvracení. Ale taky mluvil o tom, že je rozdíl hrát v Guadalajare a v Mexico City, kde je ten rozdíl nadmořské výšky zhruba 500-600 metrů. Guadalajara je níž položená. To znamená, že podle pana doktora Varely by ten zápas proti Korejcům pro Čechy nemusel být z tohoto pohledu tak náročný.
0: No, můžeme se o tom tady bavit podle mě jako celou hodinu, ale uvidíme sami prostě v průběhu toho zápasu. Od 70. do 90. minuty mě taky někdy bylo nablití, musím říct, ale a to jsme nebyli v žádný nadmořský vejce, takže já doufám, že kluci na tom budou dobře, samozřejmě kondičně připravený a že ten medical team náš ví dobře, co dělá.
4: Desítka Pavla Horvátha.
1: Posloucháte desítku Pavla Horvátha několik hodin před startem fotbalového mistrovství světa, kterého se poprvé v historii účastní 48 reprezentací, a různí novináři sestavovali žebříčky výkonnosti. Renomovaný The Athletic sestavil 48 týmů pod sebe podle jejich propočtu a dat. Podle nich je pouze 8 reprezentačních výběrů horších než Česko, a když vám to teď řeknu, tak si taky neděste. Nový Zéland, Uzbekistán, Jordánsko, Bosna, Demokratická republika Kongo, Curaçao, Kap Verde, Irák a Haiti. Nad českým týmem je třeba i Panama, což mě dost zaujalo.
2: Mě tedy zaujalo to, co k tomu napsali spíš ještě v The Athletic. Šik nejnebezpečnější stále, ale jinak není o čem psát.
1: A psali pak o dvou sestupujících hráčích z Premier League, Součkovi a Krejčím. Oni mají hodně ten anglocentrický pohled na svět.

0: ale nevím, kolik informací si zjistili třeba o baráži.
1: Zase řeknu, prostě pravda leží na hřišti. Na tohle to je nejlepší odpověď. Vítězství a body a porazit ty soupeře, který teda jsou jako braný nad náma. Naopak, já si myslím, že ty kluci, jestli se to k ním dostane, což pochybuju, tak pro ně by to měla být výzva, aby prostě tohleto dokázali. Já si myslím, že určitě nemáme sedmý nebo osmý nejhorší mužstvo na to mistrovství. Doufám, že se nebudu plést.
0: No, když se budeme bavit o možných zbraních, které Češi by mohli vytáhnout na jeho korici, tak není překvapivé, když uslyšíte, o čem mluví jeden z předních hráčů Hradce Králové, který hrál taky před několika lety v Jižní Koreji, Tomáš Petrášek.
2: Myslím, že standardní situace budou jednou z největších českých zbraní. Já si troufnu tvrdit, že jsme v tom jedni z nejlepších na světě, protože s tou jakou silou jdeme do toho vápna, když k tomu připočteme i skvěle kopací techniku našich hráčů, kteří to zahrávají, tak si dokážeme vytvořit slibné situace, ale pozor, korejská reprezentace to není jen o tom, že tam budou menší hráči, menšího vzrůstu, budou perfektně na tom běžecky a budou mít perfektní tu pohybovou kulturu, ale jsou tam i silní hráči, kteří jsou určitě i vysocí a silní, takže aby jsme se nenechali zmást tím, že tam budou jenom Aziati, jak si třeba někteří z nás myslí, že je vnímáme tady v Česku, tam určitě budou korejští hráči, kteří jsou vyspělí fyzicky.
0: Je u standardek ta výška ta klíčová?
1: Je samozřejmě, ale co se týká i útočných standardek, tak samozřejmě timing, souhra těch hráčů. My bavili jsme se o tom tady vlastně před tou půl hodinkou ve vstupu. Je to o tom, že my jsme trošku fakt jako vyčúraný. Myslím si, že stejně tak, že to přeženu, jak dokážeme přečůrat finančák, tak jsme schopni přečůrat soupeře ve velkém vápně při standardkách a já věřím, že prostě tuhle tu sílu tam máme. Honza Rezek zahrával standardní situace, myslím si, že máme dostatek hráčů, kteří jsou schopní to kopnout, ale i kteří jsou schopní jít vlastně do té koncovky. Viděli jsme i v těch barážových zápasech, že jsme se ze standardek prosazovali, takže tam fakt jako věřím tomu, že jsme schopní se prosadit. Jenom tomu, co říkal Tomáš, já jsem taky do Japonska letěl s tím, že tam vlastně asi jako budu největší, ale opak byl pravdou. Myslím si, že jsem patřil jako v tom mužstvu jako k horšímu průměru, co se týká vzrůstu, a měli jsme tam kluky, který byli fakt jako vysoký a silný, a myslím si, že tohle už v téhle době všichni dobře vědí a že jako úplně z toho, že tam Korejci budou mít hráče 1,85 m, 1,90 m, úplně vyděšený nebudeme.
3: No a jak podle vás moc je reálné, že by Miroslav Koubek s ohledem na tohle dal třeba v základní sestavě přednost Chorému před Šikem?
1: No, to si myslím, že asi se nestane, ale viděli jsme i v tom zápase s Guatemalou, že Tomáš prostě kdykoliv na to hřiště přijde, tak tou svojí vejškou má prostě velkou převahu nad těma soupeřema. Neříkám, že tady úplně bude vládnout, ale je to prostě typ toho hráče, který ti v tom průběhu zápasu může jednoznačně pomoct.
0: Často se v Česku mluví v takovém tom, já to řeknu jako diskurzu, ale prostě je to taková ta nálada debaty nebo ten směr debaty, že Češi jsou hračičkové, mají ty geniální zástupce, Pavel Horváth mezi ně taky patřil, a dokážou přehrát soupeře chytrostí. Pak se taky často zmiňuje, že už to úplně takhle neplatí. Třeba když jsme mluvili s Patrikem Martincem, tak u hokeje to často bývá zmiňované, že už to úplně není to klíčové, když koukáte asi na NHL, tak přece jenom tam je to o důrazu rychlosti a jiných těch herních aspektech. Přesto Patrik Martinec zmiňoval taky jednu možnou výhodu Česka, celkově teď jako národního týmu ve fotbale oproti jeho Korejcům, tak si to poslechněte.
4: S čím jsme byli lepší jako Češi, tak určitě v těch kolektivních sportech. My Češi hrajeme spousty zápasů od dětského věku, tak taková ta improvizace, herní myšlení je u nás na mnohem vyšší úrovni než u těch Korejců, který i v těch kolektivních sportech se strašně dlouho připravují individuálně do nějakých jakoby týmů, chodí teprve na střední škole a tam teprve začínají hrát jakoby zápasy, a takže herní myšlení a ta improvizace, v tom jsme zase my naopak mnohem lepší.
1: Já bych to přirovnal ještě, když jsme měli možnost slyšet Patrika Martince a zmiňoval tam Jardu Nedvěda, tak vlastně v každém tom týmu, ať už si se bavil Premier League nebo kdekoliv na světě, tak nemůžeš mít jenom jako hračičky a talentově nadaný hráče, který improvizujou a vymyslejí ti z těžký situace šanci. Stejně tak třeba jako Patrik Martinez byl hráč, který tohle dovedl, tak Jarda Nedvěd určitě nebyl hráč, který asi obcházel hráče a dával to někomu před prázdnou bránu, i když se mu to možná někdy povedlo, tak to nebyla jeho přednost. Takže v každém tom mustu si myslím, že jak Korejci, asi se dostaneme pak k těm jménům, tak i my máme hráče, který jsou nadstandardní, který improvizujou. Pavel Šulc, taky je to čistá improvizace, jsem přesvědčený, samozřejmě má nějaký povinnosti, Lukáš Provod má nějaký povinnosti, ale jsou to hráči, kteří dokážou vymyslet zajímavé věci a stejně tak budou tyhle ty hráči v každém mužstvu.
0: Co se týče Česka a zápasu s Jižní Koreou, tak připomínáme, že začíná ve 4 hodiny, tedy českého času v noci na pátek, a pochopitelně můžete se těšit na Radiožurnálu Sport na přímý přenos. V tomhle pořadu se ještě spojíme s Jiřím Chytrým, bývalým asistentem trenéra Šilhavého, nejen u české fotbalové repre, ale také u reprezentace Ománu, která narazila v kvalifikaci právě na výběr Jižní Koreji, a tomu bychom se teď trošku mohli věnovat, než se spojíme s panem Chytrým. Největší úspěch Jižní Koreji, která je 25. na žebříčku FIFA, je 4. místo z mistrovství světa 2002. To si oba asi vzpomínáte, když se konal tehdy ten šampionát v Japonsku a Jižní Koreji. Hus Hiddink trénoval ten výběr.
3: Skandální turnaj.
0: A oni vlastně, jeho Korejci, tam se říkalo, že trošku byli dotlačeni.
3: Trošičku.
0: Oni postoupili přes Itálii zlatým gólem a přes Španěly na penalty. To si nějakým...
3: Myslím si, že tohle je jedna z těch ukázek, že se píská rovina, řekněme, ale že pro domácí to občas bývá trošku nahnutější.
0: No tak tehdy pak hráli o bronz a vlastně i současný coach Hong Myung Bo byl u toho. On byl jedním z lídrů vlastně Koreji v tom šampionátu, byl to pro něj 4. mundial, byl dokonce vyhlášen kvalitativně jako 3. nejlepší hráč celého turnaje. Ale on se taky, to se možná vybavíte, podepsal pod tou inkasovanou brankou, která je dosud historická, protože to šlo o nejrychlejší gól šampionátu. Hakančíkir tehdy skoroval.
1: Byla to klasická rozehrávka dozadu a myslím si, že třetí přihrávka přišla na něj, on hrál levýho stopera a podle mě vůbec nečekal, že by Hakan Şükür třeba na něj mohl takhle vyběhnout.
0: To byl Ilhan Mansis, který ho obral a Hakanovi to tam dal,
1: ano,
0: pak. No.
1: Takže bohužel pro Korejce to dopadlo takhle, že se zapsali do tabulek trošku jinak, než asi chtěli. A já jsem teda teďka čet, on je neoblíbený, jako jo.
0: Ta nálada tam dostat kolem něj není úplně ideální. On trénoval už výběr v roce 2014 v Brazílii.
3: No já jsem četl, že celkově to tam není úplně veselé, že vlastně je to, já nevím, jestli pár hodin nebo pár dní, co šéf asociace Chung Mong-gyu oznámil, že po mistrovství se tak končí. On je prý tedy i členem nejužšího vedení automobilky Hyundai, ale že zkrátka tam jsou spory ohledně i toho jmenování Hong Myung-ba, že tam byla, řekněme, klika, která chtěla zahraničního kouče po konci Klinsmana v roce 2024. Mimochodem tehdy 5 měsíců byli Korejci bez reprezentačního trenéra, takže když u nás se čekalo dlouho, kdo povede národní tým, tak i v cizině to může trvat až půl roku. A ta nálada, co se týče vedení a asi i kouče, není úplně ideální. A tím, že Chung Mong-gyu oznámil, že pomysl končí, tak chtěl údajně trošku jako ulehčit národnímu týmu, aby nebyl tlak na trenéra. Tak uvidíme.
0: No my o té kvalifikaci ještě, kterou mají za sebou, uslyšíme i od Jiřího Chytrého, předpokládám. Nicméně můžeme si poslechnout ještě Tomáše Petráška, protože opravdu postavení reprezentace v Jižní Koreji, konkrétně fotbalové, může být až překvapivě výjimečné.
2: Fotbal patří v Koreji mezi nejslavnější sporty, ale není jednoznačně sportem číslo 1. Tou pozici dlouhodobě soupeří hlavně s baseballovým KBO a v posledních letech hodně roste zájem i o volejbal a basketbal, ale myslím si, že ty dva sporty jsou určitě na prvních dvou místech. K-League má velmi slušnou úroveň. Tady oni Seoul, Jeonju, Ulsan, sám jsem si to zažil, tam je perfektní atmosféra. Co je zajímavé, tak reprezentace fotbalová má obrovský postavení, když hraje národní tým, sleduje ho prakticky celá země. A reprezentanti, kteří hrají v Evropě, tak hrají ve většině vlastně v evropských gigantech a ty týmy tam pak díky hlavně jim jezdí na předsezonní tour a hrajou s K-League One All-Stars týmem, přáteláky. Já sám jsem tam hrál přátelák proti Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain pochopitelně spojený taky s jednou z těch hvězd Lee Kang-inem, který byl ještě nedávno vlastně na lavičce finalisty a jako pozdějšího vítěze Ligy mistrů.
1: No, já mám z Japonska tu samou zkušenost s tím nároďákem, že vlastně všichni ty hráči, který v nároďáku jakkoliv fungovali nebo jim jenom prolítli, tak byly obrovský hvězdy. Dokonce ještě v té době, já nevím, jestli někdo vzpomene, byl v Německu, byl Japonec v Hamburku, myslím si, že jsem měl Hasebe, ale nejsem si úplně jistý. A já jsem samozřejmě japonsky úplně dobře nerozuměl v televizi, ale vím, že s ním třeba trávili fakt jako 6 hodin denně. 6 hodin denně koukali, jak on kouká na televizi, koukali, jak si vaří jako doma jídlo, koukali, jak večeří, jak jede na trénink, jak jede z tréninku. A myslím si, že to jenom dokazovalo to, jak ty hráči prostě v tom Japonsku byli populární. Kazu Miura, s kterým jsem měl možnost hrát, jednoznačně nejslavnější Japonec, který vlastně jako prorazil do Evropy první, tak kdykoliv jsme se kdekoliv objevili, tak opravdu se tam dala pořádat hned autogramiáda a byla to opravdu, až bych řekl, národní hvězda, nebo je ještě národní hvězda, a bylo to úplně neskutečný, jak to tam ty lidi vnímali, ten nároďák.
0: Hmm. Tak nároďák si to minulý rok, řekněme, u fanoušků vylepšil tím, když už v přípravě, protože oni měli jistotu postupu na mistrovství světa 5. června 2025, tak na podzim v přípravě nejprve vyhráli v Americe 2-0 nad USA a pak hráli s Mexikem 2-2, jenomže v Soulu pak o měsíc později dostali Bura 0-5 od Brazílie, která navíc pak, myslím, nevyhrála v Japonsku, což trošku bylo pro ty Korejce těžké, že rivalové dokázali Brazilce obrat na rozdíl od nich. No a pak tedy do konce roku porazili Paraguay, Bolívii i Ghanu. Všechno hostili doma, neinkasovali. Letošním roce ta příprava, když se na to podíváme, 0-4 v březnu s Pobřežím Slonoviny a taky s Rakouskem 0-1. On tam prý trenér experimentoval se trojkou vzadu, ale měl by hrát snad na 4, co jsem se někde dočetl. No a pak tedy před mistrovstvím světa vítězství nad Trinidadem 5-0 a nad Salvadorem 1-0. Takže když to člověk vezme, tak Češi se snažili v baráži, bylo to přetěžké, ale psychicky se možná naladili lépe než jeho Korejci.
1: No, to určitě, a tak tady ty zprávy všechny, co jdou kolem, že někdo odstupuje a že někdo končí po tom šampionátu, to si myslím, že je obvyklý. Ty mistrovství, ať už Evropy nebo světa, jsou pro některý hráče a trenéry a funkcionáře prostě milníky, kdy ty kariéry končí na téhle úrovni. Na druhou stranu si myslím, že i Korejci, zase co jsem koukal na tu soupisku, tak spousta z nich prostě hraje ještě o svoji kariéru a kde jinde se líp ukázat než na mistrovství světa, takže já se vůbec nebojím, že by Korejci neměli motivaci nebo že by na ně dolehlo, že nějaký předseda svazu bude končit.
3: Ty, když jsi mluvil o těch výsledcích, tak když se ještě vrátíme do té kvalifikace, kterou si tady zmiňoval, že byla vlastně bez porážky, tak ale už tam asi začala jakoby ta nespokojenost s trenérem možná, protože když se vrátíme, tak Palestina, Jižní Korea 1-1, Jižní Korea, Oman 1-1, Jižní Korea, Jordánsko 1-1. 3 remízy ve chvíli, kdy víceméně ta kvalifikační skupina byla rozhodnutá.
1: Takže 3x neprohráli.
3: No, ale tam prý začala jako ta nespokojenost, že asi, když už měli jisto, tak na půl plynu.
0: Ale teda jenom pro našince, bavíme se o fotbalu v Jižní Koreji, ale když se podíváte, kolik tam chodilo lidí, jako v Soulu přes 60 tisíc diváků běžně na zápas.
1: Já jsem tohle chtěl ještě k tomu dodat vlastně, že byť někdo končí a někdo začíná, tak si myslím, že uvidíme opravdu červený peklo, protože těch fanoušků tam asi bude daleko víc než našich. No.
0: K tomu si ještě pustíme v později v pořadu zvuk, nicméně poslední hlas nebo poslední šance dát hlas taky Patriku Martincovi, který, co by trenér jednoho z týmů v Soulu zažil to, že přece jenom lední hokej v Koreji není fotbal.
5: Fotbal a hokej v Jižní Koreji, to jsou dva naprosto neporovnatelný, nesrovnatelný světy. Korejská liga samozřejmě je sledovaná, ale větší sledovanost mají evropské ligy, třeba zápasy Tottenhamu, kde hraje Son, tak ty jsou prostě strašně sledovaný a prostě hraje tým Korea fotbal ve všech hospodách a vrchol sledovanosti je prostě, když hraje tým Korea národní muslo fotbal, tak to je asi nejsledovanější událost v Koreji.
0: Takhle mluvil Patrik Martinec, mluvil ještě o Sonovi, který hrál v Tottenhamu, ale už teď je tedy v Major League Soccer v LAFC. Tak posloucháte desítku Pavla Horváta, zaměřujeme se konkrétně na první utkání Česka na mundialu proti Jižní Koreji a budeme pokračovat.
6: Desítka Pavla Horváta.
0: Mluvili jsme tady o kvalifikaci, kterou Jižní Korea zvládla v těch dvou fázích bez porážky. No a velkou zkušenost s Jižní Koreou má vlastně z předloňska také bývalý asistent u českého nároďáku Jiří Chytrý, který byl tehdy asistentem Jaroslava Šilhavého u reprezentace Ománu. Pane Chytrý, dobrý den, slyšíme se?
7: Dobrý den, slyšíme se.
0: Možná trošku paradoxní soupeř pro vás, když dneska budou hrát Češi proti Jižní Koreji a vy tehdy s panem Šilhavým vlastně naposledy trénovali Oman právě proti Jižní Koreji. Vzpomenete si na to?
7: Tak vzpomenu si na to, protože vlastně to byl favorit číslo jedna naší kvalifikační skupiny a obecně jako v Ázii je to jeden, nebo dá se říct ve světě jeden z těch top týmů, takže jo, vzpomínám si.
1: Jirko, ahoj. Pavel Horvát, já jenom se chci zeptat, dovedeš si představit nějaký rozdíl mezi přípravou pro reprezentaci Ománu a pro naší reprezentaci?
7: Dívej, určitě jsou tam specifika vlastně v tom, že považuji náš tým, český tým za připravenější, kvalitnější, taktický, vlastně vyspělejší. Takže můžeš z mýho pohledu použít více takových taktických jakoby zbraní pro reprezentaci Ománu. Vlastně upřímně jednoduše to bylo o tom, že jsme museli být velmi kvalitní jako v defenzivě a ty naše šance byly vlastně rychlej protiútok a standardní situace.
0: Pane Chytrý, vy jste tehdy v tom září proti Jižní Koreji s Ománem, bylo to 10. září 2024 v Maskatu, vedl tým, který s Koreou držel krok až do, vlastně dá se říct, závěrečné desetiminutovky. Korejci pak rozhodli díky Sonovi a v nastavení tedy ještě skorovali jednou. Nicméně pro vás to vlastně nebyl zas tak nepovedený zápas, nebo nesouhlasíte?
7: Ne, určitě, my jsme prostě dokázali s něma hrát vlastně do 80. minuty 1-1, tam bych řekl se potvrdilo to, že jak jsem říkal, my jsme dobře bránili, oni nám teda vstřelili jednu branku střelou ze střední vzdálenosti, potom my jsme vyrovnali právě ze standardní situace a vlastně bych řekl se lámalo to utkání od té 80. minuty nahoru, kde vlastně my jsme měli první šanci, jako break 2-1, mohli jsme jít sami na bránu dokonce do vedení, ale bohužel jsme to neproměnili. A tam právě je třeba obrovský problém vlastně u ománské reprezentace, vlastně kvalita domácí soutěže, kde všichni ty hráči hrají v domácí soutěži a fyzická jako připravenost. Takže my jsme úplně jednoznačně od té 80. minuty prostě začali odcházet jako fyzicky, kde ta Korea se dostala jako do tlaku. A vlastně v momentě, kdy oni nám dali druhý gól a my jsme jakoby hráli iba bank, tak vlastně, ale to byla někde až to utkání, že naši hráči to pořád někdo polehával v křečích, takže někde ve 112. minutě jsme dostali, myslím, třetí branku, ale to utkání jako obecně bylo dobrý z naší strany, měli jsme šanci i ten výsledek udělat, ale bohužel se nám to nepodařilo.
1: Já ještě se chci zeptat, samozřejmě já trošku tuším, ale pro naše posluchače spíš, jak je možný nebo těžký sbírat informace individuálně o korejských hráčích?
7: Jako já si myslím, že zase úplně tak těžký to není, protože spousta z nich působí v Evropě, těch, který jsou jako nosný pro vlastně tu reprezentaci a i ta domácí soutěž vlastně dneska na těch aplikacích, jako je Wyscout a tak dál, tak je prostě k dispozici, takže v tomto ohledu si myslím, že to problém jako určitě není.
0: Jiří Chytrý, bývalý asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace Česka i Ománu, je s námi v desíce Pavla Horváta. Vy jste to naznačil, ta fyzická vyspělost Korejců možná souvisí i s tou připraveností třeba na pozdní fáze zápasu. Máme tady ještě jeden připravený zvuk, který nahrál Tomáš Petrášek, obránce Hradce Králové, který má také zkušenost z ligy z Jižní Koreje, tak si můžeme poslechnout.
2: Korejský fotbalista je určitě pracovitý a má disciplínu. Možná to má společný jmenovatel v té vojenské disciplíně, ale já si myslím, že to jsou vynikající fotbalisté, kteří mají perfektní pohybovou kulturu. Dokáží perfektně pracovat s míčem. Zajímavost je, že v korejské lize padají góly hodně v posledních minutách nastaveních. Korejští hráči se rozhodně nikdy nevzdávají a bojují dokonce. Naše síla by měla být ale ve větší taktické vyspělosti. A hlavně máme opravdu perfektní hráče, máme perfektní individuality, kteří hrají ve velkých klubech, takže máme svoje obrovské zbraně, které doufám, že dokážeme využít.
0: Tolik Tomáš Petrášek pro Desítku, jsme ve spojení dál i s Jiřím Chytrým. Když se zaměříme na fakt těch gólů ve druhém poločase, tak Korejci ze 40 v kvalifikaci dali 25 po změně stran. Pane Chytrý, myslíte, že tohle může být pro český tým nějaká hrozba?
7: Nemyslím si to, protože právě je potřeba vnímat to, s kým oni se měří jako v těch kvalifikacích, kde hrají většinu zápasů. A právě třeba v té kvalifikační skupině prostě ty korejský hráči hrají v evropských soutěžích, jsou výborně fyzicky jako připravení. A potom vlastně, když mají v té skupině, tak jak to bylo u nás, vlastně Irák, Oman, Palestinu a tak dál, tak tam oni logicky v těch závěrečných minutách jako dominují si, že ta statistika je hodně zkreslená právě vlastně tím, že oni hrají tady tu asijskou kvalifikační skupinu a prostě ty soupeři z těch dalších výkonnostních košů prostě a těch domácích soutěže prostě ty hráče takhle připravený nemají a to tam hraje potom velkou roli. V momentě, kdy oni se budou na šampionátu měřit s hráčema, ať už evropskýma, nebo prostě s Jižní Amerikou, prostě soupeřema, kde ty hráči standardně jsou jako fyzicky velmi dobře připravený, tak si myslím, že ta statistika bude vypadat malinko jinak. Ale jako spíše v tom smyslu, že oni budou připravený, ale ten soupeř taky, kdežto když hrají tu asijskou zónu, tak tam prostě často dominují.
0: Říká Jiří Chytrý, který je dal v desíce Pavla Horváta. Jižní Korea se účastní po 12. mistrovství světa, mimochodem po 11. za sebou od roku 86, včetně od toho mistrovství, které vyhrála Argentina s Diegem Maradonou, nechyběla Československo, nebo Česko bylo za tu dobu dvakrát, teď je tedy po třetí. Co se týče těch největších hvězd a opor, o které se opírají jeho Korejci, pane Chytrý, já jsem koukal do toho zápasu a do základní sestavy se dostali vlastně všichni ti nejznámější, ať to je obránce Bayernu Mnichov, Kim Min-jae, Son Heung-min, tehdy asi ještě v Tottenhamu, Lee Kang-in z Paris Saint-Germain, nebo Hwang Hee-chan, který hraje s Ladislavem Krejčím ve Wolverhamptonu. Jsou opravdu znát tihle třeba tři nebo čtyři borci, že jsou odskočení?
7: Tak jsou to jednoznačně rozdíloví hráči, kteří jako ten týmový výkon prostě potom v těch rozhodujících momentech povyšují a prostě to je jako bez diskusu, tyto hráči jsou prostě top světoví hráči, ale já jako jsem takový jako mírný optimista před tím naším utkáním, protože oni hrají takový pojetí, kdy chtějí hodně kontrolovat míč, chtějí dominovat prostě kombinační hrou a tak dál. A já si myslím, že my zrovna máme předpoklady prostě velmi dobře a agresivně, jakoby, dejme tomu třeba hrát o to střední pásmo a být nebezpečný z těch protiútoků a vlastně, kde já vidím jako slabinu je, že prostě oni jsou jako dobrý na míči, to bez diskuze, s tím se budeme muset vypořádat, ale dokáží potom jako obrovský panikařit po těch ztrátách v té defenzivě a tam vidím já jako zase šanci pro nás, že pokud budeme dobře bránit a dokážeme potom využít ty přechodové fáze a standardní situace, tak si prostě umím představit, že dokážeme uspět.
0: Říká Jiří Chytrý, jehož angažmá společně i s dalšími členy realizačního týmu Jaroslava Šilhavého skončilo tedy po porážce ve druhé, nebo spíš ve druhé fázi kvalifikaci té asijské mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou 1-3 a to sice v září roku 2024. Poslední věc, pane Chytrý, ta zkušenost vést reprezentaci Ománu. Byly tam duely i s Kyrgyzstánem, Malajzí, Tajvanem a pak vlastně jste měl proti sobě vedle Jižní Koreje taky Irák, tak asi hodně výjimečné ve vaší kariéře.
7: Je to obrovská zkušenost. Vlastně potom my jsme byli vyslani za Oman do Kuala Lumpur vlastně na konferenci Asijské fotbalové federace, kde vlastně to bylo pro všechny reprezentační trenéry Asijské konfederace a musím říct, že vlastně, kdybych to měl zrovna mimochodem, tam byl Jaja Ture, jeden z trenérů, který možná bude působit ve Slovanu Bratislava. Graham Arnold, který teďka vede vlastně reprezentaci Iráku, kluci právě z Koreji, z Japonska a celá ta asijská zóna se pořád vlastně hodnotili asijský, jakoby u nás je Euro, tak oni měli to mistrovství Asie a vlastně veškerý data z těch utkání a veškerý parametry, oni všechno pořád ještě vlastně porovnávají s Evropou, srovnávají se s Evropou a mají tam takový obrovský, bych řekl, sen, co jsme z toho cítili, že prostě hrozně rádi by byli, aby jednou nějaký tým z té asijské zóny prostě, když to řeknu, překonal, buď teda nějaký tým z Evropy nebo z Jižní Ameriky a je to takový jako hnací motor pro ty asijský fotbalový týmy.
1: Mně jenom napadá, trošku odlehčím, jak se na té asijské konferenci hovořilo?
7: Anglicky. Byli tam překladatelé do těch řečí, kde vlastně ty jako lokální prostě buď měli přímo ty tlumočníky do toho rodného jazyka, a když to nebylo, tak samozřejmě angličtina jako univerzální řeč.
0: Jiří Chytrý byl v desíce Pavla Horváta, co by bývalý asistent u reprezentace Ománu a také muž, který má zkušenost nejen s asijským, ale také s tím jeho korejským fotbalem. Pane Chytrý, moc vám děkujeme a přejeme, ať si užijete mistrovství světa, které začíná dnes.
7: Děkuju za pozvání a provedu.
1: Děkujeme.
8: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
6: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
9: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
8: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
6: Radiožurnál. Fandíme s vámi. Desítka Pavla Horváta.
0: Poslední dvě jména, která chci zmínit v souvislosti s Jižní Koreou a přijde mi spíš zajímavá z hlediska těch příběhů. Jens Kastrop, který je 22-letý záložník, tak hraje za Borussii Mönchengladbach. On má německého tatínka a jeho korejskou maminku a teprve od loňského roku je vlastně možnost, že on reprezentuje Jižní Koreu, jinak vlastně to byl Němec i v mládežnických reprezentacích, tak jsem zvědavý, zda nastoupí. A pak ještě jeden borec, o kterém jsme mluvili, z Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, on vlastně hrál poslední 4 zápasy Paris Saint-Germain v lize mistrů, to znamená, že do těch úplně klíčových nezasáhl, ale jde o velký talent, který byl ve finále mistrovství světa klubu, tedy mistrovství světa U20, v roce 2019 bylo to tady nedaleko, bylo to v Polsku. A vlastně přijde mi z něčeho zajímavé, a je to možná souvislost i s českým fotbalem, že on je jediným zástupcem toho výběru aktuálně v reprezentaci, že vlastně z těch stříbrných Jihokorejců se tam nikdo další nepropracoval. A to on už tehdy byl vlastně hráčem Valencie, který se později dostal tedy do Paris Saint-Germain.
1: No, tak někdy tak bývá. Já si myslím, že taky to záleží na těch ročníkách, kolikrát se tady bavíme o těch ročníkách, co byl Pavel Kadeřábek třeba, prostě najednou tam máš 5-6 hráčů, který se prosadí do dospělé reprezentace, někdy to tak prostě není.
0: A teď, když se budeme bavit o českém týmu z hlediska té dnešní sestavy, protože od 4 od rána už v noci na pátek uslyší posluchači přímý přenos Radiožurnálu Sportu úvodního zápasu. Ročníkově to tady nemáme seřazené, nevím, jestli to máš, Petr, ale opírat se budeme teda o koho, pánové? Tak v bráně to je asi jasné, tam to nemusíme řešit, ne?
3: Tam už to bylo před odletem, ne?
0: Už vlastně možná na té první
3: tiskovce. Ty role byly rozdány, vlastně Miroslav Koubek to řekl jasně, Matěj Kovář bude jedničkou, Lukáš Horníček mu bude krýt záda, Jindřich Staněk jako trojka.
0: A pak možná jsme se na tom shodli už v diskuzích v předešlých dnech, největší otázka asi v obraně, na jednom jménu. Je to tak?
3: Chaloupek nebo Holeš?
1: Já si myslím, že Chaloupek, že si to uhrál, byť teďka tam samozřejmě v tomhle přáteláku tam byla ta chybička, ale za mě předvedl fantastický půlrok, teďka úplně se prosadil do základu ve Slávy, byl i dobrý v těch, já jsem úplně byl fakt překvapený, jak odehrál tu baráž, tam byl výborný a za mě si řekl o to místo Štěpán Chaloupek.
3: No, určitě zajímavé u něj je, že na obránce 8 ligových gólů v poslední sezóně, sice ve Slávii, dobře,
1: a to nekopl penalty, ale pozor.
3: Ale 8 gólů na obránce, skvělá vizitka.
1: To určitě.
0: A možná i toho může třeba přiblížit základu oproti Tomáši Holešovi? Ten má nejslavnější gól proti Arsenalu, jak zval celý panelák.
1: Tak zase Tomáš Holeš umí dávat ty góly, takový ty zajímavý, ale souhlasím s tím, Štěpán Chaloupek na první pohled nevypadá jako úplně taková největší zbraň v těch standardkách, ale my to mužstvo opravdu máme postavený, jo, vemem si Robin Hranáč, výborný, Láďa Krejčí, není potřeba asi zmiňovat, jo, Patrik Šik určitě zase umí a není to taková ta, jakože když si napíšeš na tabuli ty jména, koho budeme hlídat, tak Patrik Šik určitě nebude ten první, koho jako budeš nejvíc střežit, ale on ty góly umí dát, takže máme velkou sílu a myslím si, že Štěpán Chaloupek by mohl být tou zbraní, která se prosadí.
3: Samozřejmě pro Tomáše Holeše, kdyby se měl rozhodnout Miroslav Koubek, tak by to bylo asi vzhledem ke zkušenostem. Přece jenom jemu je 33, Chaloupkovi myslím 23, takže tam je ten generační rozdíl a to by mohlo být jako možná to jediné, co by mohlo hrát ve prospěch Tomáše Holeše, si myslím.
0: Ano, pak jsme řešili už vlastně i v pondělní desíce možnost na pravé straně, že asi jedničko je Vladimír Coufal, ale i David Douděra se prezentoval skvělým dojmem. David Jurásek nalevo, nevím, jestli Alexandr Sujka by na něj mohl tlačit.
3: Jaroslav Zelený maximálně.
1: Já ještě zase vrátím k tomu počasí, jo. Ono, tady ty hráči, který jsou zvyklí naběhat teď řeknu přes 11 kilometrů, tak pokud to bude opravdu v nějakém dobrém tempu, tak jim ty síly prostě můžou docházet a třeba i z tohohle pohledu nebo z tohohle důvodu k tomu střídání budeme muset sáhnout a myslím si, že teď jsme zmínili ty jména. Určitě, kdyby přišel Douděra místo Coufala na posledních 15 minut v té euforii, kterou on dokáže přinést, nebo Jarda Zelený zase tu kvalitu, kterou on má, tak si myslím, že tyhle ty dva posty tam určitě problém mít nebudeme a samozřejmě bude to složitý i z pohledu toho, že to střídání může fakt ty zápasy rozhodovat, jo? Že na začátky těch utkání, kdy ty týmy se tolik neznají, prostě budou nároční, co se týká kondice, ale úplně se tam ničím asi nepřekvapí a pak až ty střídající hráči do té trošku unavenější obrany můžou prostě ty zápasy rozhodovat.
3: A nezapomínejme na to, že je ten systém turnaje velmi benevolentní, takže vlastně můžete projít dále i 3 remízy 0-0 a mohou být dobré. Takže se dá počítat s tím, že na začátek turnaje to nebude žádné velké harakiri a pokud samozřejmě nebude česká reprezentace prohrávat o gol o 2, tak se asi úplně nebude hrnout dopředu, protože i ta remíza může být dobrá vzhledem k těm dalším zápasům.
1: Já úplně nevím, jak se řekne korejský harakiri, ale...
0: No a teď je otázka toho, kdo tam tedy by měl netvrdit muziku, ale třeba něco vytvořit. Ve středu pole, když se sází třeba na tradičně Tomáše Součka, ty jsi mluvil o Pavlu Šulcovi, Lukáš Provod.
1: Já si myslím, tak to už není to úplně střed pole, ale tyhle ty hráči tam stoprocentně budou. Čekám to, že fakt to může rozhodnout ty střídání, že ty mančafty, bylo to tady řečený teďka, když nedostaneš gol, tak máš z prvního zápasu bod a není to úplně špatná výchozí pozice. Pak máme papírově slabšího soupeře, kde bychom to mohli rozhodnout. Úplně taky nejsem přesvědčený o tom, že se někam poženeme, že budeme dobře bránit. Míra Koubek tímhletím vlastně z Plzní byl velmi úspěšný v pohárové Evropě a myslím si, že tohle bude ten noční zápas prostě provázet a jsem přesvědčený opravdu znova to zopaku a už naposledy, že můžeme těma střídajícíma hráčima hodně to ovlivnit.
3: A že by nebyl Vladimír Darida v základní sestavě, je varianta, že by dostal šanci třeba Sadílek?
1: Myslím si, že tam je velký otazník, že Sadílek si o to říká určitě výkonama i tím, jak odehrál tu Evropu. Láďovi nevyšel ten zápas s Dánama, ale tam si myslím, že to bylo, pardon, s Irama, ale tam si myslím, že to bylo opravdu tím, že byl postavený na šestku a on není úplně šestka, aby tam stál před stoperama a jenom rozehrával, takže může se stát, že i Láďa se tam objeví, tam si myslím, že je to hodně podobný, hodně vyrovnaný.
0: To říká Pavel Horvát v poslední desíce, která je tedy před startem fotbalového mistrovství světa, které se koná i ve Spojených státech amerických v roce 94, když to bylo naposled, tak tehdy to všechno zahajovala zpěvačka Diana Ross svým nepovedeným, možná legendárním pokutovým kopem a pak to všechno zakončil i neproměnou penaltou Roberto Baggio. Tak věřme, že třeba Čechy potká nějaký penaltový rozstřel, ale úspěšný, protože...
1: A tak tam jsme v klidu, to umíme.
0: Ano, to jsme v klidu. Vrátíme se k tomu rádi zase 13. června, kdy budeme na pražském výstavě společně s Pavlem, s Antonínem Panenkou, autorem legendárního Dloubáku a Václavem Němečkem. Pokud můžete, doražte, už v 10 hodin tam budeme. No a dneska jsme tedy pro vás vysílali, věřím, že si užijete i na Radiožurnálu Sport kompletní program mistrovství světa. Tomáši Petrovi taky moc děkuju.
3: Hezký den.
0: A Pavlu Horvátovi samozřejmě.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Mějte se hezky.

0: Dobré ráno všem posluchačům Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď ve společném vysílání spojujeme síly, jak jsme teď slyšeli od Adama Cardy, samozřejmě protože česká fotbalová reprezentace vstupuje do mistrovství světa, do fotbalového šampionátu, který nehrála 20 let. Už to samo o sobě je samozřejmě velká věc, ať už dnešní zápas dopadne jakkoliv, my budeme ale věřit pevně, že se o tom zápase bude mluvit i proto, že dopadne dobře a že česká fotbalová reprezentace odstartuje šampionát, který pro ní nakonec může být a bude úspěšný. Tak máme reportéry přímo na stadionu, Český rozhlas je vlastníkem vysílacích práv, budeme vysílat všechny zápasy, ty české v přímých přenosech na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, ty všechny ostatní pak na Radiožurnálu Sport, internetových platformách a samozřejmě ve vstupech také na Radiožurnálu. To ale pravidelní posluchači jistě od nás už dlouho vědí, nicméně proč si to nezapakovat. Teď už ale míříme právě do Guadalajary na mistrovství světa do Mexika. Zápas Česko-Jižní Korea začne zhruba za 10 minut a samozřejmě naši reportéři mají aktuální informace, včetně sestav obou týmů a ta česká nás velice zajímá. A tak zdravím Lukáše Michalíka a Mirka Vasiče přímo na komentátorské stanoviště. Pánové, dobré ráno. Vám přejeme z
1: České. Dobré ráno do Česka, hezký večer z Mexika.
2: Dobré ráno.
0: Tak asi pojďme rovnou k tomu, co fotbalové fanoušky nejvíc zajímá, nebo nejenom fotbalové, snad i ty ostatní, kteří fotbal nesledují tak často jako ti praví fotbaloví fandové. Tedy sestava českého týmu, hodně se o tom mluvilo před zápasem, už od doby, kdy trenér Miroslav Koubek určil tu širší nominaci, tak teď tedy 11 mužů, kteří dostávají přednost před svými spoluhráči a nastoupí do toho zápasu po 20 letech v barvách České republiky na mistrovství světa.
1: Pojďme na to, v porovnání s generálkou v New Jersey proti Guatemala udělal trenér Miroslav Koubek dvě změny v sestavě. Na levém kraji obrany místo Davida Juráska nastoupí Jaroslav Zelený a ve středu pole je to změna možná ještě překvapivější, protože místo Michala Sadilka dnes dostává příležitost Alexandr Sojka. Pojďme si říci celou sestavu českého národního týmu. V brance bude Matěj Kovář, před ním trojice stoperů Chaloupek, Hranáč, Krejčí, nalevo už zmiňovaný Zelený, napravo Vladimír Soufal, ve středu zálohy dvojice Souček, Sojka, před nimi v dvojici takových ofenzivnějších hráčů Provod se Šulcem a na hrotu útoku nic překvapivého kanonýr Patrik Šik.
2: Dostáváme se taky ke korejské sestavě, ve které jsou asi tři největší hvězdy. Tou největší je Song Hyung Min, který bude nastupovat na hrotu útoku. Tenhle fotbalista, který se proslavil v Tottenhamu, ale teď už válí za Los Angeles ve Spojených státech. Další hvězdou tohle týmu je Lee Kang-in, to je fotbalista, který nastupuje za Paris Saint-Germain. No a třetím, kterého zmíním, než se dostaneme k celé sestavě, to je Kim Min-che, stoper, který válí za Bayern Mnichov. Ale pojďme postupně. V bráně Kim Sung Kyu, obrana Itek Sok, Kim Min-che, Ihan Pom, na stranách Iki Hyok, Sol Yonau, Jungu, pak Sung Ho a Hwang Impom ve středu zálohy. No a vepředu by se měli rozestavit ve složení Lee Song, Song Hyun-min a i Kang-in.
0: Sestavy tady známe díky Mirku Vasičovi a Lukáši Michalíkovi přímo z Guadalajary, z komentátorského stanoviště Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport na fotbalové mistrovství světa. Tak se hned můžeme zeptat přímo do dějiště taky na to, jak to tam vypadá i vyprodáno.
1: Teď už to vypadá velice dobře, byť vyprodáno určitě není. Vidím několik volných míst, nebo spíše několik desítek. Stadion tady v Guadalajáře má kapacitu lehce pod 50 tisíci fanoušky, ale ty tribuny jsou zaplněné velice slušně. Pravda, několik stovek fanoušků je tady v zelených dresech, takže to jsou viditelně fanoušci Mexika. Potkali jsme také mexické fanoušky, kteří dorazili v českých dresech. To je poměrně ojedinělé. Ostatně oni někteří z nich měli i jihokorejské dresy. Ale atmosféra teď před začátkem zápasu už vypadá velice slušně a věřím, že to bude takto znít i z vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Hráči už jsou sezazeni kolem středového kruhu, včetně náhradníků. To je taková novinka pro tenhle šampionát, dvě obrovské vlajky, jihokorejská a česká, kolem nich spousta pozadatelů, velké množství fotografů, musíme říct, že z Jižní Koreje přijelo spousta novinářů, no a teď začnou hymny tady na stadionu v Guadalajáře.
0: Tak se na chvilku odmlčíme z Mexika, z fotbalového stadionu v Guadalajáře, kde si účastníci toho zápasu, tedy fanoušci, reportéři a také samozřejmě fotbalisté a realizační týmy vyslechnou hymny obou dnešních soupeřů, tedy států České republiky a Jižní Koreji v předzápasovém programu těsně před výkopem toho utkání, které by mělo začít ve 4 hodiny ráno českého času, tedy zhruba za 6 minut. Česká republika vstoupí do toho šampionátu. Připomínám i to, co asi také většina fotbalových fanoušků ví, několik novinek v tomto šampionátu. Jednou z nich je i to, že vzhledem k počasí budou v každém poločase dvě tříminutové přestávky, aby se hráči mohli občerstvit, tak o to se samozřejmě oba poločasy natáhnou. O 3 minuty v každé půli, tedy celkově o 6 minut, takže počítáme s tím, že zápasy budou o něco delší, než jsme zvyklí, ale to samozřejmě je detail jenom tedy pro ty, kteří mají ty detaily ve fotbalových statistikách třeba rádi. Otázka je, o kolik se budou zápasy potom nastavovat tak po vypršení 45 minut, jak jsme si všimli, nebo jak jsme byli možná překvapení před 4 lety při šampionátu v Kataru, kde rozhodčí nastavovali nezvykle dlouho každý poločas, tak tady v Mexiku, Spojených státech a Kanadě, kde se bude hrát letošní, nebude, už se hraje letošní šampionát, tohle pravidlo možná nebude tak úplně stejné jako před 4 roky v Kataru, ale v tomhle případě se asi budeme muset nechat teprve ujistit nebo překvapit. Tak podle mých informací dozněla první jihokorejská hymna a bude následovat ještě hymna České republiky, po ní se zase vrátíme do Guadalajary za našimi reportéry a ještě musíme připomenout to, co jsme neřekli na začátku dnešního přímého přenosu a co možná někteří z vás posluchačů, kteří si zapli rádio takhle brzo ráno kvůli fotbalu, neví, a to je sice výsledek prvního utkání šampionátu dnes, nebo chcete-li včera českého času, vstoupilo Mexiko jako domácí účastník šampionátu úspěšně do turnaje, když dokázalo porazit Jihoafrickou republiku 2-0. A teď už se můžeme zase vrátit za našimi reportéry, dozněly hymny, slovo mají tedy Lukáš Michalík, Mirko Vasič a už si ho nechají, protože budou komentovat zápas Česká republika Jižní Korea.
1: Tak tedy ještě jednou hezký večer z mexické Guadalajary. Je to tady. To, na co čeští fotbaloví fanoušci čekali 20 let, se stane za malou chvíli skutečností. Zápas národního týmu na mistrovství světa. Čeští fotbalisté vstoupí do šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada, zápasem proti Jižní Koreji. Pojďme si ještě jednou zopakovat základní jedenáctky obou týmů. Začneme pochopitelně tou českou, ve které jsou dvě změny oproti vítězné generálce v New Jersey proti Guatemale. Jen na lavičce dnes zůstávají David Jurásek a Michal Sadílek. Místo nich příležitost v základní sestavě dostávají Jaroslav Zelený a Alexandr Sojka. V brance podle očekávání Matěj Kovář, před ním trojice stoperů Chaloupek, Hranáč a kapitán Krejčí, na postulového obránce zmiňovaný Zelený. Na opačné straně Coufal, dvojice středních záložníků Souček se Sojkou a o ofenzivu se budou starat především Pavel Šulc, Lukáš Provod a Patrik Šik. Teď se stávají Jihokorejců a Mirko Vasič.
2: Jihokorejci mají jen 3 hráče, kteří nepůsobí v Evropě, a jenom jednoho, který působí v domácí soutěži. Mezi ty fotbalisty, kteří už válí někde jinde než na starém kontinentu, tak mezi ty patří Song Hu-min, největší hvězda, už jsme si to říkali, nastoupí na hrotu útoku. Dalším hráčem, který nepůsobí v Evropě, chytá v Japonsku, je brankář Kim Sung-kyu. Před ním budou hrát Itek Sok, Kim Min-che, In-han Pom, na krajích vlevo i Ki Hyok, to je ten poslední muž, který hraje mimo Evropu a jediný fotbalista, který působí v domácí korejské soutěži. Na druhé straně Sol Jung-ju. V záloze potom Park Sung-ho, Hwang Impom, Iche Song i Kang-in, no a vepředu tedy zmiňovaný Song Hu-min. Už se všechno chystá na začátek zápasu, už tady pořadatelé odstranili ty obrovské vlajky, které jsou na každé polovině i ve středovém kruhu znak FIFA, kolem kterého se rozestaví fotbalisté, včetně náhradníků, to je také jedna z novinek pro tenhle šampionát. Hymny dozněly, hlavní rozhodčí, o tom jsme ještě nemluvili, je to Egypťan Amin Umar, už tam stojí s oběma kapitány, je rozlosováno, ještě jedna fotka a za malou chvíli jdeme na to.
1: Oba kapitáni Ladislav Krejčí a Korejec Son Heung-min se teď zdraví společně s rozhodčími. Son Heung-min, tedy hlavní hvězdou jihokorejského celku, legenda Tottenhamu, za který za desetileté působení nastřílel víc než 170 branek. Čeští fotbalisté nastoupí v dresech v bílé kombinaci, naopak jihokorejci budou mít červené dresy a teď už se tedy chystají ještě na nějaký proslov a samozřejmě čekají na svého kapitána Sona. Ještě jedna fotografie a my si můžeme připomenout, že čeští fotbalisté se dosud s Jižní Koreou utkali ve třech přípravných zápasech a mají vyrovnanou bilanci jednoho vítězství, jedné porážky a jedné remízy. Ten poslední vzájemný zápas se uskutečnil před 10 lety, byla to generálka tehdy na mistrovství Evropy a Češi prohráli doma v přípravě s Koreou 1-2. Jediný hráč z českého současného týmu, který ten zápas před 10 lety zažil, je Vladimír Darida, který je připravený na lavičce zasáhnout do tohoto duelu a případně, když zasáhne, tak to bude jeho jubilejní 80. start v národním A týmu. Když si vezmeme hráče Jižní Koreje, tak do toho zápasu nastoupil mimo jiné tedy Son Heung-min, který je se 650 góly aktuálně nejlepším střelcem jihokorejského výběru. Za malou chvíli už utkání začne, jihokorejci se teď nahecovali na ten zápas, čeští fotbalisté se už pomalu, ale jistě rozestavují a to, na co jsme tak dlouho čekali, za malou chvíli začne zápas českých fotbalistů na mistrovství světa po 20 letech.
2: Rychle ještě zmiňme oba trenéry na korejské lavičce, legenda korejského fotbalu, účastník 4 fotbalových šampionátů jako hráč a dalších jako trenér, Hong Myong Po, jeden z nejlepších stoperů nebo liber, jak chcete, který vyrostl na asijském kontinentu. Na druhé straně Miroslav Koubek, 74 let, velká premiéra, je to tady, je rozehráno, Češi zpátky na golmana Kováře a ten dlouhým nákopem do levé strany bude hledat některého ze svých spoluhráčů, tam se nedomluvili Zelený se Šulcem, oba dva šli do hlavičky na útočné polovině a ten míč pak zaplul do autu, takže Korejci budou vhazovat poblíž vlastního pokutového území. Sol Jungu se rozhlíží, dává do středu pole, ale nepřesné zpracování, nakonec korejský nákop polovině hřiště a tam bezpečně stojí Ladislav Krejčí, kombinuje se svými spoluhráči na levé straně kolem středové čáry, ale Češi jsou nuceni jít dozadu až ke golmanu Kovářovi. Hranáč mu dává přihrávku k malému pokutovému území. Son Heung-min se snaží napadat Kováře a ten tak volí dlouhý nákop, protože nemá nikoho do kombinace. Kim Min-che ve středovém kruhu odhlavičkovává. No, zatím ani jeden z týmů si nedoskáže dát balón na zem a přihrát dvakrát v kuse. Stále to platí, jenom to létá přes středovou čáru. Teď dobrý pressing českého týmu a Šulc může jít dopředu, ale přece jenom musel počkat, dává na zeleného. No a tak kombinuje reprezentace na levé straně a už se dostala několika rychlými narážečkami až k Vápnou. Šulc se snažil teď prostrčit na provoda, takový drsnější zákrok tělem, ale Češi stále drží míč, ale nedostávají ho do pokutového území až teď centr Ladislava Krejčího, který ale nebyl vůbec povedený. Takže zatím 0-0.
1: A to ve druhé minutě, čeští fotbalisté jsou stále u balonu, Vladimír Coufal a jeho zpětná přihrávka na golmana Matěje Kováře. Teď se Češi nikam hnát nebudou, rozehrávka přes kapitána národního týmu Ladislava Krejčího, ten volí dlouhý nákop směrem na Pavla Šulce, který se žene za balonem, ale blíže k němu má korejský golman Kim Sung-kyu, který nechal ten balon doletět do zámezí a za malou chvíli tedy budou jeho Korejci vhazovat z pravé strany, konkrétně to bude pravý bek Sol Jong-u, který tedy už je připravený, ještě se bude muset o nějaký ten metr vrátit. Čeští fotbalisté budou chtít napadat rozehrávku Korejců okamžitě. Končí druhá minuta, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa Česko-Jižní Korea zatím 0-0. Sol Jong-u a jeho dlouhý nákop ale končí na kopačkách českých fotbalistů. Coufal se dostává k míči, pokus o oblouček, ale byl neadresný, to znamená, že od své branky. Za malou chvíli bude rozehrávat pravý obránce jihokorejského celku Sol Jung-u, který ale dost možná přenechá tu exekuci brankáři, který se teď rozlíží a hledá nějaký jiný balón, ještě se možná půjde občerstvit, nakonec bude rozehrávat stoper Kim Min-je, nakonec tedy dlouhý nákop brankáře, Kim Min-je svěnou brankáři tu pozici jen připravil, jeho Korejci teď kombinují, ale jen na své obrané polovině, u míče je už zmiňovaný Kim Min-che, který přihrává na levou stranu, kde je Iki Hyok, jeho dlouhý nákop na Sona Heung-mina, který se dostává k míči poblíž rohového praporku, tam je v souboji s Coufalem. No a Son to udělal šikovně, ale ne tak šikovně, aby vybojoval rohový kop, tak uvidíme. Bude to nakonec Matěj Kovář, který za malou chvíli bude rozehrávat. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa. Hrají ho po 20 letech. Aktuálně hrají s Jižní Koreou na začátku 4. minuty 0-0.
2: Nakonec to bylo postavení mimo hru, ve kterém byl Son Heung-min poměrně pozdě odmávané, ale nakonec se rozhodčí domluvili a tak Kovář z pravé strany od pokutového území dlouhý nákop směrem dopředu, ten letí na Šika, ale český útočník vůbec neměl šanci dosáhnout na tenhle balón, který možná trochu jinak létá tady ve více než 15 metrech nad mořem než v nižších polohách. Ale Korejci to znovu zkouší dlouhým míčem za českou obranu, ale ten doputoval pro změnu jen ke golmanu Kovářovi. Son Heung-min se k němu nedostal, Kovář okamžitě vyhazuje na Krejčího, ten po levé lajny rozbíhá provoda a tenhle nákop také putuje do pokutového území, tentokrát korejského, a tam v klidu Kim Sung-kyu. Trochu si teď rozmyslel rozehrávku, nevyhodil ten balón tak rychle, rozhodčí už mu odpočítává čas a tak si ho korejský brankář, tedy balón, hodil na zem a pak volí dlouhý nákop. Ten letí dobrých 70, možná 80 metrů a doletěl až do rohu českého pokutového území, kde je připravený Jaroslav Zelený, a protože byl teď pod tlakem Ikangina, tak zahrál balón do zámezí a Korejci budou vhazovat poblíž českého vápna. Ikangin tam jde k rohovému praporku a čeká, jestli si ho nevybere Song Jungu. To se ale zatím nestalo. Sol Jungu stále přemýšlí, měl by vhazovat rychle, je tady to pravidlo o 10 sekundách, a nakonec Korejci až pěkně dozadu na stopera Itek Soka. Ten je ve středovém kruhu, ale má dost prostoru. Teď se Češi nedokázali rychle přemístit, ale nakonec Pavel Schulz zabral a zavřel ten prostor z českého pohledu na pravé straně a tak musí asijský tým kombinovat kolem středové čáry. Inhan Pom tam vymýšlí něco se svými spoluhráči, Park Sung-ho se zapojil také do téhle rozehrávky, ale dobře rozestavená česká reprezentace zatím nedovoluje jeho korejskému týmu, aby postupoval dopředu, a tak se stále hraje kolem poloviny hřiště a to platí i v začínající 6. minutě za stavu 0-0.
1: Jeho Korejci jsou stále u balónu, konkrétně je to pravý obránce Song Jung-u, který volí zpětnou přihrávku na golmana Kima Sung-kyu a ten otáčí těžiště hry na levou stranu. Tam je Iki Hyok, který kombinuje se svým spoluhráčem Ite Sokem. Čeští fotbalisté teď brání v pevném obraném bloku, posouvají se za balónem a teď se snaží být i aktivní v pressingu, konkrétně Lukáš Provod, ale nakonec se k míči nedostal, takže teď jsou opět jeho Korejci u míče a u mě kombinují, ale jen na své obrané polovině, kde je teď také Hwan In-po, a teď dlouhý pas na levou stranu, kde jsou jeho Korejci osamocení, konkrétně je to i Teso, který už by mohl centrovat do 16, tak také činí, ale netrefil nikoho v červeném dresu. To znamená, že za malou chvíli budou jeho Korejci vhazovat z opačné strany, ten centr byl totiž z levé strany tečovaný, a tak jde k míči a pomalým krokem Sol Jung-u. Vy stále posloucháte přímý přenos úvodního zápasu českých fotbalistů na mistrovství světa Jižní Korea Česko 0-0, to říkám v začínající 7. minutě. Sol Jung-u už je připravený u pravé postraní čáry a vhazuje pro balonci, zeběhl Son Heung-min, který už končí na trávníku, ale nepíská se, hrát může Jaroslav Zelený na levé straně. Češi mají teď balón ve vlastním pokutovém území, kde je golman Matěj Kovář, ten si zasekl svého protihráče a volí dlouhý nákop na levou stranu, kde je Lukáš Provod, ale nepustil ho před sebe Inhan Pom, nicméně odražený míč skončil u Zeleného, ten kombinuje se Šulcem. Češi jsou teď u balónu, polovina 7. minuty, Česko-Jižní Korea stále 0-0, ve středu hrací plochy Tomáš Souček, který se rozhlíží kolem sebe, pod sebou má hranáče, ale Souček chce hrát směrem dopředu, nakonec tedy kombinuje se Sojkou, teď se k míči dostává na levé straně Provod. Postupná akce českého týmu, teď jakoby svěřenci kouče Koupka nevěděli kudy, protože dobře rozestoupení jsou také hráči Jižní Koreje. Sojka na levé straně vybojoval aut na svém soupeři Sol Jung-uovi, takže za malou chvíli bude vhazovat Jaroslav Zelený. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. První zápas českých fotbalistů na aktuálním mistrovství světa. 8. minuta, Česko-Jižní Korea 0-0.
2: Hrají čeští stopeři, obehráli to z levé strany na pravou, no a Chaloupek si dal trochu na čas, okamžitě ho dojeli Če Song s Kluzem. No a míč tak končí v autu pro Českou republiku, nakonec dobře, ale Chaloupek čekal příliš dlouho, no a teď se ukazuje, že Korejci To jsou takový fofrníci, okamžitě přistupují k české rozehrávce a nedávají žádný prostor hráčům. I to teď se stalo Chaloupkovi, ale nakonec vrazuje Coufal přes polovinu hřiště, tam se snažil nabídnout provod, ale tahle přihrávka na něj neprošla, naopak teď Koraja může jít rychle dopředu. Ikangin ve středu pole, Sol Jongu na pravé straně, Češi se dokázali sformovat vzadu a teď tam nahání Ladislav Krejčí Ikangina, no a pak ho postrčil zcela zjevně oběma rukama. Je to ještě docela daleko od pokutového území na pravé straně, takže na přímou střelu to určitě nebude, ale zajímavý centr do pokutového území by z toho být mohl. Češi ti spoléhají na svou výškovou převahu, i když i Korejci mají vysoké fotbalisty, za všechny zmíníme třeba Kim Min-cheho, stopera Bayernu Mnichov. Ten už se také nasunul do pokutového území, Češi tam stojí rozestavení na jeho hraně a přijde centr z pravé strany, Ikangin přeskočil balón, Son ho posílá do vápna, ale tohle

0: vhazovat z vlastní útočné poloviny. K postraní čáře už přiběhl Soljunguť, který čeká na pohyb svých spoluhráčů. Nakonec si běhl spoluhráč ze středu pole a vrátil Soljunguovi a jeho přihrávka směřovala směrem vzad, kde je Ihan Pom, který se teď rozhlíží kolem sebe. Ze středu hrací plochy si pro balonci běhl Pak Sung Ho, který volí dlouhý nákop na stranu pravou. Jaroslav Zelený se nedostal k míči a hrát tak může Soljung U, který je u pravé postraní čáry a udělal to šikovně, vybojoval standardní situaci pro Jihokorejce, konkrétně tedy rohový kop. Jaroslav Zelený už míří do pokutového území, tak aby nějakým způsobem pomohl odvrátit tuto standardku. 10. minuta končí, Česko-Jižní Korea na fotbalovém mistrovství světa zatím 0-0, ale teď Češi musí prokázat, že jsou silní při standardních situacích, jak těch útočných, tak obraných. Samozřejmě asi nejlepší hlavičkář v jihokorejském celku Kim Min-che, stoper z Bayernu Mnichov, je v pokutovém území. Za malou chvíli tedy rohový kop, který bude rozehrávat i Kangin svojí levačkou, už zvedá svoji pravou ruku a je připravený centrovat, už dostal pokyn od hlavního rozhodčího. Centr letí do 16 na přední tyč, tam je připravený Pavel Šulc, velmi dobrá práce reprezentačního záložníka. Nicméně k odraženému míči poblíž středového kruhu se opět dostávají Jihokorejci, konkrétně je to i té Sok, který volí dlouhý nákop na levou stranu. Tam Češi prohráli osobní souboj, nicméně následně se balon odrazil až ke gurmanovi Matěji Kovářovi, který okamžitě rozehrává přes kapitána Krejčího. V pozici mezi stopery je teď Souček, který otáčí těžiště hry na pravou stranu, ale Vladimír Coufal a jeho technická nedokonalost, obránci Hoffenheimu míč přeskočil nohu a vhazovat tak budou Jihokorejci z levé strany. Tam už je připravený i ten Sok, který tedy za malou chvíli bude rozehrávat. Tady v Guadalajaře se hraje 11. minuta, Jižní Korea Česko 0-0 a vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Teď výborně Češi vytlačili Korejce až ke středové čáře, ale asijský tým to ještě obehrál z levé strany na pravou. I Han Pom, což je stoper, se ale netroufil dopředu. Ale pozor, Kangin, takový krásný balon za českou obranu. Velké problémy, střela Sona, který dostal přihrávku pod sebe a v poslední chvíli mu tam Chaloupek stoupil do téhle rány a vytlačil jí na branku, ale jak jednoduše to teď vypadalo. I Kangin si naběhl na středovou osu, tam byl záběh Iče Songa, ten sklepl pod sebe, měl to Son Heung-min proti noze, ale na poslední chvíli tam Chaloupek vložil do té střely nohu, no a tak trochu zachránil společně s Hranáčem tenhle problém. Teď ale už Korejci rozehráli rok na krátko, přichází centr do pokutového území, tam tuším, že Kim Min-che se tlačil do hlavičky, ale nakonec byl zezadu dobře pohlídaný Robinem Hranáčem a tak tenhle balón zamířil nad českou branku, no ale Korejci ukazují, že mají velkou chuť a už měli své příležitosti, za to český tým, ten se jen horko těžko dostává za polovinu hřiště a to už se hraje 13. minuta. Golmanková posílá svoje spoluhráče dál od vápna. Žádné rozehrávání na krátko, naopak dlouhý nákop. Ten letí až k Patriku Šikovi, ale ten je dobře pokrytý. Kim Min-che hlavou posílá dopředu, Son se nedostal k balónu a znovu hraje i Kangin, který se dokázal prosadit mezi trojicí českých hráčů, ale ještě prostrčil, když byl faulovaný na Sona. Teď už jsou Korejci na levé straně. Tam je i Ki-hyok, Iče Song. Iče Song je ale tlačený Coufalem k rohovému praporku. Musí tak vyběhnout podél lajny zpátky. Korejci jsou na útočné polovině stále na levé straně. Češi se snaží rozestavit a zavřít všechny prostory. Korejci čekají na svoji příležitost stále na levé straně i Ki-hyok, ale nepostupuje směrem dopředu až teď, po tom, co dostal přihrávku ze středu pole od Pang Soo-hoa. No ale Korejci se stále neblíží k českému vápnu a naopak národní tým vytlačil asijského soupeře až k polovině hřiště. Kim Min-che, pěkná přihrávka do středu pole, tohle bude rána z dálky, Kovář musí vyrazit. Teď se ukázalo, jak tyhle balóny létají, byl to i Iče Song, který napsáhl z dobrých 25 metrů, no a Kovář vytlačil jeho ránu alespoň za koncovou čáru a na rohový kop pro Korejce. 14. minuta, stále 0-0 na mistrovství světa mezi Českem a Jižní Koreou.
0: Jihokorejci se dostávají do tlaku a za malou chvíli ho můžou ještě vystupňovat, protože budou mít výhodu rohového kopu, který bude opět rozehrávat i Kangin, dvojnásobný vítěz ligy mistrů z Paris Saint-Germain, který už je připravený u rohového praporku a bude svojí levačkou míč kroutit směrem k brance Matěje Kováře. Uvnitř pokutového území samozřejmě opět urostlý stoper Kim Min-che. I Kangin už je připravený, rozebíhá se, nakonec rozehrávka na krátko. Ki Kanginovi se balon vrací, pokus o signál, střela Sona, která byla zblokovaná. Češi se teď ubránili, dlouhý odkop až ke středové čáře. kde sebral balón Soljunko U, který teď nikam nespěchá. Jeho Korejci se rozestavují a kombinují na své obrané polovině

0: ze středu hřiště si pro balón seběhl střední záložník Hwang In Po. Stále jsou jeho Korejci jen na své obrané polovině. 15. minuta, Česko-Jižní Korea 0-0. Zatím v úvodním zápase Čechů na mistrovství se zdá, obrovská chyba jeho Korejců na levé straně a hrají Češi na pravé straně. Teď přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Šik, ale jeho zakončení bylo zblokované hned dvojicí protihráčů, kteří nedali Patriku Šikovi ani metr prostoru. Dobrá práce Lukáše Provoda v pressingu na pravé straně, když odzbrojil chybujícího hráče Jižní Koreje, kterým byl Iki Hyok. No a Češi budou mít v tomto utkání první rohový kop. No a připomeňme si, jak Češi byli silní ze standardních situací, silní a hlavně produktivní v baráži proti Irsku a Dánsku. Tak uvidíme, co teď. Vladimír Coufal už je připravený. Ladislav Krejčí v pokutovém území společně s Tomášem Součkem. Dobrý centr na Jaroslava Zeleného, ten se do zakončení nedostává. Jeho Korejci se ubránili a teď mohou vyrazit do rychlejšího protiútoku. I Kang In se dostává k míči a snaží se nastartovat Sona na pravé straně. Češi zvedají ruce na to, že signalizují offside, ale ten nakonec odmávaný nebyl. A zdá se, že ani dodatečně tedy asistent rozhodčího ten praporek nezvedne a naopak, protože přišel faul jednoho z českých fotbalistů, tak je tu další standardní situace. Byl to Pavel Šulc, který viditelně postrčil Sona, no a tedy další nebezpečná standardka pro Jihokorejce. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Česko-Jižní Korea na fotbalovém mistrovství světa zatím 0-0.
1: Asijský soupeř české reprezentace teď ukázal svoji největší sílu, to znamená rychlý přechod do protiútoku. Pavel Šulc se poctivě vrátil, ale pak strčil evidentně rukama do Sona. Takže standardní situace od rohu velkého vápna nějakých 5-7 metrů do hřiště, takže z toho může být už teď i ohrožení branky, pokud by Lee Chae-sung se k tomu rozhodl svojí levačkou. Nakonec jde rozehrávka na krátko, Lee Chae-sung centruje do pokutového území, ale tenhle balón proletěl celým vápnem a končí mimo hřiště, takže Korejci tuhle, řekněme, nadějnou standardní situaci nedokázali proměnit do ničeho závažnějšího. Golman Kovář teď trochu čeká s tou rozehrávkou, došel si pro míč za branku, má tam připraveného Robina na Hranáče a Ladislava Krejčího po svých stranách a nakonec volí oblouček do pravé strany, kde je připravený Vladimír Coufal, ale nepovedlo se mu teď zpracování, tak nakonec to byl Štěpán Chaloupek, ale nepovedlo se mu zpracování, odskočil mu míč od nohy, skončil v zámezí a tak znovu hraje Jižní Korea. I Tae Sok, jeden ze stoperů, vrací až zpátky na Kim Sung Kyua, který tak popochází nad balónem, rozmýšlí se, Češi zatím nehráli vysoký pressing, i když teď Alexander Sojka vyráží na Inhan Poma, zapracoval dobře také Jaroslav Zelený, pomáhá mu Sojka, výborná práce teď českých fotbalistů na levé straně na útočné polovině, pak sklepnutí zpátky ke středové čáře, Ladislav Krejčí kráčí volným krokem a pak zkouší oblouček na zabíhajícího Provoda, ale ten byl pokrytý korejskými stopery, pak míč do středu pole, tam výborně vyrazil Chaloupek a před Sonem dokázal odklidit tuhle nebo tenhle centr pryč. Trochu nepřesnosti na obou stranách, teď to změnil Souček, který dal parádní míč do levé strany na Provoda. Ten centruje do pokutového území, ale velice pozdě domávlý a odpísknutý offside teď českého týmu. Miroslav Koubek se tady zlobí a ukazuje asistentovi rozhodčího, že před malou chvilkou to bylo na druhé straně podobné, kdy Song byl za českou obranou v momentě přihrávky, že to měl být také dopísklý offside. To se ale nestalo, teď ano. Takže Jižní Korea bude rozehrávat z vlastní obrané poloviny. 19. minuta teď začala utkání mistrovství světa, skóre 0-0.
0: Rozehrávat bude brankář Kim Jung Kyu a zřejmě to bude dlouhý nákop směrem na útočnou polovinu Jihokorejců, byť teď si ještě něco vysvětloval se stoperem Kim Min Chem, tak uvidíme, jaká rozehrávka nakonec přijde. Dlouhý pas podél pravé postraní čáry, tam Jaroslav Zelený v souboji s protihráčem Solem Jung Uem a Jaroslav Zelený to udělal skvěle, zapracoval tělem, ale čistě nechal balon proskotačit do zámezí, to znamená, že vhazovat budou Češi a to z levé strany. U míče už je připravený Ladislav Krejčí, který ukazuje, že pošle balon až směrem k kulící čáře, dlouhý pas na Provoda, který končí na zemi po tvrdém zákroku Kim Min Cheho, který si ještě protestoval proti verdiktu hlavního rozhodčího, ale Amin Umar ukázal jednoznačně, že s Kim Min Chem vůbec debatovat nebude. Teď pozor, Lukáš Provod je trochu otřesený, ale věřme tomu, že bude schopný v zápase pokračovat, už je taky na nohou, aktuálně už se tady hraje 19. minuta na stadionu v Guadalajáře, čeští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu zápasem s Jižní Koreou, skóre stále nerozhodné 0-0. Rozehrávat bude Alexander Sojka zhruba 2 metry za půlící čárou na obrané polovině českého týmu na levé straně. Tak uvidíme, co vymyslí tento plzeňský univerzál. Nakonec je to dlouhý nákop k pokutovému území, kde jsou připravení hráči v bílých dresech, ale ti nakonec o balon přišli. Ještě série soubojů tedy před 16 Jihokorejců. Zelený se dostává k míči, uklidnil situaci přihrávkou na Součka. Do kombinace se zapojuje také Provod, ale Češi se teď vytlačili až ke svému brankáři Matěji Kovářovi. To je velká škoda, ale důležité je, že nedošlo ke ztrátě. Kovář je teď hodně vysunutý ze své branky, volí dlouhý nákop na pravou stranu, kde v náběhu coufal, ale k míči má daleko blíž jihokorejský fotbalista Iki Hyok. Korejci se dostávají k odraženému míči, ale následně přišla chyba ve středu pole a hrají tak Češi na levé straně, kde je rozběhnutý Provod. Ještě blíže k čáře mu nabíhá Jaroslav Zelený, ten táhne míč do středu hrací plochy. Souček se dostává k míči a posílá centr do pokutového území. Tam je Šik na zadní tyče, také coufal, který vybojoval nakonec rohový kop, takže další standardní situace pro české fotbalisty. Vladimír Coufal už je připravený a stěhují se do pokutového území korejského celku také všichni stopeři českého týmu v čele s kapitánem Ladislavem Krejčím. Uvnitř 16 Korejců už je také Štěpán Chaloupek a Vladimír Coufal je připravený u rohového praporku. Po standardní situaci by to chtělo udeřit. Coufal už centruje do 16 a hledá Patrika Šika, ten se do zakončení nedostal, tlak českého týmu, ale může trvat. Uvnitř středového kruhu je Robin Hranáč, ten si nekomplikuje situaci. Zpětná přihrávka na golmana Matěje Kováře. 21. minuta se hraje v Guadalajaře. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa Česko-Jižní Korea 0-0.
1: A Kovář znovu vidí na pravé straně rozeběhnutého Coufala, který dostal trochu prostoru od Iki Hyoka. Coufal se snažil odcentrovat do pokutového území a bude z toho další standardní situace. Další roh z pravé strany pro český tým, který trochu vyrovnává tu bilanci v držení míče. Oficiální statistika ukazuje, že 56% času ho měli Korejci, 33% ho měli Češi a pokud vám chybí 11%, tak 11% času se nehrálo v tomhle utkání. Z těch necelých 22 minut zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Českem a Koreou, Jižní Koreou. Teď ale už standardní situace, tedy roh, centr letí do pokutového území na přední, teď propadává tam, ten balon se tam poodrážel od všech možných fotbalistů a nakonec skončí těsně vedle branky. Tomáš Souček se tam v malém vápně jen chytil za hlavu, ten balon byl dobře točený do malého pokutového území, Korejci se tam nedomluvili a Souček, který zbíhal, řekněme, od penalty na hranu malého vápna, tak ho ten balon doslova trefil do stehna, no a pak se jen smutně podíval k nebi a otřel si čelo. Mezitím už Korejci rozehráli na golmana Kim Sung-kyu a ten volí dlouhý balon směrem dopředu, tam sprintuje Son, ale je tam připravená také česká defenziva, konkrétně Chaloupek. Chaloupek si navedl míč k rohovému praporku a pak ho zvládl poslat na Šulce. Šulcice obehrál proti hráče, kterým byl Ikangin, ale jeho přihrávka do středu pole nebyla přesná. Korejci se pak snažili rychle dostat znovu k pokutovému území českého týmu, ale je tam faul uprostřed hrací plochy. No a protože se hraje 23. minuta, tak je tady teď 3minutová přestávka na občerstvení, na pití v tomhle počasí, které tady vládne, ať už v Mexiku nebo ve Spojených státech, tak se dohodli organizátoři, tedy Mezinárodní fotbalová federace FIFA, že budou každou polovinu poločasu tyhle přestávky na pití. Nutno říct, že Korejci zatím nebezpečnějším týmem, hlavně v úvodu, se tak nějak rychleji dostali do toho zápasu než česká reprezentace.
0: Zatím tedy nastřeli na branku 1-0, notně protáhl tedy Matěje Kováře Ikangin, který je zatím možná nejnebezpečnějším Jihokorejcem, takže potvrdil tu pověst, která ho předchází. Je to hráč, který nastupuje za Paris Saint-Germain, aktuálně nejlepší celek v Evropě a byť není tedy často v té základní jedenáctce, tak v širší rotaci ano. A je to hráč, na kterém je teď jihokorejská reprezentace, alespoň podle novinářů z Koreje, se kterými jsem měl možnost hovořit, hodně závislá. Češi zatím v tom utkání zase tolik nejsou. V podstatě Pavel Šulc neměl ještě žádný balon. Patrik Šik se dral do jednoho zakončení, ale nakonec tedy bylo zblokované. Takže český tým rozhodně bude muset přidat. Musíme připomenout také tu nadmořskou výšku, že tady v Guadalajaře se hraje v 16 metrech nad mořem. Zhruba Češi se na to hodně připravovali. Měli trochu deficit v tomto ohledu, protože Jihokorejci se už od poloviny května připravovali ve Spojených státech, konkrétně konkrétně v Salt Lake City v Utahu, kde je ta nadmořská výška podobná jako tady v Guadalajaře. Jeho Korejci už přicházejí pomalu, ale jistě na trávník. Čeští fotbalisté ještě přijímají nějaké pokyny od realizačního týmu v čele s hlavním koučem Miroslavem Koupkem, tak uvidíme, jestli to k něčemu bude. Aktuálně tedy platí, že čeští fotbalisté v úvodním zápase na světovém šampionátu v 25. minutě hrají v Guadalajaře s Jižní Koreou 0-0 a už se také Češi vracejí na trávník za malou chvíli, tak budeme moci v zápase pokračovat. V zápase, který zatím provází poměrně slušná atmosféra.
1: Diváci na tribunách žijí, podporují i domácí Mexičani, kteří jsou tady ve velkém, zelených dresů. Vidíte na tribunách opravdu hodně, ale pojďme na hrací plochu. Rozhodčí Amin Umar už dává Korejcům pokyn, aby rozehráli ze středu pole, kde Hwang Im-pom, jeden ze středních záložníků asijského výběru, tedy jihokorejského. Rozehrávka na krátko posunutí do pravé strany, tam je stoper Inhan Pom a pěkný oblouček za obranu. Sol Jongu už dává nebezpečný míč do malého vápna, ale tam byl teď připravený Štěpán Chaloupek, který ho odlavičkoval dál od českého pokutového území a navíc následně rozhodčí z Egypta odpískali a odmávali postavení mimo hru, takže ten záběh Sol Jungu a vypadal tak nějak podezřele a nakonec byl offsideový. Na té levé straně dostává docela hodně pokynů Jaroslav Zelený, předtím tam s ním mluvil trenér Suchopárek. No a teď taková trochu kuriozní situace, protože Pavlu Šulcovi se roztlhl dres a nebude v něm moc pokračovat. On ho tam chytil stoper Inhan Pom při takové otočce u poloviny hřiště. No a Šulc bude potřebovat nový dres a to znamená, že Češi budou hrát na malou chvíli v deseti a rozhodně se jim to nelíbí a rozhodně se to třeba nelíbí trenéru Miroslavu Koupkovi ani Pavlu Šulcovi. Teď musí zapracovat rychle český realizační tým, no a povedlo se to, protože Pavel Šulc bezprostředně dostává další dres, takže v 26. minutě nebo teď už v začínající 27. se bude moct vrátit na hrací plochu. Zatím ho tam ale rozhodčí Amin Umar nepouští, protože se nerozehrálo a bude vykopávat golman Kovář z levé strany. Posílá oblouček za korejskou obranu. Češi se tam snaží prosadit k balónu. No a Korejci chybují v rozehrávce, ale Souček to měl do těžké pozice. Na něj navíc přímo u něj byl Iče Song nějakých 15-20 metrů za pokutovým územím. No a tak Tomáš Souček poslal jen takový balón směrem dopředu, který skončil až u golmana Kim Sung Kyua. Korejci znovu z toho zkouší přímočaře, to znamená rychle dopředu na zabíhající křídla. Tentokrát ale nedostal i Kangin možnost, aby se dostal k nějakému centru nebo třeba k ohrožení golmana Kováře. Jenže v zápětí další nepřesný odkop, to samé platí i na korejské straně. Teď trochu nepřesnosti, i Kangin sklidnil hru u poloviny hřiště, udělal jednu takovou náznakovou kličku Sojkovi a pak vrací zpátky na stopera Ihan Poma. Tento obehrává z pravé strany na levou, stáhl se do rozehrávky také Hwang In-pom. Češi teď jsou natažení na korejských protihráčích a nepouštějí je přes polovinu hřiště. Bude to zkoušet individuálně i Kangin, ale výborná práce Pavla Šulce. Jenže v zápětí další přihrávka špatná, Hwang In-pom může jít směrem dopředu, ale ani on si neporadil nějak konstruktivně s tou rozehrávkou a tak může hrát Sojka u poloviny hřiště, ale okamžitě proti němu vystoupili soupeři, běží tam pomoc Pavel Šulc a i když se to Korejcům nelíbí, tak Inhan Pom kousek za půlící čárou fauloval, takže z toho bude standardní situace pro český tým, ale je to hodně z hloubky pole, jenže čeští hlavičkáři míří na hranici vápna, takže pravděpodobně Alexander Sojka pošle svojí levačkou míč do předbrankového prostoru nebo alespoň do prostoru před pokutovým územím. 28. minuta, Česko-Korea 0-0.
0: Sojka a jeho centr na hranici 16. kde je Ladislav Krejčí, který ale prohrál hlavičkový souboj, nicméně Češi se dostávají k odraženému míči uvnitř středového kruhu. Je teď Hranáč, který je atakovaný Sonem, musí si dávat pozor na chybu a zvládl to. Přihrávka doprava, kde je Coufal, jeho pokus vysunout Šulce nebyl úspěšný. Krejčí ještě pomáhá s rozehrávkou, dostává se na dvakrát k míči, se štěstím se k němu balon odrazil. Teď může hrát Chaloupek uvnitř středového kruhu, no a Češi se vytlačili na vlastní obranou polovinu. rovinu, kde je teď Alexander Sojka v pozici středního záložníka a byť byl v klidové pozici, tak hodně zahnal Štěpána Chaloupka, ten to ještě zvládl. Na pravé straně Coufal se snaží prodrat přes svého protihráče, ale ve snaze dostat se k míči fauloval. To znamená, že jeho Korejci za malou chvíli budou rozehrávat. Tím faulovaným hráčem byl Iki Hyok, takže Coufal už opět tedy míří na svoji obvyklou pozici pravého křídelního hráče. Na stadionu v Guadalajaře pomalu, ale jistě končí 29. minuta. Vy stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Česko-Jižní Korea v zápase mistrovství světa zatím bez branek. Rozehrávat bude brankář Jihokorejců Kim Sung-kyu, který vyhání tedy všechny své spoluhráče, byť si teď ještě snažil Kim Min-che seběhnout, ale balón nedostal, dlouhý pas na levou stranu, kde si ale poradil Vladimír Coufal, odražený míč se dostává až k Sonovi, ten končí na trávníku, ale hlavní rozhodčí ho zvedá, Son se zlobí, ale Češi pokračují ve hře, míč mají už na levé straně, kde je Jaroslav Zelený, ve středu hřiště Šulc, ale Zelený to zatím bere na sebe, má kolem sebe dost prostoru, ale nemá moc teď s kým hrát, nakonec balón zasekl a kombinuje se Šulcem, ten balón nebyl úplně přesný, ale Šulc si poradil, vyměnil si míč s Tomášem Součkem, no a Češi pokračují v kombinaci, Chaloupek a na pravé straně Coufal, pro balón si běhl Lukáš Provod, Češi nejspíš otočí těžiště hry na levou stranu, míči se dostává kapitán Ladislav Krejčí, čeká na pohyb svých spoluhráčů, jeho Korejci mají teď své protihráče, ale velmi dobře obsazené. Chaloupek se dostává na pravé straně k míči, ještě více u pravé postranní čáry Provod, který ale chybuje v rozehrávce, nicméně Souček příkladně zabojoval a Češi jsou opět u balónu, nicméně se vyhnal za postranní čáru Lukáš Provod a jeho Korejci tak budou vhazovat z levé strany, to říkám ve 30. minutě za stavu 0-0 v souboji Česka s Jižní Koreou. Jeho Korejci mají míč na vlastní obrané polovině, tam je Kim Min-che do pozice mezi stopery, si běhl střední záložník Hwang In-po, který je u balónu, opět přihrává na pravou stranu, kde je Ihan Pom, ten je pod tlakem Alexandra Sojky, ale nakonec to korejský obránce zvládl zpětnou přihrávkou na brankáře Kim Jung-sua, který teď čeká a otálí s tou rozehrávkou, ukazuje, že nemá s kým hrát, nakonec volí dlouhý nákop, 31. minuta, stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport, Jižní Korea, Česko 0-0 a u balónu je gólman Matěj Kovář.
1: U něho skončil ten dlouhý nákop, skutečně ty balóny letají hodně kvalitně, Kovář si ho teď pustil na zem a u puntíku pro penaltu přemýšlí, jestli dá na stranu přihrávku Hranáčovi, Krejčímu, anebo ještě dál dojde za pokutové území a pošle dlouhý nákop, i Kangin se k němu stahoval a tak volí Kovář míč do pravé strany, kde šel do hlavičkového souboje teď Vladimír Coufal s Itek Sokem, oba dva se srazili a od Korejce končí míč mimo hřiště. Takže Vladimír Coufal bude hlavázovat už docela hluboko na útočné polovině, jenže se otočil zpátky a pěkně na Robina Hranáče a ten na Ladislava Krejčího, čeští fotbalisté jsou na vlastní obrané polovině, Sonce snaží presovat a tak Hranáč vysoký míč za obranu, tam Kim Min-che dokázal odpravit míč před Šikem, no a pak takový pokus o lob, nebo co to mělo být, který končí na střeše branky, když to takhle nazvu, na horní síti. Pěkně to tam zkontroloval gólman Kim Sung-kyu ve 32. minutě. Mezitím Korejci rozehráli nakrátko, Kim Jung-su oblouček k pulící čáře, Iče Song hlavička, ale tam přímo na středovém puntíku byl pozorný Ladislav Krejčí, odražený míč se dostává k Šulcovi, Češi jsou na útočné polovině, ale neplatilo to moc dlouho, protože Coufal se zastavil a pomáhá si s Chaloupkem, znovu přešli Češi středovou čáru, teď Souček chtěl rozeběhnout někoho na pravé straně, buď to měl být Šulc, což je asi nejpravděpodobnější varianta, anebo Alexander Sojka, ale ani k jednomu z nich se míč nedostal, no a Pavel Šulc pak ukazoval zpátky, podržte chvíli balón, uděláme klidnější rozehrávku. Teď Češi presují Korejce při tom obehrávání balónu kolem pokutového území. Chvíli to dělali dobře, ale nakonec přichází přihrávka přes celou hranu vápna až do pravé strany, kde Ihan Pom, ten se ale musel zastavit a dává na Kim Min-cheho. Korejci jsou teď před vlastním pokutovým územím, Češi trochu ustoupili s tím pressingem i Kangin, který se pohubuje na velkém prostoru z pravé strany a ve středu ho tam mohou přebírat fotbalisté, jak chtějí a on neustále běhá, ale Korejci nějak děsivě nebo rychle teď nepostupují do útoku, naopak čekají na to, až se na ně Češi vytáhnou, aby mohl přijít znovu možná nějaký dlouhý balón, ať už do středu pole na Song Hyung Mina, anebo do pravé strany, kde číhá Sol Jong-gu jako pravý obránce je hodně teď vysunutý. Ale nakonec to azijský tým dohrál až ke golmanu Kim Sung-kyuovi. Přihrávka do levé strany. Češi se tam snaží stále pracovat v tom napadání, ale teď jednoduchou narážečkou je přelstili. Korejští fotbalisté navíc Son Heung-min udělal pěknou kličku u středové čáry. I Che Song a okamžitě prostrkával do uličky na zabíhajícího Sona. To už bylo poblíž českého pokutového území. Rychlá kombinace, která ale nakonec skončí korejským faulem. Takže ve 34. minutě za stavu 0-0 mezi Koreou a Českem se bude pokračovat autovým vhazováním na pravé straně.
0: Jihokorejci jsou skutečně hodně hbití, především v ofenzivní fázi. Trojice Son Heung-min, i Kang-in a i Che Song dělá problémy českým fotbalistům, ale národní tým stále drží čisté konto. Matěj Kovář teď tedy bude za malou chvíli rozehrávat, řekněme, 5 metrů za velkým vápnem. Teď už je tedy připravený dlouhý nákop směrem na pravou stranu, kde je dvojice Šik Coufal, ani jeden se ale k míči nedostal. A teď taková řada nepřesností na obou stranách. Chaloupek tady trochu přisvítil a k míči se dostávají Jihokorejci na pravé straně. Provod se snaží balón vybojovat a otravuje tedy svého soupeře. Udělal to skvěle Lukáš Provod, protože vytlačil mimo hrací plochu Sol Jung-gua. No a Češi vhazují tedy z levé strany. Zelený si vybírá za sebou stojícího Krejčího. Na ose hřiště teď Robin Hranáč, který otáčí hru na pravou stranu, kde je Coufal. V náběhu je Alexander Sojka, který také balón dostává, ale je pod tlakem protihráče i té Soka, který to zvládl velmi dobře. Jihokorejci budou vazovat z levé strany. 35. minuta. Česko-Jižní Korea stále 0-0 v zápase mistrovství světa v mexické Guadalajaře a Jihokorejci budou vazovat ze své obrané poloviny z levé strany, kde už míč drží v rukou i Te Sok. A přihrává do středu hřiště, kam si běhl i Che Song, je pod tlakem Čechů, kteří se dostávají k míči. Pavel Šulc teď může něco vymýšlet s balónem na útočné polovině českého týmu. Souček chybuje, ale Češi se ještě dostávají k balónu. Dělali to velice dobře na pravé straně. Konkrétně tam byl Alexandr Sojka a teď dobrá práce Ladislava Krejčího, který nebyl dezorientovaný, ale byl v obtížné pozici a hlavou a poslal míč do náruče brankáře Matěje Kováře. Ten mu okamžitě pozornost vrací, no a Krejčí startuje Provoda, který je pod tlakem, ale zvládl ještě prostrčit balon na Pavla Šulce. Toho teď křižuje Inhan Pom, Šulce ale nedává a balon opět pro český tým vybojoval Lukáš Provod na levé straně pod tlakem pravého obránce Sola Jung-gua. Zpětný pas na Jaroslava Zeleného, ten kombinuje se Součkem. Češi zůstávají u balónu už několik desítek sekund. Krejčí ho posouvá opět o Provodovi a ten ještě přistrčil na Zeleného, ten už by mohl centrovat. Jaroslav Zelený centruje do pokutového území, kde je hned trojice českých fotbalistů, ale do zakončení se nedostal Coufal ani Šik. Nicméně Češi zůstávají u míče. Coufal prodloužil hlavou míč za sebe do míst, kde se objevoval Patrik Šik, ten se k míči nedostal a Vladimír Coufal si následně pomohl útočným faulem ve snaze dostat se do zakončení. Na trávníku končí i Che Song, Jihokorejci si mohou vydechnout a budou pokračovat ve hře. 37. minuta, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté v prvním zápase na mistrovství světa hrají s Jižní Koreou, zatím bez branek.
1: Kim Min-che rychle posílá přihrávku k polovině hřiště, kde je i Che Song, ten se otočil doslova na pětníku trochu frázovitě a viděl rozeběhnutého Sona, ale byla tam také noha českého obránce Chaloupka, která poslala míč mimo hřiště. Takže bude vazovat Iki Hyok docela už hluboko na útočné polovině a soupeř české reprezentace přesunul hru zase zpátky na vlastní obranou polovinu. Kim Min-che a znovu jdeme na levou stranu, i tak Sok, rychlé narážečky, takové klasické trojúhelníčky, teď do středu pole i Kang-in, ale je v těžké pozici, zezadu na něj tlačí Ladislav Krejčí a donutil ho běžet znovu jen k polovině hřiště. Češi si dobře předávají hráče, zdá se mi, že Ladislav Krejčí často i Kang-ina stopuje i do hlouby pole a nezůstává na své stoperské pozici, teď ukazuje svým spoluhráčům, aby šli směrem dopředu, protože není tam žádná rychlejší rozehrávka. I Che Song do středu pole, tam je Son, Son napřahuje kráně, ta byla sice pěkná, ale vysoko nad Kovářovu branku, ale okamžitě jak Son dostane trochu prostoru na středové ose a třeba s I Che Songem nebo i Kang-inem se prokombinují do nějaké otevřenější střely, tak to zkusí. Platilo to teď i pro Sonovu ránu, která se ale vznesla hodně vysoko, a tak v 38. minutě se bude pokračovat za stavu 0-0 mezi Českem a Koreou.
0: Matěj Kovář už je připravený, pošle dlouhý balón na útočnou polovinu českého týmu, hledá Lukáše Provoda, nakonec ho ale míč přeletěl a tak se jeho Korejci dostávají k míči na pravé straně. Dlouhý balón od Sol Jung Ua, ale končí na kopačkách Štěpána a Chaloupka. Řada nepřesností na obou stranách, míč teď létá z hlavy na hlavu a z hlavy na kopačku. Lukáš Provod vyhrál důležitý souboj na levé straně, pod sebou má volného Zeleného, který se snažil Provodovi pozornost vrátit, ale do jeho přidávky vložil svoji nohu Sol Jungu. Češi tak vhazují. Tomáš Souček ve středu hřiště, ale na obrané polovině českého týmu. Pod sebou má Hranáček, který se rozlíží kolem sebe. Po levé ruce má volného kapitána Krejčího. Ten už je napadaný a tak posouvá na Zeleného. Jeho přidávka z prvního doteku na Šulce, který se ale nechal předstihnout Kim Inčem. A teď Son Heung-min, který se hledá středskou pozici před 16. Son pálí těsně vedle, zatím největší šance tohoto utkání po chybě Pavla Šulce, který vůbec nečekal, že by ho mohl přeskočit Kim Minče, který následně ještě tedy předal svým spoluhráčům, pak se míč dostal k Sonovi, který se dostal přes dva protihráče z českého týmu, zkoušel to svoji slabší levačkou, Štěpán Chaloupek se mu vrhl pod nohy už pozdě, ale naštěstí pro český tým Son tentokrát svoji slabší nohou branku Matěje Kováře minul, ale velký vykřičník pro české fotbalisty, kteří tak v 39. minutě hrají s jeho Korejci na mistrovství světa stále bez brany. Jaroslav Zelený vyhrál ve středu hřiště hlavičkový souboj, opět míč létá z hlavy na hlavu, nicméně Alexandr Sojka si podle názoru hlavního rozhodčího pomohl v jednom tom souboji nedovoleným zákrokem, na nohou už je faulovaný i Ite Sok a jeho Korejci budou rozehrávat z vlastní obrané poloviny, k míči se dostává střední záložník Hwan In-pom, který předává pod sebe na Ipa Ihan Poma, no a zahraje si také brankář jeho Korejců Kim Sung Kyu. Korejci mají míč na pravé straně, kde je zmiňovaný Sol Jung-u, který má kolem sebe teď dost prostoru, ale už k němu přibíhá Lukáš Provod. Zpětný pas na záložníka Hwanga In-poma, který si seběhl do pozice mezi stopery. Jeho Korejci hledají, kudy by mohli zahrozit, ale Češi se teď dobře posouvají se svými protihráči, no a tak jeho Korejci stále zůstávají se svou kombinací na vlastní obrané polovině. Až teď přichází dlouhý pas, ale končí na kopačkách českých fotbalistů Tomáš Souček, ale jeho přidávka nebyla přesná, byť mu teď tleská za snahu Lukáš Provod, tak jeho Korejci za malou chvíli budou vhazovat z pravé strany. Pomalu, ale jistě se nám blíží konec prvního poločasu, nebo lépe řečeno závěr, byť můžeme čekat opět výrazné nastavení. 1.40. minuta utkání mistrovství světa v přímém přenosu Radiožurnálu a Radio Žurnálu Sport. Česko-Jižní Korea 0-0.
1: Češi teď tlačí na korejskou rozehrávku, ale jeho Korejci to zvládli i díky zásluhou, nebo i díky Kim Sung-kyovi, což je brankář, který přenesl hru na druhou stranu z jeho pohledu levou, jenže pak ve středu pole hráči v červeném, tedy jeho Korejci ztrácí míč, no a zkoušeli to tam individuálně se probít čeští fotbalisté. Je tam nedovolený zákrok na Alexandra Sojku, který to dělal dobře, udělal jednu kličku, druhou kličku, no a pak mu do nohou šlápl Hwang In-pom. Takže z toho bude standardní situace pro českou reprezentaci. Na přímou střelu je to hodně daleko, Korejci navíc ten svůj val vysunují nějakých 10 metrů před pokutové území, nestojí na něm, jak to bývá obvykle, ale snaží se stížit náběh české reprezentaci. Vladimír Coufal už je připravený na rozehrávku, je to nějakých 20 metrů, možná o kousek víc od hranice pokutového území, více do pravé strany. Coufal jeho pravačka, teď bude kroutit míč do vápna, míč za obranu, nebo tenhle centr za obranu. Korejci ho odvrací, ještě hlavičkovaná na hranici pokutového území, odráží se míč na levou stranu. Zelený centruje do vápna, ale tam byl Kim Minče, který hlavou prodloužil míč za sebe a nenechal centrovat nebo hlavičkovat nikoho. Ještě jeden centr Vladimíra Coufala do pokutového území, ale ten je odvrácený. Teď mají Češi ale tlak. Sojka před vápnem na pravé straně. Coufal trochu zavřený, nebude moc centrovat, vrací Sojkovi a teď už končí ten český tlak, protože reprezentace je donucená přihrát až k polovině hřiště, kde je Hranáč. Hranáč znovu vrací do pravé strany. Sojka, který se snaží být hodně aktivní, Coufalová nárážečka, přihrávka pod sebe, ale tam míč přeskočil teď nohu Pavla Šulce. No a pak doputoval až k půlící čáře, kde je série soubojů. Výborně to teď udělal Zelený před Ikanginem, hlavou si prodloužil ten míč směrem do běhu a pak běží ke středové ose, neběží ale k pokutovému území jeho korejského týmu a tak hrají čeští stopeři. Okamžitě do pravé strany, kde se snaží pomoct provod, ale teď jsou vytlačeni svěřenci Miroslava Koupka až na vlastní obranou polovinu a tak hrají stopeři. Konkrétně ten Hranáč na pravé straně vidí rozběhnutého provoda. Provod tam šel docela drsně do hlavičkového souboje, nepíská se faul, tak můžou pokračovat Češi, jenže celou tu kombinaci zakončila špatná Součková přihrávka do pokutového území. No a pak je Son u středového kruhu zezadu převálcovaný Hranáčem, který se tam do něj navezl tělem, ale bylo to příliš. Egyptský rozhodčí Amin Umar všechno viděl a tak ve 44. minutě píská nedovolený zákrok na kapitána a hvězdu jeho korejského týmu Sona Hyung-mina a bude se rozehrávat od středového kruhu. Za stavu 0-0 mezi Českem a Koreou.
0: Drobné zdravotní problémy měl také levý obránce Jihokorejců Ite Sok, ale už je na nohou, takže můžeme pokračovat ve hře. Hwang In-pom si vyměnil míč se svým spoluhráčem a může tedy rozehrát další akci jihokorejského celku. Ta se teď přesunula na pravou stranu, kde Ihan-pom, jihokorejci už se dostali na útočnou polovinu a dobře kombinují na pravé straně rozběhnutý Soljongku. Češi se musí vracet, Soljongku si ještě zasekl. Robina Hranáča centruje svojí levačkou, ale na poslední chvíli Jaroslav Zelený ještě odhlavičkoval míč do zdánlivého bezpečí, ale tlak jihokorejců může pokračovat. Uvnitř středového kruhu je teď Kim Min-che, jihokorejci teď si vyměňují krátké přihrávky na malém prostoru a do balónu se dostává Son, který sklepává pod sebe na levé straně. Si ještě o pozornost říká i Sok, který se také k míči dostává, je pod tlakem Vladimíra Coufala, ale asijský výběr teď nechybuje a Češi jsou teď zatlačení do hlubokého bloku. Jihokorejci stále u míče ve středu hřiště. Pro balonci se běhl Soljungku, ale Češi následně balon vybojovali a Schulz může hrát na levé straně proti němu hned dvojce protihráčů. Schulz to ale zvládl velice dobře, ještě procedil míč na Alexandra Sojku, ten mu vrací, ale ta přihrávka Sojku už přesná nebyla. Schulz se teď trochu zlobí na svého spoluhráče z reprezentace. Nicméně Jihokorejci tedy budou vhazovat za malou chvíli z pravé strany v době, kdy už se nám hraje polovina 45. minuty a za malou chvíli se dozvíme, o kolik minut hlavní rozhodčí první poločas nastaví. Zatím tedy Česko-Jižní Korea 0-0 a Jihokorejci budou vazovat z pravé strany. Češi se teď budou snažit částečně napadat rozehrávku svého soupeře. Soljungku stále čeká na pohyb svých hráčů, který přišel ze středu hřiště. Tam byl Hwang In-pom, který se snažil z prvního dotyku nastartovat Sona, ale blíže k míči má Robin Hranáč, který volí přihrávku na Matěje Kováře. Tomu úplně nesedl odkop a balon skončí v zámezí. To znamená, že Jihokorejci budou vhazovat z pravé strany z vlastní útočné poloviny. Minimálně 3 minuty se tedy budou hrát ještě v prvním poločase. Česko-Jižní Korea 0-0 a následovat bude autový hod Jihokorejců. K míči už se tedy dostal opět Song Jung-woo, který opět čeká na pohyb svých spoluhráčů. Ti zatím nejsou úplně aktivní, ale nakonec si ze středu hřiště si běhl Hwang In-pom, ale pak přišla chyba v jeho korejské rozehrávce. Češi mají míč na levé straně, kde kombinují Krejčí se Zeleným. Ještě přiběhl pomoci Tomáš Souček, jeho dlouhý nákop, ale nebyl přesný a Korejci se dostávají k odraženému míči. Byť se mi zdálo, že i Česong zahrál rukou, tak ve hře se pokračuje. Hrát může Hwang In-pom, který monitoruje situaci kolem sebe, přihrává po své levé ruce, kde je i Ki Hyok. Korejci si teď snaží nějakým způsobem dostat se do výraznější šance, hlavně si tedy vytvořit prostor, kudy by mohli zahrozit, a to se jim částečně povedlo, protože už se k míči dostává Son Heung-min, který rozkmital své nohy, má to na levačku, ještě přidává po své levé ruce. Son se dostal do zakončení, ale tomu úplně nevyšlo a odkopává Tomáš Souček. Tlak jeho korejského celku, začíná druhá ze tří nastavených minut. Česko Jižní Korea zatím 0-0.
1: I Česong z levé strany znovu posílá centr do pokutového území, ten je přetažený, ale zvládl ho Ladislav Krejčí, který si na něj počkal, ale před malou chvílí ukázal Son. I přesto, že mu už je 33 let a někteří korejští novináři o něm mluvili, že už je starší, tak teď udělal jednoduchou přešlapovačku, přihrávka do strany, pak zpátky i Česong, ale tam dobře netrefil tenhle hvězdný fotbalista tuhle příležitost nebo ten balón, tak se ubránila česká reprezentace, ale musí se bránit dál, protože znovu Son Heung-min do středu pole Park Sung-ho, tentokrát ale Korejci až u poloviny hřiště, i když Češi se teď zatáhli do hlubokého bloku. Začala třetí ze tří nastavených minut, prudká přihrávka do pokutového území, tam se snaží procedit míč Park Sung-ho před branku, ale ve skluzu tam přijel Ladislav Krejčí a nakonec ho odkopnul, ale odražený a odkopnutý balón znovu získává korejská reprezentace. Son Heung-min před pokutovým územím, drží se ho tam tělem, odstavil si proti hráče, pak posunul zpátky a Hwang In-pom teď to zkusil trochu tak nějak znouze. Míč měl pod nohou, byl dobrých 25-26 metrů od branky a on vlastně z kroku tak nějak vylovil ten balón spod nohy a podle toho to také dopadlo úplně vedle. Ještě půl minutka by se měla hrát z prvního poločasu utkání mistrovství světa Česko-Korea, zatím 0-0. Korejci aktivnější měli více příležitostí, ale nedokázali skórovat, Češi měli jen náznaky. Kovářův dlouhý nákop hledá Šika, který je prakticky odstavený v prvním poločase od hry. Vlastně vůbec nic se k němu nedostalo, teď také prohrál hlavičkový souboj, ale ještě bude tým Miroslava Koupka vhazovat na útočné polovině, i když teď už vypršely ty tři nastavené minuty. Navíc těch 10 sekund na rozehrávku, na poslední chvíli to stihl Jaroslav Zelený, ale víc už se v prvním poločase nestane. Takže Češi vstupují do mistrovství světa zatím neúplně přesvědčivým výkonem, po poločase hrají s Jižní Koreou 0-0, když soupeř měl určitě větší příležitosti. My se s Lukášem Michalíkem přihlásíme znovu za nějakých, řekněme, 12-13 minut s druhým poločasem tady z Guadalajary.
2: Ano, děkujeme. Mirko Vasič a Lukáš Michalík komentovali první poločas vstupního zápasu české fotbalové reprezentace na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zatím tedy bez branek 0-0. Naši reportéři se také teď odpočinou pochopitelně a my se zeptáme našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Co říká prvnímu poločasu? Pavle, dobré ráno.
3: Dobré ráno. No tak já si myslím, že jsme viděli malinkou nervozitu u našich kluků, některých. Štěpán Chaloupek tam měl 2-3 takové věci, ale i další. Myslím si, že vidíme velmi dobrý individuální výkony Korejců, což jsme čekali. Ty hráči jsou technicky na výši, jsou schopní obejít hráče, poradit se v těžkých situacích, ale my se dostáváme v určitých momentech do hry, měli jsme pár standardek a samozřejmě ten výkon může být lepší, což si myslím, že je pro nás dobrá zpráva, že jsme ten poločas takhle v podstatě dohráli na 0-0.
2: V sestavě českého týmu se objevila dvě nečekaná jména, Zelený a Sojka v základu českého národního týmu, tak co říkáš jejich výkonu?
3: Vidím v tom jednoznačně taktický záměr. Saša Sojka velmi dobrý výkon, jak s míčem, tak běžecky, byl ve spoustě situací. A Jarda Zelený, myslím si, že dostal příležitost hlavně proto, že líp brání než David Jurásek. Myslím si, že jestli tam není nějaký zdravotní problém, což jsem nezachytil na začátku, tak si myslím, že to odehrál taky velmi dobře. Je to zkušený hráč, není to žádný mladíček a myslím si, že je na něm vidět, že si věří a hrajou oba dobře ty nováčci. Nebo nováčci, ty nečekaný hráči, který v té sestavě jsou.
2: Jasně. Rozumíme ti, a teď co druhý poločas? Co musí tady Češi hlavně zlepšit ve druhé půli?
3: No tak já si myslím, že jsme velmi dobře připravení takticky, nicméně pár okýnek tam bylo. Korejci samozřejmě velmi dobře pracují s prostorem, vytvářejí si vlastně nechci jeden pro druhýho, ale svým pohybem, kdy si otvírají ty místa v naší obraně, tak si prostě dělají prostory a pak tam nabíhají, teď ke konci poločasu už to bylo vidět a to si myslím, že musíme eliminovat, protože jakmile vypadneme z té obrany takový tý jeden na jednoho, tak Korejci jsou silní a ty díry tam nesmíme dělat.
2: A směrem dopředu, abychom si přece jenom vytvořili víc šancí.
3: A směrem dopředu samozřejmě by bylo dobrý, kdyby se do hry dostal Patrik Šik, který vlastně, já nevím, jestli měl třeba 2-3 doteky s míčem, ale my jsme se k tomu vábru moc nedostali, takže větší podpora Pavel Šulc, Lukáš Provod, tam jsme ty balony taky moc neměli, takže obecně musí se do hry dostat daleko víc naši ofenzivní hráči, hlavně tato trojice.
2: Říká Pavel Horvát a jeho hodnocení prvního poločasu utkání Česko-Jižní Korea, stav 0-0 po prvních 45 minutách. S Pavlem se uslyšíme zase po skončení zápasu a naše hodnocení pak s ním bude podrobnější. Pavle, zatím děkujeme, hezké ráno.
3: Díky, hezké ráno.
2: A teď na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport už máme připravené zprávy a s nimi Marek Sedláček.
4: Radiožurnál 4.52. A Marek Sedláček přeje dobré ráno. Ukrajina chce úplně odříznout anektovaný Krym od pevniny. Dálnici D2 čeká víkendové omezení kvůli přestavbě křižovatky s D1. Čeští fotbalisti hrají v úvodním duelu mistrovství světa s Jižní Koreou 0-0 a čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť, teploty do 20 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
6: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat.
7: Já zaklikám všech, kdo má takovou možnost.
6: Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Pouze jedním jízdním pruhem v každém směru projedou dnes večer a o víkendu řidiči na dálnici D2 u Brna. Silničáři tam budou v místě křížení s dálnicí D1 osazovat mostní nosníky. Omezení platí od pátečních 20 hodin do 5 hodin v neděli ráno. Skoro celou sobotu a neděli bude taky uzavřená Kaštanová ulice, která vede pod dálnicí D1. Důvodem je instalace skruže na pilíře. Podrobnosti doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
8: Objízdná trasa vede ulicemi Hanácká, Průmyslová, Těžební, Olomoucká a dále Černovická a Hněvkovského. S ohledem na aktuální práce na mostu přes Kaštanovou ulici není možné zajistit bezpečný průchod, a to jak pro chodce, tak i cyklisty. Ulice bude v tomto úseku tedy zcela neprůchozí.
4: Kvůli uzavírce pojedou autobusové linky 40, 48, 64, 74 a N95 mezi Komárovem a Tuřany odklonem po dálnici D2 a přes Chrlice a Holásky. Regionální linka 109 pojede přes Slatinu. Národní vinařské centrum ve Valticích na Břeclavsku má za sebou netradiční soutěž. Degustátoři tam poprvé hodnotili nápoje na bázi vína s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Do soutěže vinní a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků.
9: Každý nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu.
10: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
9: Máme tady plechovky, což byla teda výzva.
10: Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
11: No, bylo to zajímavé.
10: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
11: Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit.
12: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit.
10: Říká ředitel soutěže Petr Gondáš. Z Valtic Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
5: Sport.
4: Čeští fotbalisti hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou 0-0. I druhý poločas odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. První zápas na šampionátu vyhrálo Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D5 u Zdic a na D35 u Přáslavic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice kolize. Na 25. a půltém kilometru se střetla dodávka s nákladním vozidlem. Projedete bez zdržení. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou za sjezdem na Přáslavice nehoda. Na 289. kilometru kolize dodávky se zvěří, kolona se netvoří. Na silnici 14 mezi Dobruškou a Solnicí za Bílým újezdem nehoda. Nákladní vozidlo tam vyjelo mimo silnici. Na místě zasahují hasiči, kyvadlový provoz řídí policie. Zdržení z obou stran do 5 minut. Na silnici 21 mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi za vodní nádrží Jesenice kolize. Za okrouhlou střed nákladního vozidla se zvěří. Blokovaný jízdní pruh odstaveným kamionem. Další zelená vlna nejpozději po fotbale.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně na celém území oblačno až zataženo. V Čechách čekejte občasný déšť, na severu Moravy a ve Slezsku přehánky místy. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách kolem 9 stupňů. Tolik zprávy. A teď už se vracíme na Radiožurnál Sport, kde sledujeme fotbalový zápas Česko-Jižní Korea.
2: Ano, děkujeme za slovo, spojujeme znovu síly, tedy k fotbalu. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají i přímý přenos druhého poločasu, samozřejmě přímo z dějiště s komentátory Lukášem Michalíkem a Mirko Vasičem. Ještě jim a stejně samozřejmě taky fotbalistům necháme chvilku odpočinku. Druhá půle by měla začít zhruba za nějakých 5-6 minut, tak do té doby taky ještě trochu hudby na našich stanicích a pak už zpátky do mexické Guadalajary.

0: Dobré ráno, 5:55, čeští a jihokorejští fotbalisté už nastupují na hrací plochu stadionu v Guadalajáře ke druhému poločasu utkání světového šampionátu. Připraveni jsou i reportéři Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík a Mirko Vasič začíná přímý přenos druhého poločasu.
1: Znovu vás vítáme z mexické Guadalajary. Oba týmy už jsou připravené na hrací ploše. Jihokorejci teď v takovém bojovém kolečku si ještě něco říkají. Mluví kapitán Son Heung-min, ale není jediný. Patrik Schick, ten už je také připravený. Teď si ještě něco vysvětluje s Alexandrem Sojkou. A to zřejmě i proto, že Patrik Schick v prvním poločase prakticky nebyl vůbec ve hře. Dostal se k jednomu zakončení, ale to bylo zblokované. Byl tísněný hned dvojcí protihráčů. Jak už o tom mluvil v poločasové přestávce Pavel Horvát, je potřeba, aby národní tým dostal do hry především ty ofenzivní hráče, jak Patrika Schicka, tak Lukáše Provoda nebo Pavla Schulze. Všeho všudy jsme viděli v úvodní 45-minutovce jedinou střelu na branku. Postaral se o ní Korejec I Kang-in, který to zkoušel ze střední vzdálenosti, ale Matěj Kovář v brance českého týmu se nachytat nenechal. Na výraznější příležitost českého týmu ještě čekáme. Jihokorejci možná podle předpokladů silnější ve hře s míčem, mají vyšší držení míče, drželi ho 55% prvního poločasu, na střely vyhráli 8-2, ale na střely na branku, jak už jsem zmínil, tedy jen 1-0. Vše je připravené k tomu, aby začal druhý poločas úvodního zápasu českých fotbalistů na mistrovství světa. Česko-Jižní Korea po úvodní 45-minutovce 0-0.
2: Rozehrávat budou jeho Korejci. Son Heung-min už je připravený a posílá hezky zpátky na Ihan Poma. No a klasická obehrávaná mezi stopery, tedy posledními obránci, kteří nakonec zkouší rychle posunout hru po levé straně. I Tek Sok tam zabíhal, ale jeho přihrávka nebyla přesná, odráží se od českých fotbalistů. Teď ven ze hřiště, no a bude vhazovat právě I Tek Sok. Ve středu pole si teď vybral Iče Songa, ale tahle přihrávka také nebyla přesná a Vladimír Coufal má trochu víc prostoru na to, aby vrátil míč až zpátky ke golmanu Kovářovi. Kovář se rozmýšlí, nechce to hrát nakrátko, takže vysoký nákop, ten letí na Provoda. Provod se sklonil, musí tam zabojovat také Patrik Schick. Trochu možná postrčil I Ki Hyoka, ale hlavní rozhodčí z Egypta Amin Umar zůstal úplně v klidu a tak bude vhazovat reprezentace na útočné polovině na pravé straně. Ještě to není úplně u pokutového území a tak Coufal volí přihrávku zpátky nebo hod zpátky na Chaloupka, ten do středu pole na Hranáče. No a Ladislav Krejčí, ten už tam je přece jenom pod tlakem napadajících jeho Korejců. No a nejaktivnější z nich je Son Heung-min, který běží až ke golmanu Kovářovi. A tak český brankář znovu oblouček polovině hřiště, ale ten zbírají Korejci. Hwang In-pom ve středu pole, snaží se tam protlačit asijský tým kolem pravé lajny ze svého pohledu za českou obranu, ale nakonec to svěřenci Miroslava Koupka nějak tak zvládli a tu přetlačovanou autové čáry ukončili jihokorejští hráči tím, že zahráli balón do zámezí. Takže rychlý out a Češi to obehrávají pěkně. Z levé strany na pravou Chaloupek, oblouček na Provoda, ale ten je předskočený teď I Ki Hyokem. Navíc další přihrávka Korejců směrem dopředu, ale dobře zapracoval Štěpán Chaloupek a pak pokračoval směrem do protiútoku poloviny hřiště. Faulovaný Patrik Schick, který si chtěl také osahat balón. Rychlá rozehrávka, Alexander Sojka, hezká klička u poloviny hřiště. Zabíhá mu tam Jaroslav Zelený, ale nakonec musel zadrobit a vrátit se trochu zpátky za křižování se Sojkou, ale stále jsou Češi daleko od pokutového území. Teď Tomáš Souček, znovu Alexander Sojka, postrčení na Schulze. Schulz už je z levé strany vedle pokutového území. Snažil se tam obhodit bránícího Ihan Poma. Míč končí za koncovou čárou, z toho značí jediné. Češi budou kopat roh. A to všechno říkám ve 4. minutě druhého poločasu za stavu 0-0 mezi Českem a Koreou.
1: Slušný úvod druhého poločasu ze strany českého týmu. Vladimír Coufal už je připravený u rohového praporku. Hlavní rozhodčí Umar už mu dá za malou chvíli pokyn k tomu, aby rozehrál. Coufal už je připravený, jak kroutí balon svojí pravačkou směrem k brance zmatky v pokutovém území Korejců. K zakončení nakonec nedošlo a teď Češi musí hodně rychle spěchat zpátky, ale Son je na obrané polovině jeho Korejců v obležení hned trojice protihráčů a ti to zvládli. takže Vladimír Coufal může kombinovat s Hranáčem, který si vyměnil míč s Tomášem Součkem. Robin Hranáč má po své levé ruce Volného a Sojku ve středu hřiště. Teď Ladislav Krejčí, který ale chybuje v rozehrávce, a tak může hrát i Česong uvnitř středového kruhu, a po něm také Son, který kombinuje se středním záložníkem Hwangem In Pomem. Těžiště hry se přesunul na pravou stranu, kde je Sol Jong-u pod tlakem Jaroslava Zeleného. Jihokorejci to zvládli a vytvářejí si prostor, kudy by mohli zahrozit. Teď je hra spíše na levé straně, k míči se dostává i Tesok, ještě kombinuje s Iče Songem, opět míč létá z kopačky na kopačku korejských fotbalistů. Hwang In Pom je teď na útočné polovině Korejců. Dobrá průniková přidávka, střela na Matěje Kováře, ten pouze vyráží, ještě Iče Song se snažil o dorážku, ale Matěj Kovář zvládl zakročit. To byla velká šance jeho Korejců, stačila jedna průniková přihrávka a svěřenci kouče Hong Myung Poa se dostali do zakončení, ale Matěj Kovář byl teď na místě připravený, nicméně tlak Jihokorejců může pokračovat, byť teď se vyhnali hráči tohoto asijského výběru až na vlastní obranou polovinu. Na levé straně Iki Hyok, který se snaží vysunout Sona, ten dobře balón udržel a sklepl ho pod sebe, ale tento křižný pas skrotí na svých kopačkách Zelený, který si dobře ještě obhodil protihráče a startuje pro Voda na levé straně, ten má kolem sebe teď hodně prostoru. Lukáš Provod se snažil vrátit Zelenému, ale ta přihrávka přesná nebyla. Teď už to Jihokorejci v defenzivě zvládli, může hrát Song Jong-u, no a po následném zákroku Lukáše Provoda budou Jihokorejci vhazovat. 10. minuta je ve své polovině, vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport z úvodního zápasu českých fotbalistů na mistrovství světa. Češi hrají s Jižní Koreou, zatím 0-0.
2: Ještě čekáme na to vhazování, ale před malou chvílí vlastně jednoduché zaběhnutí mezi dvě řady, které tam stály české obrané u pokutového území, jednoduché prostrčení, no a pak křížná rána, kterou Kovář vyrazil a zlikvidoval i dorážku Iče Songa. Už se ale hraje, Korejci postupují kolem levé lajny, teď to zkoušeli trochu tvrdošině do plných, jenže míč se teď odrazil přímo do středu pole. Song Hyu Min má tady rozeběhnutého na levé straně Hwang Hun Guma, přihrávka před branku, ale teď Iče Song tam neměl žádného spoluhráče, navíc byl tlačený českými obránci v pokutovém území, takže ten jeho balón, řekněme, pod sebe nebo k puntíku na penaltu si v klidu Češi pokryli a rozehrávají pěkně odzadu, chtějí teď asi na chvíli uklidnit hru, protože takový ten tempo fotbal s Korejci, to by asi nebylo úplně ono, těžko říct, tak na ně doléhá i ta nadmořská výška. Už je druhý poločas, 51. minuta, je to 0-0 mezi Českem a Koreou na fotbalové mistrovství světa. Krejčího dlouhý nákop směrem dopředu, sprintuje tam Šik, ale musí se prát doslova nebo přetlačovat se dvěma stopery, kterými byli Ihan Pom a také Kim.

0: otevřít tam velké prostory. Zatím 52. minuta utkání mistrovství světa mezi Českem a Koreou, Jižní Koreou, je nerozhodné 0-0.
1: Vazuje i Tesok, následně i Česong, jeho zpětná přihrávka na Kim Min Čeho, který je uvnitř středového kruhu, po levé ruce má volného Iki Hyoka, který táhne další útok Jihokorejců. Ten čeká na pohyb svých spoluhráčů, který přišel. Na levé straně Pak Sung Ho, další zpětná přihrávka, kde je Iki Hyok. Kombinace korejského celku je teď pozastavená faulem Tomáše Součka, takže Jihokorejci budou rozehrávat standardní situaci více z levé strany, ale je to hodně z hlouby pole, takže na přímé ohrožení branky ani náhodou. Dost možná to bude rozehrávka na krátko, ano, tato varianta zvítězila a míč má Iki Hyok a po něm střední záložník Hwan In Pom, který vrací prvně jmenovanému. Na levé straně i Česong, který si zasekl Alexandra Sojku, přidávka do středu hřiště, Jihokorejci teď kombinují na levé straně. Iki Hyok přenáší hru na stranu pravou, kde je další ze stoperů Ihan Pom, ten si balón zpracoval k Kim Minče, teď už na obrané polovině Jihokorejců. Patrik Šik se snaží napadat jeho rozehrávku, ale Kim Minče měl přeci jen hodně prostoru. Stále u míče, přihrávka do středu hřiště, kde je Son, který ale přichází o balón. Velmi dobrá práce Štěpána Chaloupka, po něm Sojka a Šik se snažil sklepnout míč pod sebe, ale Kim Min Če si s ním poradil. Oba hráči se velmi dobře znají z německé Bundesligy, kde Patrik Šik nastupuje za Bayer Leverkusen a Kim Min Če za Bayer Mnichov. No a podle názoru asistenta rozhodčího byl jako poslední hráč, který se dotkl míče předtím, než opustil hrací plochu, Patrik Šik, takže vozují Jihokorejci. 54. minuta začala, Česko-Jižní Korea stále 0-0 na fotbalovém mistrovství světa. Jihokorejci mají míč na vlastní obrané polovině. A teď spolu kombinují dva stopeři, Kim Minče a také Iki Hyok, který táhne míč směrem ke středové čáře a vyzývá ke spolupráci i Ite Soka, který je pod tlakem Coufala. Tomu ještě pomohl Schulz, ale následná přihrávka nebyla přesná. Češi mají problém rozehrát to konstruktivně po tom, co vybojují balón, a tak mohou hrát Jihokorejci. K míči se dostává Ikangin, jeho zpětný pas do středu hřiště. Ikangin se v zápětí opět k balónu dostal. No a Jihokorejci se dostali k míči na vlastní obrané polovině, kde je Kim Minče a před Patrikem Šikem si dovolil dokonce kličku, vyměnil si míč se svým spoluhráčem a bude z toho další postupná akce jihokorejského výběru. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi odstartovali mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou, zatím skóre nerozhodné 0-0.
0: A trochu se to proměnilo v takovou hru o to, kdo dá rychlejší přihrávku směrem dopředu, ale zatím netrefuje ani jedna strana spoluhráče nebo hráče ve stejném dresu, a tak Ikangin může ve středu o pole teď si přihrát na krátko s Hwan In Pomem, ale Korejci jsou zatlačeni k půlící čáře v 55. minutě a teď postupná rozehrávka. Češi se snaží trochu natáhnout na jeho Korejce, ale tím k tomu nedávají moc prostoru, protože Kim Minče zacoval hodně k vlastní bráně. I Česong se snaží teď rozhýbat trochu tu rozehrávku. Je také Pang Suk Ho, ale stále je to kolem středové čáry. Korejci prostě hrají z jedné strany na druhou. Češi dost běhají, ale nemohou se dostat ani do souboje a tak jen prostě krouží kolem soupeřových fotbalistů. Teď má trochu otevřenějšího prostoru Iki Hyok na levé straně, ale Korejci do středu pole, oblouček za obranu, tam zabíral Song Hyun-min, ale nakonec se k němu nic nedostal. I Če Song, Song Hyun-min je před Kovářem a Kovář výborně chytá. Parádní zákrok českého golmana, Korejci polehávají po trávníku, drží se za hlavu. Češi v první chvíli signalizovali offside, ale ten se nekonal. No a spolupráce i Če Song, Song Hyun-min, ta funguje v tomhle zápase. Je to daleko lepší než třeba mezi Ikanginem a Song Hyun-minem. Nebezpečnější je předešlá dvojice, no a teď z toho bude rohový kop, když golman Kovář drží české naděje v 65. minutě. Vychytal i Song Hyun-mina a bude z toho rohový kop pro Koreu. Skóre stále zůstává v utkání s Českem 0-0.
1: To byla největší šance tohoto zápasu, ale tlak Jihokorejců může trvat. Song Hyun-min bude rozehrávat rohový kop uvnitř pokutového území, už je také urostlý stoper Kim Minče. Son a jeho centr do pokutového území, kde ale vládne nakonec Tomáš Souček, který odlavičkoval míč do zámezí, takže Jihokorejci budou z opačné strany z pravé vhazovat zhruba 5-6 metrů od rohového praporku a dost možná to bude dlouhý aut do pokutového území. Uvidíme, jestli touto schopností disponuje Sol Jung-u, který teď klusem běží poblíž rohovému praporku. Zřejmě to bude tedy klasická rozehrávka na krátko, ale uvidíme, kdo se mu si běhne. Nakonec to byl i Če Song, který kombinuje s Ikanginem. Jihokorejci v poklidu kombinují, dostávají se k míči. Češi teď mají problém se dostat k míči, jakoby svěřencům kouče Koupka trochu už docházely síly. Na levé straně u balónu

0: Ite Sok, který přihrává do středového kruhu, tam je Kim Min-che, další přihrávka před sebe, Kim Min-che si vyměnil balón s Hwang In-pomem, no a Korejci si opět dostávají na stranu pravou, velmi silní v kombinaci jsou svěřenci kouče Hong-Kong Pa, teď se dostává k míči ve středu hřiště Pak Sung-ho, který se ještě dostal přes svého protihráče kličkou, ale následně pomohl defenzivě Tomáš Souček, zpětný pas na Matěje Kováře, jeho dlouhý pas ale končí jen u jihokorejského fotbalisty, nicméně od jeho hrudi balón skončil v zámezí, Češi tedy budou pokračovat ve hře autovým hodem, stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a Češi rozbíhají tentokrát svou odědělou akci. Ve druhém poločase Pavel Šulc už je uvnitř pokutového území, snaží se roztancovat. Jeho Korejce ještě zpětný pas na to, Vladimíra Coufala, který centruje na zadní tyč, tam je Alexander Sojka a Češi zůstanou u balónu po zásahu hlavou jednoho z protihráčů a budou vazovat z levé strany. Jaroslav Zelený už je připravený, ale dost možná to bude třeba Vladimír Coufal, který by mohl poslat míč přímo do pokutového území, ale zřejmě k této variantě tedy ještě nedojde a bude vazovat samotný Jaroslav Zelený. Dlouhý aut, ale stejně Ladislav Krejčí neprodloužil mít za sebe, ale k Zelenému se balon vrací, centruje do šestnáctky, to je dobrý míč, ale Češi se nedostali do zakončení. Velmi dobrá pozice, v malém vápně byl opět nabíhající Tomáš Souček, který nezakončil tlak českého týmu, ale může trvat, končí 58. minuta, Česko-Jižní Korea 0-0 a je tu aut Vladimíra Coufala.
1: To bude určitě dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Češsko do vedení. To byla fantastická secvičená akce. Krejčí ze zadu náběh křížně na přední tyč, dlouhý Coufalův aut. No a Ladislav Krejčí ho jako kapitán zabíjí hlavou do brány. Takže byť se Češi po většinu zápasu jen bránili, tak vedou a znovu vlastně po standardní situaci po dlouhém autu a Ladislav Krejčí si vychutnává tenhle moment, protože to je to blízko českého kotle nebo toho místa, kde je nejvíc českých fanoušků. A Ladislav Krejčí, kapitán české reprezentace, tam stojí se zvednutýma rukama. Česko vede na mistrovství světa nad Jižní Koreou. 1-0, 60. minuta.
0: Parádní akce českého týmu. To, co vyšlo Čechům už v předešlých zápasech. Dlouhý aut Vladimíra Coufala, náběh Ladislava Krejčího ze zadní tyče na přední a hlavička, na kterou nemohl Kim Sung-kyu vůbec dosáhnout. Vladislav Krejčí opět ukázal, že je ve vzduchu skutečně nesmírně silný. Byť to jeho Korejci museli vědět, tak to neubránili. A Češi v 60. minutě vedou nad Jižní Koreou v úvodu mistrovství světa tady v mexické Guadalajaře 1-0. Jeho Korejci jsou na tahu, teď kombinují na vlastní obrané polovině. Kim Min-che je u balónu, zasekává ho a vrací ho po své levé ruce. Pro balonci si běhl ze středu hřiště střední záložník Pak Sung-ho, který přihrává po své pravé ruce. Tam je In-han Pom, Korejci zůstávají u balonu. I Česong sklepává, to byla snaha o narážečku, která nevyšla, ale i Kangin se dostává k míči a dává si balon na svoji silnější levou nohu, otáčí hru na levou stranu, kde je i Tesok, ten sklepává pro sebe na volného Iki Hyoka, který už by mohl centrovat, opět může hrát i Tesok. Češi se teď soustředí především na defenzivu, brání v podstatě v osmi lidech. Jediným vysunutým hráčem Patrik Šik, který se snaží teď napadat Kim Min-cheho, ale ten je zatím velmi silný v rozehrávce v tomto utkání. Na levé straně může hrát teď Iki Hyok. Češi jsou teď zatažení v obraném valu, ale to nejdůležitější od 59. minuty vedou 1-0 díky přesné hlavičce Ladislava Krejčího. Tlak jeho Korejců může pokračovat. I Česong si snaží najít pozici ke střele. Ještě přihrávka na pravou stranu, kde je Soljung, u který se snaží nějakým způsobem uvolnit centr do 16. Tam došlo sice k zakončení i Česonga, ale jeho hlavičce chyběla přesnost i potřebná razance. Takže Matěj Kovář neměl výraznějších problémů a startuje Vladimíra Coufala na pravé straně, který tam má ještě Lukáše Provoda. Přihrávka na Provoda ale nebyla přesná. Včas ze své branky byl Kim Sung-kyu, který ale rozehrává nepřesně jen do středového kruhu na Pavla Šulce, který kombinuje s Jaroslavem Zeleným. Končí 61. minuta, Česko-Jižní Korea 1-0. V minutě 59. se prosadil Ladislav Krejčí hlavou po dlouhém autu Vladimíra Coufala a vy všechno posloucháte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Coufal teď krásný oblouček za obranu, tam je připravený Šik, ale před ním ještě Kim Min-che, který ukazuje že český útočník byl v postavení mimo hru. Korejci teď zkouší trochu takový hurá fotbal, všechno rychlé dopředu. Ty kombinace jim sice po většinu času vychází jako možná teď, kdy to nebyla tedy úplně kombinace, ale znovu balón na rozeběhnutého Sona Heung-mina, ale předtím byl pozorný Hranáč. No a teď tam bojuje Zelený u středové čáry a je faulovaný. No a je tady čas pro střídání. Ije Song, který byl hodně vidět v tomhle utkání, tak opouští hřiště. No a místo něj přichází Hwang-hwi Chan na hrací plochu, což je také útočník, takže žádná, řekněme, oslabení, i když Ije Song a Son Heung-min tam spolupracovali po většinu zápasu dost nebezpečně a byly z toho i příležitosti, ale buď Korejci špatně zakončili, anebo byl na místě gólman Kovář. Chystá se i velké české střídání, ale až za malou chvíli. Oblouček po levé straně, kde je připravený provod, ten dává zpátky pod sebe Zelený. Hraje také Sojka, Češi kombinují na malém prostoru. Teď z pokus od centr do pokutového území, ten je zastavený, Krejčí vyrazil také hodně hluboko na útočnou polovinu, i Kangina tam povalil na zem a je z toho tedy přerušení hry a standardní situace od vlastního pokutového území. A teď velké střídání na české straně. Dohrál Pavel Šulc v tomhle utkání a místo něj přichází Adam Hložek. Za malou chvíli se na hřiště podívají také Tomáš Chorý, který nahradí Patrika Šika, a připravený je také Michal Sadílek. A Michal Sadílek už za malou chvilku vyběhne na hrací plochu a vymění Lukáše Provoda. Takže střídání na obou stranách, oživení české zejména ofenzivy. Tomáš Chorý jako vysoký hráč, k němu Adam Hložek, byť měl zdravotní problémy v nějakou dobu před mistrovstvím světa, ale dokázal se dát dohromady, tak tam teď spolu budou operovat. No a Michal Sadílek, tam je to jasné, ten má velkou běžeckou fyzickou sílu, nebo jak to správně říct, velký běžecký fond, takže bude rozbíjet tu korejskou rozehrávku. 64. minuta, Česko vede nad Koreou 1-0.
0: Vladimír Coufal pod tlakem, ale zvládl to. Zpětná přihrávka na Matěje Kováře, jeho dlouhý nákop na pravou stranu, kde je teď také Štěpán Chaloupek, který hlavou sice prodloužil míč za sebe, ale do zámezí, takže jeho Korejci za malou chvíli budou vazovat na trávníku. Už je tedy i střídající Hwang-hwi Chan, což je mimo jiné klubový spoluhráč Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu, a právě Ladislav Krejčí je zatím jediným úspěšným střelcem tohoto zápasu. Prosadil se v 59. minutě. Teď budou vhazovat jeho Korejci, konkrétně to je Ije Song, ke kterému se obratem balon vrátil. Korejci mají míč na vlastní obrané polovině, tam je Inhan Pom, jeho zpětný pas na brankáře Kim Sung Kyua, který volí pas na levou stranu. Ije Song se dostává k míči, je pod tlakem Coufala. Coufal to udělal skvěle. A nakonec dlouhý odkop, takový ze zoufalství, od střídajícího Hwang-hwi Chana směrem k brankáři Kim Sung Kyuovi, ale ten si poradil, jeho Korejci kombinují na levé straně, ale jsou pod tlakem, Češi mají na trávníku čerstvé síly. Michal Sadílek se teď snažil napadat, ale k míči se nedostal, takže jeho Korejci pokračují v kombinaci, teď mají míč ve středu hřiště, kde Hwang In Pom, přihrávka na pravou stranu na Inhan Poma, pro balonci opět si běhl Hwang In Pom, ale teď jsou jeho Korejci v obležení, hned trojice protihráčů zvládli to. Teď jsou velmi silní v kombinaci, ale Češi velmi důsledně a poctivě brání. Končí 65. minuta, Česko-Jižní Korea 1-0 v úvodu mistrovství světa pro české fotbalisty. Jeho Korejci mají míč teď na levé straně, kde je Ikki Hyok, který kombinuje se svým spoluhráčem Hwang-hwi Chanem. Ten byl pod tlakem Chaloupka. Korejci stále dobře kombinují. Češi už se několik desítek sekund nezvládli dostat míč, ale teď velmi dobrá práce Vladimíra Coufala, po kterém ještě hrábl Hwang-hwi Chan, ale rozhodčí nepíská. Teď ještě skončil na trávníku Tomáš Chorý opět. Jeho Korejci mohou pokračovat ve hře. Son Heung-min je u balónu, po něm hraje i Kangin, který si čeká na náběh Sona, ale zatím to bere na sebe. I Kangin už to má těžké, protože je pod tlakem hned dvojice protihráčů v čele s Tomášem Součkem. Zatím přidržuje ten balón, stále může hrát i Kangin. Zpětný pas ve středu hřiště Hwang In Pom, který opět přidává i Kanginovi, který dnes zatím zase tolik není vidět, byť měl jedno nebezpečné zakončení. No a kombinace jeho Korejců trvá. 66. minuta, Česko-Jižní Korea na mistrovství světa 1-0. Češi vedou díky brance Ladislava Krejčího hlavou po autu Coufala z 59. minuty 1-0.
1: Hwang In Pom ve středu pole na krátko teď s Ikki Hyokem. Korejci teď působí trochu bezradně v tuhle chvíli, moc by chtěli, ale teď nevědí, jak se dostat přes českou defenzivu, která je zavřená. Nejsou to ani dvě nějaké rovnoběžné řady, ale spíš takový roj hráčů jako včely se tam snaží pohybovat mezi Korejci, kteří teď tedy zatlačili národní tým až před jeho pokutové území, ale stále jsou zády. Nepřesné přihrávky Korejců teď dostali tenhle tým až k polovině hřiště. Zkouší to tam i Ki Hyok, krásný oblouček teď za obranu. Golman Kovás vyběhl tak na půl a vyrovnává. Bohužel vyrovnává na 1-1 Hwang Impom. Teď neúplně přesvědčivé vyběhnutí golmana Kováze. Tam byla přihrávka mezi české stopery, ale ten balón nedoputoval tak hluboko do pokutového území, jak Kovás očekával. No a tady tam to udělal Hwang Impom parádně. Zasekl si balón. Ležící Kovás už nestihl zareagovat a Ladislav Krejčí doběhnou ten míč, ten oblouček, který mířil do branky. Takže v 68. minutě je vyrovnáno na 1-1.
0: Parádní akce jeho korejského týmu, který se radoval skutečně velmi s celou lavičkou, která vtrhla na trávník. Jeho Korejci rozebrali v podstatě do šroubku defenzivu českého týmu a přitom to byla jednoduchá akce, jedna průniková přihrávka na nabíhajícího Hwang Inpoma, který byl úplně osamocený. Hwang Inpom se následně zasekl jak Robina Hranáče, tak vyběhnuvšího golmana Matěje Kováře. Hranáč se ho snažil ještě nějakým způsobem zatáhnout za dres, ale Hwang Inpom zachoval klid, následně poslal oblouček vstříc z brance. Tady už odkryté, no a Ladislav Krejčí už neměl dostatek sil, v podstatě to ani nešlo, aby ještě ten balón odkopl mimo branku. Hwang Inpom to udělal skvěle. No a v 69. minutě tedy jeho Korejci vyrovnávají na průběžných 1-1 v souboji fotbalového mistrovství světa s Českem. A teď střídání jeho Korejců z trávníku míří se 13. Ite Sok a na trávník jde s číslem 25 Om Chi Song. A ještě jedno střídání na hřiště se chystá O Hyun Kyo. A uvidíme, musíme si počkat, kdo mu přepustí místo na hrací ploše. Pro mě trochu překvapivě Son Heung-min, který už má tedy dohráno. Největší jihokorejská hvězda měla několik zajímavých příležitostí, několik střeleckých pokusů. Ten jeden z prvního poločasu skončil těsně vedle pravé tyče golmana Matěje Kováře, ale jinak si defenziva českého týmu se Sonem poradila velmi dobře. Češi už rozehráli Krejčí a jeho dlouhý pas na pravou stranu, tam je Tomáš Chorý, ale k míči se nedostane. Jihokorejci jsou teď pevní v defenzivě. Hložek chybuje v rozehrávce, ale následně se k míči na podruhé dostává. Byl tam také Alexandr Sojka, který ale fauloval v souboji s protihráčem. To znamená, že ve hře budou pokračovat Jihokorejci. 70. minuta už se tady hraje v Guadalajáře a to je prostor pro to, aby se oba týmy občerstvili. Je to tedy ta tradiční přestávka k tomu, aby se hráči obou týmů napili a také převzali nějaké pokyny od svých realizačních týmů. Pojďme si zrekapitulovat to zásadní. 70. minuta, Česko-Jižní Korea 1-1. Češi se dostali do vedení v podstatě ze své první vyložené šance v tomto utkání. V 59. minutě vhazoval dlouhý aut do pokutového území Vladimír Coufal. Jednoznačně nacvičená situace, kterou jsme mohli vidět v předešlých zápasech na přední tyči. Naběhl jako tank Ladislav Krejčí, který hlavou propálil brankáře Kim Sung Kyua. Nicméně vedení českému týmu zase tak dlouho nevydrželo, protože v minutě 67. předvedl svou fotbalovou genialitu jednak i Kan In, který tedy se dostal k míči ve středu hřiště, následně vykouzl krásný průnikový oblouček na pozapomenutého Hwanga Inpoma, který naznačil zakončení, zasekl si levačkou jak Hranáče, tak Matěje Kováře a dopravil míč do odkryté branky. Od té doby tedy platí, že v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport hrají čeští fotbalisté na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-1. No a po přestávce k pití za malou chvíli budeme pokračovat.
1: Korejci už se poradili a vrací se na hrací plochu. Skutečně ta jejich radost byla nefalšovaná. Seběhli se tam do kouta, ale to samé lze říct i o českém týmu po předchozím gólu Ladislava Krejčího. Češi se tam teď dlouze radí, diskutuje tam spolu ještě kapitán Krejčí s golmanem Kovářem, který trochu netakticky vyběhl proti tomu míči, nemohl se tam dostat přes Robina Hranáče, no a vlastně tím otevřel cestu Hwang Inpomovi k té zasekávačce a pak už na zemi mohl dělat, co chtěl.
2: tohle zachránit nemohl, takže taková souhra několika nedorazů a chyb v řadě stála za tím, že Jižní Korea vyrovnala utkání s Českou republikou na 1-1. Ještě Miroslav Koubek stále stojí ve hřišti a něco tam říká stoperům, Chaloupkovi s Hranáčem, teď už odchází do toho svého vymezeného prostoru a také stopeři se vrací na svoji pozici. Korea bude rozehrávat po téhle pauze na občerstvení. Iki Hyok stojí na vlastní obrané polovině, Amin Umar, což je rozhodčí z Egypta, ještě nedává pokyn k rozehrávce a navíc Iki Hyok nakonec odběhl pryč a bude tedy rozehrávat Kim Min-che takovým obloučkem, tak pozor, tak ještě nebude rozehrávat. Kim Min-che to trochu uspěchal na Ihan Poma, na dalšího stopera Jižní Koreje. Stále nedostal hlavní rozhodčí nebo pokyn, aby mohlo se pokračovat ve hře až teď a Kim Min-che se otáčí a hezky zpátky na golmana Kim Sung-kyua. Kim Sung-kyu je před pokutovým zemím, Tomáš Chorý se ho jemně snaží rozhodit, ale Kim Sung-kyu poslal dlouhý a hlavně přesný balón na Om Chi-soka do levé strany, jenže Om Chi-sok si to skoro od vápna namířil až ke středové čáře, pak posouval více doprava na lajně na Ihan Poma a ten okamžitě zrychloval hru. I Kangin tam teď tleská svému spoluhráči, ale tahle přihrávka byla příliš dlouhá a skončila až za koncovou čárou, takže od vlastní branky bude vykopávat golman Kovás a ukazuje jasně teď Robinu Hranáčovi, utíkejte všichni k půlce, nebudeme se vzadu trápit s nějakou rozehrávkou, aspoň ne pro tuhle chvíli. 74. minuta, Česko-Korea 1-1 na mistrovství světa. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a teď uslyšíte o tom, jak Kovázův výkop doputoval na hlavu Tomáše Chorého, ale ten byl v těžké pozici, ten míč se odrazil k lajně a Chaloupek v zápětí fauluje. Takže bude rozehrávat Jižní Korea z levé strany, z vlastní obrané poloviny. Iki Hyok ukazuje hezky v klidu a vrací zpátky docela těžkou přihrávku na golmana Kim Sung-kyua, který zabíhal do branky, navíc byl atakovaný v té rozehrávce Chorým. Stále si to kombinují jeho Korejci s golmanem, ale nakonec dostali míč na polovinu hřiště a tam fauloval Ladislav Krejčí svého protihráče. Je to i Kangin, jestli vidím na tu dálku správně, který leží na hřišti. Krejčí tam proti němu vystoupil ke středovému kruhu po trochu divoké kombinaci jeho Korejců u vlastní branky. Ladislav Krejčí nakonec fauloval, ale obešlo se to bez žluté karty a asijský tým bude rozehrávat. 75. minuta, 1-1 Česko-Korea.
0: Krejčí i Kangina přišlápl, takže jednoznačný faul, jeho Korejci už rozehráli, dostali se ke svému brankáři Kim Sung-kyuovi, který balon vyváží blíže konci pokutového území, které teď i opustil a přihrává do pravé strany středu plochy, kde je připravený Hwang In-pom, zatím jediný korejský střelec v tomto utkání. Hwang i Chan se dostává k míči, jeho Korejci se opět vyhnali až k vlastnímu brankáři, kterého se snaží atakovat Tomáš Chorý, nakonec nechyboval jeho korejský brankář Kim Jung-kyu, ale trochu se tedy zahnal do úzkých, nakonec to zvládl, no a jeho Korejci mají míč na levé straně, další útočnou akci táhne Iki Hyok, který míč zasekl, vrátil ho do středu hrací plochy, kde je Hwang In-pom, ten si teď vyměňuje krátké přihrávky s Pak Suk-honem. No a na levé straně opět může hrát Iki Hyok, balón si zasekl před Tomášem Součkem. Hwang In-pom míří s míčem do středového kruhu a otáčí těžiště hry na pravou stranu, tam je volný Inhan Pom, který se snaží nastartovat spoluhráče na pravé straně, ale zvládl to z českého pohledu Jaroslav Zelený, teď jen takový odkop na zdař bůh od Robina Hranáče, ale Češi se dostávají k odraženému míči Sadílek, teď více na levé straně, má tam ještě na pomoc Tomáše Chorého, který je hodně silný zády k brance a nakonec to zvládl Souček, teď má trochu prostoru ve středu hřiště, ale jeho Korejci jsou hodně rychlí a už se zvládli dostat do obranných pozic. Zelený na levé straně, rozehrávce českého týmu pomáhá Sojka, který ještě procedil míč na Adama Hloška, který by se teď mohl nějakým způsobem uvolnit. Končí na trávníku a zajímavá standardní situace pro český tým. Dobrá práce Adama Hloška, který si převzal balon okamžitě směrem k brance soupeře, to je to, co český tým potřebuje, no a následně ho zatáhl za dres Ihan Pom, takže standardní situace v končící 76. minutě, Češi hrají na mistrovství světa s jeho Korejci, zatím nerozhodně 1-1. Skóre otevřel hlavou Krejčí v 59. minutě. Soupeř Asie srovnal v minutě 67. zásluhou parádní branky Hwang In-poma, který si tedy poradil v závěru té akce po přihrávce Ikangina jak s Hranáčem, tak s Kovářem a zamířil do odkryté branky. Za malou chvíli standardní situace a ze standardek Češi umějí udeřit. U míče dvojice Vladimír Coufal, Michal Sadílek, takže buď pravačka Coufala nebo Sadílková levačka. Jeho korejský brankář si postavil dvojčlenou zeď. Teď už je tedy Coufal připravený, ještě si odkrokoval od balonu, ale možná chce jenom zmátnout defenzivu korejského celku. 77. minuta, Česko-Jižní Korea 1-1, stále čekáme na exekuci té standardní situace. Tak Coufal nebo Sadílek. Nakonec Michal Sadílek, který centruje. Dobrý gol! Je to gol! Je to gol, který střílí Tomáš Souček, který tady roztáčí helikoptéru. Jeho typická oslava gólu, ale asi je zbytečná, protože praporek asistenta rozhodčího míří vzhůru, nicméně ta situace se určitě ještě bude zkoumat. Lukáš Červ, náhradník, teď ještě vyfénoval asistenta hlavního sudího a teď se moc vydaví. Teď máme možnost se dívat na opakovaný záběr a obávám se, že je to jednoznačné, gol nebude platit. Tomáš Souček byl v offsideovém postavení, to je velká škoda. A tak i v 78. minutě bude platit, že čeští fotbalisté hrají s Jihokorejci. Na úvod mistrovství světa 1-1, ještě si musíme počkat na to finální rezime, ale máme tu možnost sledovat opakované záběry a teď už je to jasné, gol neplatí.
2: Krásně rozehraná standardní situace, měli Češi přečtené bránící Korejce, kteří stáli v jedné lajně, ale Tomáš Souček nestihl tak o půl kroku se vrátit z offsideového postavení. On stál za tou linií, udělal úkrok směrem ke Korejcům, ale ti se nepohnuli tak rychle dozadu, jak Tomáš Souček předpokládal. Takže skóre zůstává 1-1 v 79. minutě a golman Kim Sung-kyu teď překopl celé hřiště, ale našel jen hlavu právě Tomáše Součka, který předvedl dobrý obranný zákrok, ale stále se musí reprezentace bránit. Ikangin se tam snaží vymotat jednoho, druhého hráče, centr před branku. No a teď na poslední chvíli Vladimír Coufal zvedal hlavou ten míč před Omči Sokem. Ale Omči Sok znovu bíhá ze strany do pokutového území. Obral Coufala, centr před branku. Ikangin snaží se připravit ke střele, nakonec volí ten oblouček od koncové čáry před branku a tam už je připravený golman Kovář. No tak Korejci, když rozjedou tu svoji rychlou hru, těžko se brání. Byli trochu opaření po tom, co se prosadil před malou chvílí Tomáš Souček, ale zase ožili potom, když zjistili, že to bylo postavení mimo hru. Takže se stále pokračuje za stavu 1-1. Už se hraje 80. minuta tohoto utkání mistrovství světa. Kovář si teď dává na čas rozehrávkou, nakonec volí dlouhý míč ke středové čáře. Sadílek ho ale hlavou neprodloužil a ve středu pole teď hraje Hwang In-pom a Korejci se dostávají na levou stranu. Sol Jong-gu znovu oblouk za obranu, tam zabírá Hwang In-pom, dává před bránu a je to 2-1. Je to 2-1, rychlá kombinace. A korejský tým zásluhou Oh Yeon-kyoa se dostává do vedení. Takže od radosti ze Součkova gólu, který neplatil kvůli offsideu, ke smutku po rychlé korejské akci, kterou proměňuje zblízka Oh Yeon-kyo. No a začínající poslední desetiminutovce zápasu, začínající 1.80. minutě, Korea vede nad Českem 2-1.
0: Obrovská škoda, ale další velmi dobře sehraná akce Jihokorejců, to je potřeba zmínit. Aktivní Hwang In-pom si tedy ke gólu připisuje i asistenci. Skvěle sehrané, Korejci moc dobře vědí, co hrají. Balon z prvního dotyku ze středu hřiště na nabíhajícího Hwang In-poma, který našel v pokutovém území střídajícího Oh Yeon-kyoa, kterého nebránil úplně natěsno Robin Hranáč, střídajícího korejský fotbalista se před něj dostal z bezprostřední blízkosti. Procedil míč za záda Matěje Kováře, který si sice na míč sáhl, ale měl to složité v bezprostřední blízkosti. Zaváhal také Jaroslav Zelený, kterému se dostal už zmiňovaný Hwang In-pom za záda. Aktuálně tedy v 81. minutě Jihokorejci otáčejí zápas, vedou na českými fotbalisty 2-1. Dlouhý nákop na Tomáše Horého, ten ale souboj v podstatě ani neabsolvoval, to znamená, že vazovat budou Jihokorejci z levé strany. Omčim Song si teď čistí balón o svůj adres a posílá dlouhý aut na Střelce druhé branky Jižní Koreje Oh Hyun Kyo a ten prohrál hlavičkový souboj. Češi jsou u balónu, konkrétně Krejčí na útočné polovině českého týmu. Dlouhý pas na nabíhajícího Choreho, ten se nedostal k míči, ale odražený balón pro Coufala na pravé straně, tedy tísněný hned dvojici proti hráčů, ale tomu jednomu nasadil jesle. No a bude z toho autovýhod pro český tým, prakticky totožná situace, po které Češi se ujali vedení v 59. minutě. David Jurásek teď ještě očistil balón pro Vladimíra Coufala, který opět pošle dlouhý aut do 16. Jeden z korejských fotbalistů, konkrétně je to Pak Sung Ho, má problémy s křečemi, ale bude muset rychle na nohy. No a Vladimír Coufal si ještě jednou otře balón a pošle ho do pokutového území, kde znovu bude čekat třeba Ladislav Krejčí. Jsou tam ale také Tomáš Chorý nebo Tomáš Souček. Coufalu dlouhý aut do pokutového území z matky v 16. českého týmu na zadní. Češi, obrovská šance pro střídajícího Adama Hloška, který na zadní tyči byl úplně osamocený, ale neprocedil míč za záda brankáře Kim Sung Kyu, a Češi ale budou mít výhodu rohového kopu. 83. minuta Česko-Jižní Korea 1-2, ale teď dobrá pasáž českého týmu. Je tu levačka Michala Sadílka, ten už dnes prokázal, že kopací techniku má skutečně skvělou, když asistoval u gólu Tomáše Součka, který ale kvůli offsideu neplatil. Michal Sadílek má druhý pokus, vydá svůj levačku, centruje do 16, tam se snaží dostat do zakončení Jaroslav Zelený, ale je to útočný faul jednoho z českých fotbalistů, no a Korejci tedy budou moci rozehrávat. Aktuálně se hraje tady na stadionu v Guadalajaře 83. minuta, no a Češi s Jižní Koreou stále prohrávají 1-2.
2: Bude vykopávat gólman Kim Sung-kyu, který před malou chvílí předvedl naprosto neuvěřitelný zákrok proti Hloškově střele. Český útočník byl v malém vápně, přes obránce dostal ten míč, ale Kim Sung-kyu se neuvěřitelně přesunul od svojí levé tyče k pravé, no a tam zneškodnil tuhle Hloškovou šanci. Korejci jsou teď na útočné polovině. Vybojovali autové vazování poblíž českého vápna. Teď by potřeboval tým Miroslava Koupka naopak hrát někde jinde, než tomu je v tuhle chvíli. Hwang In-pom za malou chvíli zmizí ze hřiště, stejně jako Park Sung-ho, to znamená, to jsou střední záložníci. Kim Chin-kyo přichází na hrací plochu a ještě tím dalším střídajícím hráčem bude za malou chvíli Park Chin-sup. Takže je dostřídáno a Korejci rychle rozehrávají, ale Češi na ně tlačí. Už jim nezbývá moc času, už se hraje 84. minuta a česká reprezentace prohrává s tou korejskou 1-2. Na hřiště půjde další útočník, Mojmír Chytil. Už se chystá na hrací plochu, za malou chvíli jenom co z ní odběhne Alexander Sojka, který neodehrál vůbec špatný zápas. Na to, že prakticky nemá žádné zkušenosti s reprezentací, tak hned byl nasazený do úvodního utkání na mistrovství světa, rozhodně nesklamal, ale teď už je dole ze hřiště a místo něj je tam Mojmír Chytil. Korejci kombinují na levé straně. Je to právě jeden ze střídajících hráčů, Kim Chin-kyo a i Kangin, ale nedostali se Korejci daleko, byli tam zavřeni českou reprezentací a Jaroslav Zelený chce rychle vazovat. Nakonec si to rozmyslel a předechává balón Ladislavu Krejčímu. Ten dlouhý aut směrem dopředu, tam je zcela evidentně teď složený na zem Tomáš Chorý, který byl zezadu povalený stoperem Inhan Pomem. No a Češi se okamžitě hrnou směrem dopředu. Standardní situace od poloviny hřiště. Michal Sadílek, kdo jiný, zahrává tyhle situace v reprezentaci a vlastně i ve Slávii. Teď Korejci tlačí český tým daleko od pokutového území. Tuhle taktiku už využili několikrát. Sadílek se snaží přenést hru na pravou stranu. Tam je Chorý v obležení dvou hráčů, ale zvádl hlavičku do pokutového území. Tam zabíhal Mojmír Chytil, ale ke střele se nedostal ještě a atakuje rozbíhajícího se hráče, který běží k rohovému praporku. Nezvládl to, dlouhý odkop, tam je jen Hranáč u středu pole. Znovu zabojovali Češi na útočné polovině a může hrát tak Coufal. Chaloupek, ale Češi zpátky na vlastní obranou polovinu. Je teď vytlačená reprezentace. Sadílek na levé straně okamžitě to zkouší za obranu. Ten míč přeletí Tomáše Chorého a dostane se na hlavu stopera Ihan Poma. Ale znovu tým Miroslava Koupka rychle přebírá iniciativu, jenže tahle Sadílková přihrávka z levé strany před pokutové území nebyla vůbec přestáno a teď musí jít naopak reprezentace rychle dozadu, protože Korejci přebíhají polovinu hřiště. Obči Song na levé straně má dost prostě. prostoru, snaží se vyhnout Coufalovi, míč se odráží a bude to odkop od české branky. Kovář rychle spěchá, 87. minuta začala, Česko prohrává na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2.
0: Matěj Kovář vyhání všechny své spoluhráče směrem k půlící čáře, bude volit dlouhý nákop, nejspíš směrem na urostlého Tomáše Chorého. Ozývá se tady tribunami v Guadalacháře také pokřik Češi, Češi, dlouhý nákop na Chorého, který prodloužil míč za sebe na Chytila, ale toho před sebe nepustil Iki Hyok. U míče brankář Kim Sung Kyo, který přihrává na pravou stranu. Jeho Korejci se dostali do středu hrací plochy, kde i Kangin sklepává pod sebe. Češi potřebují napadat, teď jeho Korejci trochu chybovali, ale Tomáš Chorý předvídal, že ten balon půjde někam jinam, a tak jeho Korejci zůstávají u míče na levé straně. Tam je Hwang Hyuk-chan, který předává ještě více doleva na Iki Hyoka. Korejci teď samozřejmě nikam nespěchají. Už se hraje 87. minuta a čeští fotbalisté byť vedli, tak prohrávají s Jižní Koreou 1-2. Kim Sung Kyu, tedy brankář jeho Korejců, a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, kde se k míči dostává s 18. střídající Ohyon Kyo, který je zatím autorem té rozdílové a dost možná vítězné branky. Teď se obratem vrátil míč k brankáři jihokorejského celku, který teď nikam nespěchá. Mojmír Chytil se ho snaží donutit k tomu, aby rozehrál o něco rychleji, ale teď si může Kim Sung Kyu schovat balon do rukavic, no a vyhnat své spoluhráče směrem k půlící čáře. Vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, úvodní zápas českého týmu na mistrovství světa. Češi prohrávají s jihokorejci 1-2. Teď série soubojů ve středu hrací plochy. Ohyon Kyo sklepává na pravou stranu, kde je i Kangin, který to zatím bere na sebe. Jaroslav Zelený na něj nevybíhá, je si dost dobře vědomý individuálních kvalit křídelníka. Paris Saint-Germain, zpětný pas. Korejci už dlouho hrají s balónem a Čechům viditelně už docházejí síly. Byť trenér Miroslav Koubek střídal, tak teď jeho Korejci poměrně v poklidu tedy kontrolují ten svůj jednogólový náskok. Teď mají míč ve středu hřiště a nakonec chybují v rozehrávce. Štěpán Chaloupek se zadarmo dostává k míči. Na pravé straně má rozběhnutého Coufala, kterému ale neposlal přesnou přihrávku, a tak musí směrem dozadu. Omči Song táhne míč. Na levé straně má Hwang Hyuk-chan, který už je v pokutovém území ze strany. Hwang Hyuk-chan, který si zasekl protihráče, dává si to na pravačku, ještě na levačku, ještě jedna zasekávačka. Český tým si nakonec poradil a teď Coufal může táhnout další útok českého týmu. Chorý si se běhl pro balon, teď je ve středu hřiště, ale jeho Korejci už se zvládli zatáhnout za balon. Uvidíme, co teď. Vladimír Coufal, 89. minuta, Česko, Jižní Korea, stále 1-2. A vy o tom posloucháte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Souček ve středu pole okamžitě do levé strany, kde je připravený Ladislav Krejčí a také Jaroslav Zelený. Ale Češi musí jít zpátky. Sadílek to teď bere na sebe přes středovou osu a znovu doprava, kde je Coufal. Coufal má před sebou bránícího hráče, nemůže běžet dopředu jako se svým spoluhráčům, že nemá komu. A tak jsou svěřenci Miroslava Koubka u půlící čáry. Hranáč vrací Chaloupkovi. Chaloupek okamžitě do pravé strany. Už začala 90. minuta, tam je Coufal. Coufal běží na středovou osu, dává si nakrátko se Sadilkem. Korejci jsou zatažení v takových dvou, třech řadách k vlastnímu vápnu. Snaží se jen někteří z nich atakovat českou rozehrávku. I trenér Hong Myung-po je teď pobízí, aby tlačili na Čechy. Ti si snaží otevřít trochu prostoru. Chaloupek dává míč za obranu, ale ten je příliš dlouhý. Tohle Mojmír Chytil nedoběhne. A Kim Sung-kyu, brankář z Jižní Koreje, bez problémů sebere tenhle balón do rukavic. Už se blíží samotný závěr, ještě půl minutka do vypršení 90. minuty. Jižní Korea vede nad Českem 2-1. Teď Tomáš Chorý atakoval trochu vykopávajícího golmana Kim Sung-kyu a donutil ho vlastně zahrát ten míč do zámezí. Teď se dozvíme nastavení tohoto zápasu. Zatím tedy Česko prohrává s Koreou 1-2. Coufalův ještě 6 minut se bude hrát. Coufalův dlouhý out do středu pole. Tam je Hranáč, ten okamžitě do levé strany na Zeleného a ten zase běží kolem středové čáry doprava. Tam je Chaloupek. Chaloupek zkouší křížný balón, ale ten bude příliš dlouhý na Hloška. Přitom tomu se tam otevíral prostor. Připomeňme tu obrovskou Hloškovou šanci, kdy ho vychytal zázračně Kim Sung-kyu, golman Jižní Koreji. No a teď už začala první ze 6 nastavených minut. Česko prohrává na úvod mistrovství světa zatím s Jižní Koreou 1-2, už má málo času.
0: Jeho Korejci budou vazovat z pravé strany, míč drží v rukou i Han Pom, samozřejmě nikam nespěchá, dlouhý aut směrem na útočníka Ohyon Kyo, a který prodloužil míč za sebe a vybojoval faul na svoji osobu, byť tedy skončil na trávníku Robin Hranáč a ten naopak říká, že faulovaný byl on, že dostal úder do hlavy, ale hlavní rozhodčí Umar už svůj verdikt zpátky nevezme. Končí první ze 6 nastavených minut. No a čeští fotbalisté v úvodním zápase na světovém šampionátu prohrávají si ho Korejci 1-2, byť od 59. minuty díky gólu Ladislava Krejčího vedli. Jeho Korejci nikam nespěchají, stále otálejí s rozehrávkou, ale už by rozehrát měli, protože jim začal odpočet s rukou hlavního rozhodčího. Dlouhý pas, jeho Korejci už nic nevymýšlejí, ale tento balon doputuje až do rukavic Matěje Kováře, který vyhání všechny své spoluhráče na útočnou polovinu. Kovář a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, tam je Tomáš Chorý, balon ho přeletěl a dostává se k němu Mojmír Chytil, nicméně Tomáš Chorý fauloval podle názoru asistenta rozhodčího a také toho hlavního, takže jeho Korejci ušetří další cenné sekundy v končící druhé ze 6 nastavených minut. Stále jeho Korejci vedou fůru mistrovství světa nad českým výběrem 2-1 a opět jsou tu prodlevy. Samozřejmě soupeř z Asie nikam nespěchá, je to očekávané. Rozehrávat bude Kim Sung Kyo golman jeho korejského celku, který si opět nebude komplikovat situaci a pošle míč směrem k pokutovému území českého týmu. Už se rozbíhá a volí tedy dlouhý nákop na levou stranu. Tam je také Vladimír Coufal, který se nechal přehlavičkovat, ale právě od jihokorejského fotbalisty skončil míč v zámezí. Byl to Oh Hyun Kyo. No a Matěj Kovář tedy opět bude rozehrávat. Polovina třetí ze 6 nastavených minut. Česko-Jižní Korea na mistrovství světa stále 1-2. Matěj Kovář se rozbíhá a posílá dlouhý nákop opět na Tomáše Chorého, který se snaží si udělat tělem prostor, ale byl zdvojený a ten souboj nezvládl. Teď musí si dávat pozor Robin Hranáč, který to ale zvládl a posílá dlouhý nákop opět na Chorého. Nakonec balon proskotačil Gloškovi, který to zatím bere na sebe. Po pravé ruce má volného Chytila, ten už je pokutové území, ještě zpětný pas a Češi nakonec nedávají gól. To je obrovská příležitost Michala Sadilka, kterému to úplně nesedlo na jeho slabší pravačku. No a brankář Kim Jung Kyu nakonec neměl tedy výraznějších problémů. Ještě 3 minuty do konce 6minutového nastavení. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohrávají s Jižní Koreou 1-2.
2: Korejci teď na vlastní obrané polovině, Češi se snaží natáhnout a presovat, co jen to jde. Teď Kim Minče, neúplně přesná přihrávka, ale nakonec to zvládl do pravé strany a dlouhý nákop směrem dopředu, kde bojuje Oh Hyun Kyo. Je zdvojený, ale udržel ten balon, ještě ho posunul na Ikangina. Ikangin už se blíží k pokutovému území, zkusil vystřelit, ale tahle rána končí na bránicích fotbalistech. A tak může zelený hrát směrem dopředu. Chorý kombinuje. Výborná práce teď českého týmu a Chytil má trochu víc prostoru na pravé straně, ale stáhli se tam k němu bránící i Ki Hyok a ještě jeden z korejských fotbalistů. Chytil to, zkouší a zatím individuálně, nemá příliš komu. Pěkně ale prostrkává za obranu od koncové čáry Sadílek před brankou. Ten balon tam padá, je nadzvednutý, ze zadu skákal Ložek, ale dokázali ho ubránit Korejci. No a teď to ještě udělali chytře, protože nastřelili zeleného, který se tam snažil pracovat ještě u rohového praporku, ale Sol Jongu ho prostě napálil tímhle balónem, ten se odráží ven ze hřiště. No a Kim Sung Kyu, což je brankář z Jižní Koreji, nebude nikam spěchat s touhle rozehrávkou, protože už začala 5. ze 6 nastavených minut tohoto utkání. Kim Sung Kyu vykopává od vlastní branky, ten balón přeletí až ke golmanu Kovářovi. Ten je u vlastního pokutového území, ale bude se snažit co nejrychleji zase dostat hru na útočnou polovinu. Takže Kovářův oblouček směrem k Chorému. Chorý vyhrává hlavičku za sebe, tam jde také Chytil se Sadílkem do hlavičky. Další hlavičkovaná a Chorého faul, který tam ze zadu naskočil do Kim Ching Kyoa. Hlavní rozhodčí Egypťan Amin Umar stál hodně blízko a okamžitě píská. Nedovolený zákrok, ještě nějaká minutka a čtvrt do konce toho 6minutového nastavení. Rozhodčí popohání korejského golmana Kim Sung Kyu, aby rychle rozehrával. Korejci ale vedou 2-1 nad Českem a teď nemají moc proč se někam hnát směrem dopředu. A tak volí Kim Sung Kyu dlouhý nákop, který končí až u rohového praporku v zámezí. Takže to budou mít reprezentanti České republiky přes celé hřiště a už jim zbývá jenom 45 sekund, nějaká 3/4 minuta. Navíc zelený stále nevazuje, stále nemá komu. Korejci jsou dobře natažení na české rozehrávce. Až teď letí míč dopředu, Souček ho dává za sebe, ale Korea se znovu dostává k balónu a posouvá ho směrem ke koncové čáře. Zelený se otáčí a rychle k polovině hřiště, tam se snaží Chytil, Chorý a také Hložek. Teď faul od jednoho z korejských fotbalistů. na Hloška, který, nebo byl to Krejčí, který se okamžitě zdvihá ze země. Golmanková se snaží zrychlit hru, protože už jenom 15 sekund by mělo zbývat do konce a Michal Sadílek bude mít pravděpodobně poslední standardní situaci v tomhle utkání od poloviny hřiště, od středového kruhu, to ale je docela daleko. Ještě tam byla žlutá karta, kterou dostal Iki Hyok. Ale pojďme na to, poslední sekundy zápasu, Česko prohrává s Koreou 1-2, teď má standardní situaci. Sadílek posílá centr do pokutového území, ten je ale Koreou odvrácený. Gol rozhodčí Umar, ale ještě nebude pískat, ještě nechá Čechy dokončit další útok. Z levé strany znovu bude centrovat Sadílek do pokutového území. Nakonec to rozmyslel Hložek, ale balon mu skočil, ještě můžou hrát Češi, ale teď už to Korea zvládne. Rozhodčí Umar píská a je konec. Korea poráží Česko 2-1, přestože národní tým vedl po dlouhém autu a hlavičce Krejčího 59. minuty, tak Korea rychle vyrovnala. Krásná kombinace, přihrávka do pokutového území, možná trochu zbytečný výběh golmana Kováře, který se k míči nedostal. Hwang Kim-pon si zasekl jak českého brankáře, tak Robina Hranáče a pak obloučkem poslal míč do sítě. No a pak v 80. minutě Korejci otočili skóre tohoto utkání, když Oh Hyun Kyo zblízka uklidil míč za Kováře.
0: Obrovská škoda pro český tým, který objektivně nebyl lepší, ho Korejci měli více šancí, můžeme připomenout tu tutovku Son Hyun-mina ještě za stavu 0-0, kterého vychytal parádním zákrokem Matěj Kovář, ale následně udeřili Češi z toho, co jim je vlastní, a to jsou standardní situace, dlouhý aut Vladimíra Coufala, no a hlavička Ladislava a Krejčího, bohužel tedy to srovnání korejského celku přišlo poměrně záhy o 8 minut, kdy se prosadil tedy Hwang In-pom, no a musíme také připomenout ještě ten neuznaný gól Tomáše Součka, který se prosadil po standardní situaci po krásném centru Michala Sadílka. Tím pádem by to bylo v tu chvíli opět 2-1 pro český tým, ale Tomáš Souček byl bohužel ve viditelném offsideu, no a jeho Korejci hráli více na balónu, dost možná měli v tom závěru více sil, ale nezdálo se mi, že by Češi úplně odpadli, že by měli výraznějších problémů s tou vysokou nadmořskou výškou. Obrovskou šanci měl i Adam Hložek, který se také mohl zapsat mezi střelce, ale v tu chvíli Korejce podržel brankář Kim Sung-kyu, který opravdu předvedl parádní zákrok. Čeští fotbalisté teď děkují svým příznivcům. Rozhodně nemusí být úplně smutní, protože žádná ostuda to nebyla. Češi dlouho sahali po bodu, vlastně až do samotného závěru. Prodloužení, které bylo 6-minutové, mohli pomýšlet na to, že z tohoto utkání získají alespoň bod. Ten bod nezískali a asi se, Mirko, shodneme, že klíč k tomu případnému postupu do play-off povede přes úspěch v tom dalším zápase, který se bude hrát za týden v Atlantě proti Jihoafrické republice.
2: No, ještě zpátky k tomu dnešnímu utkání. Pokud jde o rychlost a nějakou kombinační jistotu, tak v tom byli Korejci daleko před českým týmem. Oni občas působí trochu zbrkle, bylo to i v některých těch příležitostech, ale dostanou se do nich, dokážou udržet balón, třeba si někdy roztáhnout toho soupeře, natáhnout si ho k sobě, pak poslat dlouhý balón, to bylo často na Son Hyun-mina. V tomhle jsou vynikající, no a i když prohrávali a vypadali chvíli zdrceně, tak prostě nic nevzdali, tak on by to nevzdal nikdo, je to mistrovství světa, úvodní zápas, chcete prostě zvítězit, ale teď se Korea dostala v té postupové matematice do mnohem lepší pozice, no a Češi se budou muset zamyslet, protože jenom hodně defenzivní výkon prostě nestačí bez kombinace. Stále spoléhat na standardní situace to taky nemůže vycházet do nekonečna. Chybí tam trochu nějaký, řekněme, ale to je dlouhodobý problém, to asi tady neobjevíme žádnou Ameriku. Takový ten středový hráč, který by dokázal rozdat balón, uklidnit hru, trochu ji pozdržet, měnit tempo. Tohle trochu české reprezentaci chybí, určitě jí nechybí bojovnost a nasazení, to jí nelze upřít ani v jednom utkání. trochu té fotbalovosti.
0: Určitě, určitě větší kreativita, s tím se dá souhlasit, a také to, že dnes úplně nezahráli ty největší opory, od kterých se čeká, že potáhnou tým za úspěchem. Patrik Šik, byť těch balónů tolik nedostal, tak které dostal, tak málo kdy udržel, nebyl to úplně optimální výkon. Pavel Šulc vůbec nebyl ve hře, no a totéž se dá říci také o Lukáši Provodovi. Vlastně všichni tři zmiňovaný, Šulc, Šik i Provod, šli ze hřiště už ve 64. minutě, což je tedy na můj vkus opravdu brzy, ale tím rozhodně nekritizuji nějakým způsobem rozhodnutí Miroslava Koupka, protože ani jeden z nich zkrátka nepředvedl úplně dobrý výkon. Následně ten vklad střídajících fotbalistů, Hložek měl obrovskou šanci, bohužel ji neproměnil, Michal Sadílek nahrál na gol, který bohužel neplatil, no a Tomáš Chorý se v podstatě do hry nedostal. Měl tam několik soubojů, opět se potvrdilo to, že často mu zkrátka rozhodčí pískají fauly, a to se potvrdilo i v tomto utkání, když se Češi dostávali do nějakého tlaku, tak do toho závěrečného tedy přišel faul Tomáše Chorého a jeho Korejci tedy mohli vydechnout opět na malou chvíli, no a jeho Korejci teď děkují svým příznivcům, kteří samozřejmě budou hodně spokojení. My můžeme také připomenout výsledek toho úvodního zápasu, té v úvozovkách české skupiny, šlo o úvodní zápas mistrovství světa celkově, domácí Mexičané na Aztéckém stadionu porazili Jihoafrickou republiku 2-0, možná taková drobná výhoda pro Čechy může být to, že Jihoafričané dohrávali bez dvou vyloučených hráčů, kteří samozřejmě nebudou k dispozici pro zápas s českým týmem, nicméně Češi tedy v tomto utkání s Jižní Koreou na body nedosáhli, můžeme si to ještě jednou zrekapitulovat, prohráli 1-2 s Jižní Koreou, byť se dostali v 59. minutě do vedení, prosadil se Ladislav Krejčí hlavou po autu a Vladimíra Coufala. Jeho Korejci srovnali 8 minut později zásluhou Hwang In Poma, no a stejný hráč.
3: 6 hodin 1 minuta, posloucháte stále ještě spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. My děkujeme Mirko Vasičovi a Lukáši Michalíkovi a od našich reportérů, kteří komentovali vstup českých fotbalistů do mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Teď už pojďme do Mixzóny, kde je společně s českými reprezentanty Mikuláš Jáša.
4: Teď konkrétně je se mnou záložník Alexandr Sojka, který si odbil soutěžní debut v dresu české reprezentace. Soutěžní debut, byť prohrá 1-2 s Koreou, ale i tak, co na to říkáte? Hrál jste na mistrovství světa.
5: Tak je to můj dětský splněný sen, akorát mě mrzí, že to nebylo zakončené tou výhrou, ale jsem rád, že jsem mohl nastoupit a reprezentovat Českou republiku na takovým velkým světovým šampionátu.
4: Měl jste tam vynikající momenty, teď si z hlavy vybavím třeba ten skluz ve Vápně. Byl jste vůbec nervózní?
5: Musím říct, že popravdě jsem nebyl nervózní před tím zápasem, spíš třeba 2 dny předtím, když jsem se dozvěděl, že bych měl hrát, ale před tím samotným zápasem ne, chtěl jsem se to hlavně užít a udělat všechno pro to, aby jsme vyhráli dneska a získali ty 3 body.
4: Česká reprezentace prohrála na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Proč to nestačilo? V čem byla Korea lepší? Proč nemáte 3 body?
5: Těžko říct, myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili, a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet, ani jsme tam měli takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli, a Korea, musím říct, že měla velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
4: Alexandr Sojka je s námi ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Je to váš soutěžní debut hned na mistrovství světa. Máte krásný bílý dres s číslem 24. Necháte si ho, nebo si ho třeba vyměníte s některým z jeho Korejců?
5: Tak myslím si, že si ho nechám na památku určitě. Si ho někam pak vystavím doma a budu na něj koukat.
4: Říká Alexandr Sojka. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
5: Taky děkuju. Naslyšenou.
4: A já vracím zpátky slovo našim komentátorům, tedy Lukáši Michalíkovi a Mirku Vasičovi, zpět na komentátorskou pozici.
2: Tady už diváci pomalu odcházejí z tribun, ale neplatí to pro ty korejské, protože jejich reprezentanti tady dělají takovéto čestné kolečko a Korejců tady bylo skutečně hodně na tomhle utkání, rozhodně víc než českých fanoušků, i když nutno říct, že nejvíc tady bylo Mexičanů, kteří také v zelených dresech stále ještě zůstávají na tribunách. Teď je tam velká děkovačka před tím asi největším kotlem korejských fanoušků. Hráči si tam sedají na trávník a bude velká fotka. Byť ještě v první chvíli nechtěli pustit fotografii pořadatelé, na hrací plochu, tak nakonec jim to umožnili a prakticky všichni členové realizačního týmu teď ještě běží na tu fotografii, aby tam byli se svými hrdiny před tím největším kotlem korejských fanoušků. To čeští fotbalisté ti už zmizeli uvnitř stadionu. No a bude se rozebírat to asi od první chvíle, proč ten, řekněme, výsledkově rozehraný zápas, dobře rozehraný zápas, protože dali gól v 59. minutě díky Ladislavu Krejčímu, tak proč se to nepodařilo v tom závěru v těch posledních nějakých 30 minutách udržet, ale znovu to zopakujme. Pokud jde o nějakou fotbalovost, rychlost a podobně kombinaci, tak byli Korejci rozhodně vyspělejším týmem než česká reprezentace. Stále tam něco málo chybí. Účel někdy svědčí prostředky a to znamená, že pokud...
3: To říká Mirko Vasič v ranním vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Omlouvám se za přerušení, ale znovu jdeme tedy přímo do dějiště mistrovství světa za Mikulášem Jašou a teď už taky kapitánem českého výběru Ladislavem Krejčím.
4: Přesně tak, Ladislav Krejčí, kapitán české reprezentace, je u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ladislave, vypadáte zklamaně, pochopitelně, s Koreou jste prohráli 1-2, jaké jsou vaše pocity?
6: To je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0, věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní, bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit a potom už i důvodem těch podmínek nám síly nestačily na to, aby jsme dokázali srovnat. Šance byly, ale nejvíc mě štvou ty inkasované góly, protože tohle musí být určitá fáze hry, která z naší strany musí být nepropustná a musíme na tom stavět, protože víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů, takže to mě na to mrzí nejvíc, ty inkasované góly a nějaké situace si vždycky vytvoříme a bohužel to dneska nevyšlo.
4: Zmínil jste nadmořskou výšku, dostaneme se k ní, ale teď k tomu vedení, které jste zařídil vy v té 60. minutě. Krásný setvičený signál, takhle jste to přesně chtěli?
6: Říkali jsme si tady tyhle věci, připomínali jsme si gól s Polskem, kdy to cuhodil úplně stejně, já si myslím, že jsem byl úplně ve stejném prostoru. Jo, jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je zisk bodu.
4: Teď k té nadmořské výšce, opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli?
6: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvyklý v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lineu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo. Takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
4: Máme čas na poslední dotaz, fanoušci, protože vy jste k ním běžel, když jste skóroval, tím gestem, kterým jste vlastně i poslal národní tým na mistrovství světa, jste slavil svoji branku, co k ním říct?
6: Děkujeme moc, byli aj slyšet. Viděli jsme, že plno aj jak Mexičánců, Korejců, to bylo taky, ale klobouk dolů před fanouškama, kteří vážili tu cestu sem, moc si toho vážíme. Není to jak časově ani peněžně jednoduchý, takže velká poklona před ním a moc děkujeme. Víme aj, jaká velká podpora byla v Česku. Věříme, že zůstanou s náma a pochopí všichni, že je to ještě dlouhá cesta a nemělo by se nic hodnotit po prvním zápase, takže děkujeme za podporu všem a já můžu jen slíbit, že budeme makat dál.
4: Ladislave, my moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
6: Mějte se.
4: Říká Ladislav Krejčí, kapitán české reprezentace po úvodním zápase na mistrovství světa, ve kterém národní tým prohrál 1-2 s Jižní Koreou a my už máme pomaličku u mikrofonu Pavla Šulce. Ještě se ale musíme dohodnout s pořadateli turnaje, jestli Pavel Šulc přijde k mikrofonu Radiožurnálu Sport, anebo to bude Matěj Kovář? Mohli bychom poprosit Matěje Kováře, reprezentační jedničku, aby přišel k mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnál Sport. Matěj, dobrý den. Nemáte se absolutně za co stydět. Vy jste předvedl vynikající výkon, byť jste dvakrát inkasoval. Česko prohrálo s Jižní Koreou 1-2. Jak budete hodnotit utkání?
6: Špatně, no. Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko potom, co jsme dali góla. Tak škoda, že jsme, mě přišlo, inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Takže tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to, co nejlíp.
4: Pro všechny české reprezentanty je to pochopitelně premiéra na mistrovství světa. Jaké to bylo hrát na světovém šampionátu?
6: Tak určitě, je to fajn tady hrát, byl to, myslím si, splněný sen pro všechny, co si hráli, ale ve finále převládali to zklamání, protože jsme vlastně z toho zápasu nic nemáme, takže musím dát hlavy dolů, poučit se z toho a pokračovat dál v naší práci.
4: Vy jste mládežnickými kategoriemi prošel Manchester United, teď chytáte v seniorské kategorii v Nizozemsku, hrajete proti nejlepším hráčům Evropy. Teď jste třeba ale vychytal Sona, je to něco, co si třeba dáte tak jako za rámeček, na co budete vzpomínat?
6: Úplně takhle bych to neřekl, říkám, snažím se připravit prostě na každý zápas zvlášť a podat co nejlepší výkon, abych pomohl tomu týmu, takže říkám, bohužel dneska to nevyšlo a jedeme dál.
4: Matěj Komář je u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnál Sport. Co zlepšit do dalšího utkání, které vás čeká proti Jihoafrické republice?
6: Myslím si, že těžko říct, myslím dneska, musím se na to podívat zpětně, ale přišlo mi, že v určitých pasážích jsme byli dobře organizovaní, ale ve finále dostali jsme dva góly, jo? Takže

0: takže tak.
1: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor.
0: Díky vám, díky Matěj.
1: A u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnál Sport je ještě Pavel Schulz. Pavle, dobrý večer. Podám vám pravici. 1-2 s Jižní Koreou. Lehce se usmíváte, ale troufám si tvrdit, že převládá zklamání.
2: Jo, určitě. Řekl bych, že všichni jsme zklamaní, všichni nás to mrzí. Ještě když jsme potom vedli 1-0, tam to dotlačit aspoň do té remízy 1-1. Bohužel se nám to nepovedlo a ještě jsme potom skoro srovnali, bohužel se to nepovedlo a jsme všichni zklamaní.
1: Ptal jsem se i Matěje Kováře, Ladislava Krejčího, Alexandra Sojky, jaké to je hrát na mistrovství světa, protože pro vás pochopitelně je to premiéra, Česko je po 20 letech na světovém šampionátu.
2: Jo, je to super, abych řekl, že si to všichni užíváme, jsme za to strašně vděční. Ještě zkusit doručit nějaký výsledek, nějaký výsledky, máme ještě furt dva zápasy před náma, ale jsme za to strašně rádi a musíme udělat ještě si z toho lepší tu účast tím, že vyhrajeme nějaký zápas nebo tak.
1: Promiňte mi ten hovorový výraz, ale byl to proti Jižní Koreji fičák, protože zmiňovalo se před utkáním, že jsou hbití, rychlí.
2: Jo, bylo to obrovsky těžký, neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli jako zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
1: Tady v Guadalacháře jsme teď právě v 1,5 kilometru nad mořem. Jaké to bylo hrát v tak vysoké nadmořské výšce?
2: Tak já si myslím, že já jsem se cítil dobře, nebyl jsem nějak víc zadechaný, než normálně bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
1: Tam vás čeká Jihoafrická republika, tak co zlepšit do tohoto utkání?
2: V Atlantě hrajeme s Jihoafrickou republikou.
1: Omlouvám se.
2: Jo, musíme zkusit vymyslet něco ze hry, musíme si asi všichni víc věřit a nespolíhat se jenom na ty standardní situace, no, takhle bych to řekl.
1: Říká Pavel Schulz, děkuji moc za rozhovor.
2: Díky, nashledanou.
1: Já můžu pomaličku, ale jistě vrátit slovo zpátky komentátorům Mirkovi Vasičovi a Lukáši Michalíkovi.
3: My si ho s dovolením Mikuláši vezmeme tady ve studiu Radiožurnálu Sport, odkud posloucháte teď stále ještě spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a po hodnocení toho úvodního vstupu českých fotbalistů do mistrovství světa proti Koreji. Ten zápas Češi prohráli 1-2, teď poprosíme taky Pavla Horváta. Pavle, krásné ráno. No a vypadá to, že Pavel Horvát v tuhle chvíli s námi ve spojení bohužel není. Pavle, slyšíme se, dobrý den.
4: Ano, dobrý ráno.
3: Všechno obnoveno, tak za to jsme samozřejmě rádi. Krátké zhodnocení, prosíme, toho úvodního zápasu českých fotbalistů proti Koreji. Nakonec je z toho porážka 1-2. Pavle, dobré ráno. Tak v tuhle chvíli to vypadá, že Pavel Horvát, bohužel Jene Suchane, který tu se mnou sedíš ve studiu, s námi na linkách není, tak můžeme možná v tuhle chvíli asi říct, že se s Pavlem spojíme za chviličku a možná... Pavle, slyšíme se, dobrý den.
4: Ano, slyšíme se, já nevím, co se děje, asi nějaká chyba na drátě.
3: Erupce na slunci, tak poprosíme tě o krátké zhodnocení toho úvodu, který úplně českým fotbalistům, který úvodu do šampionátu nevyšel. Porážka 1-2 od Koreje.
4: Ano, já si myslím, že jsme nebyli lepší, že ten výsledek je v podstatě zasloužený. Myslím si, že máme navíc. Myslím si, že kdyby jsme dostali do hry naše tři ofenzivní hráče daleko víc a udrželi se na míči, že by ten projev byl lepší. Bohužel jsme nedosáhli na body, ale myslím si, že v těch dvou dalších zápasech máme šanci.
3: Můžu poprosit Jana Suchana o druhou otázku?
5: Mě zaujalo, Pavle, to, že Pavel Schulz před chvílí v našem vysílání říkal, že je potřeba se nespoléhat na standardní situace, protože v podstatě jenom po nich byli Češi nebezpeční. Tak jak na to?
4: No, souvisí to s tím, co jsem říkal. Už v první půli to bylo hodně o tom, že jsme se nedokázali na tom míči udržet a měli jsme tam spoustu rád a ono pak přesně následuje to, co říkal Pavel Schulz, že průběhu toho zápasu ztrácíš sílu, nemáš možnost na tom míči chvíli bejt a samozřejmě potom, když minutu a půl nebo 2,5 minuty běháš bez míče v nějakém tempu, tak s ním potom něco vymyslet není úplně jednoduchý. Takže to si myslím, že je hlavní důvod toho, proč jsme byli byli v tomhle utkání slabší a pak už ke konci samozřejmě ty síly docházejí daleko víc a na tom míči je těžký se udržet.
3: To říká Pavel Horvát, fotbalový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu.

0: Sport v 6 hodin a 16 minut. Posluchači Radiožurnálu si teď můžou užít aktuální zpravodajství. My na Radiožurnálu Sport budeme pokračovat dál v hodnocení tohohle duelu. Pojďme tedy na to, Pavle, můžeme se vzít ten zápas tak nějak od začátku, protože ten první poločas, já jsem slyšel vlastně i to hodnocení z tvojí strany, tam možná Čechům ještě síly nedocházely a i když tahali za kratší, řekněme, konec provazu, tak vlastně neprohrávali, což je možná to, s čím vstoupili do tohohle zápasu. Nemyslíš si, že dneska hlavním cílem bylo neprohrát, což se tedy nepovedlo?
1: Určitě to bylo v těch myšlenkách, samozřejmě jenom odskočím do té druhé půle, když jsme se dostali do vedení, tak určitě ty myšlenky byly i na 3 body, ale já si myslím, že jsme si byli vědomí, nebo i trenéři a hráči si byli vědomí toho, jakou Korea má sílu, viděli jsme fakt jako velmi dobrý individuální výkony, co se týká od obránců i golmana rozehrávku, byli velmi kvalitní na tom míči a kluci to zmiňovali, všichni hráči vlastně v těch rozhovorech hned po zápase, že bylo velmi těžký se na ten míč dostat a měli to všude daleko a ono ty síly prostě ubejvají a samozřejmě my se spoléháme na standardky, což nám vyšlo, ale je potřeba taky si zahrát chvílema fotbal a nejenom běhat bez míče a to pak je fakt těžký.
2: Hodnotíme s Pavlem Horvátem úvodní utkání českých fotbalistů na mistrovství světa. Češi podlehli Jižní Koreji 1-2, přestože vedli. Po brance Ladislava Krejčího hlavou, po autovém vhazování Vladimíra Coufala, to jsou tedy ty standardní situace. Nicméně, z mého pohledu, pak tam ještě vlastně po podobné situaci byla obrovská šance Adama Hloška, ale třeba po rozích nebo standardních situacích, pokud nebudeme počítat gol z offsideu Tomáše Součka, tak zas tak z mého pohledu zářné to nebylo. Co ty na to, Pavle?
1: No, souhlasím, tak já si myslím, že zase trenéři si udělají rozbor, hráčům něco ukážou, na druhou stranu už se musíme koukat trošku na toho dalšího soupeře, který hraje malinko jinak, ale určitě tam nějaký hodnocení bude a přesně to, co říkal Honza, tohleto všechno se dá podepsat. Soustředili jsme se na to, všem jsme silní. Myslím si, že Láďa Krejčí to říkal, že prostě to mužstvo není možný přes noc změnit a samozřejmě možná bychom tam potřebovali jiný typy hráčů, možná kdyby hrál Darida se Sadílkem třeba v tom prostředku hřiště, tak by to možná jako fotbalovější bylo, ale viděli jsme, že Tomáš Souček si splnil svoje dozadu a vlastně kdyby nebyl v postavení mimo hru, tak ten zápas možná rozhodl, takže já si myslím, že ta taktika byla přizpůsobená tomu soupeři, o tom jsme se taky před zápasem bavili, bohužel to nevyšlo.
0: Ve spojení s námi zůstává stále taky na komentátorské pozici Mirko Vasič, taky jemu ještě jednou přeju krásné páteční ráno.
3: Trošku jsme se teď už protočili. Mirko Vasič utíkal na tiskovou konferenci, na kterou přišel trenér národního týmu Miroslav Koubek. Teď se z Mexika hlásí Mikuláš Jáša.
0: Mikuláši, dobře, děkujeme, tak samozřejmě i na tebe. Můžu mít úplně stejný dotaz, jako jsem měl připravený na Mira. Hodně mě zajímá to téma únavy, vysoké nadmořské výšky, počasí, samozřejmě jak to působí na hráče. Přišlo mi zajímavé, Miky, že ty si vlastně mluvil s Pavlem Šulcem, který tady střídal někdy kolem té 64. 65. minuty, a on vlastně říkal, že s tím neměl problém. Vůbec, že mu připadalo, že kdyby mu to nikdo dopředu neřekl, že se hraje takhle vysoko, takže by si toho býval ani nevšiml, ale od jiných českých fotbalových reprezentantů jsme slyšeli, že to přeci jenom v těch posledních 20 minutách, to, co jsme asi před duelem slyšeli i od expertů, byl rozdíl. Tak jak si to vnímal ty přímo okem reportéra?
3: Mě to taky zaujalo, přesně to, co ty jsi zmiňoval, tedy slova Pavla Šulce, který říkal, že pokud by nikdo nezmiňoval nadmořskou výšku neustále před utkáním, tak by si toho ani nevšiml. Já přidám jednu osobní zkušenost, právě teď jsem vyběhl z flash zóny nahoru na komentátorskou pozici, je to opravdu dost schodu, ale chce jsem se zadýchal. Na druhou stranu, já nejsem profesionální sportovec, možná bych pro sebe měl něco více dělat. Ale zpět k tvé otázce, ta nadmořská výška pochopitelně hrála roli. Ladislav Krejčí, kapitán České reprezentace, ten na druhou stranu zmiňoval, že v závěrečných minutách už Čechům docházely síly. Ladislav Krejčí mluvil pochopitelně za šatnu, za kabinu a jeho Korejci asi byli i lépe připraveni na ten kilometr a půl nad mořem, kde teď právě sedíme tady v Zapopanu, chcete-li v Guadalajáře. Ptal jsem se na stejnou otázku i Matěje Kováře, tam to není úplně zajímavé z pohledu fyzické kondice, protože Matěj Kovář je brankář, ten stojí. Na druhou stranu míč se v takto vysokých polohách chová jinak, choval se rozdílně. Matěj Kovář o tom mluvil o tom i Horníček Lukáš před utkáním, no ale nedozvěděli jsme se od Matěje Kováře české jedničky, že by to byl nějaký výrazný rozdíl, přece jenom nějaká dalekonosná rána. No vlastně jo, jedna v prvním poločase šla na Matěje Kováře, ale jinak jeho korejci spíše hrozili z vápna, takže s tím asi úplně problém nebyl.
2: O jiném chování míče mluvil i kapitán Ladislav Krejčí, že ty dlouhé balony za obranu se nezastavovaly tak, jako se to obvykle děje v nižších polohách. Pavle Horváte, ty jsi vycítil z toho, jak jsi sledoval utkání Čechů s Jihokorejci na fotbalovém mistrovství světa, že v tom mohl být nějaký problém, protože opravdu některé ty míče létaly asi dál, než si autoři těch kopů představovali.
1: Tak je potřeba to navnímat samozřejmě i v tom tréninku, třeba před zápasem si to vyzkoušet. Na druhou stranu viděli jsme i v tom prvním utkání, že opravdu to lítalo od golmana ke golmanovi, což úplně obvyklý není, ale ty kluci, když se do toho opřou, tak ty balóny fakt lítají 60-70 metrů a samozřejmě s nějakým doskokem jsou hned ve druhém vápně, takže tohle to je asi, bude to hodně speciální v tomhletom prostředí a s tímhle novým míčem. A musíme si na to co nejrychleji zvyknout.
0: Tak tolik tedy míč. Jan Suchan má připravenou další otázku pro mě, Honzo.
2: Určitě těch témat se nabízí celá řada. Můžeme se vrátit už k té samotné základní sestavě. Pavel Horváty sice rozebíral v poločasové přestávce, ale předpokládám, že spousta posluchačů se připojila až později. A když se dívala, třeba neposlouchala náš přímý přenos a dívala se na sestavu, tak myslím, že dvě jména byla asi nejvíc překvapivá, a sice ve středu zálohy vedle Tomáše Součka Alexander Sojka. Ono se spíš řešilo, jestli to bude Sadílek, jestli to bude Darida, a nakonec to byl Sojka. Tak co ty si říkal, Pavle, na to, že se tam objevil a na to, jak se pak ukázal?
1: Vůbec mě to nezlobí, naopak si myslím, že to byla dobrá volba, odehrál velmi dobrý zápas, byl dobrý pohybově, vlastně odehrál z těch čtyřech ofenzivních hráčů nejdelší čas a myslím si, že fyzicky neměl problém a fotbalově už vůbec ne, takže dobrá volba a Saša Sojka si svoje odehrál a myslím si, že to byla dobrá volba a dobře vyhodnotná situace od trenérů.
0: A odehrál si svoje i Jaroslav Zelený podle Pavla Horváta?
1: Myslím si, že určitě, trošku jsem čekal, měli jsme ještě jedno okno ke konci, trošku jsem čekal, že třeba se dostane do hry Jurásek na ten závěr, protože bychom tam potřebovali třeba posílit z jedné nebo z druhé strany, ať už Douděrou nebo Juráskem, ale to se nestalo, takže Jarda Zelený si odehrál své, i když samozřejmě u toho druhého gólu, kde to Korejci parádně vyřešili, tam určitě nějakou chybku najdeme, ale co se týká Jardy Zeleného, tak taky je to prostě hráč, který už má spoustu zkušeností a je spolehlivý a dneska to potvrdil.
2: Ještě přidám třetí jméno v našem pozápasovém hodnocení s Pavlem Horvátem, a sice Štěpána Chaloupka. Byť o něm se až tolik nepochybovalo, i když se řešilo, jestli dostane přednost na pozici pravého stopera on nebo jeho spoluhráč ze Slávy Tomáš Holeš, nakonec to byl Štěpán Chaloupek a na mě minimálně tedy v prvním poločase působil hodně nervózně, že mu ten balon utíkal a prostě ztrácely se přes něj balony. Co ty, Pavle, na to?
1: Souhlasím, určitě to na něm bylo vidět nejvíc. Vlastně Miky Jáša se ptal kluku, jaký to je zahrát si na mistrovství světa, na každýho to samozřejmě působí jinak a je pravda, že Štěpán do toho zápasu úplně dobře nevstoupil, na druhou stranu úplně žádnou chybu velkou neudělal, to, že ti podjede balon, to se stane i zkušenějším borcům, stalo se to Láďovi Coufalovi, stalo se to tam, myslím, Tomáši Součkovi, takže úplně zase nějaký velký propadák to nebyl, ale je pravda, že logicky ta nervozita se na některých těch hráčích může podepsat víc.
0: A co, Pavle Horváte, řekněme to útočné trio, Šik, Šulc, Provod, vlastně tihle tři byli střídáni v 64. minutě. Myslíš, že to byly individuální výkony, že byly takové nevýrazné, nebo že to je nějaký systémový problém?
1: Ne, no tak kluci to zmiňovali, to zase se vrátím k tomu, že jsme byli daleko a vlastně tyhle ty hráči pak neměli vůbec sílu na to, aby v té útoční fázi něco udělali, protože o ten balón hned jsme přišli a zase běhali. Byli jsme v takovém rozestavení, že vlastně hráli Sojka, Šulc a Provod vedle sebe a posouvali se ze strany na stranu a samozřejmě to bere síly a neměli to vůbec jednoduchý. Možná jsem trošku čekal, že protože jsme vedli, že to mužstvo necháme ještě chvilku pohromadě, přišlo to střídání těch tří hráčů, asi to bylo plánované dopředu i vzhledem k těm podmínkám, v kterých se to utkání hrálo, ale myslím si, že jsme mohli malinko ještě počkat s tím střídáním.
2: 6 hodin a 26 minut máte naladěný radiožurnál Sport po úvodním zápase českých fotbalistů na mistrovství světa. Výběr trenéra Koupka podlehl Jižní Koreji 1-2, přestože vedl. Kolega Mikuláš Jáša byl přímo na stadionu v Guadalajaře i se pak ptal českých fotbalistů, jaké to bylo si zahrát na mistrovství světa. Ale mě zajímá ta atmosféra světového šampionátu. Mikuláši, ty už si byl na řadě významných zápasů po Evropě, tak jaké to bylo na světovém šampionátu a zvlášť tedy na jiném kontinentu než tom evropském?
3: Musím se přiznat, že když nastupovali nejenom jihokorejští, ale i čeští fotbalisté na trávník a pravidla jsou taková, že ten nástup absolvují všichni, tedy celá soupiska daných reprezentací, tak jsem měl na krajíčku, protože středový kruh, tam bylo logo pořadatele turnaje. Kolem něj se poskládali jednotliví hráči, no a za nimi byly v nadživotní velikosti obrovské vlajky. Ta česká byla nádherná, hned za ní byl ten nejpočetnější houf českých fanoušků, kteří letěli do Guadalajary. Jakmile začala znít česká hymna, husí kůže. Opravdu bylo to nádherné. Tady na stadionu v Guadalajáře bylo nějakých 45 tisíc lidí. Pravda, převahu v hledišti měli fotbalisté z jihu Koreje a na druhou stranu i ti čeští rozhodně se nemusí za co stydět. Byli slyšet ty pokřiky Češi, Češi, byli slyšet i sem na komentátorské stanoviště a to sedíme v kolikáté, no třeba 70. řadě. Takže atmosféra opravdu dechberoucí, nádherná. Mexiko prostě fotbal dělat umí.
2: Navíc všiml jsem si i mexických vln, tak jsem si tak říkal, že se tenhle prvek na tribunách vrátil domů. Zapojil ses taky, Mikuláši?
3: Nezapojil jsem se, zrovna jsem asi řešil jinou situaci, ale nezapojil jsem se, i já jsem si toho všimnul, je to symbolické. V Mexiku se spustila mexická vlna, bylo to opravdu krásné pokoukání.
2: Pavel Horvát, jak na něj působila atmosféra, byť tedy na dálku?
1: No tak musím, že jsem si tý mexický vlny všimnul taky a uvědomil si ten šampionát, jestli se nepletu v 86., tak já si ty vlny pamatuju a je to hezký, ty lidi, když se baví, tak proto ten fotbal by se měl hrát, aby lidi se potkávali a bavili se v těch ochozech, aby to nebyla válka.
2: Když to stočíme zpátky přímo k fotbalu, tak další zápas čeká český výběr příští čtvrtek, skoro vlastně za týden, 18. června od 18 hodin v Atlantě proti Jihoafrické republice. Na těch turnajích dříve bývalo zvykem, že tam byl mnohem menší časový prostor, klidně jenom 3-4 dny. Přijde to teď, Pavle, vhod?
1: Určitě, já si myslím, že kluci zase budou cestovat, budou si chtít odpočinout a myslím si, že už od zítra, třeba od večera se budou připravovat na další zápas. Stejně tak na tom je soupeř, na druhou stranu myslím si, že trošku předběhnu, asi budu čekat tuhle otázku. Myslím si, že oba jak my, tak Jihoafrická republika na to budeme koukat stejně, že asi hrajeme proti tomu v úvozovkách nejslabšímu týmu v té skupině a obě ty mužstva budou chtít ten zápas zvládnout, protože pravděpodobně ten, kdo ho zvládne za 3 body, tak bude mít velkou šanci postoupit ze skupiny.
0: V tuhle chvíli asi můžeme připomenout posluchačům radiožurnálu Sport, že Jihoafrická republika tedy na úvod mistrovství světa prohrála s domácím výběrem 2-0. Mexičané tedy mají v naší skupině 3 body, stejně jako Jižní Korea. Jihoafrická republika a Česká republika tedy bez bodu a asi se taky sluší připomenout, že v tomhle formátu 48 týmů ten duel s Jihoafrickou republikou, Pavle, pokud by Češi zvládli za 3 body, tak je to výrazným způsobem posouvá k tomu, že by mohli postoupit, protože budou skupiny, ze kterých postupují 3 ze 4.
1: Ano, je to tak. Já si myslím, že 3 body v podstatě by mohly stačit na to, že to mužstvo postoupí z té 3. pozice. Samozřejmě pak je ještě jeden zápas pro nás s Mexikem, který asi nebude jednoduchý, nicméně dá se v něm taky bodovat, ale myslím, že teďka hlavní to zaměření bude ode všech členů našeho týmu na ten další zápas a zvládnout ho.
2: A u toho ještě zůstaneme s Pavlem Horvátem. Já pro jistotu, byť jsme některá jména zmínili, tak připomenu tu sestavu, ve které Češi dnes nastoupili. V brance byl Kovář, před ním ve středu obrany Krejčí, Hranáč, Chaloupek, nalevo Zelený, napravo Coufal, ve středu zálohy Sojka se Součkem, pod hrotem Šulc a Provod a na hrotu Šik. Pavle, kde bys udělal nějaké změny, pokud tedy nějaké, a koho bys si chtěl vměstnat do té zahajovací jedenáctky nového?
1: No, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že až si uděláme rozbor, tak možná bychom mohli zkusit ty halfbacky. Já si myslím, že tu energii oba dva mají. Jurásek odehrál závěr ligy ve výborném rozpoložení. Je to hráč, který dokáže vytvářet šance spoluhráčům. To tam dneska nebylo. Samozřejmě Jarda Zelený je jiný typ. Znovu opakuju, že si myslím, že to bylo vzhledem k soupeři, to dnešní postavení té sestavy. Myslím si, že s Jihoafrickou republikou to bude malinko jiný a můžeme čekat minimálně 2-3 změny. Možná teď zkusím jako svůj tip, že třeba by tam Tomáš Souček nemusel být a byli by tam dva pohyblivější, fotbalovější hráči, ale zase bychom přišli o výborného hráče do standardek, takže těch možností tam máme víc a uvidíme. Samozřejmě myslím si, že hlavním takovým tématem bude to dostat hráče, jako je Pavel Šulc nebo Lukáš Provod do hry.
2: Měla by ta sestava, ty už to teď možná trochu naznačil tím možným vyrcháním Tomáše Součka, měla by být ofenzivnější, protože pokud potřebujeme vydolovat pro Česko 3 body pro možný postup, tak kde jinde než s Jihoafrickou republikou, to už si také říkal, tak měli by to čeští trenéři hodně lidově řečeno nabombit směrem dopředu.
1: Tak ono se to dá nabombit i v průběhu toho zápasu úplně. Já si myslím, že úplně jako na maximální riziko od první minuty nepůjdeme a zase určitě bude rozbor soupeře toho, jak hrajou a jaký jsou tam možnosti. Myslím si, že v tomhle je Míra Koubek velmi silný a že ta volba tam bude a budou tam změny v té sestavě.
0: Říká Pavel Horvát v ranním vysílání Radiožurnálu Sport a ještě o jeden dotaz se hlásí Jan Suchan.
2: Ano, ještě jednou zapojíme Mikuláše Jášu. Mikuláši, připomínám, prosím, jaký teď vlastně, a teď nemyslím zápasový, to známe, ale jaký je vlastně ten nejbližší program českého týmu, co bude teď v těch nejbližších hodinách, případně dnech?
3: Tak teď právě probíhá tisková konference, na kterou přišel Miroslav Koubek, tedy trenér národního týmu. Pak předpokládám, že se Češi odeberou na hotel tady v Mexiku a zítra ráno odletí právě do Spojených států amerických, konkrétně do Texasu, chcete-li přesně do Fort Worthu, kde mají základnu v Nížině, to je docela nutné podotknout, protože postoupili na světový šampionát z baráže, tak mají v úvozovkách to nejhorší místo. No a tam se budou připravovat na další utkání, jak už jste správně zmínili, hrát budou v Atlantě proti Jihoafrické republice. My pochopitelně na všech trénincích českého národního týmu nebudeme chybět a budeme vám přinášet nejenom rozhovory, ale i reportáže.
0: To říká Mikuláš Jáša, kterému v tuhle chvíli moc děkujeme za spojení a za společnost a budeme se zase těšit na slyšenou. Krásnou noc přejeme na druhou stranu oceánu.
3: Já se těším na slyšenou.
0: 6 hodin 34 minut, posloucháte páteční Radiožurnál Sport. Dobrý den ze studia, vám přejí Karel Janu a Jan Suchan. Ještě pořád máme na lince taky Pavla Horváta. Pavle, tak abychom to nějakým způsobem
2: nějaké uzavřeli. Pozitivní slovo něco, na závěr.
0: Něco, přesně tak, chtěli jsme tě otázkou poprosit o něco pozitivního na závěr.
1: No, tak já si myslím, že znova jsme byli silní v těch standardkách. Měl by to být základ té naší hry, nebo to, na co se můžeme spolehnout a k tomu přidáme trošku fotbalovosti, trošku větší sebevědomí. Bylo tam vidět malinko nervozity a myslím, že kluci si to teďka ošahali a v těch dalších zápasech už budou lepší.
2: To říká Pavel Horvát. Mě jenom napadá, že i stříbrné Euro 96 Češi zahájili porážkou s Německem, nebo když se pak na Euro 2012 dostali do čtvrtfinále, tak na úvod to byl výprask s Ruskem. Tak budeme doufat, že i tentokrát se Češi po prohře vzchopí a že 18. června proti Jihoafrické republice dosáhnou na vítězství. Ať to bude tak, či ne, tak se určitě uslyšíme s Pavlem Horvátem a do té doby ještě moc krát. Tak se moc těšíme, Pavle.
1: A to bylo velmi pozitivní hodnocení, já za ně děkuju a byť jsem v Praze, tak přeju taky dobrou noc.
0: 6 hodin 36 minut, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport v pátek 12. června. Připomeňme ještě jednou, že čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa v Severní Americe porážkou s Jižní Koreou 1-2. Ještě jednou teď můžeme zopakovat rozhovor s kapitánem Ladislavem Krejčím bezprostředně po zápase.
3: Vypadáte zklamaně, pochopitelně, s Koreou jste prohráli 1-2, jaké jsou vaše pocity?
4: To je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit. A potom už i důvodem těch podmínek nám síly nestačily na to a my jsme dokázali srovnat, šance byly, ale nejvíc mě štvou ty inkasované góly, protože tohle musí být určitá fáze hry, která z naší strany musí být nepropustná a musíme na tom stavět, protože víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů, takže to mě na tom mrzí nejvíc, ty inkasované góly a nějaký situace si vždycky vytvoříme a bohužel to dneska nevyšlo.
3: Zmínil jste nadmořskou výšku, dostaneme se k ní, ale teď k tomu vedení, které jste zařídil vy v té 60. minutě, krásný setvičený signál, takhle jste to přesně chtěli?
4: Říkali jsme si tady tyhle věci, připomínali jsme si gól s Polskem, kdy to cuhodil úplně stejně, já si myslím, že jsem byl úplně ve stejném prostoru. Jo, jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je zisk bodu.
3: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
4: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lineu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo, takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
3: Máme čas na poslední dotaz, fanoušci, protože vy jste k ním běžel, když jste skóroval, tím gestem, kterým jste vlastně i poslal národní tým na mistrovství světa, jste slavil svoji branku, co k ním říct?
4: Děkujeme moc, byli aj slyšet. Viděli jsme, že plno aj jak Mexičánců, Korejců to bylo taky, ale klobouk dolů před fanouškama, kteří vážili tu cestu sem, moc si toho vážíme. Není to jak časově ani peněžně jednoduchý, takže velká poklona před nimi a moc děkujeme. Víme aj, jaká velká podpora byla v Česku. Věříme, že zůstanou s náma a pochopí všichni, že je to ještě dlouhá cesta a nemělo by se nic hodnotit po prvním zápase, takže děkujeme za podporu všem a já můžu jen slíbit, že budeme makat dál.
3: Ladislave, my moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
4: Mějte se.

0: 35. zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: 6 hodin 44 minut, krásné páteční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál. Sport hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2, znamená to, že ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2.
2: A teď už zase zpátky k fotbalu, což je určitě sport, který nás 12. června 2026 zajímá nejvíc, protože začalo mistrovství světa a my musíme připomenout tedy na úvod ne ten úplně hezký výsledek. Češi podlehli Koreji 1-2, přestože po brance Ladislava Krejčího z 59. minuty vedli, pak se ale prosadili Hwang a Oh Jong-kyo. Češi prohráli 1-2 a teď už se tedy budou soustředit na další utkání, které odehrají za necelý týden v Atlantě proti Jihoafrické republice.
1: My teď ale budeme mluvit o tom zápase, který tomu českému ještě předcházel. 3 červené karty v jednom zápase. Budou rozhodčí na tomto mistrovství světa přísnější? Ptá se v titulku BBC Sport. Začíná rubrika Zahraniční weby. Dnes s Karlem Schambergerem. Přejeme krásné ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak pojďme nejdřív říct, o čem se vlastně bavíme, protože to nemuselo být tak úplně jasné.
3: A jak už jsme naznačili, mluvíme o zahajovacím zápase fotbalového mistrovství světa mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Mexičani vyhráli 2-0 a právě v tomto utkání byly uděleny hned 3 červené karty, což je zajímavé už jenom z hlediska toho počtu, protože ať už na šampionátu v Rusku 2018 nebo Kataru 2022 byli za celý turnaj vyloučeni vždy jen 4 fotbalisté a teď hned 3 v úvodním duelu. Brazilský sudí Wilton Sampaio dvakrát vyloučil Jihoafričany a do sprch poslal v závěru utkání i Mexičana Montese.
2: BBC uzavírá ten článek slovy: zatím nepanikařme kvůli rozhodčím. Tak proč?
3: Protože podle autorů textu byly červené karty oprávněné, respektive obhajitelné. Brazilský rozhodčí se ale stal hitem nejen na zahraničních webech, ale také na sociálních sítích. Jasně, 3 červené karty jsou něco speciálního, ale té virálnosti pomohlo také to, že vypadal jako Robocop. Nově totiž sudí nosí na hlavě vedle komunikačního mikrofonu také kameru.
1: Tak aby si fanoušci mohli v televizi užít takový pohled, řekněme, z jeho úhlu pohledu, no.
2: Já jenom jsem chtěl říct, že mi přišla ta poslední červená karta pro obránce, který byl z Mexika, mi přišla teda zbytečná, že to byl prostě žlutý zákrok, že to nebyla zjevná branková příležitost. A pokud budou padat takové červené karty, tak opravdu, no, myslím, že se bude otřásat možná nějaký rekord, ale to jenom tak na okraj.
1: Takže si o tom mluvíme oprávněně, protože kdyby tenhle metr drželi dál, tak těch červených bude hodně, říká Jan Sucha. Nejen to ale bylo tématem po zápase Mexiko, Jihoafrická republika. Znovu hlavním tématem, Karle, byl sudí, tentokrát proč?
3: Kvůli jeho angličtině. Druhou červenou kartu pro Jihoafričany mu totiž doporučil videorozhodčí a tak po zhlédnutí záznamu sudí oznámil verdikt celému stadionu a také divákům a posluchačům u televizí či rádií. No, sami posuďte, zda poznáte, jaký byl verdikt. Red card zaznělo.
1: Ten konec, tomu bylo trošku rozumět.
3: Ve studiu s námi Karel Janů, mimo jiné také překladatel. A co říkáš na tuto angličtinu?
1: No, říkám na to těžká písemka samozřejmě. Je potřeba s takovým mluvčím se seznámit podrobněji dopředu, protože tohle, když člověk dostane jako z voleje, tak tohle je opravdu hodně, hodně, hodně obtížné. Tak Karle, já tě poprosím, jestli bys mohl přeložit, aspoň zůstaň v angličtině, klidně, co tam vlastně zaznělo.
3: To nejdůležitější v podstatě bylo na závěr rozumět, a to tedy, že z toho byl přímý volný kop a následně červená karta. To bylo asi to nejdůležitější sdělení, které měl rozhodčí Sampaio říct a vlastně nakonec i řekl.
2: No a teď je otázkou, jestli problémem bylo to, že je na tom pan brazilský rozhodčí podobně jako někteří čeští politici s angličtinou, anebo jestli ho třeba nepřemohla nervozita. Já jsem nad tím uvažoval, protože tohle bylo na mistrovství světa vůbec poprvé, kdy veřejně měl říkat své rozhodnutí. kolem něj desítky tisíc fanoušků, možná i miliardy, ne miliony, ale miliardy lidí u televizí, případně rádií, a on najednou prostě musí říct to rozhodnutí. Já si myslím, že to může být trochu od obého, že prostě to není člověk, který neumí kváknout, lidově řečeno, anglicky. Určitě. Protože myslím, že i to je vyžadováno, prostě přesně, ta angličtina, přesně, aby člověk mohl být na mezinárodní listině rozhodčí.
1: Určitě Honzo nemůže neumět anglicky, protože jinak by se tam vlastně vůbec nemohl dostat. S tímhle samozřejmě se musí počítat a rozhodčí, když zrovna nejsou ze Somálska, tak můžou na mistrovství světa pískat z různých zemí a ta komunikace tam prostě musí probíhat a být bezproblémová. A v minulosti jsme viděli videa, že prostě se domluví bez problému, tak si myslím, že asi možná i ta nervozita sehrála roli.
2: A když už jsme na Radiožurnálu Sport v 6:49 minut u rozhodčích, tak bych ještě u tohohle tématu zůstal. Karel Schamberger pozorně sledoval ten večerní zápas, přišel kvůli tomu o hodinu dřív do práce a mě, když jsem se na to díval, tak zaujala ta rychlost střídání, která jsou vlastně vymáhaná, když to tak řeknu, těmi novými pravidly, pokud se to nestihne do 10 sekund, tak ten náhradník musí ještě minutu počkat a pak teprve při dalším přerušení může nahradit toho člověka, který se loudal z trávníku. A tomuhle já teda opravdu tleskám, protože když Mexiko vedlo v tu chvíli možná jenom 1-0, tak prostě ti fotbalisti skoro sprintovali z trávníku, protože se báli, aby neoslavili svůj tým. A tohle teda chci ze svého pohledu říct, že za poslední roky je podle mě nejlepší změna pravidel, která se udála.
3: Stejně jako tleská Jan Suchan, tak tleskám pomyslně i já, protože to je opravdu super změna pravidla, které evidentně bude opravdu striktně dodržováno, respektive vymáháno na fotbalistech a opravdu se tedy tím musí fotbalisti řídit, protože jsme viděli, jaký z toho měli respekt z toho, aby neoslabili své mužstvo. Ale chtěl bych se ještě vrátit vlastně k tomu veřejnému prohlašování a objasňování toho, za co v podstatě hráč dostal červenou kartu, nebo proč je to rozhodnutí takové, jaké je. To se mi taky moc líbí, už jsme to viděli v některých evropských soutěžích, například v Bundeslize. Já tomu taky moc fandím, taky tomu tleskám a myslím si, že je to naprosto správně. Na druhou stranu, jak už si říkal, je naprosto pochopitelné, že jakmile pískáte zahajovací zápas mistrovství světa, tak ten tlak je asi pro nás nepředstavitelný.
2: No a ještě vlastně další věc, taky se odpočítávají sekundy, když jsem u těch změn v případě, že se protahuje ať už kop od branky nebo autové vhazování. Mě by zajímalo, že jsem neviděl tu statistiku, mrzí mě to, jak se zvýší podíl toho čistého hracího času, nebo ta minutáž prostě, protože opakovaně jsme to sledovali a četli po utkáních české nejvyšší soutěže, že třeba v některých zápasech se z 90 minut hrálo třeba jenom 39, což je v podstatě skandální fakt z mého pohledu, Karle.
3: Říká Jan Suchan, tady je ale problém, že v české lize to nebylo vymáháno tak
2: tohle
3: moc.
2: Tohle je nové pravidlo, nové pravidlo pro mistrovství světa, takže vlastně ani nemohlo být zatím uplatňováno, ale na podzim už by snad mělo vstoupit do toho klubového fotbalu.
3: Ne, v české lize už rozehrávka brankáře měla být pod tou časovou kontrolou, kdy rozhodčí měl zvednout paži a odpočítávat posledních 5 vteřin, pokud se nepletu.
2: To ano, myslel jsem ta autová vhazování plus to střídání jako takový balíček, že to mě vlastně zajímá.
3: Ale u těch brankářů můžeme začít v podstatě a viděli jsme, jak se to nedodržovalo, jak ačkoliv tady byly ty velké proklamace, nebudeme zdržovat utkání právě těmi dlouhými odkopy, tak se to dělo i nadále a ty statistiky se asi moc nezměnily. Když jsem je neviděl přesně, tak jsem na těch stadionech byl a viděl jsem, že se to moc nezměnilo. Takže bohužel chtělo by to, aby jsme dodržovali pravidla třeba tak jako na mistrovství světa.
1: To říká Karel Schamberger ranním Radiožurnálu Sport. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
1: 6:53 čeští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu v Guadalajaře porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Skoro utkání otevřel v 59. minutě kapitán Krejčí, ale Češi vedení neudrželi. Korejci tedy otočili na 1-2. Tohle je rozhovor s Matějem Kovářem bezprostředně po zápase.
4: Nemáte se absolutně za co stydět. Vy jste předvedl vynikající výkon, byť jste dvakrát inkasoval. Česko prohrálo s Jižní Koreou 1-2. Jak budete hodnotit utkání?
5: Špatně, no. Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko, potom co jsme dali góla, tak škoda, že jsme, mě přišlo, inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to, co nejlíp.
4: Pro všechny české reprezentanty je to pochopitelně premiéra na mistrovství světa. Jaké to bylo hrát na světovém šampionátu?
5: Tak určitě, je to fajn tady hrát, byl to, myslím si, splněný sen pro všechny, co si hráli, ale ve finále převládali to zklamání, protože jsme vlastně z toho zápasu nic nemáme, takže musím dát hlavy dolů, poučit se z toho a pokračovat dál v naší práci.
4: Vy jste mládežnickými kategoriemi prošel Manchester United, teď chytáte v seniorské kategorii v Nizozemsku, hrajete proti nejlepším hráčům Evropy. Teď jste třeba ale vychytal Sona. Je to něco, co si třeba dáte tak jako za rámeček, na co budete vzpomínat?
5: Úplně takhle bych to neřekl, říkám, snažím se připravit prostě na každý zápas zvlášť a podat co nejlepší výkon, abych pomohl tomu týmu, takže říkám, bohužel dneska to nevyšlo a jedeme dál.
4: Matěj Kovář je u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Co zlepšit do dalšího utkání, které vás čeká proti Jihoafrické republice?
5: Myslím, že těžko říct, myslím dneska, musím se na to podívat zpětně, ale přišlo mi, že v určitých pasážích jsme byli dobře organizovaní, ale ve finále dostali jsme dva góly, jo? Takže musíme to zlepšit, aby ta naše defenziva byla ještě lepší a potom samozřejmě zlepšit trošku i nějakou tu práci na balón, ať přejdeme i něco směrem dopředu.
4: Ještě se vás chci zeptat na nadmořskou výšku, protože i trenér Koubek zmiňoval, že to je evergreen. Co pro vás jako pro golmana, jaké to je?
5: Tak já osobně jsem to moc nepocitoval, já jsem neběhal, takže myslím si, že spíš pro kluky to bylo asi náročnější, ale říkám, nějak jsem to pořádně nevnímal, takže myslím, že to bylo spíš pro kluky.
4: Ani ten míč se jinak nechoval?
5: Trošku to letí rychleji, ale říkám, ne, je to stejné pro všechny, takže tak.
4: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor.
5: Díky moc, díky.

0: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
1: Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Dohodu s Íránem podepíšou Spojené státy podle Trumpa o víkendu. Dětské domovy po celém Česku se mění na komunitní bydlení. Kolonu po nehodě čekejte na dálnici D11 Prahy na Hradec Králové u sjezdu na Pečky. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo, místy občasný déšť. Teploty do 18, na východě až 20 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. Více ve sportovní části zpráv. Slavnostní zahájení 23. mistrovství světa hostil Aztécký stadion v Mexico City a zapsal se do historie. I jediným, kde se hraje už třetí šampionát.
3: Mexičané světu předvedli svou aztéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na aztécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. EPR bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápasech při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986 a teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší íránský duchovní vůdce Mojtaba Chameneí. Americký prezident předtím odvolal chystané bombardování Íránu. Dětské domovy po celém Česku se z velkých ústavních zařízení mění na komunitní bydlení. Podle údajů ministerstva školství kraje, které domovy zřizují, nakoupily v uplynulých letech díky dotacím téměř 70 domů a bytů. Přestěhovaly se do nich bezmála 400 dětí.
4: Nejsou v jedné velké skupině ústavního zařízení, kde dříve ještě třeba v našich podmínkách bylo na jedné budově 24 dětí.
5: Říká Luděk Doležel, ředitel dětského domova v Přerově. Ten prošel zatím částečnou přeměnou. Děti se přestěhovaly do jednoho domu a 4 bytů. Dnes bydlí ve skupině po 6.
4: Největší výhody jsou v tom, že děti žijí v klasickém, přirozeném, dá se říct, rodinném prostředí. Děti se osamostatňují, spolupodílí se na celodenním chodu.
5: Celkem je v Česku 137 dětských domovů, aktuálně v nich žije přes 4300 dětí. Z Přerova Barbora Taševská, Radiožurnál.
1: A přeměna dětských domovů na komunitní bydlení je i téma pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7.50. Kytarista legendární americké kapely Kiss dnes vystoupí na Rock for People. Po boku Tommyho Tyera se v Hradci Králové představí český zpěvák Ben Kristova.
6: Pravděpodobně největší hit I Was Made for Loving You nebude na společném setlistu chybět. Lidé ale uslyší i novou píseň Bike Rock, která spolupráci Bena Kristova s Tommym Tyerem odstartovala. Americký kytarista o jejím vzniku mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál.
7: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid a podle mě funguje dobře.
6: Koncert Bena Kristova s Tommym Tyerem začíná na Rock for People v 15 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
9: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
8: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek. A hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL vedou 3-2 na zápasy. Útočník hostů Tomáš Hertl si připsal asistenci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 u Poděbrad a taky na 35C u Paceřic. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové tři komplikace. První za Sadskou, kolona ze 33. kilometru za sjezd na Pečky k nehodě na 36. kolem havarovaného osobního auta a dodávky s utrženou přední nápravou se projíždí nejdřív jenom odstavným a potom levým pruhem, zdržení čtvrt hodiny a narůstá. Potom dál na D11 směr Hradec za sjezdem na Kolín pozor, nejdřív na 40. kilometru na upínací popruh v pravém pruhu a pak ještě kolem sjezdu na Nové Město mezi 67. a 69. kilometrem leží různě kusy prasklé pneumatiky. Na D1 před Brnem raní kolony směrem z Prahy kamiony za Domašovem ze 176. kilometru, osobní auta v levém pruhu brzdí před připojením od Kývalky kolem 180. a směrem z Vyškova na D1 hustý provoz za Holubicemi dál k Rohlence. Na 35 z Liberce na Turnov vázne provoz přes omezení u Hodkovic a pak ještě se krátce brzdí před sjezdem na Paceřice, je tam po nehodě zabraný pravý pruh. A na 16. Mělník Mladá Boleslav za Vtelnem na příjezdu do Vysoké Libně srážka několika aut, provoz slabší zatím bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Od západu se obloha postupně zatáhne, bude oblačno až zatažno, místy občasný, většinou slabý déšť. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude až 20. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.
11: 7 hodin 6 minut, posloucháte páteční Radiožurnál Sport. Hezký den vám přejeme i s Janem Suchanem z našeho červeného studia. Pojďme na hlavní téma. Čeští fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou s Jižní Koreou 1-2. Svěřence trenéra Koubka poslal v utkání skupiny A v Guadalajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Tak si pojďme ještě jednou vychutnat z našeho vysílání to, jak znělo to nejpozitivnější, co se z českého pohledu v utkání stalo.
12: Česko-Jižní Korea 0-0 a je tu aut Vladimíra Coufala.
13: To bude určitě dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu!
14: Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení. To byla fantastická secvičená akce. Krejčí ze zadu náběh křížně na přední tyč, dlouhý Coufalův aut. No a Ladislav Krejčí ho jako kapitán zabíjí hlavou do brány. Takže byť se Češi po většinu zápasu jen bránili, tak vedou a znovu vlastně po standardní situaci po dlouhém autu a Ladislav Krejčí si vychutnává tenhle moment.
15: Tak tohle byl Mirko Vasič zhruba před 2 hodinami, kdy to vypadalo opravdu nádherně s českými nadějemi, dokonce i na vítězství v utkání na mistrovství světa proti Jižní Koreji. A teď jsme s Mirko Vasičem ve spojení živě, obávám se, že tak veselý už teď nebude. Ale jsme rádi, že tě uslyšíme. Hezké ráno.
16: Hezké ráno, tady vlastně už hezký večer.
15: No, ty seš, Mirko, po tiskové konferenci s trenérem Miroslavem Koupkem, i proto jsme tě pozvali do ranního vysílání Radiožurnálu Sport. Co nejpodstatnějšího, nejzajímavějšího zaznělo, co by si vybral?
16: No, trenér Koubek pochválil tým za takové ty věci, které jsou prostě typické pro českou reprezentaci v posledních letech. To znamená, to je nasazení, týmovost a řekněme dodržování nějakého taktického plánu. Ale co mu třeba chybělo, to byla ofenziva. Prostě nějaká kreativnější kombinace, překonat ten střed pole nejenom dlouhými nákopy, vyřešit lépe ty situace na nějakých posledních 30 metrech, ohrozit brankáře, prostě být účelnější do ofenzivy, ale to je prostě dlouhodobý proces, který tak nějak trápí český tým, který hodně spoléhá na standardní situace, to národnímu týmu jde výborně. Ale potřeboval by prostě kreativnějšího hráče, ale toho si musí asi český fotbal nějakým způsobem vychovat.
11: To jsem se právě, Miro, chtěl zeptat, jestli tam zaznělo nějaké řešení z pohledu českého kouče, nebo čemu to přičítal, tak jestli máme všichni počkat, až se narodí příští Tomáš Rosický, tak mi to zní docela jako defetisticky, no. Nebo takhle to vidí trenér Koubek?
16: Ne, ne, ne. je to prostě dlouhodobý proces, tak všichni jsme viděli ty zápasy české reprezentace za poslední roky a skutečně pokud jde o nějaké běhání, nasazení, soubojovost, v tomhle těm hráčům nemůžete vytknout vůbec nic. Pak je problém v tom, že někdy nevidíte více přihrávek v řadě a to, aby se prokombinoval nějak postupně třeba k vápnu soupeře. Je to prostě výchova hráčů, mluví se o tom pořád dokola, tohle se nějak nedaří. Jsou tady sice občas kreativní hráči, ale není jich moc a nevím, jestli dorostli na úroveň reprezentace.
15: Když jsme poslouchali Mikuláše Jášu a jeho obsáhlý rozhovorový servis hned po utkání, připomínám, že pár minut po závěrečném hvizdu jste mohli v našem vysílání slyšet Ladislava Krejčího, Pavla Šulce, Matěje Kováře a Alexandra Sojku a my vám je teď v průběhu rána budeme nabízet znovu, tak se probíralo i téma vysoké nadmořské výšky, jak to trápilo nebo netrápilo hráče, ať už z pohledu únavy a nebo chování míčů. Bylo tohle téma i pro Miroslava Koupka?
16: Tak on o nadmořské výšce, omlouvám se,

0: Ale tady vzhledem k tomu, že Češi přiletěli na poslední chvíli, doktor Čechal říkal předtím, že to tělo na to zareaguje třeba po 2-3 dnech, kdy si uvědomí, že je v jiné nadmořské výšce a hned zase Češi odletí. Takže asi zase takový vliv to nemělo na ten výkon.
1: Ještě jednou se vrátíme s Mirkou Vasičem k tiskové konferenci, na které byl s trenérem Miroslavem Koupkem po úvodní porážce Čechů na mistrovství světa ve fotbale od Jižní Koreje. 1-2, zaujala nás některá jména v základní sestavě, Alexander Sojka a Jaroslav Zelený především, tak bavili jste se o nich s Miroslavem Koupkem?
0: Tak samozřejmě Alexandra Sojku trenér Miroslav Koubek pochválil. Tenhle hráč to utkání zvládl velice dobře. Snažil se pracovat jak dopředu, tak dozadu. Dostalo se mu prostě pochvaly od trenéra Miroslava Koubka. Skoro ani nebylo vidět, že tenhle fotbalista hraje vlastně první soutěžní zápas za národní tým. Předtím dostal příležitost v těch posledních přípravách, což je ten příběh Alexandra Sojky je vlastně celkově kouzelný, protože v létě ho prodali z Plzně do Hradce Králové, aby ho v zimě kupovali zpátky. Alexander Sojka žádné starty za reprezentaci, dostal pozvánku na ten kemp před mistrovstvím světa, vybojoval si svoje místo, je tady ve Spojených státech a v Mexiku, kde budou hrát Češi. No a hned v prvním zápase dostane šanci od začátku. Rozhodně nesklamal, dočkal se pochvaly od trenéra Miroslava Koupka.
2: Čeští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu v Guadalajaře porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Povídáme si o tom teď s kolegou Mirkou Vasičem, který byl přímo u toho, přímo na stadionu, a můžeme pomalu, ale jistě začít, Miro, i s tebou hodnotit ten zápas, jak ty si ho vnímal jako reportér, tak ten český výkon, vlastně když jsme před chviličkou to celé odstartovali tím, že jsme si pustili tvůj komentář gólu Ladislava Krejčího, to bylo po hodině hry. Zaprvé jsem měl pocit, že už ten gól jsem jednou na vlastní oči viděl, že už takhle coufal jednou aut vhazoval a že se takhle tedy na Letné Krejčí trefil, ale ona to byla první střela Čechů na branku, jestli se nepletu, je to tak?
0: No, ono to trošku navazuje na to, o čem jsem vlastně mluvil před malou chvílí, to znamená o těch kreativnějších hráčích a o tom vypracovat si něco v ofenzivě. Češi prostě toho měli málo. Pozor. Potom ke konci měli dvě obrovské příležitosti. Tam, kdyby Hložek proměnil tu asi svoji největší, tam ho tedy vychytal golman Kim Sung-kyu úplně neuvěřitelně.
1: Zase
0: ale taky
1: autu.
0: To vlastně nějakým... No ano, vyplavalo to tam prostě na zadní tyči, když to tak řeknu, na Hložka, on to zblízka chtěl vystřelit, ale golman fantastický zákrok. No a potom po hříchu vlastně jedna z mála krásných kombinačních útočných akcí, to bylo to zakončení Sadílka úplně v závěru. Ale zase ta střela neměla pro změnu razanci, vždycky se tam objeví nějaká věc, která to prostě zadrhne.
1: No, Češi, to málo, Miro?
0: No málo to samozřejmě je, ono proti Korejcům se asi svým způsobem nehraje úplně dobře, protože mluvilo se o tom, že budou rychlí, šikovní s balónem a budou ho chtít držet co nejvíc, a to se taky prostě potvrdilo. Potom tam máte hráče jako Lee Kang-in, Lee Chae-song a nebo Son Heung-min, to teď jsem vyjmenoval vlastně celou tu útočnou trojici, a ti si tam občas dokázali udělat krásné věci, ale i oni vlastně jsou zbrklí v tom zakončení. To bylo i vidět i v tom zápase. I Song Heung-min, taková hvězda, tak prostě jde třeba sám na bránu nebo má otevřenou střelu z hranice vápna. Taky to nedá, ale ta přípravná fáze předtím je zajímavá. A oni třeba taky občas hrají dlouhé nakopávané míče, ale přesně na rozeběhnutého hráče, který má tu svoji rychlost. Ten korejský styl je trošku takový zajímavý, samozřejmě neevropský, když jsou z Asie, to je pochopitelné, ale lépe se na to kouká, no.
1: Češi inkasovali dva góly, nejdřív od Hwanga ze 67. minuty, ten krásně to vyřešil, tu situaci, kterou měl, můžeme popsat pro posluchače, kteří to buď neviděli, anebo neslyšeli ani přímý přenos. Mirko Vasiče, se kterým jsme spojeni společně s Lukášem Michalíkem, dostal balon zhruba na hranici vápna, naznačil střelu levou nohou, v tu chvíli odjeli na stranu, jak bránící coufal, tuším, že to byl, a společně s ním také brankář Kovář, a pak takový krásný oblouček do poloprázdné nebo spíš už prázdné branky, a pak křídelní akce, kterou zakončil Oh Hyung-kyo zblízka po právě

0: epicentru zmiňovaného Hwanga zprava. Co udělali Češi podle tebe, Mirko, špatně?
1: U toho prvního gólu tam zůstala prostě mezera mezi stopery a trochu mi přišlo, že golman Kovář vyběhl tak jako nazda z bůh. Tam to ještě křižoval Hranáč, který právě šel do toho skluzu, on si to pak Hwang In-pom zasekl a tím pádem vyřadil ze hry Hranáče, ale tomu těžko něco vyčítat, ten tam dobíhal na poslední chvíli. Ale hned vlastně za ním byl golman Kovář, který v tu chvíli už byl v takové pozici, kdy s tím nemohl nic dělat. Těžko se to někomu vyčítá na mistrovství světa při rychlosti Korejců, ale tohle rozhodnutí asi nebylo z Kovářovy strany úplně šťastné. On ale předtím předvedl x dobrých zákroků. V tomhle momentě si myslím, že se nerozhodl úplně správně. No a ten druhý gól zase nedoraz, no, na malém vápně, navíc chyba ještě na straně, to byl tuším Zelený, potom centr před bránu, tam znovu Hranáč to dobíhal tak nějak na dlouhou nohu. No, jsou to takové maličkosti, které vám ale ve výsledku prohrají zápas na mistrovství světa, kde se, a teď to řeknu frázovitě, prostě žádná chyba neodpouští.
2: Ještě s Mirkem Vasičem si dál budeme chviličku povídat o tom prvním duelu českých fotbalistů, který skončil porážkou 1-2 od Jižní Koreji. Miro, mezi tím prvním a druhým korejským gólem ještě 77. minuta a na chvilku to vypadalo z českého pohledu velmi, velmi dobře, ale bohužel jen na chvilku, protože gól Tomáše Součka, jak jinak než po standardní situaci, neplatil kvůli offsideu, je to tak?
1: To jsem chtěl říct, znovu standardní situace, v tom je prostě český tým silný, ale tady byl jemný offside, oni totiž ještě Korejci to hráli poměrně zajímavě proti českým standardkám, většinou se ty týmy postaví na hranici vápna a drží se tam nějakou línii právě s pokutovým územím, ale Korejci většinou, pokud to šlo, tak vysunuli tu linii daleko od pokutového území, to tedy nebyl příklad tohoto centru, ale vlastně svým způsobem to taky nějak ovlivnilo právě to zakončení, protože občas hráči zůstávají za tou obranou linii vlastně v offside pozici, pak se ale cuknou, ta obrana jde proti ním a oni tím pádem z toho vyplují bez toho, aniž by to byl offside. Jenže to se v tomhle momentě nestalo a Tomáš Souček tam prostě zůstal o nějaký půl metřík, byť ten pohyb udělal dobře, ale Korejci necukli tak, jak on očekával. Potom to zblízka tedy uklidil, ale tenhle gól platit nemohl.
0: Ptali jsme se už Pavla Horváta zhruba před hodinou, pokud by posluchači chtěli, tak si můžou v našem audioarchivu na webu radiožurnalsport.cz najít i jeho hodnocení. Teď už Pavel Horvát spí, protože v noci sledoval utkání Česko-Jižní Korea. Ale zeptáme se i Mirka Vasiče, našeho reportéra přímo v Guadalajaře, co změnit do toho dalšího duelu, do kterého Češi nastoupí příští čtvrtek v 18 hodin českého času v Atlantě proti jeho Afričanům.
1: No, bude to typově úplně jiný soupeř. My když jsme koukali vlastně tady kousek chvíli popolední, v Česku už to byl večer na utkání Mexiko, Jihoafrická republika, tak Jihoafričani to hrají docela od podlahy. Výsledkem toho byly i dvě červené karty, byť jedna tedy byla za nesportovní chování a za úder, ale docela do toho chodí, takže to bude zápas, který bude určitě bolet a bude prostě typově úplně jiný. Budou muset Češi možná i jinak postavit sestavu, dá tam třeba i nějaké, řekněme, bojovnější typy. Netroufám si říct, samozřejmě, za prvé je to ofenziva, za druhé nedělat chyby vzadu, ale to není nic světoborného, to by vymyslel asi každý úplně z fleku, ale rozhodně bude zásadní vyrovnat se s tím jihoafrickým stylem hry, to znamená, o kterém jsem mluvil, hodně soubojový a oni taky občas čekají na breaky, byť proti Mexičanům vlastně skoro nic neměli, ale mohla za to i ta vyloučení. Ale tam se prostě musí bodovat za každou cenu, pokud chtějí Češi myslet na postup.
0: Ano, navíc jeho Afričanům budou chybět dva vyloučení hráči, to je jisté. Mirko, ty si říkal možná bojovnější typy, Pavel Horvát, ten zase uvažoval nad možným vynecháním Tomáše Součka, nahrazením někým fotbalovějším. Pokud ty by si skládal zahajovací jedenáctku pro utkání s Jihoafrickou republikou, tak jaké změny by si navrhoval?
1: No, Teď jste mě dostali do úzkých, do docela těžké pozice. Tomáš Souček samozřejmě je hráč, který sebere velké množství míčů, ale zase ta konstruktivní složka té jeho hry, ta ofenzivní, něco vymyslet, tak to zase není jeho přednost, i když on ukáže taky světlé chvilky. Ale bude se s tím muset nějakým způsobem poradit trenér Miroslav Koubek a abych řekl pravdu, tak já v tuhle chvíli vlastně nevím, co bych mu poradil, jakým způsobem změnit ten střed toho pole, koho tam dát, jestli třeba Vladimíra Daridu zkusit, protože ten třeba v přípravě proti Guatemale to pak rozhýbal, nějakým způsobem dostat, ale to by bylo strašně těžké, na hřiště třeba Davida Douděru, takového toho živelného hráče, rozhodně víc prostě zapojit Pavla Šulce a ještě víc zapojit Patrika Šika, protože třeba Patrik Šik se snažil vracet pro balóny a podobně, ale on byl úplně odříznutý a takhle si nezahrajete, zvlášť jako útočník jeho typu.
0: Ještě mě napadá možná na pozici levého wingbacka přece jenom ofenzivnějšího Davida Juráska místo Jaroslava Zeleného, co ty na to?
1: To je samozřejmě jedna z variant, protože tam Zelený s Juráskem se tak nějak a teď obrazně v uvozovkách prali o tu pozici. Ale zase u Juráska mně přijde, že někdy jeho centry končí na prvním fotbalistovi. On má krásné takové záchvěvy fotbalovosti. Piluje tam třeba lajnu, ale já myslím, že zrovna v tomhle úplně takový problém nebyl.
2: Čeští fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Teď jsme zápas hodnotili s reportérem tohohle zápasu a taky komentátorem Mirko Vasičem. Miro, moc děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: A protože jsme už říkali, že jsme nabídli hned po zápase rozhovory s českými hráči a že vám je postupně budeme nabízet ještě jednou, tak teď si můžete vychutnat rozhovor Mikuláše Jáši s Pavlem Šulcem.
3: 1-2 s Jižní Koreou, lehce se usmíváte, ale troufám si tvrdit, že převládá zklamání.
4: Jo, určitě, řekl bych, že všichni jsme zklamaní, všichni nás to mrzí. Ještě když jsme potom vedli 1-0, tam to dotlačit aspoň do té remízy 1-1. Bohužel se nám to nepovedlo a ještě jsme potom mohli skoro srovnali, bohužel se to nepovedlo a jsme všichni zklamaní.
3: Ptal jsem se i Matěje Kováře, Ladislava Krejčího, Alexandra Sojky, jaké to je hrát na mistrovství světa, protože pro vás pochopitelně je to premiéra, Česko je po 20 letech na světovém šampionátu.
4: Jo, je to super, abych řekl, že si to všichni užíváme, jsme za to strašně vděční. Ještě zkusit doručit nějaký výsledek, nějaký výsledky, máme ještě furt dva zápasy před náma, ale jsme za to strašně rádi a musíme udělat ještě si z toho lepší tu účast tím, že vyhrajeme nějaký zápas nebo tak.
3: Promiňte mi ten hovorový výraz, ale byl to proti Jižní Koreji fičák, protože zmiňovala se před utkáním, že jsou hbití, rychlí.
4: Jo, bylo to obrovský těžký, neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli jako zavařený tím, že jsme běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
3: Tady v Guadalacháře jsme teď právě v 1,5 kilometru nad mořem. Jaké to bylo hrát v tak vysoké nadmořské výšce?
4: Tak já si myslím, že já jsem se cítil dobře, nebyl jsem nějak víc zadechaný než normálně, bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
3: Říká Pavel Šulc, děkuji moc za rozhovor.
4: Díky, naschledanou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Aranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Dobré ráno v 7:30. Čas na další zprávy s Janou Tendorskou.
2: Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a také opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcí získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Jihokorejský soud poslal bývalého prezidenta Jun Suk-jola na 30 let do vězení, a to za to, že nařídil dronovou operaci nad Pjongjangem, která měla podle obžaloby zvýšit napětí se Severní Koreou. Informovala o tom agentura Yonhap. Jun v prosinci 2024 využil napětí k vyhlášení staného práva, během kterého se armáda pokusila obsadit parlament. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení poté, co ho uznal vinným ze vzpoury. Jun čelí několika soudním procesům. Soudy mu tak ukládají tresty samostatně. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém včerejším zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým neudržel vedení. Ve druhém poločase se po dlouhém autovém vhazování prosadil hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale stav otočili. V zahajovacím utkání světového šampionátu zvítězili domácí Mexičané nad Jihoafrickou republikou 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 před Poděbrady a zdržení na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou čekejte kolonu ze 30. kilometru, táhne se už přes 20 minut ze exit Pečky. Na 36. kilometru tam havarovala dodávka a osobní auto, průjezd nejdřív odstavným, potom levým pruhem. A dál na D11 z Prahy na Hradec stále opatrně i za sjezdem na Chlumec mezi 66. a 69. kilometrem hlasíte překážky.
5: Leží na dálnici kusy gumy odtrhaný z kamionu. A leží to i v levém pruhu, ale jsou to opravdu velký kusy.
4: Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem čekejte první část kolony kamionů v pravém pruhu teď na kilometru 176. Osobní auta v levém pruhu čeká fronta mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky zhruba na 10 minut. Taky na D1 před Brnem z druhé strany z Vyškova raní kolona od exitu 210 Holubice, kde se brzdí do zastavení pak asi na 10 minut na 206. Krohlence. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se za podjezdem a magistrály sune kolona asi 10 minut k nehodě za Spořilovskou v levém pruhu a už se začíná plnit výpadovka z Pražského okruhu na Chomutovskou D7 před odbočkou na letiště, fronta na 10 minut od odbočky na Horoměřice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ještě dnes se musíme spokojit s teplotami, které se většinou ani nedostanou ke 20. O víkendu už se ale začne oteplovat. Na Moravě a ve Slezsku bude i letních 25. Také nebe se bude postupně projasňovat. Už dnes nás čeká zpočátku jasno až polojasno. Mraků i srážek ale bude ještě dnes přibývat od západu. Na Moravu a do Slezska se dostanou ojedinělé dešťové přehánky až odpoledne a večer. Sobota pak přinese ještě více mraků i dešťových kapek. V neděli už se můžeme těšit na polojasné nebe a zaprší jen výjimečně. neděle ale bude větrná. Překvapit nás mohou nárazy větru o rychlosti až kolem 55 km v hodině. Během příštího týdne nás pak čeká opět méně oblačnosti. Mělo by převládat polojasno, jen přechodně oblačno, ojediněle s možností přeháněk, kterých bude více na severu naší republiky. A začne se také výrazně oteplovat. V pondělí se budou teploty ještě držet kolem 20. Na konci pracovního týdne už nás ale čekají tropy. To už se místy může teplota dostat až ke 33 stupňům. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 39 minut, pátek 12. června, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa v Americe s Jižní Koreou 1-2. Národní tým ve druhém poločase díky hlavičce Ladislava Krejčího vedl, Korejci ale stav otočili.
1: Branku záložníka Tomáše Součka rozhodčí kvůli offsideu za stavu 1-1 neuznal. Tak začínáme sportovní přehled, který připravil Štěpán Bém. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Češi nastoupili v mexické Guadalajaře ve výšce skoro 1600 metrů nad mořem. Jaký to mělo na hráče při zápase dopad, popisuje kapitán Ladislav Krejčí.
3: První poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak od nich k nám. Ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
2: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek.
1: Dnes nás čeká na mistrovství světa utkání Kanaďanů s Bosnou a Hercegovinou od 21 hodin a pak v noci od 3 hodin zahajovací utkání pro další pořadatelskou zemi Spojené státy proti Paraguaji.
0: Hokejistům Caroliny zbývá k zisku Stanley Cupu jedno vítězství. Na domácím ledě porazili Vegas 4-2 a vedou 3-2 na zápasy. Útočník hostů Tomáš Hertl zaznamenal asistenci. Sezónu může Carolina ukončit v noci z neděle na pondělí českého času, kdy se představí na stadionu Vegas.
2: Tři čeští reprezentanti během úvodního dne mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice postoupili z rozjížděk přímo do finále. Kanoista Antonín Hrabal druhým místem na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová třetím místem na 500. Postup z prvního místa si zajistil Martin Fuxa na tratích 500 i 1000 metrů. Naopak se mu to nepovedlo v double kanoji s bratrem Petrem. Bude tak muset závodit i dnes.
4: Makali jsme, myslím si, že jsme dali tak nějak v kontaktu, ale bohužel to nestačilo. Měl jsem tady minulý rok, že budu furt ve střehu a paru nějaký semíčko. To je důležitý, než abych měl jako den volna, takže vlastně musím si z toho brát jenom ty pozitivní věci, takže doufám, že mi to nějak jako neuškodí. Nahulíme semíčko a v neděli ve finále budeme makat, doufám.
2: Bratři Fuxové startují v semifinále v 17.30. 20 minut po nich jede dvojka jak s Jakubem Špicarem a Danielem Havlem. Už v 10 hodin a 28 minut zahájí své semifinále na 1000 metrů Josef Dostál.
1: A ten si uvědomuje velkou konkurenci soupeřů.
5: To kákářský pole je v momentální situaci neuvěřitelně nabitý. Rozdíly jsou menší, než byly v minulosti, a když člověk kilák po 3.30, jak znamenalo velký finále, to dneska už vůbec neplatí. Předtím vzpomeňme na Seget, kde jsem měl čas po 3.27, což je 3 vteřiny za mým osobním rekordem, a stačilo to pouze na finále B.
1: Kanoistické mistrovství Evropy v portugalském Montemoru probereme i s naším reportérem na místě Adamem Kodetem po 8. hodině.
0: Pardubičtí basketbalisté jsou jednu porážku od konce sezony. V ligovém finále prohráli v Nymburce 71-92 bodům a stav série z jejich pohledu je 2-3 na zápasy. Východočeši smazali ve druhé čtvrtině 14-bodové manko v poločasové přestávce, o bod vedli. Co se dělo po změně stran, to popisuje Adam Lukeš.
6: Jsme ho nechali se rozjet. Nějaké zbytečné chyby v útoku, z toho pramenili také body pro ně. To potom samozřejmě zvedne sebevědomí, hráči jsou schopní potom trefit těžké střely. Basket se samozřejmě hraje ve vlnách, ale my jsme Nymbáč nechali rozjet na hodně velké vlně a to nastalo ten zápas. Potřeba zápasy a to je náš cíl.
2: Šesté finále Pardubice-Nymburk se bude hrát v sobotu, případné sedmé v pondělí v Praze na Královce.
1: A pojďme se ještě jednou vrátit do zámořské NHL, protože už známe držitele Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hokejistu. V základní části této soutěže tím se stal útočník Tampa Bay Nikita Kučerov, který tuhle cenu dostal podruhé v kariéře, ale po 7leté pauze.
0: A tohle informací končí dnešní první sportovní přehled. Připravil ho Štěpán Bém. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tom Walker v pátečním radiožurnálu Sport. 7 hodin 46 minut čeští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu v Guadalajaře porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Miroslav Koubek trochu překvapil do základní sestavy, zařadil i beka Jaroslava Zeleného a Alexandra Sojku a právě rozhovor Alexandra Sojky s Mikulášem Jášou bezprostředně po utkání vám teď znovu nabízíme.
1: Teď konkrétně se mnou záložník Alexandr Sojka, který si odbil soutěžní debut v dresu české reprezentace. Soutěžní debut, byť prohrá 1-2 s Koreou, ale i tak. Co na to říkáte? Hrál jste na mistrovství světa.
2: Tak je to můj dětský splněný sen, akorát mě mrzí, že to nebylo zakončený tou výhrou, ale jsem rád, že jsem mohl nastoupit a reprezentovat Českou republiku na takovým velkým světovým šampionátu.
1: Měl jste tam vynikající momenty, teď si z hlavy vybavím třeba ten skluz ve Vápně. Byl jste vůbec nervózní?
2: Musím říct, že popravdě jsem nebyl nervózní před tím zápasem, spíš třeba 2 dny předtím, když jsem se dozvěděl, že bych měl hrát, ale před tím samotným zápasem ne. Chtěl jsem si to hlavně užít a udělat všechno pro to, aby jsme vyhráli dneska a získali ty 3 body.
1: Česká reprezentace prohrála na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Proč to nestačilo? V čem byla Korea lepší? Proč nemáte 3 body?
2: Těžko říct, myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet. Ani jsme tam měli takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli a Korea, musím říct, že měla velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
1: Alexandr Sojka je s námi ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Je to váš soutěžní debut hned na mistrovství světa. Máte krásný bílý dres s číslem 24. Necháte si ho? Nebo si ho třeba vyměníte s některým z jeho Korejců?
2: No, tak myslím si, že si ho nechám na památku určitě. Si ho někam pak vystavím doma a budu na něj koukat.
1: Říká Alexandr Sojka. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
2: Taky děkuju. Naslyšenou.
0: 7 hodin 48 minut posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport v pátek 12. června. První hrací den mistrovství světa máme za sebou, ale pokračujeme samozřejmě dál a tak to bude následující měsíc a půl. Tak se, na co se posluchači můžou těšit dneska večer?
3: Určitě se dostane v našem vysílání na další utkání mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou od 21 hodin a to je souboj zajímavý hned z několika důvodů. Kanaďané jsou potřetí na světovém šampionátu a těch dosavadních 6 zápasů všech prohráli. Horší 0% vlastně sérii má jenom Salvador, který prohrál ještě víc utkání než právě Kanada. Já si ji pamatuji před 4 lety necelými v Kataru. Ona hrála na oko líbivě. Mně se to fakt líbilo.
0: Mně taky, já si to pamatuju a proto jsem jí v naší redakční typovačce dal na to, že vyhraje tu skupinu a ty jsi mě teď šokoval tím, že úplně všechno prohráli. Tak...
3: Ano, bylo to, ty si to sám řekl, že asi hráli naivně. Kanaděni, tak asi na tom něco bude. Teď mají trenéra Jesseho Marshe, kterého si můžou zvlášť milovníci Premier League pamatovat třeba z Leedsu, tak třeba on bude tím, který dovede Kanaďany k prvnímu vítězství na mistrovství světa. Bude to navíc v domácím prostředí v Torontu, se hraje od 21 hodin a proti Kanaďanům budou stát Bosňané, kteří se dostali na mistrovství světa z baráže, ve které na penalty vyřadili Italy. To je velké téma letošního mistrovství světa, že je potřeba třetí za sebou bez Italů, to je samozřejmě obrovský šok a kdo přečkal vlastně jediní 2 muži od poslední účasti Bosny na mistrovství světa v roce 2014, nepřekvapivě Edin Džeko a společně s ním Sead Kolašinac, nicméně Bosňané jsou proti Kanaďanům velkými outsidery, nejenom ty, Karle, typuješ Kanaďany na výhru.
0: Tím, Honzo, budeme mít tedy Mexiko v turnaji, budeme mít Kanadu v turnaji a logicky asi ten další zápas, ten se hraje v Los Angeles, jestli se nepletu, a to už jsou tedy třetí domácí tohohle šampionátu.
3: Ano, Američané ve 3 hodiny ráno v té metropolitní oblasti Los Angeles nastoupí proti Paraguayi. Míří tam mimo jiné i náš zvláštní reportér Jan Kaliba na první domácí zápas Američanů, tak se můžeme těšit i na jeho vstupy a reportáže přímo z místa. To, co pořídil na zahajovacím utkání celého turnaje v Mexico City na utkání domácích proti Jihoafrické republice, to vám samozřejmě taky nabídneme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport.

0: 7 hodin 54 minut, Rag & Bone Man v ranním vysílání Radiožurnálu Sport a znovu se budeme vracet 50 let do minulosti, už se ten okamžik blíží, ještě 8 dní a fotbalisté Československa získají zlaté medaile na mistrovství Evropy.
1: To bylo 20. června roku 1976 a protože to bude přesně 50 let, my si tento úspěch symbolicky připomínáme na Radiožurnálu Sport v 50 příbězích. Cestujeme v čase den po dni.
0: V kalendáři a rozhlasovém archivu teď máme 12. června roku 1976.
2: Z domova. Zemědělcům a brigádníkům z podniků a škol se dnes při pěkném počasí podařilo sklidit další tisíce hektarů sena a dalších pícnin. Družstevníci předpokládají, že při stejně dobré zítřejší organizaci práce sklizeň víceletých pícnin tento víkend skončí.
3: Zatímco reprezentační fotbalisté si po návratu z horského soustředění užívají jednodenního volna, na Pilno mají hráči z druhé nejvyšší soutěže. V posledním kole se rozhoduje o tom, kdo postoupí a na tento souboj jsou zvědavé miliony fanoušků. Vždy se to týká i pražské Sparty, která potřebuje uhrát bod na hřišti Kladna, aby se vrátila mezi elitu. A tak mnohé příznivce Kopané ještě ani tak nezajímá, co se bude dít na posledním srazu národního týmu a na následném závěrečném turnaji, ale hlavně to, jak to odpoledne dopadne na stadionu Františka Kloce.
4: Můj strejda, velký Sparťan, si klepal na hlavu, proč chodím se dívat na reprezentaci, když on jede do Kladna, kde bylo 10 000 diváků a Kladno hrálo se Spartou.
3: Vypráví dlouholetý zaměstnanec fotbalového svazu Jaroslav Kolář.
4: Sparta hrála o postup do ligy a Kladno ještě pořád potřebovalo aspoň bod k záchraně pro jistotu, i když pak ho nepotřebovalo. No a samozřejmě strejda se vrátil nadšený, protože to skončilo 1-1, takže slavila Sparta postup do první ligy. No a reprezentace v pondělí odletala do Záhřebu.
3: Sparta nakonec potřebnou remízu uhrála a postoupila společně s Frýdkem Místkem, ale tím pro ní sezona zdaleka neskončila. Ještě po závěrečném turnaji mistrovství Evropy jí čekalo finále československého poháru, do kterého jako druholigový celek prošla a soupeřem měl být bratislavský Slovan s řadou bělehradských šampionů. První duel na Letné byl naplánovaný na 24. června, jenom 4 dny po titulu. Odveta na Těhelném poli pak hned za další 3 dny.
4: A k tomu se váže spartianská tečka, která po mistrovství byla. Reprezentace se vrátila v pondělí do Prahy a ve čtvrtek hrál Slovan Bratislava na Letnej v finále československého poháru proti Spartě. Mám před očima fotku, kde stojí před zápasem nastoupená 11. Slovanu. Takže 11. Slovanu se skládala ze 7 mistrů Evropy. A proti tím nastoupil nováček ligy Sparta Praha, vyhrála 3-2. A pak v odvetě v Bratislavě, kde už nemohl hrát ani Švehlík, jak už byl unavený z toho všeho, takže nastoupil Ondruš ve středu útoku proti Spartě ve finále. Nedal gól a nedal ho nikdo a dal ho naopak Spartan Čermák a Sparta vyhrála na tom Slovanu. Takže se tak tehdy jako říkalo docela posměšně, že nováček ligy Sparta porazila mistry Evropy 2x za sebou a získala československý pohár.
3: Ale to bylo až týden po evropském šampionátu. Teď máme v kalendáři 12. června a už zítra se fotbalisté Československa sejdou v motelu Stop v Košířích před cestou na závěrečný turnaj do Jugoslávie. Právě odtud k nám teď chodí velmi optimistické zprávy a vzkazy. V Záhřebu nám bude přáno, píše Československý Sport, který listoval také jugoslávskými novinami a telefonicky vyspovídal i redaktora deníku Sportské novosti, který připomíná, že Praha je blíž než Amsterdam a tak prý budou lidé na stadionu v Záhřebu v semifinále mnohem víc fandit Čechoslovákům. V pořadatelské zemi se dočtete také o soustředění Čechoslováků ve Štrbském plese. Reportéři nabízí také rozhovor s trenérem Václavem Ješkem o nizozemské Kopané nebo třeba portrét legendárního golmana Františka Pláničky a dozvíte se také, že na šampionát do Záhřebu a Bělehradu míří novináři z Turecka nebo i Skotska. UEFA také řeší velký přetlak fotografů. Na hřiště jich smí jenom 40, takže ti s nejsilnějšími teleobjektivy prý budou muset podle posledních zpráv fotit jen z hlediště. Do finále mistrovství Evropy zbývá 8 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
5: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talkshow Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června. Výstaviště Praha. Festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Sport. Radiožurnál 8 hodin. A teď další zprávy. A Jana Utendorská.
8: Lidé si v květnu vzali nové hypotéky za více než 38 miliard, je to méně než v dubnu. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Kolona je po nehodě na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Sadskou. A od západu čekejte postupně oblačno až zataženo, místy občasný déšť. Teploty do 18, na východě až 20 stupňů.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% méně než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
10: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
8: Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO by třetí čtení chtěl koalice stihnout ještě před letní pauzou sněmovny. Dohodu s Íránem podepíšou Spojené státy o víkendu v Evropě, uvedl to prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Ještě předtím pak odvolal chystané bombardování Íránu. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Papež Lev 14. dnes skončí svou návštěvu Španělska. Na ostrově Tenerife mimo jiné navštíví centrum pro migranty. Už včera uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí hlavně pro Evropu a vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci při pomoci migrantům. Dopravní komplikace čekají řidiče v Jihlavě. Kvůli stavbě kanalizace bude omezený provoz na Výbadovce z centra města na Znojmo. První práce začínají dnes. Ve Znojemské ulici je náš reportér František Jirku.
11: Uzavírka tady začala před malou chvílí úderem 8. hodiny, kdy technici spustili semafory, které tady ráno ještě seřizovali. Kyvadlově se jezdí po úseku dlouhém asi půl kilometru. Zatím se netvoří na světlech další fronty, protože ranní špička byla ještě bez omezení. Zhruba za 14 dní se k tomuto omezení přidála ještě další. Silničáři budou během prázdnin kompletně opravovat hlavní průtah městem, který vede jenom několik set metrů odtud dole kolem centra. Z Jihlavy František Jirků, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
12: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces. A určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
3: V příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. A hokejista Tampa Bay Nikita Kučerov získal podruhé v kariéře Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL. Vítěze vybírají členové asociace profesionálních novinářů ve všech městech NHL na závěr základní části. Tu ruský útočník uzavřel na druhém místě kanadského bodování se 130 body ve 76 zápasech.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D11 s zapečkami a taky v Plzni na Rokycanské.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 36. kilometru se po nehodě projíždí cikcak odstavným a levým pruhem. Kolona předtím se natahuje už na 29. kilometr s držením kolem 35 minut. Pokud byste chtěli sjet před tím exitem 25 Sacká, nezapomeňte, že na Poděbradské silnici 611 je dlouhodobá úplná uzavírka mezi Kostelní a Pískovou Lhotou, takže se dá jet jenom jižně přes Pečky, což je jenom pro osobní auta. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem je pravý pruh plný kamionů z kilometru 172 až do Brna. V levém pruhu počítejte s kolonou od exitu 178 Ostrovačice za Popůvky zhruba na 184. To je tak na 20 minut. Hustý provoz pokračuje dál do Brna. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrně dojíždějte do zastavující kolony na 28. kilometru u sjezdu na Dejvice do Evropské. V zápětí u připojení z Evropské řeší nehodu v pravém pruhu. Fronta pokračuje dál k ucpané odbočce na letiště ještě až 20 minut. A v Plzni teď na Rokycanské třídě problémy u Mountfieldu. Kolony obousměrně, z nákladního auta se tam vysypal náklad na protijedoucí osobní auto, provoz je pozastavený. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Od západu čekejte postupně zataženo až oblačno, místy občasný, většinou slabý déšť. Teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude až 20. Takové byly zprávy.
0: 8 hodin 6 minut, pátek 12. června, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a krásný den vám přejeme i s Janem Suchanem a chceme vás pozvat vlastně už na zítřek na Pražské výstaviště.
1: Kde se bude konat off-season festival s řadou zajímavých hostů, sportů vlastně taky, ano. Zajímavých hostů a jsme moc rádi, že u toho budeme i s Radiožurnálem Sport a že i v našich pořadech ti zajímaví hosté se ukáží.
0: Je to tak, zítra se tam natáčí a vysílá taky příští desítka Pavla Horváta live. Kromě Pavla Horváta se tradičně můžete v tomhle roce těšit na Antonína Panenku a dorazí taky Václav Němeček. Čas 10 hodin, ještě jednou připomínám tedy Pražské výstaviště Off-Season Festival. Prodej vstupenek spuštěný, můžete dorazit, rádi se tam s vámi uvidíme a ostatně můžete dorazit i třeba kvůli Jiřímu Ješkovi, protože ten taky bude přítomen a na hlavním pódiu v pravé poledne si bude povídat se Simonou Bubeničkovou a Metodiem Jílkem.
1: To jsou opravdu hvězdní hosti, medailisté z olympijských respektive paralympijských her. Moc se těším na tohle povídání a nebude to vlastně jediné povídání Jiřího Ješka. S hvězdným hostem.
0: Je to tak, ještě tam později odpoledne a to už přesně nevím, jak bude technicky vyřešené na místě, ale každopádně posluchači kilometru Jiřího Ješka o tuhle epizodu, o tenhle díl nepřijdou, bude taky s Vítem Krejčím, tedy vlastně jediným Čechem aktuálně v NBA, tak uvidíme, jak bude povídání třeba i o nějaké fyzické přípravě, o tréninku s tímhle vytáhlým sportovcem.
1: A to na Radiožurnálu Sport uslyšíte v dalších týdnech v kilometrech Jiřího Ješka, ale ty pro vás budeme mít i dnes po 10. hodině.
0: Je to tak, Jiří Ježek určitě dorazí, těšíme se na něj.
9: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

Lenny Kravitz v pátečním radiožurnálu Sport, 8 hodin 11 minut, krásný den, ať nás posloucháte kdekoliv. Na radiožurnálu Sport sledujeme hodně fotbalové mistrovství světa, nemůže tomu být jinak, ale samozřejmě nejenom to, v portugalském Montemoru se totiž závodí na Evropě.

0: je před Řekem Dimopoulosem, ale třetí v pořadí, jeden ze spolufavoritů Rus Petrov byl skoro 3 sekundy zpátky a Martin Fuchs navíc ten závěr vypouštěl, moc dobře věděl, že postupovali první tři, že si může dát pozor, ale on, jak mi sám říkal, vždycky vyhrává rád i rozjíždí, takže si to první místo pohlídal. Ostatně letos ani ve světovém poháru zatím žádnou jízdu neprohrál, ani rozjíždí, ani semifinále, ani finále, takže vše podle plánu. No a na 500 potom měl náskok na druhého Španěla sekundu a 6 desetin, i proto si tedy mohl pak v cíli zaspívat skladbu Severní vítr, jenom místo těch zlatých prutů by k nohám rád dával zlaté medaile, tak uvidíme, jestli mu to vyjde ve víkendových finále.
1: No, kdo slyšel tvůj rozhovor s Martinem Fuchsou, tak jste probírali právě i vítr. Jak tedy vypadaly podmínky v Portugalsku, kromě toho krutého severáku?
0: No tak nějak očekávaně, když jsem se právě na vítr ptal jednotlivých závodníků, tak vždycky jsem v jejich tváři viděl takový lehký posměšek, protože oni tratě v Montemoru z minulosti samozřejmě moc dobře znají, stejně jako ty podmínky. Velmi často tady fouká právě ze severu a tím, jak je trať situovaná, tak to pro závodníky bývá v závodech boční vítr zprava, ale celé dopoledne zase foukalo dozad docela netradičně, čehož někteří kanoisté samozřejmě využili ve svůj prospěch, možná pošetřili nějaké síly, ale na odpoledne se to otočilo, ten očekávaný tedy severák. A výhodněji se pak ukazovaly dráhy vpravo. V minulosti se třeba s tím trošku kalkulovalo, kdy závodníci schválně v těch rozjížďkách nechtěli postupovat a chtěli jet až přes semifinále, což potom v tom případném finále znamenalo, že dostávali ty výhodnější krajní dráhy. Ale včera, řekl bych, nic takového neprobíhalo. Zkrátka nikdo nechtěl raději nic riskovat a všichni favorité a vlastně i všichni ostatní jeli naplno.
2: Evropský šampionát v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru, to je teď téma ranního vysílání radiožurnálu Sport. Povídáme si s Adamem Kodetem. Adame, tak tolik Martin Fuchsa a jak je na tom Josef Dostal?
0: No, Josef Dostal se nejprve představil ráno včera na kilometru, kde dojel třetí a čeká ho tedy dnes dopoledne, bo v jedné z těch prvních dopoledních jíst ještě jedno semifinále, ale nebyl s ním úplně nespokojený, řekl bych, ať už kvůli tomu případnému nasazování do finálových drah, jak jsem říkal, tak i skrz to, že si dnes taky zazávodí, že nebude mít třeba úplné volno. No a na své aktuálně silnější pětistovce už odpoledne zabral přesně tak, jak chtěl, postoupil z prvního místa rovnou do boju o medaile. Trošku si postěžoval, že formu musí ladit už teď na ty dřívější závody, že dříve to bylo tak, že se připravil opravdu spíše na to pozdější mistrovství světa, ale tím, že se evropský šampionát teď už počítá do olympijské kvalifikace, tak opravdu závodníci jsou tak nějak tlačeni, aby co nejlepší výsledky a časy a formu naladili právě už na mistrovství Evropy, takže i skrz to tady je taková, řekl bych, možná větší konkurence, ale plán byl splněn zatím tedy pro Dostal.
1: Tak Martina Fuchsu a Josefa Dostála jsme si mohli odškrtnout. Jaké další české posádky by reportér radiožurnálu Sport na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice Adam Kodet vypíchnul, pokud nějaké?
0: No rozhodně za včerejšek se snaží sluší vypíchnout Antonína Hrabala, kanoistu na 200 metrů, který si vyjel druhým místem ve své rozjížďce přímý postup do finálové jízdy, takže i on pošetří nějaké síly. No a zajímavě jel i český čtyřkajak, který obhajuje loňské bronzové medaile, respektive stříbrné medaile z Račic. Jede tady v jiném složení, Daniel Havel a Jakub Špicar tam nechybí, ale spolu s nimi Tomáš Sobíšek a Jan Vore. No a v jejich rozjížďce, nebo po jejich rozjížďce byli všichni čtyři docela překvapení, protože zaostali, sice nepostoupili, protože postupoval jenom jeden z každé rozjížďky, ale zaostali jenom 0,2 za vítěznými suverénními Němci, takže to je dobrý závdavek do dnešních semifinále, uvidíme, jak se všem ostatním povede a samozřejmě u toho na radiožurnálu Sport budeme.
2: My se budeme samozřejmě těšit, tolik Adam Kodet v tuto chvíli tedy z Portugalska z evropského šampionátu v rychlostní kanoistice. Adame, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den a brzy naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: No a my pojďme z rychlostní kanoistiky na volejbal, protože výtečně vstoupili čeští hráči do Evropské ligy, čeští reprezentanti a teď na to chtějí navázat v domácím prostředí po vítězství nad Maďarskem a Norskem dnes v 18 hodin v Jihlavě, nastoupí proti Bosně a Hercegovině a bude u toho taky asistent trenéra Jiřího Nováka Matyáš Demar, který by teď s námi měl být ve spojení na Radiožurnálu Sport. Hezký den.
4: Dobrý den.
2: Pro volejbalovou reprezentaci to bude první utkání v té nové a můžu asi za sebe dodat krásné horácké aréně v Jihlavě, tak jak se vám tam zatím líbí?
4: No, je opravdu fantastická ta aréna. Vidíme.

0: tady hned vedle té arény, máme to s jedným výtahem dolů, projdeme chodbičkou a jsme na palubovce, opravdu jak zvenku, tak zevnitř. Vypadá nádherně a už se těšíme, až to tady večer vypukne, no.
1: Matyáši, máme tam za vámi nějaký docela velký hluk, nevím, jestli máte mikrofon přímo od telefonu u úst, pokud ne, tak jestli ho můžete dát trochu blíž, prosím. Jakou očekáváte atmosféru v Jihlavě?
0: Myslím, že říkali, že bude tady okolo 3000 lidí, tak očekáváme krásnou atmosféru a už se na to tak celý den těšíme. Jsme se bavili tady s vedeními s klukama, že to bude tady nádherný, no, takže opravdu už aby to vypuklo.
2: Do národního týmu se vrátil nahrávač z loňského úspěšného mistrovství světa Luboš Bartuněk, který úvod Evropské ligy zmeškal z velmi dobrého důvodu kvůli narození potomka. Tak jak velká posila to pro vás je?
0: Jo, tak hlavně ty jeho zkušenosti, který má, přinese takový klid do té hry a kluci se na něj těší, protože mají na spolu skvělý vzpomínky z mistrovství světa loňského. Takže je to opravdu důležitý mít takhle zkušený hráče, kteří uklidní ten tým, vedou ho správným směrem a myslím si, že se taky těšil, no, tady.
1: Povídáme si s asistentem trenéra volejbalové reprezentace Matyášem Demarem. Český tým dnes v 18 hodin nastoupí v Jihlavě proti Bosni a Hercegovině v Evropské lize. Češi jsou jasnými favority, tak jak, Matyáši, vypadala příprava na tohoto soupeře?
0: Hlavně nepodcenit, no. Měli jsme včera video na ně, říkali jsme si, že hrajou takovou rychlejší hru, ten nahrávač takový agresivnější, rychlejší, takže aby jsme byli na bloku tak jako rovně. A hlavně to nepodcenit, hrát naší hru, teďka se trošku změnil to naše nastavení, kdy vlastně my jsme hlavně vždycky favoriti po tom mistrovství světa a ty týmy proti nám hrajou uvolněně, takže o to je to těžší, ale myslím si, že dneska bychom to měli zvládnout.
2: Ještě jednou připomínáme na závěr, v 18 hodin čeští volejbalisté v Jihlavě nastoupí proti Bosně a Hercegovině. Teď jsme si o tom povídali s Matyášem Demarem, který je tedy asistentem trenéra Jiřího Nováka. Moc děkujeme a ať se vám daří, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.

0: Kolik Hooters, Johnny B, 8 hodin, 23 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté neudrželi vedení a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí a tohle je taky jeho hodnocení zápasu s reportérem Mikulášem Jášou.
1: Vypadáte zklamaně, pochopitelně. S Koreou jste prohráli 1-2. Jaké jsou vaše pocity?
2: To je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit. A potom už i důvodem těch podmínek nám síly nestačily na to a my jsme dokázali srovnat, šance byly, ale nejvíc mě štvou ty inkasované góly, protože tohle musí být určitá fáze hry, která z naší strany musí být nepropustná a musíme na tom stavět, protože víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů, takže to mě na tom mrzí nejvíc, ty inkasované góly a nějaký situace si vždycky vytvoříme a bohužel to dneska nevyšlo.
1: Teď k tomu vedení, které jste zařídil vy v té 60. minutě, krásný setvičený signál, takhle jste to přesně chtěli?
2: Říkali jsme si tady tyhle věci, připomínali jsme si gól s Polskem, kdy to cuhodil úplně stejně, já si myslím, že jsem byl úplně ve stejném prostoru. Jo, jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je zisk bodu.
1: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli?
2: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvyklý v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lineu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo, takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislave, my moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
2: Mějte se.
3: Tak to byl Ladislav Krejčí v rozhovoru po porážce Čechů s Jižní Koreou na mistrovství světa 1-2. My jsme tam ale natáčeli třeba i fanoušky, vy je uslyšíte po 9. hodině, mezi 9. a 10. se budeme věnovat jenom mundialu a nabídneme vám rozhovor třeba také s Miroslavem Jirkalem, který ještě na startu kvalifikace byl členem českého realizačního týmu.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál je 8:30. Jana Utendorská a zprávy.
2: Česká republika je na odchodu z jedné z posledních postsovětských organizací, jejichž je členem. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO chce opustit Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace Intersputnik. Plyne to z materiálu, který získal i rozhlas.cz. Jedním z hlavních důvodů k vyvázání se je ruská válečná agrese vůči Ukrajině. Babišův kabinet v tomto navazuje na předchozí snahu vlády Petra Fialy z ODS. Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ni pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraela i Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele. A hasiči stále likvidují požár haly s plastem a kartony v Havlíčkově Brodě. Výsledky měření škodlivých látek v vzduší zatím nemají k dispozici. Požár byl ohlášený včera po 16. hodině. Podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu za 350 milionů korun. Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 v mexické Guadalajaře. Národní tým nejdříve vedl, soupeř ale skóre otočil. A tři čeští reprezentanti postoupili na mistrovství Evropy v kanoistice z rozjížděk přímo do finále. Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů, Denisa Řáhová na 500. Postup z prvního místa se zajistil Martin Fuchsa na tratích 500 i 1000 metrů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 za Pečkami kolony i na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za exitem Sacká se táhne kolona z 28. kilometru až 40 minut za sjezd na Pečky. Tam se na 36. kilometru po havárii dodávky a osobního auta projíždí nejdřív pravým a potom levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná kolem kilometru 172. V levém pruhu se to rychle mění, většinu času je kolona ze 178. od Ostrovačic, různě pomalu se to sune až do Brna, tenhle úsek až 40 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na Slaný a Chomutov se ucpává odbočka na letiště kvůli omezení v aviatické. V koloně předtím je navíc nehoda v pravém pruhu u připojení z Evropské a popojíždí se od sjezdu na Dejvice kolem 20 minut. Na silnici 7 na obchvatu Slaného se tvoří kolony obou směrně až 20-minutové před omezením mezi sjezdy na Smečno a Řevničov. A v Plzni na Rokycanské u Manfieldu v dlouhodobém zúžení se vysypal náklad na protijedoucí osobní auto, provoz byl obousměrně pozastavený, teď už se projíždí kolona směrem do centra, od sjezdu na Kyšice je zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, v západní polovině Čech postupně i na ostatním území oblačno až zataženo a v místech, kde budou mraky, také počítejte s deštěm. Většinou se bude jednat o slabý déšť, později večer budou srážky na západě četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině srážky jen místy a jinde jich bude v těchto místech ještě méně. Teploty odpoledne vyšplhají na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tak jako včera tepleji, tam naměříte až kolem 20 stupňů Celsia. Hřebenek hor dnes ukážou teploměry 9 stupňů, ale opět na horách na východě našeho území teploty vyšší až kolem 12 stupňů. A foukat k tomu bude jen mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra už se oteplí, čekáme 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy se opět teploty dostanou k letní 25. A nebe zpočátku nabídne hodně oblačnosti i deště, postupně se ale bude nebe od jihozápadu projasňovat. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Sam Fender v ranním vysílání radiožurnálu Sport, 8 hodin 38 minut, příjemný pátek, ať už posloucháte radiožurnál Sport kdekoliv, hokejisté Karolajny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL, to znamená, že se ujali vedení 3-2, útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci, série pokračuje v noci z neděle na pondělí, konkrétně tedy v pondělí ve 2 hodiny ráno středoevropského času na ledě Las Vegas.
1: Kde už tedy bude moct Carolina získat Stanley Cup, teď už ale z kluziště na palubovku. Basketbalisté Pardubic už si v ligovém finále nesmí dovolit prohrát, jinak skončí druzí. Sice v poločase vedli v Nymburce, ale po porážce 71-92 prohrávají v sérii na 4 vítězné zápasy 2-3 na utkání. Ve sportovním centru natáčel krátce po skončení duelu Jakub Kanta.
2: Než rozehrávač Pardubic Jakub Tuma dopije hořký kalíšek až do dna, protože máte tady slanou vodu, což je určitě není příliš příjemné, ale vydal jste se natolik, že to bylo potřeba po tomhle zápase trochu doplnit soli.
3: Určitě, myslím si, že každý z nás už toho má plný kecky. Je to už dlouhá série, dlouhá sezóna. Do každého zápasu dáváme všechno a není to jednoduchý. No.
2: Čím to, že vám ten pátý zápas finále, řekl bych, trochu proklouzl mezi prsty, protože vy jste se v první půli dokázali vrátit ze 14-bodového manka. Přestávce jste byli obot vepředu, ale ve druhé půli se stalo co, že nakonec toho porážka o 20 bodů.
3: Taková kombinace všeho. Myslím si, že Nymburk předvádí stabilní výkony a my tam máme takový výkyvy, takže i když prohráváme o 14, tak hrajeme pak dobře a dokážeme to stáhnout. Pak zase naopak prostě dokážeme dělat takový fatální chyby na doskoku v obraně. V útoku si nevyhovíme a Nymburk to hnedka potrestá nějakou trojkou nebo faulem nějakým, takže tam se musíme zlepšit do příště. Musíme se trošku naučit ty naše výkony, jak v útoku, tak v obraně, mít stabilnější, než co máme.
2: Ono rozjetý Nymburk už se pak těžko zastavuje.
3: Určitě tak. Nejhorší, co se může stát, tak je prostě ta trojka z protiútoku, který nám dali několik. Pak si to když tak doskočili, ještě to je další věc, že na doskoku taky trošku hoříme. Takže tady ty všechny věci si myslím, že jsou tím, že to bylo tolik.
2: Finálová série se teď stěhuje zpátky do vaší haly. Z vašeho pohledu za stavu 2-3 na zápasy. Máte tak trochu nůž na krku, ale doma si asi věříte, ne?
3: Určitě, já jsem strašně rád za tu atmosféru, která tam byla teďka na těch domácích zápasech u nás. Myslím si, že to bude ve stejném duchu i teďka. Diváci nás ženou dopředu a jsme strašně rádi, že to prožívají s náma celou tu finálovou sérii. My prostě dáme všechno, co nám zbylo a doufám, že to urveme.
2: Ale bude to chtít asi jako nadstandardní výkon, řeknu, protože Nymburk to bude chtít určitě ukončit, nebude chtít v žádném případě zápas číslo 7 v Praze.
3: Souhlasím, ale myslím si, že s Nymburkem každý zápas musíme předvíst na standardní výkon, aby jsme ho porazili, takže zatím se nám to dvakrát povedlo a uvidíme, co teďka 6. zápas.
2: Jakub Tuma v Nymburce i dlouhá léta působil sám, zná se tedy tady s místními basketbalisty velice dobře a je tak velmi dobře i obeznámen s tím, že Nymburk se slučuje se Sláví, majitelé už to potvrdili na středeční tiskové konferenci, tak myslíte, že třeba i ten nymburský výkon to trochu ovlivňuje?
3: Já si myslím, že hráče to neovlivňuje, že prostě jsou natolik profesionální, že se soustředí na tu finálovou sérii, může to být poslední zápas nebo poslední dva, takže si myslím, že se soustředí na tohle a neřeší moc podle mě, co bude, to budou řešit možná až pak.
2: Říká po porážce 71-92 v Nymburce Jakub Tuma, rozehrávač basketbalových Pardubic ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Tuesday 5:15.
1: 8 hodin 44 minut, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport v pátek 12. června, poslouchejte nás dál, blíží se 8 hodina 50. minuta, to tradičně je čas soutěže a dneska tomu nebude jinak, ale ještě předtím nejpodstatnější sportovní zpráva dnešního dne. Čeští fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Jižní Koreou, tady je rozhovor bezprostředně po zápase s Matějem Kovářem, si povídal...
2: Mikuláš Jáša.
1: Děkuji ti.
3: Nemáte se absolutně za co stydět. Vy jste předvedl vynikající výkon, byť jste dvakrát inkasoval. Česko prohrálo s Jižní Koreou 1-2. Jak budete hodnotit utkání?
4: Špatně, no. Mrzí nás to. Myslím si, že jsme k tomu měli blízko, potom co jsme dali góla. Tak škoda, že jsme, mě přišlo, inkasovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to, co nejlíp.
3: Pro všechny české reprezentanty je to pochopitelně premiéra na mistrovství světa. Jaké to bylo hrát na světovém šampionátu?
4: Tak určitě, je to fajn tady hrát, byl to, myslím si, splněný sen pro všechny, co si hráli, ale ve finále převládali to zklamání, protože jsme vlastně z toho zápasu nic nemáme, takže musím dát hlavy dolů, poučit se z toho a pokračovat dál v naší práci.
3: Vy jste mládežnickými kategoriemi prošel Manchester United, teď chytáte v seniorské kategorii v Nizozemsku, hrajete proti nejlepším hráčům Evropy. Teď jste třeba ale vychytal Sona. Je to něco, co si třeba dáte tak jako za rámeček, na co budete vzpomínat?
4: Úplně takhle bych to neřekl. Říkám, snažím se připravit prostě na každý zápas zvlášť a podat co nejlepší výkon, abych pomohl tomu týmu. Takže říkám, bohužel dneska to nevyšlo a jedeme dál.
3: Matěj Kovář je u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnál Sport. Co zlepšit do dalšího utkání, které vás čeká proti Jihoafrické republice?
4: Myslím, že těžko říct. Myslím, dneska musím se na to podívat zpětně, ale přišlo mi, že v určitých pasážích jsme byli dobře organizovaní, ale ve finále dostali jsme dva góly, jo? Takže musíme to zlepšit, aby ta naše defenziva byla ještě lepší a potom samozřejmě zlepšit trošku i nějakou tu práci na balón, ať přejdeme i něco směrem dopředu.
3: Ještě se vás chci zeptat na nadmořskou výšku, protože i trenér Koubek zmiňoval, že to je evergreen. Co pro vás jako pro golmana, jaké to je?
4: Tak já osobně jsem to moc nepocitoval, já jsem neběhal, takže myslím si, že spíš pro kluky to bylo asi náročnější, ale říkám, nějak jsem to pořádně nevnímal, takže myslím, že to bylo spíš pro kluky.
3: Ani ten míč se jinak nechoval?
4: Trošku to letí rychleji, ale říkám, ne, je to stejné pro všechny, takže tak.
3: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor.
4: Díky moc, díky větě.
5: Podrobněji se o zápase Česko versus Jižní Korea s výsledkem 1-2 budeme bavit na Radiožurnálu Sport po 9. hodině. Uslyšíte třeba bývalého trenéra a také pozorovatele v rámci realizačního týmu české reprezentace Miroslava Jirkala, české fanoušky, kteří byli v Mexiku, také mexické fanoušky, kteří prožívali vítězství své reprezentace nad Jižní Koreou 2-0. Bude toho opravdu celá spousta a samozřejmě i dnes budeme vysílat z fotbalového mundialu zápasy Kanada, Bosna, Hercegovina od 21 hodin a v noci na zítřek od 3 ráno Spojené státy proti Paraguaji a další český duel, ten určitě víte, že 18. června příští čtvrtek od 18 hodin proti Jihoafrické republice.
1: Teď už Canberra.

0: Cranberries jsou za námi, 8 hodin 51 minut, soutěž před námi, posloucháte páteční radiožurnál Sport 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do studia radiožurnálu Sport, které se vám bude hodit za chviličku. Pojďme připomenout ještě předtím, než půjdeme úplně na to soutěžení, pokud jste s námi vyhráli v uplynulých 2 měsících, tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním, takové pravidlo číslo 1 a to nepřekročitelné, přes které nemůžeme jít. Tak máme tady připravený zvuk, Honzo, chceme něco říkat před ním?
1: Že máme připravené také ceny, 2 vstupenky na české derby, které bude příští víkend v pražské Chuchli, k tomu ještě batoh radiožurnálu Sport a můžeme ještě říct, že budeme hádat jednu dámu, která přesně před 5 lety zaznamenala velký úspěch své kariéry, jeden z ne úplně mála.
2: Jestli mám takto něco vzkázat, tak je to prostě jenom o té práci, je to o tom si to prostě užívat, fakt se tím bavit. Vlastně jde to vidět na mě, prostě kdokoliv, kdo hraje tenis a prostě tomu dává všechno, tak příště může sedět na tom i místě. Takže tím bych chtěla, že jo, všem holkám v Česku i klukům prostě říct, že aby makali a bojovali a že prostě ty sny se plní.
0: Sport zazněl, hlas se mi zdá být docela charakteristický a už nám sem posluchači volají, tak pojďme na to. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Krásné ráno, ano.
0: Dobrý den, Michal. Kdo tam?
3: Michal.
0: Michale, dobře. A poznal jste, slyšel jste zvuk?
3: No tak, pozdě to byla Bára Střícová.
0: Těsně vedle, anebo jenom vedle?
1: Chvíli nám přišlo, že jste na dobré cestě, ale pak jste z ní sešel.
0: Musíme vám poděkovat. Nedá se nic dělat. Tak jdeme zkusit dalšího. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak na první pokus to nevyšlo, i když už jsme si s Honzou Suchanem říkali, že skoro ano. Takže pokus číslo 2, dobrý den.
4: Ahoj, tady Petr.
0: Dobrý den, Petře.
4: Je to Bára Krejčíková a vyhrává Roland Garros. A nevím, co byla za otázku přesně.
1: No, vy jste je zodpověděl, i když jste ji neznal.
4: Teď ne, už... já tady slyšel, tak jsem začal volat a ono mi to přeplo na handsfree.
0: Jasně, tak v podstatě ani se nemusíme na nic ptát, protože jste odpověděl. Stačilo nám, Honzo, abyste poznal sportovce a to se vám podařilo. Takže vám gratulujeme, získáváte tedy 2 vstupenky do Chuchle, získáváte taky batoh radiožurnálu Sport a ještě připomínám, abyste jednak nám zůstal tedy na lince, abychom si na vás mohli vzít kontakt a jednak taky za pár minut se vás bude týkat ještě soutěž o bezdrátová sluchátka, tak nám nikam moc daleko neodcházejte.
4: Jasný, děkuju.

0: 8 hodin 57 minut posloucháte páteční radiožurnál Sport a protože je pátek, tak je tu ještě druhá polovina naší tradiční ranní soutěže. Ještě
1: páteční
0: tu,
1: finále.
0: Páteční finále, ještě tu máme bezdrátová sluchátka, červená sluchátka radiožurnálu Sport a budeme moc rádi, když je budeme moci poslat buď Petrovi, nebo tedy těm dalším čtyřem, kteří vyhráli v ranním vysílání v tomhle týdnu a je tu tedy Honzo čas na další otázku.
1: Ano, pro Petra, Patrika, Davida, Mariana nebo Romana, už jsme mluvili dnes o Barboře Krejčíkové, tak mě zajímá, kromě toho, že přesně před 5 lety vyhrála Roland Garros, a to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře, jaký další Grand Slamový titul ze singlu Barbora Krejčíková má?
0: Tak mě to taky zajímá, i když to asi si myslím, že vím. Tak dobré ráno, slyšíme se.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, kdo je na druhé straně? Vyhrál jste tenhle týden ráno, jenom pro jistotu?
2: Jo, myslím si ve středu, Marian.
0: Dobře, ano, všechno v pořádku sedí. Tak Mariane, který Grand Slamový titul kromě Paříže vyhrála Barbora Krejčíková?
2: Wimbledon.
0: Je to
1: výborně,
0: tak, správně.
1: Wimbledon před 2 lety. Správná odpověď. Gratulujeme vám, máte i bezdrátová sluchátka, kontaktní údaje máme, takže vám je pošleme, tak zůstaňte s radiožurnálem Sport Ideál. Díky.
2: Děkuju, nashledanou.
3: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
0: 8 hodin 59 minut, pátek 12. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport, a poslouchejte nás dál i po zprávách, které jsme připravili právě teď.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy.
5: V Evropské unii ode dneška platí migrační pakt, Česko má výjimku. O víkendu se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Fotbalová reprezentace prohrála na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Kolona před nehodou se tvoří na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Sackou. A od západu čekejte oblačno až zataženou, místy občasný déšť. Teploty do 18, na východě až 20 stupňů.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla, zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
7: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Končící žalobkyně Petra Lastovecká z vrchního státního zastupitelství v Olomouci se dnes setká s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmem Tejcem. Lastovecká minulý týden rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry.
8: Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
9: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
8: Popsala minulý týden Lastovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla potom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejc ke schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Radiožurnál.
5: Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů a měly by zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Národní vinařské centrum ve Valticích na Břeclavsku má za sebou netradiční soutěž. Degustátoři tam poprvé hodnotili nápoje na bázi vína s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Do soutěže vinní a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků.
10: Každý nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu.
11: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
10: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva.
11: Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
12: No, bylo to zajímavé.
11: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
12: Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit.
13: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit.
11: Říká ředitel soutěže Petr Gondáš. Z Valtic Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
14: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Svěřence trenéra Miroslava Koupka dostal v mexické Guadalajaře do vedení hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale zápas v 80. minutě otočili. První soutěžní start za národní tým si připsal 23-letý záložník Alexander Sojka, pro kterého bylo utkání těžké zejména ve chvílích, kdy Češi hráli dlouho bez míče.
15: Myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet, ani jsme tam neměli ty takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli a Korea, musím říct, že má velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
14: Další zápas Čechy čeká příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím zápase s domácím Mexikem 0-2.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D11 před Poděbrady, kolona i na Pražském okruhu před letištěm. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 36. kilometru uklízejí po havárii dodávky a osobního auta, projíždí se levým pruhem, kolona předtím, osobní auta z 29. kilometru až na půl hodiny, kamiony v pravém pruhu o něco déle z 28. A připomínáme, že na možné náhradní trase po silnici 611 je dlouhodobá uzavírka mezi Kostelní a Pískovou Lhotou, takže se dá vyhnout jenom přes Pečky, pouze osobní auta. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu, momentálně za sjezdem na Domašov na kilometru 176 začíná, v levém pruhu se tvoří fronta za Ostrovačicemi ze zhruba 180. kilometru za nájezd od Popůvek na 183. je to tak na 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Chomutov se ucpává odbočka na letiště, v koloně předtím je navíc u sjezdu z Evropské nehoda v pravém pruhu. Do fronty se tak dojíždí už kus za Karlovarskou na 27. kilometru, zdržení přes 20 minut. A na sedmičce Praha-Chomutov na obchvatu Slaného popojíždí kolony obou směrně mezi odbočkami na Smečno a Řevničov, kvůli omezení je to až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Od západu se obloha postupně zatáhne, bude oblačno až zataženo, místy občasný, většinou slabý déšť. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude až 20. Tolik zprávy.
0: 9 hodin 6 minut, pátek 12. června, dál posloucháte teď už dopolední Radiožurnál Sport a příjemný poslech vám dál ze studia přejí Karel Janů a Jan Suchan. Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale ten výsledek proti Koreji neudrželi, nakonec je z toho tedy porážka 1-2.
1: Další možnost bude příští čtvrtek od 18 hodin proti Jihoafrické republice v Atlantě. My samozřejmě budeme vysílat přímý přenos na Radiožurnálu Sport, ale teď se ještě budeme vracet k tomu úvodnímu zápasu světového šampionátu. A ne sami, jsme moc rádi, že je s námi ve spojení reportér Kamil Jáša. Ani on není sám. Kamile, dobré ráno.
15: Dobré ráno, se mnou u mikrofonu je Miroslav Jirkal. Hezké dopoledne, díky za pozvání přímo do vašeho bytu k vám domů.
17: Dobrý den.
15: Miroslav Jirkal, fotbalový expert, fotbalový trenér, fotbalový pozorovatel. Vy jste začal vlastně v kvalifikaci, byl jste součástí realizačního týmu Ivana Haška. Překvapili vás něčím Asiaté? A ptám se na to naprosto cíleně, ten výsledek asi teď už připomínat nemusíme. Česká reprezentace prohrála s Jižní Koreou o gol, ale překvapili vás Asiaté? Vy jste trénoval v Číně.
17: Já jsem trénoval v Číně, samozřejmě je tam hodně korejských trenérů, jo, takže rukopist Koreji znám. Ale my jsme byli s Ivanem Haškem vlastně i v Libanonu a tam jsme hráli kvalifikaci mistrovství světa do Kataru dvakrát s Koreou, takže tu Koreu znám. To jsou pohybliví hráči, kteří opravdu mají za cíl ty finální věci, aby to dotáhli do 16 a to se potvrdilo i v dnešním zápase.
15: Výsledek se nepovedl, nepovedl se ani výkon českého týmu, myslím.
17: Tak já v to utkání beru tak, že jsme měli ambice, samozřejmě. Ambice minimálně remizovat, nepovedlo se to. Má to hodně důvodů. Samozřejmě v tom průběhu hry jsme tahali za kratší konec. Korejci potvrdili, že jsou velice pohybliví, mají rotace hráčů, na který se špatně reaguje a zvlášť, když děláte chyby v tom napadání a vlastně zbližování protivníka, tak jsme udělali hodně chyb a zabíhali nám do těch děr potom vytvořených a tím se prosazovali a my jsme neměli sílu na to, aby jsme udrželi míč na jejich polovině a to bylo taky zásadní.
15: Nebyl český tým až podle plánu hodně pasivní?
17: Tak my jsme začali velice dobře s držením míčem, s pressingem, ale po 5 minutách nás to opustilo a Korejci nás přitlačili. Myslím si, že jsme měli největší problém, ne v tom, že jsme byli zatažený, ale největší problém s obsazováním těch rotujících 4 centrálních záložníků. Oni hráli na 2 desítky, to znamená, že oni se prolínali s těma 6, 2, a který zabíhali vlastně za ně a tím udělali problém našim stoperům, našim centrálním záložníkům a tam jsme je dobře nepokrývali. Naopak jsme se nechali vytahovat a těch dír tam bylo moc.
15: A to byly právě i gólové situace?
17: Přesně tak. To byly gólové situace, které prostě byly zákonitý. Už předtím v první půli, ve druhé půli Son tam měl několik situací právě v náběhu do těch děr, kde se nám vytahovali stopeři za vlastně těma desítkama. A musím říct, že třeba Láďa Krejčí vyloženě hrál na Kanga, nejlepšího prakticky záložníka, který hraje v PSG a hrál na něj velice dobře, ale vytahoval ho z toho prostoru, kam si zabíhal i ta 6, vlastně, která byl nejlepší hráč, ten Hwang Inbeom, který vlastně připravil oba góly. Jednoho dal a právě toho druhého dal, nahrál z prostoru, kam odkud se vytah Krejčí. Takže to vytahování našich stoperů se soupeři povedlo.
15: Vy jste ve vaší fotbalové kariéře působil ve fotbalové brance. Co jste říkal výkonu golmana
17: tak
15: českého?
17: Mně se Kovy líbí dlouhodobě. On působí velice klidně, ačkoliv samozřejmě chvěje se to v něm i vevnitř, ale působí dobře i na spoluhráče a podržel nás. Tam byly ve druhé půli dvě situace, které prostě on vyloženě zachránil, takže i rozehrávku měl velmi dobrou, takže byl oporou jako vždycky.
15: A z pohledu trenéra se zeptám na jednu speciální věc. Trojí střídání za stavu 1-0 pro fanoušky, pro mě osobně třeba veliké překvapení. Jak pro vás?
17: Tak ono bylo třeba vlastně tam dát novou energii, nový síly, protože ono to nebylo tak, že bychom po vedení 1-0 měli hru ve svým moci. Naopak bylo cítit, že soupeři pořád nás tlačí a bylo třeba tam dát vlastně i novou energii. Ale dostali jsme bohužel ty góly, samozřejmě, takže to se úplně nepovedlo, ale tam bych to nehledal. My měli největší problém ve středové řadě, která v obraně nedorazila soupeře a v útoku vlastně de facto nic nevymyslela. Navíc nás provázelo v tomhle utkání velká míra ztrát. když jsem se díval na ty statistiky, tak úspěšnost přihrávek v útočné třetině jsme měli 52%, Korejci 77%. To je obrovský rozdíl a to svědčí o tom, jak jsme byli nevýrazní v tom útoku.
18: A to jsou všechno náměty na zlepšení do dalšího zápasu a ten klíč k případnému postupu přes Jihoafrickou republiku?
17: Samozřejmě z toho pohledu dnešního výsledku se jeví to,

0: základní sestavě, tak si myslím, že on by tam měl přinést právě tu takový udržení míče, vytahování míče a vlastně i střelbu, která vůbec v tomhle utkání nebyla.
1: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport Miroslav Jirkal. Pánové, pokud se chcete na cokoliv zeptat ze studia, samozřejmě máte možnost. Miroslav Jirkal odpoví na cokoliv. Já jenom dokreslím, kde si povídáme. U vás v bytě před sebou máte hustě popsané papíry. To jste všechno si zapsal v průběhu utkání?
0: Tak ano, já jsem zvyklý prostě z těch zápasů si udělat poznámky tak, aby potom se k tomu vrátil a ty taktické věci hlavně jsem si z toho vytahl.
1: A metr vedle mě jsou šály z celého světa?
0: Tak, je to tak, no za tu kariéru vlastně trenérskou a pozorovatelskou jsem si vytvořil tady opravdu archiv těch šál ze všech možných koutů světa.
1: Tak to jen tak je kolorit našeho povídání. Pánové, jestli se chcete zeptat, Miroslav Jirkal je vám k dispozici.
2: Velmi rádi, protože zatím to bylo nesmírně zajímavé povídání a moc děkujeme i Kamilu Jášovi za tohle dokreslení toho, jak to u pana Jirkala vlastně doma vypadá a jakou práci zvládl odvést během toho duelu, které se hrálo tedy od 4 zhruba do 6 ranního času tady v České republice. Pane Jirkale, mě by zajímalo, protože jste se hodně v té své analýze zaměřoval, řekněme, na to, jak Češi bránili. Tak co jste říkal té druhé straně hřiště? Protože já, když si ten duel vybavím, tak se mi zdá, že Češi vlastně zahrozili jen a pouze ze standardních situací. A že je samozřejmě hezké říkat, že to je třeba nějaká silná stránka českého týmu. Ale co kromě toho? Já jsem tam neviděl skoro nic.
0: Tak ten koncept toho národního mužstva pod trenérem Koupkem je jasný. Tam vychází z obrany, zahrozíme po zisku a nebo si vytvoří standardní situaci. Ta druhá věc nám vycházela, že jsme měli dlouhý balony do těch křídelních prostorů a tam jsme se snažili vytvořit ty rohy nebo auty, což se dařilo, těch jsme měli poměrně dost. Druhá věc je, nebo ta první, že jsme si nevytvářeli situace ze hry a bylo to způsobené tím, že jsme odezdali spoustu přihrávek pod tlakem. My pod tlakem neumíme hrát v kombinaci a to nás dlouhodobě limituje, ale navíc nedáme těm hráčům dobrý balony v tom optimálním prostoru, jako je Šulcovi. Ten se nabízí mezi řady, nedostane, pak to dostane u Lajny, kde má za sebou stopera, který mu nedá vůbec šanci. Navíc všichni tři stopeři Koreji hráli velice dobře. Oni mají postavy, hráli do těla i hned ve vzduchu, prostě královali. Tam prostě nebylo místo. Spíš by šlo po zisku míče. A to jsme měli jedinou akci, když provod vlastně první půli unik a nahrál na první tyčikovi, který byl tisněný. To byla jediná akce prakticky po breaku za celý zápas.
1: No a když jste se třeba ve 3 ráno možná z vysílání Radiožurnálu Sport dozvěděl základní sestavu, bylo to pro vás překvapení?
0: Tak překvapení určitě byl Sojka, samozřejmě, to musím říct, ale trenér si to zdůvodnil tím, že potřebuje hráče, který je komplexní, umí udržet balon, má přihrávkovou činnost vynikající. Ale zdálo se mi, že on vlastně chyběl potom v takových dorazových věcech v obraně, protože tu šestku hrál Souček, klasickou, nedostával se dopředu a Sojka naopak i v napadání, i v tom postupném útoku hrál nahoře, ale on úplně tu činnost vlastně takovou tu finální na tyhle mezinárodní úrovni úplně nemá, tam se dostával do potíží a taky podílel se na tom jako střední záložník, že jsme ty hráče při těch stěžejních situacích soupeře nedorazili a tím došlo k tím gólům.
1: Tím se vlastně tedy vracíme k tomu otevření defenzivního okna, po kterém padl gól do české branky.
0: Ano, to je ono, že tam, když si to znovu analyzujeme, tak prvotní byly věci, že jsme nedorazili právě ty střední záložníky soupeře při těch začátku akcí. Pak se to hasilo, pak už jsme nestačili pokrýt soupeře, ale ty začátky byly tam ve střední zóně, kde prostě přišly ty předfinální přihrávky a tam jsme měli být daleko agresivnější. Tam mi to chybělo, aby ty hráče jsme dorazili.
1: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport Miroslav Jirkal.
3: Pane Jirkale, co udělat, ať už takticky nebo personálně, pro lepší ofenzivu v tom dalším střetnutí s Jihoafričany?
0: Tak když začnu od obrany, tak bychom měli být daleko kompaktnější, líp si předávat hráče, protože to vlastně u nás ani neexistovalo, proto ta rychlost soupeře se prostě

0: sazovala a ono tomu nebude jinak. Jihoafrická republika těží z breaků, z rychlých situací, který má, a to bychom měli pokrýt jak zbytkovou obranou, tak i kompaktností mezi zálohou a obranou. A měli bychom být víc agresivní vepředu, hrát pressing, dostat se k míčům za jejich vápnem a těžit z toho zisku míče. Já si tam dovedu představit Adama Hloška, protože to je hráč, který vlastně umí vytáhnout ty balóny, vystřelit, umí vázat na sebe soupeře, je i agresivní, takže ten mi tam hodně chyběl.
1: No, tak to jsou konkrétní návody do dalšího zápasu s Jihoafrickou republikou. Pochopitelně Radiožurnál Sport bude přímo u toho a bude přinášet informace před zápasem a také odvysílá přímý vstup, přímý přenos tedy z tohoto utkání.
2: Tolik, myslím, v tuhle chvíli v dopoledním vysílání Radiožurnálu Sport Miroslav Jilkal a taky společně s ním Kamil Jáša. Pánové, moc děkujeme za váš čas a těšíme se zase někdy naslyšenou.
1: Hezké dopoledne.
0: Díky taky, naschledanou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Rammstein dohrává v 9 hodin 23 minut příjemné páteční dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalové mistrovství světa začalo. Máme dva první výsledky ze skupiny A. Nejprve Mexičané porazili Jihoafrickou republiku 2-0, no a tedy dnes nad ránem Češi nestačili na Jižní Koreu, když prohráli ten duel 1-2. Po zápase s Pavlem Šulcem utkání hodnotil Mikuláš Jáša.
1: 1-2 s Jižní Koreou, lehce se usmíváte, ale troufám si tvrdit, že převládá zklamání.
2: Jo, určitě, řekl bych, že všichni jsme zklamaní, všichni nás to mrzí. Ještě když jsme potom vedli 1-0, tam to dotlačit aspoň do té remízy 1-1. Bohužel se nám to nepovedlo a ještě jsme potom mohli skoro srovnali, bohužel se to nepovedlo a jsme všichni zklamaní.
1: Ptal jsem se i Matěje Kováře, Ladislava Krejčího, Alexandra Sojky, jaké to je hrát na mistrovství světa, protože pro vás pochopitelně je to premiéra, Česko je po 20 letech na světovém šampionátu.
2: Jo, je to super, abych řekl, že si to všichni užíváme, jsme za to strašně vděční. Ještě zkusit doručit nějaký výsledek, nějaký výsledky, máme ještě furt dva zápasy před náma, ale jsme za to strašně rádi a musíme udělat ještě si z toho lepší tu účast tím, že vyhrajeme nějaký zápas nebo tak.
1: Promiňte mi ten hovorový výraz, ale byl to proti Jižní Koreji fičák, protože zmiňovalo se před utkáním, že jsou hbití, rychlí.
2: Jo, bylo to obrovský těžký, neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli jako zavařený tím, že se běhali hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
1: Tady v Guadalacháře jsme teď právě v 1,5 kilometru nad mořem. Jaké to bylo hrát v tak vysoké nadmořské výšce?
2: Tak já si myslím, že já jsem se cítil dobře, nebyl jsem nějak víc zadechaný než normálně, bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
1: Říká Pavel Šulc, děkuji moc za rozhovor.
2: Díky, naschledanou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
3: Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí klesl o 19 800 lidí. Podle Českého statistického úřadu ubylo stěhováním i kvůli tomu, že víc lidí zemřelo, než se narodilo. Česká republika tak teď má 10 896 000 obyvatel. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. Podle mluvčího armády Martina Kresty se k profesionální vojákům i do aktivní zálohy hlásí stále více zájemců. Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé a zraněné po vzájemných nočních útocích. V ukrajinské Sumské oblasti zemřela po zásahu civilní infrastruktury 44-letá žena. Tři lidi pak zranil úder na město Mykolájev. Rusko informovalo o dvou obětech v Brjanské oblasti, na kterou Ukrajina útočila dělostřeleckou palbou i drony. Zraněný je tam 5-letý chlapec. A začíná biosmršť, třídenní mapování vybraných nepůvodních a invazních druhů v Česku. Zapojit se může kdokoliv, stačí mít při procházce chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak můžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří. V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajasan žláznatý, slunečko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční.
1: Sport.
3: Fotbalisté Česka prohráli na mistrovství světa úvodní zápas v mexické Guadalajaře, podlehl národní tým Jižní Koreje 1-2. A hokejisté Caroliny jsou jedno vítězství od zisku Stanley Cupu. V domácím zápase porazili Vegas s Tomášem Hertlem 4-2 a ve finálové sérii NHL vedou 3-2 na zápasy. Český útočník si v dresu hostů připsal asistenci. Carolina může sezónu ukončit, pokud vyhraje v noci z neděle na pondělí našeho času na ledě Vegas.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 před Poděbrady kolony i na D1 před Brnem. Na D11 se z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Sadskou počítejte s kolonou z 28. kilometru po pojíždí půl hodiny za exit Pečky na 36. kilometr. Po nehodě je tam zabraný pravý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem začíná kolona kamionů v pravém pruhu na kilometru 170. Osobní auta v levém pruhu se sunou pomalu za Ostrovačicemi ze 180. kilometru až čtvrt hodiny za Popůvky na 186. pak se v celku rozjíždějí. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Chomutov se za sjezdem do Karlovarské z 27. kilometru tvoří kolona, sune se půl hodiny kolem nehody u připojení z Evropské v pravém pruhu dál k ucpané odbočce na letiště. Na silnici 7 Praha Chomutov se tvoří kolony na obchvatu Slaného před omezením mezi odbočkami na Smečno a Řevničov zdržení až 20 minut obousměrně. A na 35 se z Liberce na Turnov opatrně s Hodkovicemi před sjezdem na Paceřice vzniká kratší kolona asi na 5 minut po ranní nehodě.
5: Vám vyprošťuju kamion, je uzavřený pravý jízdní pruh, trpí se tam do takové zatáčky v kopci.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Od západu se postupně zatáhne, bude oblačno až zataženo, místy s občasným, většinou slabým deštěm. Teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. Takové byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut dál posloucháte páteční radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté vstoupili po 20 letech do mistrovství světa, vstoupili porážkou.
1: V Guadalajaře sice v souboji s Jižní Koreou po změně stran po gólu Krejčího hlavou vedli, soupeř ale skóre otočil a zvítězil 2-1.
0: Ještě jednu trefu Součka rozhodčí kvůli offsideu nakonec neuznali. S fanoušky českého týmu krátce po utkání mluvil přímo v Mexiku reportér Lukáš Michalík.
2: Po zápase českých fotbalistů s Jižní Koreou jsou tu u mě dva fanoušci českého týmu. Můžu se zeptat na jméno?
3: Já jsem Vojta.
4: Já jsem David Štěpán.
2: Dlouho to vypadalo nadějně, Češi vedli, nakonec porážka, velké zklamání.
5: No, jak to bylo vlastně skvělý, dvakrát jsme si zakřičeli gól jako úplně z plných plic, zážitek neuvěřitelný, já jsem poprvé v životě na mistrovství světa ve fotbale, ještě když tam hrajeme my, můžeme jim fandit a teďka odcházím z té tribuny a zatím jsem furt ještě smutnej.
2: Tam se i vás, tak jaký to byl zážitek, hořký konec?
4: Zejména hořký konec, body vysely ve vzduchu, dalo se to sebrat.
2: Ty emoce po tom gólu Součka, který nakonec neplatil, je to velká kaňka, protože vy se radujete a nakonec to všechno vyjde vniveč.
5: No hele, já si myslel, že jako minimálně neprohrajem. Potom jsem byl přesvědčený, ale mě už v hlavě jeli scénáře, jak tady prostě zůstaneme sami. Nebylo nás moc na tom stadionu těch českých fandů. Budem tady sami na tom prázdném stadionu s těma klukama, s těma hráčima. Tam budeme juchat ještě teďka nějaký vysoký jalovec a tak, ale bohužel, no.
2: Přeci jen ta korejská individuální kvalita byla znát, že zkrátka herně byly lepší.
5: Byli jsme celý zápas horší.
2: Když si vezmeme teď ten potenciální postup do play-off, povede přes ten další zápas s Jihoafričany, který Češi jednoznačně musí zvládnout?
4: Samozřejmě musí.
5: Určitě. A já vám ještě řeknu, že my nejen, že vyhrajeme v té Atlantě s tou Jihoafrickou republikou, ale my uhrajeme i bod na tom azteckém stadionu. Teď jsem se o tom přesvědčil.
6: Říká Vojta, fanoušek českých fotbalistů, kteří na úvod světového šampionátu prohráli s Jižní Koreou 1-2. Další zápas ve skupině se hrají příští týden ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Ta vstoupila do turnaje porážkou s domácími Mexičany 0-2. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.

should fall in battle. My brothers who fight by

0: 9 hodin 45 minut, krásné páteční dopoledne, ať už posloucháte radiožurnál Sport kdekoliv. Mexiko se stalo první zemí, kde se fotbalové mistrovství světa hraje už po třetí v historii. Byli u toho i Češi, kteří s Jižní Koreou prohráli v Guadalajaře 1-2.
1: Slavnostní zahájení turnaje a první zápas a vítězství domácího týmu proti Jihoafrické republice ale vidělo 80 tisíc diváků na aztéckém stadionu v Mexico City.
0: Mexičané ukázali světu, že se svou vášní pro fotbal budou tahouny tohoto šampionátu, který pořádají dohromady se Spojenými státy americkými a Kanadou.
1: Jenže, tahle vášeň má letos svou cenovku pro většinu lidí v Mexiku nedosažitelnou.
2: Mexičani kolem stadionu rozjeli jednu velkou party, trochu to připomíná karneval v Riu. Průvod lidí v kostýmech, mexické vlajky, sombrera, trubky, trombony, bubny. Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
3: Ismael Moreno, para servirte, mexicano de corazón.
2: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu, obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
3: Porque es mexicano.
2: ¿Cuánto semanas?
3: Dos meses.
2: Dos meses.
3: Dos meses.
2: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
3: El más baratito, 300 pesos.
2: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
3: Están muy caros los boletos para el estadio. Es el mundial de México, pero no para los mexicanos.
4: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne to též. My jsme tříčlenná rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
3: Pesos de tres, con eso como un año.
2: Pokračuju dál. Aztécký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani a k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
5: Nosotros venimos de Las Vegas.
2: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
5: 2800 dolarů por un boleto.
2: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
5: Me vale la pena.
2: Mario říká, že prostě fotbal je vášeň a člověk si musí umět něco odepřít.
5: No importa el dinero, la emoción, la pasión, yo los pago, no me importa.
6: Queremos entrar los tres.
2: Jorge a Estrella stojí u stadionu s kartonem a s nápisem koupíme tři vstupenky.
6: Tenemos esa fe, esperanza.
2: Ne, že bych nějaké měl, ale ptám se, kolik jsou ochotní za ně zaplatit a říkají, že klidně 50 tisíc pesos, tedy asi 60 tisíc korun.
6: Entonces queremos pagar.
2: Při zápase Mexičanů s Jihoafrickou republikou jsou na tribunách vidět prázdné sedačky, přesto hlasatel oznamuje vyprodáno. Den před utkáním šlo online koupit ještě poslední vstupenky, a to v přepočtu asi od 70 tisíc až po víc než 2 miliony korun. Mexičani milují fotbal hodně, ale že by až tolik.
7: Aun cuando somos latinoamericanos, el fútbol se vive de cierta manera muy diferente.
8: I když jsme všichni latinoameričané, fotbal tady v Mexiku vnímáme hodně odlišně třeba od Argentinců. Tady je to velmi rodinné a přátelské. Ano, chcete, aby váš tým vyhrál, ale se soupeřovými fanoušky se nikdo nepere a nehádá. Děláte si z nich třeba legraci, to je velmi mexické. Ale pak klidně jdete společně na jídlo, to je tu běžné. Jsme hrdí, že tu už po třetí máme mistrovství světa. Ale na druhou stranu je to zklamání. Ty přemrštěné ceny nám to nadšení kazí. Ty nejsou pro chudé, ale ani pro střední třídu. No tak se podíváme v televizi a oslavíme to s turisty v restauracích a barech.
2: Říká historik mexického fotbalu Carlos Calderón z místní univerzity a přesně to se po vítězství Mexičanů nad Jihoafričany v okolí aztéckého stadionu také děje. Z Mexico City, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Skupina Rolling Stones dohrává v 9 hodin a 53 minut. Posloucháte páteční radiožurnál Sport. Tři červené karty v jednom zápase. Budou rozhodčí na tomto mistrovství světa přísnější? Tak se ptá v titulku BBC Sport. Začíná rubrika Zahraniční weby dnes s Jakubem Kantou. Hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Pojď prvně říct, o čem se vlastně bavíme, protože to nemusí být úplně bez kontextu jasné.
1: Mluvíme o zahajovacím zápase fotbalového mistrovství světa mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Mexičani vyhráli 2-0. A právě v tomto utkání byly uděleny hned tři červené karty, což je zajímavé už jen z hlediska počtu, protože ať už na šampionátu v Rusku 2018 nebo Kataru 2022 byli za celý turnaj vyloučeni vždy jen čtyři fotbalisté a teď tři hned v úvodním duelu. Brazilský sudí Wilton Sampaio dvakrát vyloučil Jihoafričany a do sprch poslal v závěru utkání i Mexičana Montese.
2: BBC uzavírá ten zmiňovaný článek slovy: zatím nepanikařme kvůli rozhodčím. Proč?
1: Protože podle autorů textu byly červené karty oprávněné, respektive obhajitelné. Brazilský rozhodčí se ale stal hitem nejen na zahraničních webech, ale také na sociálních sítích. Jasně, tři červené karty jsou něco speciálního, ale té virálnosti pomohlo také to, že vypadal jako Robocop. Nově totiž sudí nosí na hlavě vedle komunikačního mikrofonu také kameru.
0: Nejenom to, ale bylo tématem po zápase Mexiko-Jihoafrická republika. Znovu se mluvilo o sudím, tentokrát z jakého důvodu?
1: Kvůli jeho angličtině. Druhou červenou kartu pro Jihoafričany mu totiž doporučil videorozhodčí a tak po zhlédnutí záznamu sudí oznámil verdikt celému stadionu a také divákům a posluchačům u televizí či rádií. Sami posuďte, zna poznáte, jaký verdikt to byl.
3: Tak
0: tady se krásně pozná, kdo tenhle zvuk dneska ve studiu slyšel poprvé a kdo ne, Jakube, tak čemu si rozuměl?
1: Zopakuju, co zaznělo, nerozuměl jsem prakticky ničemu až tomu závěru. Každopádně, attack number 11, commit foul play, starts direct, face the defender, the decision, direct free kick, red card.
0: Takže přímo červená karta, tolik je tedy zahraniční weby, ale ty korejské, tak jako tradičně, každé ráno pročítal Jan Suchan. Honzo, tak co zajímavého ty si našel?
2: Podíval jsem se na internetové stránky The Korea Times a tam akcentují po zápase s Českem dvě věci. Jednak, že je to po 24 letech poprvé, kdy si můžou Korejci vychutnávat účast svého národního týmu na mistrovství světa, které můžou sledovat během opravdu denního svitu. Vzhledem k těm časovým posunům, tady je časový posun příznivý. Díval jsem se a počítali jsme to spolu, Karle, že začínal ten duel Česko versus Jižní Korea v 11 hodin korejského času dopoledne. Takže v reportáži na zmiňovaném webu se píše, jaká to byla fotbalová horečka, kdy řada lidí během obědové pauzy šla buď tedy na náměstí Gwanghwamun v Soulu.
0: Jasně.
2: A nebo třeba do nějakých restauračních zařízení a tam se to sledovalo a prý, když Korea dostala tu branku od Ladislava Krejčího na 0-1 z jejího pohledu, tak tam zaznívala spíš slova podpory, pokřikovalo se na podporu korejské reprezentace a nakonec se tedy mohlo slavit. To je jedna věc. A pak jsem narazil na The Korea Times taky na článek nazvaný Otcovská síla, který se věnuje brankáři Kim Sung-kyuovi, který vychytal výborně ve 82. minutě střelu Adama Hloška. I kromě toho měl ještě nějaké zákroky a byl jedním z těch důležitých mužů při vítězství Korejců 2-1. Víš, Jakube, co dodalo Kimovi speciální tedy sílu uspět proti Adamu Hloškovi
0: teď
2: a dalším?
0: Teď uvidíme, jestli si opravdu Honzo jediný, kdo pročítá po ránu korejský tisk, anebo ne.
1: Já budu usuzovat z toho, Honzo, čím si začal, tak asi se stal poprvé, možná i po několikáté, ale zřejmě otcem.
2: Ano, souvisí to rozhodně s tímhletím faktem. On má čerstvě narozenou dceru, brankář Kim, no a on si s ní dělá videohovory, předpokládám, že za pomoci tedy maminky, to se tady úplně nerozebírá do detailu, ale většinou prý ta dcera při těch videohovorech spí. Ale tentokrát před zápasem s Českem se na tatínka podívala, pousmála, no a to byl asi ten moment, kdy si Kim řekl, tak dneska to půjde.
0: Tak pan Jirkal říkal hodně zajímavé věci, pokud jde o taktický rozbor, ale to, co přinesl tedy po zápase Česko-Jižní Korea do studia Radiožurnálu Sport, Jan Suchan to asi nepřekoná. Moc děkuji Jakubu Kantovi, že to tady poslouchal.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
3: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci. Skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
4: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
3: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
4: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
6: Česká republika je na odchodu z jedné z posledních postsovětských organizací, kterých je členem. Nedaleko Prahy se začaly vyrábět látky pro léky na obezitu. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou 1-2. Kolony popojíždí obousměrně před omezením na obchvatu Slaného. A od západu čekejte oblačno až zataženo, místy občasný déšť, teploty do 18, na východě až 20 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese vůči Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos a po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. V obci Bohumil nedaleko Prahy se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu, zatím ve zkušebním provozu. Dánská společnost Novo Nordisk investovala do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba 1 milion obézních a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
7: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují a je to obrovský posun.
6: Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcií získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Společnost SPV Plevnice z holdingu Agrofert začala v areálu své výkrmny prasat na Pelhřimovsku stavit novou výpust do Olešenského potoka. Z farmy dřív do potoka unikala znečištěná voda. Kvůli výraznému zápachu iniciovali místní proti vypouštění petici a na jaře ho před běžným opatřením zakázala Česká inspekce životního prostředí. Před několika dny se potok znovu zakalil.
8: Jednorázové zakalení potoka je prý důsledkem prací na nové výpusti. Pokračuje Pavel Heřmanský, mluvčí holdingu Agrofert.
9: Aktuálně probíhají stavební práce dle projektové dokumentace a připravuje se napojení na potok. Vše realizujeme v koordinaci s povodí Vltavy.
8: Povodí Vltavy se nakonec k dalšímu vypouštění vody do potoka postavilo kladně. Klade si ale několik podmínek, vysvětlila mi mluvčí státního podniku Pavlína Mertl.
10: Vodohospodářské řešení zahrnuje komplexní úpravu stávající dešťové kanalizace, návrh zhybky, modernizaci retenční nádrže a zajištění kontrolovaného vypouštění do vodního toku.
8: Podle krajského ředitele České inspekce životního prostředí Jana Panského budou inspektoři na kvalitu vypouštěné vody dohlížet. Milan Solda na Radiožurnál.
4: Sport.
11: Fotbalisté Česka zahájili mistrovství světa v Americe porážkou. Národní tým v mexické Guadalajaře nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Korejci Čechy přestříleli 15-7, měli lepší úspěšnost přihrávek a také déle ovládali míč. Získat ho zpět stálo svěřence trenéra Miroslava Koupka hodně sil, jak popisuje záložník Pavel Šulc.
12: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
11: V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím utkání s domácím Mexikem 0-2. Mistrovství světa začne také pro další pořadatelské země. Od 21 hodin bude hrát Kanada proti Bosně a Hercegovině. A ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Spojenými státy a Paraguají.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Brnem i na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je pravý pruh plný kamionů už od exitu 168 do Mašov. Osobní auta v levém pruhu brzdí místy většinou nakrátko, teď před Ostrovačicemi kolem 177. a pak taky za Popůvkami kolem 186. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Sadskou kolem 28. kilometru rozjíždí už jenom velmi krátký zbytek kolony, protože za exitem Pečky na 36. kilometru po ranní nehodě už všechno odklidili. Na tahu 7 Praha Chomutov se na obchvatu Slaného zdržíte v kolonách před omezením mezi sjezdy na Smečno a Řevničov až 20 minut obou směrně. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolonu od sjezdu do Evropské zhruba na čtvrt hodiny ke sjezdu na letiště a v Praze na jižní spojce směr Smíchov se teď rozjíždí kolona od McDonald's po dřívější nehodě na Barandovském mostě, odtamtud už auta odjela. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Od západu se postupně zatáhne, bude oblačno až zataženo, místy občasný, většinou slabý déšť. Teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude až 20. Tolik zprávy.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
0: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásné kdykoliv všem posluchačům kilometrů Jiřího Ješka přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Když říkám my, tak tady vítám Martina Charváta. Martine, krásný den.
15: Krásný den všem.
0: Od mikrofonu vás zdraví Karel Janu a vítám samozřejmě Jiřího Ješka. Jirko, krásné dopoledne.
16: S radostí zdravím vás, pánové, i naše posluchače.
0: Tak já s radostí jdu nejdřív na začátku vyřizovat pozdravy. Byl jsem o víkendu v Orlických horách na road stage, moc mě to tam bavilo. Postupně jsem počítal hosty kilometrů Jiřího Ješka, které jsem tam potkal a dostal jsem se na číslo 4, ale potom jsem tam taky potkal spoustu lidí, kteří nebyli hostem tohohle pořadu.
16: A chtěli by být.
0: Chtěli by být někteří, to asi ne, to by si netroufli, ale spousta tedy lidí, kteří se pohybují takhle na té amatérské i profesionální úrovni, protože road stage vlastně je i závod pro profíky, i pro amatéry, tak tě pozdravuje a říká, že to děláš dobře, prý, tak já vyřizuju.
16: No, vy to děláte dobře. Všichni to děláme dobře, je to fajn a mě by zajímalo, jak se ti líbila road stage, protože mě se ten koncept jako líbí, ale nikdy jsem se ještě na žádný závod nedostal, tak trošku mi o tom něco pověz.
0: Hele, dojeď do deštného, i když pro tebe to nebude vůbec nic nového, pro, myslím, amatéry to je zajímavé, že tam vlastně na začátku se sejdou profesionálové a vyrazí do svého závodu 10 minut před lidmi, kteří trénují nebo netrénují po práci. A ta trasa je krásná, Orlické hory jsou famózní, z první řady Radomír Šimůnek odstartoval a Jan Svorada, ty už jsem samozřejmě nikdy potom neviděl, protože i když tedy jeden tvrdí, že vůbec nejezdí a druhý, myslím, to nezastírá, ne, Jan Svorada je ve skvělé formě, tam je to opravdu na úrovni Jiřího Ješka, to jsou prostě sportovci tělem i duší. Martin Hačecký tam byl taky a byl tam Pepa Kratina, to jsou ty 4, které jsem napočítal. Martin Hačecký tam na mě velmi kolegy počkal a chviličku jel se mnou, ale vlastně ztrácel se mi v tom pelotonu, protože on v něm jezdit umí a já ne. Ale co chci říct a na co ty jsi se zeptal, je to parádní, je to podle mě krásná akce, jede se 77-kilometrový okruh a člověk si může vybrat, jestli ho pojede jednou nebo dvakrát. Já ho jezdím dvakrát, protože já umím jezdit jenom pomalu a dlouho a baví mě to tam moc, letos vyšlo počasí, takže jsem zlomil i kletbu na něčem, čemu říkám závod, nepršelo jednou a ty Orlické...
16: Ani v deštném nepršelo.
0: Ani v deštném, přesně. přesně tak, ty vtipy se nabízejí úplně sami. Tak ani v deštném nepršelo a bylo to tam strašně pěkné, moc hezky zorganizované, zavřené silnice. Vlastně na jedničku všechno klaplo. No. Myslím si, že v tomhle ohledu to tomu pomáhá, že tam jsou ti profíci a kvůli nim to opravdu musí jako lícovat tip-top, takže jo, jako za mě tam skoro není co zlepšovat a jenom doporučuju.
16: Oni
0: prostě
16: tam jedou vlastně český pohár, ne, nebo nějaký takhle důležitý závod a do toho vlastně, když můžou ve stejném místě být amatéři a vidět, jak se připravují naše nejlepší týmy, tak podle mě super koncept. Těším se, že mi to jednou vyjde a že se někde objevím, protože těch závodů je víc, ne?
0: Hele, jo, teď už to rozšiřují, loni myslím bylo jenom tohle v Deštném po Orlických horách a teď už to nějak expanduje jednak do Hradce Králové a jednak teda do Jeseníku. Myslím, že se pojede někde i tímhle směrem.
15: Vím, že se zůstává někde na východě Čech obecně, ano. Ale všeobecně se mi líbí, jak to příhraničí je hezky opravené. Ať už se podíváme tady do Orlických hor, ať už se podíváme na jih Moravy, ať už bychom se podívali teoreticky také do Plzeňského lomeno Karlovarského kraje někde v té oblasti, tak tam je to opravdu všude krásné silnice. Závidím i.
16: Pozor, jako příhraničí Prahy u nás tady, jako příhraničí Prahy ze západní části. Minulou neděli jsem měl přátelé z Moravy, kteří přijeli si na výšťku a byli nadšený, jaký máme tady krásný silnice, takže i kolem Prahy ten středočeský kraj je jako super opravený a je to bezva.
0: No jenom to tak maličko shrnu, že často lidi třeba vidí, že někdo hodně, čím dál tím víc silniční cyklisté obzvlášť vycestovávají. Je to samozřejmě krásné, já nebudu tady říkat, že ne, týden předtím jsem byl ve Slovinsku a bylo to nádherné, ale abychom jako nezapomínali, protože to tady opravdu máme hezké a člověk si tady dokáže najít úplně cokoliv mu vyhovuje, ať už je to v lese, nebo je to na silnici, ať už je to rovinaté Třeboňsko, anebo je to prostě Krkonoše, nebo Orlické hory, nebo Jeseníky, tak jezděme na kole klidně i doma, no.
15: Jenom nesmí být tak jako tento týden, to je samozřejmě trochu komplikací.
16: No je pravda, že já jsem od teď, když si to uvědomuju, tak já jsem od té neděle vlastně nebyl ani jednou na kole, pořád běhám, už mě bolí nohy, už bych to potřeboval vystřídat jako s tou cyklistikou, ale pořád na to není počasí nebo čas, no. Tak jako začínal fotbalový šampionát, takže pro vás spousta práce, pro mě tolik ne, ale samozřejmě té práce mám jiné zase spoustu, takže...
0: No ale Jirko, nějaká v mezičase tam byla docela rychlá desítka, ne, jsem viděl. Od té doby, co jsme naposledy tady spolu mluvili, ne ve Stromovce.
16: Závod. Jo, to byla hrozně hezká akce, to bylo v sobotu minulou a byla to vlastně akce v rámci českých půlmaratonů nebo té série České půlmaratony. A já jsem teda běžel desítku jenom, prákran, a byla tam Martina Sáblíková, která bude i v sobotu teďko na off-season festivalu a běžela půlmaraton, běžela skvěle. My jsme si to tak jako rozhodili, že ona běžela s těmi lidmi ten půlmaraton, já jsem teda se přihlásil na tu desítku, aby tam taky byla nějaká, nechci říct osobnost, ale aby tam byl jeden z nás prostě, aby jsme si to rozhodili. A musím se přiznat, že já jsem v tu sobotu dopoledne byl na kole, takže už jsem si jako nechtěl dát odpoledne ještě k tomu jako půlmaraton, takže ta desítka mi bohatě stačila. A bylo to strašně hezký, jako hrozně hezká akce, 800 lidí jako na nový závod, který vlastně jako nebyl dřív. Tak jako spousta lidí, skvělá atmosféra, skvěle zabezpečená trať. Na to, že se běželo vlastně kolem Trojského kanálu, kde zrovna byl světový pohár, tak se to tak jako všechno sešlo. Ještě byl dokonce ve Stromovce nějaký hudební festival, takže jsme se tam prodírali, ale bylo to vlastně nakonec fajn, super zabezpečený a hrozně hezká akce. Já jsem si zaběhl docela jako na to, že jsem jako nečekal, že poběžím rychle, že jsem to fakt chtěl jenom se toho zúčastnit a běžela i moje Soňa, takže jsme to fakt měli spíš jako takovou jako odpolední společenskou sportovní akci. A nakonec jsem běžel jako velmi dobře, doběhl jsem 9. Vyhrál jsem svoji kategorii jako nad 50 borců, kterých tam samozřejmě asi už tolik nebylo, protože do tohohle věku už se málo kdo dožije v nějakým aktivní formě. Ale ne, já si dělám legraci, bylo to hrozně fajn a běželo se mi hezky, takže přestože vůbec neběhám nějaký intervaly v tréninku, tak jednou za týden, jako když si člověk potom skočí do nějakého závodu, tak si ty trubky trošku odšlemí a protáhne.

0: zajeli. A,
1: Totok?
0: To je tok, přesně tak.
2: Totok.
1: Totok.
0: Totok. A celkem to dalo asi 150 kilometrů.
1: Na bajku.
0: Na bajku. Přičemž tenhle rok jsme si jako udělali podle toho, že máme větší kondici, fyzičku snad, tak jsme si udělali jakoby víc těch těžších kořenitých úseků po trase, takže to nebylo jako ani po té vojenské cestě, ale vyloženě lesem a na to jsme potřebovali jako vyloženě dobré počasí, no, ale už jsme jako dojížděli hodně, hodně hotový, no.
1: Já jsem tady párkrát Brdy chválil z hlediska cyklistiky silniční i té gravelové, tak já chci slyšet pochvalu i od člověka na bajku, že je to parádní oblast. Ty tam ostatně jako jezdíš mnohem častěji.
0: Je to naprosto fantastická oblast, úžasná. Člověk by doufal, že už se dokáží odminovat i ty pole nebo od
1: jako ty značky
0: zbrojit.
1: Mě pořád trošku děsí, to je pravda, no.
0: Ty plochy okolo toku a podobně. Párkrát jsme tam i jako zkusili jet tou, přiznám se, zakázanou oblastí té dopadové plochy, kdy je to vlastně krásné na horské kolo.
2: Taková ruská ruleta, ale trošku.
0: No, ale viděl jsi, že už tam někdo šel nebo jel před tebou hodněkrát, tak
1: ještě ta kopina jednou končí.
3: Kdyby náhodou, tak nějakou nohu doma najdu ještě, jo, kdyby bylo potřeba.
0: Děkuju. No, ale bylo by hezké, kdyby to někdo dokázal samozřejmě zbavit všech těch věcí, které tam zůstaly po tom, co to byl vojenský objekt, vlastně celé ty centrální Brdy, ty nejvyšší dopadové plochy jako Houpák, Jordán a podobně, tak kdyby to tam celé šlo zbavit těchto věcí a nemuselo se jenom po těch cestách, které jsou tam pravda často rozbité, ale i tak, no, tak by to možná bylo ještě hezčí, nicméně i to je pro nás vlastně jako z Prahy strašně daleko to dojet, tam dojedeš a už si na nějakých 60 kilometrech a tu pojedeš přímo.
2: No ale takže takováhle výzva, jako když si ji dáte jednou za rok jako Martin Charvát, tak jako super, a máš to uložený určitě na Strávě, takže no, fanoušci samozřejmě se můžou podívat a třeba nechat se inspirovat. Ale ono samozřejmě, pokud to nechcete takhle těžký, jako jet to na 150 kilometrů, tak se dá určitě někam dojet autem, tam zaparkovat a pak si užít přímo ty Brdy. Jaká je tam infrastruktura, co se týče třeba stánků s občerstvením, no, lepší se to?
0: Ne, mám dopředu vytipované a už i ty špatné, i ty dobré hospody a nebo obecně místa, kde se dá nějakým způsobem zastavit, a také mám vyzkoumané studánky. Protože ty tam vlastně potřebuješ v těch centrálních Brdech vědět, kde je která studánka.
2: Pokud mi není rozbuška teda zrovna.
0: Protože tam vlastně žádné stánky jako nejsou kromě nějakých těch obecně známých míst, nevím, jestli na Třech Trubkách je něco tam,
2: jo,
0: je, myslím,
2: že
0: stánek.
2: Jo, teď je to hodně zrenovované.
0: Ale tam na těch vrcholech jako nejsou, ať už u toho vysílače, co je na Praze, nebo na toku, tam není vůbec nic, tam je jako malá mohylka a dřevěný kříž a napsáno tady je tok a konec. A jinak tam není nic.
2: Kdyby to bylo u Brna, tak tady je to tok.
0: No, a vlastně potřebuješ vědět i kde je studánka, že si tam vezmeš do bidonu vodu a tím pádem máš aspoň co pít, ale jinak jídlo tam není nic a třeba v Jincích dole sem vyloženě už vyhýbáme jednomu podniku, kde víme z minulých let, že to prostě není dobře, tak teď jsme zkusili jiný, tam jsme si naložili pizzu do břicha a vydržela tam i po následném stoupání, což nás tady překvapilo, ale tam nebylo co jiného.
1: My tam jezdíme z té strany od Příbramy z Bohutína, tam je moc hezká restaurace u fotbalového hřiště těsně u lesa, mám to tam strašně rád, je to tam pěkné, k posezení, ale jinak je to, jak Martin Charvát říká, prostě v Brdech člověk musí počítat s tím, že jako cokoliv koupí, jenom když ty Brdy úplně celé přejede, ať už na tu stranu nebo na tu zpátky, uprostřed není nic a jako velmi často ani žádný signál, takže tam je člověk opravdu odkázaný sám na sebe a potom teda jsou tam ty cedulky, o kterých Martin mluvil, kterým já se teda vyhýbám jako čert kříže, ale vidím, že bajkeři jsou odvážnější, takže zase jednou bod pro horské kolo.
2: No, mě to připomíná, když jsme projížděli loni se Zdeňkem Štybarem před začátkem Tour de France nějaké ty úseky kolem Lille a tam jsou vlastně ty místa z té první nebo druhé světové války, myslím, že to je z první, po těch bombách a po těch zákopech, tak tam jsou ty cedulky do posud a přitom je to už jako kolik desítek let od těch obou válečných konfliktů a stejně si tam člověk nechce jít jako odskočit jako někam do křovíčka, jo, protože fakt to tam pořád hrozí a člověk z toho má spíš jako husí kůži, když to tam vidí, ale na druhou stranu jako tady hejlíkovo okénko po brdských restauracích je důležitá informace nejenom pro mě, ale i pro naše posluchače, kdyby chtěli vyrazit, tak asi víte teda už kam, kde si máte najíst a kde si máte nakoupit.
1: Pozveme na zítřek, Martine.
0: Pozveme na zítřek, protože na Radiu

0: Žurnálu Sport teď posloucháte kilometry Jiřího Ježka. Kilometry Jiřího Ježka budou také na festivalu Off-Season, a to hned dvakrát. Poprvé se Simonou Bubeníčkovou a Metodějem Jílkem, to bude na hlavní stage.
1: V poledne, jestli se nepletu. Tak.
0: A potom od 17 hodin bychom měli v našem Airstreamu, tedy v našem pojízdném studiu, přetáčet rozhovor s Vítem Krejčím, tedy českým basketbalistou, se kterým se ale budeme bavit, předpokládám, i o kondiční přípravě. No a také, co se týče Metoděje Jílka, tak ty si ho vlastně teďko viděl, Jirko. Metoděj Jílek, nevím, jestli víš, on je velký fanoušek třeba Paula Sexase, protože oni jsou vlastně stejně věkově, takže předpokládám, že i s Metodějem Jílkem to může být velmi zajímavě o cyklistice. A v průběhu dnešních kilometrů ještě budeme soutěžit o dvě vstupenky na festival Off-Season, tak si to nenechte ujít.
1: Určitě, dostaneme se k tomu a teď uděláme takový trošku velký mustek, protože to vypadá, že bychom měli mít ve spojení jednoho českého cyklistu, který už se k nám nedávno spojil do kilometrů, tak uvidíme, jestli se to podařilo i tentokrát. Krásné dopoledne, Pavle, slyšíme se.
2: Ahoj, čau, hezké dopoledne.
1: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ježka, tak my teď samozřejmě, protože jsme novináři, budeme chtít aktuální informace. Jak to vypadá se zraněním Pavla Bittnera?
2: Tak popravdě to vypadá moc dobře, mám pro vás i čerstvý zprávy, protože jsem byl dneska zrovna ráno to zkontrolovat u ortopeda a ten mi dal zelenou, že už můžu dělat cokoliv s nohou, samozřejmě ne žádný blbosti, nějaký, nevím, skoky a sprinty a takhle, jako, ale na kole můžu dělat všechno, takže zpráva předána do týmu a můžu postupně teďka progresivně víc a víc trénovat směrem k tour, takže boží.
3: Ahoj Pavle, já tě taky zdravím a díky, že jsi se připojil. Znamená to teda, že už ten cyklistický trénink může teďko naplno probíhat a budeš ladit na to, aby si na Tour de France hned od prvních etap mohl bojovat o vítězství?
2: Přesně tak. Já už jsem teďka naštěstí ten poslední týden mohl docela jezdit, co se týče jako objemu, jako tréninky. Samozřejmě tam byla ještě nějaká limitace, ale už aj dva dny zpátky jsem tam jezdil nějaký úseky na VO2 Max, takže ten progres jde dobře, jako dokonce aj líp, než jsem čekal. A tím, že jsem teďka dostal úplně zelenou doktora, tak je tým spokojený. Dokonce přemýšlí o tom, že bych aj závodil příští týden, ale to ještě nechám přesně na tom performance týmu a spíš bych byl radši možná za nějaký pořádný blok tréninku a možná se objevil na mistrákách a potom samozřejmě přijet na start tour v dobré formě.
0: Takže start na mistrovství republiky možná ještě bude v podání Pavla Bittnera. Jsme moc rádi, že vás, Pavle, slyšíme v dobré náladě. Zajímá mě, jak se vám líbí na Berounsku, jaké to tam je. Od Jiřího Ježka slyšíme totiž samou chválu z v podstatě vedlejší vesnice.
2: Jo, za mě úplně boží, jako na kolo jsem tady maximálně spokojený a i Mire, moje přítelkyně, je tady moc spokojená na trénink. Je tady velký výběr, jsou tady hezký silnice a hlavně hodně takhle klid dopoledne. A i docela odpoledne, když člověk vyjede později, tak těch aut moc nenajde, takže je to bezpečný. A pro mě, jako, no, pro nás takhle je na to cestování, je to kousek na letiště a kousek do Prahy, takže za mě úplně super. Jako samozřejmě já jsem takhle vychovaný na těch Jeseníkách a tam kolem, kde jsou takový cyklistický ráj, ale musím říct, že tady je to hodně porovnatelný.
3: Tak to strašně rád slyším, protože já jsem se do tohohle kraje totálně zamiloval. Už když jsem bydlel v Praze, tak jsem vlastně tímhle směrem nejradši jezdil na kole a teď to ta láska během covidu vyplynula až to, že jsme si tam pořídili dům. Ale pojďme se vrátit ještě k tomu tvýmu zranění, i když jako spíš bych chtěl mluvit optimisticky, ale když k tomu došlo a když jsi viděl vlastně po tom prvním vyšetření, co všecko vlastně se s tou nohou stalo. Byl někdy moment, že si vlastně vzdal už tu Tour de France letošní a řekl si, radši pošetřím nohu a počkám si na příští rok, nebo si od začátku byl ten typ, který řekne, ty ať se děje, co se děje, já to vybojuju.
2: Tak řekl bych, že někde asi někde mezi. Já jsem věřil tomu, nebo byl jsem takový realistický a viděl jsem, že prostě pro to udělám 100%, abych se na startu té tour mohl objevit, ale říkal jsem si, OK, když tam bude nějaká komplikace nebo se nebude hojit, jak mělo, tak se prostě kvůli tomu nebudu stresovat, budu vědět, že jsem udělal 100% a víc toho prostě nejde udělat. A jako byl jsem hodně realistický, řeknu, hodně přítelkyně a lidi kolem mi říkali, jo, to bude rychle se zahojíš. A já jsem si říkal, jo, OK, tak uvidíme. Ale nakonec se to jako povedlo hodně rychle a i rychle jsem čekal. A popravdě od té doby, co jsem pak dostal zelenou, že se můžu začít trošku hýbat, tak jsem začal chodit do posilky, začal jsem jezdit nějakým tom vesle a skiergu a od té doby, co se ta krev začala trošku točit v tom těle, tak to neskutečně pomohlo, takže by se dalo říct, že ten samotný pohyb je takovej jako největší lék, takže z toho jsem měl asi největší radost a od té doby se to hrozně zrychlilo a věděl jsem, že na tour to zvládnu, nevěděl jsem v jaké formě, ale teďka už vím, že ještě když mám nějaký, nevím kolik to je, 3 týdny, možná trošku víc, tak to zvládnu docela dobré formě snad. I kdybych mi nebyl v těch prvních pár dnech, tak v tom druhém týdnu se tam nějaká šance najde a to nám určitě stačí, aby jsme udělali dobrý výsledek.
3: Na to se všichni strašně moc těšíme a vlastně jsme hrozně rádi, že nám potvrzuješ to, o čem tady často mluvíme v těch kilometrech, že ta psychika toho sportovce i vlastně ta obrovská kondice, kterou profesionální sportovci mají, tak pomáhá tomu léčení. Můžeme to vidět na tom, jak se zázračně uzdravil Wout van Aert po tom zranění v zimě, kdy dokázal po téměř 2 měsících vyhrát Paříž-Roubaix, jak se vracel Pedersen velice rychle potom po té zlomenině ruky, tak ty to krásně potvrzuješ taky. Jak velkou pomoc v tomhletom si měl od svého týmu v tom léčení?
2: Tak měli na mě velký dohled, samozřejmě byl jsem v kontaktu s doktorem, ale myslím si, že největší takhle podporu jsem dostal i skrz vlastně svaz a Český olympijský výbor a byl jsem vlastně pod dohledem tady v Centru pohybové medicíny pod Jáchymem Kolářem. Jsem chodil na fyzio a na různé rehabky a to si myslím, že mi hodně pomohlo, že mi tam dali super péči a budu ještě nějakou dobu pokračovat a samozřejmě ještě panem doktorem Beckem, kde jsem byl na ortopedii dneska ráno, tak mi dali zelenou a s tím jsem asi nejvíc spokojený, tady kousek z Berouna dojde do Prahy. Takže a samozřejmě pak tým byl moc spokojený, dal mi teďka zelenou na trénink a doufám, že je všechno správně, jak má být. A teďka už budeme jenom posilovat na tom kole a bude to všechno dobrý směrem k tour. Takže podpora byla super, jak mentální, tak takhle ta léčivá. No.
1: My taky doufáme, že všechno bude v pořádku a moc držíme palce. Taky jsme samozřejmě všichni moc rádi, že vás znovu třeba i jako amatéři budeme moc na Berounsku potkávat. Mě to teda vždycky hodně zvedlo náladu, když jsem potkal buď Pavla Bittnera nebo jeho přítelkyni Mire. Je to pěkné prostě vidět, že i profesionálové můžou trénovat v téhle krásné krajině. Chtěl jsem se zeptat na to, co zaznělo už před chvílí, a to je tedy ten mistrák. Mistrovství České republiky koná se tentokrát v Jeseníkách. Hodně těžká trať pro člověka, který je sprinter nebo sprinter klasikář, tak co si od toho Pavel Bittner slibuje, kromě toho, že to asi není docela daleko od místa, kde se narodil?
2: Tak právě jsem se o tom bavil asi před půl hodinou s trenérem, že co si myslí o mistrovství republiky, jestli je to aj dobrý jako trénink směrem k tour, a říkal, že jako osobně, že to není nic jako extrémně pozitivního ani negativního, takže uvidíme, možná to bude takový jako osobní rozhodnutí, já bych to určitě moc rád, protože jako v Česku si moc nezazávodím během kariéry a každý takhle závod kousek domů, kdy mě může vidět i rodina, je moc důležitý, hlavně Jeseníky mám moc rád, sice teda ten mistrák je jako trošku extrémní, což samozřejmě jednou za čas taky musí být, ale uvidíme, no. Je to kousek a asi tam nebudu úplně v té maximální ještě formě v té době, ale rád bych závodil, takže ještě se nějakým způsobem rozhodnu, ale spíš to vypadá, že bych aj radši jel, no.
3: Třeba pomoci vytvořit nějakou alianci závodníků z těch World Tour týmů oproti těm závodníkům, kteří jezdí za ty domácí stáje, kteří mají většinou přesilu, tak možná třeba pomoc jednomu z nich aspoň takhle dobře natrénovat na tu Tour de France. Co říkáš, Pavle?
2: No, přesně tak. Samozřejmě, jako ty mistráky jsou vždycky strašně nevyspytatelný a třeba překvapím tím sám sebe, jak dobře se budu cítit teďka po tréninkovém bloku a překvapím i ostatní závodníky, že si myslí, jo, tak ten byl teďka zraněný, tak toho necháme jet, ale nebudu úplně předbíhat, tak samozřejmě ty mistráky, že jo, nevyspytatelný, bude to hodně náročný, ale jo, já si myslím, že to bude fajn divácky snad a že si to aj trošku užijem.
0: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ješka. Jak moc teď měníte místo, kde se vlastně nacházíte a kde trénujete? Protože jsem viděl už někdy na jaře, že jakmile v Česku přestalo být hezky, tak šup do Španělska, a jak začalo být hezky, tak zpátky do Česka. Teď se to trochu změnilo počasí, tak jestli náhodou nemíříte zpátky na jih Evropy třeba?
2: To je docela dobrý nápad, popravdě, ale asi chvilku zůstanu tady, ale přiznám se, že ani jednou jsem nekoukal jako na nějaký dlouhodobý počasí a vždycky jsem to strašně měl na to hrozný štěstí, že z nějakého důvodu jsem potřeboval do Španělska před závodama a tak dále a pak se zpátky do Česka, že popravdě od té doby, co jsem začal trénovat po vlastně pauze někdy v listopadu, tak jsem neměl snad ani týden jako fakt špatný počasí. Samozřejmě teďka tady občas trošku zaprší, ale jako dá se to přežít. Takže jsem měl obrovský štěstí na tréninkové podmínky, ale teďka jako bych chtěl zůstat v Česku aspoň chvilečku, takže vás uvidím někde na silnici, doufám.
3: Neplánuje tam tým nějaké ještě vysokohorské soustředění, nějaký blok, nebo stačí ta výška nad Berounkou, kde bydlíš tady v Čechách?
2: Jo, tak tady jsme v nějakých 300 metrech, takže si myslím, že ta hypoxie je fakt hodně těžká na to tělo a budu jak nějaký Kolumbiec, co přijede z nadmořské výšky pak na tour, takže ne, zůstanu tady, možná tam bude nějaká extra příprava od toho horka, ale myslím si, že co mi teďka nejvíc pomůže, tak prostě jenom jezdí na tom kole co nejvíc a snad to bude, nebo určitě to bude stačit na tu přípravu.
1: My budeme moc držet palce, ať je Pavel Bittner na Tour de France tak připravený, jak je to jen možné, jenom ještě na závěr se zeptám, protože je tam pár takových pěkných etap, které budou možná ještě o trošku složitější na vyřešení než letošní mistrovský České republiky, tak jak moc třeba takhle sprintera Pavla Bittnera děsí, že se jede přes Galibier a pak až se přejede, tak se ještě pojede do Alpe d'Huez zezadu a tak?
2: Byl jsem teďka nedávno na jednom podcastu a tam jsem se přiznal, že jsem se na tu trasu ještě moc nekoukal. Vím, že startujeme to. nebudu tady kecat, já jsem, jako vím, že startujeme v Barceloně a pak předposlední etapa jedeme dvakrát Albie a samozřejmě jsou tam nějaké těžké etapy, ale ještě musím jako kouknout na to tak 14 dní předem úplně nějak těsně, takže samozřejmě vím, že to bude těžký, ale není to tak, že bych se obával, že do Paříže nedojedu, takže pokud nebudu nemocný, tak se to nějak přežije.
3: V Barceloně začíná Tour de France týmovou časovkou, tak ty si říkal, že nechceš nikam jezdit, tak to znamená, že ten tým přijede za tebou tady na Berounsko a budete jezdit
1: tak to bych chtěl potkat.
3: Do Žloukovic podél Berounky časovku týmu.
2: Jo, tady je to, jako popravdě na ty úseky na časovku je to úplně ideální, jako z Nížboru směrem na Beroun, takže akorát ten průlet vždycky jako Hýskovem je takovej trošku napil, že tam ty auta jedou, je tam 50, tak to by se nám tady trénovalo docela blbě, ale myslím si, že tím, že tam nebudeme s nějakýma extra ambicema na celkový pořadí, tak to zvládneme i bez nějakého úplně extra jako tréninku na týmovou časovku a budeme se spíš soustředit na ty etapy do úniku a na sprinterský.
0: No, vloží se do toho kostky na křivoklátě a je to hotové.
2: No, přesně tak.
0: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ježka, moc krát děkujeme, že jste se s námi spojil. Hodně zdraví především a také snad i nějakou tu formu.
2: Jo, děkuju moc, mějte se.
3: Pavle, díky, uvidíme se v Barceloně, těším se na tebe.
2: Ahoj.
1: Pavel Bittner v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, tak jsme jednak moc rádi, že se podařilo spojení, jednak jsme samozřejmě moc rádi, že můžeme v tuhle chvíli potvrdit, že tam budeme mít dva české zástupce na tom nejprestižnějším etapovém závodě, který je v kalendáři, kromě Matyáše Vacka, tedy i Pavel Bittner dostává zelenou, jak od fyzioterapeutů, lékařů, tak samozřejmě i od jeho týmu Picnic Post NL, co by si bez něj počali. Tak
3: i od jeho přítelkyně.
1: I od jeho přítelkyně, Mire určitě taky moc pomohla v té rekonvalescenci. Tak to je výborná zpráva a já možná teď využiju jednoho oslího můstku, který jsem taky měl připravený, než se vrátíme k tomu festivalu Off Season, tak jsem chtěl krátce s Jiřím Ježkem pohovořit o tom přípravném závodě, který se teď jede ve Francii, přípravném závodě na Tour de France, závodě, který se jmenoval Dauphiné, my mu pořád asi budeme rádi říkat dál Dauphiné, i když se jmenuje Tour Auvergne-Rhône-Alpes, takhle se jmenuje ten region, nebo ty regiony, ve kterých se odehrává a mě tam strašně zaujala, Jirko, týmová časovka. Protože je to pár let, co se vlastně ve Francii začala ta týmová časovka jezdit podle trošku jiných pravidel. Už se nepočítá čas čtvrtého závodníka, ale vlastně každý si jede za svoje. A já jsem se tě chtěl zeptat, co si o tom myslíš, protože mě to strašně baví.
3: No, je to velká změna a já si myslím dobrým směrem, protože vlastně pokud ten tým má třeba dva až tři závodníky, kteří jako jsou, já nevím, hlavní lídr na celkové pořadí a pak ještě dva záložní, tak vlastně všichni tři se musí snažit, aby dojeli tak nějak pospolu. A samozřejmě ten, kdo by měl být v tom pořadí nejvýš, tak to má v podstatě jako takovou svoji vlastní individuální časovku, ve kterému pomáhají jeho týmoví parťáci. A mně ten systém se strašně moc líbí taky, jako přijde mi to skvělé, až do toho momentu, kdy by třeba ten lídr pro to celkové pořadí měl mít defekt, nebo z nějakého důvodu třeba spadnul, tak pak je jako samozřejmě na snadě, aby ten tým na něj počkal a tím pádem se rozhodí potom to pořadí všem, jo. Takže to, je to dvousečná zbraň, nicméně jako zajímavý a i to zajímavé vlastně bylo v tom právě v tomhletom závodě, o kterém mluvíme, kde třeba některé týmy, od kterých bych čekal, že budou nastupovat vítězů, tak se jim moc nepodařilo a to myslím třeba UAE tým Emirates, je vidět, že bez toho tady Pogačara jsou tak jako nějaký jako nejistý.
0: No zatím v téhle sezóně ano, ty se chceš dostat k tomu, k té aféře spadlého řetězu, viď, Karle?
1: Taky můžu, nemusím, je mi to vlastně úplně jedno, mně se to opravdu jako líbilo, protože jsme viděli i různé taktické varianty toho, jak to vlastně udělat, v kolika jako postupně ztrácet ty závodníky. Možná jediná kontroverzní věc tady je, že to na rozdíl od Tour de France nebyla první etapa. Já to nemám rád, když je to uprostřed toho etapáku, protože je to svým způsobem nefér, protože někdo už třeba, zrovna včetně UAE, prostě nevyráží v celém počtu. A to mi přijde takové trošku nefér. Na Tour de France, jak už Jiří Ježek naznačil, se tímhle začínat bude, takže tam je to za mě úplně v pořádku. A vlastně jsem i rád, jak to tady dopadlo výsledkově, protože ty týmy těch hlavních favoritů, řekněme papírových, těch nejlepších vrchařů a dneska už se tedy v pátek se jede na tomhle závodě, řekněme hodně horská, kopcovitá etapa, ale ten víkend je nesmírně náročný. Tak já jsem strašně rád, že ať už tedy Del Toro nebo Ayuso nebo Sexas ztrácejí a tak si od toho tak trošku slibuju, že uvidíme takzvaně ohňostroj a že se bude útočit a moc se na to těší. Dořeknu tuhle tu týmovou časovku, vyhrál tým Visma a jak už naznačil Martin Charvát, bylo to zajímavé, co se dělo u té společnosti Netcompany Ineos. Ineos, jak je známe, protože oni mají dva lídry a jeden z nich v průběhu té časovky měl mechanický problém, muselo se na něj čekat a tomu druhému se to nelíbilo, tomu druhému se to vůbec nelíbilo. Mluvím o Oscaru Onlim a Kevinu Vokelánovi.
3: No, je to zajímavé, že pokud vyrazíte do takového závodu vlastně s dvěma kohouty, tak tam už je potom hraje osobnost každého z nich, jak se k takovýhle situaci postaví. Samozřejmě, že ten týmový manažer by byl rád, kdyby oba měli vlastně stejnou náturu a prostě jeden na druhé počkal, oba byli jako kamaráčtí, jeden druhému to nevyčítal, ale takový závodníci nejsou prostě, jako každý má v sobě to ego a každý má pocit, že pokud není on jako jasně definován jako ta jednička, nebo naopak jasně definován jako, že jenom tam kvůli pomoci, tak každý má v tom srdci jako tu touhu nějakým způsobem se prosadit a tenhle ten etapák patří mezi jako ty nejsledovanější a pod těmi vlastně třemi úplně nejprestižnějšími Tour, Vuelta, Giro, tak patří vlastně do té druhé řady těch důležitých etapových závodů a vyhrát tam jako celkové pořadí nebo mít šanci na stupně vítězů, tak je pro každého z nich, zvlášť protože to nejsou úplně ty hlavní hvězdy současné cyklistiky, tak by to bylo určitě důležitý. No.
0: Na druhou stranu, oni by si vlastně v tom čase nijak jako nepomohli. Oni prostě dojedou v tom stejném čase, takže jeden na druhého nenajede nic a rozhodovat se tam stejně má v těch kopcích a pozor, potom stále jako dodejme, že to je přípravný závod na Tour de France, ačkoliv je jako jeden z těch velmi sledovaných a navíc ty největší hvězdy, jako tím myslím Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, tam nejsou.
1: Jasně, jemu šlo, tomu Vokalánovi šlo prostě o to, že se mu zdálo, že kvůli tomu, že budou brzdit, protože ten problém byl navíc ve sjezdu, oni opravdu jeli nesmírně rychle, tak kvůli tomu, že brzdili, tak vlastně oni přišli o možné vítězství v etapě, což podle mě přišli, protože s tou Vismou prohráli ani ne o 10 sekund a on by býval šel do žlutého, což si myslím, že prostě pro Francouze na tomhle osmidenním závodu ve Francii je nezměrně prestižní věc, takže jako chápu, že byl naštvaný, i když si myslím, že se tým rozhodl správně v autě mimochodem Geraint Thomas, který tedy není sportovní ředitel, ale je nad sportovním ředitelem a občas na nějaký závod jede, tak tady to bylo jeho rozhodnutí.
0: Jestli to vyřešil vtipem schválně.
1: No nevím, jestli to vyřešil, ale se to vyřešil správně.
3: No tak já si myslím hlavně, že on má takovou autoritu těch závodníků, že to, co řekne on, tak už nikdo nespochybňuje. Kevin Mokland, jako hele, druhé místo celkově zatím, ztrácí nějakých 12 vteřin na Alexe Bodena, který se dostal do toho žlutého únikem, skvěle, udržel to, ten tým ho podržel i v té týmové časovce, takže pořád jakoby vede, ale samozřejmě se nedá očekávat, že to udrží v těch kopcích, takže Kevin Vokland dobře, měl by jeden, dva dny ve žlutém navíc, ale pokud bude mít tu formu, o které mluví, že má, tak to musí potvrdit. Jak říká náš tady fotbalový expert Pavel Horvát, pravda leží na hřišti, tak tady pravda leží na silnici a pokud má tu ambici, tak ať ji ukáže o tom víkendu.
1: Je to tak, rozhodne se o víkendu těžké etapy, já se na ně moc těším.
0: Přesně tak. Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, teď asi můžeme jít na tu soutěž.
1: Můžeme, klidně můžeme jít na soutěž. Já se jdu tady připravovat technicky, Martin, nepovídej.
3: Dneska je to závod na trampolínách, skáčem z tématu do tématu.
0: Přesně tak. Číslo do studia 221 552 222. O co soutěžíme? Soutěžíme o dva lístky na festival Offseason na Kilometry Jiřího Ješka, které tam budou tedy, jak jsme říkali, na té hlavní stage s nadšemcem do cyklistiky, ale jinak rychlobruslařem Metoděm Jílkem a také s českou paralympijskou reprezentantkou a také medailistkou z paralympiády běžkyní na lyžích Simonou Bubeníčkovou. No a potom předtáčené Kilometry Jiřího Ješka na jeden z těch příštích týdnů, takže kdo nechcete čekat, můžete to mít live teď v sobotu s basketbalistou Vítem Krejčím, tam se předpokládám budeme bavit spíše o kondiční přípravě, o běhání a o kondici přípravuje basketbalistů v NBA.
3: A také není vyloučeno, že pokud vyhrajete tyhle ty dva lístky, tak že si vás nevezmeme do našeho airstreamu a uděláme krátký rozhovor třeba i s vámi, pokud máte co říct.
1: A taky není vyloučeno, protože součástí tohohle festivalu je turnaj v padelu a myslím, že tam je i část pro fanoušky, že si třeba zahrajete padel s Jiřím Ješkem nebo proti Jiřímu Ješkovi.
3: Ano, a taky není vyloučeno, že si při tom padelu třeba něco udělám. Ty kilometry odpolední se budou muset vysílat někde jinde.
1: Jirko, tak aspoň ty první, ne? Ty by měly být, protože
3: ty první klapnou.
1: Tak ty první klapnou. Takže to jsou ty. No tak už mi sem někdo volal, ale než jsem ho stihl přijmout, tak to zase položil. Tak to je možná škoda, to se nemusíte stydět. Dejte mi aspoň pár sekund, ať to zvládnu, zvládnu. Dobře, off-season, jak se Jiří Ježek už teď moc těší?
3: Já se těším, protože mě to přijde jako skvělý koncept, kde fanoušci mohou potkat sportovní hvězdy napříč sportovním světem, ať to jsou fotbalisti, hokejisti. Bude se tam oficiálně loučit s kariérou Martina Sáblíková, bude tam třeba Natálie Tašlerová, krasobruslařka, budou tam další hvězdy, přesně Vít Krejčí, basketbalista, Metoděj Jílek, aktuální držitel vlastně ceny Jiřího Stanislava Guta Jarkovského, což je cena, kterou dávají vlastně sportovci za nejhodnotnější sportovní výkon za uplynulý rok, takže sportovci volí tuhle tu cenu a byl zvolen Metoděj Jílek ještě za tu předolympijskou sezónu, takže letos se pravděpodobně stane, že bude mezi nejlepšími taky, ale bylo hrozně fajn vidět, že ho to potěšilo, že dostal cenu od sportovců vlastně.
1: Už tady máme volajícího, tak dobrý den, slyšíme se.
4: Ano, dobrý den. Dobrý.
1: Ještě jednou, já se omlouvám, já jsem přeslechl jméno křestní.
4: Petr.
1: Petr, dobře. A máte tedy zájem jít se zítra podívat na festival Offseason? Připomínám, že se koná v Praze na výstavišti.
4: Ano, rád bych šel.
0: To bychom mohli dát i nějakou soutěžní otázku. Tak například, kteří dva čeští cyklisté budou na Tour de France? Už jsme to zmiňovali v těchto kilometrech Jiřího Ješka. Ať to nemáte úplně zadarmo.
4: Tak to nedám.
1: Tak jednoho.
3: Tak jeden stačí.
0: Jeden by stačil.
4: No, byl tam teď před chvíli s ním rozhovor, to jsem poslouchal.
1: Tak ten tam jede, říkal.
4: No,
3: takže správně.
4: Bittner.
1: Je to tak, Pavel Bittner. My vám ty vstupenky samozřejmě dát chceme, tak jsme moc rádi, že jste si vzpomněl aspoň na Pavla Bittnera. My si teď budeme s Jiřím Ješkem povídat dál, ale to telefonní číslo, které tady před sebou vidím, tak si ukládám a určitě se vám ozveme a lístky vám co nejrychleji pošleme, abyste zítra na výstaviště mohl dorazit, tak se vlastně těšíme na viděnou.
4: Bezvadný, děkuji moc, budu se těšit.
3: Klidně se nám tam přihlašte, až nás někde uvidíte, budeme tam mít takový ten stříbrný rozhlasový Airstream, ze kterého budeme vysílat, tak se tam přijďte přihlásit a třeba vás vezmeme na chvíli do vysílání.
4: Ok, děkuji moc, díky.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
6: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
7: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka dnes s Martinem Charvátem, Karlem Janu a Jiřím Ješkem a teď je tu prostor pro Martina Charváta, který si připravil následující segment. Martine, pojď do nás, hlavně asi do Jirky.
0: Předpokládám, že především do Jirky. Jak se díváš, Jirko, na to, co předvádí Jan Willem van Schip, což je člověk, který je vlastně... Nechci ho úplně schodit, ale pouze kontroverzní v tom celém pelotonu, ať už různých závodů nebo World Tour obecně, ale zkrátka závodu poří pod hlavičkou UCI, abych byl úplně přesný. A sice jde o to, že on zpravidla používá věci, které, když budu mírný, UCI, tedy Mezinárodní cyklistickou federaci, nějakým způsobem iritují. A to nechci nutně tvrdit, že on používá věci nedovolené, používá věci kontroverzní, způsoby kontroverzní na kole a bývá za to bohužel pro jeho kontinentální stáj často diskvalifikován.
3: No, samozřejmě, bavíme se o závodníkovi, který je špičkový dráhář, mám pocit, že vyhrál mistrovství světa ve dvojicích, mistr světa na dráze a vlastně v těch závodech na silnici on prostě proslulý tím, že používá materiál, který je na hraně, minimálně na hraně, někdy za hranou, tak, aby získal co nejaerodynamičtější pozici. Je to takový inovátor, ale podle mě jako nedovoleným způsobem. Je to takový revolucionář, on si k tomu prostě podle mě si na ty vidle nabíhá sám, on dráždí ty komisaře a oni k němu mají samozřejmě stejný vztah, jako mají rozhodčí třeba k... teď mi vypadlo to jméno, úplně jsem ho vytěsnil.
1: Tomáši Řepkovi.
3: Třeba tak. Toho jsem nemyslel, teď jsem myslel toho současného.
0: Tomáše Chorého.
3: Tomáše Chorého, ano, už mi naskočil. Tak se mu omlouvám. Prostě s podobným způsobem Jan Willem van Schip prostě dráždí ty komisaře, on prostě jako nechce ustoupit z toho, že on bude jezdit tak, jak se mu chce, a i když to nenahrává těm pravidlům, tak prostě oni ho vždycky vyloučí z toho závodu. Někdy ho musí téměř sestřelit na motorce, když už mu po třetí říkají, že je vyloučen a on jede dál. Tak je to takový prostě bojovník s větrnými mlýny. Proti UCI to v životě nemůže vyhrát. Podle mě to má v krvi, že prostě chce dráždit, chce být kontroverzní. Já bych ho v týmu nechtěl, protože i když je to třeba hodnej kluk, já ho opravdu neznám. Neznám ho, určitě by o něm líp promluvil Martin Hačecký, který s ním na té dráze strávil spoustu závodů. Jaký to je člověk v civilu, ale podle mě přijde jako zbytečně kontroverzní. A i právě ti týmoví manažeři říkali, že on vlastně v těch závodech jim nevydělá žádné peníze, ale v každém závodě za něj zaplatí 3 000 euro pokutu, jo, takže se jim moc nevyplatí.
0: To sice ano, ale teď se dostáváš podle mě především k té technické části a on už bývá penalizován i za to, jakým způsobem drží řídítka a poukazuje na to, že vlastně není jediný, kdo to tak dělá, jenom že vzhledem k tomu, že on je velmi vysoký, takže zkrátka používá to, jak je to pro něj skoro až přirozené.
3: On jezdí v takové té aerodynamické pozici, že si opře předloktí vlastně o tu horní část řídítek a jenom maličkama drží vlastně ty brzdové páky, což takhle používají vlastně dráhaři, takhle jezdí. Na silnici je to zakázané, na silnici je prostě dané, že má člověk držet ty řídítka dlaněmi a nemá si opírat vlastně těma předloktíma o tu horní část a má držet ty řídítka pevně. On je vysoký, tak samozřejmě pro něj tahle ta aerodynamická pozice je vlastně příjemná a pomáhá mu vlastně dát ten výkon, zvlášť když je třeba sám v úniku nebo prostě jede ve trojici v úniku a on je takový notorický útěkář z toho pelotonu, ale prostě tím, že už má tohleto jméno, tak ty komisaři na těch motorkách se těší, až on pojede někde sám a až takhle zalehne na ty řídítka a přesně mu to dají sežrát a řeknou, hele, opět si porušil pravidla, seš vyloučen prostě za nesprávné držení posedu nebo prostě toho, té pozice na kole. Samozřejmě, že takhle každou chvíli si uleví jako v té pozici i Tadej Pogačár nebo prostě někdo ze sjezdu si takhle chytne ty řídítka, ale prostě on má už to jméno, tím, že takhle dráždí ty komisaře dlouhodobě, tak prostě bohužel, no a možná ho to bude stát jako smlouvu, protože ten tým už jako je vyloženě na něj už taky jako alergický, protože fakt v každém závodě, nejenom, že ho vyloučej a oslabí ten tým, ale ještě za něj zaplatí prostě x tisíc euro pokuty. No.
1: To je asi jediné, s čím já mám v té celé kauze, která je dlouhá a složitá a on byl diskvalifikován hodněkrát a z hodně různých důvodů. Tak asi jediné, v čem já jsem na jeho straně, je, že on říká, že už si na něj UCI vyloženě zasedla,
3: jo?
1: A že vlastně i s ním jako komunikují vyloženě neprofesionálním způsobem, že jsou na něj prostě opravdu zasedlí. Já jim lidsky strašně rozumím, protože prostě být rozhodčím na závodě, na který prostě pravidelně přichází tenhle opravdu zvláštní člověk, velmi vysoký, 1,95 m, který má, prostě sedí na tom kole jak kudlanka, tak jako chápu, že to ty lidi, kteří mají dohlížet na dodržování pravidel, irituje. Teď naposledy byl vyloučen třeba za to, že si strkal bidony ze předu za dres, což je prostě jasné porušení pravidel a tam už jako není vůbec o čem, hotovo, konec, slézáš z kola, jdi domů, prostě tohle se nesmí, ty to víš, to není nové pravidlo, prostě to je zakázané. Ale jsou tam jako případy, kdy jemu třeba bylo řečeno, že to kolo je prostě proti pravidlům, on vlastně se to rozporoval a nakonec mu UCI musela dát za pravdu a tohle se stalo jako několikrát a on dokonce tvrdí, že byl ze strany Mezinárodní cyklistické unie prostě požádán o schůzku, kde si měli definitivně vyříkat, že co je povolené a co ne, on to chtěl prostě mít černé na bílém a ta schůzka byla několikrát na poslední chvíli zrušena ze strany prostě UCI, což je divné. Jan Willem van Schip je divný, ale tohle je prostě taky divné. Takže tohle je asi jediné, co mi na tom vadí, lidsky mu nerozumím, protože je to podle všeho jako velmi, velmi, velmi dobrý cyklista a myslím si, že by klidně mohl dosahovat dobrých výsledků, i kdyby se posadil na normální kolo, protože to jeho kolo teda opravdu jako normální není, no, to jako ta konstrukce řídítek prostě takhle podle mě to v těch pravidlech, to nemůže projít, takže je to zvláštní, proč to zas a znovu zkouší.
3: Za těch 25 let kariéry jsem poznal spoustu cyklistů a spoustu jako roztodivných charakterů. Takže prostě on zapadá do té škatulky toho, kde jí rád provokuje a prostě si to nenechá vysvětlit. Přesně jak říkáš, Karle, on by stejně rychle jezdil na jakémkoliv normálním kole, ale prostě on bude podle mě takhle dráždit, protože to má v povaze. A samozřejmě ta UCI taky není svatá a to, co jako mu dělá, je na hranici šikany. Ale teď je otázka, jako kdo je silnější a bohužel v tomhle případě to vždycky jasný. Bude silnější ta UCI. Jo, takže já bejt samozřejmě jim, tak prostě se začnu chovat tak, abych byl prostě jako běžný závodník, jako každý jiný. Ale to on evidentně nechce. A jak jsem říkal před chvílí, možná ho to bude stát jako budoucnost v tom sportu, protože on už má problémy i na té dráze. Jo, už samozřejmě ty rozhodčí si na něj dávají pozor i při těch sprintech na dráze, jestli dodržuje ta pravidla, jestli náhodou někoho neohrozí. A cokoliv se v tom závodě, kde on stane, tak vždycky oni to budou dávat jemu za vinu.
1: Ta silniční část kariéry se asi jako vážně vyřeší, jak ty jsi říkal, tím týmem, jako oni s ním nebudou nic chtít mít společného, že jo? Proč by ho tam chtěli, když ho pořád diskvalifikují?
0: No, s tím naprosto souhlasím, že je to člověk, který bude tak jako rebel z povolání.
1: Ano, asi jo.
0: Člověk, který jako chce pozornost za každou cenu, ale mě právě na tom přesně zaujaly ty momenty, co jsi zmiňoval ty, Karle, že on už v něčem je už téměř skoro nevinně, nebo je to samozřejmě pořád hraná, ale v některých momentech už je jako na hraně z té dobré strany a oni ho stejně seknou a stejně mu...
3: Ale to je úplně stejný případ jako s tím Tomášem Chorým, jo. I když samozřejmě já jako s jeho charakterem na hřišti, jak se chová, absolutně nesouhlasím. Tak jeden třeba z pěti odpískaných faulů už je podle mě se sveze jenom s tím, že ten rozhodčí už ho jenom vidí,
1: no,
3: jak projde kolem někoho a okamžitě pískne, protože je to Tomáš Chorý. A to si ale ten sportovec tohleto jméno vytvořil sám.
1: Tenhle ale argument, vlastně, protože ty pravidla, že jo, teď zase na tom stejném osmidenním závodě francouzském, který se dříve jmenoval Dauphiné a ty jsme o něm mluvili, tak vlastně Anton Charmik, který tam vyhrál z úniku etapu, tak on dostal žlutou kartu právě za to, že si prostě ulevoval, že když tam jede sám, tak se snaží skrčit co nejvíc a že se opíral o řídítka vlastně před loktími. A to je to, co je zakázané. A mě prostě, Jirko, ty kýveš hlavou, tak si určitě zaznamenal tu reakci jeho stáje, která mě pobavila a přišla mi taky jako pochopitelná. Strašně lidská, no.
3: Ne, no samozřejmě, ale tam je rozdíl v tom, že ty rozhodčí mohou dát tu žlutou kartu,
1: tak.
3: Anebo mohou vyloučit.
1: No.
3: Jo, a jak je tam to dvojí výklad pravidel, tak samozřejmě v případě Jana Willema van Schipa se rozhodnou, že ho okamžitě vyloučí, protože už, když startujou ty motorky, ty rozhodčí na startu a vidí ho v tom té startovní listině, tak si říkají, tak já si na něj počkám. On určitě něco udělá během prvních 10 kilometrů, jo, a s tímhletím do toho podle mě potěuchle jdou a když to udělá někdo jiný a navíc ještě vyhraje etapu na takhle důležitém závodě, no tak mu radši dají jenom žlutou kartu, aby nebyla nějaká velká kontroverze.
0: Připomenu jenom tu reakci, o které jste mluvili, ale vlastně jo, jsme ji nevysvětlili. A sice, že oni poukázali na to, že Pogačar, Vingegaard, Evenpool dělají úplně to samé. A proč jim tedy nedáte tu žlutou kartu a dáte ji našemu neznámému závodníkovi? No,
1: je to tak, jako tam je přesně vždycky ten problém, když je to pravidlo nekonzistentně vymáháno, anebo prostě lidi vlastně nevědí, co je dovoleno a co ne. No. To je velký problém těch žlutých karet, které mimochodem teď v nových pravidlech UCI prostě vlastně řekla, že se to osvědčilo a že podle toho pojedeme dál nastálo. No. I když vlastně si neuvědomuju, Jirko, že by někdo kvůli těm žlutým kartám třeba musel něco vynechat, takže by ho to opravdu jako skutečně mrzelo.
3: Jako žluté karty v cyklistice jdou naprosto jako pod mým radarem. No. Já vůbec nechápu ten systém a jako moc tomu nerozumím. nerozumím, proč vlastně...
1: Chtěl bys jich dostat strašně moc, ve strašně krátké době, aby ti něco zakázali jet. A to se prostě neděje.
3: A já kdybych byl třeba vyblázněný sprinter a opravdu sprintoval každou etapu nebezpečně a sbíral ty žluté karty, tak bych si z toho vůbec nic nedělal. Samozřejmě, že ty závodníky a ty týmy víc bolí jako nějaký finanční postih, protože prostě jako je to jejich práce a stejně jako v zaměstnání, když dostanete nějakou pokutu, tak vás to bolí daleko víc než nějaký výstražný dopis od ředitele. Takže tohle to funguje podle mě daleko líp. Ale pojďme od žlutých karet. Chci zmínit ještě jednu věc, která mi udělala radost a zároveň otevírá další téma, na který už dneska nemáme čas, ale můžeme se k němu vrátit ještě před Tour de France. Když už bojujeme o té žluté, tak ve žlutém jezdící Visma Lease Bike zaznamenala krásné vítězství Wouta van Aerta v páté etapě právě na tom etapáku, o kterém se bavíme. Bylo to podle mě nádherné vítězství po té dlouhé pauze, kterou Wout van Aert po oslavách Paříž-Roubaix vlastně zaznamenal. Trénoval si, připravoval se a vypadá, že na Tour de France bude ve skvělé formě. Já z toho mám samozřejmě radost, ale ukazuje to, jak závodník, který vlastně téměř dva měsíce nezávodí, může přijet na jakýkoliv etapák už téměř připraven v dnešní době.
1: A přitom ale v té týmové časovce odpadl. To bylo snad den předtím a hned se tvrdilo, ježiš, teď on vlastně vůbec nemá, co to tady teď dělal, jenom oslavoval.
3: Ne, je vidět, že on opravdu jako připravený fyzicky je. On měl smůlu, že asi dva dny před startem toho etapáku někde lehnul na tréninku, takže byl jako podle mě hodně otřesený a na té časovce se to třeba ještě podepsalo. Ale jako ten výkon, který má, tak jako podle mě mu jako samozřejmě zase přisuzuje tu roli favorita i některých jako sprintů na té Tour de France. A bude důležitým prvkem zase v tom týmu Jonase Vingegaarda, takže fanoušci Wouta van Aerta všetně mě mají radost a ukazuje to, že jako není dnešní době technického pokroku v tom tréninku nutné závodit ty přípravné závody, ale jak je vidět i třeba na Remco Evenpoolovi, že prostě ten jde do té Tour de France bez jakéhokoliv závodního kilometru a uvidíme, jestli to je cesta.
0: No, uvidíme také, jakou dostane volnost a roli, protože Wout van Aert to vlastně má podobně takové dvojaké, jako třeba Matias Vacek, byť s jinými způsoby a reakcemi pro Matiase Vacka, který vlastně bude muset pomáhat jak Ayusovi, tuším, že tak Pedersenovi.
1: Jo, asi jo. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc se těšíme na Tour de France, moc se těšíme zítra na výstavišti, na off-season. Těšíme se třeba i na vás, pokud se uvidíme. Moc děkuju Martinovi i Jirkovi. Naslyšenou.
3: Krásné dny.
0: Hezký den.
8: Radiožurnál 11 hodin. Vysíláme zprávy Jana Gulda.
9: V Česku kvůli nízké porodnosti ubývá obyvatel. Po ukrajinských útocích hoří dvě ropné rafinerie v Rusku. Fotbalisti Česka prohráli v prvním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Na dálnici D1 vzniká kolona před novým omezením na 60. kilometru směrem do Prahy. A počasí bude zataženo až oblačno, postupně se slabým deštěm a teploty do 20 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
11: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
9: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO v Bílíně na Teplicku i o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
12: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
9: Vyjádření ministryně Radiožurnál schání. Ukrajina v noci zasáhla dvě ropné rafinerie v ruském Tatarstánu. Ukrajinský generální štáb tvrdí, že v obou z nich vypukl požár. Kromě toho ukrajinská armáda útočila taky na závod v Samarské oblasti, který se specializuje na produkci syntetického kaučuku. Ten se používá mimo jiné k výrobě pevného paliva pro rakety. Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Pomoc handicapovaným je možné až do září. Například koupí symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel, připomíná ředitel organizace Václav Ovopat.
13: Výtěžek z těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
9: Finančně podpořit mentálně znevýhodněné je možné i na webu Akce Cihla. Sport. Čeští fotbalisti nezvládli na mistrovství světa úvodní skupinový zápas. Výběr trenéra Miroslava Koupka nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Skóre otevřel v 59. minutě po dlouhém autu Vladimíra Coufala hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale Čechy přestříleli a zápas otočili. S brzkým soupeřovým vyrovnáním nebyl po zápase spokojený reprezentační brankář Matěj Kovář.
14: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko potom, co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takové. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to, co nejlíp.
9: A čeští kanoisti soutěží na mistrovství Evropy v Portugalsku. Je u toho reportér Adam Kodet.
15: Na kajakářském kilometru o jednu příčku dnes nepostoupila Barbora Betlachová a pojede jen finále B. Naopak Josef dostal svou semifinálovou jízdu, vyhrál a zítra bude bojovat o medaile ve finále pětistovky i kilometrů. Stejně jako dvakrát postoupila i Denisa Řáhová, která si před malou chvíli vylepšila osobní rekord na kanoistické dvoustovce a pojede finále i na 200 metrů, i na 500 metrů. Z Portugalska Adam Kudet, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdražení na D1 před Brnem i za Loktem. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy teď první část kolony kamionů v pravém pruhu potkáte u exitu 168 Domašov. V levém pruhu se tvoří fronta od exitu 178 Ostrovačice asi na 20 minut za nájezd od Popůvek na 185. kilometr. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se popojíždí v koloně z 61. kilometru asi 10 minut do nového omezení na 59. pracují v pravém pruhu. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného za odbočkou na Smečno i dnes kivadlový provoz, kolony dlouhé až na půl hodiny začínají kousek za koncem dálnice za Knovízem, respektive z druhé strany za Lotouší. Na silnici 11 z Hradce Králové na Vamberk v křižovatce na Třebechovice vážná nehoda osobního a nákladního auta, čekejte kolony ze všech směrů, provoz můžou i zastavit. Na pražském okruhu z letiště na D1 silný provoz před Ořechem, zdržení do 10 minut, na konci kolony u nájezdu z D5 se ovšem brzdí až do zastavení. V Praze také na jižní spojce směr Černý most opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony před sjezdem na Spořilov, za ním stojí v pravém pruhu porouchané auto a v ulici u Vršovického hřbitová popojíždí kolona od Edenu kolem 10 minut k nehodě v křižovatce na Bohdalci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme zataženo až oblačno, od západu postupně občasný slabý déšť, odpoledne hlavně v severní polovině Moravy a ve Slezsku místy přehánky a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
17: Světová atletická show na 65. Zlaté dretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: Hezký den s Radiožurnálem Sport. Čeští fotbalisté, jak jste ostatně sami slyšeli, po nadějném průběhu nakonec podlehli Jižní Koreje 1-2, a to na světovém šampionátu ve fotbale. Bohužel to tak není úplně úspěšný začátek, ale pokud se podíváme na některé statistické ukazatele, tak by se Češi mohli teoreticky v tom druhém utkání ve skupině zvednout. Věříme třeba v to, že se dokáže prosadit Patrik Šik, který má na velkých turnajích skvělou bilanci, protože dosud na nich nastoupil 7krát a nastřílel 6 branek. To byly tedy jeho čísla i před tím včerejším zápasem. Takže uvidíme, jestli právě on třeba pozvedne ten prapor v tom dalším utkání českých reprezentantů. Jinak, co se týče dnešního programu, tak znovu to bude o dvou zápasech. Kanada, Bosna a Hercegovina, to je utkání, které začne v 21 hodin, a Spojené státy americké, tedy další pořadatel, ten vyzve Paraguay od 3 hodin ráno našeho času. Budeme u toho na Radiožurnálu Sport v ranních brzkých hodinách. Teď je 11 hodin, skoro 8 minut, krásný den.
10: Radiožurnál Sport
7: a Adam Weidenthaler.

Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2 na zápasy. To znamená, že jim chybí jedno jediné vítězství k zisku Stanley Cupu. Prvního po 20 letech, symbolicky to tak trochu kopíruje ty ročníky 2006 a 2026 i českou samostatnou účast na fotbalovém mistrovství světa. Jinak tedy útočník Golden Knights Tomáš Hertl, ten měl jednu asistenci při té prohře. Důležitou roli měl v nočním utkání ruský útočník Harry Kane Andrej Svěčnikov, který dvakrát dokázal skórovat. Prosadil se taky kapitán Caroliny Jordan Staal, který tak má už svůj 6. gól ve finálové sérii, a to z 5 zápasů. Prosadil se v každém utkání a v jednom dokonce dvakrát. Mužstvo zralý vyhrálo navzdory tomu, že střelecká převaha tam tak úplně nebyla. Oba dva týmy měly 24 pokusů na bránu soupeře.

0: Česká reprezentace prohrála na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku svůj úvodní zápas ve skupině. V mexické Guadalajaře národní tým podlehl Jižní Koreji 1-2, což je přitom v nadmořské výšce kolem 1500 metrů vedli, když dal v 59. minutě gól kapitán Ladislav Krejčí.
1: Byl to secvičený signál, takhle to Češi chtěli sehrát. Vladimír Coufal dalekonosným autem hodil míč do vápna soupeře, kde se nejvýš vyšplhal Ladislav Krejčí. Hlavou rozvolnil jihokorejskou síť a utíkal se radovat před české fanoušky.
2: Jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc, je zisk bodu.
0: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
2: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst z tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvyklý v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lajnu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo. Takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislav Krejčí odehrál v Guadalajáře celý zápas, byl i u dvou inkasovaných gólů. To ofenzivní záložník Pavel Schulz, ten proti Jihokorejcům po hodině a čtyřech minutách střídal.
3: Nebyl jsem nějak víc zadechaný, než normálně bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
1: A vy uslyšíte v našem vysílání. Česká reprezentace se z Mexika přesune do Spojených států amerických, kde trénuje. Další zápas na mistrovství světa národní tým odehraje proti Jihoafrické republice v Atlantě. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Vedle mistrovství světa ve fotbale máme reportéra taky na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Tím reportérem je Adam Koreta. Zdravíme ho do portugalského Montemoru. Hezký den.
1: Hezký den všem posluchačům.
0: Adame, pojďme prosím shrnout dnešní dopolední program, který se týkal hned několika českých zástupců, reprezentantů.
1: Týkal a začnu těmi dobrými zprávami, protože Josef Dostál postoupil už včera na 500 z prvního místa. Dnes musel sice absolvovat své semifinále, ale zvládl ho a postoupil i na 1000metrové trati. Obě finále pojede zítra, takže ho čeká velmi náročný program. Ta jeho jízda byla taková tradiční, ještě v polovině trati byl vlastně skoro poslední, nebo lépe řečeno předposlední, ale jak tady říkali hlasatelé toho závodu, Dostál ví, co dělá a v závěr úplně v pohodě všechny předehnal a nakonec postoupil z prvního místa. No a postup do finále v semifinále si zajistila také kanoistka Denisa Řáhová, která si na 200 metrů vylepšila osobní rekord. Poprvé v kariéře zajela po 46 vteřin a stejně tak jako včera postoupila na 500, tak pojede finále i na 200. Takže to jsou dobré zprávy. Naopak někteří další kanoisté a kanoistky Barbora Betlachová, Jakub Brabec a Barbora Sovová dnes ze semifinále nepostoupili. Uvidíme, jestli se dočkáme nějakého dalšího postupu. Za chvíli ještě v tom dopoledním programu pojedou oba dva české čtyřkajaky, zejména ten mužský by měl mít ambice postoupit. No a odpoledne ještě 5 českých jízd, včetně debelkánojí a debelkajaků, a tam by zase měli mít ambice postoupit debelkajak se Špicarem a Havlem a debelkánové s oběma bratry Fuchsovými, takže uvidíme.
0: Montemor, to je město zhruba na půl cesty mezi Lisabonem a Portem. Je to sice vnitrozemské městečko, ale není to zas tak daleko od moře a tam nejsou teď úplně příjemné hostinné podmínky, nejen pro sportovce, ale třeba i sportovní reportéry. Tak můžeš to prosím rozebrat?
1: Nejsou, to je pravda, ani pro sportovní reportéry. Já hledám tady v areálu stín a nějaké závětří, kde se dá, protože je tady opravdu velké vedro, které trápí nejenom mě, ale samozřejmě hlavně závodníky, protože ti se ve stínu na dráze neschovají. Kolem poledne nebo jedné hodiny tu bude dnes až 36 stupňů, takže jsou fakt různé takové ochlazovací taktiky. Denisa Řáhová mi říkala, že používá třeba různé ochlazovací vesty. Josef Dostál se zase pochvaloval, že ty hangáry, ve kterých mají závodníci zázemí, nejsou plastové, ale takové starší plechové, takže tam příjemně pofukuje a není tam opravdu takové dusno a vedro. No a druhá stránka je ten vítr, který se tady hodně točí. Teď dopoledne stejně jako včera tady fouká dozad, což samozřejmě závodníkům pomáhá, ale když jsem viděl třeba nějaké kajakářky na startu, tak je vůbec těžké zaujmout nějakou klidovou polohu před startem, protože vždy, jak je ten vítr čím dál silnější s postupujícím časem, tak opravdu se vyklají v těch lodích. No a potom odpoledne se vždycky ten vítr změní na severní ze strany a to samozřejmě zase stěžuje to závodění, hodně to zvýhodňuje třeba ty krajní dráhy, takže někdy se tady i v minulosti taktizovalo o nějakém nasazování do těch drah, protože když závodníci nepostoupili rovnou, ale ze semifinále, tak získali ty krajnější dráhy, takže někdy schválně nepostupovali, takže to někdy je taková alchymie, vítr a teplo tady trápí závodníky, ale myslím si, že to zvládají skvěle, nejenom čeští a zatím se všemi, se kterými jsem mluvil, se s tím vypořádávají skvěle, tak doufejme, že to tak bude i v těch víkendových finálových dnech.
0: Ale dívám se na předpověď a dnes má být v portugalském Montemoru až 35 stupňů Celsia, tak doufám, že si ve stínu a doplňuješ pořádně tekutiny. Adam Koret je naším reportérem na evropském šampionátu v rychlostní kanoistice, kde sledujeme samozřejmě nejen výkony olympijských šampionů Martina Foxy a Josefa Dostála. Adamovi Koretovi díky za to, měj se hezky.
1: Díky a brzy zase naslyšenou.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
2: Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem, to je nejvíc od roku 2017, vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejméně naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni. Německá policie ze zatím neznámého důvodu zasahuje na letišti v Hamburku. Policisti vyklidili zónu za bezpečnostními kontrolami. Cestující připravující se k odletu museli opustit letadla. Podle regionální veřejnoprávní stanice NDR policie vyklízí celé letiště, aby následně terminál prohledala. Takový postup podle ní potrvá několik hodin. Deník Bild s odkazem na své zdroje napsal, že poplach zřejmě vyvolal podezřelý předmět. Úřady takovou možnost zatím nepotvrdily. Slovenští veterináři objevili zbytky pesticidů v mražených kuřatech od českého zpracovatele drůbeže Eraciola Uherský Brod. Inspektoři proto nařídili stáhnout zboží z prodeje. Laboratoř ve zkoumaném vzorku odhalila zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě v západoslovenském Novém Městě nad Váhem. Stovky kilogramů mražených kuřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace. A žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla FX Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy dokázaly léčit i dotykem. Hlavní roli Dory zahraje Veronika Korytářová. Sport. Čeští fotbalisti prohráli na úvod mistrovství světa v Americe s Jižní Koreou 1-2. V zahajovacím zápase porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. A basketbalisti Nymburka zvítězili v pátém finále nejvyšší basketbalové ligy doma nad Pardubicemi 92-71. Středočeši vedou v sérii 3-2 na zápasy a k titulu jim tak zbývá jediné vítězství.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D35 za Mohelnicí, 35 u Paceřic, 11 u Třebechovic a 27 v Přešicích. Dálnice D35 z Mohelnice na Olomouc je za sjezdem na Loštice zablokovaná. Kolona stojí z kilometru 237 na 239. Hlásíte vážnou nehodu.
5: Se srazil v nákladák s obytným autem, leží přes oba dva pruhy. Akorát k tomu přijeli policisti a teď k tomu mířej hasiči.
4: Uzavřená je taky silnice 35 ve směru z Liberce na Turnov kvůli vyprošťování havarovaného nákladního auta před Paceřicemi. Konec provozu je už u Hodkovic a začíná kolona už za sjezdem na Jablonec. Na silnici 11 Hradec Králové Vamberk za Nepasicemi stojí kolona až do křižovatky na Třebechovice. Tam se střetlo osobní auto s nákladním, provoz zastavený, kolony i na objížďce přes město přes Třebechovice. Taky na silnici 27 Plzeň Klatovy citelné problémy na průjezdu Přešticemi. Záchranáři zasahují po srážce nákladního vozu s chodcem, stojí kolony v obou směrech. A ještě sedmička obchvat Slaného Ucpaný za odbočkou na Smečno kyvadlový provoz kolony až na půl hodiny od Lotouše a od konce dálnice za Knovízí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, od západu postupně občasný slabý déšť, odpoledne hlavně v severní polovině Moravy a ve Slezsku místy přehánky. Nejvyšší teploty dnes 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
6: Radiožurnál Sport.

Ve věku 76 let zemřel Petr Uličný, někdejší fotbalový útočník a taky trenér. Na Facebooku o tom informovala Sigma Olomouc, se kterou on byl hodně spjatý, protože ve své bohaté kariéře vedl řadu prvoligových klubů v čele s Baníkem Ostrava, Viktorií Plzeň, právě Sigmou Olomouc, Zbrojovkou Brno a nebo Zlínem. Jeho poslední trenérskou štací, nebo spíše pracovní štací, byla ta u Baníku Ostrava v sezóně 2017-2018, kde byl Uličný vedený jako poradce klubu. Trenérskou kariéru skončil v Olomouci už v roce 2012, ale tehdy ji přivedl k vítězství v domácímu poháru, když ve finále porazil se Sigmou pražskou Spartu 1-0. To byl jeho největší úspěch a taky jediná velká trofej. Petr Uličný v nejvyšší soutěži odkoučoval 413 zápasů a na Radiožurnálu Sport na něj ještě během dnešního dne zavzpomínáme.

Hokejový útočník Tampa Bay Nikita Kučerov získal po druhé v kariéře Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hokejistu NHL. Byl mezi trojicí finalistů po třetí v řadě a prestižního ocenění se dočkal znovu po 7 letech. Připomeňme, že tohle je hlasování podle samotných novinářů, co se týče Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony, ta je podle samotných hráčů, tedy hráčské asociace NHLPA, takže tahle trofej putuje do rukou Nikity Kučerova, ale jaká trofej, nebo řekněme, kam bude trofej ta nejslavnější hokejová směřovat, to ještě stále nevíme, ale lecos napověděl noční program severoamerické NHL, protože Carolina porazila doma Vegas 4-2 a je jedno vítězství od zisku Stanleyova poháru, v sérii vede 3-2 na zápasy. Za poražené asistoval jednou Tomáš Hertl, ale bude potřeba ještě víc bodových příspěvků, tak aby Golden Knights tuhle sérii otočili ve svůj prospěch. Teď se ale bude série zase vracet zpátky do nevadské pouště. Las Vegas bude hostit tohle utkání mezi Golden Knights a Hurricanes znovu v noci na pondělí, opět od 2 hodin ráno českého času.

0: Rychlostní kanoisté na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru bojují nejen se svými soupeři a časomírou, ale taky se silným a nevyspytatelným větrem. Ten mění svou sílu a směr během dne a tak závodníci v těch úvodních dnech zažili třeba úplně rozdílné podmínky ráno a odpoledne. Teď je 11 hodin 48 minut, ostatně do půl hodinky se za naším reportérem znovu vydáme. Ale pokud on komentoval, tak velmi třeba záleželo taky na dráze, ze které kanoisté startovali.
1: Byly tady závody loni, 23. juniorské. To tady závodníci dost taktizovali, protože toto závodiště je známé tím, že tady fouká hlavně z pravé strany a to dost. Tudíž jako dráhy 1, 2, 3 jsou relativně schované a závodníci taktizují, aby se dostali právě na tady tyto tři dráhy, kde pak často i tady statisticky nejčastěji lidi zajíždějí medaily.
2: Vyprávěl po své postupové jízdě na 200 metrů kanoista Antonín Hrabal. Ten dojel ve své dopolední jízdě druhý za vydatné podpory zadního větru. Odpoledne naopak přišel očekávaný severák, který závodníky na kanálu v Montemoru trápí pravidelně. A kanoisté zde v minulosti schválně nepostupovali přímo do finále, což vždy znamená nasazení do středních drah. Místo toho se snažili proniknout do boju o medaile ze semifinále a získat tak krajní dráhu a výhodu. Vítr zprava totiž umí s kanoisty pořádně zasloumat. Tím spíše s těmi, kteří mají dominantní levou ruku, jako právě Antonín Hrabal.
1: Jo, je to trochu horší, nicméně není to nemožné. Jsou lidi, kteří to dokážou a já z jara jsem na to i docela trénoval. Neměl jsem s tím takový problém, samozřejmě v závodě je to trochu něco jiného, ale já myslím, že se to dá vždycky. A na tady té dvoustovce jsme si s trenérem řekli, já nebudu taktizovat. Na dvoustovce ani nejde taktizovat. To prostě nešlo nic pošetřit. Já jsem neměl jistotu, že tam budu do toho třetího místa, kdybych byl teoreticky na kraji potom. Já jsem prostě chtěl, co to šlo. A na dvoustovku je to jedno. V sobotu má foukat snad trochu méně a možná dokonce i z druhé strany. Uvidíme.
2: Vysvětluje 26-letý český reprezentant, že kalkulovat se nevždy vyplatí a nevždy je to taky jednoduše možné.
3: Určitě se s tím kalkulovat dá, ale myslím si, že v těch čtyřkákách je hodně těžký jako třeba to přibrzdit, aby šlo se na nějakou dráhu, takže v našem podání spíš jdem vždycky, co nejlíp to jde.
4: Oni ty čtyřáky, jak to pětistovka, je to namlácený na sobě. Takže já si myslím, že tam spíš ta kalkulace může nevyplatit, že nás tam někdo někoho předjede a kdybychom vypadli, tak by mrzelo hodně kvůli takovýhle hlouposti.
2: Přidali svůj pohled na portugalské podmínky a případný kalkul členové čtyřka jako Jakub Špicar a Jan Vorel. Ti dnes jedou své semifinále stejně jako pět dalších singlistů, ženský čtyřkajak a ženské i mužské debelkajaky a debelkánoe. A Radiožurnál Sport i Radiožurnál z závodu nabídne pravidelné živé vstupy. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.

0: naší encyklopedii si postupně představujeme největší hvězdy fotbalového mistrovství světa. Řeč už byla o velkých velikánech, můžeme to tak nazvat, ano. Lionelu Messi, Cristianu Ronaldovi, kteří si zahrají svůj pravděpodobně poslední světový šampionát. U nich se ale s určitým předstihem vědělo, že budou v nominaci svých národních týmů. Opačným případem je jeden slavný brazilský fotbalista. Kolem otázky, jestli na mistrovství světa pojede nebo nepojede, byl ohromný humbuk. A v naší nesoutěžní otázce se ptáme, jestli pak víte, o koho jde.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Neymar, nejlepší střelec brazilské historie. V posledních letech Neymara trápí zranění a kouč Brazílie Carlo Ancelotti proto neustále opakoval, že o schopnostech Neymara není třeba diskutovat a že ta jeho nominace stojí jen a pouze na zdraví bývalého útočníka Barcelony nebo Paris Saint-Germain. Nakonec se současný hráč Santosu do výběru dostal. Ancelotti postupně před médií prozradil jména všech šťastlivců a všimněte si rozdílné reakce publika na tiskové konferenci, když italský kouč přečte nejdřív jméno Mateusz Cunha a potom Neymar.
2: Mateusz Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
0: Není se čemu divit, fanoušci dlouhou dobu volali po Neymarovi, chtěli ho v týmu pro mistrovství světa, protože je největší hvězdou Brazílie v těch posledních více než 10 letech a měl a stále být tím, kdo dovede historicky nejúspěšnější národní tým k dalšímu, už 6. titulu. Je ale otázka, jestli na to Neymar stále má, je mu 34 let a aktuálně není 100% zdravotně fit, bude to pro něj 4. světový šampionát, a tak si pojďme připomenout ještě jeho cestu na těch předešlých premiéru. On zažil na domácí půdě, když Brazílie hostila světový šampionát v roce 2014. Neymar měl tehdy za sebou první sezonu v Barceloně, ale už tehdy se stal největší hvězdou národního týmu a na šampionátu se mu skvěle dařilo. Se 4 góly na kontě ho ale potom zastavil drsný zákrok kolumbijského obránce Zunigy, který ho trefil kolenem dozad ve čtvrtfinále. Pro Neymara tak mistrovství skončilo a kdyby ho Zuniga zasáhl o pár centimetrů vedle, skončila by nejspíš i Neymarova fotbalová kariéra. V semifinále potom, jak si jistě dobře pamatujete, Brazilci bez Neymara ostudně prohráli s Německem 1-7. Na dalších dvou mistrovstvích světa došel Neymar z Brazílií do čtvrtfinále. V Rusku 2018 takzvaní Kanárci podlehli Belgii, no a pak v Kataru o 4 roky později Chorvatsku. Na obou turnajích dal Neymar 2 góly. Tak uvidíme, jak se mu vydaří nebo nevydaří ten blížící se světový šampionát a vůbec kolik toho odehraje. I o tom uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport, jediného sportovního rádia v Česku, na kterém teď svítí na hodinách 11 hodin 57 minut. Za chviličku jsou tady aktuální zprávy.

0: sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Máte bazén, ale nechcete řešit X různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Začíná platit migrační pakt Evropské unie, zrychluje azylová řízení a zpřísňuje ochranu hranic. Na americkou burzu vstupuje vesmírná společnost SpaceX, je to největší burzovní debut v historii.
5: Vstup SpaceX na burzu je velmi důležitá událost nejenom pro firmu samotnou, ale hlavně pro celý globální akciový trh.
4: Čeští fotbalisti prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Dálnice D35 za Mohelnicí směrem na Olomouc je po nehodě uzavřená a počasí bude zataženo až oblačno, postupně s deštěm a teploty do 20 stupňů. Je pátek 12. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla, zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
6: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Ministr spravedlnosti se odpoledne setká s žalobkyní Petrou Lastoveckou, která minulý týden rezignovala. Jeroným Tejc za hnutí ANO chce slyšet její výhrady. Lastovecká řekla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Je to už druhá rezignace vysoce postaveného státního zástupce v krátké době.
7: Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
8: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
7: Popsala minulý týden Lastovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla po tom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejc ke schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Radiožurnál.
4: Farmaceutická firma Novo Nordisk začala v Česku vyrábět látky pro léky na obezitu. Dánská společnost investovala 8 miliard korun do továrny poblíž Prahy.
9: Dánská společnost odkoupila výrobnu v obci Bohumil v roce 2024. Do té doby se tam vyráběly vakcíny. V závodu v současnosti pracuje zhruba 300 lidí.
10: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu.
9: Popsal ředitel firmy Mike Dausdar. V Česku je v současnosti přes 1 000 000 obézních lidí a jejich počet stále stoupá. Upozorňuje předseda České diabetologické společnosti Martin Prázdný.
11: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet.
9: Léčba obezity patří v poslední době k nejvýnosnějším oblastem zdravotnictví. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz, zjistil to server i rozhlas. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je to mimo jiné kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace už ze stejného důvodu opustili Polsko a Německo. Ukončení české účasti projedná vláda v horizontu týdnu.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Odpoledne se v New Yorku začne obchodovat s akciemi vesmírné a technologické firmy SpaceX miliardáře Elona Muska. Firma nabídla akcie za 75 miliard dolarů. To z jejího vstupu na burzu dělá historicky největší primární úpis akcí všech dob.
12: SpaceX by se okamžitě měla stát jednou z největších firm na světě, říká akciový analytik Tomáš Cverna.
5: To její ocenění by mělo odpovídat hruba 1,8 bilionům amerických dolarů.
12: To odpovídá 15-násobku výdajů letošního českého státního rozpočtu. Firma dala k dispozici jen asi 4% svých akcí při ceně 135 dolarů za kus, což je podle odborníků velmi vysoké ocenění. Zájem byl přesto víc než 4-násobný, říká analytik Patria Finance Tomáš Vlk.
13: Což znamená, že na řadu investorů se nedostane a takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
12: A to znamená, že v prvních hodinách, možná i dnech, bude cena akcí SpaceX na burze pravděpodobně stoupat. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Německá policie dopoledne asi na hodinu částečně uzavřela letiště v Hamburku. Opustit ho museli i lidi, kteří už seděli v letadlech. Poplach vyvolal jeden z cestujících a podrobnosti má náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
14: Podle severoněmeckého rozhlasu způsobilo uzavření letiště vlastně nedopatření. Jistý muž měl omylem zmáčknout nouzové tlačítko. Severoněmeckému rozhlasu to řekl mluvčí policie. Není přitom jasné, jestli se tak muž, kterého policie už zadržela, dostal za bezpečnostní kontroly na letišti. Právě prostor za nimi totiž policie následně vyklidila. A naopak třeba cestující, kteří na letiště přiletěli, mohli podle serveru Hamburger Morgen Post nerušeně procházet. Teď už je doprava obnovená v obou směrech. Na letišti v Hamburku je taky od začátku týdne několik vojenských letadel, které tam nacvičují start a přistání při běžném civilním provozu, ale s tím zásah policie údajně nesouvisel. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Pražský hrad dnes výjimečně otevřel své archivy veřejnosti. Ukazuje dopisy světových státníků nebo třeba osobní vzkazy Václavu Havlovi. O akci je mimořádný zájem. Na místě redaktorka Tereza Cedidlová.
15: V prostorách archivu kanceláře prezidenta republiky v tuto chvíli stojí skupinka asi 20 lidí. Dva archiváři jim v bílých rukavicích ukazují různé předměty, které vytahují z pečlivě uzavřených schránek a obálek. Většina z těch dokumentů je dnes veřejnosti představena vůbec poprvé. Je tady třeba dopis královny Alžběty II. Adresovaný Václavu Havlovi s jejím vlastnoručním podpisem nebo novoroční pozdravy od rodiny Baťových či vrácené státní vyznamenání. Na prohlídky se museli lidé předem rezervovat. Zaplněné byly během pár hodin a lidé, kteří zatím přišli, jsou z návštěvy nadšení, protože se můžou nejen dívat, ale některé předměty, třeba fotoalba, si můžou vzít i do ruky a prolistovat je. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: V Česku ubývá obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku o 20 tisíc. Porodnost podle Českého statistického úřadu klesá už pátým rokem v řadě a zároveň letos odešlo do zahraničí víc lidí, než kolik se přistěhovalo. V České republice teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí.
16: Sport. Ve věku 76 let zemřel bývalý fotbalový trenér Petr Uličný. Na svém webu to potvrdila Sigma Olomouc. Právě s tímto klubem získal Uličný jako trenér v roce 2012 český pohár. Kromě Olomouce vedl třeba také Brno nebo Zlín. A fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
17: To je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
16: V dalším utkání Češi nastoupí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím zápase s domácím Mexikem 0-2.
1: Zelená vlna.
18: známe lepší cestu.
19: Uzavřená D35 za Mohelnicí i 11 u Třebechovic. Na dálnici D35 na výjezdu z Mohelnice směr Olomouc vzniká kolona od odbočky na Moravskou Třebovou, sune se k exitu 235, tam odklánějí provoz, protože na 239. kilometru se po srážce s nákladním autem převrátil karavan. Objíždět se to nedá přes Loštice, kvůli uzavírce musí se na Moravičany, není to pro větší vozidla. Silnice 35 z Liberce na Turnov byla mezi Hodkovicemi a Paceřicemi uzavřená, u vyprošťovaného nákladního auta už provoz pustili aspoň levým pruhem, kolona od odbočky na Jablonec se rozjíždí. A silnice 11 Hradec Králové Vamberk je u křižovatky na Třebechovice a Krňovice neprůjezdná, po havárii nákladního a osobního auta jezdí se přes Třebechovice, tvoří se kolony. Další zelená vlna za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku spíš přehánky a hlavně na severu výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a v tisíci metrech na horách většinou kolem 10. Tolik hlavní zprávy.
16: A po nich znovu vystřídáme sporty. Je 12 hodin, přesně 10 minut. Krásný den.
18: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.
16: A opět to je výměna světového šampionátu za ten evropský a z fotbalu míříme na vodu, na rychlostní kanoistiku, protože čerstvé informace z konce dopoledního stále ještě bloku nám může dodat do vysílání Radiožurnálu Sport přímo z Portugalska reportér Adam Kodet.
20: Hezký den, tady na závodišti v Montemoru skončila právě dopolední část a já shrnu z českého pohledu to nejdůležitější. Úřadující mistr světa, olympijský vítěz na kilometru, kajakář Josef Dostál, dnes ráno postoupil právě na této distanci a zítra pojede o medaile jak tedy na 1000 metrů, tak i na 500 metrů. Na této poloviční trati už si zajistil postup včera z rozjíždky, na tisícovce musel dnes absolvovat semifinále, které vyhrál. Druhou postupující na single lodích je kanoistka Denisa Řáhová, která ke včerejšímu postupu na 500 dnes přidala i postup ze semifinále na olympijské dvoustovce. Zajela si osobní rekord, poprvé ztratila čas po 46 sekund a dle jejich slov pořád má sílu ten čas zlepšovat, tak uvidíme v těch finálových jízdách. A to jako jediná z české výpravy jede dokonce 4 disciplíny tady. Kromě těch zmíněných dvou krátkých ještě pětistovku s Kamilou Šímovou Deblovou tedy. Otázka je, jestli vůbec do semifinále odpoledne obě dvě nastoupí, protože Kamilu Šímovou trápí nemoc. No a Denisa Řáhová nastoupí ještě v neděli na finále nejdelší 5-kilometrové trati, takže náročný program. No a před malou chvílí dokončili své semifinálové zábory oba čtyřkajaky a radosnou zprávou je ta, že ten mužský ve složení Sobíšek, Havel, Špicar a Vorel dokončil své semifinále na třetím místě a i tato čtveřice si zajede o medaile. Odpoledne pojede ještě Barbora Betlachová kajakářskou pětistovku a ta má poslední šanci na nějaké své osobní single finále. No a připravené jsou obě deblkánové a oba deblkajaky v semifinále. Největší šanci by měla mít právě dvojce kajakářů Jakub Špicar, Daniel Havel, která obhajuje loňské stříbro, a také bratři Fuchsové na kanoistické pětistovce, kteří v obou letošních dosavadních závodech světového poháru finále a jeli. Tak uvidíme, jestli se jim to povede a v odpolední části budeme samozřejmě u toho.

0: Vedli, ale nakonec zůstali bez bodu. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou 1-2. A Guadalajaře se ukázal jeden z dlouhodobějších problémů národního týmu.
1: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
2: Říkal trenér Miroslav Koubek a nevztahoval svoje slova pouze na současnou reprezentaci. Podobně mluvil i kapitán Ladislav Krejčí.
3: Víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů.
2: Právě Krejčí, když hraje stopera, se znovu gólově prosadil v národním týmu, podobně jako v úspěšné březnové baráži. Tentokrát hlavičkoval přesně po dlouhém autu. Ze standardních situací umí být reprezentace nebezpečná.
4: Musíme zkusit vymyslet něco ze hry, musíme si asi všichni víc věřit, nespoléhat se jenom na ty standardní situace, no.
2: Je jasné i Pavlu Šulcovi, který by měl patřit k tahounům ofenzivy, podobně jako Patrik Šik. Na úvod šampionátu ale ani oni nezázili, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
1: Tak jako vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu. Nenom útočili, byli velmi intenzivně dostupováni oba dva. Nějaký akce tam byly, Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo. Pavel tam měl několik dobrých scén, ale taky několik ztrát.
4: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli jako zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
2: Pavel Šulc a jeho reprezentační spoluhráči budou mít po porážce s Jižní Koreou ve skupině světového šampionátu ještě dva pokusy. Nejdřív v Atlantě proti Jihoafrické republice a potom v Mexico City proti domácí reprezentaci.
1: Samozřejmě, že tato ztráta bodů, který jsme měli už, dá se říct, v rukách, minimálně bod, tak určitě je velká komplikace. Chtěli jsme start do mistrovství světa zahájit bodově a tohle to nás mrzí, no, protože jsme mohli jsme a měli jsme.
2: Říkal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Z Guadalajary Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: A pojďme se ještě podívat na zahraniční lupu, která zkoumala český výkon na fotbalovém mistrovství světa. Národní tým, jak jsme slyšeli, podlehl Jižní Koreji 1-2 a třeba britská BBC jen shrnuje průběh zápasu. A zároveň připomíná, že navzdory informacím pořadatelů o téměř zaplněné kapacitě stadionu v Guadalajaře byly vidět volné pásy sedaček, na kterých nikdo neseděl, a to jak v těch dražších sektorech, tak i v levnějších. Další ostrovní web The Guardian je přeci jen košatější a cituje i trenéra reprezentace Miroslava Koubka, konkrétně ta jeho slova o tom, že lepší tým vyhrál a že jeho výběru chyběla kvalita v útoku. To jsme ostatně slyšeli taky v příspěvku Mirko Vasiče. Koubek zároveň chválil rychlost Korejců a i toho si Guardian všímá. Španělské Mundo Deportivo postavilo článek na dobře známých jménech právě pro čtenáře z Pirenejského poloostrova a tak se píše i o Ladislavu Krejčím jako o bývalém obránci Žirony, který je v současné době kapitánem národního týmu. No a v Itálii tam píšou o rekordu 74-letého Miroslava Koubka jakožto nejstaršího kouče, který si o víkendu vezme v utkání Haiti, Skotsko, Dick Advokát. Ano, spozornili jste správně, Dick Advokát totiž ani jedno z těchto mužstev netrénuje, to je chyba gazety Dello Sport, slavného italského deníku, jehož růžová obarvila i trikot pro vítěze cyklistického Gira. No a ještě jednu zajímavost má gazeta na svém webu v článku. Češi v úvodu poslali zápas pod oblak chloroformu. To píše gazeta s narážkou na to, že se prý v prvních minutách nic zajímavého nedělo.

České tenistky můžou dělat tuzemským fanouškům v posledních dnech docela radost, i co se týče přípravných turnajů na Wimbledon. Marie Bousková teď dohrává svůj zápas proti Chorvatce Vekičové na londýnské trávě v Queen's Clubu. To je osmifinále, které bylo rozehráno už dva dny zpátky, ale kvůli dešti se včera vůbec hrát nemohlo, takže Marie Bousková teď hraje s Donou Vekičovou 6-6 v úvodní sadě, ale zdá se, že tiebreak získá chorvatská hráčka, protože už jí chybí jen jeden jediný míček. Co týče Barbory Krejčíkové, tak ta vyhrála v nizozemském Hertogenboschi už v další fázi turnaje ve čtvrtfinále úvodní sadu nad Rumunkou Ruzeovou 6-1. No a Jiří Lehečka, ten půjde do akce dnes večer ve Stuttgartu v Německu proti Američanu Tiafoovi. A ještě jedna dobrá zpráva přichází, co se týče Wimbledonu, a to, že Darja Vidmanová, ta si zahraje poprvé právě na letošním travnatém Grand Slamu hlavní soutěž. 23-letá hráčka se do turnaje v All England Clubu dostala po odhlášení zraněné světové devítky Kanaďanky Viktorie Mbokové, jak o tom WTA informovala na svém webu.

0: Radiožurnál Půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
1: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Konference má mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. A v 88 letech zemřel malíř David Hackney, jeden z nejvlivnějších britských umělců 20. století. V 60. letech významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí. Proslavili ho například série obrazů plaveckých bazénů. V roce 2018 se jeho portrét umělce prodal za víc než 2 miliardy korun, čím se stal do té doby nejdražším dílem žijícího umělce prodaným v dražbě. Sport. Fotbalisti Česka prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V mexické Guadalajaře se jediným střelcem národního týmu stal kapitán Ladislav Krejčí. A čeští kanoisti závodí v Portugalsku na mistrovství Evropy. Podrobnosti přidá reportér Adam Kodet.
2: V Montemoru skončila dopolední část programu, kde se dnes jezdí semifinále. Z těch se probojovaly 3 české lodě do finálových jízd o medaile. Na trati 1000 metrů to zvládl z prvního místa kajakář Josef Dostal, na 200 osobním rekordem kanoistka Denisa Řáhová a také těsným finišem 4 kajak ve složení Sobíšek, Havel, Špicar a Vorel. Z Portugalska Adam Kudet, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D35 za Mohelnicí a kolony na D1 před Brnem. Na D35 se ve směru z Mohelnice na Olomouc před sjezdem na Moravičany na kilometru 239 se po srážce s nákladním autem převrátil karavan. Dálnice je neprůjezdná, provoz odklání předtím na exitu 235 musí se přes Moravičany, protože za Loštěcemi je uzavírka. Kolona před odklonem je už z Mohelnice od odbočky na Moravskou Třebovou asi na čtvrt hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se za sjezdem na Domašov dojíždí do kolony kolem 174. kilometru, to v obou pruzích. Kamiony v pravém se vlečou až do Brna, osobní auta v levém tvoří místy roztrženou frontu, různě pomalu jedou, ale taky až k D2 kolem 50 minut. Na D1 z Brna směrem na Prahu se za sjezdem na Kutnou horu tvoří kolona z 62. kilometru, je to na 15 až 20 minut do nového omezení na 59. pracují v pravém pruhu. Na tahu 35 z Liberce na Turnov počítejte s kolonami vždy asi na 5 minut, nejdřív před omezením u Hodkovic a pak před sjezdem na Paceřice u ráno havarovaného nákladního vozu, je tam zabraný pravý pruh. A 11. Hradec Králové Vamberk byla u Třebechovic po vážné nehodě uzavřená, teď už pouštějí provoz kivadlově, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku spíš přehánky a hlavně na severu výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Cyklista Wout van Aert odstoupil den po vítězství v páté etapě ze závodu Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Belgický jezdec se rozhodl na akci World Tour, která je důležitou prověrkou před Tour de France, nepokračovat kvůli bolestem v lokti. Oznámila to jeho stáj Visma Leasebike. Vítěz dubnového monumentu Paříž-Roubaix van Aert by měl být klíčovým pomocníkem Jonase Vingegaarda na Tour de France a ta startuje už 4. července.

Světový šampionát ve fotbale začal pro české fanoušky neúplně příjemně. Národní tým totiž prohrál v noci na dnešek, nebo lépe řečeno dnes ráno 1-2 s Jižní Koreou. Už předtím Mexičani porazili 2-0 Jihoafrickou republiku. No a už se to samozřejmě na sociálních sítích hezky rozvířilo. Některá videa už nazbírala 10 000 lajků. Tak třeba hezkou reakci měli jihoafričtí experti a bývalí fotbalisté Benny McCarthy, Quinton Fortune a Aaron Mokoena ve studiu africké televize Sporty TV po utkání právě Jihoafrické republiky s Mexikem, prohra 0-2. No a pánové, když měli ohodnotit prvními slovy ten celý zápas a prohru 0-2, tak prostě jen 30 sekund mlčeli, než režie přepla na jiný pořad, na možná i nějakou zvukovou ukázku. Další záběry nabízí na sociální síti X třeba účet Now Football a ten ukazuje video fanoušků Mexika a Jižní Koreje, kteří se dozvěděli, že si nesmí na stadion v Mexiku vzít tekilu, že si tam nesmí vzít prostě nějaký nápoj, mohl to být i alkoholický, mohl to být taky nealkoholický, klasická voda, no a ohledně téhle tekily, tak se prostě rozhodli, že ji rychle vypíjí bok po boku, takže zhruba skupinka 10-15 fanoušků během, no možná minutky, vypije celou tekilu. Informuje o tom třeba taky server ESPN. No a co se týče dalších skupin, které ještě nebyly rozehrané, tak Zlatan Ibrahimovič, ten hezky zhodnotil skupinu, kde jsou Angličani, Chorvati, Panama a taky Ghana, a zmínil, že bude v téhle skupině fandit Chorvatům, protože část svých kořenů má právě v Chorvatsku. Zmínil to ve vysílání televizní stanice Fox Sports. Skoro to vypadalo, že bude fandit Chorvatům víc nežli Švédům, odkud skutečně Zlatan Ibrahimovič, rodák z Malmé, pochází.

0: V golfovém rezortu Darovanský u Plzně dvůr, se v sobotu 13. června uskuteční charitativní fotbalové utkání, které bude mít mnohem větší přesah než samotný sportovní výsledek. Od 13 hodin se zde rozběhne akce Autem na terapie, jejímž hlavním cílem je pomoct třem bratrům, Matějovi, Šimonovi a Kubovi. Dva z nich přitom mají závažné zdravotní problémy a omezení. Celou akci spolu organizuje expert radiožurnálu Sport, ten náš fotbalový Pavel Horvát.
1: Primárním cílem toho zápasu bylo to, že jsme se dozvěděli ten příběh o klukách, který to mají hodně těžký a ještě navíc měli nepříjemnost se svým stávajícím vozem a teďka v podstatě v tuhle chvíli jsou tak konsternovaní, že bez nového auta se úplně ten jejich život nedá ubrat jako lepším směrem, tak jsme se dohodli, že vlastně ta myšlenka je k tomu, aby jsme dopomohli klukům k tomu novému autu.
2: Říká o záměru pomoci třem bratrům bývalý kapitán Viktorie Plzeň a expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Matěj je nevidomý a pravidelně dojíždí na terapie. Šimon má vážnou oční vadu a také on potřebuje podporu a péči. Kuba je pak oběma bratrům velkou oporou. Výtěžek z akce má rodině pomoci získat nové auto pro cesty na terapie či do školy. A proč padla volba právě na Darovanský dvůr, co by místo konání charitativního utkání?
1: Jelikož už nějaký rok jsem se vrátil zase ke golfu, tak chodím na Darovanský dvůr, kde mě to baví, kde mají 3 devítky k dispozici většinou, takže si člověk vybere. Nechodí pořád to samý hřiště, no a s paní Sinkulovou i s panem Králem jsme se bavili o tom, jak bychom mohli pomoct dobrý věci, no a vyšlo z toho tohle utkání, který si myslím, že má jasný podtext, no a těším se, že to dobře dopadne, že jak můj tým, tak tým hokejistů z Plzně bude velmi zajímavě složený a uvidíme dobrý zápas.
2: Vysvětluje Pavel Horvát. Charitativní den začne v rezortu Darovanský dvůr ve 13 hodin otevřením areálu. Začátek bude patřit hudbě či dětskému programu. V 15 hodin pak začne první poločas fotbalového zápasu, ve kterém proti sobě nastoupí Horvy tým a hokejisté Škody Plzeň.
1: Tak já jsem dával svůj tým dohromady tak, že jsem vlastně zkoušel kluky, kdo má čas, a musím říct, že některý z nich i přehodnotili svoji dovolenou vzhledem k tomu utkání. Myslím si, že máme dohromady fakt jako skvělý tým. Na prvním místě samozřejmě máme velkou posilu Kubu Kvášovskýho v závorce kalkulátora, tam ho asi lidi budou znát daleko víc. No, moji bývalí spoluhráči, ať už třeba Karel Rada, který bude v podstatě asi nejstarším účastníkem tohoto zápasu, ale pořád ve formě, Milan Petržela, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, já možná asi na někoho zapomenu, samozřejmě budu tam já, bude tam můj syn Patrik, který taky začíná s fotbalem už dospělým, bude tam Honza Pěruška, můj kolega z rádia, který má fotbal velmi rád, bude i moderovat to odpoledne, ale chtěl by si to taky zkusit samozřejmě s náma, takže těch men, který tam uvidíme, bude spousta. V bráně bude legendární Jarda Beláň, kterýho jsem měl možnost trénovat v Sokolově a teď už spoustu let trénuje Plzně v mládeži, takže myslím si, že my máme to mužstvo složený velmi dobře.
2: Zve na akci Autem na terapie do Darovanského dvora Pavel Horvát. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: Ve věku 76 let zemřel bývalý fotbalový trenér Petr Uličný. Na svém webu to napsala Sigma Olomouc, kterou dovedl v roce 2012 k vítězství v domácím poháru. Energický kouč, kterému se přezdívalo John, trénoval kromě Sigmy taky brněnskou Zbrojovku, Zlín nebo Ostravu.
1: Petr Uličný svou hráčskou kariéru začal v Kroměříži, odkud se odrazil za ligovým angažmá v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Následně se vrátil na Hanou, kde na přelomu 70. a 80. let pomohl olomoucké Sigmě k postupu nejprve ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a v sezóně 81-82 také k historicky první účasti v nejvyšší lize. Právě na této úrovni se v roce 1983 s profesionální kariérou rozloučil a hned v zápětí začal s trénováním.
2: Já jsem byl ten trenér, který chtěl vyhecovat ty hráči a museli cítit, že mě jde o ten výsledek, proto jsem tam stál u té lajny a křičel. Těch 50% lidí mě asi má rádo, ale 50 mě nemá rádo a mají mě za nějakého hulváta, který řve na hráče, na funkcionáře. To je ale život. Každému se nezavděčíte.
1: Během trenérské kariéry protkané i disciplinárními prohřešky vystřídal 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů. Druhý nejvyšší počet v historii a 153 z nich vyhrál. Trénoval například ostravský Baník, plzeňskou Viktorii nebo ligové týmy z Olomouce, Brna a Zlína. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale také srdečný.
2: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu vděčnost nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když je do té kabiny, tak to byla bouřka.
1: K jeho úspěchům patří postup do ligy s Hradcem Králové v roce 2001, ten největší však přišel až v jeho poslední profesionální sezóně. V ročníku 2011-12 převzal jako hlavní trenér Sigmu Olomouc během podzimní části s pouhými 7 body na předposledním místě tabulky. Hanáky vytáhl na konečnou 11. pozici a navíc se dovedl k senzačnímu vítězství v českém poháru, které jak pro něj, tak pro klub znamenalo první velkou trofej. Toto slavné vítězství nad Spartou bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
2: To mě sám pán Bůh snad fotbalovej seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal. Tak už jsem prostě ukončil tu svou kariéru. I když jsou i starší trenéři, ale já zrovna v té době jsem byl takový vycucaný z toho.
1: Uličný byl známý pro svůj bouřlivý a emotivní projev, zejména během zápasu jako trenér. Tato skutečnost dala v roce 2015 vzniknout jeho autobiografii s názvem Bouřlivák John, což byla jeho dlouholetá přezdívka. Patřil k nejbližším přátelům české trenérské legendy Karla Bricknera a stejně jako on, i když o 23 let později, obdržel v roce 2020 cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Žijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 Sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Bulda a aktuální zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny by mohly podle ministra dětem hradit léky na hubnutí. V Praze se dnes lidi naposledy loučí s rozhlasovým novinářem Karlem Tejkalem. Čeští fotbalisti prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou. Dálnice D35 zůstává na 239. kilometru směrem do Olomouce uzavřená a počasí bude zataženo až oblačno, postupně s deštěm a teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Obézním dětem by zdravotní pojišťovny mohly hradit léky na hubnutí. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zečtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy s Íránem brzy podepíšou dohodu. Společně s tím oznámil, že odvolal dřív plánované tvrdé údery na íránské území. Teherán ale vzkázal, že finální dokument ještě neschválilo vedení země.
5: Text, který by měl vést k mírové dohodě, by měl podle Trumpova tvrzení v Evropě už o víkendu podepsat viceprezident J.D. Vance. Se zněním podle šéfa Bílého domu souhlasí iránský nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chamenejí. To odmítá iránské ministerstvo zahraničí s tím, že se stále jedná. Takzvané memorandum o porozumění by podle iránské agentury MER mělo ve 14 bodech garantovat ukončení americké námořní blokády iránských přístavů anebo zrušení sankcí vůči Teheránu. Trump předtím zmínil, že Írán souhlasí, že nebude nikdy vlastnit jadernou zbraň a že se hned po podpisu otevře Hormuzský průliv. Krátce po oznámení na světových trzích klesly ceny ropy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Policie v Hradci Králové vyšetřuje krádeže několika mobilních telefonů na festivalu Rock for People. Každý den se hudební akce podle pořadatelů účastní zhruba 50 tisíc lidí z Česka i ze zahraničí. Návštěvníci by proto podle policejní mluvčí Magdaleny Vlčkové měli být obezřetní. K úschově cenných věcí můžou využít bezpečnostní schránky.
6: V souvislosti s tím bychom chtěli opět apelovat na návštěvníky, aby měli své cenné věci pod kontrolou. Na podobných událostech s vysokou návštěvností dochází k vyšší kumulaci osob, čehož mohou následně využít pachatelé.
2: Lidi se dnes v pražských Strašnicích naposledy loučí s rozhlasovým sportovním novinářem a publicistou Karlem Tejkalem. Zemřel v sobotu ve věku 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se do rozhlasu vrátil. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.
7: Sport. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu Krejčího, soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
8: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázi, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
7: příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. A kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Olympijský šampion vyhrál na šampionátu v Portugalsku semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaily.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D35 za Mohelnicí a silnice 52 u Nové Vsi. Dálnice D35 je za Mohelnicí směrem do Olomouce uzavřená po nehodě na kilometru 239. Provoz odklánějí na exitu 235 na hradní trasa pro osobní auta přes Moravičany. Pozor, za Lošticemi je uzavírka. Před odklonem stojí kilometrová kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov čekejte kolonu z kilometru 175. Osobními auty je to do zúžení v Brně na 40 minut. Silnice 52 z Brna do Mikulova je za Pohořelicemi uzavřená. Srazila se dvě auta, na místě zasahují záchranáři. Tvoří se dlouhé kolony. Jde to obět přes Novou Ves nebo delší trasou bez kolon přes Vranovice a Přibice. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 zpomalíte před sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Za Ořech je to na 10 až 15 minut. Navíc hlásíte nehodu.
10: Je to jedno velký parkoviště od sjezdu na Zlíčín a teď u sjezdu z D5 v levém pruhu jsou tady dva osobáci v sobě.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, postupně s deštěm, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 a na horách většinou kolem 10. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Hezký den z Radiožurnálu Sport, je 13 hodin a 6 minut, pokud jste si přispali po českém reprezentačním utkání na fotbalovém mistrovství světa, tak krásné odpoledne, už není ráno, už je odpoledne, ale stále ještě dozvuky fotbalového mundialu z toho českého pohledu pochopitelně budeme přinášet.
3: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler.
11: Tenistka Barbora Krejčíková, ta ale postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do semifinále. Rumunku Ruseovou porazila jasně 6-1 a 6-2 a tak se můžeme zmínit i o tenise. Marie Bousková, ta totiž hraje v osmi finále v londýnském Queen's Clubu proti Chorvatce Vekičové. Prohrává 0-1 na sety, v tom druhém je to zatím 2-3, ale česká hráčka už ztratila svůj servis, takže teď potřebuje breaknout Donu Vekičovou tak, aby srovnala krok tohoto utkání. I tenisu se budeme na Radiožurnálu Sport dál věnovat.

0: Guns N' Roses máme taky v playlistu Radiožurnálu Sport, ale teď zpátky k českému národnímu týmu fotbalistů. Čeští fotbalisté totiž vstoupili do mistrovství světa porážkou. Je to první šampionát po 20 letech v Guadalajaře. Sice v souboji s Jižní Koreou po změně stran po gólu Krejčího národní tým vedl, ale soupeř skóre otočil a zvítězil 2-1. Ještě jednou trefu Tomáše Součka rozhodčí kvůli offsideu nakonec neuznali. S fanoušky českého týmu pak krátce po utkání mluvil přímo v Mexiku náš reportér Lukáš Michalík.
1: Po zápase českých fotbalistů s Jižní Koreou jsou tu u mě dva fanoušci českého týmu. Můžu se zeptat na jméno?
2: Já jsem Vojta.
3: Já jsem David Štěpán.
1: Dlouho to vypadalo nadějně, Češi vedli, nakonec porážka, velké zklamání.
2: No, jak to bylo vlastně skvělý. Dvakrát jsme si zakřičeli gól jako úplně z plných plic. Zážitek neuvěřitelný. Já jsem poprvé v životě na mistrovství světa ve fotbale. Ještě když tam hrajeme my, můžeme jim fandit. A teďka odcházím z té tribuny a zatím jsem furt ještě smutnej.
1: Tam se i vás, tak jaký to byl zážitek? Hořký konec?
3: Zejména hořký konec, body vysely ve vzduchu, dalo se to sebrat.
1: Ty emoce po tom gólu Součka, který nakonec neplatil, je to velká kaňka, protože vy se radujete a nakonec to všechno vyjde vniveč.
2: No hele, já si myslel, že jako minimálně neprohrajem. Potom jsem byl přesvědčený, ale mě už v hlavě jeli scénáře, jak tady prostě zůstaneme sami. Nebylo nás moc na tom stadionu těch českých pandů. Budem tady sami na tom prázdném stadionu a s těma klukama, s těma hráčima. Tam budeme juchat ještě teďka nějaký vysoký jalovec a tak, ale bohužel no.
1: Přeci jen ta korejská individuální kvalita byla znát, že zkrátka herně byly lepší.
2: Byli jsme celý zápas horší.
1: Když si vezmeme teď ten potenciální postup do play-off, povede přes ten další zápas s Jihoafričany, který Češi jednoznačně musí zvládnout?
3: Samozřejmě musí, musí.
2: Určitě. A já vám ještě řeknu, že my nejen, že vyhrajeme v té Atlantě s tou Jihoafrickou republikou, ale my uhrajeme i bod na tom azteckém stadionu. Teď jsem se o tom přesvědčil.
4: Říká Vojta, fanoušek českých fotbalistů, kteří na úvod světového šampionátu prohráli s Jižní Koreou 1-2. Další zápas ve skupině se hrají příští týden ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Ta vstoupila do turnaje porážkou s domácími Mexičany 0-2. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Kanady a Bosny a Hercegoviny rozehrají skupinu B na mistrovství světa. Jejich utkání začne v Torontu v 21 hodin českého času a uslyšíte o něm živě na radiožurnálu Sport. Pak v noci se bude hrát ještě jeden duel a to znovu pořadatelská země nastoupí. Bude to výběr Spojených států amerických, který bude hrát s Paraguají od 3 hodin ráno. I tyhle vstupy pro vás chystáme, pakliže budete v noci poslouchat spojené vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Pojďme si představit jednotlivé týmy v naší sportovní encyklopedii, ale zaměříme se tedy na Kanadu, která se Spojenými státy americkými a Mexikem letošní turnaj pořádá. Věděli byste, po kolikáté se Kanaďané na světovém šampionátu ve fotbale představí?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Pro Kanadu je to teprve třetí fotbalové mistrovství světa. Před 4 roky Kanada ukončila 36-leté čekání na účast na šampionátu, když se ukázala v Kataru. U

Plně poprvé tedy byla na závěrečném turnaji v roce 1986, a to v Mexiku, ale ani jednou zatím Kanaďani nepostoupili ze skupiny. K tomu má teď pomoct i americký kouč Jesse Marsh, aby se to změnilo. Marsh strávil jako hráč 14 let v americké Major League Soccer a taky svou trenérskou kariéru začal u americké reprezentace jako asistent. Přes New York Red Bulls a sponzorsky spřátelené evropské kluby, tedy Lipsko a Salzburg, se pak Marsh dostal až do Leedsu, jenže po neúspěšném angažmá v Premier League se před 2 roky stal koučem Kanady. Na soupisce má Kanada 2 velké hvězdy, které září i v evropských velkoklubech. Obránce Bayernu Mnichov Alfonso Davies si na konci bundesligové sezony poradil zadní stehenní sval. Do domácího mistrovství světa by tedy měl zasáhnout až zřejmě od 2. zápasu. No a ofenzivním tahounem Kanady by pak měl být útočník Juventusu Turín Jonathan David. Ten první sezónu v italském celku neměl tak povedenou jako předchozí 3 ve francouzském Lille, kdy dal v každém z ročníků minimálně 20 branek napříč soutěžemi. V Juventusu jich zatím nemá ani 10 celkově. Do skupiny B, tedy kromě Kanady, patří ještě Bosna a Hercegovina a taky Švýcarsko a Katar. Tolik naše sportovní encyklopedie, která v těchto týdnech bude představovat jednotlivé národní manšafty na mistrovství světa.

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila v nizozemském Hertogenboschi do semifinále, když porazila Rumunku Ruseovou, ale co se týče Marie Bouskové, tak ta právě v tuhle chvíli podlehla v londýnském osmifinále v Queen's Clubu Doně Vekičové z Chorvatska 6-7 a 3-6. Další český výsledek přidáme zřejmě večer, kdy nastoupí Jiří Lehečka proti Američanu Tiafoovi na trávě v německém Stuttgartu, ale je otázkou, jestli tenhle zápas neskomplikuje ještě déšť, protože aktuálně je právě ve Stuttgartu přerušené utkání mezi dvěma Američany, Sheltonem a Gironem.

0: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
1: Letiště v německém Hamburku začalo obnovovat provoz poté, co jeden z cestujících vyvolal poplach. Muž údajně nedopatřením aktivoval nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do běžně nepřístupné oblasti. Policie ho zadržela a prostor zkontrolovala. Kvůli incidentu na jednom z terminálů museli lidi opustit letadla, která se připravovala k odletu. Policisté taky vyklidili letištní zónu za bezpečnostními kontrolami. Končící žalobkyně Petra Lastovecká by se zhruba za půl hodiny měla sejít s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Lastovecká minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nařízení je ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu, platit bude až do 12. prosince. Přehled všech změn je na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. A začíná Biosmršť, akce, kdy můžou lidi během 3 dnů mapovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří. V předchozích ročnících lidi nejčastěji zaznamenávali třeba pajasan žláznatý, slunečko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční. Sport. Čeští fotbalisti prohráli na úvod mistrovství světa ve fotbale s Jižní Koreou 1-2 v mexické Guadalajaře. Nejdřív díky hlavičce Krejčího vedli, Korejci ale zápas otočili. A francouzský pilot Formule 1 Pierre Gasly získal zpět 3. místo z velké ceny Monaka. Přišel o něj v neděli po penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce. Organizátoři mu ale trest na základě týmového protestu zrušili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Průjezd na D35 u Mohelnice a kolona na D1 u Domašova. Dálnice D35 je za Mohelnicí směrem do Olomouce už průjezdná. Na kilometru 239 nadále odklízejí následky nehody, už se dá projet jedním pruhem. Kolonu čekejte z kilometru 236 a je na necelých 20 minut. Pokud nechcete čekat, dá se osobními auty jet přes Moravičany. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov čekejte kolonu teď z kilometru 176 osobními auty, je to do zúžení v Brně na 40 minut. Jak to vypadá na souběžné silnici, ví náš zpravodaj.
4: Ta objížďka po 602, jakž tak dobře průjezdná, ale pozor, na výjezdu z obce Říčky je zavedený policajtama řízený kvadlový provoz, je tam lehký tukanec 2 aut.
3: Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Omezení potrvá až do nedělního rána. Kolona začíná na 62. kilometru a je na necelých 15 minut. A silnice 52 z Mikulova do Brna je obousměrně uzavřená na obchvatu Nové Vsi. Přes tu se to dá také objet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku spíš přehánky a hlavně na severu výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
6: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: V dnešní době sociálních sítí a obecně médií je snadné se ztratit, no a proto pro vás máme sportovní přehled pravidelně každý den v několika časech, tím jedním je 13. hodina a 40. minuta a k ní se pomaličku blížíme. Přiblížili jsme se taky spolu se Štěpánem Bémem, který právě ten sportovní přehled připravil. Hezký den.
1: Hezký den. Čeští fotbalisté prohráli na úvodním zápase skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Svěřence trenéra Miroslava Koupka dostal v mexické Guadalajaře do vedení hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale zápas v 80. minutě otočili. Češi hrají na mistrovství světa po 20 letech. První soutěžní start za národní tým si připsal 23-letý záložník Alexander Sojka, pro kterého bylo utkání těžké zejména ve chvílích, kdy Češi hráli dlouho bez míče.
2: Myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet, ani jsme tam neměli takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli a Korea, musím říct, že měla velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
1: Zároveň Češi nastoupili v mexické Guadalajaře ve výšce skoro 1600 metrů nad mořem. Jaký to mělo na hráče při zápase dopad, popisuje kapitán Ladislav Krejčí.
3: První poločas bych si troufnul říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak od nich k nám. Ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
0: Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci fotbalový trenér Petr Uličný. Jeho smrt potvrdila na klubovém webu Sigma Olomouc. Právě s tímto klubem Uličný, přezdívaný John, získal v roce 2012 český pohár. Kromě Sigmy vedl taky Zlín, Baník Ostrava nebo brněnskou Zbrojovku. V hráčské kariéře nastupoval taky za pražskou Spartu.
1: Český cyklista Pavel Bittner už po zranění zase trénuje. 23-letý jezdec si na květnovém podniku 4 dny v Dunkerku natrhl šlachu u kotníku pravé nohy. V pořadu Kilometry Jiřího Ješka na radiožurnálu Sport prozradil, že mu ortoped povolil návrat k tréninku. Bittner by tak mohl stihnout začátek prestižní Tour de France, která startuje 4. července.
4: Už můžu dělat cokoliv s nohou, samozřejmě ne žádný blbosti, nějaký, nevím, skoky a sprinty a takhle, ale na kole můžu dělat všechno, takže zpráva předána do týmu a můžu postupně teďka progresivně víc a víc trénovat směrem k Tour, takže boží.
0: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Olympijský šampion z Paříže vyhrál v Portugalsku semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaile. V finále si dnes z českých reprezentantů vyjeli taky kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar a Jan Vorel na pětistovce.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v nizozemském Hertogenboschi do semifinále. Na travnatém povrchu porazilo Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou jasně 6-1, 6-2.
0: A naopak tenistka Marie Bousková ta vypadla v osmifinále londýnského turnaje v Queen's Clubu 0-2 podlehla Chorvatce Vekičové. Pokračujeme dál a to hokejem. Hráči Caroliny jsou jediné vítězství od zisku Stanleyova poháru. V domácím zápase porazili Vegas s Tomášem Hertlem 4-2 a ve finálové sérii NHL vedou 3-2 na zápasy. Český útočník si v dresu hostů připsal jednu asistenci. Carolina může sezónu ukončit, pakliže vyhraje v noci z neděle na pondělí našeho času na ledě Vegas.
1: A hokejista Tampa Bay Nikita Kucherov získal podruhé v kariéře Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL. Vítěze vybírají členové asociace profesionálních novinářů ve všech městech NHL na závěr základní části. Tu ruský útočník uzavřel na druhém místě kanadské bodování se 130 body v 76 zápasech.
0: Připomíná na závěr sportovního přehledu Štěpán Bém. Díky za tvou práci, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Čeští fanoušci v Americe můžou využít praktického průvodce. Podílí se na něm bývalý vedoucí FBI. I takovéhle zprávy ze světového šampionátu ve fotbale pro vás máme. Tyhle ale na zpravodajském serveru iRozhlas.cz, kde se dočtete taky třeba o tom, jak Trumpova Amerika lustruje účastníky mistrovství světa, jak se bojí teroristů. I tohle bylo téma pro nejnovější vydání Vinohradské 12, které se věnovalo právě začínajícímu světovému šampionátu ve fotbale.

mixtures bridge.

0: Pink Floydi nás dostali do 13. hodiny a 50. minuty, kdy se můžeme podívat na sociální sítě. Začalo 23. mistrovství světa ve fotbale a přestože o něm teď neplánujeme přímo mluvit, tak se nám i do hitu sociálních sítí právě světový šampionát vloudil. Přesvědčí nás o tom Jakub Kanta. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. O tom, že hokejisté Caroliny jsou jednu výhru od zisku Stanley Cupu, už jste od nás slyšeli od rána několikrát, ale že nočnímu vítězství 4-2 nad Vegas s Tomášem Hertlem přihlížela přímo v hale také jedna z největších hvězd fotbalového mundialu, ještě ne. Adame, tipneš si, kdo zavítal na utkání?
0: Já jsem Caroline bohužel podváděl jsem, tak povídej.
1: Tak svou hlavní základnou má v Severní Karolíně norská fotbalová reprezentace a na pátém finále playoff NHL fanoušci mezi sebou zachytili prakticky víc hráčů, ale hlavně jednoho slavícího útočníka Manchesteru City Erlinga Haalanda. Ve videu, která zveřejnila na Facebooku oficiální stránka soutěže, skáče 25-letý fotbalista v ochozech jako malý kluk a točí nad hlavou při jednom z gólů Harry Kane s čímsi bílým. Já si to pracovně nazval utěrkou. Pod příspěvkem jeho autor ještě dopsal, cituji, potvrzeno, Haaland je odteď velkým fanouškem Caroliny. Konec citace. Co mě na tom celém ale pobavilo asi nejvíc je, že nejeden obyvatel Spojených států v komentářích pak zjišťoval, o koho na videu vlastně jde.
0: Je to takový ručník, utěrka, možná dečka bychom to mohli nazvat, každý dostane na své sedadlo jeden vlastní a Erling Haaland si ho tedy evidentně odnesl. Jméno Thyse Bogarda asi zná málo kdo, ale tenhle tenista teď na sociálních sítích velice slavný je, a to kvůli svému podání, tak mohl bys to vysvětlit?
1: TNT Sports na Facebooku totiž publikovalo momentku z jeho zápasu s Rusem Medveděvem na domácím turnaji v Nizozemsku. Bogardův soupeř měl při jeho servisu breakball a na tenhle moment si 17-letý tenista z 8. stovky světového žebříčku schoval speciální servis, který se zapsal do historie. Tak trochu, pokud to tak budeme brát, protože je to hodně neoficiální, nicméně oficiální ukazatel rychlosti podání na podniku v Rozmálenu nedaleko Hertogenbosche mu naměřil 638 km v hodině. Samozřejmě chybně. A nejdivnější na tom všem je, že Thys Bogard servíroval spodem.
0: Tak to by byl skutečně nadlidský výkon, až nějaký letecký výkon, řekněme. Na závěr se pojďme vydat na sociální síť X a zase propojíme fotbalové mistrovství světa s jiným v zámoří daleko populárnějším sportem.
1: Na stadionu v Los Angeles, kde v noci proběhne zahajovací ceremoniál americké části turnaje před soubojem Spojených států s výběrem Paraguaje, si totiž zatrénoval s jednou z hvězd NFL, tedy s hráčem amerického fotbalu Cooperem Cupem, francouzský reprezentant Kylian Mbappé. A ukázal, že se šiškou by mu to taky šlo, stejně jako Kapovi s fotbalovým míčem.
0: No a co se týče basketbalového míče, tak tam budeme taky v zámoří sledovat, jak se bude vyvíjet dál finálová série NBA. Připomeň, Jakube, jakožto náš basketbalový reportér, jakže to vypadá mezi San Antonio Spurs a New York Knicks?
1: Tak Spurs prohráli čtvrté utkání v New Yorku a to poté, co před druhou půlí vedli prakticky o 30 bodů, tak nakonec to utkání ztratili a prohrávají 1-3 na zápasy, takže teď v příštím utkání doma před svými fanoušky bude muset San Antonio zabrat, jinak pro ně sezóna skončí a to ziskem nepopulární druhé příčky. Knicks jsou jedno vítězství od vítězství v playoff NBA.
0: Hrát se bude v noci na neděli a třeba si i někteří fotbaloví ano, už si najdou cestu do San Antonia na ten další finálový zápas. Jakub Kanta nás vzal do světa sociálních sítí, díky za to.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
0: Je 13 hodin 55 minut, za chviličku pro vás máme čerstvé zprávy ve spojení s Radiožurnálem.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy.
5: V Česku pokračuje přeměna dětských domovů na komunitní bydlení. Ukrajinské drony zasáhly dvě rafinérie v ruském Tatarstánu. Čeští fotbalisti vstoupili do mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou 1-2. Na dálnici D1 na 58. kilometru směrem do Prahy brzdí provoz omezení a počasí bude zataženo až oblačno, postupně s deštěm a teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Dětské domovy po celém Česku se z velkých ústavních zařízení mění na komunitní bydlení. Podle údajů Ministerstva školství kraje, které domovy zřizují, nakoupily v uplynulých letech díky dotacím téměř 70 domů a bytů a přestěhovaly do nich bezmála 400 dětí.
6: Nejsou v jedné velké skupině ústavního zařízení, kde dříve ještě třeba v našich podmínkách bylo na jedné budově 24 dětí.
7: Říká Luděk Doležel, ředitel dětského domova v Přerově. Ten prošel zatím částečnou přeměnou. Děti se přestěhovaly do jednoho domu a 4 bytů. Dnes bydlí ve skupině po 6.
6: Největší výhody jsou v tom, že děti žijí v klasickém, přirozeném, dá se říct, rodinném prostředí. Děti se osamostatňují, spolupodílí se na celodenním chodu.
7: Celkem je v Česku 137 dětských domovů, aktuálně v nich žije přes 4300 dětí. Z Přerova Barbora Taševská, Radiožurnál.
5: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Ukrajina pokračuje v takzvaných dálkových úderech. Generální štáb oznámil, že jeho nepilotované letouny zasáhly a poškodily dvě velké rafinérie v ruském Tatarstánu.
8: Zásah rafinérie v tatarstánském Nižněkamsku potvrdili na sociálních sítích očití svědci. Jeden z dronů přitom zasáhl obytný dům a zničil 4 patra. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem dronů rafinérie Taneko a Taif NK a na místech dopadů vypukly požáry. Generální štáb upřesnil, že na operaci se podíleli také příslušníci povstalecké organizace Černá jiskra. Podle šéfa regionu Rustama Minichanova byli zraněni 3 lidé. Kyjev informoval také o zásahu chemičky na výrobu kaučuku v Toljaty, která zpracovává suroviny i pro ruský vojenský průmysl. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: V Litomyšli dnes začíná festival Smetanova Litomyšl. Během 3 týdnů nabídne 47 hudebních pořadů. Tématem letošního 68. ročníku je natura.
9: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
10: Zámek, ve kterém hrajeme, je nádherný a akustika je výborná, jak pro měkké, tak i hlasité pasáže, což určitě musíte mít ve skladbě Valštínův tábor i ve Svěcení jara.
9: Říká David Robertson. Téma přírody se ponese festivalem nejenom dramaturgicky. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat účinkujícím trvalky.
11: Ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli.
9: Dodává ředitel festivalu Michal Medek. Smetanova Litomyšl potrvá do 5. července. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští fotbalisté zahájili mistrovství světa porážkou. Národní tým v mexické Guadalajaře prohrál s Jižní Koreou 1-2. Korejci Čechy přestřílili 15-7, měli lepší úspěšnost přihrávek a taky víc drželi míč. Získat ho zpět stálo svěřence trenéra Miroslava Koupka hodně sil, jak popisuje záložník Pavel Schulz.
13: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
12: V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím utkání s domácím Mexikem 0-2. Mistrovství světa začne taky pro další pořadatelské země. Od 21 hodin bude hrát Kanada proti Bosně a Hercegovině a ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Spojenými státy a Paraguají.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D1 u Hulic a kolona u Domašova. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona začíná na 64. kilometru a je na 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je kolona z kilometru 174. Osobními auty je to do zúžení v Brně na 50 minut. Silnice 56 z Ostravy do Hlučína je na průjezdu Petřkovicemi neprůjezdná.
16: Křižovatka u Hornického muzea v Ostravě Petřkovicích je směrem na Hlučín uzavřená. Policisté odklánějí dopravu.
15: Srazila se dodávka a osobní auto, dá se to objet Hlučínskou nebo Petřkovickou ulicí nebo z Ostravy rovnou po Rudné silnici číslo 11. A na silnici 35 z Turnova do Liberce stojí kilometr před Libercem auto, řidič tam mění kolo.
17: Mění pravý zadní kolo, má už osundaný, je sice na blikačích, ale nemá tam trojúhelník.
15: A v Liberci jsou na průtahu městem po silnici 35 ještě obousměrné kolony u Géčka před sjezdy na Pavlovice. Je tam dopravní omezení, uzavřené levé pruhy, zpoždění 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku spíš přehánky a hlavně na severu výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
18: Možná i vy se rádi sázíte se svými kamarády, spoluhráči o nějaké zajímavé ceny, když se něco ve fotbalovém prostředí nebo sportovním prostředí obecně stane či nestane. Ale když jsme u toho fotbalového, tak takový nevšední slib si dal španělský fotbalový reprezentant Marc Cucurella, protože pokud La Rocha 2 roky po triumfu na mistrovství Evropy ovládnou i světový šampionát, tak si nechá tenhle 27-letý krajní obránce vytetovat podobiznu trenéra Luis de la Fuenteho. Řekl to v rozhovoru pro Rádio Kope. No, poradčo si už má tetování třeba na levé ruce a taky na zádech. Po dalším úspěšném turnaji by tak mohla přibít tvář 64-letého kouče a zmínil, že by si dal podobiznu Luise de la Fuenteho na svůj biceps. Nebylo by to poprvé, kdyby si bývalý hráč Getafe nebo Brightonu po úspěchu upravil vizáž. Po vítězství na tom předloňském euru si své bohaté kudrnaté vlasy nechal obarvit na červen. No, případnou další a trvalejší úpravu těla vysvětlil tím, že mistrovství světa je přece jenom významnější než evropský šampionát a tak by si ten případný triumf na turnaji v Severní Americe chtěl nechat zvěčnit.
14: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Viděli jste, že fotbalové utkání na mistrovství světa Česko-Jižní Korea rozhodl borec, který možná ani neměl v tom utkání nastoupit. O Jung-ju totiž bojoval s horečkou a jeho start proti Česku vůbec nebyl jistý. Nakonec se stal ale útočník tureckého Bešiktaše můžeme večera, když právě on vstřelil vítězný gól a tak možná malinko zastínil třeba kapitána jeho Korejců Son Hyun-mina nebo Kima Min-jae, tedy hlavní hvězdy tohoto výběru. Suma sumárum, tedy Jižní Korea zvítězila nad Českem v Guadalajaře 2-1. Češi přitom v nadmořské výšce okolo 1500 metrů vedli a to, když v 59. minutě dal gól kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
1: Byl to secvičený signál, takhle to Češi chtěli sehrát. Vladimír Coufal dalekonosným autem hodil míč do vápna soupeře, kde se nejvýš vyšplhal Ladislav Krejčí. Hlavou rozvlnil jihokorejskou síť a utíkal se radovat před české fanoušky.
2: Za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc, je zisk bodu.
1: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
2: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst z tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lajnu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před váma to plavalo. Takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislav Krejčí odehrál v Guadalajáře celý zápas, byl i u dvou inkasovaných gólů. To ofenzivní záložník Pavel Schulz, ten proti Jihokorejcům po hodině a čtyřech minutách střídal.
3: Nebyl jsem nějak víc zadechaný, než normálně bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
1: A vy uslyšíte v našem vysílání. Česká reprezentace se z Mexika přesune do Spojených států amerických, kde trénuje. Další zápas na mistrovství světa národní tým odehraje proti Jihoafrické republice v Atlantě. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Poslouchej Sport.

0: I příští týden budeme na Radiožurnálu Sport soutěžit o velmi zajímavé ceny, zatímco dnes to byly třeba vstupenky na české derby a nebo na kilometry Jiřího Ješka živě s Vítem Krejčím na zítřejším festivalu Off-Season, tak v příštím týdnu pro vás máme třeba taky ještě vstupenky na ostravskou atletickou zlatou tretru, která nás čeká taky ve vysílání Radiožurnálu Sport v úterý 16. června.
1: Radiožurnál Sport.
0: Zpět ale k mistrovství světa ve fotbale, protože Radiožurnál Sport tým opravdu žije, šampionát nám plní téměř každou rubriku a nejinak tomu je u našich pravidelných encyklopedií. Aktuálně si představujeme všechny reprezentace na šampionátu a pokračujeme Egyptem. Nesoutěžně si vás teď otestujeme. Poprvé v historii se hraje mistrovství světa ve fotbale v základní části na 48 týmů a tak není úplně jednoduché si zapamatovat jednotlivé účastníky, natož složení skupin. Věděli byste tedy alespoň jednoho soupeře Egypta v hlavní, tedy té základní fázi turnaje?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Skupinu G tvoří týmy ze 4 kontinentů. Egypt tedy zastupuje Afriku, pak tam máme zastoupenou Evropu, a to Belgičany. Írán, ten leží v Ázii, a Nový Zéland zase v Oceánii. Egypt se vrátil na mistrovství světa po 8 letech a čeká ho celkově 4. účast na šampionátu. Byl první africkou zemí na závěrečném turnaji, a to už v roce 1934, tehdy tedy v Itálii. Na další start pak ale egyptská reprezentace čekala 56 let. Egyptský národní tým teď trénuje bývalý elitní útočník a jeho historicky nejlepší střelec Hossam Hassan a má s reprezentací jeden velký cíl: prolomit mizivou bilanci na mistrovství světa. Egypt totiž zatím odehrál na šampionátech 7 zápasů a ani v jednom utkání nezvítězil. Ten první pokus budou mít Egypťani v Seattlu proti Belgii, hrát se bude 15. června. A jednoznačně největší hvězdou egyptského fotbalu je kdo? Mohamed Salah, to je jednoduché. Útočník, který se za 9 let v Liverpoolu stal historicky 3. nejlepším střelcem klubu, ve 4 sezónách Premier League byl v liverpoolském dresu taky nejlepším střelcem této soutěže. Se severoanglickým celkem získal dohromady 2 anglické tituly a jeden v Lize mistrů.

Francouzský pilot Pierre Gasly získal zpátky třetí místo z velké ceny Monaka, o které v neděli přišel po penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce. Jezdec se stáje Alpine po 10-sekundovém trestu klesl po projetí cílem na 7. pozici, ale dnes mu sportovní komisaři na základě protestu postih zrušili. Rozhodnutí oznámila Mezinárodní automobilová federace FIA. Gasly ten dostal tedy ty 2 5-sekundové penalizace za překročení rychlosti v boxové uličce o 1,4 kilometru za hodinu. Stáje Alpine ale tresty napadla a s odvoláním tedy uspěla, jak píše třeba agentura AFP.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl třetí. Jana Gulda a zprávy.
2: Kriminalisti obvinili strojvedoucího, který na začátku května řídil vlak s 3 promile alkoholu. Policie o tom informovala na síti X. Podle ní strojvedoucí na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na některých zastávkách cestujícím neotevíral dveře, měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisti ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky, za tomu hrozí až 3 roky vězení. Nejvyšší cena benzínu o víkendu po druhé v řadě mírně vzroste, oproti dnešku se zvýší o 5 halířů na 41,49 korun za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moct prodávat nejvýš za 39,29. O 30 halířů míň než dnes. Jde o ceny pro celý víkend a taky pondělí, zveřejnilo je Ministerstvo financí. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dřív z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. S žalobcem se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat krajský soud v Ostravě. A Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Sport. Česká fotbalová reprezentace svůj návrat na mistrovství světa nezvládla. Národní tým, který na šampionátu hraje poprvé od roku 2006, prohrál 1-2 s Jižní Koreou. V dalším zápase se představí ve čtvrtek příští týden proti jeho Africké republice. A ve věku 76 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouhé kariéře Zlín, Zbrojovku Brno nebo Žižkov. S Olomoucí získal v roce 2020 český pohár.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Modletic a Domašova. Na D1 za Prahou směrem do Brna houstne provoz. Zpomalíte za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru, ke sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr pojedete 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 172 hlásíte kolonu, stojí se chvílemi v obou pruzích, do zúžení na kilometr 196 pojedete asi hodinu 20. Kamiony déle. Pozor, souběžná silnice je za Veselkou uzavřená. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu ze 63,5 kilometru zůstává kolona kvůli opravě vozovky. Jede se levým pruhem, zpoždění 20 minut. Na D11 na konci dálnice před Jaroměří je fronta na 10 minut, následně čekejte kolonu na silnici 33 za Vysokovem, táhnoucí se do Náchoda. Na silnici 35 z Turnova do Liberce se nejprve popojíždí před Hodkovicemi kvůli omezení 10 minut, následně na průjezdu Libercem se znovu jede krokem, za sjezdem na Pavlovice je dopravní omezení, zpoždění dalších 15 minut, ve směru na Turnov jsou fronty kratší. A na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most postojíte v koloně od dálnice D11, provoz brzdí stojící kamion za sjezdem na Běchovice. Na 62,5 kilometru blokuje pravý pruh, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku spíš přehánky a hlavně na severu výjimečně i bouřky. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Za zvláštních okolností si trenér katarské fotbalové reprezentace Julen Lopetegui připíše debut na mistrovství světa. Jeho výběr rozehraje turnaj v sobotu proti Švýcarsku, a to přesně 8 let poté, co ho španělský svaz jen 2 dny před prvním zápasem na světovém šampionátu z Rusku odvolal z lavičky národního týmu. 59letý Španěl Julen Lopetegui ale řekl na tiskové konferenci, že nevnímá ten současný turnaj jako možnost k pomstě, takže se bude soustředit jen na sebe. On převzal španělskou reprezentaci po mistrovství Evropy v roce 2016. Ve 20 zápasech s ní ani jednou neprohrál a 3 týdny před světovým šampionátem v Rusku prodloužil tehdy s národním týmem smlouvu, jenže na den přesně před 8 lety ten jeho kontrakt byl tak trochu smazán, protože zároveň podepsal 3letou smlouvu s Realem Madrid, a to tak, že plánoval ujmout se týmu po skončení světového šampionátu. Vedení španělského svazu se to nelíbilo, a tak ho necelých 24 hodin poté odvolalo, přestože se za Lopetegiho hráči postavili. La Rocha nakonec pod vedením Fernanda Hierra vypadli už v osmifinále, a to na penalty s pořadatelem turnaje, tedy s Ruskem.

0: To byl Gavin James na radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 41 minut. Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku zatím probíhá úspěšně a dle předpokladů taky pro dvě české největší hvězdy. Kanoista Martin Fuchsa postoupil přímo z rozjížďák do finále na 500 i 1000 metrů a napodobil ho taky kajakář Josef Dostal. Ten na kratší trati postoupil přímo, na kilometru pak musel absolvovat semifinále a po něm si s ním povídal náš reportér Adam Kodet.
1: Josef Dostal po své semifinálové jízdě na kilometru, v polovině tratě ještě předposlední místo, ale nakonec kontrolovaný postup z prvního, tak vše šlo podle plánu.
2: Jo, tak já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, což jsem očekával od něj, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu, odpočíval jsem téměř tři čtvrtě závodu a pak jsem tam poslal do poslední třístovky a bylo to jasně, že jo, ale ten kilák samotný mě vybral víc a ono jako závodí 14. sezónu nebo 15. té světové špičce. Je to obtížný, prostě se mi nechce do té bolesti tolik jako dřív. Přece jenom, když jsem se dokázal hecnout hodně na jeden závod za sezónu, teď jak jich máme hodně, tak je to hrozný. Nicméně postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
1: Hlasatel tady říkal během toho závodu a během toho konce, že víte, co děláte, tak vypadá to, že víte, co děláte.
2: Jo, jak oni kluci, jak jsou mladí, někteří nebo jsou většinou mladší než já, anebo mají obrovský ego, takže potřebují jet skoro všechny starty naplno. Já vím, že jsem jak včela, že dokážu jako bodnout jeden závod a pak umřu, takže já to šetřím na ty finále, kde snad pojedu líp. No.
1: Když jsem se bavil s Martinem Fuchsou, tak on, když nepostoupil je na tom deblu, tak říkal, že možná je lepší ten druhý den nemít volno a závodit. Tak jak to máte vy, radši byste měl volno, nebo jste si rád zajel i tu soutěžní jízdu?
2: A tak dvě věci. Jo. Jedna, že já na to nemám výkonnostně, abych jezdil celý rok na špičce a nechápu, jak to Martin dělá, protože to je jako extrém, nejenom jako v Česku, no v české reprezentaci, ale jako celosvětové, já nechápu, kde se prostě v něm berou ty síly. Já bych byl hrozně rád, kdybych to dokázal, ale prostě to nejde. Jestli s tím nastavením nebo životním nebo s tím pádlováním. No, druhá věc je, že kdybych neměl závod, tak bych stejně šel na trénink, stejně bych se musel. Také jsem se hezky, jak se říká, proprděl. Zkusil jsem si nějakou trať v ostře. Jsem zvědavý, co mi teďka trenér řekne na čas. Myslím si, že to byl docela dobrý výkon, ale zase na vlně, no, tak žádná vlaštovka, jak to bude ve finále, tam není, protože se mi ten kilák letos nějak nedaří.
1: Obě finále jsou zítra v jeden den, jedno dopoledne, jedno odpoledne, tak jak odpočinout a jak se připravit na takovýhle náročný finálový den?
2: Tak asi se půjdu tam Martina Fuchsy, jak se to dělá, no, protože sám nevím. Loni mi to vyšlo dobře, protože jsem ve finále na vlně na kilák a pošetřil jsem si na pětistovku. Uvidíme, co bude zítra. No. Jestli bude foukat, tak já prostě v tom povětru moc proti těm lehkým klukům nemám šanci. Uvidíme, jak to bude foukat. No.
1: Říká kajakář Josef Dostal po postupu do finále i na kilometrové trati. Z portugalského Montemoru Adam Kudet, Radiožurnál.
0: Obě finále pojede Josef Dostal v sobotu v přímých přenosech Radiožurnálu Sport, ale co se týče mistrovství světa v kanoistice, tak máme pro vás i další informace, protože z dnešních semifinále si finále vyjeli třeba taky kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a čtyřka jak Sobíšek, Havel, Špicar, Vorel na pětistovce. My se budeme dál evropskému šampionátu v rychlostní kanoistice věnovat i dnešním odpoledním vysílání na Radiožurnálu Sport, protože máme našeho reportéra přímo v Portugalsku. Ten odpolední program začne za zhruba hodinku a půl českého času a do akce půjdou třeba taky bratři Fuchsovi.

0: Na Radiožurnálu Sport se můžeme bavit taky o tenise, protože dvě české hráčky dnes byly na některých turnajích kategorie WTA. Nezadařilo se Marii Bouskové, která dohrávala proti Chorvatce Vekičové utkání osmifinálové v londýnském Queen's Clubu. Nakonec Bousková prohrála 6-7 a 3-6 a semifinalistka předloňského Wimbledonu Vekičová tak bude další soupeřkou a Karolíně Plíškové. Plíšková na ní musela čekat, protože tohle utkání se odkládalo. Mimochodem Karolína Plíšková se utká s Donou Vekičovou už po 12. a zatím má česká tenistka lepší bilanci, a to 7-4. Co se týče dalšího českého výkonu, tak ten už je z toho dneška přece jenom o něco pozitivnější. Barbora Krejčíková totiž postoupila na trávě v nizozemském Hertogenboschi do semifinále, když Rumunku Ruseovou zdolala jasně 6-1 a 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Linetovou a nebo Turkyní Senmezovou. My se můžeme na Radiožurnálu Sport dál věnovat tenisu, a to konkrétně juniorské šampionce Roland Garros Alise Oktiabrjevové, která má kariéru plnou příběhů navzdory tomu, že jí je stále teprve 17 let. Původem je Ruska, ale cítí se jako Česka. Žije tu ostatně od 2 let a občanství oficiálně získá už tento měsíc. Její kariéru ohrozilo vážné poranění kotníku, ale teď už je Oktiabrjeva zdravotně v pořádku a připravena hájit české barvy. V areálu tenisového klubu Sparty s ním mluvil Adam Procházka a pro Oktiabrjevu to byl ten den už několikátý rozhovor.
1: Náročné, náročnější, než bych čekala. Asi s časem a se zvykem se to zlepší, ale je to výstup z komfortní zóny.
2: Každopádně hodně se mluvilo o tom českém občanství. Vzpomínáte si, kdy se to třeba poprvé začalo nějak víc řešit, že třeba budete žádat o to občanství?
1: Tak my jsme chtěli od jakživa dostat české občanství. Museli jsme splnit nějaké podmínky od státu, ty jsme splnili, ne tak to šlo, tak jsme o české občanství požádali, ale bohužel se to protáhlo víc, než jsme chtěli.
2: Čeká vás slib pro to, abyste získala občanství? Máte nějakou představu, jak to bude vypadat?
1: Moje sestra už před pár lety dostala české občanství, takže tak nějak vím, jak to bude přibližně vypadat. Myslím, že nevím, jestli tam úplně zpívá, ale zazní tam česká hymna, řeknete slib státu, jakoby oddanost tomu státu.
2: To říká Nadějna, už můžeme říkat česká tenistka Alisa Oktiabrjeva. Vy jste říkala, že se cítíte Češkou, je to logické, že žijete tu od 2 let, tak máte nějaká třeba oblíbená místa v Praze, oblíbené seriály a tak dále, něco, co vás s tím Českem tak nějak spojuje?
1: Mám ráda takový jako český seriály, když potřebuji tak jako na odlehčenou, nějaký takový jako humor, takže vlastně měla ráda comeback, to se vždycky pustím jednou aspoň za rok, abych se zasmála. A bydlím jako v první vesnici tak nějak za Prahu, ale každý den dojíždím do Prahy, takže jsem z Prahy. Mám spíš ráda takový jakoby kavárny, bych řekla, tak to jsou mi takový jakoby safe místa. Mám ráda se tam prostě jenom sednout, ať už třeba s rodinou nebo s nějakou kamarádkou a jenom tam být a trávit tam ten čas.
2: Také jste mluvila o zranění, se kterým jste bojovala vlastně kotníku, kdy to jednu chvíli, jak prozradil ředitel klubu tady Sparty, vypadalo, že možná nebudete ani moc hrát profesionálně. Tak když zazpomínáte, jak jste to prožívala, jak jste to zvládala v hlavě.
1: Tak ta zpráva byl pro mě velký šok, když jsem jela na Slovensko k panu doktorovi Totkovičovi, který mi tenkrát jako vysvětlil, jak ta operace bude vypadat a co to všechno obnáší. Já jsem tam jela tak jako pozitivně naladěná. On mi to docela dost celý zbořil a ten den byl pro mě hodně, hodně těžký. Pomohli mi hrozně ty lidi okolo mě, kteří si to nějak ani nepřipouštěli v hlavě a to mi hodně pomohlo.
2: To říká 17-letá česká tenistka Alisa Oktiabrjeva. Vy jste říkala, že vaším vzorem je Novak Djokovič kvůli tomu, jak to všechno zvládá v hlavě. Tak není to vlastně něco, co máte společné, když jste vlastně tohle těžké období s tím zraněním vlastně zvládla v hlavě?
1: Určitě, myslím si, že ano, ale taky jako jsem, když jsem byla malá, tak jsem byla takové hodně emoční dítě na kurtu a hodně hlasité, bych řekla. Takže jsem s tím měla hrozně jako problémy s tím vůbec bojovat se svýma emocema na kurtu a jak s tím vůbec se vypořádat. Takže jsem pak oslovila i někoho, aby mi s tím poradil, pomohl. A určitě jsem to v sobě nějak jako netopila, ale dala jsem to, jako vypustila jsem to na tom kurtu, ale už se to mnohem zlepšilo. Nebo pracuji na tom, aby to bylo pořád lepší a lepší.
2: Říká tenistka Alisa Oktiabrjeva, moc díky za rozhovor.
1: Taky moc děkuji.
2: Z Prahy Adam Procházka, Radiožurnál.

Fotbalový brankář Lukáš Horníček má za sebou zajímavou průlomovou sezónu, včetně pozvánky na světový šampionát, a jeho budoucnost začíná být jedním z největších přestupových témat českého fotbalu. Podle portugalského deníku Ojoko se zajímá o golmana Bragy intenzivně Inter Milán, ale první pokus úspěšný zatím nebyl.

0: fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: V Česku kvůli nízké porodnosti ubývá obyvatel. V Paříži začíná konference o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Čeští fotbalisti vstoupili do mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou. Na dálnici D1 za devíti kříži směrem do Brna počítejte s kolonou. A počasí zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se bude vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
3: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
2: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Lidi si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun, ukázal to aktuální Hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%, i tak ale byla květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
4: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
2: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele i z Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu.
5: Konference navazuje na loňské pařížské mírové fórum, během kterého na 300 Izraelců a Palestinců podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot loni v červnu ohlásil, že je Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Cílem konference je mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Vztahy mezi Francií a Izraelem se dlouhodobě zhoršují. Francie v uplynulých dnech zakázala vstup izraelskému ministrovi financí Smotričovi, který aktivně podporuje anexi západního břehu Jordánu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění, říká policejní mluvčí Miluše Zajícová.
6: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
7: Sport. Čeští fotbalisté v úvodním zápase mistrovství světa nebodovali, v mexické Guadalajáře prohráli s Jižní Koreou 1-2. Češi přitom vedli po gólu kapitána Ladislava Krejčího, soupeř ale brzo vyrovnal a pak skóre otočil. Mluví o tom brankář Matěj Kovář.
8: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko potom, co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mého pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to co nejlíp.
7: Druhé utkání ve skupině světového šampionátu čeká národní tým ve čtvrtek. V Atlantě bude hrát s Jihoafrickou republikou, která na úvod turnaje podlehla domácímu Mexiku 0-2. Hokejisty Caroliny dělí jedna výhra od zisku Stanley Cupu. Ve finále playoff NHL porazili Vegas 4-2 a v sérii vedou 3-2 na zápasy. Golden Knights nepomohla ani jedna asistence českého útočníka Tomáše Hertla.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u 9 křížů a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 174 počítejte s kolonou, nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. Pro osobní auta je to celé na zhruba hodinu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu ze 64,5 kilometru popojíždí kolona. Na 58. jsou silničáři průjezdní, levý pruh zpoždění 25 minut. Na D5 z Plzně do Prahy je tradiční kolona za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru táhne se na ucpaný Pražský okruh a dál za Ořech je to na půl hodiny. Na silnici 35 z Turnova do Liberce je před Hodkovicemi kolona kvůli omezení, brzdí se na 35. kilometru zdržení 10 minut, znovu se popojíždí na průjezdu Libercem, za sjezdem na Pavlovice je omezení, zdržení dalších 15 minut, plná je i Žitavská. Silnice 56 z Ostravy do Hlučína je v Petřkovicích po nehodě uzavřená, dá se jet rovnou přes Svinov a Děhylov. A silnice 52 z Brna do Binkulova zůstává u Nové Vsi po srážce dvou aut neprůjezdná. Policie dopravu odklání, projedete do Nové Vsi. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
7: Pěkný den s radiožurnálem Sport, je 15 hodin a 6 minut. Hackerská skupina handala s vazbami na Irán pohrozila útokem na světový šampionát ve fotbale, a to ve Spojených státech amerických, a prý k tomu mají i pomoct drony federálního úřadu pro vyšetřování, tedy FBI. O nich ta hackerská skupina tvrdí, že do nich dokázala proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadila drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. S odvoláním na konzultační organizaci Site Intelligence Group, která sleduje činnost islamistů, o tom informuje agentura AFP. Handala v prohlášení uvedla, že má už řadu měsíců přístup ke každému snímku a každému podezřelému, které zachytili FPV drony používané právě FBI. Jedná se o bezpilotní letouny, které operátor velmi přesně navádí na cíl za pomocí kamery snímající v živém přenosu všechno, co se pod ní děje. To prohlášení Handaly zveřejnila Site Intelligence Group na svém webu. Tak věřme tomu, že k žádnému incidentu nedojde a že světový šampionát ve fotbale bude co nejvíc bezpečný.
9: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Vedli, ale nakonec zůstali bez bodu. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa v přímém přenosu radiožurnálu Sport porážkou s Jižní Koreou. 1-2 to dopadlo. Skoroval Ladislav Krejčí a navázal tak na Jana Kollera a Tomáše Rosického, co se týče toho minulého šampionátu, světového šampionátu v samostatné historii, který se psal v roce 2006. V Guadalajaře se ukázal jeden z dlouhodobějších problémů národního týmu v tom úvodním utkání na turnaji.
1: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
2: Říkal trenér Miroslav Koubek a nevztahoval svoje slova pouze na současnou reprezentaci. Podobně mluvil i kapitán Ladislav Krejčí.
3: Víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce od prvního týmu až kamkoliv dolů.
2: Právě Krejčí, když hraje stopera, se znovu gólově prosadil v národním týmu, podobně jako v úspěšné březnové baráži. Tentokrát hlavičkoval přesně po dlouhém autu. Ze standardních situací umí být reprezentace nebezpečná.
4: Musíme zkusit vymyslet něco ze hry, musíme si asi všichni víc věřit. Nespolíhat se jenom na ty standardní situace, no.
2: Je jasné i Pavlu Šulcovi, který by měl patřit k tahounům ofenzivy, podobně jako Patrik Šik. Na úvod šampionátu ale ani oni nezázili, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
1: Tak jako vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu. Nenom útočili, byli velmi intenzivně dostupováni oba dva. Nějaký akce tam byly, Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo. Pavel tam měl několik dobrých scén, ale taky několik ztrát.
4: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli jako zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
2: Pavel Šulc a jeho reprezentační spoluhráči budou mít po porážce s Jižní Koreou ve skupině světového šampionátu ještě dva pokusy. Nejdřív v Atlantě proti Jihoafrické republice a potom v Mexico City proti domácí reprezentaci.
1: Samozřejmě, že tato ztráta bodů, který jsme měli už, dá se říct, v rukách, minimálně bod, tak určitě je velká komplikace. Chtěli jsme start do mistrovství světa zahájit bodově a tohle to nás mrzí, no, protože jsme mohli jsme a měli jsme.
2: Říkal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Z Guadalajary, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Je pátek 12. června v roce 1969, taky v pátek, respektive taky 12. června, nevím, jestli to byl pátek, byl položen základní kámen pro novou Labskou boudu, která byla náhradou za původní stavbu, která skořila o 4 roky předtím. Pokud se rádi pohybujete v Krkonoších, třeba nedaleko Špindlerova mlýna, tak jistě Labskou boudu dobře znáte. No a my se vydáváme do historie zpátky přeci jenom o něco blíž k současnému datu, ale zůstáváme u 12. června, protože už se nám to blíží, ještě 8 dní před 50 lety a fotbalisté Československa získají zlaté medaile na evropském šampionátu. Bylo to tedy konkrétně 20. června roku 1976, no a protože to bude přesně 50 let, tak si tento úspěch symbolicky připomínáme v 50 příbězích. Cestujeme tedy den po dni a teď jsme v rozhlasovém archivu a kalendáři u 12. června roku 1976.
1: Z domova. Zemědělcům a brigádníkům z podniků a škol se dnes při pěkném počasí podařilo sklidit další tisíce hektarů sena a dalších pícnin. Družstevníci předpokládají, že při stejně dobré zítřejší organizaci práce sklizeň víceletých pícnin tento víkend skončí.
2: Zatímco reprezentační fotbalisté si po návratu z horského soustředění užívají jednodenního volna, napilno mají hráči z druhé nejvyšší soutěže. V posledním kole se rozhoduje o tom, kdo postoupí a na tento souboj jsou zvědavé miliony fanoušků. Vždy se to týká i pražské Sparty, která potřebuje uhrát bod na hřiště Kladna, aby se vrátila mezi elitu. A tak mnohé příznivce Kopané ještě ani tak nezajímá, co se bude dít na posledním srazu národního týmu a na následném závěrečném turnaji, ale hlavně to, jak to odpoledne dopadne na stadionu Františka Kloce.
3: Můj strejda, velký Sparťán, si klepal na hlavu, proč chodím se dívat na reprezentaci, když on jede do Kladna, kde bylo 10 000 diváků a Kladno hrálo se Spartou.
2: Vypráví dlouholetý zaměstnanec fotbalového svazu Jaroslav Kolář.
3: Sparta hrála o postup do ligy a Kladno ještě pořád potřebovalo aspoň bod k záchraně pro jistotu, i když pak ho nepotřebovalo. No a samozřejmě strejda se vrátil nadšenej, protože to skončilo 1-1, takže slavila Sparta postup do první ligy. No a reprezentace v pondělí odlétala do Záhřebu.
2: Sparta nakonec potřebnou remízu uhrála a postoupila společně s Frýdkem Místkem, ale tím pro ní sezona zdaleka neskončila. Ještě po závěrečném turnaji mistrovství Evropy jí čekalo finále československého poháru, do kterého jako druholigový celek prošla a soupeřem měl být bratislavský Slovan s řadou bělehradských šampionů. První duel na Letné byl naplánovaný na 24. června, jenom 4 dny po titulu. Odveta na Těhelném poli pak hned za další 3 dny.
3: A k tomu se váže spartianská tečka, která po mistrovství byla. Reprezentace se vrátila v pondělí do Prahy a ve čtvrtek hrál Slovan Bratislava na Letné finále československého poháru proti Spartě. Mám před očima fotku, kde stojí před zápasem nastoupená 11. Slovanu. Takže 11. Slovanu se skládala ze 7 mistrů Evropy. A proti tím nastoupil nováček ligy Sparta Praha, vyhrála 3-2. A pak v odvetě v Bratislavě, kde už nemohl hrát ani Švehlík, jak už byl unavený z toho všeho, takže nastoupil Ondruš ve středu útoku proti Spartě ve finále. Nedal gól a nedal ho nikdo a dal ho naopak Spartan Čermák a Sparta vyhrála na tom Slovanu. Takže se tak tehdy jako říkalo docela posměšně, že nováček ligy Sparta porazila mistry Evropy 2x za sebou a získala československý pohár.
2: Ale to bylo až týden po evropském šampionátu. Teď máme v kalendáři 12. června a už zítra se fotbalisté Československa sejdou v motelu Stop v Košířích před cestou na závěrečný turnaj do Jugoslávie. Právě odtud k nám teď chodí velmi optimistické zprávy a vzkazy. V Záhřebu nám bude přáno, píše československý Sport, který listoval také jugoslávskými novinami a telefonicky vyspovídal i redaktora deníku Sportské novosti, který připomíná, že Praha je blíž než Amsterdam a tak prý budou lidé na stadionu v Záhřebu v semifinále mnohem víc fandit Čechoslovákům. V pořadatelské zemi

My se dočtete také o soustředění Čechoslováků ve Štrbském plese. Reportéři nabízí také rozhovor s trenérem Václavem Ješkem o nizozemské Kopané, nebo třeba portrét legendárního golmana Františka Pláničky. A dozvíte se také, že na šampionát do Záhřebu a Bělehradu míří novináři z Turecka nebo i Skotska. UEFA také řeší velký přetlak fotografů. Na hřiště jich smí jenom 40, takže ti s nejsilnějšími teleobjektivy prý budou muset podle posledních zpráv fotit jen z hlediště. Do finále mistrovství Evropy zbývá 8 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Český cyklista Pavel Bittner dostal po 3 týdnech od poranění kotníku od lékařů zelenou k plnému tréninku na kole. 23-letý jezdec World Tourové stáje Picnic Post NL to dnes řekl na radiožurnálu Sport v pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Ty nejnovější si můžete už teď dopřát ve vaší oblíbené podcastové aplikaci anebo na našich webových stránkách. Pěkný den!

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál je 3:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény, informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se do kontaktu s nemocí nedostal, pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. V Albánii sílí protesty proti rozsáhlému turistickému projektu na pobřeží Jaderského moře, který je spojovaný s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa. Odpůrci záměru tvrdí, že výstavba luxusních hotelů, vil a přístavu ohrozí cenné přírodní lokality a migrační trasy ptáků, informovala o tom agentura AP. Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat předsečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů, na kterém se podíleli i vědci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit v současnosti využívanou techniku. A na podkrušnohorské trati Děčín Ústí nad Labem Most Kadaň budou od července jezdit 2 nové vlaky. Už dnes si můžou zelené elektrické vozy cestující zdarma vyzkoušet. Od prosince se k ním přidá dalších 21 souprav. Nový dopravce RegioJet jimi nahradí staré vlaky Českých drah. Sport. Tenistka Marie Bousková nepostoupila do čtvrtfinále na turnaji v Londýně. Chorvatce Doně Vekičové podlehla 6-7 a 3-6 v dohrávaném zápase, který pořadatelé ve středu přerušili kvůli dešti. Vekičová narazí v boji o semifinále na další Češku Karolínu Plíškovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Domašova a nehoda na 35C u Vysokého Mýta. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov stále čekejte kolonu teď z kilometru 174,5. Do Brna je to osobními auty na 50 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu ze 64,5 kilometru pojedete krokem. Na 58. opravují vozovku průjezdní levý pruh, zpoždění přes 20 minut. Na silnici 35 hlásíte kolony u Vysokého Mýta. Na křižovatce u letiště máme hlášenou nehodu. Tvoří se kolony ze všech směrů a ucpává to i dálniční obchvat Mýta.
5: Ale zablokovali ten odbočovací pruh, kterým se z té dálnice vrací vlastně zpátky na 35. Takže ve směru od Mýta na Litomyšl už se začíná štosovat kolona na tom novém úseku až dálnice.
4: Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic hlásíte nehodu před Kaplicí.
6: Je tam nehoda 2 osobních aut. A od Rakouska dlouhá kolona.
4: Zdržení odnažidel teď 20 minut a v Praze silná páteční špička v Brněnské směrem z centra u sjezdu na Chodov řeší nehodu na 2. kilometru. Na místě hasiči stojí se od obys ulice 5. května 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

Hokejový útočník Tomáš Hertl z týmu Vegas Golden Knights věří, že letošní finále Stanleyova poháru ještě není prohrané pro Golden Knights a že se protáhne a o vítězi, že rozhodne až sedmý zápas na ledě Caroliny. Hurricane se sice během finálové série o Stanleyův pohár dvakrát prohrávali, ale po výhře v tom posledním, teď tedy nočním utkání v rally 4-2, se dokázali ujmout vedení v sérii 3-2 na zápasy. Ještě není hotovo, je před námi spousta hokeje, ale musíme se zlepšit. Doma jsme silní a věřím, že když se budeme soustředit na ten daný zápas, který je před námi, tak dokážeme na tuhle porážku dobře odpovědět. Taková jsou slova Tomáše Hertla v rozhovoru pro zahraniční média, tedy zámořská média, lépe řečeno. Co se týče fotbalového světového šampionátu, tam nás dnes čekají dva zápasy. Kanada vyzve Bosnu a Hercegovinu v 21 hodin českého času. Hrát se bude v Torontu, no a pak nastoupí v noci taky Spojené státy americké proti Paraguaji, takže všechny tři organizátorské země už budou mít první zápasy za sebou, konkrétně se tedy bude hrát v Inglewoodu v Kalifornii. My teď ale s kapelou Wombats na radiožurnálu Sport míříme do New Yorku.

0: V golfovém rezortu Darvanský dvůr u Plzně se zítra odpoledne, tedy 13. června, uskuteční charitativní fotbalové utkání, které bude mít mnohem větší přesah než samotný sportovní výsledek. Od 13 hodin se tam rozběhne aukce s názvem Autem na terapie. Jejímž hlavním cílem je pomoct třem bratrům Matějovi, Šimonovi a Kubovi. Dva z nich přitom mají velmi vážné zdravotní problémy. Celou akci spoluorganizuje náš expert Pavel Horvát.
1: Primárním cílem toho zápasu bylo to, že jsme se dozvěděli ten příběh o klukách, který to mají hodně těžký a ještě navíc měli nepříjemnost se svým stávajícím vozem a teďka v podstatě v tuhle chvíli jsou tak konsternovaní, že bez nového auta se úplně ten jejich život nedá ubrat jako lepším směrem, tak jsme se dohodli, že vlastně ta myšlenka je k tomu, aby jsme dopomohli klukům k tomu novému autu.
2: Říká o záměru pomoci třem bratrům bývalý kapitán Viktorie Plzeň a expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Matěj je nevidomý a pravidelně dojíždí na terapie. Šimon má vážnou oční vadu a také on potřebuje podporu a péči. Kuba je pak oběma bratrům velkou oporou. Výtěžek z akce má rodině pomoci získat nové auto pro cesty na terapie či do školy. A proč padla volba právě na Darvanský dvůr, co by místo konání charitativního utkání?
1: Jelikož už nějaký rok jsem se vrátil zase ke golfu, tak chodím na Darvanský dvůr, kde mě to baví, kde mají 3 devítky k dispozici většinou, takže si člověk vybere. Nechodí pořád to samé hřiště, no a s paní Sinkulovou i s panem Králem jsme se bavili o tom, jak bychom mohli pomoct dobrý věci, no a vyšlo z toho tohle utkání, který si myslím, že má jasný podtext, no a těším se, že to dobře dopadne, že jak můj tým, tak tým hokejistů z Plzně bude velmi zajímavě složený a uvidíme dobrý zápas.
2: Vysvětluje Pavel Horvát. Charitativní den začne v rezortu Darvanský dvůr ve 13 hodin otevřením areálu. Začátek bude patřit hudbě či dětskému programu. V 15 hodin pak začne první poločas fotbalového zápasu, ve kterém proti sobě nastoupí Horvy tým a hokejisté Škody Plzeň.
1: Tak já jsem dával svůj tým dohromady tak, že jsem vlastně zkoušel kluky, kdo má čas, a musím říct, že některý z nich i přehodnotili svoji dovolenou vzhledem k tomu utkání. Myslím si, že máme dohromady fakt jako skvělý tým. Na prvním místě samozřejmě máme velkou posilu Kubu Kvášovskýho v závorce kalkulátora, tam ho asi lidi budou znát daleko víc. No, moji bývalí spoluhráči, ať už třeba Karel Rada, který bude v podstatě asi nejstarším účastníkem tohoto zápasu, ale pořád ve formě, Milan Petržela, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, já možná asi na někoho zapomenu, samozřejmě budu tam já, bude tam můj syn Patrik, který taky začíná s fotbalem už dospělým, bude tam Honza Pěruška, můj kolega z rádia, který má fotbal velmi rád, bude i moderovat to odpoledne, ale chtěl by si to taky zkusit samozřejmě s náma, takže těch men, který tam uvidíme, bude spousta. V bráně bude legendární Jarda Beláň, kterýho jsem měl možnost trénovat v Sokolově a teď už spoustu let trénuje v Plzni v mládeži, takže myslím si, že my máme to mužstvo složený velmi dobře.
2: Zve na akci Autem na terapie do Darvanského dvora Pavel Horvát. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: Pro Rolling Stones bohužel jedna smutná zpráva. Ve věku 76 let zemřel bývalý fotbalový trenér Petr Uličný, jak informovala Sigma Olomouc na svém webu. Právě Hanáky dovedl Uličný v roce 2012 k vítězství v domácímu poháru. Uličný, kterému se přezdívalo John, trénoval kromě Sigmy taky brněnskou Zbrojovku, Zlín nebo ostravský Baník.
1: Petr Uličný svou hráčskou kariéru začal v Kroměříži, odkud se odrazil za ligovým angažmá v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Následně se vrátil na Hanou, kde na přelomu 70. a 80. let pomohl olomoucké Sigmě k postupu nejprve ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a v sezóně 81-82 také k historicky první účasti v nejvyšší lize. Právě na této úrovni se v roce 1983 s profesionální kariérou rozloučil a hned v zápětí začal s trénováním.
2: Já jsem byl ten trenér, který chtěl vyhecovat ty hráči a museli cítit, že mě jde o ten výsledek, proto jsem tam stál u té lajny a křičel. Těch 50% lidí mě asi má rádo, ale 50 mě nemá rádo a mají mě za nějakého hulváta, který řve na hráče, na funkcionáře. To je ale život, každému se nezavděčíte.
1: Během trenérské kariéry protkané i disciplinárními prohřešky vystřídal 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů, druhý nejvyšší počet v historii a 153 z nich vyhrál. Trénoval například ostravský Baník, plzeňskou Viktorii nebo ligové týmy z Olomouce, Brna a Zlína. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale také srdečný.
2: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu vděčnost nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
1: K jeho úspěchům patří postup do ligy s Hradcem Králové v roce 2001, ten největší však přišel až v jeho poslední profesionální sezóně. V ročníku 2011-12 převzal jako hlavní trenér Sigmu Olomouc během podzimní části s pouhými 7 body na předposledním místě tabulky. Hanáky vytáhl na konečnou 11. pozici a navíc se dovedl k senzačnímu vítězství v českém poháru, které jak pro něj, tak pro klub znamenalo první velkou trofej. Toto slavné vítězství nad Spartou bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
2: To mě sám pán Bůh snad fotbalovej seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal. Tak už jsem prostě ukončil tu svou kariéru. I když jsou i starší trenéři, ale já zrovna v té době jsem byl takový vycucaný z toho.
1: Uličný byl známý pro svůj bouřlivý a emotivní projev, zejména během zápasu jako trenér. Tato skutečnost dala v roce 2015 vzniknout jeho autobiografii s názvem Bouřlivák John, což byla jeho dlouholetá přezdívka. Patřil k nejbližším přátelům české trenérské legendy Karla Bricknera. A stejně jako on, i když o 23 let později, obdržel v roce 2020 cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Radiožurnál.

0: Fanoušci Formule 1 mají žně, protože v tomto období je kalendář vozů Formule 1 poměrně hodně našlapaný. Britský pilot George Russell z Mercedesu teď zajel nejlepší čas v prvním tréninku na velkou cenu Katalánska. Třetí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl na trati v Barceloně rychlejší o 203 tisíciny sekundy, nežli Australan Oscar Piastri z McLarenu. Třetí pak byl Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Uvidíme, jak na tom bude taky lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Ten druhý trénink začne v Barceloně zhruba za hodinku. A ještě se můžeme vrátit zpátky do Česka a připomenout taky to, že na lavičce hokejistů prvoligových Litoměřic doplnil trenéra Daniela Tvrzníka v roli druhého kouče Patrik Martinec. Ten byl od loňského října asistentem Jaroslava Nedvěda v pražské Spartě. Přitom už předtím působil v Litoměřicích, a to v sezóně 2024-25, a to jako scout. V té době jsme ho měli taky jako hosta pořadu Čistá hra Martina Procházky. Ta aktuální je taky s hostem, je v podcastových aplikacích a příští pro vás budeme mít zase v úterý od 10 hodin. Teď je 15 hodin, skoro 56 minut. Za chviličku pro vás máme aktuální zpravodajskou relaci. Do té doby ještě Tři sestry.
1: Je 8. duben, 63.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Máte bazén, ale nechcete řešit X různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Ukrajina očekává další masivní ruský raketový útok. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. V Praze na výjezdu po dálnici D1 provoz výrazně brzdí následky nehody. A počasí zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se bude vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká armáda navýší počty nových rekrutů, zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale také rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
4: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
3: Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody hlavně skupina Ghost Stadium. Jde o čínsky hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízí podvodní za násobně nižší ceny, nakupující je ale nikdy nedostane. Odborníci radí, aby je lidi nakupovali výhradně na oficiálním portálu a aby se vyhnuli nabídkám vstupenek přes sociální sítě nebo další třetí strany. Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale taky střely Orešnik, schopné nést i jaderné hlavice.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Zelenský podobným způsobem varoval těsně před minulými útoky raketami Orešnik. Rusko si místo míru zvolilo rakety, protože žádné jiné karty už nemá, řekl Zelenský a potvrdil, že ukrajinské drony dnes zasáhly dvě významné rafinérie v Tatarstánu a velkou chemičku v Toljaty. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková definitivně nepůjde před soud kvůli sražení motorkáře. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání je pravomocné. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Nehoda Sedláčkové ve služebním autě a motorkáře se stala loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem.
1: Sport.
6: Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak mimo jiné vedl i jako kouč a v roce 2012 s ním vyhrál domácí pohár. Kajakář Josef Dostál prošel na mistrovství Evropy rychlostních kánoistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl nejrychlejší ze všech, vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem, a to po povedeném finiši.
7: Já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu, odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl, a tam se poperu o nejlepší umístění.
6: Dostál pojede na evropském šampionátu i finále na 500, boje o medaile ho v Portugalsku čekají zítra.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D10 u Boleslavy a kolona na D1 u Ostrovačic. Na D10 dejte velký pozor u Mladé Boleslavy v obou směrech. Na 43. kilometru máme hlášené děti u středových svodidel. Mohou chtít přeběhnout, na místo už jede hlídka. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov se dojíždí do kolony na kilometru 176,5. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu pojedete osobními auty 45 minut. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru zůstává fronta táhnoucí se na ucpaný okruh za Ořech, pojedete 40 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice za Vysokým Mýtem řeší nehodu na křižovatce u dálničního přivaděče, tedy nedaleko letiště. Tvoří se dlouhé kolony ze všech směrů, ucpává to i dálniční obchvat Mýta. Fronta až k místu nehody je na více než půl hodiny. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic řeší nehodu před kaplicí zdržení od Nažidel 20 minut. A v Praze silný provoz v Brněnské směrem centra u sjezdu na Chodov řeší nehodu na 2. kilometru. Už je blokovaný pouze levý pruh. Půlhodinová kolona zůstává už z jižní spojky od sjezdu na Krč. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 25 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
9: Slavistický obránce Igo Okbu má za sebou operaci achillovy šlachy, kterou si přetrhl začátkem měsíce na srazu nigerijské fotbalové reprezentace, a bude tak chybět mistrům nejméně 3 měsíce. Zákroku se podrobil v minulých dnech v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích, jak slavisté oznámili na svých sociálních sítích. Okbu odehrál za Slávy v tom minulém ročníku České ligy 17 zápasů, v lize mistrů pak nastoupil do 2 duelů. Po konci klubové sezony absolvoval 3 zápasy s nigerijskou reprezentací, která se ale neprobojovala na mistrovství světa. Právě tomu se budeme věnovat i v příštích minutách radiožurnálu Sport po 17. hodině, pak pro vás máme studio k mistrovství světa ve fotbale. Navštívíme znovu přímo dějiště, a to díky našim reportérům, kteří jsou přímo v Severní Americe. Hezký den, pěkné odpoledne.
0: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler.

0: Jaké jsou reakce na prohru českého fotbalového týmu na mistrovství světa s Jižní Koreou? No, docela zajímavé, hlavně tedy na zahraničních webech, třeba BBC pouze shrnula průběh zápasu a hlavně si všímala toho, že byly na stadionu v Guadalajaře skutečně volné pásy, sedaček, kde nikdo neseděl navzdory tomu, že organizátoři mluvili o téměř vyprodaném utkání, o téměř zaplněné kapacitě. Gazeta Dello Sport ta zase psala o tom, že Češi úvod zápasu poslali pod oblak chloroformu, měla to být narážka na to, že úvodní minuty tohoto zápasu nebyly příliš záživné pro oko divákovo. Každopádně my jsme spolu s našimi reportéry přímo na místě zjišťovali i reakce fanoušků českého národního týmu přímo v Mexiku na tu prohru 1-2 s Jižní Koreou, takže tady jsou ohlasy, které se sbíral přímo v Mexiku Lukáš Michalík.
1: Po zápase českých fotbalistů s Jižní Koreou jsou tu u mě dva fanoušci českého týmu, můžu se zeptat na jméno?
2: Já jsem Vojta.
3: Já jsem David Štěpán.
1: Dlouho to vypadalo nadějně, Češi vedli, nakonec porážka, velké zklamání.
2: No, jak to bylo vlastně skvělý, dvakrát jsme si zakřičeli gól jako úplně z plných plic, zážitek neuvěřitelný, já jsem poprvé v životě na mistrovství světa ve fotbale, ještě když tam hrajeme my, můžeme jim fandit a teďka odcházím z té tribuny a zatím jsem furt ještě smutný.
1: Tam se i vás, tak jaký to byl zážitek? Hořký konec?
3: Zejména hořký konec, body vysely ve vzduchu, dalo se to sebrat.
1: Ty emoce po tom gólu Součka, který nakonec neplatil, je to velká kaňka, protože vy se radujete a nakonec to všechno vyjde vniveč.
2: No hele, já si myslel, že jako minimálně neprohrajem, potom jsem byl přesvědčený, ale mě už v hlavě jeli scénáře, jak tady prostě zůstaneme sami. Nebylo nás moc na tom stadionu těch českých fandů. Budem tady sami na tom prázdném stadionu a s těma klukama, s těma hráčima, tam budeme juchat ještě teďka nějaký vysoký jalovec a tak, ale bohužel no.
1: Přeci jen ta korejská individuální kvalita byla znát, že zkrátka herně byly lepší.
2: Byli jsme celý zápas horší.
1: Když si vezmeme teď ten potenciální postup do play-off, povede přes ten další zápas s Jihoafričany, který Češi jednoznačně musí zvládnout?
3: Samozřejmě musí.
2: Určitě. A já vám ještě řeknu, že my nejen, že vyhrajeme v té Atlantě s tou Jihoafrickou republikou, ale my uhrajeme i bod na tom azteckém stadionu. Teď jsem se o tom přesvědčil.
4: Říká Vojta, fanoušek českých fotbalistů, kteří na úvod světového šampionátu prohráli s Jižní Koreou 1-2. Další zápas ve skupině se hrají příští týden ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Ta vstoupila do turnaje porážkou s domácími Mexičany 0-2. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.

Státu s Egyptem. Za reprezentaci dosud odchytal 109 utkání, ale teď už pro něj je nejspíš čas zaměřit se právě na působení pouze v klubu. Ostatně Thibaut Courtois chytá za reprezentaci už od pořádného mládí. V roce 2011 naskočil poprvé v reprezentačním dresu, o pár let později vystrhnadil z branky Chelsea Petra Čecha. Zároveň Courtois zmínil, že v reprezentaci je spousta talentů jako Mike Penders nebo Sena Lamence, kteří se mu derou na záda, takže v tomto slova smyslu Thibaut Courtois právě zvažuje, že skončí v reprezentačních barvách po letošním světovém šampionátu.

0: Čeští, respektive českoslovenští fotbalisté hrají na mistrovství světa po desáté v historii. My si teď v pravidelném seriálu připomeneme jejich předposlední účast jako Federace Čechů a Slováků. Bylo to tedy v roce 1982, kdy se jednou jedinkrát konalo fotbalové mistrovství světa ve Španělsku.
1: V úvodu sportovní části rozhlasových novin se vypravíme na stadion Slovanu Bratislava, kde se hrálo rozhodující utkání třetí kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa v Kopané ve Španělsku mezi celky Československa a Sovětského svazu. Ve vyprodaném hledišti byl i reportér Václav Svoboda.
2: Českoslovenští reprezentanti v Kopané budou po 12 letech opět startovat v závěrečných bojích mistrovství světa. Dnes hráli v Bratislavě s mužstvem Sovětského svazu nerozhodně 1-1 a to jim zajistilo letenky do Španělska.
3: Tehdy v posledním kvalifikačním utkání na Těhelném poli v Bratislavě

0: Sovětský svaz vedl brankou Ukrajince Olega Blochina, který v roce 1975 získal zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu. Ale ještě do poločasu zajistil postupovou remízu hlavičkou stoper Baníku Rostislav Vojáček.
1: Za neustálého deště na rozbahnělém terénu, tedy za velmi obtížných podmínek, bojovali od počátku do konce. Postup vybojoval celý kolektiv, těžko chválit jednotlivce, ale bezesporu velkým přínosem pro mužstvo byla přítomnost Panenkova. Spolehlivě hráli oba stopeři, Vojáček a Fiala, ale pochvalu zaslouží celé mužstvo. V ledišti bylo 50 tisíc diváků.
0: Zahajovací zápas z španělského šampionátu na Camp Nou v Barceloně před více než 95-tisícovou návštěvou mezi obhájcem titulu Argentinou a Belgií pískal Slovák Vojtěch Christof. Belgie zvítězila 1-0 a ambice československé reprezentace byly po předchozích úspěších na mistrovství Evropy 1976 a 1980 vysoké.
2: Za malou chvíli začíná v Barceloně nejvýznamnější sportovní událost letošního roku, mistrovství světa v kopané. Ještě před odletem do Španělska připravil několik poznámek Václav Svoboda.
3: Poprvé v historii se této významné soutěže zúčastní 24 mužstev. To by rozhodně mělo přispět k rozvoji světové kopané i k úrovni této nejoblíbenější hry. Po 12 letech nebudou mezi světovou elitou chybět českoslovenští reprezentanti. Postup našich je bezesporu úspěchem, ale chceme více. Chceme postoupit mezi nejlepších 12.
0: Jenže v základní skupině čekali Anglie a Francie a navíc reprezentaci nevyšel úvodní zápas s Kuvajtem, kdy jen remizovala 1-1. To byl v postupových ambicích zásadní průšvih.
4: Tak já nevím jako ostudu, ale ukázalo se, že to nás stálo postup, protože pak jsme prohráli s Anglií, remizovali s Francouzema a dělil nás vlastně bodík, který jsme ztratili s Kuvajtem, takže nás to na konci ty skupiny velice zamrzelo.
0: Říká k průběhu skupiny Ladislav Vízek, jeden z lídrů tehdejší reprezentace. Před šampionátem svěřenci trenéra Vengloše absolvovali dlouhé soustředění.
4: Jsme přijeli na mistrovství světa už skoro unavený, protože jsme byli dlouho z domova. Já myslím, že s Kuvajtem jsme měli vyhrát. Sila určitě, dali jsme gól z penalty a moc šancí jsme si nevytvořili a dostali jsme gól takovej, který šel do větru a golman šáhnul vedle, takže jsme mu darovali vlastně tu remízu a věděli jsme, že to je náš první zápas, vlastně se nám splnil sen být na mistrovství světa a trošku jsme ten první zápas babrali, protože jsme byli vyjukaný.
0: Pokračuje Vízek, v dalších zápasech Československo prohrálo v Bilbao s Anglií 0-2 a pak znovu ve Valladolidu remizovalo 1-1. Tentokrát s Francií. Otápání týmu svědčí i fakt, že ve třech zápasech základní skupiny se prostřídali všichni tři brankáři. Hruška, Seman i Stromšík a moc nezářili.
4: S Francií sice jsme hráli dobře, ale zase jsme dostali góla velmi zbytečného po výběhu Stromšíka. Takže nás gólmani nepodrželi a měli jsme ještě smůlu s Francií, protože Amoros nám vyhlavičkoval v poslední minutě postupový gól.
0: Upozorňuje Ladislav Vízek, že i tak mohla v poslední minutě naše reprezentace slavit postup. Vízek si ale zpětně účasti na mistrovství světa váží.
4: Každý kluk sní o tom hrát na mistrovství světa fotbalu. Já jsem nebyl jiný, mně se to povedlo a já s odstupem času jsem velmi rád, i když jsme tam neudělali díru do světa, spíš naopak, tak se mě splnil sen, který se jen tak někomu nesplní a můžu říct, že jsem byl na mistrovství světa ve fotbale, což je velká věc v životě každého fotbalisty.
0: Československo dalo na šampionátu jen dva góly, oba z penalt a obě proměnil kdo jiný, Antonín Panenka. 12. mistrovství světa vyhrála Itálie po finálové výhře 3-1 nad Německou spolkovou republikou. Nejlepším střelcem byl Ital Paolo Rossi se 6 góly. David Procházka, Radiožurnál.

0: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Aranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál posloucháte v 16:30 odpoledne. A taky zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 1,40 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnil ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Uživatelé po celém světě hlásí problémy s přístupem ke službám společnosti Meta. Týká se to například sítí Facebook, Instagram a Messenger. Výpadku kvůli tomu čelí i internetová stránka Down Detector, která slouží k nahlašování technických závad na internetu. Společnost Meta se k tomu zatím oficiálně nevyjádřila. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz, zjistil to server i rozhlas. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je to mimo jiné kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace už ze stejného důvodu opustili Polsko a Německo. Ukončení české účasti projedná vláda v horizontu týdnu. A policie pátrá po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10, informovala o tom na svém webu. Naposledy ho matka viděla v úterý ráno, od té doby o sobě nedal vědět. Podle ní by mohl být ve špatném psychickém stavu a obává se o jeho život. Pohřešovaný je asi 165 cm vysoký, je hubený a má černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed. Na pravém předloktí má vytetované srdce. Pokud máte ohledané jakékoliv informace, zavolejte na linku 158.
3: Sport.
2: Obránce fotbalové Slávie Igor Okbo bude po operaci achilovy šlachy 3 měsíce mimo hru. Úřadující ligoví šampioni to oznámili na svém webu. Okbo se zranil na začátku června na srazu nigerijské reprezentace.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D35 u Vysokého Mýta. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice počítejte s kolonou, zkracuje se, zpomalíte na kilometru 180, do omezení v Brně pojedete 35 minut, kamiony postojí déle. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z kilometru 63 hlásíte kolonu kvůli opravě vozovky, na 58. kilometru se jede levým pruhem s držením přes 15 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové před Vysokým Mýtem vyšetřují nehodu, stojí tam dlouhá kolona od Cerekvice na více než 20 minut. Ucpává to ovšem i konec dálnice D35 kolem Mýta směrem do Mohelnice, zpoždění 25 minut. Na silnici 35 z Turnova do Liberce se nejprve popojíždí před Hodkovicemi kvůli omezení 10 minut, následně na průjezdu Libercem směrem do Hrádku, tam se znovu jede krokem, za sjezdem na Pavlovice je dopravní omezení, zpoždění dalších 15 minut, ve směru na Turnov jsou fronty kratší. A na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic od Nažidel hlásíte kolonu před kaplicí, vyšetřují kolizi dvou aut a naberete zpoždění necelých 20 minut. Opatrně dojíždějte, brzdí se na mokré vozovce. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Offspring dohrála na Radiožurnálu Sport v 16 hodin 37 minut. Světový šampionát v Praze v MMA, může to být realita. Zazní to ostatně v rozhovoru s reprezentačním trenérem Janem Kratochvílem, kterého jsme se dnes pozvali jako našeho hosta. On trénuje bojovníky v klubu Gladiators Gym ve Veselí nad Lužnicí a připravuje mimo jiné i reprezentanty České republiky, které sám vede taky v národním týmu. Ti nejlepší, kteří se zúčastnili mistrovství Evropy v Řecku, si často přidávají navíc další tréninkové dávky a někdy musí i hodně brzo vstávat.
1: Je to individuální u každého sportovce. Některý ty sportovci u mě chodí samozřejmě, většina jich ještě do školy, protože jsou mladí. Samozřejmě některý, většina z nich stává ještě před školou a chodí třeba běhat nebo trénovat. Ale já se přiznám, není to můj případ.
2: Jinak ale tréninky situujete především do odpoledních hodin. Ano, jaké ano. Vlastně máte ve Veselí nad Lužnicí podmínky?
1: Tam mám už tělocvičnu asi 7 let.
2: To je Gladiators Gym?
1: Gladiators Gym, ano. Jsme pobočka tady českobudějovického Gladiators Gymu.
2: Na vašem tričku je nápis Gamma. Jak je to s těmi různými asociacemi?
1: Gamma je celosvětová asociace, která združuje a je vlastně poloprofesionální, potom ještě jedna organizace IMAF, kde jsou čistě jenom amatéři. Gamma je speciální v tom, že i profesionálové se můžou účastnit těchto zápasů.
2: V Řecku byl šampionát, který je výjimečný pro české MMA tím, že byla rekordní účast.
1: Ano, byla rekordní účast sportovců, dorazil tam tým 64 lidí z České republiky, z toho 44 bylo vysloveně sportovců od 9 let, nejstaršímu bylo nějaké 30.
2: No a připravovali jste se ve Veselí nad Lužnicí speciálně ty největší hvězdy?
1: Určitě připravovali jsme se na to. Ode mě tam jeli 3 lidi, se účastnili české reprezentace. Návrat byl s medailemi vůbec. Jako česká reprezentace vlastně se podařilo překonat historický milník, kde jsme mezi evropskými státy skončili jako první. Měli jsme 37 medailí, z toho 11 zlatých.
2: Já mám v hlavě tu 11 zlatých medailí, tak krásný úspěch.
1: To je výborný. Skončili jsme před státama, jako je Ukrajina, Irsko, Azerbajdžán, kde si dovolím říct, že to MMA má daleko, ale daleko opravdu větší základnu než tady u nás v České republice. Proto jsme všichni hrdí na tenhle úspěch obrovský. Takže to bylo skvělý, co se týče Veselí nad Lužnicí, tak tam jeli Jeven Kucin, Amina Muhammed a Anetka Mikudová. Ženia, ten si jel pro zlato, Amina taky a samozřejmě ho získali. Obětovali tomu opravdu hodně.
2: A je to důležitá věc, nejet si zazávodit, nejet si užít ten šampionát, ale cestovat přesně proto, abych vyhrál?
1: Je to důležitý, oni jsou na to opravdu fokusovaní a já si dovolím říct, že kort u těch mladších, tak ta hlava opravdu tvoří nějakých, já si dovolím říct, skoro 50% toho úspěchu.
2: To je dost podobné ve všech sportech, ještě jsme nezmínili toho třetího.
1: To je Anetka Mikudová, ta měla trošku smůlu, že týden před tím šampionátem jí bylo 14 let, tudíž skočila do kategorie U16. Vlastně
2: šla, měla starší soupeřky.
1: A proti sobě měla starší soupeřky, ale i tak Anetka získala bronzovou medaili vlastně na svém prvním šampionátu, kde vycestovala z reprezentací. V semifinále prohrála s pozdější vítězkou, která potom všechny vlastně vyřadila v prvním kole. Anetka prohrála teda na body, ale udělala s ní krásný zápas a jsem na ní taky opravdu jako velice pyšnej a hrdej s tím, že ta holčina tady v Česku nemá tolik konkurence, proto musí jezdit na tyhle šampionáty, protože tady prostě nemá s kým bojovat.
0: Říká trenér z Veselí nad Lužnicí a české reprezentace Jan Kratochvíl. Za malou chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Odborník na MMA vysvětlí, jestli se jeho svěřenci věnují i dalším bojovým uměním a jak je to s tím avizovaným a taky plánovaným mistrovstvím světa v Praze. Teď je 16 hodin 41 minut. Krásné odpoledne a opatrně, pokud cestujete.

0: Pokračujeme v rozhovoru s Jirnem Kratochvílem. On trénuje bojovníky v klubu Gladiators Gym ve Veselí na Dlužnicí a připravuje i reprezentanty České republiky, které vede v národním týmu. Jeho svěřenci musí dobře ovládat i základy dalších bojových umění.
1: My se zaměřujeme výhradně na MMA, ale samozřejmě MMA je směs bojových sportů, jak vypovídá ten název. Mixed Martial Arts, to znamená, což je směs bojových umění, takže vyzobáváme z každého bojového umění ty nejúčinnější metody.
2: Při něco na žíněnce, něco ve stoje.
1: Něco ve stoje, něco z brazilského. Kluci měli zápasy v boxu, jezdíme i na Muay Thai, kde vlastně i ve Veselí máme dva dvojnásobní šampiony thajského boxu. Jezdíme i na, právě na BJJ různé turnaje, takže máme tam i mistra Evropy v BJJ, takže ty sporty se prolínají.
2: Uskuteční se šampionát v Praze?
1: Mělo by se to opravdu řešit. Rozhoduje se tuším mezi Českem a Tureckem, kde bude světový šampionát, ale samozřejmě je to akce, která bude hodně asi finančně nákladná, protože přiletí státy opravdu z celého světa.
2: Tak my dva to platit nebudeme. Ale je to výzva pro sportovce?
1: Určitě je to výzva pro sportovce. Samozřejmě každý chce být mistr světa na domácím šampionátu. I teď jako reprezentační trenér na to mistrovství Evropy byl opravdu přetlak těch sportovců a docházelo tam i k situacím, kdy prostě je možné za ten stát nominovat dva do jedné věkové a váhové kategorie. Tak jsme museli s manažerem a ještě s trenérem Petrem Monstrem Knížetem rozhodovat prostě, kdo pojede a vybírat opravdu ty nejlepší.
2: A někoho nechat doma, to je možná potom někdo trochu musel. Nepříjemná věc, ale zase se vrátím k tomu, že to je motivace. Co vás teď čeká v nejbližším období, až tady zrekonstruujete tělocvičnu?
1: Máme předdomluvenýho, že tam přijede Carlos Terminator Vémola. Chtěl bych dělat tyhle semináře. Potom jsem domluvený s Petrem Pínem Ondrušem, který s náma byl taky, což je legenda bojových sportů v České republice.
2: Takže práce máte před sebou.
1: Tak.
2: Hodně. A dost dětí?
1: Dětí je, základna je opravdu velká.
2: A tady jsou to děti Veselí. Přímo z Veselí na Dlužnicí nebo z okolí?
1: Ne. Dojíždějí z Budějovic, dojíždějí dokonce až od Pelhřimova některý, takže opravdu to spádová oblast je velká. Co se teďka díky té reprezentaci podařilo, že nás teďka skoro každý víkend i navštěvují z jiných gymů. Má přijet Nikolas Novák z Hanumanu, Šimon Luťanský si k nám zatrénovat z Monster Gymu.
3: Mluvil o aktivitách Gladiators Gym reprezentační trenér MMA Jan Kratochvíl z Veselí nad Lužnicí Kamliáša. Radiožurnál.

Zajímavé atletické výkony nemusí nabízet pouze vrcholné akce, když jednou takovou třeba může být i americký univerzitní atletický šampionát NCAA. No a na něm teď ve městě Eugene 20-letá sprinterka Adija Hodžová z Britských Panenských ostrovů zazářila v rozběhu na 100 metrů a to časem 10,63 sekundy. A to je páté místo historických tabulek právě na téhle distanci. Zároveň tedy Hodžová o 12 setin sekundy překonala rekord NCAA, který stanovila americká hvězda Shakari Richardsonova, a to v roce 2019. Osobní rekord si Hodžová vylepšila po necelých 2 měsících, a to rovnou o 14 setin, a to ji ještě čeká finále, tak uvidíme, jestli v sobotu předvede ještě nějaký lepší výkon než ten aktuální. Znovu připomínám, 10,63 sekundy z rozběhu na 100 metrů.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou, a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Ano, žádné jiné médium v Česku vám nenabídne z mistrovství světa přímý přenos zápasu národního týmu přímo z dějiště. Naše reportéry teď čeká přesun, stejně jako samotnou reprezentaci, sami jste to slyšeli. Příští duel budou hrát Češi v Atlantě, a to ve čtvrtek od 18 hodin. A následující zápasy těch příštích hodin pro vás budeme taky mapovat. Dnes od 21 Kanaďani vyzvou Bosnu a Hercegovinu a potom od 3 hodin ráno Spojené státy americké nastoupí proti k Paraguaji.
5: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
6: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Bila a CSG.
7: Radiožurnál Sport. Radiožurnál je 17 hodin. Poslechněte si zprávy s Anou Horáčkovou.
8: Ministr Tejc jednal s končící žalobkyní Lastoveckou, předala mu materiály k rezignaci. Firma SpaceX vstoupila na burzu, její majitel Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem. Fotbalová reprezentace prohrála na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou. Po nehodě u Vysokého Mýta čekejte kolony na silnici 35, a to v obou směrech. A počasí začátek víkendu bude nejdřív většinou oblačný s přeháňkami, postupně se začne od jihozápadu vyjasňovat a teploty zítra nejčastěji do 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla Radiožurnálu po odpoledním jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se ale ke schůzce nechtěla vyjadřovat.
9: Panu ministrovi jsem předložila materiály, které konkrétně dokládají informace, které jsem sdělila ve svém rezignačním dopise. Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí, potom se uvidí, co dál.
8: Žalobkyně Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji koncem ledna z případu odvolali. Ministr Tejc ocenil, že Lastovecká přijala jeho pozvání. S materiály se musí prý podrobněji seznámit. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která právě dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. Podle předběžných propočtů by se akcie mohly hned v úvodu obchodování dostat na cenu 174 dolarů za kus. To je v přepočtu více než 3600 korun. S tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů se Muskova firma stala jednou z nejcennějších společností na světě. Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo vývoj umělé inteligence. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Podle pověřeného evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun.
10: Bylo zohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval, byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, se kterým on souhlasil.
8: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat krajský soud v Ostravě. Provoz pražského metra na lince C komplikuje nehoda. Metro nejezdí mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. V daném úseku postupně zavádí náhradní autobusovou dopravu XC. Nehoda se stala krátce před 16:30. Provoz je zastavený do odvolání.
11: Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 v mexické Guadalajáře, přitom vedli po trefě kapitána Ladislava Krejčího. Češi skórovali ze své první velké šance, předtím si v úvodní hodině utkání žádnou nevypracovali. Proč, popsal radiožurnálu Sport záložník Alexandr Sojka.
12: Myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili a když jsme iskali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet, ani jsme tam neměli ty takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli a Korea, musím říct, že měla velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
11: Další utkání na mistrovství světa odehrají čeští fotbalisté ve čtvrtek v americké Atlantě, a to proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím zápase s domácím Mexikem 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážky na D1 u Všechrom a na D5 u Plzně. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 14,5 kilometru hlásíte stojící auto.
14: Ve stoupacím pruhu stojí odstavené osobní auto. Je jenom na blikačky, nemají tam trojúhelník.
13: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov v omezení na 23,5 kilometru stojí porouchané vozidlo. Kamiony ovšem ve zúžení zablokovaly i levý pruh a provoz se téměř zastavil. Teď už se znovu projíždí. Kolona teď začíná za sjezdem na Velké Popovice na 15. kilometrů zdržení přes půl hodiny. Na D5 z Rozvadova do Prahy u sjezdu na Borská pole na 88,5 kilometru leží v pravém pruhu kolo z nákladního auta a hoří.
14: Tak v pravém pruhu, tam hoří kolo z návěsu z kamionu. Všichni tam uhýbají, jak se dá, i do toho někdo nevlítne.
13: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice počítejte s kolonou, zkracuje se, zpomalíte na kilometru 180, do omezení v Brně pojedete zhruba 45 minut, kamiony postojí déle. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce před Vysokým Mýtem šetří nehodu, stojí tam dlouhá kolona od Cerekvice, ucpává to ovšem i konec dálnice D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude tepleji, tam až 25 stupňů. Tolik zprávy.
15: 6 minut po 17. hodině skončily zprávy a dál pokračuje radiožurnál Sport a jeho vysílání. V čase mezi 17. a 18. hodinou v době konání mistrovství světa se budeme věnovat právě dění za mořem, tedy v Kanadě, Spojených státech a v Mexiku. Právě v Mexiku začalo včera mistrovství světa a hráli i čeští fotbalisté nad ránem dnes. Nevyšlo to úplně s Koreou podle představ, samozřejmě, že i o tomto zápasu budeme mluvit v našem vysílání v těch následujících několika desítkách minut, převážně právě tedy o tom českém vystoupení. Teď ale ještě Chris Rea.
0: Radiožurnál Sport
7: a Ondřej Prokop.

0: Začalo fotbalové mistrovství světa a hned úvodní hrací den se po 20 letech představili mezi elitou také Češi. Vítězný vstup v koupková výběru do šampionátu z toho ale v mexické Guadalajáře nebyl. Češi prohráli 1-2. Přestože šli do vedení, tady je jediná radost českého týmu i našich reportérů ve vysílání radiožurnálu Sport.
1: A je tu aut Vladimíra Coufala.
2: To bude určitě dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu!
3: Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení. To byla fantastická secvičená akce.
0: Jenže pak přišly dva góly Korejců, takže brankář Matěj Kovář nakonec musel hodnotit porážku 1-2.
4: Přišlo mi, že v určitých pasážích jsme byli dobře organizovaní, ale ve finále dostali jsme dva góly, že jo? Takže musíme to zlepšit, aby ta naše defenziva byla ještě lepší a potom samozřejmě zlepšit trošku i nějakou tu práci na balón, ať přejdeme i něco směrem dopředu.
0: Přeje si do čtvrtečního souboje v Atlantě s Jihoafrickou republikou gólman Matěj Kovář a bude to zápas, který Češi potřebují nutně vyhrát, aby si uchovali šance na postup ze skupiny v nějaké reálné podobě. Ještě připomeňme, že v zahajovacím duelu šampionátu domácí Mexiko dokázalo porazit právě tým z Jižní Afriky 2-0.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: O fotbalovém šampionátu mluvíme na radiožurnálu Sport celý den. Velmi zajímavé postřehy nabídl také někdejší pozorovatel národního týmu a také trenér Miroslav Jirkal, u kterého natáčel reportér Kamil Jáša.
7: Miroslav Jirkal, fotbalový expert, fotbalový trenér, fotbalový pozorovatel. Vy jste začal vlastně v kvalifikaci, byl jste součástí realizačního týmu Ivana Haška. Překvapili vás něčím Aziaté? A ptám se na to naprosto cíleně, ten výsledek asi teď už připomínat nemusíme. Česká reprezentace prohrála s Jižní Koreou o gol, ale překvapili vás Aziaté? Vy jste trénoval v Číně?
8: Já jsem trénoval v Číně, samozřejmě je tam hodně korejských trenérů, jo, takže rukopis Koreji znám, ale my jsme byli s Ivanem Haškem vlastně i v Libanonu a tam jsme hráli kvalifikaci mistrovství světa do Kataru dvakrát s Koreou, takže tu Koreu znám. To jsou pohybliví hráči, kteří opravdu mají za cíl ty finální věci, aby to dotáhli do 16 a to se potvrdilo i v dnešním zápase.
7: Výsledek se nepovedl, nepovedl se ani výkon českého týmu, myslím.
8: Tak já v to utkání beru tak, že jsme měli ambice, samozřejmě. Ambice minimálně remizovat, nepovedlo se to. Má to hodně důvodů. Samozřejmě v tom průběhu hry jsme tahali za kratší konec. Korejci potvrdili, že jsou velice pohybliví, mají rotace hráčů, na který se špatně reaguje a zvlášť, když děláte chyby v tom napadání a vlastně zbližování protivníka, tak jsme udělali hodně chyb a zabíhali nám do těch děr potom vytvořených a tím se prosazovali a my jsme neměli sílu na to, aby jsme udrželi míč na jejich polovině a to bylo taky zásadní.
7: Nebyl český tým až podle plánu hodně pasivní?
8: Tak my jsme začali velice dobře s držením míčem, s pressingem, ale po 5 minutách nás to opustilo a Korejci nás přitlačili. Myslím si, že jsme měli největší problém, ne v tom, že jsme byli zatažený, ale největší problém s obsazováním těch rotujících 4 centrálních záložníků. Oni hráli na 2 desítky, to znamená, že oni se prolínali s těma 6, 2, a který zabíhali vlastně za ně a tím udělali problém našim stoperům, našim centrálním záložníkům a tam jsme je dobře nepokrývali. Naopak jsme se nechali vytahovat a těch dír tam bylo moc.
7: A to byly právě i gólové situace?
8: Přesně tak, to byly gólové situace, které prostě byly zákonitý. Už předtím v první půli, ve druhé půli Son tam měl několik situací právě v náběhu do těch děr, kde se nám vytahovali stopeři těma desítkama. A musím říct, že třeba Láďa Krejčí vyloženě hrál na Kanga, nejlepšího prakticky záložníka, který hraje v PSG a hrál na něj velice dobře, ale vytahoval ho z toho prostoru, kam si zabíhal i ta šestka vlastně, který byl nejlepší hráč, ten Hwang Inbeom, který vlastně připravil oba góly. Jednoho dal a právě toho druhého dal, nahrál z prostoru, kam, odkud se vytah Krejčí. Takže to vytahování našich stoperů se soupeři povedlo.
7: Vy jste ve vaší fotbalové kariéře působil ve fotbalové brance, co jste říkal výkonu golmana? Tak
8: mně se Kovy líbí dlouhodobě, on působí velice klidně, ačkoliv samozřejmě chvěje se to v něm i vevnitř, ale působí dobře i na spoluhráče a podržel nás. Tam byly ve druhé půli dvě situace, které prostě on vyloženě zachránil, takže i rozehrávku měl velmi dobrou, takže byl oporou jako vždycky.
7: A z pohledu trenéra se zeptám na jednu speciální věc. Trojí střídání za stavu 1-0 pro fanoušky, pro mě osobně třeba veliké překvapení. Jak pro vás?
8: Tak ono bylo třeba vlastně tam dát novou energii, nový síly, protože ono to nebylo tak, že bychom po vedení 1-0 měli hru ve svým moci. Naopak bylo cítit, že soupeři pořád nás tlačí a bylo třeba tam dát vlastně i novou energii. Ale dostali jsme bohužel ty góly, samozřejmě, takže to se úplně nepovedlo, ale tam bych to nehledal. My měli největší problém ve středové řadě, která v obraně nedorazila soupeře a v útoku vlastně de facto nic nevymyslela, navíc nás provázelo v tomhle utkání.

0: A když jsem viděl utkání Mexiko, Jihoafrická republika, že ty Afričani mají problém v rozehrávce při pressingu soupeře, tak bychom do nich měli jít. Hraje se v Atlantě, kde je vlastně nízká nadmořská výška, nic nestojí pro to, aby jsme většinu zápasu presovali a přivedli soupeře pod tlak. Taky se mi líbil v konci Adam Hložek, který ho považuji vlastně za hráče, který by měl být v základní sestavě, tak si myslím, že on by tam měl přinést právě tu takový udržení míče, vytahování míče a vlastně i střelbu, která vůbec v tomhle utkání nebyla.
1: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport Miroslav Jirkal. Pánové, pokud se chcete na cokoliv zeptat ze studia, samozřejmě máte možnost. Miroslav Jirkal odpoví na cokoliv. Já jenom dokreslím, kde si povídáme. U vás v bytě před sebou máte hustě popsané papíry, to jste všechno si zapsal v průběhu utkání?
0: Tak ano, já jsem zvyklý, prostě z těch zápasů si udělal poznámky tak, aby potom se k tomu vrátil a ty taktické věci hlavně jsem si z toho vytahl.
1: A metr vedle mě jsou šály z celého světa?
0: Tak, je to tak, no za tu kariéru vlastně trenérskou a pozorovatelskou jsem si vytvořil tady opravdu archiv těch šál ze všech možných koutů světa.
1: Tak to jen tak je kolorit našeho povídání. Pánové, jestli se chcete zeptat, Miroslav Jirkal je vám k dispozici.
2: Velmi rádi, protože zatím to bylo nesmírně zajímavé povídání a moc děkujeme i Kamilu Jášovi za tohle dokreslení toho, jak to u pana Jirkala vlastně doma vypadá a jakou práci zvládl odvést během toho duelu, které se hrálo tedy od 4 zhruba do 6 ranního času tady v České republice. Pane Jirkale, mě by zajímalo, protože jste se hodně v té své analýze zaměřoval, řekněme, na to, jak Češi bránili. Tak co jste říkal té druhé straně hřiště? Protože já, když si ten duel vybavím, tak se mi zdá, že Češi vlastně zahrozili jen a pouze ze standardních situací. A že je samozřejmě hezké říkat, že to je třeba nějaká silná stránka českého týmu. Ale co kromě toho? Já jsem tam neviděl skoro nic.
0: Tak ten koncept toho národního mužstva pod trenérem Koupkem je jasný, tam je vychází z obrany, zahrozíme po zisku a nebo si vytvoří standardní situaci. Ta druhá věc nám vycházela, že jsme měli dlouhý balony do těch křídelních prostorů a tam jsme se snažili vytvořit ty rohy nebo auty, což se dařilo, ty jsme měli poměrně dost. Druhá věc je, nebo ta první, že jsme si nevytvářeli situace ze hry a bylo to způsobený tím, že jsme odezdali spoustu přihrávek pod tlakem. My pod tlakem neumíme hrát v kombinaci a to nás dlouhodobě limituje, ale navíc nedáme těm hráčům dobrý balony v tom optimálním prostoru, jako je Šulcovi. Ten se nabízí mezi řady, nedostane, pak to dostane u Lajny, kde má za sebou stopera, který mu nedá vůbec šanci. Navíc všichni tři stopeři Koreji hráli velice dobře. Oni mají postavy, hráli do těla i hned ve vzduchu, prostě královali. Tam prostě nebylo místo. Spíš by šlo po zisku míče. A to jsme měli jedinou akci, když provod vlastně první půli unik a nahrál na první ty Čikovi, který byl tisněný. To byla jediná akce prakticky po breaku za celý zápas.
1: No a když jste se třeba ve 3 ráno možná z vysílání Radiožurnálu Sport dozvěděl základní sestavu, bylo to pro vás překvapení?
0: Tak překvapení určitě byl Sojka, samozřejmě, to musím říct, ale trenér si to zdůvodnil tím, že potřebuje hráče, který je komplexní, umí udržet balón, má přihrávkovou činnost vynikající. Ale zdálo se mi, že on vlastně chyběl potom v takových dorazových věcech v obraně, protože tu šestku hrál Souček, klasickou, nedostával se dopředu a Sojka naopak, i v napadání, i v tom postupném útoku hrál nahoře, ale on úplně tu činnost vlastně takovou tu finální na tyhle mezinárodní úrovni úplně nemá, tam se dostával do potíží a taky podílel se na tom jako střední záložník, že jsme ty hráče při těch stěžejních situacích soupeře nedorazili a tím došlo k tím gólům.
1: Tím se vlastně tedy vracíme k tomu otevření defenzivního okna, po kterém padl gól do české branky.
0: Ano, to je ono, že tam, když si to znovu analyzujeme, tak prvotní byly věci, že jsme nedorazili právě ty střední záložníky soupeře při těch začátků akcí. Pak se to hasilo, pak už jsme nestačili pokrýt soupeře, ale ty začátky byly tam ve střední zóně, kde prostě přišly ty předfinální přihrávky a tam jsme měli být daleko agresivnější. Tam mi to chybělo, aby ty hráče jsme

0: porazili.
1: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport Miroslav Jirkal.
2: Pane Jirkale, co udělat, ať už takticky nebo personálně, pro lepší ofenzivu v tom dalším střetnutí s Jihoafričany?
0: Tak když začnu od obrany, tak bychom měli být daleko kompaktnější, líp si předávat hráče, protože to vlastně u nás ani neexistovalo, proto ta rychlost soupeře se prosazovala a ono tomu nebude jinak. Jihoafrická republika těží z breaků, z rychlých situací, který má, a to bychom měli pokrýt jak zbytkovou obranou, tak i kompaktností mezi zálohou obranou. A měli bychom být víc agresivní vepředu, hrát pressing, dostat se k míčům za jejich vápnem a těžit z toho zisku míče. Já si tam dovedu představit Adama Hloška, protože to je hráč, který vlastně umí vytáhnout ty balóny, vystřelit, umí vázat na sebe soupeře, je i agresivní, takže ten by tam hodně chyběl.
1: No, tak to jsou konkrétní návody do dalšího zápasu s Jihoafrickou republikou. Pochopitelně Radiožurnál Sport bude přímo u toho a bude přinášet informace před zápasem a také odvysílá přímý přenos tedy z tohoto utkání.
3: Říká reportér Kamil Jáša, který navštívil fotbalového trenéra Miroslava Jirkala a o vstupu českého týmu do světového šampionátu si s tímto fotbalovým odborníkem povídali i ze studia Radiožurnálu Sport moderátoři Karel Janů a Jan Suchan.

0: No jinak fotbalové hodiny vložíme také trochu vodáckých sportů a rádi kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu před pár minutami. Navázal tak na týden staré vítězství z pražského závodu na Trojském kanálu a je v čele průběžného pořadí celého světového poháru, tedy mezi kajakáři. Teď jedou finále kajakářky. No a za chvíli se vydáme živě do Portugalska na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Portugalsku probíhá mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Dnes jsou na programu semifinále jednotlivých disciplín a za malou chvíli budou o postup do medailové jízdy bojovat bratři Fuchsovi na deblkánoji. Jejich jízdu vám přiblíží Adam Kodet.
1: Hezký den z Portugalska, kde za malou chvíli odstartuje 83. závod letošního evropského šampionátu a právě v něm v semifinále tratě deblkánoje na 500 metrů se představí bratři Fuchsové. Závod právě teď odstartoval. Martin Fuchsa už má v kapse postup do finále na single kánoj na 1500 metrů. Má na kontě 13 zlatých evropských medailí, 4 světové a jednu olympijskou, ale žádnou po boku svého bratra Petra, kterého by chtěl pomoci dotáhnout do finále i na té deblkánoji. Zatím se žádná kánoe neoddělila úplně přímo, ale je tam opravdu velká konkurence. Včera na přímý postup z rozjížďky chybělo dvěma bratřím Fuchsům nějakých 6 desetin a 2 pozice. Uvidíme, jak to bude dnes. Pomalu se závodníci a posádky blíží do poloviny tohoto závodu, ve kterém čeští zástupci jedou v dráze číslo 6. V těch odpoledních hodinách tady jsou spíše výhodnější dráhy na pravé straně, ale tím, že teď fouká dokonce proti a ne z boku, tak se to tady opravdu ty podmínky velmi mění. Bohužel teď nefungují živá data o časech, takže vám nemůžu úplně přesně zprostředkovat to, jaké jsou rozdíly, ale je to opravdu velmi těsné na té 500 metrové trati. Je to vyrovnáno téměř všech 9 posádek je v jedné rovině, jsou tam ztráty jenom několika metrové a když už se teď všechny posádky a všechny lodě blíží do cíle, tak Martin a Petr Fuchsové jsou zhruba na nějakém čtvrtém místě. Potřeboval by překonat ještě jednu loď, ale nevypadá to vůbec dobře, protože před nimi jsou 3 posádky, i když oba dva mocně dotahují, tak to zřejmě nebude stačit, ale vypadá to, že v první dráze Němci úplně uvadají a Martin a Petr Fuchsové to zvládnou a měli by být třetí, to znamená na postupové příčce. A je to tedy z dnešních semifinálových jízd už 5. postup do finále a do víkendových medailových bojů, takže je jasné, že Martin Fuchsa pojede 3 finálové jízdy během víkendu a 1 po boku svého bratra Petra, protože právě teď v semifinálové rozjížce skončili na 3. místě. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Po dobrých zprávách od vody a písničce od kapely Green Day se v 17 hodin a 35 minut na Radiožurnálu Sport můžeme zase vrátit k dění na fotbalovém šampionátu. Mexiko se včera stalo první zemí, kde se fotbalové mistrovství světa hraje už po třetí. V úvodním dni u toho byli i Češi, kteří prohráli s Jižní Koreou 1-2 v Guadalajáře. Slavnostní zahájení turnaje a první zápas a také vítězství domácího týmu proti Jihoafrické republice ale vidělo 80 tisíc diváků na Azteckém stadionu v Mexico City. Mexičané ukázali světu, že se svou vášní pro fotbal budou tahouny tohoto šampionátu, který pořádají dohromady se Spojenými státy a Kanadou. Ovšem tahle vášeň má letos pro řadu lidí v zemi nedosažitelnou cenovku, jak se na místě přesvědčil i náš zvláštní zpravodaj pro šampionát.
1: Mexičani kolem stadionu rozjeli jednu velkou party, trochu to připomíná karneval v Riu. Průvod lidí v kostýmech, mexické vlajky, sombrera, trubky, trombony, bubny. Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
2: Ismael Moreno, para servirte, mexicano de corazón.
1: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu, obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
2: Que es mexicano.
1: ¿Cuántas semanas?
2: Dos meses.
1: Dos meses.
2: Dos meses.
1: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
2: El más baratito, 300 pesos.
1: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
2: Están muy caros los boletos para el estadio. Es el mundial de México, pero no para los mexicanos.
3: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne to též. My jsme tříčlenná rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
2: Pesos de tres? Con eso como un año.
1: Pokračuju dál. Aztécký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani. A k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
4: Nosotros venimos de Las Vegas.
1: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
4: 2800 dolarů por un boleto.
1: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
4: Me vale la pena.
1: Mario říká, že prostě fotbal je vášeň a člověk si musí umět něco odepřít.
4: No importa el dinero, la emoción, la pasión, yo los pago, no me importa.
5: Queremos entrar los tres.
1: Jorge a Estrella stojí u stadionu s kartonem a s nápisem koupíme tři vstupenky.
5: Tenemos esa fe, esperanza.
1: Ne, že bych nějaké měl, ale ptám se, kolik jsou ochotní za ně zaplatit a říkají, že klidně 50 tisíc pesos. Tedy asi 60 tisíc korun. Při zápase Mexičanů s Jihoafrickou republikou jsou na tribunách vidět prázdné sedačky, přesto hlasatel oznamuje vyprodáno. Den před utkáním šlo online koupit ještě poslední vstupenky, a to v přepočtu asi od 70 tisíc až po víc než 2 miliony korun. Mexičani milují fotbal hodně, ale že by až tolik.
6: A on cuando somos latinoamericanos, el fútbol se vive de cierta manera muy diferente.
7: I když jsme všichni Latinoameričané, fotbal tady v Mexiku vnímáme hodně odlišně třeba od Argentinců. Tady je to velmi rodinné a přátelské. Ano, chcete, aby váš tým vyhrál, ale se soupeřovými fanoušky se nikdo nepere a nehádá. Děláte si z nich třeba legraci, to je velmi mexické. Ale pak klidně jdete společně na jídlo, to je tu běžné. Jsme hrdí, že tu už po třetí máme mistrovství světa. Ale na druhou stranu je to zklamání. Ty přemrštěné ceny nám to nadšení kazí. Ty nejsou pro chudé, ale ani pro střední třídu. No tak se podíváme v televizi a oslavíme to s turisty v restauracích a barech.
1: Říká historik mexického fotbalu Carlos Calderón z místní univerzity a přesně to se po vítězství Mexičanů nad Jihoafričany v okolí Aztéckého stadionu také děje. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: No a na téma Mexičanů a jejich startu do mistrovství světa budeme pokračovat i dál. Ve studiu je se mnou Pavel Tilšar. Dobré odpoledne.
8: Pěkný pátek.
0: Každý den vám totiž na Radiožurnálu Sport také nabídneme nějaký zajímavý příběh z fotbalového mistrovství světa a hned v zahajovacím zápase ho napsal útočník Raúl Jiménez.
8: Ano, Jiménezův příběh je zajímavý tím, že na úvod šampionátu pojistil výhru Mexičanů nad Jihoafrickou republikou 2:0 gólem hlavou. Na aktuálním domácím šampionátu přitom vůbec nemusel být, a to proto, že před 6 lety bojoval přímo na hřišti o život. V listopadu 2020 se ještě jako hráč Wolverhamptonu při rohovém kopu srazil hlavou v utkání Premier League na stadionu londýnského Arsenalu s brazilským obráncem Davidem Luizem. Emirates, tedy stadion Gunners, před necelými 6 roky opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku. Život Jiménezovi zachránila jen rychlá operace v londýnské nemocnici.
0: Jak dlouho mu pak trvalo, než se mohl vrátit na hřiště?
8: 6 měsíců trénoval úplně sám, dokonce hlavičkoval třeba spinovými míči a dokonce byl v kontaktu i s bývalým českým brankářem Petrem Čechem, který má za sebou podobné zranění a kariéru po něm dohrával s helmou. Jakmile se Raúl Jiménez zapojil do týmového tréninku, tak se mu spoluhráči vyhýbali, aby ho znovu nezranili. První zápas od téměř fatálního zranění odehrál Raúl Jiménez po 8 měsících. Dodnes nosí na spánku speciální ochranou pásku. Teď už se hlavičkovat nebojí, taky, že se do sítě Jihoafrické republiky na úvod světového šampionátu trefil hlavou. Dlouho ale podle svých slov bojoval s obavami, že se mu při hlavičkových soubojích něco stane. Hlavně, když mu páska spadla. Projevilo se to taky na jeho formě. Ve Wolverhamptonu přišel o místo v sestavě. 15 zápasů v řadě v Premier League čekal na gól.
0: Dobrým tahem se ukázal jeho přestup v roce 2023 do londýnského Fulhamu.
8: Ano, začalo se mu tam znovu dařit a vybojoval si i místo pro mistrovství světa, které je pro něj už 4. v kariéře. K znovu nabitému sebevědomí mu pomohl taky penaltový rekord v nejvyšší anglické soutěži. V Premier League proměnil všech 14 pokutových kopů. Rekord bývalého záložníka Yaya Tourého překonal letos v únoru. Touré se ve své kariéře zastavil na 11 úspěšných penaltách v anglické lize. Ještě před odletem na šampionát se ten Jiménezův kruh od toho zranění uzavřel. Ve Fulhamu mu totiž skončila smlouva a jako volný hráč se vrátil do Wolverhamptonu, se kterým se pokusí vrátit třeba i s českým kapitánem Ladislavem Krejčím mezi anglickou elitu. Mimochodem v Premier League dal Raúl Jiménez, mexický útočník, o kterém mluvíme, 68 gólů a je nejproduktivnějším Mexičanem v soutěži. Nedávno pokořil rekord Javiera Hernandeze, bývalého útočníka třeba Manchester United, známého spíš pod přezdívkou Chicharito. Právě on drží rekord v počtu reprezentačních branek mexického národního týmu, v síti jich 52. Jiménez je už teď druhý s 640 góly.
0: Jeden z nejsilnějších příběhů úvodního dne fotbalového mistrovství světa napsal domácí mexický útočník Raúl Jiménez a my jsme si o tom teď povídali s Pavlem Tilšarem. Díky.
8: Taky díky, hezký den.

0: Slavní Beatles se na radiožurnálu Sport v 17 hodin 46 minut. Vstup do fotbalového mistrovství světa čeká po Mexiku i zbylé dvě hostitelské země, Kanadu a Spojené státy. Podrobnosti teď ve studiu s Adamem Procházkou. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Asi víc se trošku zaměříme přece jen na souboj Kanady a Bosny a Hercegoviny, který se bude hrát od 21 hodin a ty budeš utkání bedlivě sledovat a informovat v reportážních vstupech, jak se to všechno bude vyvíjet, tak si nejprve představme právě domácí reprezentaci. Co se od ní dá očekávat?
1: No především kanadští fanoušci už konečně očekávají první vítězství na světovém šampionátu, protože Kanada se zúčastnila dvou turnajů v roce 1986 v Mexiku a před 4 roky v Kataru, ale ta bilance je 0 výher, 0 remíz a 6 porážek. Takhle vlastně špatnou bilanci má v historii mistrovství světa z týmů, které odehrály alespoň dva turnaje, už jenom Salvador, takže Kanada určitě bedlivě čeká na první vítězství v historii světových šampionátů. Pomoc by k tomu vítězství měli hlavně dva hrotoví útočníci, kteří spolu nastupují v útoku, Kyle Larin ze Southamptonu a Jonathan David z Juventusu. To jsou dva střelci, kteří jsou zároveň nejlepšími střelci v historii kanadské reprezentace. David má 39 gólů na kontě, Larin 30, oba tedy hrají spolu, jenom může Kanadu trochu mrzet, že zraněný je kapitán Alfonso Davies, velice rychlý levý obránce Bayernu Mnichov, který si v semifinále Ligy mistrů, kde nakonec tedy Bayern vypadl s pozdějším vítězem Paris Saint-Germain, poranil levý stehenní sval, takže ten minimálně v tomhle úvodním zápase bude chybět.
0: Myslím, že jeho absence mrzí domácí asi docela dost, nejenom trochu. Uvidíme, jak si s jeho absencí tedy Kanaďané poradí. Teď pojďme k jejich úvodnímu soupeři. Když se řekne Bosna a Hercegovina a fotbal, tak českému fanouškovi asi nejrychleji vyskočí jméno Edin Džeko.
1: To bez pochyby, protože ty jeho vlastně první kroky v profesionální kariéře vedly právě přes Teplice v české nejvyšší soutěži. Potom to samozřejmě dotáhl až do Manchesteru City, hrál taky za Řím nebo za Inter. Teď hraje Schalke, je mu 40 let, pomohl mimochodem Schalke k návratu do Bundesligy. No a v rozhovoru pro Sky Sports, když se ho ptali, jestli očekával dřív, že bude hrát takhle dlouho, tak říkal, že určitě ne, že kdyby se ho někdo zeptal, když mu bylo 30, tak by rozhodně odpověděl negativně, ale poslouchá své tělo a stále se cítí dobře, byť tedy ho v posledních týdnech trápilo zranění ramene, ale podle trenéra Sergeje Barbareze by měl být připravený. Připomínám, že na přípravě v těch dvou přípravných zápasech byl pouze na lavičce, ale když jsem u trenéra Sergeje Barbareze, tak jenom zmíním, že tomuhle týmu Bosny a Hercegoviny se přezdívá Mladá Bosna a Hercegovina, protože Sergej Barbarez trénuje Bosnu od roku 2024 a v prvním roce si debut připsal hned 16 hráčů a kolem toho Edina Džeka, kterému je 40 let, je tedy hodně spíš mladíků, kterým je kolem 24 nebo 23 let, takže je to takový mix zkušeností a taky nováčků, tak uvidíme, jak se Bosně a Hercegovině povede v tom úvodním zápase proti domácí Kanadě. Připomínám začátek zápasu v 21 hodin.
0: No já ještě připomenu, že druhý ze zápasů druhého dne, nemůžeme říkat druhý dnešní, protože z našeho pohledu je to zase rozděleno mezi dva dny, takže druhý zápas druhého hracího dne začne ve 3 hodiny ráno, budou hrát Spojené státy s Paraguají. Zajímavostí tohoto šampionátu je mimochodem také to, že vlastně, protože se koná ve 3 zemích, tak bude mít 3 plnohodnotné slavnostní ceremoniály. Ten první byl včera v Mexico City, dnes tedy před zápasy Kanady a Spojených států budou další, ale nás bude zajímat hlavně ten fotbal v aktuálních vstupech na radiožurnálu Sport a po 21. hodině právě s Adamem Procházkou, který byl se mnou ve studiu teď. Takže díky.
1: Budu se těšit, naslyšenou.
0: No a my můžeme pokračovat zase dál živě, protože pokud jsme ve spojení s naším reportérem Adamem Kodetem, tak ho můžeme pozdravit do Portugalska. Hezké odpoledne.
2: Ve spojení jsme a jestli můžu rovnou pokračovat,
0: určitě
2: tak
0: ano.
2: Vězte, že na programu je teď předposlední závod druhého soutěžního dne a tedy semifinále deblkajakistů. No a je to s českou účastí, protože v dráze číslo 3 a závod už před malou chviličkou odstartoval, jsou čeští reprezentanti, kteří budou bojovat o postup do finále, který už oba dva mají v kapse z dnešního závodu. 4 kajaků, tedy Jakub Špicer a David Havel, tam postoupili ze 3. místa se svými kolegy Sobíškem a Vorlem. Teď tedy oba dva, Jakub Špicer a Daniel Havel, bojují o postup do finále, aby mohli případně obhajovat loňské stříbrné medaile z domácího šampionátu v Račicích, ale mají těžké soupeře. Jsou na 4. místě v polovině trati, jsou zhruba 2/10 za třetími Ukrajinci a to je přesně vlastně poslední postupové místo. Zatím vedou Lotyši a za nimi jsou Dánové, ale na té 500 metrové distanci jsou vždy v polovině trati nepatrné rozdíly a už několikrát tady čeští závodníci dnes ukázali, že mají silné závěry, takže Jakub Špicar s Danielem Havlem určitě budou chtít ve druhé polovině trati zrychlit a už se jim to vede. Aktuálně jsou na druhém místě, už předali Ukrajince, kteří se za nimi ale znovu dotahují, dobře jedou v sedmé dráze i stále rychlí Lotyši, ale vypadá to na postup české posádky. Nevím, jestli to bude z prvního místa, protože Ukrajinci se předně teď o špičku lodě dostali, ale nejhůře ze druhého místa český deblkajak postoupí a teď na grafice svítí dokonce místo první. Bylo to velmi těsné mezi Ukrajinci a ještě mezi tuším třetími Francouzi, ale teď Jakub Špicar vepředu poklepal na svoji loď, protože moc dobře ví, že jedna z těch prvních třech postupových pozic na deblkajaku na 500 metrů ani jemu, ani jeho kolegovi zkušenému Danielu Havlovi neutekla, takže stejně jako oba dva se svými kolegy dnes už postoupili ve čtyřkajaku, tak slaví i postup do finále a boje o medaile na deblkajaku a je to hned sedmý český postup do finále z dnešních semifinálových jízd. Velmi úspěšné počínání českých reprezentantů na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru, protože už teď v tom odpoledním programu připomenu, že postoupili na deblkánoji i bratři Fuchsové a nakonec to zvládli i Denisa Řáhová a Kamila Šímová na pětistovce také na deblkánoji, i když Kamila Šímová tady prodělala nemoc a stále ještě není zdravotně v pořádku a určitě se obě dvě i s Denisou Řáhovou vyšťavili v tom svém závodě, ale vyhráli své semifinále, takže i oni pojedou finále A o víkendu o medaile a pro Denisu Řáhovou to bude čtvrté finále ze čtyř disciplín, do kterých tady nastoupila a je to nejvytěžovanější člen celé české výpravy a opravdu pojede všechny čtyři finálové jízdy na všech svých distancích. No a u těch finálových jízd a také u všech dalších budete s námi na Radiožurnálu Sport i nadále. A já už se teď můžu z Portugalska rozloučit a pozvat vás na zítřejší ranní vysílání, které odstartuje jízdou Josefa Dostála o medaile z Portugalska. Adam Kodéta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Žurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
1: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
18: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
19: Vesmírná a technologická společnost SpaceX je na burze. Musk je díky tomu prvním dolarovým bilionářem. Írán je ochotný uzavřít dohodu se Spojenými státy, pokud do toho nebude zasahovat Izrael. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa prohrou s Jižní Koreou. Kolona popojíždí na D1 u Moudletic směrem do Brna. A počasí zítra čekejte převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší a teploměry ukážou většinou maximálně 23 stupňů. Dobrý páteční večer vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Elon Musk se stává prvním dolarovým bilionářem na světě. Stovky miliard k jeho majetku přidává dnešní úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili jeho vesmírnou a technologickou společnost na zhruba 2 biliony dolarů.
20: S akciemi SpaceX se v New Yorku v tuto chvíli ještě nezačalo obchodovat, ale podle prvních zpráv jejich otevírací cena oproti té upisovací stoupla o téměř čtvrtinu. Akciový analytik Tomáš Cverna říká.
21: SpaceX se zařadí mezi jednu z největších společností na světě.
20: Řada analytiků považuje akcie SpaceX za velmi drahé. Rozdíl mezi upisovacími 135 dolary a otevírací cenou na burze kolem 160 dolarů ale ukazuje, jak velký zájem investoři o SpaceX mají a že se na mnoho z nich nedostalo, říká Tomáš Vlk z Patria Finance.
22: Takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
20: Kvůli obrovskému zájmu investorů se v nejbližších dnech očekává další zvýšení cen akcí SpaceX. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
19: Ministr spravedlnosti se sešel s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Jeroným Tejc za hnutí ANO chtěl slyšet důvody její rezignace. Lastovecká odchod zdůvodňuje neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení ji pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu.
2: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
9: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
16: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
2: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
19: Začíná festival Smetanova Litomyšl. Tématem je letos příroda. Do dramaturgie se promítne jak výběrem skladeb, tak celkovou snahou přemýšlet o vztahu člověka, hudby a okolního světa.
23: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
24: Zámek, ve kterém hrajeme, je nádherný a akustika je výborná, jak pro měkké, tak i hlasité pasáže, což určitě musíte mít ve skladbě Valštínův tábor i ve svěcení jara.
23: Říká David Robertson. Téma přírody se ponese festivalem nejenom dramaturgicky. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat účinkujícím trvalky.
25: Ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali jí v Litomyšli.
23: Dodává ředitel festivalu Michal Medek. Smetanova Litomyšl potrvá do 5. července. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
19: Na počest obyvatel vyhlazené obce Lidice dnes můžou lidé zapálit svíčky v místech, kde stála lidická stavení. Symbolicky tak znovu probudí život v oknech domů zmizelé vesnice. Nacisti srovnali Lidice se zemí 10. června 1942 jako odvetu za atentát na Reinharda Heydricha. Muži byli zastřeleni, ženy odvlečeny do koncentračních táborů a většina dětí zavražděna nebo poslána na převýchovu. Vzpomínková akce začíná v památníku Lidice za půl hodiny.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
19: Ukrajina pokračuje v dálkových úderech na Rusko. Ukrajinský generální štáb oznámil, že jeho nepilotované letouny zasáhly a poškodily dvě velké rafinérie v ruském Tatarstánu.
26: Zásah rafinérie v tatarstánském Nižněkamsku potvrdili na sociálních sítích očití svědci. Jeden z dronů přitom zasáhl obytný dům a zničil 4 patra. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem dronů rafinérie Taneko a Taif NK a na místech dopadů vypukly požáry. Generální štáb upřesnil, že na operaci se podíleli také příslušníci povstalecké organizace Černá jiskra. Podle šéfa regionu Rustama Minichanova byli zraněni 3 lidé. Kyjev informoval také o zásahu chemičky na výrobu kaučuku v Toljaty, která zpracovává suroviny i pro ruský vojenský průmysl. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Ukrajinské zpravodajské služby naopak varovaly před další hrozbou masivního útoku Rusů. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného memoranda za falešné. Iránská státní tisková agentura MER zveřejnila 14-bodový návrh. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Před spekulacemi médií varoval i iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
27: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
28: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Íránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
19: Brno má ode dneška most Adama Bernaua, pojmenovaný podle jedné postavy seriálu Návštěvníci z 80. let. Silniční most stojí právě na místě seriálového domu Adama Bernaua, který v příběhu zachvátil požár.
29: Zde jsou údajně ztracené sešity dějiny
3: genia přelomu 20. století Adama Berna.
19: Filmaři tehdy využili dům určený k demolici a v brněnských Žabovřeskách je teď reportér Šimon Franz.
4: Adama Bernova teď už na jeho mostě připomíná 8 metrů vysoký murál, který spolu s jeho autorem Oliverem Hellerem odhalil i herec Josef Dvořák, tedy představitel Leo Kejna alias Emila Karase. Malba vyobrazuje čtveřici z expedice Adam 84 před domem Adama Bernova. Ten má vás okna svého pokoje. Slavnost doprovodili žáci základní školy ve Veří, kteří zahráli úvodní znělku seriálu. Podávají se tu amarouny a je tu i maketa auta geodetů. Pojmenování přišlo právě v den, kdy Adam Bernau v seriálu slaví narozeniny. Tedy 12. června. Z Brna Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V mexické Guadalajáře přitom vedli po gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Utkání hodnotil reprezentační golman Matěj Kovář.
6: Přišlo mi, že v určitých pasážích jsme byli dobře organizovaní, ale ve finále dostali jsme 2 góly, jo? Takže musíme to zlepšit, aby ta naše defenziva byla ještě lepší a potom samozřejmě zlepšit trošku i nějakou tu práci na balón, ať předvedeme i něco směrem dopředu.
5: Druhým soupeřem českých fotbalistů na šampionátu bude ve čtvrtek v Atlantě Jihoafrická republika. Ta na úvod turnaje prohrála s domácím Mexikem 0-2. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. V roce 2012 dovedl jako kouč olomouckou Sigmu k vítězství v domácím poháru. A kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Český reprezentant tak navázal na domácí vítězství v pražské Troji a je v čele průběžného pořadí seriálu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda u Bělodína. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh zpomalíte na 11. kilometru. Kolona se trhá do omezení na most Šmejkalka na 24. kilometr, pojedete 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna u nájezdu od Bělotína na 310. a 5. kilometru řeší nehodu, je tam pouze krátká kolona. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona začíná na 62. kilometru a je na 15 minut. A na D35 z Olomouce do Mohelnice od sjezdu na Litovel hlásíte kolonu na kilometru 247, šetří srážku 2 aut. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Před námi je deštivá noc, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu od 19 do 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14 stupňů, jen v Beskydech bude i 17. A foukat má většinou jen mírný vítr. Tolik zprávy.
15: I v 18 hodin a 10 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Před hlavními zprávami jste slyšeli z našeho vysílání, jak úspěšní jsou zatím čeští rychlostní kanoisté na mistrovství Evropy. Daří se mimo jiné také jedné z největších hvězd, olympijskému vítězi kajakáři Josefu Dostálovi, který postoupil jak na 500-metrové trati, tak na kilometrové do finále evropského šampionátu. Zítra tak bude moci bojovat hned o 2 medaile. A vy ho uslyšíte v našem vysílání už po písnice od Coldplay.
7: Radiožurnál Sport
10: a Ondřej Prokop.

0: Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku zatím probíhá úspěšně a dle předpokladu i pro největší české hvězdy tohoto sportu. Kanoista Martin Fuxa postoupil přímo z rozjížděk do finále na 500 i 1000 metrů a kajakář Josef Dostál na kratší trati také postoupil přímo. Na kilometru pak musel absolvovat semifinále, ale to zvládl. Právě po semifinálové jízdě si s ním povídal reportér Adam Kodet.
1: Josef Dostál po své semifinálové jízdě na kilometru, v polovině tratě ještě předposlední místo, ale nakonec kontrolovaný postup z prvního, tak vše šlo podle plánu.
2: Jo, tak já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, což jsem očekával od něj, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu, odpočíval jsem téměř tři čtvrtě závodu a pak jsem tam poslal do poslední třístovky a bylo to jasně, že jo, ale ten kilák samotný by mě vybral víc a ono jako závodí 14. sezónu nebo 15. té světové špičce. Je to obtížný, prostě se mi nechce do té bolesti tolik jako dřív. Přece jenom, když jsem se dokázal hecnout hodně na jeden závod za sezónu, teď jak jich máme hodně, tak je to hrozný. Nicméně postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
1: Hlasatel tady říkal během toho závodu nebo během toho konce, že víte, co děláte, tak vypadá to, že víte, co děláte.
2: Jo, jak oni kluci, jak jsou mladí, někteří nebo jsou většinou mladší než já, a nebo mají obrovský ego, takže potřebujou jet skoro všechny starty naplno. Já vím, že jsem jak včela, že dokážu jako bodnout jeden závod a pak umřu, takže já to šetřím na ty finále, kde snad pojedu líp, no.
1: Když jsem se bavil s Martinem Fuxou, tak on, když nepostoupil je na tom deblu, tak říkal, že možná je lepší ten druhý den nemít volno a závodit, tak jak to máte vy, radši byste měl volno, nebo jste si rád zajel i tu soutěžní jízdu?
2: Tak dvě věci, jo. Jedna, že já na to nemám výkonnostně, abych jezdil celý rok na špičce a nechápu, jak to Martin dělá, protože to je jako extrém, nejenom jako v Česku, no v české reprezentaci, ale jako celosvětové, já nechápu, kde se prostě v něm berou ty síly. Já bych byl hrozně rád, kdybych to dokázal, ale prostě to nejde, jestli s tím nastavením nebo životním, nebo s tím pádlováním. No, druhá věc je, že kdybych neměl závod, tak bych stejně šel na trénink, stejně bych se musel, tak jsem se hezky, jak se říká, proprděl. Zkusil jsem si nějakou trať v ostře, jsem zvědavý, co mi teďka trenér řekne na čas. Myslím si, že to byl docela dobrý výkon, ale zase na vlně, no, tak žádná vlaštovka, jak to bude ve finále, tam není, protože se mi ten kilák letos nějak nedaří.
1: Obě finále jsou zítra v jeden den, jedno dopoledne, jedno odpoledne, tak jak odpočinout a jak se připravit na takovýhle náročný finálový den?
2: Tak asi se půjdu tam Martina Fuxy, jak se to dělá, no, protože sám nevím. Loni mi to vyšlo dobře, protože jsem ve finále na vlně na kilák a pošetřil jsem si na 500. Uvidíme, co bude zítra. No. Jestli bude foukat, tak já prostě v tom povětru moc proti těm lehkým klukům nemám šanci. Uvidíme, jak to bude foukat. No.
1: Říká kajakář Josef Dostál po postupu do finále i na kilometrové trati. Z portugalského Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Obě finále tedy Josef Dostál pojede zítra a vy to samozřejmě uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Peter Gabriel na radiožurnálu Sport, je 18 hodin a 21 minut. Nizozemský Hertogenbosch je tradičním místem, kde se konají tenisové turnaje na trávě před Wimbledonem v rámci tedy přípravy a přechodu z antuky na trávu. Tam zatím úspěšně bojuje také Barbora Krejčíková, která se dostala už do semifinále po výhře nad Rumunkou Ruseovou jednoznačně 6-1, 6-2. Hodně zajímavý má program v londýnském Queen's Club Dona Vekičová, chorvatská tenistka, by si mohla teoreticky připsat i dva české skalpy během jednoho dne. Nejprve zvládla osmifinálovou dohrávku proti Marii Bouskové, nakonec ten zápas vyhrála 7-6 a 6-3. No a teď právě hraje ve čtvrtfinále s Karolínou Plíškovou a je na tom o něco lépe. První set vyhrála 6-4, pak 4-6 prohrála, takže Karolíně Plíškové se podařilo srovnat, ale v úvodu třetí rozhodující sady jako první Vekičová získala servis soupeřky, teď tedy vede 2-0 a bojuje o udržení té breakové výhody. Aktuálně Karolína Plíšková prohrává, protože Vekičová má výhodu. Takže Plíšková, Vekičová ve čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu, tedy v rozhodujícím sadu setu 0-2 teď aktuálně. A o postup do semifinále ve Stuttgartu bojuje také Jiří Lehečka. Ten servíruje na vítězství v prvním setu s Američanem Tiafoem. Zatím vede Lehečka 5-4 a při svém podání 15-0.

0: No, český tenista během písničky od Honzy Křížka udělal první krok do semifinále turnaje na trávě ve Stuttgartu. První sadu získal před malou chvílí proti Američanu Tiafoovi v poměru 6-4.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Krize půl sedmé na Radiožurnálu Sport vás čekají krátké zprávy a po nich také bohatý sportovní přehled.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kteří se ze země odstěhovali do zahraničí, než nově příchozích. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který na začátku května řídil vlak se 3 promile alkoholu. Policie o tom informovala na síti X. Podle ní strojvedoucí na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na některých zastávkách cestujícím neotvíral dveře, měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisté ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí až 3 roky vězení. A blízcí se dnes v pražských Strašnicích naposledy rozloučili s rozhlasovým sportovním novinářem a publicistou Karlem Tejkalem. Zemřel v sobotu ve věku 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se do rozhlasu vrátil. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Per.
1: Sport. Po 500 postoupil kajakář Josef Dostál na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů i do finále kilometrového závodu. A jak se v portugalském Montemoru dařilo dalším českým reprezentantům, to sledoval reportér Adam Kodet.
3: Dnešní program v Montemoru už skončil, kromě Josefa Dostála postoupila i kanoistka Denisa Řáhová na 200 metrů, to samé zvládl čtyřka jak Sobíšek, Špicar, Havel a Vorel a kajakářka Barbora Betlachová na 500 metrů a vše završili odpoledne postupy deblových posádek na 500 metrů, bratři Fuchsové, Denisa Řáhová s Kamilou Šímovou a také kajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel, takže celkem 7 českých postupů. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Všechrom a omezení u Soutic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh ze 13. kilometru čekejte pomalejší provoz. Do omezení na 24. kilometr pojedete 25 minut. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, okolní trasy přes Mnichovice nebo za Dolní Lomnicí jsou ucpané. Zaplnila se i silnice 3 v Mirošovicích před nájezdem na D1, tam navíc řeší i nehodu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona teď začíná na 62. kilometru a je na 15 minut. A na pražském okruhu směrem z letiště na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na 15 minut. Opatrně ke konci kolony na 22.5. kilometru se srazil tahač s osobním autem. Průjezdný je pouze levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm. Postupně začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

18 hodin 37 minut je s vámi dál Radiožurnál Sport. Příjemný podvečer. Čeští volejbalisté úspěšně vstoupili do Evropské ligy. Minulý týden vyhráli oba dva zápasy na úvodním turnaji. V Maďarsku porazili domácí tým a pak také Norsko. No a teď hostí v Jihlavě Bosnu a Hercegovinu a první set zvládli s velkým přehledem, vyhráli 25-16 a i v tom druhém pokračují v dominantním výkonu. Teď Češi vedou 10-5. Další zprávy už po písnice od Meredith Brooks. Čeká vás totiž sportovní přehled.

0: Fotbalová reprezentace na úvod mistrovství světa nebodovala. Připomeneme si to na úvod dalšího sportovního přehledu s Pavlem Tilšarem. Hezké odpoledne.
1: Hezký podvečer. Čeští fotbalisté začali světový šampionát porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek své svěřence pochválil za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
2: Měl být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
1: V příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2.
0: A po Mexiku vstoupí do fotbalového mistrovství světa i zbývající dvě pořadatelské země. Kanada se od 21 hodin našeho času utká v Torontu s Bosnou a Hercegovinou. Američané budou hrát od 3 ráno v Los Angeles proti Paraguay. Na rady žurnálu Sport uslyšíte z obou zápasů reportážní vstupy.
1: Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak mimo jiné vedl i jako kouč a v roce 2012 s ní vyhrál domácí pohár. Během trenérské kariéry vystřídal Uličný 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů, druhý nejvyšší počet v historii. Vedle Sigmy koučoval taky například ostravský Baník, plzeňskou Viktorii, Brno nebo Zlín. Na hráče dokázal být Uličný velmi náročný, ale byl k ním i srdečný.
3: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože jsem asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
0: Obránce fotbalové Slávie Igor Ogbu bude po operaci achillovy šlachy 3 měsíce mimo hru. Úřadující ligoví šampioni to oznámili na svém webu. Ogbu se zranil na začátku června na srazu nigerijské reprezentace.
1: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele průběžného pořadí seriálu. Svou pozornost ale Krejčí směřuje k červencovému mistrovství světa v Oklahomě.
4: Ale určitě z toho nedělám nějaký záběry, protože to ani nejde. Každý ten kanál je jiný. Jak všichni říkají forma, já tomu forma neříkám, protože furt trénujeme docela naplno a ladit tu formu budeme až na Oklahomu. Tak doufám, že vydrží tato neforma ve formě.
1: Na stupně vítězů se Krejčí postavil i po třetím letošním závodu. Koncem května totiž vstoupil do světového poháru 3. místem v Tacenu.
0: Kajakář Josef Dostál prošel na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl olympijský vítěz z Paříže nejrychlejší ze všech. Vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem po povedeném finiši.
5: Když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu, odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
0: Dostál pojede na evropském šampionátu i finále na 500. Boje o medaile ho čekají zítra. No a další české výsledky z dnešního dne doplní přímo z Portugalska reportér Adam Kodet.
6: Dnešní semifinálový den přinesl hned 7 českých postupů do finále. Kromě zmíněného Josefa Dostála uspěla také kanoistka Denisa Řáhová na 200 metrů, když postoupila už včera na 500, navíc v novém osobním rekordu dnes. Třetí český postup stvrdil mužský čtyřkajak ve složení Sobíšek, Špicar, Havel a Vorel, který z posledního místa těsně pronikl do medailového závodu a rovněž ze 3. místa se posunula do finále také kajakářka Barbora Betlachová na trati 500 metrů a odpoledne pak završily jízdy českých deblkajaků a deblkánů, kuď postoupili na 0,5 kilometru kanoisté Martina Petr Fuchsové, Denisa Řáhová s Kamilou Šímovou i po nemoci a také kajakáři Jakub Špicer a Daniel Havel. Zítřejší, tedy sobotní program, slibuje hned 6 českých medailových závodů a ovšem uslyšíte živě na radiožurnálu Sport. Začínáme po 11:30 kláním kajakářů na 1000 metrů s Josefem Dostálem. Z Portugalska Adam Kodet, radiožurnál.
1: Francouzský pilot Formule 1 stáje Alpine Pierre Gasly získal zpět 3. místo z velké ceny Monaka. Přišel o něj v neděli po penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce. Organizátoři mu ale trest na základě týmového protestu zrušili.
0: Tenistka Marie Bousková nepostoupila do čtvrtfinále na turnaji v Londýně. Chorvatce Vekičové podlehla 6-7 a 3-6 v dohrávaném zápasu, který pořadatelé ve středu přerušili kvůli dešti. Vekičová narazila v boji o semifinále na další Češku Karolínu Plíškovou a také uspěla před malou chvílí. Vyhrála rozhodující třetí set v poměru 6-3 a celý zápas tedy 2-1. Naopak do semifinále na travnatém turnaji v Nizozemsku v Hertogenboši postoupila Barbora Krejčíková. Bude hrát o titul po vítězství, tedy o postup do boje o titul po vítězství nad Rumunkou Ruseovou, kterou porazila jasně 6-1 a 6-2.
1: A mistrně světa v bězích na 510 kilometrů Gudaf Cegajová dostala 4měsíční zákaz startů kvůli porušení pravidel o dopingu. 29-letou etiopskou vytrvalkyni potrestala jednotka pro integritu atletiky. Bronzová olympijská medailistka piká za pozdní podání žádosti o terapeutickou výjimku. V prosinci měla Cegajová pozitivní test na metabolity letrozolu, který lékaři předepsali k léčbě zdravotních potíží. Cegajová to ale opomněla uvést do příslušného protokolu.
0: Bohatý sportovní přehled připravil Pavel Tilšar a já mu za to děkuji.
1: Taky díky, naslyšenou.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Juniorská šampionka Roland Garros Alisa Oktiabreva má kariéru plnou příběhu, přitom je jí teprve 17 let. Původem je Ruska, ale cítí se jako Češka, protože tu žije už od svých 2 let a občanství získá oficiálně už tento měsíc. Její kariéru ohrozilo vážné zranění kotníku, ale teď už je zdravotně v pořádku a připravená hájit české barvy. V areálu tenisového klubu Sparty s ním mluvil Adam Procházka pro Oktiabrevu. To ten den byl už několikátý rozhovor.
1: Náročné, náročnější, než bych čekala. Asi s časem a se zvykem se to zlepší, ale je to výstup z komfortní zóny.
2: Každopádně hodně se mluvilo o tom českém občanství. Vzpomínáte si, kdy se to třeba poprvé začalo nějak víc řešit, že třeba budete žádat o to občanství?
1: Tak my jsme chtěli od jak živa dostat české občanství. Museli jsme splnit nějaké podmínky od státu, ty jsme splnili. Ne tak to šlo, tak jsme o české občanství požádali, ale bohužel se to protáhlo víc, než jsme chtěli.
2: Čeká vás slib pro to, abyste získala občanství? Máte nějakou představu, jak to bude vypadat?
1: Moje sestra už před pár lety dostala české občanství, takže tak nějak vím, jak to bude přibližně vypadat. Myslím, že nevím, jestli tam úplně zpívá, ale zazní tam česká hymna, řeknete slib státu, jakoby oddanost tomu státu.
2: To říká nadějná, už můžeme říkat česká tenistka Alisa Oktiabreva. Vy jste říkala, že se cítíte Češkou, je to logické, že jete tu od 2 let, tak máte nějaká třeba oblíbená místa v Praze, oblíbené seriály a tak dále, něco, co vás s tím Českem tak nějak spojuje?
1: Mám ráda takový jako český seriály, když potřebuji tak jako na odlehčenou, nějaký takový jako humor, takže vlastně měla ráda comeback, to se vždycky pustím jednou aspoň za rok, abych se zasmála, a bydlím jako v první vesnici tak nějak za Prahou, ale každý den dojíždím do Prahy, takže jsem z Prahy. Mám spíš ráda takový jakoby kavárny, bych řekla, tak to jsou mý takový jakoby safe místa, mám ráda se tam prostě jenom sednout, ať už třeba s rodinou nebo s nějakou kamarádkou a jenom tam být a trávit tam ten čas.
2: Také jste mluvila o zranění, se kterým jste bojovala vlastně kotníku, kdy to jednu chvíli, jak prozradil ředitel klubu tady Sparty, vypadalo, že možná nebudete ani moc hrát profesionálně, tak když zazpomínáte, jak jste to prožívala, jak jste to zvládala v hlavě.
1: Tak ta zpráva byl pro mě velký šok, když jsem jela na Slovensko k panu doktorovi Totkovičovi, který mi tenkrát jako vysvětlil, jak ta operace bude vypadat a co to všechno obnáší. Já jsem tam jela tak jako pozitivně naladěná. On mi to docela dost celý zbořil a ten den byl pro mě hodně, hodně těžký. Pomohli mi hrozně ty lidi okolo mě, kteří si to nějak ani nepřipouštěli v hlavě a to mi hodně pomohlo.
2: To říká 17-letá česká tenistka Alisa Oktiabreva. Vy jste říkala, že vaším vzorem je Novak Djokovic kvůli tomu, jak to všechno zvládá v hlavě. Tak není to vlastně něco, co máte společné, když jste vlastně tohle těžké období s tím zraněním vlastně zvládla v hlavě?
1: Určitě, myslím si, že ano, ale taky jako jsem, když jsem byla malá, tak jsem byla takové hodně emoční dítě na kurtu a hodně hlasité, bych řekla. Takže jsem s tím měla hrozně jako problémy s tím vůbec bojovat se svýma emocema na kurtu a jak s tím vůbec se vypořádat. Takže jsem pak oslovila i někoho, aby mi s tím poradil, pomohl. A určitě jsem to v sobě nějak jako netopila, ale dala jsem to, jako vypustila jsem to na tom kurtu, ale už se to mnohem zlepšilo. Nebo pracuji na tom, aby to bylo pořád lepší a lepší.
2: Říká tenistka Alisa Oktiabreva, moc díky za rozhovor.
1: Taky moc děkuji.
2: Z Prahy Adam Procházka, Radiožurnál.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíc, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou, a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
6: Česká armáda začne po prázdninách přijímat do základního výcviku 900 zájemců, o třetinu víc než teď. Ukrajina očekává další masivní ruský raketový útok. Kajakář Krejčí vyhrál po druhé za sebou závod světového poháru. Tentokrát triumfoval v Augsburku. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Všechrom směrem do Brna. A počasí zítra čekejte převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší a teploměry ukážou až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
7: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
8: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina, už jenom Slováci a my.
9: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
7: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
10: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
7: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Radiožurnál.
6: Varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k rychlému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
11: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
6: Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale taky střely Orešník, schopné nést i jaderné hlavice.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Zelenský podobným způsobem varoval těsně před minulými útoky raketami Orešník. Rusko si místo míru zvolilo rakety, protože žádné jiné karty už nemá, řekl Zelenský a potvrdil, že ukrajinské drony dnes zasáhly dvě významné rafinérie v Tatarstánu a velkou chemičku v Toljaty. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Národní divadlo Brno právě teď uvádí nové nastudování operety Netopír. Připomíná si tak 200. výročí narození jejího autora, Johana Strause mladšího. Humorný příběh o záměně identit připravil pro Janáčkovo divadlo režisér Vojtěch Orenič.
13: Netopíru máme spoustu v kostýmech. Je to LGBT komunita, která jako symbol nosí právě brože z netopíry. Přes den mají svůj život převrácený vzhůru nohama a jenom v noci můžou létat.
7: Zatímco režie Vojtěcha Oreniče dává klasickému dílu nový rozměr, hudební nastudování se drží Strausových tanečních melodií, vysvětluje dirigent Ondrej Olos.
14: Hudobně se jednotlivé situace vyjažou na hudobné motivy, či už je to téma toho bálu, je to nejzásadnější momenty, které jsou už v té předohře citované.
7: Mimo brněnské Janáčkovo divadlo uvede soubor operetu i na festivalu Smetanova Litomyšl. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
15: Sport. Kajakář Jakub Krejčí slaví další vítězný závod světového poháru ve vodním slalomu. Po zlatu v pražské Troji byl nejrychlejší i v německém Augsburgu. V cíli Krejčí popsal, co mu ve finálové jízdě vyšlo nejlépe.
16: Vypíchl bych to, že se mi podařilo celou dobu prostě koukat na tu vodu a reagovat na to, jak to zrovna teče a být v těch místech nejlepší. Na nějakých 40 metrů jsem se už kousl a dojel jsem to s grácí.
15: Krejčí stál na stupních vítězů zatím v každém letošním závodě. Kromě dvou vítězství byl taky třetí na úvod světového poháru ve slovinském Tacenu. Fotbalisté Kanady a Spojených států vstoupí do domácího mistrovství světa. Kanaďané budou hrát od 9 večer našeho času v Torontu proti Bosně a Hercegovině. Američané se od 3 hodin ráno utkají v Los Angeles s Paraguají. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte z obou zápasů aktuální vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolona na D1 u všech Rom a omezení u Soutic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí kolona. Do omezení na 23. kilometr pojedete přes 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Omezení potrvá až do nedělního rána. Kolona začíná na 62. kilometru a je na 15 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Přerov zastavilo auto, je na kilometru 275,5 v odstavném pruhu. Na silnici 21 od dálnice D5 do Chebu na obchvatu Plané narazilo auto do stromu, tavoří se kolony. A v Praze v Bělohorské z centra je fronta před vypichem na 10 minut, nebo ve Vilzonově se jede pomalu od Bulhara k Václavskému náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude i polojasno. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů Celsia na jihu Moravy, tam bude i 25 stupňů. Tolik zprávy.
18: 19 hodin a 6 minut. Příjemný večer ve společnosti Radiožurnálu Sport. Čeští volejbalisté mají výrazně nakročeno ke třetí výhře v Evropské lize po dvou vítězných zápasech v úvodním turnaji v Maďarsku. Teď právě hrají doma v Jihlavě a vedou už 2-0 na sety nad Bosnou a Hercegovinou. Navíc ve třetím setu vedou Češi 8-2. Za chvíli v našem vysílání uslyšíte házenkářskou reprezentantku Markétu Jeřábkovou, která spřádá plány na poměrně rychlý návrat do světa házené po porodu svého syna.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Spin Doctors a jejich největší a možná jediný opravdu velký hit Two Princess na radiožurnálu Sport 19 hodin a 11 minut. Před čtvrt rokem porodila opora české házenkářské reprezentace Markéta Jeřábková syna. Teď už myslí na své angažmá v dresu dánského Odense a pošilhává po návratu do národního týmu. Ten čeká v prosinci v Brně domácí evropský šampionát. S reprezentační spojkou si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Toho času probíhá soustředění české házenkářské ženské reprezentace, které už určitě směřuje směrem k domácímu mistrovství Evropy, tak jak to teď máte vy v hlavě nastavené? Je to váš cíl vrátit se během léta podzimu do národního týmu, tak abyste stihla domácí šampionát?
2: Tak určitě v kontaktu s týmem jsem v kontaktu jak s kondiční trenérkou, tak s trenérem, takže jsme se předběžně o tom bavili, ale samozřejmě, že je to svým způsobem daleko, ale zároveň blízko a tím, že chci začít normálně sezonu za měsíc a něco v Dánsku a když to k čemu bude a budu moc tam být schopná působit ze svým synem, tak to už teďka nejsem já sama za sebe, ale je to plus jedna, takže pokud v tuhletom duchu se to bude nést, tak určitě ráda se toho zúčastním a pokud samozřejmě výkonnost a všechno kolem tomu bude odpovídat.
1: Asi je to snem každé házenkářky zahrát si na šampionátu, který se koná doma.
2: Je to samozřejmě něco lákavějšího a cokoliv se děje doma, ať už je to na té klubové scéně nebo na reprezentační scéně, tak je to vždycky plus a je to taková, já nechci říct větší motivace pro toho hráče, ale samozřejmě něco takového jako lákavějšího.
1: Od toho porodu uplynulo 3 měsíce a vy už se snažíte dostat do formy, tak jak rychle to postupuje, jak rychle to jde, zase zvykání si na házenou, nabídání kondice.
2: Teď jsem to chtěla říct, že házená se tomu ještě asi úplně říct nedá, že to by jsem ráda byla schopna za ten měsíc a něco v Dánsku tomu říkat házená, ale teďka samozřejmě tu kondici a tu fyzickou stránku dávat zpátky, ale upřímně musím říct, že jsem to asi čekala trošku horší. Tělo si možná trošku pamatuje to, co bylo a uvidíme, jak to bude. Zatím se cítím dobře, kdyby mě nezastavili lehký zdravotní komplikace, nic závažného, tak určitě bych byla asi možná v tvrdším tréninku, ale tělo si řekne samo a trošku mě to pozastavilo, ale určitě nezastavilo.
1: Už jste nastínila, že chcete se připravit na sezonu v Dánsku, tak co vás za ten zhruba měsíc čeká na severu Evropy?
2: Čeká nás hlavně změna, co se týká rodiny, že už se nebalinku vřík já sama a nejedu, ale jsme 4 členi, kteří cestují a stěhují na sever, takže se na to hrozně těším. Je to obrovská motivace a myslím si, že pro každého z nás to bude nová zkušenost, ať už od toho nejmenšího, po toho nejstaršího, takže se na to nesmírně těším.
1: Teď máte rok smlouvu ještě v Odense, tak už přemýšlíte třeba, co bude dál, nebo teď vidíte jenom tuhle nadcházející sezonu?
2: Momentálně fakt vidím tu nejbližší budoucnost a většinou jsem to takhle víceméně měla vždycky a to na tomhle se nic nemění, že dál než za tuhle sezonu úplně nepřemýšlím a nevidím a jak jsem řekla, už to není jenom o mě, ale je to o tom celém celku, který působí se mnou a působíme dohromady, takže to bude záležet na dalších mojich lidech a ne už jenom na mě.
1: Říká Markéta Jeřábková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Šestou etapu závodu Tour Auvergne-Rhône-Alpes, který se proslavil pod názvem Critérium du Dauphiné, vyhrál Belgičan Maxim van Gils. 26-letý jezdec napodobil čtvrteční vítězství hvězdného Krajana a kolegy z týmu Red Bull Bora Hansgrohe Wouta van

0: se ten okamžik blíží, ještě 8 dní a bude to přesně 50 let ode dne, kdy českoslovenští fotbalisté získali zlaté medaile na mistrovství Evropy. Bylo to 20. června roku 1976. No a my si tento úspěch připomínáme symbolicky v 50 příbězích. Den po dní cestujeme v čase v kalendáři a rozhlasovém archivu, tak teď máme 12. června roku 1976.
1: Z domova. Zemědělcům a brigádníkům z podniků a škol se dnes při pěkném počasí podařilo sklidit další tisíce hektarů sena a dalších pícnin. Družstevníci předpokládají, že při stejně dobré zítřejší organizaci práce sklizeň víceletých pícnin tento víkend skončí.
2: Zatímco reprezentační fotbalisté si po návratu z horského soustředění užívají jednodenního volna, na Pilno mají hráči z druhé nejvyšší soutěže. V posledním kole se rozhoduje o tom, kdo postoupí, a na tento souboj jsou zvědavé miliony fanoušků. Vždy se to týká i pražské Sparty, která potřebuje uhrát bod na hřišti Kladna, aby se vrátila mezi elitu. A tak mnohé příznivce Kopané ještě ani tak nezajímá, co se bude dít na posledním srazu národního týmu a na následném závěrečném turnaji, ale hlavně to, jak to odpoledne dopadne na stadionu Františka Kloce.
3: Můj strejda, velký Sparťan, si klepal na hlavu, proč chodím se dívat na reprezentaci, když on jede do Kladna, kde bylo 10 000 diváků a Kladno hrálo se Spartou.
2: Vypráví dlouholetý zaměstnanec fotbalového svazu Jaroslav Kolář.
3: Sparta hrála o postup do ligy a Kladno ještě pořád potřebovalo aspoň bod k záchraně pro jistotu, i když pak ho nepotřebovalo. No a samozřejmě strejda se vrátil nadšenej, protože to skončilo 1-1, takže slavila Sparta postup do první ligy. No a reprezentace v pondělí odletala do Záhřebu.
2: Sparta nakonec potřebnou remízu uhrála a postoupila společně s Frýdkem Místkem, ale tím pro ní sezona zdaleka neskončila. Ještě

0: Po závěrečném turnaji mistrovství Evropy jí čekalo finále československého poháru, do kterého jako druholigový celek prošla a soupeřem měl být bratislavský Slovan s řadou bělehradských šampionů. První duel na Letné byl naplánovaný na 24. června, jenom 4 dny po titulu. Odveta na Těhelném poli pak hned za další 3 dny.
1: A k tomu se váže spartianská tečka, která po mistrovství byla. Reprezentace se vrátila v pondělí do Prahy a ve čtvrtek hrál Slovan Bratislava na Letné finále československého poháru proti Spartě. Mám před očima fotku, kde stojí před zápasem nastoupená 11. Slovanu. Takže 11. Slovanu se skládala ze 7 mistrů Evropy. A proti těm nastoupil nováček ligy Sparta Praha, vyhrála 3-2. A pak v odvetě v Bratislavě, kde už nemohl hrát ani Švehlík, jak už byl unavený z toho všeho, takže nastoupil Ondruš ve středu útoku proti Spartě ve finále. Nedal gól a nedal ho nikdo a dal ho naopak Spartan Čermák a Sparta vyhrála na tom Slovanu. Takže se tak, tehdy jako říkalo docela posměšně, že nováček ligy Sparta porazila mistry Evropy 2x za sebou a získala československý pohár.
0: Ale to bylo až týden po evropském šampionátu. Teď máme v kalendáři 12. června a už zítra se fotbalisté Československa sejdou v motelu Stop v Košířích před cestou na závěrečný turnaj do Jugoslávie. Právě odtud k nám teď chodí velmi optimistické zprávy a vzkazy. V Záhřebu nám bude přáno, píše Československý sport, který listoval také jugoslávskými novinami. A telefonicky vyspovídal i redaktora deníku Sportské novosti, který připomíná, že Praha je blíž než Amsterdam a tak prý budou lidé na stadionu v Záhřebu v semifinále mnohem víc fandit Čechoslovákům. V pořadatelské zemi se dočtete také o soustředění Čechoslováků ve Štrbském plese. Reportéři nabízí také rozhovor s trenérem Václavem Ješkem o nizozemské Kopané nebo třeba portrét legendárního golmana Františka Pláničky. A dozvíte se také, že na šampionát do Záhřebu a Bělehradu míří novináři z Turecka nebo i Skotska. UEFA také řeší velký přetlak fotografů. Na hřiště jich smí jenom 40, takže ti s nejsilnějšími teleobjektivy prý budou muset podle posledních zpráv fotit jen z hlediště. Do finále mistrovství Evropy zbývá 8 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Unikredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Araňček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál posloucháte v 7:30 večer. A také zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 1,40 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo dnes Ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat až do konce června. Papež Lev XIV. Odletěl z Kanárských ostrovů s několika hodinovým zpožděním, zřejmě kvůli technickým problémům letadla. Stroj na ostrově Tenerife čekal na odlet několik desítek minut. Poté papež v doprovodu španělského krále Filipa VI. Vystoupil a do letadla přišli technici. Papež dnes odsloužil mši v Santa Cruz de Tenerife, které se zúčastnili tisíce lidí. Setkal se taky s migranty a zástupci organizací, které se o ně starají. Papež na Tenerife ukončil svou týdenní cestu po Španělsku, kterou začal v sobotu v Madridu. V Barceloně pak požehnal nové věži chrámu Sagrada Familia. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% méně než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšil na 4,67%. A začal pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidé až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je například bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování můžou lidé nahrát třeba přes mobilní aplikaci i Naturalist. Ta pomůže i s určením druhu. Sport. Tenistky Karolína Plíšková i Marie Bousková skončily na travnatém turnaji v Londýně po prohře s Chorvatkou Vekičovou. Bouskavá jí nejprve podlehla v dohrávce druhého kola ve dvou sadách, Plíšková s ní pak o pár hodin později prohrála ve čtvrtfinále, a to po setech 4-6, 6-4 a 3-6. Naopak Barbora Krejčíková porazila Rumunku Rusovou 6-1 a 6-2 a na turnaji v nizozemském Hertogenboschi prošla do semifinále. V něm se utká s Polkou Linetovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u všech Rom a omezení u Soutic. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. a to 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Přerov stojí porouchané vozidlo, je na kilometru 275,5 v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Kolona začíná na 62. kilometru a je na více než 10 minut. Opatrně, dojíždí se teď v dešti. A v Praze zůstává kolona ve Vilzonově ulici od Bulhara k muzeu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V sobotu čekejte zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo jen přeháňkami. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude i polojasno. Teploměry zítra ukážou 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Kapela Killers odevřela další část vysílání radiožurnálu Sport a my ho, co se zpráv týče, můžeme otevřít pozitivní informací. Čeští volejbalisté mají i po třech zápasech v Evropské lize plný počet 9 bodů. I třetí zápas zvládli v poměrně suverénně. Minulý týden v Maďarsku porazili 3-0 domácí tým a 3-1 Norsko. No a domácí turnaj v Jihlavě zahájili Češi 300 výhrou nad Bosnou a Hercegovinou, navíc opravdu suverénní sety 25-16, druhý o něco vyrovnanější 25-22, ten třetí už zase jasný 25-15. V neděli budou Češi hrát proti Dánům.

0: V golfovém rezortu Darovanský dvůr u Plzně se v sobotu 13. června uskuteční charitativní fotbalové utkání, které bude mít mnohem větší přesah než samotný sportovní výsledek. O 13 hodin se zde rozběhne akce Autem na terapie, jejímž hlavním cílem je pomoci třem bratrům Matějovi, Šimonovi a Kubovi. Dva z nich přitom mají závažné zdravotní problémy a omezení. Celou akci spolu organizuje i expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
1: Primárním cílem toho zápasu bylo to, že jsme se dozvěděli ten příběh o klukách, který to mají hodně těžký a ještě navíc měli nepříjemnost se svým stávajícím vozem a teďka v podstatě v tuhle chvíli jsou tak konsternovaní, že bez nového auta se úplně ten jejich život nedá ubrat jako lepším směrem, tak jsme se dohodli, že vlastně ta myšlenka je k tomu, aby jsme dopomohli klukům k tomu novému autu.
2: Říká o záměru pomoci třem bratrům bývalý kapitán Viktorie Plzeň a expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Matěj je nevidomý a pravidelně dojíždí na terapie. Šimon má vážnou oční vadu a také on potřebuje podporu a péči. Kuba je pak oběma bratrům velkou oporou. Výtěžek z akce má rodině pomoci získat nové auto pro cesty na terapie či do školy. A proč padla volba právě na Darovanský dvůr, co by místo konání charitativního utkání?
1: Jelikož už nějaký rok jsem se vrátil zase ke golfu, tak chodím na Darovanský dvůr, kde mě to baví, kde mají 3 devítky k dispozici většinou, takže si člověk vybere. Nechodí pořád to samé hřiště, no a s paní Sinkulovou i s panem Králem jsme se bavili o tom, jak bychom mohli pomoct dobrý věci, no a vyšlo z toho tohle utkání, který si myslím, že má jasný podtext, no a těším se, že to dobře dopadne, že jak můj tým, tak tým hokejistů z Plzně bude velmi zajímavě složený a uvidíme dobrý zápas.
2: Vysvětluje Pavel Horvát. Charitativní den začne v rezortu Darovanský dvůr ve 13 hodin otevřením areálu. Začátek bude patřit hudbě či dětskému programu. V 15 hodin pak začne první poločas fotbalového zápasu, ve kterém proti sobě nastoupí Horvy tým a hokejisté Škody Plzeň.
1: Tak já jsem dával svůj tým dohromady tak, že jsem vlastně zkoušel kluky, kdo má čas, a musím říct, že některý z nich i přehodnotili svoji dovolenou vzhledem k tomu utkání. Myslím si, že máme dohromady fakt jako skvělý tým. Na prvním místě samozřejmě máme velkou posilu Kubu Kvášovskýho, v závorce kalkulátora, tam ho asi lidi budou znát daleko víc. No, moji bývalí spoluhráči, ať už třeba Karel Rada, který bude v podstatě asi nejstarším účastníkem tohoto zápasu, ale pořád ve formě, Milan Petržela, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, já možná asi na někoho zapomenu, samozřejmě budu tam já, bude tam můj syn Patrik, který taky začíná s fotbalem už dospělým, bude tam Honza Pěruška, můj kolega z rádia, který má fotbal velmi rád, bude i moderovat to odpoledne, ale chtěl by si to taky zkusit samozřejmě s náma, takže těch men, který tam uvidíme, bude spousta. V bráně bude legendární Jarda Beláň, kterýho jsem měl možnost trénovat v Sokolově a teď už spoustu let trénuje v Plzni v mládeži, takže myslím si, že my máme to mužstvo složený velmi dobře.
2: Zve na akci Autem na terapie do Darovanského dvora Pavel Horvát. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: Smutná zpráva dnes zasáhla fotbalové fanoušky. Ve věku 76 let zemřel bývalý fotbalový trenér Petr Uličný. Na svém webu to napsala Sigma Olomouc, kterou dovedl v roce 2012 k vítězství v domácím poháru. Uličný, kterému se přezdívalo John, trénoval kromě Sigmy také brněnskou Zbrojovku, Zlín nebo Ostravu.
1: Petr Uličný svou hráčskou kariéru začal v Kroměříži, odkud se odrazil za ligovým angažmá v pražské Spartě a plzeňské Škodovce. Následně se vrátil na Hanou, kde na přelomu 70. a 80. let pomohl olomoucké Sigmě k postupu nejprve ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a v sezóně 81-82 také k historicky první účasti v nejvyšší lize. Právě na této úrovni se v roce 1983 s profesionální kariérou rozloučil a hned v zápětí začal s trénováním.
2: Já jsem byl ten trenér, který chtěl vyhecovat ty hráči a museli cítit, že mě jde o ten výsledek, proto jsem tam vstal u té lajny a křičel. Těch 50% lidí mě asi má rádo, ale 50% mě nemá rádo a mají mě za nějakého hulváta, který řve na hráče, na funkcionáře. To je ale život. Každému se nezavděčíte.
1: Během trenérské kariéry protkané i disciplinárními prohřešky vystřídal 16 klubů a celkem odkoučoval 413 ligových zápasů, druhý nejvyšší počet v historii a 153 z nich vyhrál. Trénoval například Ostravský Baník, plzeňskou Viktorii nebo ligové týmy z Olomouce, Brna a Zlína. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale také srdečný.
2: Jsem byl jako ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku nebo tu vděčnost nebo tu pochvalu, jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
1: K jeho úspěchům patří postup do ligy s Hradcem Králové v roce 2001, ten největší však přišel až v jeho poslední profesionální sezóně. V ročníku 2011-12 převzal jako hlavní trenér Sigmu Olomouc během podzimní části s pouhými 7 body na předposledním místě tabulky. Hanáky vytáhl na konečnou 11. pozici a navíc se dovedl k senzačnímu vítězství v českém poháru, které jak pro něj, tak pro klub znamenalo první velkou trofej. Toto slavné vítězství nad Spartou bylo jeho posledním soutěžním utkáním v roli trenéra.
2: To mě sám pán Bůh snad fotbalovej seslal a rozhodl jsem se, že jsem už takhle vyčerpaný po tolika letech, že už asi bych nic tomu nedal. Tak už jsem prostě ukončil tu svou kariéru. I když jsou i starší trenéři, ale já zrovna v té době jsem byl takový vycucaný z toho.
1: Uličný byl známý pro svůj bouřlivý a emotivní projev, zejména během zápasu jako trenér. Tato skutečnost dala v roce 2015 vzniknout jeho autobiografii s názvem Bouřlivák John, což byla jeho dlouholetá přezdívka. Patřil k nejbližším přátelům české trenérské legendy Karla Bricknera a stejně jako on, i když o 23 let později, obdržel v roce 2020 cenu města Olomouce v oblasti sportu. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. Firma SpaceX vstoupila na burzu, její majitel Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. A počasí, začátek víkendu bude nejdřív většinou oblačný s přeháňkami, postupně se začne od jeho západu vyjasňovat a teploty zítra nejčastěji do 23 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou v Česku zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. S tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů se Muskova firma stala jednou z nejcennějších společností na světě. Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo vývoj umělé inteligence. Pražští policisté stále pátrají po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Radiožurnál to potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Matka viděla pohřešovaného naposledy v úterý ráno. Podle ní je ve špatném psychickém stavu a obává se proto o jeho život, říká Rybanský.
5: Mladík má hubenou 165 cm vysokou postavu, černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí.
2: Kriminalisté už prohledali všechna místa, kde by mladík mohl být. Policie proto prosí veřejnost, aby jakékoliv informace o hledaném volala na linku 158. Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst, Neustadtu a Zebnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek můžou cyklisté v Dolní Poustevně začít ode dneška využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
6: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny města Zebnic jako lead partner a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
7: Sport. Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak dovedl jako kouč k vítězství v domácím poháru. Během trenérské kariéry vystřídal Uličný řadu prvoligových klubů. Celkem odkoučoval 413 zápasů v soutěži, druhý nejvyšší počet v historii. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale byl k ním i srdečný, řekl Uličný před časem pro Český rozhlas.
8: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože co asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
7: Hokejový brankář Montrealu Jakub Dobeš je v All-Star týmu nováčků končícího ročníku NHL. Hvězdnou sestavu kanadsko-americké soutěže vybírají tamní novináři. A čeští volejbalisté na úvod domácího turnaje Evropské ligy zvítězili, v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Mirošovic a překážka u Velkých Popovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice překážka. Na 17. kilometru zastavilo auto v odstavném pruhu, řidič ve vestě stojí u vozidla. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice zdržení. Na 19. kilometru začíná kolona, která se táhne až do omezení před mostem Šmejkalka na 23. kilometru. Čekejte zdržení 10 minut. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou překážka. Za Svitavami za kruhovou křižovatkou zůstalo stát pro poruchu nákladní vozidlo v pravém pruhu.
10: Litomyšle na Mohelnici a za kruhovým objezdem z 500 metrů od toho kruháku na Svitavy, tak tam se rozbil kamion a je tam přímo v zatáčce vidět jenom trojúhelník.
9: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Před námi je deštivá noc, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm. Postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude dokonce i polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu od 19 do 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy, tam to bude víc, tam až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: 20 hodin, téměř 6 minut, vy dál posloucháte Radiožurnál Sport a v následujících minutách bychom se měli spojit s Jakubem Krejčím, kajakář, který vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu a jenom tak potvrdil, že začátek této sezóny, nebo tato část sezóny mu opravdu patří, je ve skvělé formě, vyhrál i před týdnem v Pražské Troji a rádi ho tedy uvítáme v našem vysílání. Tak si na to počkejte, příjemný večer.
3: Radiožurnál Sport
12: a Ondřej Prokop.

0: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. No a teď jsme s ním ve spojení na radiožurnálu Sport, takže příjemný večer do Německa a samozřejmě gratulace.
1: Hezký večer, moc děkuju.
0: Jaký byl ten závod, jak náročný?
1: Závod v Augsburgu je vždycky náročný. Ta voda je tady zpětatelná a dost se mění, každou vteřinu je tam něco jiného, takže člověk musel jít s otevřenýma očima, ale mě to hrozně bavilo a hrozně jsem si to užil.
0: Dá se třeba tedy říct, že v Augsburgu hraje třeba i o něco víc než na jiných tratích roli i štěstí?
1: To se dá 100% říct, samozřejmě to sportovní štěstíčko je potřeba vždycky, ale tady v Augsburgu obzvlášť. A to, že člověk nahoře se mu vyjde jedna kombinace díky vodě, neznamená, že se mu bude dařit celou jízdu a je potřeba hodně reagovat na právě změny té vody a člověk nemůže jít moc podle toho, co si naplánoval.
0: No ale když se podíváme na vaše výsledky ve světovém poháru v této sezóně, tak se určitě nedá umluvit o štěstí jenom, protože vítězství tedy dnes, před týdnem v Praze také a v úvodním závodu v Tacenu bronzová pozice, takže dá se říct, že se dostáváte třeba i do životní formy.
1: Já jsem už dneska na jednu takovouhle otázku odpovídal. Já doufám, že to životní forma není, ale jestli je, tak ať mi vydrží co nejdýl a co nejvíc let, ale my tu formu momentálně časujeme na mistrovství světa, který je za měsíc. Tak uvidíme, jestli to půjde ještě někam posunout a nebo jestli jsem už právě v té životní formě.
0: A kde jsou třeba ještě ty věci a drobnosti, které se dají vylepšovat?
1: Já jsem momentálně v plném tréninku, jako asi většina startovního pole. A najíždíme ještě nějaký objem právě před Oklahomou, kdy už budeme víc odpočívat, to tělo bude víc odpočinutý a doufám, že budu mít víc síly na konci tratě a že budu takovej čilejší a budu ještě líp dokázat reagovat na tu vodu a rozhodovat se líp.
0: Ještě než dojde třeba i na ten odpočinek, tak byste v Augsburgu měl jet také kajak cross, je to tak, nebo ho třeba vynecháte, kajak cross mimochodem, který jste vyhrál před týdnem v Praze?
1: Je to tak, za dva dny jedeme ještě kajak cross, začínáme klasicky time trialem a potom vyřazovací bojem. Těším se, jsem na to zvědavý.
0: No a jaké budou ty týdny do světového šampionátu ve Spojených státech mimochodem, kde si tedy otestujete znovu ty tratě, na kterých se potom pojedou příští letní olympijské hry?
1: Já plánuju trošku volnější příjezd do Prahy, aspoň jeden, spíš dva dny bych si chtěl odpočinout, aby to tělo trošku zregenerovalo a mohli jsme se pustit do pořádného tréninku, kdy plánujeme určitě aspoň 3, možná 4 týdenní nějaký tréninkový blok a nebo necelých 4 týdny, spíš 3. A potom už budeme odpočívat někdy 3. července, odlítáme právě do Oklahomy, protože letíme tam takhle zbrzo kvůli jetlagu, kvůli posunu času, kvůli nějaký teplotní aklimatizaci. A doufám, že to všechno sedne, že nikdo z týmu neonemocní a bude to probíhat v pohodě podle plánu.
0: Mimochodem vlastně tam ještě budete v době probíhajícího šampionátu toho fotbalového, zajímá vás také fotbal, budete v tom čase, kdy se to bude hrát, takže žádné ponocování, budete sledovat i fotbal?
1: Tak fotbal budu sledovat díky tomu, že vlastně budeme ve stejné časové zóně a budu na to mít konečně aspoň trošku času díky právě nějakému tomu ladění té formy, tomu odpočinku a těším se na to. Upřímně se přiznám, zatím jsem žádný zápas neviděl, momentálně jsem na to neměl čas, ale těším se, až si to budu moct pustit a kouknout se na nějaký zápasy.
0: Tak oni jsou také odehrané jenom 2 zatím, takže to není zase tak divné, že jste měl trošku jiné teď starosti a věci na práci a hlavně tedy v těch časech třeba dnes od 4 ráno, když hráli čeští fotbalisté, tak to bylo určitě pro vás nereálné to sledovat, ale to rozhodně nevadí. Pojďme zpátky zase k vodnímu slalomu. Teď po těch úspěších, jaké máte ambice a jak očekáváte, že budete třeba pod větším tlakem právě na tom světovém šampionátu?
1: Já mám asi ambice pořád stejný. Já každý závod, do kterého nastupuji, tak chci jet co nejlepší jízdu a ideálně být na těch nejvyšších příčkách. A hlavně chci, aby mě to prostě furt bavilo a naplňovalo, a co se mi daří. A doufám, že ty stejné ambice a podobné jízdy přetrvají i právě do Oklahomy. A ten tlak, asi nějaký větší tlak na mě bude, ale já radši závodím pod tlakem, než právě bez nervů, a ten tlak si na sebe vyvíjím sám, takže už ten vnější tlak za stolik nebude hrát tu roli.
0: Potom vlastně už na podzim bude následovat závěr světového poháru, ve kterém teď momentálně tedy jste na prvním místě mezi kajakáři. Jak prestižní by bylo vyhrát tu celosezónní soutěž a třeba srovnání mistrovství světa a vítězství ve světovém poháru? Co je třeba výš pro vodní slalomáře?
1: Mistrovství světa je určitě něco víc, než vyhrát celkově světový pohár, ale asi to nejde úplně tak porovnávat, protože jsou to úplně dva rozdílný jako ukazatele. Světový poháry, když člověk vyhraje světový pohár, tak je to nějaký ukazatel dlouhodobý výkonnosti a to, že člověk musí zajet opravdu všechny ty podniky toho světového poháru dobře a umisťovat se co nejvíc to jde. A to mistrovství světa je zase o nějakým perfektním vyladění té formy na ten jeden konkrétní závod. Třeba moji reprezentační parťáci se zaměřují hlavně na tohle z toho, Jiřa Prskavec s Vítkem Přendišem, kdy právě ladí formu na blížící se mistrovství světa a potom na ty finální dva světové poháry, které spadají do naší olympijské nominace.
0: Takže budou také samozřejmě o to důležitější. Každopádně my vám budeme přát úspěch jak na tom mistrovství světa, tak v dalším pokračování světového poháru, a to třeba už v neděli v kajak krosu. Jakub Krejčí, vítěz dnešního závodu kajakářů ve světovém poháru vodním slalomu, se s námi spojil přímo z Augsburgu a za tomu děkuji a ještě jednou přeji hodně úspěchů dál.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Slavní Inexis na Radiožurnálu Sport, jejich hit By My Side je 20 hodin a 20 minut. Mexiko se stalo první zemí, kde se fotbalové mistrovství světa hraje po třetí v historii. Byli u toho i Češi hned v úvodním dni, kteří s Jižní Koreou v Guadalajáře prohráli 1-2. Slavnostní zahájení turnaje a první zápas a také vítězství domácího týmu proti Jihoafrické republice vidělo 80 tisíc diváků na Aztéckém stadionu v Mexico City. Mexičané ukázali světu, že se svou vášní pro fotbal budou tahouny tohoto šampionátu, který pořádají dohromady se Spojenými státy a Kanadou. Ovšem tahle vášeň má letos svou cenovku pro většinu lidí v zemi nedosažitelnou.
1: Mexičani kolem stadionu rozjeli jednu velkou party, trochu to připomíná karneval v Riu. Průvod lidí v kostýmech, mexické vlajky, sombrera, trubky, trombony, bubny. Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
2: Ismael Moreno, para servirte, mexicano de corazón.
1: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu, obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
2: Porque es mexicano.
3: ¿Cuántas semanas?
2: Dos meses.
3: Dos meses.
2: Dos meses.
1: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
2: El más baratito, 300 pesos.
1: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
2: Tam ukázali los boletos para el estadio. Es el mundial de México, pero no para los mexicanos.
4: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne to též. My jsme tříčlenná rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
2: Pesos de tres? Con eso como un año?
1: Pokračuju dál. Aztécký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani a k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
5: Nosotros venimos de Las Vegas.
1: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas a za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
5: 2800 dolarů por un boleto.
1: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
5: Me vale la pena.
1: Mario říká, že prostě fotbal je vášeň a člověk si musí umět něco odepřít.
5: No importa el dinero, la emoción, la pasión, yo los pago, no me importa.
6: Queremos entrar los tres.
1: Jorge a Estrella stojí u stadionu s kartonem a s nápisem koupíme tři vstupenky.
6: Tenemos esa fe, esperanza.
1: Ne, že bych nějaké měl, ale ptám se, kolik jsou ochotní za ně zaplatit a říkají, že klidně 50 tisíc pesos, tedy asi 60 tisíc korun.
6: Sentos queremos pagar.
1: Při zápase Mexičanů s Jihoafrickou republikou jsou na tribunách vidět prázdné sedačky, přesto hlasatel oznamuje vyprodáno. Den před utkáním šlo online koupit ještě poslední vstupenky, a to v přepočtu asi od 70 tisíc až po víc než 2 miliony korun. Mexičani milují fotbal hodně, ale že by až tolik.
7: A on cuando somos latinoamericanos, el fútbol se vive de cierta manera muy diferente.
8: I když jsme všichni Latinoameričané, fotbal tady v Mexiku vnímáme hodně odlišně třeba od Argentinců. Tady je to velmi rodinné a přátelské. Ano, chcete, aby váš tým vyhrál, ale se soupeřovými fanoušky se nikdo nepere a nehádá. Děláte si z nich třeba legraci, to je velmi mexické. Ale pak klidně jdete společně na jídlo, to je tu běžné. Jsme hrdí, že tu už po třetí máme mistrovství světa. Ale na druhou stranu je to zklamání. Ty přemrštěné ceny nám to nadšení kazí. Ty nejsou pro chudé, ale ani pro střední třídu. No tak se podíváme v televizi a oslavíme to s turisty v restauracích a barech.
1: Říká historik mexického fotbalu Carlos Calderón z místní univerzity a přesně to se po vítězství Mexičanů nad Jihoafričany v okolí Aztéckého stadionu také děje. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
1: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
2: Poslední dvě překážky, ale dotahuje Holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat fotofinish, protože Holové zaškobrzl na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
1: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička
0: a tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
2: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává. Překonává Armand Duplantis bez problémů. Nový rekord meetingu, to byl parádní skok.
1: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
0: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
1: A o nic podstatného tak nepřijdete.
0: Nejlepší atletika na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Anna Horáčková má zprávy.
4: Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného memoranda za falešné. Iránská státní tisková agentura MER zveřejnila 14-bodový návrh. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Před spekulacemi médií varoval i iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Iránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. S žalobcem se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat krajský soud v Ostravě. Digitální společnost Meta postupně obnovuje provoz svých platform. Děje se to potom, co uživatelé po celém světě dnes hlásili problémy s přístupem k sociálním sítím Facebook, Instagram nebo Messenger. Výpadkům kvůli tomu čelila i internetová stránka Down Detector, která slouží k nahlašování technických závad. Společnost Meta se k tomu oficiálně nevyjádřila. A český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu. Voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchonině na Orlicko-Ústecku.
0: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoua 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. V něm se utká s jiným hráčem ze Spojených států Sheltonem nebo Japoncem Shimabukurem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Velkých Popovic a na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice porouchané vozidlo. Na 17. kilometru stojí v odstavném pruhu auto na blikačkách, řidič ve vestě stojí u vozidla. Na D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína za sjezdem na Třinec překážka. Na 65. kilometru porouchané vozidlo v odstavném a částečně pravém pruhu. Vybočuje se do levého pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jirny omezení. Na 3. kilometru za koncem připojovacího pruhu od čerpací stanice stojí osobní vozidlo za asistence policie. Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou za Dolní Orlicí kolize. Srazila se tam 2 auta, policie na místě, projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině republiky s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou od jeho západu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude dokonce i polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů, na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14, v Beskydech bude i 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

20 hodin 37 minut dozněla písnička od Linkin Park na Radiožurnálu Sport. V 21 hodin se rozběhne druhý den fotbalového mistrovství světa. Domácí Kanada bude hrát proti Bosně a Hercegovině od 21 hodin a potom ve 3 hodiny ráno našeho času Spojené státy nastoupí proti Paraguaji. Do hry se tedy dostanou zbývající dvě pořadatelské země a budou chtít určitě navázat na úspěšný vstup Mexičanů v domácím prostředí, kteří včera porazili Jihoafrickou republiku 2-0. My vám budeme nabízet oba tyto zápasy v reportážních vstupech, ale do té doby, než se začne tedy hrát duel mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou v Torontu, tak vám nabídneme dnešní odpolední rozhovor v repríze a řeč bude o bojovém sportu nebo o tom vlastně mixu všech možných bojových sportů MMA. Třeba i o tom, že by se mohl konat světový šampionát v Praze.

0: David Koller na Radiožurnálu Sport. Hostem našeho rozhovoru bude Jan Kratochvíl. Trénuje bojovníky v klubu Gladiators Gym ve Veselí nad Lužnicí. Připravuje i reprezentanty České republiky, které sám vede v národním týmu. Ti nejlepší, kteří se zúčastnili mistrovství Evropy v Řecku, si často přidávají navíc další tréninkové dávky. Někdy musí i hodně brzy ráno vstávat.
1: Je to individuální u každého sportovce. Některý ty sportovci umějí chodit, samozřejmě většina jich ještě do školy, protože jsou mladí. Samozřejmě některý, většina z nich stává ještě před školou a chodí třeba běhat nebo trénovat. Ale já se přiznám, není to můj případ.
2: Jinak ale tréninky situujete především do odpoledních hodin. Ano, jaké ano. Vlastně máte ve Veselí nad Lužnicí podmínky?
1: Tam mám už tělocvičnu asi 7 let.
2: To je Gladiators Gym?
1: Gladiators Gym, ano. Jsme pobočka tady českobudějovického Gladiators Gymu.
2: Na vašem tričku je nápis Gamma. Jak je to s těmi různými asociacemi?
1: Gamma je celosvětová asociace, která združuje a je vlastně poloprofesionální, potom ještě jedna organizace IMAF, kde jsou čistě jenom amatéři. Gamma je speciální v tom, že i profesionálové se můžou účastnit těchto zápasů.
2: V Řecku byl šampionát, který je výjimečný pro české MMA tím, že byla rekordní účast.
1: Ano, byla rekordní účast sportovců, dorazil tam tým 64 lidí z České republiky, z toho 44 bylo vysloveně sportovců od 9 let, nejstaršímu bylo nějaké 30.
2: No a připravovali jste se ve Veselí nad Lužnicí speciálně ty největší hvězdy?
1: Určitě připravovali jsme se na to. Ode mě tam jeli 3 lidi, se účastnili české reprezentace. Návrat byl s medailemi vůbec. Jako česká reprezentace vlastně se podařilo překonat historický milník, kdy jsme mezi evropskými státy skončili jako první. Měli jsme 37 medailí, z toho 11 zlatých.
2: Já mám v hlavě tu 11, 11 zlatých medailí, tak krásný úspěch.
1: To je výborný. Skončili jsme před státama, jako je Ukrajina, Irsko, Azerbajdžán, kde si dovolím říct, že to MMA má daleko, ale daleko opravdu větší základnu než tady u nás v České republice. Proto jsme všichni hrdí na tenhle úspěch obrovský. Takže to bylo skvělý, co se týče Veselí nad Lužnicí, tak tam jeli Jeven Kucin, Amina Muhammed a Anetka Mikudová. Ženia, ten si jel pro zlato, Amina taky a samozřejmě ho získali. Obětovali tomu opravdu hodně.
2: A je to důležitá věc, nejet si zazávodit, nejet si užít ten šampionát, ale cestovat přesně proto, abych vyhrál?
1: Je to důležitý, oni jsou na to opravdu fokusovaní a já si dovolím říct, že kort u těch mladších, tak ta hlava opravdu tvoří nějakých, já si dovolím říct, skoro 50% toho úspěchu.
2: To je dost podobné ve všech sportech, ještě jsme nezmínili toho třetího.
1: To je Anetka Mikudová, ta měla trošku smůlu, že týden před tím šampionátem jí bylo 14 let, tudíž skočila do kategorie U16. Vlastně
2: šla, měla starší soupeřky.
1: A proti sobě měla starší soupeřky, ale i tak Anetka získala bronzovou medaili vlastně na svém prvním šampionátu, kde vycestovala z reprezentací. V semifinále prohrála s pozdější vítězkou, která potom všechny vlastně vyřadila v prvním kole. Anetka prohrála teda na body, ale udělala s ní krásný zápas a jsem na ní taky opravdu jako velice pyšnej a hrdej s tím, že ta holčina tady v Česku nemá tolik konkurence, proto musí jezdit na tyhle šampionáty, protože tady prostě nemá s kým bojovat.
0: Říká trenér z Veselí nad Lužnicí a také trenér české reprezentace MMA Jan Kratochvíl. Za malou chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Vysvětlí nám třeba, jestli se jeho svěřenci věnují i dalším bojovým uměním, nebo jak je to s plánovaným mistrovstvím světa v Praze. Teď ale John Farnham.

0: Na Radě žurnálu Sport pokračujeme v rozhovoru s Janem Kratochvílem. Trénuje bojovníky v klubu Gladiators Gym ve Veselí nad Lužnicí. Připravuje i reprezentanty České republiky, které sám vede v národním týmu. Jak potvrdil, jeho svěřenci musí dobře ovládat i základy dalších bojových umění.
1: My se zaměřujeme výhradně na MMA, ale samozřejmě MMA je směs bojových sportů, jak vypovídá ten název. Mixed Martial Arts, to znamená, což je směs bojových umění, takže vyzobáváme z každého bojového umění ty nejúčinnější metody.
2: Něco na žněnce, něco ve stoje.
1: Něco ve stoje, něco z brazilského. Kluci měli zápasy v boxu, jezdíme i na Muay Thai, kde vlastně i ve Veselí máme dva dvojnásobní šampiony thajského boxu. Jezdíme i na, právě na BJJ různé turnaje, takže máme tam i mistra Evropy v BJJ, takže ty sporty se prolínají.
2: Uskuteční se šampionát v Praze?
1: Mělo by se to opravdu řešit. Rozhoduje se tuším mezi Českem a Tureckem, kde bude světový šampionát, ale samozřejmě je to akce, která bude hodně asi finančně nákladná, protože přiletí státy opravdu z celého světa.
2: Tak my dva to platit nebudeme. Ale je to výzva pro sportovce?
1: Určitě je to výzva pro sportovce. Samozřejmě každý chce být mistr světa na domácím šampionátu. I teď jako reprezentační trenér na to mistrovství Evropy byl opravdu přetlak těch sportovců a docházelo tam i k situacím, kdy prostě je možné za ten stát nominovat dva do jedné věkové a váhové kategorie. Tak jsme museli s manažerem a ještě s trenérem Petrem Monstrem Knížetem rozhodovat prostě, kdo pojede a vybírat opravdu ty nejlepší.
2: A někoho nechat doma, to je možná potom někdo trochu musel. Nepříjemná věc, ale zase se vrátím k tomu, že to je motivace. Co vás teď čeká v nejbližším období, až tedy zrekonstruujete tělocvičnu?
1: Máme předdomluvenýho, že tam přijede Carlos Terminator Vémola. Chtěl bych dělat tyhle semináře. Potom jsem domluvený s Petrem Pínem Ondrušem, který s náma byl taky, což je legenda bojových sportů v České republice.
2: Takže práce máte před sebou.
1: Tak.
2: Hodně. A dost dětí?
1: Dětí je, základna je opravdu velká.
2: A tady jsou to děti Veselí. Přímo z Veselí nad Lužnicí nebo z okolí?
1: Ne. Dojíždějí z Budějovic, dojíždějí dokonce až od Pelhřimova některý, takže opravdu to spádová oblast je velká. Co se teďka díky té reprezentaci podařilo, že nás teďka skoro každý víkend i navštěvují z jiných gymů. Má přijet Nikolas Novák z Hanumanu, Šimon Luťanský si k nám zatrénovat z Monster Gymu.
0: Mluvil o aktivitách Gladiators Gym reprezentační trenér MMA Jan Kratochvíl z Veselí nad Lužnicí Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Up.
1: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
2: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
3: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
1: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
2: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
1: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
2: poslouchat sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Blíží se 21. hodina a s ní také začíná druhý hrací den mistrovství světa ve fotbalu. Další, dá se říct, zahajovací zápas po Mexiku se zapojí také Kanada. V Torontu domácí tým nastupuje proti Bosně a Hercegovině. My vám nabídneme na Radiožurnálu Sport tento zápas v reportážních vstupech a ten první je tady právě teď. Adam Procházka má slovo.
1: Hezký večer ze studia mistrovství světa ve fotbale. V Torontu se ještě nehraje, ten začátek zápasu je trošiličku opožděný také kvůli samozřejmě tomu úvodnímu slavnostnímu ceremoniálu. Jak už jsme zmiňovali, tak Kanada je jednou ze tří pořadatelských zemí, takže si museli užít slavnostní nástup. Každopádně teď už organizátoři odnášejí všechny rekvizity ze stadionu a oba týmy už pomalu nastupují, tak si můžeme přečíst alespoň základní sestavy. Začneme tedy s domácí Kanadou. V brance Maxim Crepo, v obraně zleva Richie Laria, Derek Cornelius, Luke de Fougerol a napravo Alistair Johnston. V záloze Stefan Eustachio, tedy kapitán, Ismael Kone, na pravé straně Tejjon Buchanan, na levé Liam Miller, no a na hrotu dva útočníci, Tani Oluwaseye a taky Jonathan David, nejlepší střelec v historii Kanady s 39 brankami, nejlepší střelec v historii Bosny a Hercegoviny, Edin Džeko, ten má na kontě 73 branek, ale dnes pouze na lavičce, uvidíme, jestli zasáhne do zápasu ve druhé půli. Každopádně ta sestava Bosny, v bráně Nikola Vasily, v obraně zleva kapitán Sead Kolašinac, potom Tarik Muhamerovič, Nikola Katič, Amar Dedič, v záloze Benjamin Tahirovič a Ivan Bašič, na pravé straně Esmir Bajraktarevič, na levé straně Amar Memič, to je jméno, které známe z přenosu Radiožurnálu Sport z fotbalové šance ligy, protože to je samozřejmě hráč Viktorie Plzeň, jeden z pěti cizinců aktivně hrajících v české nejvyšší soutěži, kteří se představí na mistrovství světa. Ještě jeden je taky v kádru Bosny a Hercegoviny, Ermin Mahmič, ale ten tedy pouze na lavičce. No a potom útočné duo na straně Bosny a Hercegoviny, Ermedin Demirovič a taky Jovo Lukič. Ještě doplním, že na straně Kanady schází kapitán Alfonso Davies, který je jenom na lavičce. Každopádně teď už se vykoplo a můžeme k zápasu. Držení míče jako první Kanada, rychlý nákop dopředu na Oluwaseyeho, který se otáčí kolem soupeře, může centrovat, ale skvělý sklus tam předvedl jeden z obránců Bosny a Hercegoviny, konkrétně Katič, takže to je autové vhazování pro Kanadu. Máme první minutu zápasu mistrovství světa mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou, stále 0-0. Teď jsme tedy na útočné polovině Kanady a čekáme na autové vhazování. To si na starost bere Johnston, který háže míč do vápna, dlouhý nákop, ale odvrácený. Hráči Bosny a Hercegoviny, ještě přihrávka před bránu, znovu odvráceno a bude to rohový kop, takže domácí Kanada předvádí dobrý vstup do zápasu. Útočí, první minuta ještě ani neskončila, no a Kanada po autovém hazování teď tedy může zahrozit znovu z rohového kopu. Míč už si bere na značku kapitán Kanady Stefan Eustachio, musí ještě počkat. Hlavní rozhodčí zápasu, což je Argentinec Facundo Tejo, si jde zkontrolovat drobné rozmíšky v malém pokutovém území. Vypadá to, že už vyřešil všechno, co vyřešit potřeboval. Druhá minuta, Eustachio bude zahrávat rohový kop Kanady a už posílá přízemní centr do vápna, snaha o signál, ale k míči se nakonec nedostávají. Ostatní hráči Kanady, Bosna vykopává a pozor na rychlonohého křídelníka Bajraktareviče, který spěchal za míčem, ale tohle si Kanada pohlídala, vyslechla si drobný poslech z tribun. My také vstoupíme do vysílání Radiožurnálu za malou chvíli, zatímco Bosna a Hercegovina drží míč na levé straně. Druhá minuta, Kanada, Bosna, Hercegovina zatím bez branek, 0-0. Kanadě schází po zranění kapitán Alfonso Davies, který začíná pouze na lavičce, stejně tak jako na straně Bosny a Hercegoviny pouze na lavičce je nejlepší střelec v historii Edin Džeko. Ze studia mistrovství světa Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme dál, druhá minuta tedy končí, začíná třetí, Kanada, Bosna stále 0-0. Teď drobné obavy v táboře hostující Bosny a Hercegoviny, protože kapitán Sead Kolašinac leží na zemi po zranění, ale vypadá to, že bude v pořádku a že sám nakonec bude zahrávat standardní situaci. Nakopává míč do vápna, tam Katič vrací míč ještě do středu pokutového území. Rána, která ale míří nad branku, to byla velká šance Bosny a Hercegoviny do slibné pozice se dostal Amar Memić, kterého jsme zmiňovali. Je to hráč Plzně, který se dostal k odraženému míči v pokutovém území, respektive na hranici. Měl to na pravačku, přiběhl k míči jako první, ale branku přestřelil, takže nakonec brankář Kanady Krepo nemusel zasahovat a teď tedy odkopává míč. Směřuje přesně na Lario, levého obránce, ten prohrál hlavičkový souboj, nakonec se ale dostal se štěstím zpátky k míči. Teď se balon stěhuje z kopaček jednoho týmu na kopačky toho druhého. Kanada se snaží založit útok pro pravé straně, ale přihrávka na Buchanana nepřesná. Bosna Hercegovina nákop dopředu neúspěšný, takže zpracovává odražený míč opět pravý křídelník Kanady Buchanan, teď v kombinaci s Konem ve středu hřiště. Dobrá kombinace, Kanady pokračuje po pravé straně. Je to opět Kone, po něm Jonathan David, teď Buchanan centruje do vápna, ale nenachází nikoho, jenom soupeře Bajraktareviče, který míč odkopává pryč. Čtvrtá minuta, Kanada, Bosna a Hercegovina 0-0 ve zápase mistrovství světa. Bosna a Hercegovina rozhodně není známá tím, že by hrála nějaký pohledný kombinační fotbal. Ten její fotbal pod trenérem Sergejem Barbarézem, je hodně orientovaný na bojovnost, na rychlé nákopy, na protiútoky, a přesně to Bosna a Hercegovina v prvních minutách utkání ukazuje, zatímco Kanada se snaží být víc u míče, mít víc ze hry. Zatím tedy se to takhle daří. Teď faul, který nakonec nebyl odpískaný jako faul, rozhodčí Facundo to je ukazuje, pokračujte dál, i když se Jovo Lukič, útočník Bosny a Hercegoviny, zlobí, tak hrát tedy bude Kanada, která bude rozehrávat z vlastní poloviny. To už máme pátou minutu. Kanada, Bosna, připomínám, stále nerozhodné skóre 0-0. Největší šanci měl hráč z české ligy, tedy Amar Memić, hráč Plzně, který ale přestřelil břevno o několik metrů. Teď Bosna a Hercegovina opět u míče jenom krátce a ještě u něj chvíli zůstane, protože faulovaný byl Amar Dedić, tedy pravý obránce Bosny, Millerem, tedy jedním z útočníků Kanady, který teď bude bránit. Dedić bude rozehrávat, nebo to nakonec přenechá Bašičovi, záložníkovi, který si ten míč posouvá ještě o metr dopředu. Nikdo neprotestuje, takže bude moct zahrávat Bašič směrem do pokutového území. Je to poměrně z dálky, ale dokopnout se tam rozhodně dá. Nakonec tedy varianta nakrátko, po něm pokračuje Dedić a znovu tedy Bašič. Centr levačkou míří do pokutového území. Tohle Kanada neodvrátí, ale ta hlavička Lukiče mířila mimo tři tyče, byl v krkolomné pozici, bráněný dvěma hráči. Nebylo to vůbec jednoduché, takže ta hlavička nakonec neměla vůbec parametry, aby ohrozila brankáře Kanady, tedy Krepova. Šestá minuta, Kanada-Bosna 0-0, rozehrávat bude domácí Kanada. Už jsme zmiňovali, že Kanadě chybí Alfonso Davies, který často lavoruje se zraněními. To poslední přišlo v semifinále Ligy mistrů, když Bayern Mnichov vypadl s pozdějším vítězem z Paris Saint-Germain, a kvůli tomu tedy Alfonso Davies stále není připravený zasáhnout do zápasu. Každopádně na tom úvodním nástupu byl, stejně tak jako třeba Edin Džeko. To je ten nový zvyk, že hráči nastupují úplně ve všech před zápasem. Teď ale pozor na protiútok Bosny a Hercegoviny, který ale končí u obránce De Fugerola, který si to skvěle pohlídal, jenom odkrokoval ten míč mimo hrací plochu, podržel si na zádech Lukiče a vyslechl si ovace a potlesk z tribun stadionu v Torontu, který má kapacitu v tuhle chvíli nějakých 45 tisíc, což je víc než obvykle. Ta kapacita se rozšiřovala právě pro potřeby letošního mistrovství světa, které se tedy hraje kromě Kanady taky ve Spojených státech a v Mexiku. Mexiko už má za sebou úspěšný vstup do turnaje, co by organizátor Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku. 2-0 Kanada vstupuje tedy teď proti Bosně a Hercegovině, no a zítra ráno od 3 hodin vstoupí do turnaje taky třetí pořadatel Spojené státy proti Paraguaji. Ale zpátky k zápasu Kanada-Bosna, 7. minuta 0-0 a Dedić vhazuje tedy pravý obránce Bosny do hry. A Bosna teď kombinuje přes stopery Muhammeroviče a taky Katiče. Teď pokračuje Katič, nákop směrem dopředu, který mířil na Demiroviče, ale nepřesně. Kanada ale nedokázala zachytit odražený balón a tak pokračuje Bosna po levé straně už na polovině soupeře. Kolašinac u míče, nabíhá mu Memić, ale Kolašinac dlouho váhal. Nakonec si nevybral žádnou variantu a než se stihl rozhodnout, tak mu míč vypíchl Buchanan. A Kanada tak může vhazovat. Autové vhazování, Kone okamžitě nakopává směrem dopředu, Jonathan David padá na zem, ale faul to není. Přijde mi, že rozhodčí Facundo Teo má poměrně odvážný metr na začátku zápasu, málo se přerušuje, což je samozřejmě zatím dobře, zatím to vypadá dobře. Bosna může rozehrávat autovým vhazováním, je to Amar Memić, který uvedl míč do hry, po něm Muhammerovič a dlouhý nákop na pravou stranu, skvělé přenesení hry, ale Bajraktarevič, 21-letý křídelník, nedokázal ten míč zpracovat, proto ta radost na stadionu v Torontu teď, ale Olvašej přišel o míč a Bosna a Hercegovina může pokračovat v držení míče. Teď poměrně dobrá pasáž od balkánského týmu v 8. minutě za stavu 0-0 v zápase proti domácí Kanadě. Teď míč letí na Demiroviče, na útočníka Bosny a Hercegoviny, ten ale nedokázal v souboji zvítězit a tak může pokračovat Kanada po pravé straně. Přihrávka Johnsona směrem dopředu na Buchanana, ten poprvé dostane prostor do souboje 1 na 1, nebo ne. Sead Kolašinac v tvrdém souboji s Buchananem, nakonec se Buchanan dostal mimo trávník, pokud jsem to správně pochopil z gestikulace rozhodčího. A bude to autové vhazování pro Bosnu a Hercegovinu v 9. minutě. Stále platí, že v té největší šanci a vlastně jediné šanci utkání byl Amar Memić, který přestřelil. 9. minuta, skutečně je to autové vhazování pro Bosnu a Hercegovinu. Zase žádné velké vymýšlení. Stoper Muhamerovič napálil ten míč směrem dopředu, doufajíc, že se odrazí k někomu z hráčů Bosny, a to se stalo. Bosna rugbyovým způsobem získává další území, dostává se na polovinu soupeře, bude to autové vhazování, které si na starost vezme opět kapitán Sead Kolašinac, který už si míč bere do svých rukou. Je těsně na polovině soupeře, ještě čeká na pokyn rozhodčího, že může hrát a může hrát. Dokonce musí, teď už mu rozhodčí ukazuje posledních 5 sekund, 4 sekundy, Kolašinac rozehrál nepřesně, ale Kanada míč pouze odkopává opět na polovinu soupeře, to stejné dělá taky Bosna a Hercegovina, teď už by se hra mohla trochu uklidnit, protože Kone rozehrává na levou stranu, tam je připravený Miller, ten posouvá dopředu na Olvašejho, jenomže ten byl odzbrojený jedním z obránců Bosny a Hercegoviny, takže autové vhazování pro Kanadu, 10. minuta. Kanada, Bosna a Hercegovina stále bez branek. 0-0 v Torontu, je to v pořadí třetí.
0: Říká tedy Adam Procházka z utkání Kanada, Bosna a Hercegovina. Za chvilku se za ním zase vrátíme. Zatímco tedy kanadští a bosenští fotbalisté si užívají atmosféru stadionu v Torontu, tak tu nezažije záložník ghanské reprezentace a také španělského Villarealu Tomas Partey, protože nedostal kanadské vízum a zmešká tak úvodní zápas svého týmu, tedy Ghany, právě v Torontu proti Panamě, které se bude hrát příští čtvrtek. Potvrdila to Mezinárodní federace FIFA. Bez bližších informací, bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvinění ze 7 případů znásilnění 4 různých žen v letech 2020 až 2022. Soudní proces ho čeká v příštím roce. Partey vinu odmítá a je tedy otázka, jestli právě to neudělení kanadského víza souvisí právě s tímto případem. Každopádně Ghaňané, kteří mají během šampionátu základnu v Bostonu, vstoupí do turnaje právě v Torontu zápasem v Panamě. Další utkání pak se hrají na americké půdě. Z Anglii se utkají ve Foxborough a proti Chorvatsku nastoupí ve Filadelfii. A my se teď zase můžeme vrátit k utkání, které se právě teď v Torontu hraje, tedy Kanada, Bosna a Hercegovina. Je u toho Adam Procházka.
1: 11. minuta, na skóre se nic nezměnilo, Kanada, Bosna, Hercegovina stále 0-0, teď ale Amar Memić, hráč Plzně, se dostal do úprku po levém křídle, dokázal si míč obhodit kolem pravého obránce Kanady Johnstona, který fauloval, no a rozhodčí Facundo Tejo z Argentiny už má připravenou žlutou kartu v ruce, teď se ještě táže Memiče, který leží na zemi, jestli je v pořádku. Byla to chyba Olvašejho, útočníka Kanady, který přišel o balón, vlastně ho poslal do běhu Memiče, který si to hodil tedy kolem Johnsona a ten ho nevybíravým skluzem sejmul k zemi a hned podle výrazu Johnsona v obličeji bylo jasné, že ví, že tohle byl faul, pravděpodobně za žlutou kartu, takže první žlutá karta zápasu už byla udána, konkrétně tedy pravému obránci Kanady Listáru Johnstonovi, který si bude muset dávat ve zbytku utkání pozor. Amar Memić tedy stále na zemi, teď jsou u něj dva zdravotníci, ošetřují, Amar Memić se ještě občerstvuje, mimochodem občerstovací a ochlazovací pauza samozřejmě přijde i v tomto zápase, novinka pro světový šampionát, jednou za poločas. Teď ale Amar Memić stále tedy na zemi a tak se aspoň můžeme podívat na to, že Bosna a Hercegovina je vlastně na mistrovství světa teprve po druhé. Naposledy byla v roce 2014, tam jednou vyhrála, dvakrát prohrála, to Kanada. Ta byla na světovém šampionátu už dvakrát, a to v Mexiku roku 1986 a před 4 roky, respektive před 4 roky v Kataru, ale nevyhrála zatím ani jeden zápas. Teď už máme rozehráno. Rozehráno bylo na útočníka Lukiče, který hlavičkoval v pokutovém území Kanady, ale byla to slabá hlava, která nakonec skončila přímo v náruči brankáře Krepova, který už svírá míč v bezpečí a bude ho tedy dál rozehrávat. Už rozehrál, ale nepřesně. Bosna a Hercegovina se může dostat k útoku, ale Lukič nespracoval míč. Po něm Bajraktarević, který přihrává pod sebe a kombinuje s obránci, s Dedičem, který míč okamžitě posílá dopředu na Memiče. Teď zase Bajraktarević, ale přichází o míč. Miller vypomohl v obraně, potlesk z tribun a rozehrávka naslepo, spíše takový odkop od vlastní podoby v podání Corneliuse a nakonec to bude autové vhazování pro Kanadu, protože ten blok Bosny a Hercegoviny odrazil ten míč mimo hrací plochu. Takže levý obránce Laria, vypadá to na dlouhý aut, ale teď ještě rozhodčí napomíná Lariu, trvá mu to dlouho. Na tomto šampionátu samozřejmě si musí hráči pospíšit, Laria už rozehrává. A to konkrétně na Olovašejho, který vyhrál hlavu na podruhé. Po něm se snažil navázat Jonathan David, který teď zpracovává míč, ale dobře se vrátil kapitán Bosny Sead Kolašinac a ten míč posunul vlastnímu brankáři Vasiliovi, který ho zpracoval, má ho u svých nohou a nebude nikam spěchat, už ale rozehrál na Katyče, ten vrací Vasiliovi, tedy brankáři, ten ho posouvá Muhamerovičovi. To je jeden z těch mladších hráčů Bosny a Hercegoviny, která obecně má poměrně mladý tým na turnaji. Ono se o téhle Bosně a Hercegovině mluví jako o nové Bosně a Hercegovině. Ale pozor na útok Kanady, centr do vápna, odvrácený podání Katyče, obránce Bosny, ale bych to dopověděl, mladá Bosna a Hercegovina, tak se přezdívá týmu trenéra Sergeje Barbaréze, protože hned 16 hráčů si pod ním v prvním roce jeho služeb ve vedení reprezentace připsalo debut. Teď to bude rohový kop pro domácí Kanadu, alespoň to svitěžili z toho aktivního útočného snažení domácí hráči. Zahrávat bude kapitán Justáčio, který už má míč připravený u pravého rohového praporku. Opět je to zahráno nakrátko, vráceno Justáčiovi a ten posílá teď už vysoký centr do vápna. Naskakoval tam Olovašej, ale dokázal ten míč pouze pinknout nahoru nad sebe a potom už se o to postarali hráči Bosny, kteří vykopávají míč, ale přitom odkopu trefili rozhodčího Facunda Tea, takže míč rozhodčího, který samozřejmě půjde na kopačky Bosny a Hercegoviny, byl to Demirovič, který se snažil ten míč nakopnout dopředu napůl naslepo, ale určitě věděl o nabíhajícím Amaru Memičovi, který zatím svými rychlými náběhy za obranu docela trápí obranu Kanady. Bosna už rozehrává na vlastní polovině, končí 15. minuta, Kanada, Bosna a Hercegovina, zápas fotbalového mistrovství světa stále 0-0 ve vysílání radiožurnálu Sport. Dlouhý nákop Bosny a Hercegoviny, poměrně ambiciózně ho zpracoval Cornelius, rozehrál ho skvěle a Kone může v záloze z Kanady pokračovat. Přihrávka dopředu na Olovašejho, který míří do pokutového území, zasekává, přihrává ještě, ale ta přihrávka minula nabíhajícího Jonathana Davida, míč si ale převzal na pravém křídle Tajon Buchanan, předává ho Konému, ten se s míčem otáčí, přihrává do středu pokutové území, ale přichází tvrdý odkop Muhamerovice, stopera Bosny, která si tak může oddechnout. Kanada ten míč přebírá na vlastní polovině, pomáhá s tím brankář Krepo, už ho posouvá dopředu na Johnstona. Johnston vrací do zálohy na Justáčia. Justáčia si pomáhá s Konem, nabízí se Laria, levý obránce Kanady, který je teď ve středu hřiště, protože na levém křídle přímo u lény je Miller, který zpracovává míč a už se blíží k pokutovému území, dává pod sebe, tam je Laria, který může centrovat, ale vybral si přihrávku pod sebe Konému. Ten vrací na levé křídlo Millerovi. Miller, klička na levou nohu, centr do vápna letí. Buchanan může hlavičkovat, ale Sead Kolašinac vyhrál ten vzdušný souboj. Bosna opět odkopává, ale jenom dočasně. Kanada stále drží Bosnu v tlaku. Přichází centr Johnstona do vápna, hlavička. Nakonec ještě rána doprostřed branky. To byla obrovská šance, kterou měl na své kopačce Jonathan David, nejlepší střelec v historii Kanady. Očekávali bychom, že z téhle pozice se nebude mýlit. Každopádně potlesk z tribun, konečně se něco děje, ale to zakončení Jonathana Davida levačkou někde z penaltového puntíku zamířilo přímo do prostřed branky. Byla to navíc slabá rána, takže neúplně povedená první střela podání Jonathana Davida. Každopádně pokračujeme dál. Hraje Bosna, která má míč u svého brankáře, teď je dlouhý nákop směrem dopředu. Končí 17. minuta, Kanada, Bosna a Hercegovina stále nerozhodně 0-0. Oba týmy už měly velké šance na straně Bosny a Hercegoviny. To byl hráč Viktorie Plzeň Amar Memič, který přestřelil branku. Na straně Kanady byl ve velké šanci nejlepší střelec historie tohoto týmu Jonathan David, ale z velké blízkosti nakonec poslal slabou ránu doprostřed branky. Takže stále platí i v 18. minutě skóre Kanada, Bosna a Hercegovina na mistrovství světa 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: No a my...

0: ztratil na vítěze pouhých 16 sekund, takže opravdu to bylo hodně našlapané. Jak to tak v short tracku ve světovém poháru bývá. Pojďme zpátky zase na fotbal. V Torontu se hraje třetí zápas světového šampionátu. Domácí Kanada hraje s Bosnou a Hercegovinou. Novinky má Adam Procházka.
1: 19. minuta a zas tak tolik novinek nemám, skóre se stále nemění, je to 0-0 mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou. Teď dlouhý nákop Bosny a Hercegoviny, opět ho zpracovává Amar Memić, který si rovnou ten míč posílá dopředu kolem obránců, snažil se oběhnout a předběhnout, to se mu nepodařilo, byl proti přesile, míč tedy získal pro Kanadu Cornelius a pokračovat může Laria Miller v kombinaci s Justáčem, který skvěle postrážil balon a Kanada tak může pokračovat v náběhu Oluvašej, ale patičkou dokázal Katič zamezit tomuhle útoku Kanady, ale chyba v rozehrávce Bosny a Kanada je blízko pokutovému území, nepřesná přihrávka. Miller se nabíhal na levém křídle, dostal nakonec míč a skvěle si teď v tísněné situaci poradil Bajraktarević, který tam byl na malém prostoru proti dvěma hráčům, ale skvěle si ten míč posunul před oba, byl faulovaný, teď vstává, stěžuje si, chtěl by žlutou kartu pro záložníka Kanady, tedy kapitána Justáčia, který poslal Bajraktareviče k zemi. Okamžitě se Justáčio omlouval, možná i tomu pomohlo k tomu uniknout žluté kartě. Bajraktarevič už je na nohou, bude moct pokračovat. 20. minuta, Kanada, Bosna a Hercegovina, třetí zápas na světovém šampionátu. Stále nerozhodné skóre 0-0. Nákop Bosny a Hercegoviny, který míří na Lukiče, nedokázal postrážit balón. Oluvašej už ano, to už je útočník Kanady, ale nepřesně rozehrál. Přihrávka, která nenašla adresáta a Bosna tak získává míč na polovině soupeře. Dobrá nahrávka na Bajraktareviče, který zpracovává míč, ale skvěle se vrátil. Levý obránce Kanady Laria obral o míč Bajraktareviče, ale pouze za cenu rohu. Byť Laria ukazuje rozhodčímu, že by to měl být odkop od brány, tak Facundo Tejo, sudí z Argentiny, je nezlomný. Ukazuje na rohový kop a je to tak správně i z těch opakovaných závěrů, které máme k dispozici ve studiu mistrovství světa. Vypadá to, že to tedy bude rohový kop od pravého rohového praporku. Už se hráči Bosny a Hercegoviny formují v pokutovém území. Přichází center právě teď na blížší týž prodloužení a je to gól. Nakonec se Bosna a Hercegovina prosazuje. 21. minuta, útočník Jovo Lukič dává gól z rohu po tom, co byl ten míč tečovaný na blížší tyči. Tam si Kanaďané nepohlídali tuhle situaci. A ve 21. minutě šok pro domácí fanoušky v Torontu, protože pořadatelská země Kanada nevstupuje dobře do domácího mistrovství světa. Od 21. minuty tedy prohrává s Bosnou a Hercegovinou 0-1, byl to dobře zahraný rohový kop v podání Bašiče na bližší tyči, prodlužoval ten míč kapitán Sead Kolašinac, no a pak už to měl útočník Lukič, hodně jednoduché, byl tam sice bráněný Lariou, jenomže ne úplně těsně, no a potom už mu stačilo jenom nastavit hlavu a poslat míč v podstatě do odkryté brány, protože brankář Krepo, ten stál někde mezi prodlužujícím Kolašinacem a zakončujícím Lukičem. Ohromná radost hráčů z Bosny a Hercegoviny. No a že by to vypadalo zatím na první vítězství Kanady v historii světových šampionátů, to říct nemůžeme. 22. minuta. Trenér Kanady, Američan Jesse Marsh, nevypadá vůbec spokojeně, zatímco někteří fanoušci v Torontu, fanoušci Bosny a Hercegoviny se neubránili slzám. Emotivní moment pro tento tým. Kanada už rozehrála a bude se tedy snažit stáhnout jednogólové manko. Míč má na polovině soupeře Miller, ale vrací pouze pod sebe Corneliovi. Cornelius se s míčem dostává do středového kruhu. Bosna čeká v takovém středním bloku, nemá teď kam spěchat. Vede 1-0. Kanada snaží se rozehrát konstruktivně, ale respektive De Fougerol se trochu zamotal s míčem, nakonec ho skoro obral dotírající Demirovič, ale pomáhal si nedovoleně a tak to bude standardní situace pro Kanadu někde blízko vlastního pokutového území, takže bude to buď dlouhý nákop nebo rozehrávka nakrátko. Každopádně teď tu máme jednu z těch avizovaných přestávek, aby se hráči občerstvili a ochladili. Ta bude trvat zhruba nějaké 3 minuty, přijde potom i ve druhém poločase, takže jenom opakuji, zatím ve 23. minutě Kanada, domácí Kanada prohrává na mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou po trefě Lukiče 0-1.
0: No a my tak máme čas si během té pauzy na doplnění tekutin v utkání mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou představit podrobně All-Star týmy zámořské NHL.

0: tedy hokejové soutěže. A bude řeč i o českých hokejistech, protože brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL a útočník Bostonu David Pastrňák byl zařazen do druhého All-Star týmu zámořské soutěže. 25-letý Dobeš nastoupil za Canadiens do 49 zápasů v základní části soutěže a pomohl kanadskému klubu k postupu do play-off. Společně s českým gólmanem zařadili novináři do ideální nováčkovské sestavy soutěže obránce Alexandra Nikišina z Caroliny, Matthewa Schiffera z New Yorku Islanders a útočníky Ivana Demidova z Montrealu, Becketa Senekeho z Anaheimu a Jimmyho Snageruda ze St. Louis. Dobeš působí v Montrealu už třetí sezónu, první rok ale byl na farmě v Lavalu, poté se prosadil do kádru Canadiens v NHL a v tomto ročníku pomohl v základní části tedy k 29 výhrám, v playoff pak také k postupu do finále východní konference. No a Pastrňák, ten je v tom druhém All-Star týmu soutěže už tak trochu jako doma. Dostal se do něj po třetí. Mezi pravými křídly soutěže dostal tedy druhý nejvyšší počet hlasů. No a třetí za ním skončil Martin Nečas z Koloráda. Hlasy dostali také dva čeští brankáři. Šestý skončil mezi gólmany Karel Vejmelka z Utahu a sedmý Daniel Vladař z Filadelfie. No a můžeme si tedy představit ten první All-Star tým soutěže, tedy NHL. Gólman Vasilevský z Tampa Bay. Před ním by byli obránci Verensky z Columbusu a Makar z Koloráda. Connor McDavid z Edmontonu, Nikita Kucherov z Tampa Bay a Jason Robertson z Dallasu. To je útočná trojice prvního All-Star týmu. No a spolu s Davidem Pastrňákem v tom druhém týmu jsou gólman Logan Thompson z Washingtonu, obránci Ivan Bouchard z Edmontonu a Rasmus Dahlin z Buffalo. No a po boku Davida Pastrňáka v útoku Nathan McKinnon z Koloráda a Cole Caulfield z Montrealu. Takže opravdu David Pastrňák také v dobré společnosti.
1: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
2: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
1: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného Eura v Anglii.
2: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
1: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
2: Václav Němeček.
3: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý. Ve Wembley, ve starým Wembley.
2: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
1: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
2: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
1: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Fotbalisté Kanady a Bosny a Hercegoviny už doplnili tekutiny a může tak pokračovat jejich zápas na mistrovství světa. Hraje se v Torontu a zápas sleduje také Adam Procházka.
4: No, taky jsem doplnil tekutiny, tak jsem využil tu přestávku. 27. minuta, Kanada, Bosna a Hercegovina stále platí. Skóre 0-1 po tom, co se prosadil útočník Bosny Jovo Lukič. A Bosna ukazuje to, co se od toho týmu očekávalo. Nepříjemný tým, hrozící ze standardních situací, zatím poměrně pevná obrana, rychlé protiútoky, které měl na svědomí často Amar Memič, který se i objevil v jedné velké šanci. Teď to bude ale standardní situace pro Kanadu, která je rozehrána na rychlo, ale sudí Facundo Tejo vrací míč zpátky. Takže si to zopakuje kapitán Kanady Justáčio. Tentokrát už se dá očekávat, že to nebude nakrátko, ale že pošle center do pokutového území Bosny a Hercegoviny. Na hranici Vápna jsou připraveni všichni hráči Kanady i Bosny. Centr letí do Vápna, prodloužený, ale s tímhle si poradí Bosna a Hercegovina dočasně, ale Miller přihrává do Vápna. Dobrá klička, rána zblokovaná a nakonec Katyč odlavičkovává pryč. Johnston vrací do Vápna, Sead Kolašinac, kapitán Bosny, teď na jistotu odlavičkovává do strany, tedy mimo hrací plochu. Je z toho autové vazování Justáčia, ale hra se přerušuje, protože stoper Bosny Muhamerovič vypadá, že není úplně zdravotně v pořádku, ale bude moct pokračovat. Spíš se jenom stěžuje u rozhodčího, že byl faulovaný v jednom z těch soubojů ve Vápně, protože tam byl hodně těsně v souboji s Buchananem. Každopádně faul se nepíská a hraje se dál. Kanada drží míč na polovině soupeře, končí 28. minuta a domácí reprezentace prohrává s Bosnou a Hercegovinou 0-1. Teď nákop do vápna, spěchal k němu Buchanan, míč nezastihl, ale Kolašinac pouze odehrál mimo hrací plochu. Takže v krátkém sledu další rohový kop pro Kanadu, která se snaží dotáhnout jednogólové manko. Znovu Stephen Eustáčio, kapitána záložník Kanady, si staví míč k pravému praporku. Čeká, až si jeho hráči naběhnou do vápna a posílá centr právě teď. Ten se stáčí k penaltovému puntíku. Zpracovává se ho Miller na hranici vápna, přihrává doleva na Davida. David první ještě vracel do ohně, ale bylo to všechno zblokované. Podání stopera Muhamerovice, který získal míč, ale nedovoleným zákrokem položil tam Davida na zem. Takže další standardní situace, tentokrát z levé strany a poměrně blízko pokutového území. Takže to si bude pravděpodobně žádat nějaký signál nebo centr přímo do vápna. Míče opět už stojí tradiční exekutor Eustáčio. Má tam na pomoc ještě jednoho ze svých spoluhráčů. Nakonec ale Millera posílá na hranici vápna. A bude to Eustáčio. Brankář Bosny Vasil si postavil dvoučlennou zeď. A Eustáčio už je připravený. Slyšeli jsme hvist rozhodčího Teja. Eustáčio po zemi. Signál na hranici vápna. Tam je koné. Rána zblokovaná. K míči se dostává Laria. Vrací na levou stranu Millerovi. Ten zpracovává. Otáčí se s míčem. Je blízko pokutovému území. Na levém křídle má naběhnutého Eustáčia, ale vybírá si otočení těžiště hry přes obránce Lariu. Potom Johnston, centr do vápna, který ale najde jenom Muhamerovice, který navíc rozehrál do protiútoku Bosny. Spěchat dopředu může Tahirovič, ale nebyl dostatečně rychlý, takže přišel o míč a pokračuje Kanada. Kanada vrací míč, drží ho na polovině soupeře. A teď pokračuje Kone. 30. minuta, Kanada prohrává s Bosnou a Hercegovinou 0-1, prosadil se útočník Bosny Jovo Lukič hlavičkou zblízka po rohovém kopu. Adam Procházka, Radiožurnál. A pokračujeme v přímém přenosu, začíná 31. minuta, další neúspěšný pokus o protiútok Bosny a Hercegoviny, což se zdá jako jediný plán Bosny a trenéra Serchie Barbaréze, protiútoky a potom případně hrozit ze standardních situací. Zatím tenhle plán vychází. Bosna a Hercegovina vede v 31. minutě 1-0. Autové vhazování Bosny neúplně přesné. Míč získává Kanada na vlastní polovině. Křídelník Villarrealu Buchanan, který má za sebou dobrou sezónu ve španělské lalize, teď je poměrně aktivní v tomto zápase, ale do žádné šance se zatím nedostal. To může říct z Kanady zatím pouze střelec Jonathan David, který ale nedokázal překonat brankáře Vasilije z bezprostřední blízkosti. A tak Kanada stále v nevýhodné pozici. Prohrává 0-1, teď má míč na polovině Bosny a Hercegoviny, Kone a přihrávka dopředu. Oluvašej si pomáhal rukama, ale v rámci pravidel ukazuje rozhodčí, takže po odkopu Muhamerovice to bude autové vhazování křídelníka Kanady Millera na polovině soupeře. Vybírá si do spolupráce Eustáčia, Miller si to skvěle hodil kolem Katyče, padá k zemi, falto není, ale Kanada stále u míče. Teď ale Larie otálel, málem přišel o míč, ale Bajraktarevič nedokázal vypíchnout balón z držení Kanady. Centr do vápna, poměrně solidní. Oluvašej se dostává k odrhnému míči ve vápně. Centr neúplně povedený. Muhamerovič odkopává na polovinu soupeře. Zpracovává brankář Kanady. Krepo hned ho posílá před sebe De Fougerolovi. De Fougerol hraje s Johnstonem na pravé straně. Dloubáček směrem dopředu na Oluvašejho, který si skvěle odstavil stopera Bosny. Může zakončovat rána levou. Mířila nad branku. Byla to další šance Kanady, skvěle si tělem dokázal vybojovat dobrou pozici. Tani Oluvašej odstavil Muhamerovice poměrně jednoduše, zakončoval levačkou, ale nad branku. Potom trochu frustrovaně plácnul oběma rukama. Asi očekával, že se mu to zakončení povede lépe. Zatím Kanada ve dvou šancích a v obou případech tedy nedokázala ohrozit brankáře Vasilije, brankáře Bosny a Hercegoviny, který tak bude rozehrávat ve 33. minutě. Kanada prohrává s Bosnou 0-1. Další nákop na pravého křídelníka Buchanana. Míč se k němu nedostává, Bosna opět na jistotu, ten míč raději zakopává mimo hrací plochu a tak daruje Kanadě další autové vhazování. To si bere na starost Johnston, který si vybírá spoluhráče ve středu hřiště, tedy Eustáčia, ten vrací zpátky Johnstonovi, ten dává na Buchanana, který je těsně bráněný kapitánem Bosny Kolašinacem, ale Buchanan se drží na nohou, teď o míč přichází Memič, vypomáhává v defenzivě Bosny, a zakopává míč mimo hrací plochu. Teď se ozývají drobná bučení ze stadionu, z tribun tady v Torontu. Asi se jim nelíbí to, jak Bosna se snaží zakopávat ty balóny a taky zdržovat, pokud to jde. Teď už Johnston má míč nad svou hlavou, posílá dlouhý out do vápna, tam si naskakuje Oluvašej, ale nejvýš vyskočil střelec gólu Jovo Lukic, který vypomáhá v defenzivě Bosny. Ten míč odlavičkoval mimo hrací plochu za brankovou čáru, z toho tedy plyne rohový kop pro Kanadu. 34. minuta, Kanada stále prohrává s Bosnou a Hercegovinou 0-1. Samozřejmě je výrazně aktivnější, zahrává už čtvrtý rohový kop, ten centr míří do vápna, de Fougerol naskakoval, ale nakonec odkopává ten míč Bajraktarevič a nakonec do běhu Memičovi. Memič jako kdyby přitahoval tyhle odkopnuté balóny, nedokázal obejít bránícího Lariu, ale vybojoval alespoň autové vhazování na polovině Kanady. To znamená, že Bosna a Hercegovina se po dlouhé době dostane taky k útočení na útočící polovině. Bude to autové vhazování v podání Saada Kolašinace. Rozočí už ho okamžitě upozorňuje, že má 3 sekundy, 2 sekundy. Kolašinac rozehrává na střelce gólu Lukiče. Ten vrací Memičovi, další hlavička na Lukiče. Teď taková přehazovaná, která končí. Nakonec se dostala až do defenzivních linií Bosny a Hercegoviny. Přihrávka Kolašinace opět směrem dopředu. Nepřesná. Autové vhazování pro Kanadu, 35. minuta, skóre stále 0-1 z pohledu domácí reprezentace. Bosna a Hercegovina vede, navíc je teď v držení míče, Kolašinac hrudníkem zpracovává pro Tahiroviče, ten nakopává míč vysoko, tam byl nejvýš Cornelius, stoper Kanady, který ten míč odlavičkoval do zámezí, takže další autové vhazování pro Bosnu a Hercegovinu, opět v podání Kolašinace, tedy kapitána Bosny a Hercegoviny, 35. minuta, aut na polovinu soupeře, Memič zpracovává kolenem, nakonec nepřihrává přesně, Tahirovič nedosáhl na míč, přišel o něj a to znamená, že Kanada bude okamžitě rozehrávat podél pravé postranní čáry na Buchanana. Buchanan vrací zpátky Johnstonovi, ale vypadá to, že míč už byl mimo hřiště, takže si Kanada zopakuje autové vhazování, Kolašinac se vrací na svou pozici levého obránce na polovině Bosny a Hercegoviny. Kanada ale bude hrát přes druhou stranu, tedy přes levou stranu. Cornelius, stoper Kanady, rozehrává doleva na Millera. Miller zpracovává pravačkou a vrací Corneliovi na půlící čáru. Ten přihrává dalšímu stoperovi Kanady, de Fougerolovi. Ten si pomáhá s Johnstonem. Kombinace Kanady mezi obránci taková trochu bezradná, jako by Kanaděné chtěli dopředu, ale nemají úplně kudy. Možná to teď vyřeší Miller. Nakonec přihrává dopředu Konému. Dobrá klička a otevírá se hřiště na levé straně pro Kanadu. Kone ale míří do prostřed hřiště. Nepřesná přihrávka, Tahirovič ji zachytila. Bajraktarevič může dopředu. Laria zakročil, takže další ze série autových vazování. Tentokrát na konci 36. minuty bude hrát Bosna a Hercegovina. Na vlastní polovině z pravé strany rozehrávat tedy bude Dedič, který má míč nad hlavou. Posílá ho směrem dopředu na Lukiče. Lukič nedokázal vyhrát vzdušný souboj. Jonathan David padá ve vzdušném souboji na druhé straně, ale Kanada získává balón, na pravém křídle má hodně prostoru pravý obránce Johnston, vrací do středu hřiště na Justáči a na polovině Bosny a Hercegoviny dlouhý pas do vápna na Millera, nepřesný, Dedič odlavičkovává ve spolupráci s Bajraktarevičem, ale míč se vrací na kopačky Kanady, nepřesná rozehrávka Bosny, Koné má míč ve středu hřiště na polovině soupeře, otáčí se s ním, dává ho Justáčiovi, ten zpátky Konému, dobrá kombinace, na levém křídle se k míči dostává Miller, který se dostává do vápna, centruje, ale ten míč byl zblokovaný. Končí v rukavicích brankáře Bosny Vasilie, ale to až v zámezí, takže ta defenzivní teč znamená, že Kanada bude rozehrávat svůj pátý rohový kop v zápase. Po páté si to vezme na starost záložník portugalského původu Stefan Justáčio, kapitán Kanady, který rozehrává každý rohový kop a každou standardní situaci. Zvedá pravou ruku nad svou hlavu a rozehrává centrem do vápna, hledal Oluvašejho, potom ještě pokus o takové polonůžky v podání Jonathana Davida a to všechno zblokoval kapitán Saad Kolašinac. Šestý roh Kanady přichází, 38. minuta, je domácí reprezentace. Jedna ze tří pořadatelských zemí na úvod mistrovství světa prohrává s Bosnou a Hercegovinou 0-1. Stále tím rozdílovým gólem je branka z 21. minuty podání Jovo Lukiče. Teď tedy rohový kop. Rozočí Facundo Tejo píská na znamení rozehrávky. Justáčio tentokrát od pravého rohového praporku posílá centr do vápna. Cornelius ještě Oluvašej. Hlavička zblokovaná, Kolašinac odkopává. Cornelius musí spěchat na vlastní polovinu a pomáhá si až s brankářem Krepoem. 39. minuta nám začala a Kanada pokračuje v tom úsilí o to vyrovnat zápas, vyrovnat stav zápasu na 1-1. Zatím se jí to nedaří, mrzet to nejvíc může elitního střelce Kanady Jonathana Davida, který hraje v sérii A za Juventus, protože ten v největší šanci Kanady v zápase nedokázal vyslat nebezpečnou tvrdou střelu z puntíku penaltového. Teď ale pozor na Buchanana na pravé straně, chtěl centrovat, ale dobrá práce vracejícího se Amara Memiče, který zblokoval centr Buchanana, potom se ještě pustil do drobné pošťuchovačky právě s tímto kanadským křídelníkem z Villarrealu, ale nakonec všechno dobré. Další roh pro Kanadu v podání Justáčia, už opět zvedá pravou ruku a posílá míč do vápna na Cornelia. Cornelius prodlužoval za sebe, míč získává na hranici vápna Miller. Miller centruje do vápna, Cornelius nehlavičkuje, protože výš vyskočil střelec gólu Lukič. Teď centr Koného zblokovaný, no a už asi dokážete odhadnout, co přichází další roh Kanady. 40. minuta, Kanada sice prohrává, ale podle mě útočí na rekord v počtu rohů v prvním poločase, potom možná v zápase mistrovství světa, to se případně dozvíme po skončení zápasu. Každopádně Justáčio už to má dobře natrénované. Může zahrávat další rohový kop v polovině 40. minuty, tentokrát volba na krátko s Buchananem, Justáčio dává pod sebe, tam je Koné, přihrávka po zemi do středu pokutového území, nenašla nikoho z kanadských hráčů, teď už odkopává Muhammerovič vysoko, ne moc daleko, takže Kanada stále u míče na polovině soupeře. Teď dlouhý nákop Larry, Jonathan David zpracovával takový vysoký svícen v pokutovém území soupeře, ale nedokázal zpracovat tak, aby míč zůstal u jeho kopaček. Míč se odkutálel k brankáři Vasiliovi, který v zápase zatím drží čisté konto, protože Bosna a Hercegovina ve 41. minutě vede nad Kanadou 1-0. Bosna teď u míče, nákop směrem dopředu, tam se k němu skoro dostal Bajraktarevič, nakonec se k němu dostává ve skluzu, posílá míč pod sebe šikovně na Dediče. Dedič vrací Bajraktarevičovi, ten posílá doubáček na nabíhajícího pravého bránce Dediče, ale s tímhle už si Kanada dokázala poradit, získává míč na vlastní polovině, teď se Laria trochu neobratně otáčí s míčem, přihrává nakonec před sebe na De Fougerola, ten se vydává na dobrodružství směrem dopředu, tenhle stoper Kanady nakonec přichází o míč v souboji s Vašičem, který není úplně ve hře, ani druhý střední záložník Bosny Tahirovič. Odpovídá to tomu stylu hry Bosny a Hercegoviny, kdy ten přechod do útoku neproudí právě přes střední záložníky Bašiče a Tahiroviče, ale míří rovnou dlouhým nákopem na nabíhající hráče. Edin Džeko, muž, o kterém jsme mluvili, že je pouze na lavičce, se rozcvičuje podél postranní čáry. To je pozitivní zpráva pro fanoušky Bosny a Hercegoviny a taky pro fanoušky Edina Džeka. To je znamení, že by se mohl teoreticky do zápasu podívat ve druhém poločase. Na to si budeme muset počkat. 42. minuta. Kanada, Bosna a Hercegovina 0-1. Kanada má míč na vlastní polovině, De Fougerol si pomáhá s Justáčem, nepřesná přihrávka. Muhammerovič v klidu odkopává dopředu na Memiče, ten ale ve snaze získat míč fauluje Johnstona. Teď si role obrátili, připomeňme, že před 20 minutami Johnston fauloval Memiče na žlutou kartu, tentokrát si role prohodili, žlutá karta z toho není. Odkop tedy někde od branky bude mít k dispozici Kanada, nakonec rozehrávka nakrátko. Cornelius má míč u své levačky, tedy stoper Kanady, pomáhá si se svým stoperským kolegou De Fougerolem, ten se s míčem dostává do středového kruhu, vrací Corneliovi, Cornelius rozehrává na levé křídlo, tam je Miller, ten s míčem otálí, Šajtle, přihrávka podél levé postranní čáry nepřesná, proto může dopředu pokračovat Bajraktarevič, který chtěl prohodit míč mezi nohama Millera, to se mu nepodařilo, ale je z toho alespoň autové vhazování pro Bosnu a Hercegovinu. 43. minuta, už je to poměrně dlouhá doba od chvíle, kdy jsme, respektive kdy fanoušci v Torontu byli svědky nějaké velké šance. A ta poslední byla samozřejmě ta, která skončila gólem v podání Jovy Lukiče ve 21. minutě. Stále platí skóre 1-0 pro Bosnu a Hercegovinu. Série vzdušných soubojů nakonec končí dlouhým odkopem záložníka Tahiroviče, záložníka Bosny, ale odražený míč získává Kanada alespoň na malou chvíli. Ale to už neplatí, protože naopak chyba v rozehrávce Kanady znamená, že Memič se může dostat zase na polovinu soupeře. V souboji s Johnstonem další souboj těchto dvou pánů na levém křídle z pohledu Bosny a Hercegoviny. Memič dostává pochvalu od kapitána Kolašinace, získal autové vhazování poměrně blízko pokutového území domácí Kanady. 44. minuta. Fanoušci v Torontu už začínají být trochu nervózní, naopak fanoušci Bosny a Hercegoviny pomalu sundávají trička, nejenom kvůli tomu, že je poměrně teplo v Torontu, když se podíváme na stupně jich tam nějakých 26, ale taky proto, že se jim zatím líbí, co vidí od svých svěřenců na hřišti. Teď pozor na pokus z voleje v podání Tahiroviče, který si naskočil do vzduchu a z voleje se snažil zakončit z dálky spoza pokutové území. Ten míč skončil mimo branku několik metrů vedle pravé tyče a tak Kanada může rozehrávat na vlastní polovině. Faulovaný Cornelius teď si počínal určitě nedovoleně. Demirovič, jeden z útočníků Bosny a Hercegoviny, to byl zbytečný faul, poměrně hodně agresivně tam vletěl a dohrál ten souboj a vysloužil si žlutou kartu. Z toho určitě nebude nadšený, protože to rozhodně nebyl jeden z těch taktických faulů, po kterém si řeknete, že to stálo za to. Tohle bylo spíš zbytečné dohrání soupeře, který měl míč u vlastního pokutového území. Cornelius potom spadnul na trávník v agónii. No a hlavní sudí Facundo Tejo dal tedy druhou žlutou kartu v zápase. Tu získal v uvozovkách. Získal Demirovič a jednu má taky Johnston, tedy pravý obránce Kanady, který právě teď posílá nákop dopředu na Olovašeho, který prodlužoval ale do země nikoho, protože pravý křídelník Kanady Buchanan nenabíhal, nepochopil tenhle signál, nepochopil záměr Olovašeho a tak může pokračovat znovu Bosna a Hercegovina. Sad Kolašinac, kapitán, přihrává dopředu, nenašel nikoho ze spoluhráčů, Kanada naopak zkouší protiútok, ale je to opět nepřesné a pozor na Bosnu a Hercegovinu, útok po pravém křídle. Bajraktarevič ale není rychlejší než Laria, levý obránce Kanady, který si vysloužil mohutný potlesk tribun v Torontu, protože dokázal odstavit od míče, respektive si na zádech pohlídat dotírajícího Bajraktareviče a doprovodit míč mimo hrací plochu. Nastavují se 4 minuty nad rámec základní hrací doby prvního poločasu zápasu mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou na fotbalovém mistrovství světa. Stav z pohledu domácí Kanady 0-1. U míče Bosna a Hercegovina na polovině soupeře. Dobrá série hlaviček, Demirovič prodlužuje na Lukiče. Střelec gólu může centrovat, nakonec necentruje, vrací se s míčem zpátky, nikam nespěchá. Bosna teď získává cenné sekundy, nakonec ale ještě přihrávka na Tahiroviče do vápna, kterou ale zachytil záložník Kanady Justáčio. Ten odkopává dopředu. Protiútok se nekoná i proto, že Jovo Lukič fauloval Tejona Buchanana ve snaze o protiútok Kanady a tím pádem další žlutá karta. Opět míří do sestavy Bosny a Hercegoviny, tentokrát tedy střelec Jovo Lukič nejenom, že má na kontě gól, ale už taky žlutou kartu. Zamezil tak slibně se rozvíjející akci Kanady po pravé straně. Kanada to tak bude muset zkusit znovu od píky, tedy rozehrát nakrátko na vlastní polovině a postupným útokem, postupnou kombinační hrou se dostat co možná nejdál k brance soupeře. Mají to ale ještě daleko, Cornelius teď posílá dlouhý nákop na levé křídlo, Miller prohrává hlavičkový souboj s Dedičem, Dedič posílá míč dopředu na Demiroviče, Demirovič vrací pod sebe, krásný manévr Bašiče, který prohodil míč mezi nohama Millera a pokračovat tak může Bosna po levé straně, to už máme pryč druhou nastavenou minutu, nastavení prvního poločasu. Bosna vede 1-0 nad domácí Kanadou. Memič teď spěchal za dalším nákopem po levém křídle, ale ten nákop byl až příliš dlouhý. Skončil v pokutovém území a tak rozehrává brankář Kanady Krepo, který navíc tleská, povzbuzuje své spoluhráče, aby se ještě zmohli na další útok, protože zatím to nevypadá, že by Kanada chtěla hodně vyrovnat do konce poločasu. Spíše to další takový rozvážný, rozvláčný útok po pravé straně. Buchanan tedy má míč u své pravačky na pravém křídle, blíží se pokutovému území, dává si to na levačku příliš daleko od nohy. Zákrok v podání Tahiroviče znamená autové vhazování pro Kanadu. polovině třetí nastavené minuty prvního poločasu. Autové vhazování poměrně blízko rohového praporku. Teoreticky by mohl přijít dlouhý aut do vápna. Faul to nebyl v podání Tahiroviče, byť si Buchanan stěžoval, že při tom skluzu byl faulovaný. Každopádně teď už dlouhý aut Johnstona do vápna, odvrácený Katičem, ještě se vrací míč do ohně. O tohle se ale postará Jokic, nepostará, nakonec tam přispěchal Johnston, rána zblokovaná. Takže na závěr prvního poločasu, v poslední, tedy čtvrté nastavené minutě, ještě uvidíme další roh Kanady, pravděpodobně poslední v prvním poločase a pravděpodobně poslední šance pro Kanadu, jak vyrovnat stav utkání ještě v úvodní části. Rozehrávka Justáče a míří do vápna. Cornelius vyskočil nejvýš, zakončil, ale má hlavu v dlaních, protože ta jeho hlavička mířila vysoko nad břevno. Nějakých zhruba 30 vteřin zbývá do konce prvního poločasu mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou. A všechno nasvědčuje tomu, že úvodní poločas vyhraje možná trochu proti očekávání Bosna a Hercegovina. Dlouhý nákop, Bosna zvládá získávat ty odražené balóny. Bajraktarević drží míč na kopačkách Bosny a Hercegoviny, ta se nikam nežene. Teď tedy přichází dlouhý nákop a hvist hlavního sudího Facunda Teja. První poločas zápasu mistrovství světa mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou končí tak, že domácí jsou nespokojení a hosté spokojení. Bosna a Hercegovina vede po prvním poločase 1-0 díky trefě Jovi Lukiče ve 21. minutě.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
2: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
5: Poslední dvě překážky, ale dotahuje Holloway. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat po to finish, jo, protože Holloway zaškobrtl na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
2: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička.
1: A tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
5: Teď Armand Duplantis 6-13 a poprvé překonává Armand Duplantis bez problémů. Nový rekord meetingu, to byl parádní skok.
2: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
1: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
2: A o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Přestávku zápasu mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou využijeme na Radiožurnálu Sport také třeba na sportovní přehled, který začneme samozřejmě fotbalovými zprávami. Čeští hráči se po porážce 1-2 z Jižní Koreou vracejí z mexické Guadalajary do amerického Dallasu, kde mají tedy na mistrovství světa svou základnu. Šampionát mezi tím tedy pokračuje utkáním úvodním skupiny B. Více řekne na úvod sportovního přehledu Pavel Tilšar. Vítej.
6: Hezký večer. Fotbalisté Kanady bojují o historicky první vítězství na mistrovství světa. Jedna z pořadatelských zemí letošního turnaje v dosavadních 6 zápasech na předchozích 2 šampionátech ani nebodovala. Kanada hraje v Torontu proti Bosně a Hercegovině, která ale po prvním poločase a gólu útočníka Lukiče po rohovém kopu vede 1-0. Do světového šampionátu vstoupí v noci na zítřek i poslední pořadatelská země. Spojené státy americké budou hrát od 3 hodin ráno našeho času v Los Angeles proti Paraguayi. Oba zápasy dál budeme sledovat a zároveň vás na Radiožurnálu Sport informovat v reportážních vstupech.
0: Ghanský fotbalista Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas svého týmu na mistrovství světa, a to také tedy v Torontu proti Panamě, potvrdila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Záložník Villarrealu a bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvinění ze 7 případů znásilnění 4 různých žen v letech 2020 až 2022. Soudní proces očeká v příštím roce. Partey vinu odmítá.
6: Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Jako hráč na nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak dovedl jako kouč k vítězství v domácím poháru. Během trenérské kariéry vystřídal uliční řadu prvoligových klubů. Celkem odkoučoval 413 zápasů v soutěži, druhý nejvyšší počet v historii. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale byl k ním i srdečný. To řekl uliční před časem pro Český rozhlas.
7: Jsem byl ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodnej, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit, a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
0: Obránce fotbalové Slávie Igor Ogbu bude po operaci achillovy šlachy 3 měsíce mimo hru. Úřadující ligoví šampioni to oznámili na svém webu. Ogbu se zranil na začátku června na srazu nigerijské reprezentace.
6: Hokejový brankář Montrealu Jakub Dobeš je v All-Star týmu nováčků končícího ročníku NHL. Hvězdnou sestavu kanadsko-americké soutěže vybírají tamní novináři a do druhého All-Star týmu NHL zařadili i útočníka Bostonu Davida Pastrňáka.
0: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál druhý závod světového poháru ve vodním slalomu za sebou. Po domácím vítězství v pražské Troji triumfoval i v německém Augsburgu a je v čele průběžného pořadí seriálu.
8: Já mám asi ambice pořád stejný. Já každý závod, do kterého nastupu, tak chci jet co nejlepší jízdu a ideálně být na těch nejvyšších příčkách. A hlavně chci, aby mě to prostě furt bavilo a naplňovalo. Co se mi daří.
6: Kajakář Josef Dostál prošel na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl olympijský šampion z Paříže nejrychlejší ze všech. Vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem, a to po povedeném finiši.
9: Když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu a odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl, a tam se poperu o nejlepší umístění.
6: V finále si vyjeli taky kanoistka Denisa Řáhová na 200 a čtyřka jak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Vorel na 500. Na stejné trati se dostali do bojů o medaile taky bratři Martin a Petr Fuchsové na deblkánoji, kajakářka Barbora Betlachová, deblkajak Špicar Havel a Řáhová s Kamilou Šímovou na deblkánoji.
0: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. V něm se utká s jiným hráčem ze Spojených států Sheltonem nebo s Japoncem Shimabukurem. V nizozemském městě Hertogenbosch je mezi nejlepší čtyřkou Barbora Krejčíková na turnaji v Londýně. Naopak dohráli Karolína Plíšková a Marie Bousková.
6: A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu po setech 25-16, 25-22 a 25-15. Po třech zápasech mají Češi v soutěži maximální počet 9 bodů a v neděli se v Jihlavě utkají s Dánskem.
0: Volejbalem uzavřel sportovní přehled jeho autor Pavel Tilšar. Díky.
6: Díky, pěkný víkend.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Ukrajina očekává další masivní ruský raketový útok. Končící státní zástupkyně Lastovecká předala ministru spravedlnosti upřesnění důvodu rezignace na funkci žalobkyně. Vodní slalomář Krejčí vyhrál v kajaku druhý závod světového poháru za sebou, tentokrát v Augsburgu. A počasí začátek víkendu bude nejdřív většinou oblačný s přeháňkami, postupně se začne od jihozápadu vyjasňovat a teploty zítra nejčastěji do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla Radiožurnálu po jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se ke schůzce nechtěla vyjadřovat.
3: Panu ministrovi jsem předložila materiály, které konkrétně dokládají informace, které jsem sdělila ve svém rezignačním dopise. Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí, potom se uvidí, co dál.
1: Žalobkyně se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji koncem ledna z případu odvolali. Ministr Tejc ocenil, že Lastovecká přijala jeho pozvání, s materiály se musí prý podrobněji seznámit. Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale také střely Orešník, schopné nést i jaderné hlavice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a taky dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová zdůraznila spolupráci mezi Bratislavou a evropskými institucemi. Řekla to při dnešní návštěvě Slovenska. Dorazila tam jen několik týdnů poté, co europoslanci vyjádřili obavy ze stavu demokracie na Slovensku.
4: Metsolaová se ke kritice při návštěvě Bratislavy přímo nevracela. Evropský parlament má podle ní zájem o dobré vztahy a nechce na nikoho ukazovat prstem. Předseda Národní rady Richard Raši zdůraznil, že spolupráce je i slovenským cílem.
5: Hovorili jsme o budúcom rozpočte Európskej únie, takzvanom viacročnom finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko.
4: Europoslanci v květnu vyjádřili obavy ze zhoršování právního státu a ochrany základních práv na Slovensku. Evropskou komisi tehdy vyzvali, aby prověřila, zda nejsou ohrožené také finanční zájmy 27. Slovensko kritiku odmítá. Metsolaová se setkala také s prezidentem Petrem Pellegrinim. Jednali o bezpečnosti Evropy i ukrajinské budoucnosti v rámci EU. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Litomyšli dnes večer začal 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabízí koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma Natura, která se odrazilo už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvedla Stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsna. Festival chce zároveň posílit svůj mezinárodní rozměr a víc se otevřít zahraničním umělcům i publiku, říká umělecký ředitel Marek Šulc.
6: Mám na mysli oba ty směry. Chceme možná více zahraničních interpretů, kteří českému publiku představí opravdu to nejlepší a zároveň bychom byli rádi, kdyby do Litomyšle přijížděl třeba větší poměr zahraničních návštěvníků, protože na festivalu v rámci toho festivalového programu je něco, co jinde v Evropě nemůžou slyšet.
1: Sport. Kajakář Jakub Krejčí má ve světovém poháru vodních slalomářů druhé zlato v řadě. Po domácím vítězství v pražské Troji ovládl závod v německém Augsburgu. Krejčí byl nastupních vítězů i na úvod letošního seriálu. Ve slovinském Tacenu skončil třetí. 24-letý český reprezentant je tak v čele průběžného pořadí světového poháru. Fotbalisté Spojených států amerických vstoupí do domácího mistrovství světa. Od 3 hodin ráno našeho času se v Los Angeles utkají s Paraguají. Aktuálně bojuje v Torontu Kanada s Bosnou a Hercegovinou. Podrobnosti přidá reportér Adam Procházka.
7: Bosna a Hercegovina vede po prvním poločase 1-0, protože se ve 21. minutě prosadil útočník Jovo Lukič po rohovém kopu. Takže Kanada je blízko k tomu, aby prohrála i 7. zápas v historii světových šampionátů. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Kroměříže a na D2 u Podivína. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kroměříž čekejte omezení. Na kilometru 259 zasahují hasiči u havarované dodávky, zabrali pravý pruh a policie v případě potřeby zastavuje provoz. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín vyšetřují nehodu. Na 36,5 kilometru v odstavném pruhu auto po kolizi, na místě už policie a hasiči. Na silnici 11 na výjezdu ze Šumperka do Postřelmova před kruhovým objezdem narazilo osobní vozidlo do svodidel. Projíždí se přes plnou čáru protisměrem. Na silnici 4 mezi Prahou a začátkem dálnice D4 za sjezdem na Jíloviště nové omezení. Začala tam příprava demolice mostu a silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude deštivá, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra pak čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně ale začnou od jihozápadu srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude i polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude i 25. Tolik zprávy.
8: Ve 22 hodin a 6 minut skončily zprávy na Radiožurnálu Sport a vychází to velmi dobře. Za malou chvíli totiž začne druhý poločas utkání na fotbalovém mistrovství světa mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: První poločas vyšel lépe fotbalistům z Bosny a Hercegoviny, vedou 1-0. Na začátku druhého poločasu se z našeho pražského studia, kde zápas sleduje, hlásí zase Adam Procházka.
9: Hezký fotbalový večer, ještě jednou, už se tedy rozehrál druhý poločas, máme za sebou nějakých 25 sekund a hned byli fanoušci v Torontu svědky první střely druhé části, o kterou se postaral Demirovič poměrně z dálky, z pravé strany, takže úplně neohrozil brankáře Kanady Krepova. Byla to rána poměrně tvrdá, ale mířila doprostřed branky, takže s tím si golman domácí reprezentace poradil a hrát dál tak může Kanada na polovině soupeře. Opět tradiční rozehrávač standardních situací Justáčio si pomáhá se svým spoluhráčem ze zálohy s Konem. Přihrávka na Millera, kombinace Kanady na levém křídle, ale ta je nakonec překažená dlouhým odkopem v podání Bosny a Hercegoviny, tak jak jsme zvyklí u tohoto týmu minimálně v tomto zápase, ale opět se Bosna dostává k odraženému míči, ale tahle přihrávka za obranu, ta nenajde svůj cíl. Amar Memić se vrací zpátky, tedy křídelník Plzně, který je v zápase velice aktivní. Dostal se i do jedné velké šance, ale je to ten nejčastější adresát těch přihrávek obránců Bosny a Hercegoviny za obranu Kanady. Teď se o něco stejného pokouší Kanada a úspěšně Oluvašej zpracovává míč, ale jako na saních tam přijel stoper Bosny Katič a míč dopravil mimo hrací plochu. Takže Buchanan bude vhazovat míč zpátky do hry, to se mu daří. Justáčio v dobré kombinaci s Oluvašejem. Oluvašej se s míčem otáčí. Dobrá klička, je ve vápně. Oluvašej může přihrávat před branku. Zákrok brankáře Vasilie a nakonec odkop kapitána Kolašinace. Tohle Bosna zvládla, ale pochvalu teď musí dostat útočník Kanady Oluvašej, který předvedl kličku, kterou nikdo nečekal. Obtočil se kolem dotírajícího obránce Bosny a propasoval se až do pokutové území, nakonec ale přihrávka nepřesná. Buchanenův dlouhý aut odvrácený na zadní tyč, Bajraktarević také hlavičkou prodlužuje mimo pokutové území Bosny a Hercegoviny. 48. minuta, Kanada stále prohrává s Bosnou 0-1, teď přihrávka na Oluvašejho, ten předává Justáčiovi, ten je odstavený od míče tvrdým zákrokem Katiče, ale Facundo Tejo, argentinský sudí, ukazuje, hraje se dál, faul to nebyl, tělo na tělo. A to znamená, autové vhazování je pro Kanadu. Johnston uvedl míč do hry na Buchanana, center do vápna zblokovaný, takže Lukic pomáhá v defenzivní práci Bosně a Hercegovině, snažil se okamžitě vysunout směrem dopředu Bajraktareviče, jenomže ta přihrávka byla nepřesná, příliš dlouhá, a tak může hrát Kanada. De Fugerol má si s Johnstonem, přihrávka podél pravé postraní čáry, míří na Oluvašejho, ten si to hodil kolem brankáře, který vyběhl na hranici vápna. A teď je otázka, jak tuhle situaci sudí vyhodnotí, protože Oluvašej se k míči dostal dřív než brankář Bosny Vasily. Vasily proto potom zasáhl Oluvašejho směrem někam do oblasti hlavy. Bylo to na hranici pokutového území, takže ve hře je vlastně spoustu věcí. Pokud tohle byl faul brankáře, tak hrozí červená karta, případně taky pokutový kop, pokud to bylo uvnitř pokutového území. A kdyby sudí rozhodl opačně, tak to bude samozřejmě útočný faul kanadského forwarda, tedy Oluvašejho. Čekáme na to, jak se rozhodne hlavní sudí, ale nevypadá to, že by zatím chtěl nařizovat penaltu nebo něco podobného. Spíš posoudí ten zákrok jako stejný z obou stran. Každopádně Oluvašej se pohyboval i na hranici offsideu při tom náběhu. Ten souboj byl v pokutovém území. Vypadá to, že on tam byl nakonec dřív. Soudě podle opakovaných záběrů nakonec brankář Vasil, který ten míč vyboxoval, a těsně potom, co ten míč vyboxoval, tak zasáhl oběma rukama do hlavy Oluvašejho, který tak okamžitě se uráčel k zemi. Takže budeme čekat na to, až se ošetří oba hráči. Vypadá to, že v horším stavu je snad i brankář Vasil, který potom dopadl nepříjemně někam napůl na rameno, napůl na hrudník, ale vypadá to, že bude v pořádku, bude moct pokračovat. Už má tedy míč u své kopačky, rozehrává ho dlouhým nákopem na polovinu soupeře. 50. minuta končí, Kanada prohrává s Bosnou a Hercegovinou na fotbalovém mistrovství světa v základní vstup skupině 0-1. Teď dobrý manévr Millera, levého křídelníka Kanady, posílá míč do vápna na Oluvašejho, ale tentokrát byl u míče v souboji těchto dvou pánů brankář Bosny a Hercegoviny, tedy Vasil, který ten míč chytil a okamžitě rozehrál směrem dopředu na své spoluhráče. Zahraje se taky Demirovič společně s Tahirovičem, ale Demirovič hodně dlouho otálel, nevěděl, že na něj zezadu dotírá obránce de Fougerol, který ho obral o míč, a Demirovič potom fauloval. Míč pro Kanadu ve středovém kruhu. Kone přihrává doleva na Cornelia Cornelius. Rozhrává svou levačkou na levé křídlo k postraní čáře Millerovi, ten dělá kličku, posouvá si míč dopředu, ale tuhle kličku skvěle odhadnul Dedič, pravý obránce Bosny, který si teď stráží míč před Millerem vlastním tělem. Tvrdý souboj, nakonec odkop Dediče mimo hrací plochu. Asi chtěl, aby se ten míč ještě otřel o soupeře, ale ten míč nakonec odputoval pryč ze hřiště čistě bez doteku, takže je to autové vhazování pro Kanadu. Neúspěšný pokus o přihrávku do vápna, odvrácený Bosnou, ale Kanada se dostává zpátky k míči. Opět aktivní křídelník Miller dává pod sebe na Justáčia. Justáčio bude otáčet těžiště hry, nakonec ne. Otáčí se s míčem a vrací ho na levou stranu. Centr Cornelia míří do malého vápna, ale tam si bezpečně pro míč vyskočil brankář Vasil, zpracoval ho do koše, jak se říká, a nakonec ho odkopává na polovinu soupeře. De Fougerol vrací míč dopředu na pravé křídlo Kanady. Buchanan, souboj 1-1, skvěle kapitán Bosny Kolašinac vložil se do skluzu a zamezil kličce Buchanana, který ale zpátky u míče, teď už proti dvěma hráčům. Opět Kolašinac versus Buchanan, opět Kolašinac úspěšnější, tentokrát ostavil Buchanana od míče a nechal ten míč dokutálet se mimo hrací plochu, takže nás čeká odkop od branky. Končí 52. minuta. Pořadatelská země mistrovství světa Kanada vstupuje do turnaje soubojem v základní skupině s Bosnou a Hercegovinou. Posloucháte vysílání Radiožurnál Sport a Bosna vede nad domácím výběrem 1-0. Jediným střelcem utkání zůstává z 21. minuty útočník Jovo Lukič.
8: Teď. A my můžeme zase tady ze studia přidat třeba aktuality ze světa Formule 1. Hned týden po slavné velké ceně Monaka se bude závodit v Barceloně. No a zatím mají za sebou jezdci dva tréninky s pestrými výsledky. V tom prvním dnešním byl nejrychlejší Brit Russell s Mercedesem před Piastrym, Australanem, který jezdí na McLarenech, a na třetí pozici byl Leclerc, Monačan z Ferrari. No a druhý ten z tréninků, ten pro změnu vyhrál Brit Lando Norris s McLarenem před Russellem a Piastrym. Sobotní program nabídne už kvalifikaci a pak samozřejmě samotná velká cena v tradičním termínu v neděli odpoledne. I o tom uslyšíte samozřejmě na Radiožurnálu Sport, stejně jako teď o dalším průběhu utkání Kanady s Bosnou a Hercegovinou na fotbalovém mistrovství světa. Dávám ty informace Adam Procházka.
9: 54. minuta, Kanada stále prohrává s Bosnou Hercegovinou 0-1, ale mohlo se to změnit. Kanada byla blízko vyrovnání, zakončoval Larry a poměrně zblízka po skvělé kanadské kombinaci uvnitř vápna Bosny Hercegoviny. Ta střela, kterou vyslal Laria, zamířila za záda brankáře Vasilie, jenomže na brankové čáře zasáhl kapitán Bosny Sead Kolašinac, který ten míč vykopl do břevna, od břevna se ten míč odrazil tedy mimo branku a to znamená, že gól z toho není. Kolašinac se hodně radoval po tomto zákroku, ale teď pozor na šanci Bosny, do které se dostává Demirovič, z ničeho nic zakončuje, ale nedokáže dostat ten míč do sítě. Skvělý zákrok vybíhajícího brankáře Kanady Krepova, tak teď se tedy roztrhl pytel se šancemi na obou stranách. Připomínám, na té straně na útočné polovině Kanady to byl Laria, který zakončoval do břevna po teči Kolašinace, no a na druhé straně v zápětí z protiútoku se snažil zakončit Demirovič, který byl v souboji s brankářem Krepovem uvnitř pokutového území. Vypadá to podle těch opakovaných záběrů, které máme k dispozici, že si to chtěl Demirovič ještě hodit kolem brankáře a potom případně zakončit do prázdné brány, ale to se nakonec nepodařilo, protože Krepo skvěle zasáhl nohama. To znamená, že se skóre nemění, ale je tu rohový kop. Tahirovič, záložník Bosny, ho zahrává na zadní tyč. Nepříliš jistý zákrok Krepo a nakonec to ale pro Kanadu dopadlo ještě dobře a nakonec to může být i protiútok pro domácí reprezentaci, ale nepřesná. Přihrávka Oluvašeho znamená, že je to spíše odkop od branky v podání Bosny, ale nepřesný. Justáčil, kapitán Kanady, získává míč pro domácí. Po něm pokračuje Miller netradičně na pravé straně. Center na zadní tyč, nepřesný, daleko nad branku, za branku. 55. minuta končí. Kanada po dalším neúspěšném útoku prohrává s Bosnou a Hercegovinou 0-1. Každopádně tohle je dobrý příslib toho, co nás možná čeká ve druhém poločase, tedy šance a útočné akce, protože v prvním poločase bychom zajímavé šance dokázali spočítat na prstech jedné ruky, konkrétně byly tři. Jednu měl na svědomí Memič, na straně Bosny jednu Lukič, ten zakončil a trefil se, tedy 1-0 pro Bosnu a potom taky Jonathan David. Teď ale pozor na právě Jonathana Davida, dostal se do útoku, centroval do vápna, ale skvěle se vrátil Katič, stoper Bosny, který stlumil ten centr tak, že nakonec doplachtil do rukavic brankáře Bosny a Hercegoviny Vasilije. Ten rozhrává míč dopředu na Demiroviče, ten se ani nepouštěl do vzdušného souboje s stoperem Kanady De Fougerolem. Ten tak míč odlavičkoval do zámezí na konci 56. minuty. To bude autové vhazování pro Bosnu a Hercegovinu, která stále vede v Torontu nad domácí Kanadou 1-0. Jesse Marsh, americký trenér Kanady, je tam v poměrně intenzivních diskuzích se svými asistenty, že by připravoval nějaká střídání, na to si musíme počkat, ale pozor. Sead Kolašinac měl zahrávat autové vazování, ale trvalo mu to dlouho, tak dlouho, že nakonec hlavní sudí Facundo Tejo z Argentiny to autové vhazování otáčí a uděluje ho Kanadě. To je také tedy jedno z těch nových pravidel, kdy si hráči musí pospíšit při autových vhazováních. Jinak hrozí přesně to, co se teď stalo Kolašinacovi a Bosně a Hercegovině. Jenomže Kanada výhodu držení míče úplně nevyužila. Ta přihrávka byla nepřesná, skončila v zámezí někde na levé straně u půlící čáry. Takže autové vhazování naopak pro Bosnu a konkrétně pro Dediče. Nahození dopředu na Lukiče nepřesné, Kanada zpracovává míč, teď dobrá série přihrávek, jenomže někde mezi těmi přihrávkami přišel faul kapitána Kanady Justáčia na jednoho ze záložníků Bosny, konkrétně na Tahiroviče, který si zavazuje rozvázanou kopačku. Justáčio se vrací zpátky. No a Kanada se stále přibližuje neúspěšnému vstupu do turnaje a další porážce. Bylo to hodně zmiňované, že Kanada byť hrála na mistrovství světa už dvakrát, teď je to tedy třetí účast, tak ještě nedokázala vyhrát jediný zápas ani remizovat. Všechna utkání prohrála. Naopak Bosna, která byla na turnaji před tímhle současným jenom jednou, už má na kontě alespoň jedno vítězství. Teď nákop do vápna Kanady, Krepo poměrně nejistě, ten míč vyboxovává pryč mimo hrací plochu na roh pro Bosnu a Hercegovinu. Byť v tom vápně byl vlastně sám, měl hodně času v souboji s urostlým útočníkem Bosny Lukičem, ale raději zvolil bezpečnější variantu a ten míč vyboxoval pryč. A bude to tedy, pokud se nepletu, tak třetí roh Bosny a Hercegoviny. který přichází právě teď. Tahirovič posílá vysoký centr do vápna. Hlavička, ke které se dostal Muhamerovič, ale byla příliš vysoká nad břevno brankáře Krepoa. Trochu se teď na sebe zlobíme, Muhamerovič, protože ten centr byl přesný na hranici malého vápna a dostal se tam nad Cornelia suverénně. Možná mu scházelo ještě pár centimetrů, tak aby se dostal do ideální výšky pro zakončení. Každopádně Kanada rychle přichází o balón, Bosna ho získává jenom na chvilku.

Dostává, rozehrává ho na levou stranu na Lariu. Laria vrací pod sebe, tam je záložník Kone. Kanada už se nastěhovala k pokutovému území soupeře. Kone trochu zbržďuje akci, nakonec nahrává Millerovi, který se vrátil na hranici vápna. Miller vysílal dopředu Lariu nepřesně, Bosna odvrací jenom dočasně, na podruhé už to asi vyjde. Bajraktarević se s míčem šikovně obtočil kolem dvou hráčů, míč skončil v zámezí po teči záložníka Kanady Koneho. A tak na konci 60. minuty po hodině hry bude tedy rozehrávat Bosna a Hercegovina autové vhazování na vlastní polovině. 60. minuta už nám skončila, začíná 61. No a Kanada stále neúspěšně dobývá defenzivu Bosny a Hercegoviny, které už stačí určitě to jednobrankové vedení jenom uhlídat a bude z toho důležité vítězství pro Bosnu a Hercegovinu. Ale nepředbíhejme ještě, Kanada ještě má hodně času, minimálně půl hodiny. Teď ale první střídání, a to na straně Kanady, končí, pokud se správně dívám, tak končí Miller, tedy levý křídelník Kanady, který byl hodně aktivní, ale nakonec tedy končí už ve druhém poločase. A končí taky útočník Oluvašej, tedy parťák na hrotu útoku Kanady, nebo nakonec ne. Každopádně, mezi tím přichází Schaffelburg, tedy náhrada za zmiňovaného střídajícího Millera. No a připravený je tam taky další hráč na střídání, a to konkrétně David, tedy abychom si ho nepletli s Jonathanem Davidem, tak v tomhle případě je to Promise David, tedy útočník, který střídá právě zmiňovaného Oluvašejho. No a trojité střídání chystá taky trenér Bosny a Hercegoviny, tedy Sergej Barbares. Mimochodem, ten než se stal trenérem Bosny a Hercegoviny, tak hrál profesionálně poker 10 let, tak uvidíme, jak bude zvládat tyhle fotbalové šachy při střídání. Každopádně do hry na straně Bosny a Hercegoviny přišel Bažďar, tedy útočník, a na straně Kanady to bylo nakonec trojí střídání, kromě Schaffelburga a taky Promise Davida přišel taky Ali Ahmed. Pokračovat můžeme dál ve hře, 62. minuta, oba týmy tedy obměněné, skóre zůstává ale stále stejné, Kanada prohrává s Bosnou a Hercegovinou 0-1. Sergej Barbares tedy se snaží ještě trochu pojistit to vedení 1-0. Bažďar, tedy útočník, vystřídal Lukiče, tedy střelce gólu, který se tedy uráčel ze hřiště. No a střídal taky poměrně neviditelný záložník Bosny a Hercegoviny Bašič a místo něj přišel Gigovič. Takže to bychom měli, kompletní informace o tom, co se mění na hřišti, v sestavách a na soupiskách. 63. minuta, Kanada bude rozehrávat autové vhazování směrem dopředu. Tam je připravený nováček na hřišti Promise David, který se snaží protlačit k míči, ale přitom fauluje. Je to hodně urostlý chlapík. Když se na něj tak dívám, tak to nebudou jednoduché souboje. Přesvědčil se o tom i nový muž na trávníku na straně Bosny a Hercegoviny Gigovič, který svedl souboj právě s tímhle obrem na straně Kanady s Promisem Davidem a pravděpodobně tam dostal zásah někam do oblasti obličeje. A okamžitě se tedy poroučil k zemi. 63. minuta pomalu končí. Kanada stále prohrává s Bosnou a Hercegovinou ve třetím utkání na fotbalovém mistrovství světa 0-1. Připomínám, že v těch úvodních zápasech Mexiko vstoupilo úspěšně jako pořadatel do turnaje vítězstvím 2-0 nad Jihoafrickou republikou a potom, a to jste jistě mohli slyšet i v přímém přenosu, na naší stanici Češi podlehli Jižní Koreji 1-2, teď ale zpátky do zápasu Kanada, Bosna a akce Kanady po pravé straně. To je akce Larii, který ale nedokázal ten míč přihrát přesně dopředu. A to znamená, že Kanada se musí vrátit ke svým stoperům. Teď tedy pokračuje jeden ze střídajících hráčů, Ahmed, dobrá klička, už je na hranici vápna. Ten hráč Kanady, teď má míč v území Promise, Promise může pálit. Ale Promise David se nedokázal prosadit, ta rána byla zblokovaná. Chytil ji bez problému brankář Bosny a Hercegoviny, tedy Vasily, ale dobře se do zápasu uvedl jak Ahmed, který našel v pokutovém území Promise Davida, tak samotný Promise David, který se už dostal k prvnímu zakončení, byť to bylo zblokované, byť to neohrozilo branku soupeře, tak takový vstup si asi představoval nový útočník na hřišti. Teď opět má slovo po dlouhé době Bosna a Hercegovina, ale
Tohle nebyl úplně úspěšný protiútok.

0: Vypadá to, že buď Bosně a Hercegovině dochází síly, nebo si Kanada postupně zvyká na ty hrozby z protiútoku Bosny a Hercegoviny. Kanada pokračuje v dobré kombinaci. Ahmed trochu zahání stopera Cornelia, který míč stíhá těsně na hrací ploše u levé postranní čáry. Na vlastní polovině hledá Koného pod středovým kruhem. Kone vrací do běhu Corneliovi, ten už se s míčem dostává na polovinu soupeře. Cornelius má míč u své levačky, ohlíží se dopředu, posouvá si míč před sebe a skvěle nachází vepředu Lariu. Laria zasekává, už je u vápna soupeře, dává pod sebe na Justáči. Justáčiho má to na silu pravačkou, rána, která minula pravou tyč, ale tohle byla krásná kombinace Kanady, zaslouží si pochvalu i potlesk tribun v Torontu. V 66. minutě sice se skór nemění, Kanada stále prohrává s Bosnou 0-1, ale tahle akce měla parametry i nakonec ta střela, která mířila několik metrů vedle. Justáčio si stěžoval, tedy autor té nepřesné střely, že skončila ta rána vedle i kvůli teči soupeře, ale Facundo Tejo, argentinský sudí, nebyl toho názoru. A tak se k míči dostává Bosna a Hercegovina, je z toho opět jenom odkop v 66. minutě, ale k odraženému míči se Bosna dostává. Memič, přihrávka dopředu, měla pravděpodobně najít Baždara, nového útočníka na hřišti, ale ten tam byl zaklesnutý v souboji s Corneliem a tak může hrát naopak Kanada. Dobrý pas na levé křídlo, tam je nový muž na trávníku Schaffelburg, posílá center do vápna, naskakuje si Oluvašej, sráží míč dopředu a tohle si nakonec dobře vyřeší ve své defenzivě Bosna odkopem mimo hrací, mimo pokutové území. Kanada se dostala k odraženému míči a De Fougerol, stoper, byl faulovaný. Žlutá karta to nebude, byť by si to domácí tribuny podle toho povyražení hlasového přáli. Každopádně De Fougerol bude v pořádku. Tenhle stoper Kanady, fauloval ho Baždar. Takže už si připsal i nedovolený zákrok, sudí v Tejo dává pokyn k rozehrání a tak také Kanada činí. Na pravém křídle má míč Ahmed, klička doleva, přihrávka do vápna, dobrá přihrávka zpět, Justáčio hledá před brankou jednoho ze svých spoluhráčů, ale ta přihrávka přeplatila všechny přítomné v pokutovém území a navíc už ji na trávníku nestihl ani stoper Cornelius, takže to bude autové vhazování pro Bosnu a Hercegovinu, která dál úspěšně brání vedení 1-0. A to i díky už druhému zákroku na brankové čáře. Dalo by se říct, že gólman Bosny a Hercegoviny Vasil byl dvakrát překonaný, ale dvakrát ho zachránili obránci při té velké šanci Larii. To byl obránce Sádko Lašina. Ale teď pozor na Bosnu a protiútok na pravé straně. Bajraktarević zasekává úspěšně kolem Larii, ale ten se s ním vrací a Bajraktarević nakonec nepřihrává, Laria zblokoval tu přihrávku, ale Kolašina se dostává k míči za hranicí pokutové území, centr do vápna, Bajraktarević hlavičko je pouze, ale do rukavic brankáře Kanady, Krepo a Krepo okamžitě rozehrává, zápas nabírá vysoké tempo, Kanada může v několika mužích do protiútoku, na pravé straně je Ahmed, Ahmed zpracovává, čeká na podporu spoluhráčů, nakonec přihrávka nepřesná, Kolašina opět zasáhl, ale přichází faul a bude to nebezpečná standardní situace, Oluvašej. Tedy rotový útočník Kanady, který hraje od první minuty, vybojoval standardní situaci, která by mohla být poměrně nebezpečná. Dle mého soudu to nebude na střelu, protože je to ještě poměrně daleko, ale na nebezpečný centr do vápna, jak bychom to bude určitě v tomhle případě rozehrávat bude Kone, tedy záložník, centr do vápna. Odvrácený Katyčem, po něm pokračuje taky Kolašinac, kapitán Bosny, který se nechal, doslova se nechal sfaulovat De Fougerolem. Dostal se do úzkých a bylo jasné, že jediné východisko pro Kolašinace bude nechat se sfaulovat a De Fougerol stejně tak učinil a sfauloval kapitána Bosny a Hercegoviny, který si odpočine stejně tak jako všichni hráči, protože v 69. minutě přichází další pauza na občerstvení a na ochlazení všech hráčů, takže připomínám, 69. minuta končí, 70. začíná, no a Kanada neprožívá ideální vstup do turnaje, prohrává ve svém prvním zápase na mistrovství světa v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 0-1.
1: A my se za chvilku zase na tento zápas vrátíme. Fotbalisty FC Turín povede jako trenér Jacio Abate, vicemistr Evropy z roku 2012 s 12. týmem uplynulého ročníku italské ligy, podepsal dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na webu. Abate nahradil Roberta Daverzu, který po sezóně u týmu skončil. Bývalý hráč AC Milan, Empoli nebo Neapole. Abate si vyzkouší první angažmá v sérii A, dosud působil ve druhé a ve třetí lize.
2: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
3: Pět let vysílání, pět let emocí. 4

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: A když budete dál poslouchat Radiožurnál Sport i teď ve 22 hodin a 33 minut, tak uslyšíte další informace z utkání fotbalového mistrovství světa mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou, protože ho sleduje Adam Procházka.
11: 72. minuta, připojeme se právě včas, protože teď začíná pokračovat hra dál. Odkop už má připravený od své vlastní branky brankář Kanady Krepo, který ten míč nakopává tedy na polovinu soupeře. Stav je stále tedy stejný, Kanada prohrává s Bosnou a Hercegovinou při svém vstupu do domácího světového šampionátu 0-1. Teď se postará o autové vhazování na polovině soupeře, konkrétně tedy Laria, který posílá míč směrem dopředu. Nákop, který není úplně přesný, s tím si poradí Muhamirovič, který ani nemusel podstoupit žádný souboj, ale stejně raději, tak jak už jsme v tomto zápase od Bosny zvyklí, přichází nákop, respektive odkop pryč, takže Kanada se dostává k dalšímu autovému hazování, stále na polovině soupeře, De Fugero se s míčem otáčí mezi dvěma hráči, hodně nebezpečný manévr, byl to poslední muž kanadské reprezentace v tu chvíli a i díky tomu se Bosna dostává do protiútoku, Amar Memič ale prohrává hlavičkový souboj s Johnstonem a po něm pokračuje Ahmed, velice aktivní hráč, který přišel do zápasu v druhém poločase, teď ale přichází o míč v souboji s Tahirovičem, záložníkem Bosny a Hercegoviny. Amar Memič nakopává balon směrem dopředu. Nepřesný nákop, Bajraktarevič si nedokázal poradit s tím těžkým balonem a tak se Kanada zmocnila míče jenom do té doby, než Kone fauloval a Kone se hodně naštvaně začal přibližovat k rozočímu Facundovi Tejovi, až jsem si skoro říkal, jestli sudí z Argentiny nevytasí žlutou kartu. Nakonec zastavili tohoto záložníka Kanady spoluhráči, takže se nedostal až úplně na dosah ruky hlavního sudího. A to znamená žádná další žlutá karta. Na svůj start v zápasu, respektive na svůj vstup do zápasu, stále čekají, dalo by se říct, největší hvězdy obou týmů. Na straně Kanady Alfonso Davies, levý obránce, který se stále pravděpodobně zotavuje ze zranění nataženého zadního stehenního svalu. A taky Edin Džeko, kterého zase trápili problémy s ramenem, nenastoupil v žádném z dvou přípravných zápasů před startem šampionátu, také zatím na lavičce Bosny a Hercegoviny. Máme tu další střídání, ze hry odchází Bajraktarevič, tedy pravý obránce Bosny a Hercegoviny, který si odehrál to svoje, no a svoje si odehrál i křídelník Plzně Amar Memič, takže změna na obou křídlech, přichází Šunič a Alajbegovič. To znamená, že další změny přichází na straně Bosny Alajbegovič. To je jeden z těch nejmladších hráčů v kádru Bosny a Hercegoviny. Je mu teprve 18 let, ještě se k míči nedostal. Naopak se k míči teď dostal Schaffelburg, křídelník Kanady, který v souboji s Dedičem spadnul na zem. Stěžuje si u rozhodčího, podle jeho názoru to jednoznačně faul byl, ale podle názoru sudího nikoliv, takže rozehrávat bude Bosna a Hercegovina odkopem od vlastní brány. To si samozřejmě na starost vezme gólman, který stále drží čisté konto. Vasil, brankář Bosny a Hercegoviny, který pravda nemusel předvést tolik zákroků, ale při těch situacích, kdy musel vyskočit na ten míč a zpracovat třeba vysoký nákop nebo center, tak v nich si zatím počínal dobře a i díky tomu drží čisté konto a i díky tomu vede Bosna a Hercegovina nad Kanadou 1-0. Další souboj Dediče a Schaffelburga, Opět Schaffelburg prohrává. Není to zatím povedený vstup tohoto křídelníka Kanady do zápasu. Bosna teď hraje po levé straně na vlastní polovině. Přihrávka směrem dopředu na Šuniče, jednoho z nových mužů na trávníku. Po něm taky Alajbegovič. A kombinace pokračuje i skrz kapitána Seada Kolašinace směrem do středu hřiště. Přihrávka nakonec zpátky na Muhamerovice. Muhamerovič dává směrem doprava na Katyče, ten si pomáhá s Dedičem. Po něm Gigovič, přihrávka směrem dopředu, která přesně našla jednoho ze střídajících útočníků Bosny, tedy Šuniče. Teď pokračuje opět Kolašinac. Bosna drží míč teď už poměrně dlouhou dobu na poměry Bosny a Hercegoviny. Často jsme spíš svědky toho, že Bosna se s tím míčem nějak úplně nepomazlí, ale spíš ho okamžitě pošle za obranu soupeře. To se teď nestalo, co se teď ale stane. Na konci 76. minuty je další střídání. Přichází Kyle Larin, střídá Oluvašejho, tedy opět útočník za útočníka. No a Kyle Larin, to je samozřejmě poměrně známé jméno, třeba pro fanoušky Premier League, protože hraje za Southampton. A velmi známé jméno je to samozřejmě taky pro fanoušky Kanady, protože je to druhý nejlepší střelec v historii této země. Tím prvním je Jonathan David, který už střídal, o tom už jsme mluvili, ten má na kontě branek 39 ve své reprezentační kariéře. Kyle Larin, ten jich má na kontě 30. Dohromady tedy tito dva borci 69 reprezentačních gólů, ale to je stále méně, než kolik má reprezentačních gólů na svém kontě Edin Džeko, útočník Bosny a Hercegoviny, těch je totiž 73. Ale zpátky k zápasu, 77. minuta, Kanada prohrává 0-1 s Bosnou a Hercegovinou. Pozor na nákop do vápna na střídajícího Larina, ale ta přihrávka byla příliš dlouhá. Brankář Vasily si ji schrábnul do svých rukou a nakonec taky rychle rozehrál na kapitána Kolašinace. Ten přihrává směrem dopředu na Alajbegoviče, který ale nedokázal ten míč zpracovat tak, aby Bosna a Hercegovina zůstala v držení míče. A tak je to šance pro Kanadu, aby rozjela jeden ze svých útoků, které zatím mají společného jmenovatele, a to je kombinace po zemi. Párkrát už to Kanadě vyšlo, že se dostala rychlými přihrávkami až do zakončení. Nakonec z toho bylo zakončení pravého obránce Larry do břevna po teči Kolašinace v úvodu druhého poločasu a musíme si počkat na to, jestli ještě něco podobného Kanada předvede. Měla by, pokud nechce prohrát další zápas na mistrovství světa, konkrétně 7. ze 7, který kdy tato země ze Severní Ameriky na té nejprestižnější fotbalové akci odehrála. Teď záložník Kanady, Kone, přihrává na levou stranu na zmiňovaného Larryho. Larrya se obtáčí kolem soupeřů, po něm Kone, dobrá kombinace. Nakonec Larin, rána, gól, Kanada srovnává. 79. minuta, šťastné střídání amerického kouče Jesseho Marshe. Kyle Larin se raduje, 31. reprezentační gól. A Kanada a fanoušci v Torontu jsou na nohou. Tohle potřebovali, na to čekali dlouhých 79 minut. Kanada dobývala balkánskou obranu Bosny a Hercegoviny neúspěšně. Hodně dlouho. Nakonec musel přijít Kyle Larin ve druhém poločase a zhruba po 5 minutách srovnává stav zápasu na 1-1. Pohled na hráče Bosny a Hercegoviny, ti vypadají jako opaření. Možná už počítali s tím, že to dohrají do konce zápasu, že udrží to vedení 1-0. Byla to dobrá kombinace, do které se mimochodem zapojil i další útočník Promise David, který z první přihrál do vápna na Kyle Larina, a takhle si má počínat hrotový útočník. Zpracování kolenem, rychlá rána z voleje, trochu šťastná teč, o kterou se tam postaral jeden ze střídajících hráčů, Šunič to byl. Každopádně ta rána mířila na branku i tak. No a Kyle Larin slaví celá Kanada, slaví americký trenér Jesse Marsh, slaví poměrně velká část stadionu v Torontu. Tenhle zápas ještě není u konce a dostává novou zápletku. Kanada nakonec se přibližuje k tomu, aby poprvé v historii světových šampionátů neprohrála utkání. A pokud by se jí podařilo ještě jednou skórovat, tak by z toho nakonec mohl být i úspěšný vstup do domácího turnaje. Teď se ještě čeká. Video rozhodčí pravděpodobně bude situaci přezkoumávat. Kyle Larin se pohyboval na hranici offsideu. Ještě tedy nemáme oficiálně potvrzeno, že ten gól platí, ale teď už ano, rozehrává se dál. Kanada je na nohou. A Bosna a Hercegovina teď bude muset trochu změnit svůj plán, protože dál jenom odelávat a bránit to nemusí být úplně nejšťastnější řešení, ale samozřejmě to nechám na povolenějších, třeba na trenérovi Bosny a Hercegoviny Sergeji Barbarézovi. Teď tedy Bosna pokračuje v držení míče, nákop dopředu na Demiroviče, potom si tam zbíhal taky Šunič, ale k míči se nedostává, naopak Kanada vyráží do protiútoku a k míči se dostává Promise David, rána zblokovaná nebo nebyla, končí mimo hru, to je samozřejmě jasné, zblokovaná pravděpodobně nebyla a Promise David leží na zemi, žádá si faul od sudího Facunda Teja. Těžko říct, jestli se rozhodčí tak rozhodne, podle mého názoru nikoliv, nezapískal, podle jeho názoru to asi faul nebyl. Takže to bude míč v držení Bosny a Hercegoviny. To už nám končí 81. minuta. Poprvé tedy můžu zopakovat, že jediným střelcem gólu není útočník Bosny a Hercegoviny Jovo Lukič, ale taky ofenzivní hráč, hrotový útočník Kanady Kyle Larin. 1-1 mezi Kanadou a Bosnou v 81. minutě v třetím utkání tohoto světového šampionátu ve fotbale. Kanada se snaží posílat míč okamžitě dopředu, Schaffelberg nespracovává, Devič si ho pohlídal, respektive Dedič, pardon, takže si vysloužil i autové vazování. Bude zahrávat tedy míč do hry na vlastní polovině, tak také činí ve spolupráci se Šuničem, ten se k míči dostává, přihrává směrem dopředu na Alajbekoviče, dobrá kvička mezi dvěma hráči a po něm pokračuje Šunič, dobrá spolupráce nových mužů na trávníku, Tahirovič padá, faul to nebyl, Kanada je u míče, 82. minuta, stav 1-1, Kanada Bosna, Kanada proti útok, který nakonec končí až u stopera Muhammeroviče. Stopera Bosny, ale neúplně přesný odkop, který si teď pochvalují fanoušci Kanady, protože to byla nepovedená přihrávka brankáře Bosny, Vasilie. Kanada se ale nedostává k míči, byť tam leží na zemi Promise David. Je z toho protiútok Bosny Hercegoviny, který se ale pohlídá Johnston, pravý obránce Kanady. Spěchá za míčem, dostal se k němu, odkopl ho směrem dopředu, no a Kanada získává míč na polovině soupeře. Kyle Larin sprintuje, je rychlejší než Sead Kolašinac, z kterého podle mě trápí křeče. Sead Kolašinac se teď hlásí. Naštěstí pro Bosnu Hercegovinu byl připravený taky brankář Vasily, který ten míč získal těsně před přibíhajícím čerstvým útočníkem Kylem Larinem. Teď se tedy bude čekat, vypadá to, že Sead Kolašinac je zraněný, respektive trápí ho křeče, teď leží na trávníku před svým pokutovým územím a samozřejmě sudí Facundo Teja ukazuje, že bude muset jít mimo hřiště. Po tom ošetření jsou u něj dva zdravotníci, tedy u kapitána Bosny a Hercegoviny. Máme před sebou tedy nějakých 7 minut plus nastavení, které je garantované už jenom tím, že nově máme v každém poločase občerstvovací pauzy. Takže Kanada ještě bude mít čas na to utkání otočit. Sead Kolašinac už vstává, stále má kapitánskou pásku na levé paži, teď si ale sundává, vrací rozočímu, respektive vrací, podávají rozočímu Facundovi Tejovi a ten ji přinese pravděpodobně tedy hráči, který vystřídá Seada Kolašinace na trávníku. Na stadionu v Torontu je teď dobrá nálada, protože většina fanoušků je samozřejmě domácích, možná pod mým hlasem můžete slyšet i chorály domácích fanoušků, kteří si ten zápas užívají, ale samozřejmě mají ještě jedno skromné přání. Chtějí, aby Kanada dala ještě jeden gol a zažila tak vítězný vstup do domácího turnaje v Torontu. Už je rozehráno. Kolašinac tedy vystřídal, to už je jasné. Už je pryč z trávníku. No a místo něj přišel Burnič, tedy další z defenzivních řad Bosny a Hercegoviny. Bosna teď bude mít k dispozici vazování. Na starosti ho bude mít právě nový muž na trávníku, tedy Burnič. Burnič bude míč vhazovat do hry, udělal několik kroků před podle rozhodčího, ale v pořádku, takže autové vhazování regulérní, Kanada odvrací pryč. Kone, jeho nepovedený odkop teď trochu nabil soupeřům, tedy Bosně a Hercegovině. Nakonec se ale nedokázal Baždar dostat do dobré pozice v pokutovém území, ale vybojoval alespoň rohový kop pro Bosnu a Hercegovinu. Mezitím kapitán Bosny a Hercegoviny Sead Kolašinac se ještě protahuje u své střídečky na pomezní čáře. Bylo to velké riziko, protože Kolašinac předtím podstoupil sprinterský souboj s Larinem, prohrál ho právě i kvůli křičím, a kdyby se Larin dostal k míči, šel by sám na brankáře, ale Vasil byl připravený a ten míč odebral. Teď už ale roh Bosny Hercegoviny na malé vápno odvrácení, teď ještě rána Burničen. Ten se netrefil do míče z voleje, teď ho vrací zpátky do vápna, nakonec ještě Alajbegovič může centrovat do vápna, Klička na levou nohu, ale tam se o něj postarali tři hráči Kanady a je to Justáčio, který rozehrává na Schaffelberga, ten zpracovává míč. Byl obrán o míč, míč skončil v zámezí, je to tedy míč pro Kanadu. Na polovině soupeře potlesk domácích tribun, fanoušci v Torontu tlačí domácí Kanadu k tomu, aby se ještě zmohla k tomu jednomu gólu a tedy k obratu v prvním zápase pro Kanadu i pro Bosnu a Hercegovinu na letošním světovém šampionátu. Kanada se teď posouvá dopředu, ale trochu krkolomně, jedna hlavička, druhá hlavička, míč končí v zámezí, bude to autové vazování, no a vypadá to, že zase se otálí s tím autovým hazováním, což není radno na tomto světovém šampionátu. Teď ale sudí Facundo Té ukazuje, že se má Dedič vrátit s míčem směrem dozadu a teď rozehrát. Teď už rozhodčí měří sekundy, nakonec to Dedič stihl v pořádku. Bosna stále u míče na pravé straně na vlastní polovině. Přihrávka na střídajícího hráče, tedy Burniče, který míč odkopává směrem dopředu. Nakonec Bosna dokázala ten míč zachytit ještě na hrací ploše u vlastní brankové čáry, ale ten odkop skončil mimo hru, takže autové vhazování poměrně blízko pokutového území Bosny a Hercegoviny. Schaffelberg, jeden ze střídajících hráčů Kanady, má míč ve své ruce, ale přenechává ho Johnstonovi, který je známý tím, že dokáže míč hodit poměrně hodně daleko, třeba jako Vladimír Coufal v české reprezentaci. Johnston zvedá svou levou ruku, posílá dlouhý aut směrem do vápna, tam si naskakuje De Fougerol, ale k míči se nedostává, odražený míč sbírá Justáčiu, který ho vrací Johnstonovi, Johnston tentokrát center nohou, odvrácený Burničem, k míči se dostává nakonec Baždar, který míč dal na Alajbegoviče, ten přihrál směrem dopředu na Demiroviče, ten se k míči dostává na hranici vápna Kanady, jenomže skvěle ho tam brání Laria, levý obránce, který ho vytlačil zpět ke středové čáře. Pokračuje tedy Burnič, který přihrává s ním dopředu na Gigoviče, ten se ale k míči ve vápně soupeře nedostává, dobře zasáhl Cornelius. Teď naopak může Kanada směrem dopředu, Pramis David drží míč v souboji s Katyčem a úspěšně ho udržel pro Kanadu. Teď série faulů na kanadské hráče. Na zemi leží kapitán Justáčio. Je to faul, bude to standardní situace. Fanoušci tady v Torontu samozřejmě oceňují tuhle snahu mohutným potleskem. A Kanada rozehrává tu standardní situaci. Nakrátko 88. minuta. Už nezbývá mnoho času Kanadě na to dokonat obrat na domácí půdě v Torontu v úvodním zápase mistrovství světa. Kanada prohrávala v tomto zápase zhruba 50 minut po trefě Jovi Lukiče z Bosny. V 78. minutě ale srovnal střídající Kyle Larin. Teď je to 1-1, Kanada stále aktivnější, dobývá defenzivu Bosny. Teď další z útoků a přihrávka dloubáček do vápna v podání Justáčia. Na první pohled pohledný dloubáček, ale příliš efektivní nebyl, tak jak byl efektní. Nenašel nikoho ve vápně, ale Kanada podle všeho zůstane u míče, protože faulovaný byl Kone, který toho má plné zuby. Je to vidět, protože teď po tom dalším souboji zůstal na zemi, pomalu stával nahoru, ale musí to ubojovat, pokud chce, aby se Kanada nakonec propracovala k vítězné koncovce. Teď je to opět zmiňovaný Kone, pomáhá si s Cornéliem, Cornelius vrací Konému. Kone teď rozehrává další akci Kanady na polovině soupeře. Johnston, Scheitle, přihrávka na Justáčia, ten se nedokázal zorientovat na hranici vápna soupeře, míč nezpracoval. Bosna může odkopávat, ale volí spíše konstruktivní protiútok. Dobrá kombinace, nakonec přihrávka v podání Šuniče, nepřesná. Kanada získává míč Justáčiu. Efektně dokázal zpracovat, rozehrát Fauna Ahmeda, tedy pravého křídelníka Kanady, který se sbírá ze země, trochu si oklepává pravou ruku, protože pravděpodobně v tom souboji mu tam Šunič na ní šlápl, ale bude v pořádku. Bude moct pokračovat. To už nám začíná 90. minuta. Kanada, Bosna, Hercegovina, nerozhodný stav 1-1. Zbývá nám už jenom 30 sekund a potom nastavení. Na střeli je to 12-7 pro Kanadu, která je v zápase aktivnější. Teď to bude standardní situace. Justáčio má všechny, skoro všechny spoluhráče naběhnuté na hranici pokutového území Bosny a Hercegoviny. Pomalu se blíží konec 90. minuty a standardní situace pro Kanadu. Justáčiův nákop ale míří přesně do rukavic brankáře Bosny Vasilie. Tohle byla zahozená standardní situace. Teď se dozvíme, kolik hlavní sudí nastaví minut a bude to minut 6. Hodně času pro Kanadu. Končí 90. minuta, začíná 6-minutové nastavení, ale samozřejmě mluvím o tom, že Kanada má dokonat obrat, protože srovnala a je aktivnější, ale samozřejmě Bosna má taky čas na to rozhodnout tenhle zápas ve svůj prospěch, to ne, že ne. Teď je Bosna u míče, konkrétně je to Šunič ve středu hřiště, dává na Burniče na levé obraně, ten okamžitě hraje směrem dopředu na dalšího střídajícího hráče Baždara, ten ale v souboji s Defužerolem prohrál, nicméně vybojoval autové vhazování nebo rok, bylo to hodně těsné, počkejme si na to, kam se postaví Johnston, nakonec je to autové vhazování tedy pro Kanadu, takže nemusíme řešit, co z toho plyne pro Bosnu a Hercegovinu, protože rozehrávat bude Kanada. Johnston stále otálí, protože se ještě bude střídat a to vypadá, že na straně Kanady odchází kapitán Justáčio, který odehrál kvalitní zápas, zahrával všechny standardní situace, byl aktivní a místo něj přichází Osorio, tedy záložník Kanady, který má těžkou úlohu, bude muset tedy nahradit kapitána Justáčia, ale už mu bude stačit odehrát pouze 5 minut. Teď pozor na Bosnu, Alaj Begovič u míče, tenhle ten mladičký talent Bosny a Hercegoviny, dobře se otáčí s míčem, padá k zemi, faul to není. Kontroverzní, řekl bych, nerozhodnutí sudího Facunda Teja, protože z mého pohledu se mi zdálo, že Alaj Begovič byl faulovaný. Nicméně potom už byl faulovaný oficiálně i podle názoru sudího Muhamerovič, stoper Bosny a Hercegoviny. Takže z toho bude standardní situace pro Bosnu. Alaj Begovič si tam udělal skvělý prostor mezi třemi hráči. Přišlo tam zatažení od záložníka Koného. Samozřejmě je otázka, nakolik intenzivní bylo a argentinský sudí Facundo Tejo i podle toho svého metru, který nastavil v tomto zápase, asi dalo by se říct podle očekávání, ten faul neodpískal. Takže Kanada bude zahrávat sice standardní situaci, ale ne v blízkosti pokutové území, ale z velké dálky až někde u středové čáry. Ještě se musí s míčem vracet Gigovič, záložník Bosny a Hercegoviny. 4 minuty zbývají do konce nastavení zápasu mistrovství světa mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou. Posloucháte Radiožurnál Sport, stav je nerozhodný 1-1 a čeká nás, doufejme, dramatický finish tohoto zápasu, ve kterém Kanada vstupuje do domácího šampionátu. Teď ale nepřesný odkop Kanady, Defužero odlavičkovává, Kyle Larin, útočník Kanady, se zapojuje do útočení a je stáhnutý na zem tvrdě Katyčem, stoperem Bosny a Hercegoviny, který tedy se vysloužil žlutou kartu, vůbec neprotestuje. Tohle byl taktický faul, dává to smysl, do konce zápasu zbývají 3 minuty. Byla to nebezpečná akce, která byla sice u svého zrodu, ale hodně Kanaděnů se pouštělo do náběhu na útočnou polovinu, v čele tedy s Larinem, který držel míč. Kanada nevyužila potom tu rozehrávku úplně tak, jak by si představovala. Míč skončil v zámezí, takže přichází odkop od brány v podání brankáře Bosny a Hercegoviny Nikoli Vasilie. Jesse March, americký trenér Kanady, nervózně přišlapuje u své střídačky. Vypadá hodně zamyšleně, jakoby byť Kanada ještě může rozhodnout zápas ve svůj prospěch, nebyl úplně spokojený s tím, co jeho svěřenci v tomto zápase předváděli a stále předvádí. 2,5 minuty zbývají do konce nastavení zápasu mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou. Koné přichází o míč ztrácího, jenomže útočník Bosny Baždar se k němu nedostává, ale další nepřesná rozhrávka Kanady znamená, že se na malou chvíli dostal k míči Alaj Begovič, ale ten míč nakonec se ztrácí a takže je to Kanada přece jenom, která se pouští do útoku na polovinu soupeře, ale ten čas utíká poměrně velmi rychle. Žádnou šanci jsme v nastavení neviděli a to už máme z nastavení pryč. 4 minuty zbývají, necelé 2. Kanada a centr do vápna na pravou stranu. Ahmed zpracovává, okamžitě posílá centr na zadní. Tam je promis David, ale taky brankář Bosny a Hercegoviny Nikola Vasil. Důležitý zákrok pro tým, který dlouho vedl a teď brání tedy remízu 1-1. Zbývá nám 1,5 minuty do konce zápasu a Vasil rozehrává ten míč směrem na polovinu soupeře, ten míč padá do zámezí, do žádného souboje se nepouští ani útočník Demirovič, ani útočník Baždar, takže míč pro obránce Kanady, kteří se nadechují k jednomu z posledních útoků po pravé straně. Johnston, pravý obránce, si nabíhá dopředu, míč má Ahmed na pravém křídle, má míč u své pravačky, dává ho pod sebe Defužerolovi. Kanada je nastěhovaná na polovině Bosny a Hercegoviny. Cornelius, stoper Kanady, se vydává několik metrů dopředu směrem k pokutovému zemi soupeře. Nahrává nakonec pod sebe na Koného, po něm Laria, po něm Osorio, nový záložník ve středové linii Kanady. Teď přihrávka na levou stranu a tam jede Fužerol, přihrávka na Lariu, ten může centrovat ve vápně, zasekává pod sebe, má tam spoluhráče, padá, přihrává Larin, rána zblokovaná, ještě jedna šance, Kanady nepřichází. 30 sekund zhruba zbývá do konce zápasu. Kanada měla velkou šanci, nevyužila jí, zblokováno, ale Kanada je opět u míče a domácí tribuny v Torontu jí ženou kupředu. Cornelius u míče ve středovém kruhu dává na Defužerola. Defužerol se otáčí s míčem a vrací pod sebe do středového kruhu na Cornelia. To jsou stopeři Kanady, ten míč ale musí dopředu, zbývá 20 sekund Kanadě do konce nastavení. Ahmed a jeho klička na pravém křídle, má to na levačku, ještě si pomáhá s Johnstonem, ale neporozuměli si, Johnston přihrával Ahmedovi do běhu, ten ale byl nakonec zastavený v tom svém náběhu a to znamená, že nám končí šestá nastavená minuta a vypadá to, že se blíží konec zápasu mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou a ten konec zápasu přichází právě teď, je z toho nakonec remíza. Dlouho, dlouho to vypadalo, že Kanada prohraje i svůj celkově sedmý zápas v historii světových šampionátů, protože s Bosnou prohrávala od 21. minuty 0-1 po trefě Lukiče, ale v 78. minutě dokázal skórovat Larin, střídající útočník Kanady, a srovnal tak na konečných 1-1.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
2: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
3: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
2: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
3: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
2: Václav Němeček.
7: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
2: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
3: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
2: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
3: Více na webu radiožurnalsport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Bylo to tady velmi dramatické nakonec. Vstupní zápas pro Kanadu a Bosnu a Hercegovinu na mistrovství světa. Hrálo se v Torontu. Výsledek 1-1. První historický bod pro Kanaďany při třetí účasti na světovém šampionátu. Určitě si přáli domácí vítězství, ale fanoušci, zdá se podle toho, co jsme slyšeli, byli spokojení určitě i s tím bodem těžce vybojovaným. Za nepříznivého stavu 0-1 se Kanaďanům nakonec tedy podařilo vyrovnat. Druhý zápas od 3 hodin také ve vstupech i na radiožurnálu Sport mezi Spojenými státy a Paraguají. Teď zprávy.
12: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslová.
13: Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny. Americké trhy pozitivně reagovaly na možnou mírovou dohodu mezi USA a Íránem. Fotbalisté Kanady bojují na úvod světového šampionátu o body s Bosnou a Hercegovinou. Zítra čekejte převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší, teploměry ukážou až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Podle pověřeného evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na tříletém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun.
14: Bylo zohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval, byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, se kterým on souhlasil.
13: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat krajský soud v Ostravě. Akcie na amerických trzích mírně posílily. Investoři doufají v blízké uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Pozitivní vliv na růst akcií měl taky vstup společnosti Elona Muska SpaceX na burzu. Cena akcií vesmírné a technologické společnosti krátce po vstupu na burzu výrazně stoupla. Tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. Papež Lev XIV. Odletěl z Kanárských ostrovů s 3hodinovým zpožděním. Důvodem byly technické problémy letadla, které ho měly dopravit do Říma. Papež nakonec odletěl speciálem španělského vojenského letectva. Část jeho doprovodu, který tvoří církevní a vatikánští funkcionáři a také desítky novinářů, musela zůstat na Tenerife. Prostřední Bečvě na Vsetínsku dnes otevřeli novou cyklostezku. Trasa měří necelé 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisté zdarma přespat. Pokračuje nezávislá místostarostka Alena Srovnalová. Sport. Kanadští fotbalisté vstupují do domácího světového šampionátu. V Torontu nastoupili na úvod skupiny B proti Bosně a Hercegovině a podrobnosti má reportér Adam Procházka.
11: Před malou chvílí zápas skončil, Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Bosna vedla od 21. minuty po hlavičce Lukiče. V 78. minutě ale srovnal střídající Larin. Domácí Kanada tak ve svém historicky 7. utkání na světových šampionátech poprvé bodovala. Adam Procházka, Radiožurnál.
13: Od 3 hodin ráno budou hrát na šampionátu Spojené státy americké proti Paraguaji.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Srna na D1 u Vyškova a nehoda u Kroměříže. Na D1 z Brna do Přerova za sjezdem na Vyškov západ na 228. kilometru hlásíte srnu u dálnice.
16: Na D1 směr Vyškov, přesně před Vyškovem, 228. srna, docela velká noc.
15: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kroměříž policie došetřila nehodu dodávky na 259. kilometru. Všechna vozidla odjela, dálnice průjezdná bez omezení. A v Hradci Králové v areálu 360 nám hlásíte situaci kolem festivalu.
17: V Hradci Králové kolem Festival Parku skončil, nebo pomalu končí další festivalový den a teď je tady velké množství chodců a ty kolony aut jsou na opravdu dlouhou dobu. Řidiči by tady měli jet opravdu velmi pomalu kvůli bezpečnosti, protože je tady opravdu hodně chodců.
15: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Před námi je deštivá noc, ochladí se na 14 až 10 stupňů. Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Na horách se maxima udrží většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly zprávy.
10: A i po zprávách ve 23 hodin a 5 minut posloucháte dál Radiožurnál Sport. V následujících minutách vám nabídneme reprízu dnešních kilometrů Jiřího Ješka. A to hned po písničce od kapely Offspring. Tak příjemný poslech.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport. Krásné kdykoliv všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Přejeme ze studia radiožurnálu Sport. Když říkám my, tak tady vítám Martina Charváta. Martine, krásný den.
2: Krásný den všem.
1: Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů a vítám samozřejmě Jiřího Ješka. Jirko, krásné dopoledne.
3: S radostí zdravím vás, pánové, i naše posluchače.
1: Tak já s radostí jdu nejdřív na začátku vyřizovat pozdravy. Byl jsem o víkendu v Orlických horách na road stage. Moc mě to tam bavilo. Postupně jsem počítal hosty Kilometrů Jiřího Ješka, které jsem tam potkal, a dostal jsem se na číslo 4, ale potom jsem tam taky potkal spoustu lidí, kteří nebyli hostem tohohle pořadu.
3: A chtěli by být
1: někteří, to asi ne, to by si netroufli, ale spousta tedy lidí, kteří se pohybují takhle na té amatérské i profesionální úrovni, protože road stage vlastně je i závod pro profíky, i pro amatéry, tak tě pozdravuje a říká, že to děláš dobře, prý, tak já vyřizuju.
3: No, vy to děláte dobře. Všichni to děláme dobře, je to fajn. A mě by zajímalo, jak se ti líbila road stage, protože mě se ten koncept jako líbí, ale nikdy jsem se ještě na žádný závod nedostal, tak trošku mi o tom něco pověz.
1: Hele, dojeď do Deštného, i když pro tebe to nebude vůbec nic nového, pro, myslím, amatéry to je zajímavé, že tam vlastně na začátku se sejdou profesionálové a vyrazí do svého závodu 10 minut před lidmi, kteří trénují nebo netrénují po práci. A ta trasa je krásná, Orlické hory jsou famózní, z první řady Radomír Šimůnek odstartoval a Jan Svorada, ty už jsem samozřejmě nikdy potom neviděl, protože i když tedy jeden tvrdí, že vůbec nejezdí a druhý, myslím, to nezastírá, ne, Jan Svorada je ve skvělé formě, tam je to opravdu na úrovni Jiřího Ješka, to jsou prostě sportovci tělem i duší. Martin Hačecký tam byl taky a byl tam Pepa Kratina, to jsou ty čtyři, které jsem napočítal. Martin Hačecký tam na mě velmi kolegiál počkal a chviličku jel se mnou, ale vlastně ztrácel se mi v tom pelotonu, protože on v něm jezdit umí a já ne. Ale co chci říct a na co ty jsi se zeptal, je to parádní, je to podle mě krásná akce, jede se 77-kilometrový okruh a člověk si může vybrat, jestli ho pojede jednou nebo dvakrát. Já ho jezdím dvakrát, protože já umím jezdit jenom pomalu a dlouho. A baví mě to tam moc, letos vyšlo počasí, takže jsem zlomil i kletbu na něčem, čemu říkám závod, nepršelo jednou a ty Orlické...
3: Ani v Deštném nepršelo.
1: Ani v Deštném, přesně tak, ty vtipy se nabízejí úplně sami. Tak ani v Deštném nepršelo a bylo to tam strašně pěkné, moc hezky zorganizované, zavřené silnice, vlastně na jedničku, všechno klaplo, no. Myslím si, že v tomhle ohledu to tomu pomáhá, že tam jsou ti profíci a kvůli nim to opravdu musí jako lícovat tip-top, takže jo, jako za mě tam skoro není co zlepšovat a jenom doporučuju.
3: Oni prostě tam jedou vlastně český pohár, ne, nebo tak. nějaký takhle důležitý závod a do toho vlastně, když můžou ve stejném místě být amatéři a vidět, jak se připravují naše nejlepší týmy, tak podle mě super koncept. Těším se, že mi to jednou vyjde a že se někde objevím. Protože těch závodů je víc, ne?
1: Hele, jo, teď už to rozšiřují. Loni, myslím, bylo jenom tohle v Deštném po Orlických horách a teď už to nějak expanduje jednak do Hradce Králové a jednak teda do Jeseníku. Myslím, že se pojede někde i tímhle směrem.
2: Vím, že se zůstává někde na východě Čech, ano, obecně, ano, ale všeobecně se mi líbí, jak to příhraničí je hezky opravené. Ať už se podíváme tady do Orlických hor, ať už se podíváme na jih Moravy, ať už bychom se podívali teoreticky také do plzeňského lomeno karlovarského kraje někde v té oblasti, tak tam je to opravdu všude krásné silnice. No, trochu zavidím.
3: Pozor, jako příhraničí Prahy u nás tady, jako příhraničí Prahy ze západní části. Minulou neděli jsem měl přátelé z Moravy, kteří přijeli si na výšťku a byli nadšený, jaký máme tady krásný silnice, takže i kolem Prahy ten středočeský kraj je jako super opravený a je to bezva.
1: No, jenom to tak maličko shrnu, že často lidi třeba vidí, že někdo hodně, čím dál tím víc silniční cyklisté obzvlášť vycestovávají. Je to samozřejmě krásné, já nebudu tady říkat, že ne, týden předtím jsem byl ve Slovinsku a bylo to nádherné, ale abychom jako nezapomínali, protože to tady opravdu máme hezké a člověk si tady dokáže najít úplně cokoliv mu vyhovuje, ať už je to v lese, nebo je to na silnici, ať už je to rovinaté Třeboňsko, anebo je to prostě Krkonoše, nebo Orlické hory, nebo Jeseníky, tak jezděme na kole klidně i doma, no.
2: Jenom nesmí být tak jako tento týden, to je samozřejmě trochu komplikací.
3: No, je pravda, že já jsem od teď, když si to uvědomuju, tak já jsem od té neděle vlastně nebyl ani jednou na kole, pořád běhám, už mě bolí nohy, už bych to potřeboval vystřídat jako s tou cyklistikou, ale pořád na to není počasí nebo čas, no, tak jako začínal fotbalový šampionát, takže pro vás spousta práce, pro mě tolik ne, ale samozřejmě té práce mám jiné, hraje zase spoustu, takže...
1: No ale Jirko, nějaká v mezičase tam byla docela rychlá desítka, ne, jsem viděl? Od té doby, co jsme naposledy tady spolu mluvili, ne, ve Stromovce.
3: Závod, jo, jo, jo, to byla hrozně hezká akce, to bylo v sobotu minulou a byla to vlastně akce v rámci českých půlmaratonů, nebo té série České půlmaratony. A já jsem teda běžel desítku jenom, Prákran, a byla tam Martina Sáblíková a běžela půlmaraton, běžela skvěle. My jsme si to tak jako rozhodili, že ona běžela s těmi lidmi ten půlmaraton, já jsem teda se přihlásil na tu desítku, aby tam taky byla nějaká, nechci říct osobnost, ale aby tam byl jeden z nás prostě, aby jsme si to rozhodili. A musím se přiznat, že já jsem v tu sobotu dopoledne byl na kole, takže už jsem si jako nechtěl dát odpoledne ještě k tomu jako půlmaraton, takže ta desítka mi bohatě stačila. A bylo to strašně hezký, jako hrozně hezká akce, 800 lidí jako na novej závod. Který vlastně jako nebyl dřív, tak jako spousta lidí, skvělá atmosféra, skvěle zabezpečená trať. Na to, že se běželo vlastně kolem Trojského kanálu, kde zrovna byl světový pohár, tak se to tak jako všechno sešlo. Ještě byl dokonce ve Stromovce nějaký hudební festival, takže jsme se tam prodírali, ale bylo to vlastně nakonec fajn, super zabezpečený a hrozně hezká akce. Já jsem si zaběhl docela jako na to, že jsem jako nečekal, že poběžím rychle, že jsem to fakt chtěl jenom se toho zúčastnit a běžela i moje Soňa, takže jsme to fakt měli spíš jako takovou jako odpolední společenskou sportovní akci a nakonec jsem běžel jako velmi dobře, doběhl jsem devátej, vyhrál jsem svoji kategorii jako nad 50 borců, kterých tam samozřejmě asi už tolik nebylo, protože do tohohle věku už se málo kdo dožije v nějakým aktivní formě, ale ne, já si dělám legraci, bylo to hrozně fajn a běželo se mi hezky, takže přestože vůbec neběhám nějaký intervaly v tréninku, tak jednou za týden, jako když si člověk potom skočí do nějakého závodu, tak si ty trubky trošku odšlemí a protáhne, no.
2: Pěkné, pěkné. V sobotu bylo hezky, to můžu sám potvrdit, protože byl vlastně vrchol mé cyklistické sezóny.
3: Ano, Ježíš, ještě jsi to připomněl, já jsem to měl napsaný.
2: Fakt?
3: No, měl, že jsem se na
2: tak
3: tomu
2: to zajímalo
3: chtěl.
2: Moc.
3: No, povídej, povídej.
2: No, my jezdíme takovou výšku. Ano, pro mě je vrcholem sezóny výška, vůbec se za to nestídím, protože já prostě nezávodím, nějak mě to jako neláká. Takže jsme jeli vlastně naši tradiční výšku Praha, což znamená, že z Prahy jedeme na kopec Praha, který je kousek za Příbramí a zpátky do Prahy.
3: To je celkem... vlastně nejvyšší vrchol v Brdech, ne? Nebo
2: no,
3: jeden z nejvyšších.
2: No, o dva metry není, no, o dva dobře. Metry je druhý nejvyšší, ale vlastně jo, ale i na ten nejvyšší jsme potom zajeli. A,
1: To je tok.
2: Přesně tak.
3: To tok.
2: A celkem to dalo asi 150 kilometrů.
3: Na bajku.
2: Přičemž tenhle rok jsme si jako udělali podle toho, že máme větší kondici, fyzičku snad, tak jsme si udělali jakoby víc těch těžších kořenitých úseků po trase, takže to nebylo jako ani po té vojenské cestě, ale vyloženě lesem a na to jsme potřebovali jako vyloženě dobré počasí, no, ale už jsme jako dojížděli hodně, hodně hotový, no.
1: Já jsem tady párkrát Brdy chválil z hlediska cyklistiky silniční i té gravelové, tak já chci slyšet pochvalu i od člověka na bajku, že je to parádní oblast. Ty tam ostatně jako jezdíš mnohem čas než já.
2: Je to naprosto fantastická oblast, úžasná. Člověk by doufal, že už se dokáží odminovat i ty pole nebo od
1: ty
2: zbrojit.
1: Ty značky mě pořád trošku děsí, to je pravda, no.
2: Ty plochy okolo toku a podobně. Párkrát jsme tam i jako zkusili jet tou, přiznám se, zakázanou oblastí té dopadové plochy, kdy je to vlastně krásné na horské kolo.
3: Taková ruská ruleta, ale trošku.
2: No, ale viděl jsi, že už tam někdo šel nebo jel před tebou hodněkrát, tak...
1: Ještě topina jednou končí.
3: Kdyby náhodou, tak nějakou nohu doma najdu ještě, jo, kdyby bylo potřeba.
2: Děkuju. No, ale bylo by hezké, kdyby to někdo dokázal samozřejmě zbavit všech těch věcí, které tam zůstaly po tom, co to byl vojenský objekt, vlastně celé ty centrální Brdy, ty nejvyšší dopadové plochy jako Houpák, Jordán a podobně, tak kdyby to tam celé šlo zbavit těchto věcí a nemuselo se jenom po těch cestách, které jsou tam pravda často rozbité, ale i tak, no, tak by to možná bylo ještě hezčí, nicméně i to je pro nás vlastně jako z Prahy strašně daleko to dojet, tam dojedeš a už si na nějakých 60 kilometrech a tu pojedeš přímo.
3: No ale takováhle výzva, jako když si dáte jednou za
4: za rok jako Martin Charvát, tak jako super. A máš to uložený určitě na Strávě, takže no, fanoušci samozřejmě se můžou podívat se, a třeba to... nechat se inspirovat. Ale ono samozřejmě, pokud to nechcete takhle těžký, jako jet to na 150 kilometrů, tak se dá určitě někam dojet autem, tam zaparkovat a pak si užít přímo ty Brdy. Jaká je tam infrastruktura, co se týče třeba stánků s občerstvením, lepší se to?
2: Ne, mám dopředu vytipované a už i ty špatné, i ty dobré hospody a nebo obecně místa, kde se dá nějakým způsobem zastavit, a také mám vyzkoumané studánky. Protože ty tam vlastně potřebuješ v těch centrálních Brdech vědět, kde je která studánka.
4: Pokud mi není rozbuška teda zrovna.
2: Protože tam vlastně žádné stánky jako nejsou, krom nějakých těch obecně známých míst, nevím, jestli na Třech Trubkách je něco tam, je, myslím, stánek.
4: Myslím, že už jo, teď je to hodně zrenovované.
2: Ale tam na těch vrcholech jako nejsou, ať už u toho vysílače, co je na Praze, nebo na Toku, tam není vůbec nic, tam je jako malá mohylka a dřevěný kříž a napsáno tady je Tok a konec. A jinak tam není
4: kdyby
2: nic.
4: Kdyby to bylo u Brna, tak tady je to Tok.
2: No, a vlastně potřebuješ vědět i kde je studánka, že tam vezmeš do bidonu vodu a tím pádem máš aspoň co pít, ale jinak jídlo tam není nic a třeba v Jincích dole sem vyloženě už vyhýbáme jednomu podniku, kde víme z minulých let, že to prostě není dobře, tak teď jsme zkusili jiný, tam jsme si naložili pizzu do břicha a vydržela tam i po následném stoupání, což nás tady překvapilo, ale tam nebylo co jiného.
1: My tam jezdíme z té strany od Příbramy z Bohutína, tam je moc hezká restaurace u fotbalového hřiště těsně u lesa, mám to tam strašně rád, je to tam pěkné, je to tam pěkné i k posezení, ale jinak je to, jak Martin Charvát říká, prostě v Brdech člověk musí počítat s tím, že jako cokoliv koupí, jenom když ty Brdy úplně celé přejede, ať už na tu stranu nebo na tu zpátky, uprostřed není nic a jako velmi často ani žádný signál, takže tam je člověk opravdu odkázaný sám na sebe a potom teda jsou tam ty cedulky, o kterých Martin mluvil, kterým já se teda vyhýbám jako čert kříži, ale vidím, že bajkeři jsou odvážnější, takže zase jednou bod pro horské kolo.
4: No mě to připomíná, když jsme projížděli loni se Zdeňkem Štybarem před začátkem Tour de France nějaké ty úseky kolem Lille a tam jsou vlastně ty místa z té první nebo druhé světové války, myslím, že to je z první, po těch bombách a po těch zákopech, tak tam jsou ty cedulky do posud a přitom je to už jako kolik desítek let od těch obou válečných konfliktů a stejně si tam člověk nechce jít jako odskočit jako někam do křovíčka, jo, protože fakt to tam pořád hrozí a člověk z toho má spíš jako husí kůži, když to tam vidí, ale na druhou stranu jako tady hejlíkovo okénko po brdských restauracích je důležitá informace.

0: Zraněním Pavla Bittnera.
1: Tak popravdě to vypadá moc dobře. Mám pro vás i čerstvý zprávy, protože jsem byl dneska zrovna ráno to zkontrolovat u ortopeda a ten mi dal zelenou, že už můžu dělat cokoliv s nohou. Samozřejmě ne žádný blbosti, nějaký, nevím, skoky a sprinty a takhle, jako, ale na kole můžu dělat všechno, takže zpráva předána do týmu a můžu postupně teďka progresivně víc a víc trénovat směrem k tour, takže boží.
2: Ahoj Pavle, já tě taky zdravím a díky, že jsi se připojil. Znamená to teda, že už ten cyklistický trénink může teďko naplno probíhat a budeš ladit na to, aby si na Tour de France hned od prvních etap mohl bojovat o vítězství?
1: Přesně tak. Já už jsem teďka naštěstí ten poslední týden mohl docela jezdit, co se týče jako objemu, jako tréninky. Samozřejmě tam byla ještě nějaká limitace, ale už aj 2 dny zpátky jsem tam jezdil nějaký úseky na VO2 Max, takže ten progres jde dobře, jako dokonce aj líp, než jsem čekal. A tím, že jsem teďka dostal úplně zelenou doktora, tak je tým spokojený. Dokonce přemýšlí o tom, že bych aj závodil příští týden, ale to ještě nechám přesně na tom performance týmu a spíš bych byl radši možná za nějaký pořádný blok tréninku a možná se objevil na mistrákách a potom samozřejmě přijet na start tour v dobré formě.
3: Takže start na mistrovství republiky možná ještě bude v podání Pavla Bittnera. Jsme moc rádi, že vás, Pavle, slyšíme v dobré náladě. Zajímá mě, jak se vám líbí na Berounsku, jaké to tam je. Od Jiřího Ješka slyšíme totiž samou chválu z v podstatě vedlejší vesnice.
1: Jo, za mě úplně boží, jako na kolo jsem tady maximálně spokojený a i Mire, moje přítelkyně, je tady moc spokojená na trénink. Je tady velký výběr, jsou tady hezký silnice a hlavně hodně takhle klid dopoledne a i docela odpoledne, když člověk vyjede později, tak těch aut moc nenajde, takže je to bezpečný a pro mě jako, no, pro nás takhle i na to cestování je to kousek na letiště a kousek do Prahy, takže za mě úplně super. Jako jsem samozřejmě já jsem takhle vychovaný na těch Jeseníkách a tam kolem, kde jsou takový cyklistický ráj, ale musím říct, že tady je to hodně porovnatelný.
2: Tak to strašně rád slyším, protože já jsem se do tohohle kraje totálně zamiloval. Už když jsem bydlel v Praze, tak jsem vlastně tímhle směrem nejradši jezdil na kole a teď to ta láska během covidu vyplynula až to, že jsme si tam pořídili dům. Ale pojďme se vrátit ještě k tomu tvýmu zranění, i když jako spíš bych chtěl mluvit optimisticky, ale když k tomu došlo a když si viděl vlastně po tom prvním vyšetření, co všecko vlastně se s tou nohou stalo, byl někdy moment, že si vlastně vzdal už tu Tour de France letošní a řekl si, radši pošetřím nohu a počkám si na příští rok, nebo si od začátku byl ten typ, který řekne, ty ať se děje, co se děje, já to vybojuju.
1: Tak řekl bych, že někde mezi. Já jsem věřil tomu, nebo byl jsem takový realistický a viděl jsem, že prostě pro to udělám 100%, abych se na startu té Tour mohl objevit. Ale říkal jsem si, OK, když tam bude nějaká komplikace nebo se nebude hojit, jak mělo, tak se prostě kvůli tomu nebudu stresovat, budu vědět, že jsem udělal 100% a víc toho prostě nejde udělat. A jako byl jsem hodně realistický, řeknu, hodně přítelkyně a lidi kolem mi říkali, jo, to bude rychle se zahojíš. A já jsem si říkal, jo, OK, tak uvidíme. Ale nakonec se to jako povedlo hodně rychle a i rychle jsem čekal. A popravdě od té doby, co jsem pak dostal zelenou, že se můžu začít trošku hýbat, tak jsem začal chodit do posilky, začal jsem jezdit nějakým tom vesle a skiergu. A od té doby, co se ta krev začala trošku točit v tom těle, tak to neskutečně pomohlo, takže by se dalo říct, že ten samotný pohyb je takový jako největší lék, takže z toho jsem měl asi největší radost a od té doby se to hrozně zrychlilo a věděl jsem, že na Tour to zvládnu, nevěděl jsem v jaké formě, ale teďka už vím, že ještě když mám nějaký, nevím kolik to je, 3 týdny, možná trošku víc, tak to zvládnu v docela dobré formě snad. I kdybych mi nebyl v těch prvních pár dnech, tak v tom druhém týdnu se tam nějaká šance najde a to nám určitě stačí, aby jsme udělali dobrý výsledek.
2: Na to se všichni strašně moc těšíme a vlastně jsme hrozně rádi, že nám potvrzuješ to, o čem tady často mluvíme v těch kilometrech, že ta psychika toho sportovce i vlastně ta obrovská kondice, kterou profesionální sportovci mají, tak pomáhá tomu léčení. Můžeme to vidět na tom, jak se zázračně uzdravil Wout van Aert, potom

0: zranění v zimě, kdy dokázal po téměř 2 měsících vyhrát Paříž-Roubaix, jak se vracel Pedersen velice rychle potom po té zlomenině ruky, tak ty to krásně potvrzuješ taky. Jak velkou pomoc v tomhletom si měl od svého týmu v tom léčení?
1: Tak měli na mě velký dohled, samozřejmě byl jsem v kontaktu s doktorem, ale myslím si, že největší takhle podporu jsem dostal i skrz vlastně svaz a Český olympijský výbor. A byl jsem vlastně pod dohledem tady v centru pohybové medicíny pod Jáchymem Kolářem. Jsem chodil na fyzio a na různé rehabky a to si myslím, že mi hodně pomohlo, že mi tam dali super péči a budu ještě nějakou dobu pokračovat. A samozřejmě ještě pod panem doktorem Beckem, kde jsem byl na ortopedii i dneska ráno, tak mi dali zelenou a s tím jsem asi nejvíc spokojený. Tady kousek z Berouna dojde do Prahy. Takže a samozřejmě pak tým byl moc spokojený, dal mi teďka zelenou na trénink a doufám, že je všechno správně, jak má být. A teďka už budeme jenom posilovat na tom kole a bude to všechno dobrý směrem k tour. Takže podpora byla super, jak mentální, takhle ta léčivá, no.
2: My taky doufáme, že všechno bude v pořádku a moc držíme palce, taky jsme samozřejmě všichni moc rádi, že vás znovu třeba i jako amatéři budeme moc na Berounsku potkávat. Mě to teda vždycky hodně zvedlo náladu, když jsem potkal buď Pavla Bittnera nebo jeho přítelkyni Mire. Je to pěkné prostě vidět, že i profesionálové můžou trénovat v téhle krásné krajině. Chtěl jsem se zeptat na to, co zaznělo už před chvílí, a to je tedy ten mistrák. Mistrovství České republiky koná se tentokrát v Jeseníkách. Hodně těžká trať pro člověka, který je sprinter nebo sprinter klasikář, tak co si od toho Pavel Bittner slibuje, kromě toho, že to asi není docela daleko od místa, kde se narodil?
1: Tak právě jsem se o tom bavil asi před půl hodinou s trenérem, že co si myslí o mistrovství republiky, jestli je to aj dobrý jako trénink směrem k tour, a říkal, že jako osobně, že to není nic jako extrémně pozitivního ani negativního, takže uvidíme, možná to bude takový jako osobní rozhodnutí, já bych to určitě moc rád, protože jako v Česku si moc nezazávodím během kariéry a každý takhle závod kousek domů, kdy mě může vidět i rodina, je moc důležitý, hlavně Jeseníky mám moc rád, sice teda ten mistrák je jako trošku extrémní, což samozřejmě jednou za čas taky musí být, ale uvidíme, no. Je to kousek a asi tam nebudu úplně v té maximální ještě formě v té době, ale rád bych závodil, takže ještě se nějakým způsobem rozhodnu, ale spíš to vypadá, že bych aj radši jel. No.
0: Třeba pomoci vytvořit nějakou alianci závodníků z těch World Tour týmů oproti těm závodníkům, kteří jezdí za ty domácí stáje, kteří mají většinou přesilu, tak možná třeba pomoc jednomu z nich aspoň takhle dobře natrénovat na tu Tour de France. Co říkáš, Pavle?
1: No, přesně tak. Samozřejmě jako ty mistráky jsou vždycky strašně nevyspytatelný a třeba překvapím tím sám sebe, jak dobře se budu cítit teďka po tréninkovém bloku, a překvapím i ostatní závodníky, že si myslí, jo, tak ten byl teďka zraněný, tak toho necháme jet, ale nebudu úplně předbíhat, tak samozřejmě ty mistráky, že jo, nevyspytatelný, bude to hodně, hodně náročný, ale jo, já si myslím, že to bude fajn divácky snad a že si to a i trošku užijem.
3: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ješka. Jak moc teď měníte místo, kde se vlastně nacházíte a kde trénujete? Protože jsem viděl už někdy na jaře, že jakmile v Česku přestalo být hezky, tak šup do Španělska, a jak začalo být hezky, tak zpátky do Česka. Teď se to trochu změnilo počasí, tak jestli náhodou nemíříte zpátky na jih Evropy třeba?
1: To je docela dobrý nápad, popravdě, ale asi chvilku zůstanu tady, ale přiznám se, že ani jednou jsem nekoukal jako na nějaký dlouhodobý počasí a vždycky jsem to strašně měl, na to hrozný štěstí, že z nějakého důvodu jsem potřeboval do Španělska před závodama a tak dále a pak zase zpátky do Česka, že popravdě od té doby, co jsem začal trénovat po vlastně pauze někdy v listopadu, tak jsem neměl snad ani týden jako fakt špatný počasí. Samozřejmě teďka tady občas trošku zaprší, ale jako dá se to přežít. Takže jsem měl obrovský štěstí na tréninkové podmínky Ale teďka jako bych chtěl zůstat v Česku, aspoň chvilečku, takže vás uvidím někde na silnici, doufám.
0: Neplánuje tam tým nějaké ještě vysokohorské soustředění, nějaký blok, nebo stačí ta výška nad Berounkou, kde bydlíš tady v Čechách?
1: Jo, tak tady jsme v nějakých 300 metrech, takže si myslím, že ta hypoxie je fakt hodně těžká na to tělo a budu jak nějaký Kolumbiec, co přijede z nadmořské výšky pak na tour, takže ne, zůstanu tady, možná tam bude nějaká extra příprava od toho horka, ale myslím si, že co mi teďka nejvíc pomůže, tak prostě jenom jezdí na tom kole co nejvíc a snad to bude, nebo určitě to bude stačit na tu přípravu.
2: My budeme moc držet palce, ať je Pavel Bittner na Tour de France tak připravený, jak je to jen možné, jenom ještě na závěr se zeptám, protože je tam pár takových pěkných etap, které budou možná ještě o trošku složitější na vyřešení než letošní mistrovský České republiky, tak jak moc třeba takhle sprintera Pavla Bittnera děsí, že se jede přes Galibier a pak až se přejede, tak se ještě pojede do Alpe d'Huez zezadu a tak?
1: Jako byl jsem teďka nedávno na jednom podcastu a tam jsem se přiznal, že jsem se na tu trasu ještě moc nekoukal. Jako vím, že startujeme to. Ne, jako nebudu tady kecat. Já jsem, jako vím, že startujeme v Barceloně a pak předposlední etapa jedeme dvakrát Albie. A samozřejmě jsou tam nějaké těžké etapy, ale ještě musím jako kouknout na to tak 14 dní předem úplně nějak těsně, takže samozřejmě vím, že to bude těžký, ale není to tak, že bych se obával, že do Paříže nedojedu, takže pokud nebudu nemocný, tak se to nějak přežije.
0: V Barceloně začíná Tour de France týmovou časovkou, tak ty si říkal, že nechceš nikam jezdit, tak to znamená, že ten tým přijede za tebou tady na Berounsko a budete jezdit
2: tak to bych chtěl potkat.
0: Do Žloukovic podél Berounky časovku týmu.
1: Jo, tady je to jako popravdě na ty úseky na časovku je to úplně ideální, jako z Nižboru směrem na Beroun, akorát ten průlet vždycky jako Hýskovem je takovej trošku napil, že tam ty auta jedou, je tam 50, tak to by se nám tady trénovalo docela blbě, ale myslím si, že tím, že tam nebudeme s nějakýma extra ambicema na celkový pořadí, tak to zvládneme i bez nějakého úplně extra jako tréninku na týmovou časovku a budeme se spíš soustředit na ty etapy do úniku a na sprinterský.
3: No, vloží se do toho kostky na křivoklátě a je to hotové.
1: No, přesně tak.
3: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ježka, moc krát děkujeme, že jste se s námi spojil. Hodně zdraví především a také snad i nějakou tu formu.
1: Jo, děkuju moc, mějte se.
0: Pavle, díky, uvidíme se v Barceloně, těším se na tebe.
1: Ahoj.
2: Pavel Bittner v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, tak jsme jednak moc rádi, že se podařilo spojení, jednak jsme samozřejmě moc rádi, že můžeme v tuhle chvíli potvrdit, že tam budeme mít dva české zástupce na tom nejprestižnějším etapovém závodě, který je v kalendáři, kromě Matyáše Vacka, tedy i Pavel Bittner dostává zelenou, jak od fyzioterapeutů, lékařů, tak samozřejmě i od jeho týmu Picnic Post NL, co by si bez něj počali.
0: I od jeho přítelkyně,
2: Mire určitě taky moc pomohla v té rekonvalescenci. Tak to je výborná zpráva.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Jsem chtěl krátce s Jiřím Ježkem pohovořit o tom přípravném závodě, který se teď jede ve Francii, přípravném závodě na Tour de France, závodě, který se jmenoval Dauphiné. My mu pořád asi budeme rádi říkat dál Dauphiné, i když se jmenuje Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Takhle se jmenuje ten region, nebo ty regiony, ve kterých se odehrává. A mě tam strašně zaujala, Jirko, týmová časovka. Protože je to pár let, co se vlastně ve Francii začala ta týmová časovka jezdit podle trošku jiných pravidel. Už se nepočítá čas čtvrtého závodníka, ale vlastně každý si jede za svoje. A já jsem se tě chtěl zeptat, co si o tom myslíš, protože mě to strašně baví.
0: No, je to velká změna a já si myslím dobrým směrem, protože vlastně pokud ten tým má třeba dva až tři závodníky, kteří jako jsou, já nevím, hlavní lídr na celkové pořadí a pak ještě dva záložní, tak vlastně všichni tři se musí snažit, aby dojeli tak nějak pospolu. A samozřejmě ten, kdo by měl být v tom pořadí nejvýš, tak to má v podstatě jako takovou svoji vlastní individuální časovku, ve kterému pomáhají jeho týmoví parťáci. A mně ten systém se strašně moc líbí taky, jako přijde mi to skvělé, až do toho momentu, kdyby třeba ten lídr pro to celkové pořadí měl mít defekt, nebo z nějakého důvodu třeba spadnul, tak pak je jako samozřejmě na snadě, aby ten tým na něj počkal a tím pádem se rozhodí potom to pořadí všem, jo. Takže je to dvousečná zbraň, nicméně jako zajímavý a i to zajímavé vlastně bylo v tom právě v tomhletom závodě, o kterém mluvíme, kde třeba některé týmy, od kterých bych čekal, že budou nastupních vítězů, tak se jim moc nepodařilo a to myslím třeba UAE tým Emirates, je vidět, že bez toho Tadeje Pogačara jsou tak jako nějaký jako nejistý.
3: No zatím v téhle sezóně ano, ty se chceš dostat k tomu, k té aféře spadlého řetězu, viď Karle?
2: Taky můžu, nemusím, je mi to vlastně úplně jedno, mně se to opravdu jako líbilo, protože jsme viděli i různé taktické varianty toho, jak to vlastně udělat, v kolika jako postupně ztrácet ty závodníky. Možná jediná kontroverzní věc tady je, že to na rozdíl od Tour de France nebyla první etapa. Já to nemám rád, když je to uprostřed toho etapáku, protože je to svým způsobem nefér, protože někdo už třeba, zrovna včetně UAE, prostě nevyráží v celém počtu a to mi přijde takové trošku nefér. Na Tour de France, jak už Jiří Ježek naznačil, se tímhle začínat bude, takže tam je to za mě úplně v pořádku a vlastně jsem i rád, jak to tady dopadlo výsledkově, protože ty týmy těch hlavních favoritů, řekněme papírových, těch nejlepších vrchařů a dneska už se tedy v pátek se jede na tomhle závodě, řekněme hodně horská, kopcovitá etapa, ale ten víkend je nesmírně náročný. Tak já jsem strašně rád, že ať už tedy Del Toro nebo Ayuso nebo Sexas ztrácejí a tak si od toho tak trošku slibuju, že uvidíme takzvaně ohňostroj a že se bude útočit a moc se na to těší. Dořeknu tuhletu týmovou časovku, vyhrál tým Visma a jak už naznačil Martin Charvát, bylo to zajímavé, co se dělo u té společnosti Netcompany Ineos. Ineos, jak je známe, protože oni mají dva lídry a jeden z nich v průběhu té časovky měl mechanický problém, muselo se na něj čekat a tomu druhému se to nelíbilo. Tomu druhému se to vůbec nelíbilo. Mluvím o Oscaru Onlim a Kevinu Vokelánovi.
0: No, je to zajímavé, že pokud vyrazíte do takového závodu vlastně s dvěma kohouty, tak tam už je potom hraje osobnost každého z nich, jak se k takovýhle situaci postaví. Samozřejmě, že ten týmový manažer by byl rád, kdyby oba měli vlastně stejnou náturu a prostě jeden na druhé počkal, oba byli jako kamaráčtí, jeden druhému to nevyčítal, ale takový závodníci nejsou prostě, jako každý má v sobě to ego a každý má pocit, že pokud není on jako jasně definován jako ta jednička, nebo naopak jasně definován jakože jenom tam kvůli pomoci, tak každý má v tom srdci jako tu touhu nějakým způsobem se prosadit a tenhle ten etapák patří mezi jako ty nejsledovanější a pod těmi vlastně třemi úplně nejprestižnějšími Tour, Vuelta, Giro, tak patří vlastně do té druhé řady těch důležitých etapových závodů a vyhrát tam jako celkové pořadí nebo mít šanci na stupně vítězů, tak je pro každého z nich, zvlášť protože to nejsou úplně ty hlavní hvězdy současné cyklistiky, tak by to bylo určitě důležitý. No.
3: Na druhou stranu, oni by si vlastně v tom čase nijak jako nepomohli. Oni prostě dojedou v tom stejném čase, takže jeden na druhého nenajede nic a rozhodovat se tam stejně má v těch kopcích a pozor, potom stále jako dodejme, že to je přípravný závod na Tour de France, ačkoliv je jako jeden z těch velmi sledovaných a navíc ty největší hvězdy, jako tím myslím Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, tam nejsou.
2: Jasně, jemu šlo, tomu Vokelánovi šlo prostě o to, že se mu zdálo, že kvůli tomu, že budou brzdit, protože ten problém byl navíc ve sjezdu, oni opravdu jeli nesmírně rychle, tak kvůli tomu, že brzdili, tak vlastně oni přišli o možné vítězství v etapě, což podle mě přišli, protože s tou Vismou prohráli ani ne o 10 sekund a on by býval šel do žlutého, což si myslím, že prostě pro Francouze na tomhle osmidenním závodu ve Francii je nesmírně prestižní věc, takže jako chápu, že byl naštvaný, i když si myslím, že se tým rozhodl správně v autě mimochodem Geraint Thomas, který tedy není sportovní ředitel, ale je nad sportovním ředitelem a občas na nějaký závod jede, tak tady to bylo jeho rozhodnutí.
3: Jestli to vyřešil vtipem schválně.
2: No nevím, jestli to vyřešil, ale se to vyřešil správně.
0: No tak já si myslím hlavně, že on má takovou autoritu těch závodníků, že to, co řekne on, tak už nikdo nespochybňuje. Kevin Vokelán jako hele, druhé místo celkově zatím ztrácí nějakých 12 vteřin na Alexe Bodena, který se dostal do toho žlutého únikem, skvěle, udržel to, ten tým ho podržel i v té týmové časovce, takže pořád jakoby vede, ale samozřejmě se nedá očekávat, že to udrží v těch kopcích, takže Kevin Vauclin dobře, měl by jeden, dva dny ve žlutém navíc, ale pokud bude mít tu formu, o které mluví, že má, tak to musí potvrdit. Jak říká náš tady fotbalový expert Pavel Horvát, pravda leží na hřišti, tak tady pravda leží na silnici a pokud má tu ambici, tak ať ji ukáže o tom víkendu.
2: Je to tak, rozhodne se o víkendu těžké etapy, já se na ně moc těším.
3: Přesně tak.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka dnes s Martinem Charvátem, Karlem Janu a Jiřím Ježkem a teď je tu prostor pro Martina Charváta, který si připravil následující segment. Martine, pojď do nás, hlavně asi do Jirky.
3: Předpokládám, že především do Jirky. Jak se díváš, Jirko, na to, co předvádí Jan Willem van Schip, což je člověk, který je vlastně, nechci ho úplně schodit, ale pouze kontroverzní v tom celém pelotonu, ať už různých závodů nebo World Tour obecně, ale zkrátka závodu pod hlavičkou UCI, abych byl úplně přesný. A sice jde o to, že on zpravidla používá věci, které, když budu mírný, UCI, tedy Mezinárodní cyklistickou federaci, nějakým způsobem iritují. A to nechci nutně tvrdit, že on používá věci nedovolené, používá věci kontroverzní, způsoby kontroverzní na kole a bývá za to bohužel pro jeho kontinentální stáj často diskvalifikován.
0: No, samozřejmě, bavíme se o závodníkovi, který je špičkový dráhář, mám pocit, že vyhrál mistrovství světa ve dvojicích, mistr světa na dráze a vlastně v těch závodech na silnici on prostě proslulý tím, že používá materiál, který je na hraně, minimálně na hraně, někdy za hranou, tak, aby získal co nejaerodynamičtější pozici. Je to takový inovátor, ale podle mě jako nedovoleným způsobem. Je to takový revolucionář, on si k tomu prostě podle mě si na ty vidle nabíhá sám, on dráždí ty komisaře a oni k němu mají samozřejmě stejný vztah, jako mají rozhodčí třeba k... teď mi vypadlo to jméno, úplně jsem ho vytěsnil.
2: Tomáši Řepkovi.
0: Třeba tak. Toho jsem nemyslel, teď jsem myslel toho současného.
3: Tomáše Chorého.
0: Tomáše Chorého, ano, už mi naskočil, tak se mu omlouvám. Tak prostě s podobným způsobem Jan Willem van Schip prostě dráždí ty komisaře, on prostě jako nechce ustoupit z toho, že on bude jezdit tak, jak se mu chce, a i když to nenahrává těm pravidlům, tak prostě oni ho vždycky vyloučí z toho závodu. Někdy ho musí téměř sestřelit na motorce, když už mu po třetí říkají, že je vyloučen a on jede dál. Je to takový prostě bojovník s větrnými mlýny. Proti UCI to v životě nemůže vyhrát. Podle mě to má v krvi, že prostě chce dráždit, chce být kontroverzní. Já bych ho v týmu nechtěl, protože i když je to třeba hodnej kluk, já ho opravdu neznám. Neznám ho, určitě by o něm líp promluvil Martin Hačecký, který s ním na té dráze strávil spoustu závodů, jaký to je člověk v civilu, ale podle mě přijde jako zbytečně kontroverzní a i právě ti týmoví manažeři říkali, že on vlastně v těch závodech jim nevydělá žádné peníze, ale v každém závodě za něj zaplatí 3 000 euro pokutu, jo, takže se jim moc nevyplatí.
3: To sice ano, ale teď se dostáváš podle mě především k té technické části a on už bývá penalizován i za to, jakým způsobem drží řídítka a poukazuje na to, že vlastně není jediný, kdo to tak dělá, jenom že vzhledem k tomu, že on je velmi vysoký, takže zkrátka používá to, jak je to pro něj skoro až přirozené.
0: On jezdí v takové té aerodynamické pozici, že si opře předloktí vlastně o tu horní část řídítek a jenom maličkama drží vlastně ty brzdové páky, což takhle používají vlastně dráhaři, takhle jezdí. Na silnici je to zakázané, na silnici je prostě dané, že má člověk držet ty řídítka dlaněmi a nemá si opírat vlastně těma předloktíma o tu horní část a má držet ty řídítka pevně. On je vysoký, tak samozřejmě pro něj tahle ta aerodynamická pozice je vlastně příjemná a pomáhá mu vlastně dát ten výkon, zvlášť když je třeba sám v úniku nebo prostě jede ve trojici v úniku a on je takový notorický útěkář z toho pelotonu, ale prostě tím, že už má tohleto jméno, tak ty komisaři na těch motorkách se těší, až on pojede někde sám a až takhle zalehne na ty řídka a přesně mu to dají sežrát a řeknou, hele, opět si porušil pravidla, seš vyloučen prostě za nesprávné držení k posedu nebo prostě toho, té pozice na kole. Samozřejmě, že takhle každou chvíli si uleví jako v té pozici i Tadej Pogačár nebo prostě někdo ze sjezdu si takhle chytne ty řídítka, ale prostě on má už to jméno, tím, že takhle dráždí ty komisaře dlouhodobě, tak prostě bohužel, no, a možná ho to bude stát jako smlouvu, protože ten tým už jako je vyloženě na něj už taky jako alergický, protože fakt v každém závodě, nejenom, že ho vyloučej a oslabí ten tým, ale ještě za něj zaplatí prostě x tisíc euro pokuty, no.
2: To je asi jediné, s čím já mám v té celé kauze, která je dlouhá a složitá a on byl diskvalifikován hodněkrát a z hodně různých důvodů. Tak asi jediné, v čem já jsem na jeho straně, je, že on říká, že už si na něj UCI vyloženě zasedla,
5: jo?
2: A že vlastně i s ním jako komunikují vyloženě neprofesionálním způsobem, že jsou na něj prostě opravdu zasedlí. Já jim lidsky strašně rozumím, protože prostě být rozhodčím na závodě, na který prostě pravidelně přichází tenhle opravdu zvláštní člověk, velmi vysoký, 1,95 m, který má prostě sedí na tom kole jak kudlanka, tak jako chápu, že to ty lidi, kteří mají dohlížet na dodržování pravidel, irituje. Teď naposledy byl vyloučen třeba za to, že si strkal bidony ze předu za dres, což je prostě jasné porušení pravidel a tam už jako není vůbec o čem, hotovo, konec, slézáš z kola, jdi domů, prostě tohle se nesmí, ty to víš, je to, to není nové pravidlo, prostě to je zakázané. Ale jsou tam jako případy, kdy jemu třeba bylo řečeno, že to kolo je prostě proti pravidlům, on vlastně se to rozporoval a nakonec mu UCI musela dát za pravdu a tohle se stalo jako několikrát a on dokonce tvrdí, že byl ze strany Mezinárodní cyklistické unie prostě požádán o schůzku, kde si měli definitivně vyříkat, co je povolené a co ne. On to chtěl prostě mít černé na bílém a ta schůzka byla několikrát na poslední stranu, na poslední chvíli zrušena ze strany prostě UCI, což je divné. Jan Willen van Schep je divný, ale tohle je prostě taky divné. Takže tohle je asi jediné, co mi na tom vadí. Lidsky mu nerozumím, protože je to podle všeho jako velmi, velmi, velmi dobrý cyklista a myslím si, že by klidně mohl dosahovat dobrých výsledků, i kdyby se posadil na normální kolo, protože to jeho kolo teda opravdu jako normální není, no. To jako ta konstrukce řídítek prostě takhle podle mě to v těch pravidlech to nemůže projít. Takže je to zvláštní, proč to zas a znovu zkouší.
0: Za těch 25 let kariéry jsem poznal spoustu cyklistů a spoustu jako roztodivných charakterů, takže prostě on zapadá do té škatulky toho, kde jí rád provokuje a prostě si to nenechá vysvětlit. Přesně jak říkáš, Karle, on by stejně rychle jezdil na jakémkoliv normálním kole, ale prostě on bude podle mě takhle dráždit, protože to má v povaze a samozřejmě ta UCI taky není svatá a to, co jako mu dělá, je na hranici šikany, ale teď je otázka, jako kdo je silnější a bohužel v tomhle případě to vždycky bude silnější ta UCI. Jo, takže já bejt samozřejmě jim, tak prostě se začnu chovat tak, abych byl prostě jako běžný závodník, jako každý jiný, ale to on evidentně nechce. A jak jsem říkal před chvílí, možná ho to bude stát jako budoucnost v tom sportu, protože on už má problémy i na té dráze, jo, už samozřejmě ty rozhodčí si na něj dávají pozor i při těch sprintech na dráze, jestli dodržuje ta pravidla, jestli náhodou někoho neohrozí a cokoliv se v tom závodě, kde on stane, tak vždycky oni to budou dávat jemu za vinu.
2: Ta silniční část kariéry se asi jako vážně vyřeší, jak ty jsi říkal, tím týmem, jako oni s ním nebudou nic chtít mít společného, že jo? Proč by ho tam chtěli, když ho pořád diskvalifikují?
3: No, s tím naprosto souhlasím, že je to člověk, který bude tak jako rebel z povolání.
5: Ano, jo.
3: Člověk, který jako chce pozornost za každou cenu, ale mě právě na tom přesně zaujaly ty momenty, co jsi zmiňoval ty, Karle, že on už v něčem je už téměř skoro nevinně, nebo je to samozřejmě pořád hrana, ale v některých momentech už je jako na hraně z té dobré strany a oni ho stejně seknou a stejně mu...
0: Ale to je úplně stejný případ jako s tím Tomášem Chorým, jo. I když samozřejmě já jako s jeho charakterem na hřišti, jak se chová, absolutně nesouhlasím. Tak jeden třeba z pěti odpískaných faulů už je podle mě se sveze jenom s tím, že ten rozhodčí už ho jenom vidí,
2: no,
0: jak projde kolem někoho a okamžitě pískne, protože je to Tomáš Chorý. A to si ale ten sportovec tohleto jméno vytvořil sám.
2: Tenhle ale argument vlastně, protože ty pravidla, že jo, teď zase na tom stejném osmidenním závodě francouzském, který se dříve jmenoval Dauphiné a ty jsme o něm mluvili, tak vlastně Anton Charmy, který tam vyhrál z úniku etapu, tak on dostal žlutou kartu právě za to, že si prostě ulevoval, že když tam jede sám, tak se snaží skrčit co nejvíc a že se opíral o řídítka vlastně před loktími. A to je to, co je zakázané. A mě prostě, Jirko, ty kýveš hlavou, tak si určitě zaznamenal tu reakci jeho stáje, která mě pobavila a přišla mi taky jako pochopitelná a strašně lidská. No.
0: Ne, no samozřejmě, ale tam je rozdíl v tom, že ty rozhodčí mohou dát tu žlutou kartu.
2: Tak.
0: A nebo mohou vyloučit.
2: No.
0: Jo, a jak je tam to dvojí výklad pravidel, tak samozřejmě v případě Jana Willema van Schipa se rozhodnou, že ho okamžitě vyloučí, protože už když startujou ty motorky, ty rozhodčí na startu a vidí ho v tom té startovní listině, tak si říkají, tak já si na něj počkám. On určitě něco udělá během prvních 10 kilometrů. Jo, a s tímhletím do toho podle mě potěuchle jdou. A když to udělá někdo jiný, a navíc ještě vyhraje etapu na takhle důležitém závodě, no tak mu radši dají jenom žlutou kartu, aby nebyla nějaká velká kontroverze.
3: Připomenu jenom tu reakci, o které jste mluvili, ale vlastně jsme ji nevysvětlili. A sice, že oni poukázali na to, že Pogačar, Vingegaard, Evenpool dělají úplně to samé. A proč jim tedy nedáte tu žlutou kartu a dáte ji našemu neznámému závodníkovi? No,
2: je to tak, jako tam je přesně vždycky ten problém, když je to pravidlo nekonzistentně vymáháno, anebo prostě lidi vlastně nevědí, co je dovoleno a co ne. No. To je velký problém těch žlutých karet, které mimochodem teď v nových pravidlech UCI prostě vlastně řekla, že se to osvědčilo a že podle toho pojedeme dál nastálo. No. I když vlastně si neuvědomuju, Jirko, že by někdo kvůli těm žlutým kartám třeba musel něco vynechat, takže by ho to opravdu jako skutečně mrzelo.
0: Jako žluté karty v cyklistice jdou naprosto jako pod mým radarem. No. Já vůbec nechápu ten systém a jako moc tomu nerozumím. Rozumím, proč vlastně.
2: Chtěl bys jich dostat strašně moc ve strašně krátké době, aby ti něco zakázali jet. A to se prostě neděje.
0: A já kdybych byl třeba vyblázněný sprinter a opravdu sprintoval každou etapu nebezpečně a sbíral ty žluté karty, tak bych si z toho vůbec nic nedělal. Samozřejmě, že ty závodníky a ty týmy víc bolí jako nějaký finanční postih, protože prostě jako je to jejich práce a stejně jako v zaměstnání, když dostanete nějakou pokutu, tak vás to bolí daleko víc než nějaký výstražný dopis od ředitele. Takže tohle to funguje podle mě daleko líp.
2: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc se těšíme na Tour de France. Moc děkuju Martinovi i Jirkovi. Naslyšenou.
0: Krásné dny.
3: Hezký den.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
19: Elon Musk je po vstupu společnosti SpaceX na burzu prvním dolarovým bilionářem světa. Jde o největší burzovní premiéru v historii. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami o pokutách. Fotbalisté Kanady remizovali na mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, teploty až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Je sobota 13. června, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů a firma se stala 6. největší veřejně obchodovanou americkou společností.
20: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
19: Íránská státní tisková agentura Mehr zveřejnila 14-bodový návrh memoranda o mírové dohodě se Spojenými státy. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného dokumentu za falešné. Před spekulacemi médií varoval i íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
21: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
22: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Íránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
19: Ukrajina přivítala zprávu o začátku vstupních rozhovorů do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech členských států 27.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za ANO materiály s konkrétními důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dřív odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení ji pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Uložili jí taky výtku za rozhovor pro Radiožurnál.
9: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
16: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
9: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
23: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
9: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
19: Papež Lev XIV. Musel v pátek o několik hodin odložit odlet z ostrova Tenerife. Mohly za to technické problémy letadla. Do Vatikánu se vrátil speciálem španělského krále. Papežova návštěva Španělska trvala necelý týden.
21: Papež svou cestu zakončil na Tenerife bohoslužbou pod širým nebem. Setkal se taky s uprchlíky, kteří ve člunech na Kanárské ostrovy putují nebezpečnou trasou ze západní Afriky. Vyzval je k zachování vlastní identity, ale taky k integraci v nové komunitě. Lidé z hostitelských států podle něj zase mají povinnost otevřít migrantům svá srdce. Papež ale taky kritizoval pašeráky lidí.
24: Cada vida perdida.
25: Za každý ztracený život, každou podvedenou rodinu, každé zneužité tělo, každou ohroženou ženu se budou muset zodpovídat před Božím soudem.
21: V uplynulých dnech se Lev XIV. V Madridu setkal s královskou rodinou. V Barceloně zase požehnal nové věži katedrály Sagrada Familia. Mluvil ale taky o sociálních tématech, například o duševním zdraví. Matěj Kolář, Radiožurnál.
19: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mel doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
26: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
19: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli ve většině úseků sjízdné. Pozor si ale musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Podrobnosti přidává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
27: Na Vltavě, na Soumarském mostě je tam zakázáno splouvání. Vltava ve Vyšším Brodě dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař také dostatečný stav, ale Pechyni je pod hranicí sjízdnosti. Na Otavě v Katovicích dostatečný stav pro splouvání, ale vody spíše méně.
19: Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení středočeské obce Lidice nacisty. Ti 10. června 1942 vesnici vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pietu organizuje památník Lidice u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníku Jany Chourové-Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
3: dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém, a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
19: Sport. Fotbalisté Kanady remizovali na úvod světového šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Nejdřív poslal evropský celek do vedení Lukic, bod domácím zachránil gólem v 78. minutě Larin. Ve 3 hodiny v noci českého času nastoupí v Los Angeles Spojené státy proti Paraguaji. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Tróji a je v čele seriálu. Svou pozornost ale Krejčí směřuje k červencovému mistrovství světa v Oklahomě.
4: Ale určitě z toho nedělám nějaký záběry, protože to ani nejde. Každý den kanál je jiný. Jak všichni říkají forma, já tomu forma neříkám, protože furt trénujeme docela naplno a ladit tu formu budeme až na Oklahomu. Tak doufám, že vydrží tato neforma ve formě.
19: Na stupně vítězů se Krejčí postavil i po třetím letošním závodě. Koncem května totiž vstoupil do světového poháru třetím místem v Tacenu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 u Stříbra a nové omezení na D1 v Brně. Na D5 z Plzně do Rozvadova zbystřete za exitem 107 Stříbro. Na 109. kilometru stojí nákladní vozidlo. Je označené šipkou silničářů, kamiony vybočují do levého pruhu. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy v Brně začalo nové víkendové omezení. Podle Národního dopravního informačního centra je na 196. kilometru uzavřený sjezd na Bratislavu. Z Prahy na D2 projedete bez komplikací. Na D48 na přivaděči do Frýdku místku z Českého Těšína ve sjezdu na Šenov srážka auta se Srnou. Následky nehody na vozovce, policie na místě. V okrese Karlovy Vary mezi Toužimí a Bochovem za Kozlovem zvyšte pozornost. Po silnici se pohybuje nadměrný náklad s doprovodnými vozidly. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: A dnes čekáme převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší, postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 a na horách se maxima udrží kolem 14 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Co by přineslo zmírnění zákona o střetu zájmů, známého jako Lex Babiš? Je nebo není šéf hnutí ANO a předseda vlády ve střetu zájmů? A jak je to s vymáháním dříve neoprávněně vyplacených dotací? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie a předsedkyně dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošarová. Dobrý den.
8: Dobrý den i vám.
7: Rozhovor natáčíme předpolednem. Spolu s dalšími třemi koaličními poslanci jste v úterý předložili návrh novely zákona o střetu zájmů. Proč zrovna teď?
8: Tak my už jsme o tom delší dobu hovořili, já jsem to několikrát kritizovala, ať už v televizi, tak i na Seznam zprávy, že prostě ten zákon je problematický, protože má různé výkladové jakoby situace a my jsme chtěli ho prostě zjednoznačnit, aby přesně ten zákon prostě, aby byl jednoznačný a ne, aby si ho každý vysvětloval prostě jiným způsobem a také vlastně přizpůsobit i evropskému právu. Evropskému nařízení, protože se vymykal a když se podíváme, tak ten zákon o střetu zájmu vlastně byl tenkrát napsaný jenom kvůli jediné osobě a to byl bohužel pan Andrej Babiš a když se podíváme i do zahraničí, samozřejmě ty zákony o střetu zájmu tam jsou, mají, ale bohužel u nás byl udělaný tak, že vyloženě prostě byl napsán vyloženě přímo konkrétně na tu jednu osobu.
7: A v čem je, promiňte, současná úprava zákona o střetu zájmu podle vás nedostatečná?
1: nedostatečná?
8: Kulin je nedostatečná, protože tam vlastně se nerozlišují nárokový, nenárokový dotace a vlastně ten zákon se přizpůsobuje i zákonu, který platí i v ostatních zemích Evropské unie. Takže ty pravidla vlastně jsme sjednotili, jako mají ostatní země Evropské unie, protože byl jeden z nejpřísnějších z celé Evropské unie.
1: Advokát a odborník na správní právo Aleš Rozehnal řekl pro Aktuálně.cz, že novela v podstatné části vede k vyprázdnění samotné myšlenky systémového střetu zájmů. Jste si toho vědoma?
8: Nejsem a říkám, to by pak musel napadnout všechny zákony o střetu zájmů v rámci Evropské unie i ve všech zemích, protože ten zákon, říkám, upravujeme tak, jak to mají i v ostatních zemích Evropské unie. To znamená, aby tam byl jasný přímý střet zájmů, to znamená poskytovatele dotací a příjemce dotací. To znamená, když bude třeba ministr zemědělství mít pozemky a čerpat nárokové dotace, samozřejmě na ty nárok má, protože tam to je na plochu, tam jako nemůže být ani jako jiný střet zájmu, ale pokud se týká nenárokových dotací, třeba zelenou naftu nebo to, tak už by byl samozřejmě ve střetu zájmu, protože jak by byl poskytovatel, tak samozřejmě i příjemce, takže co se týče těch investičních, třeba řeknu dotací nenárokových, tak na to prostě by už nárok neměl. Takže ten přímý střet, upravuje se tam opravdu ten přímý střet a jak říkám, sjednocuje se to i s těmi ostatními zeměmi Evropské unie.
1: Ještě se k tomu s dovolením vrátíme, ale chci se zeptat spolu s vámi, je pod novelou podepsán Radek Vondráček a David Pražák z ANO a taky Filip
8: David
1: Turek.
8: David Pražák, ano.
1: Já jsem říkal
8: Radek.
1: Radek Vondráček, David Pražák a Filip Turek za Motoristy. Kdo to znění fakticky formuloval? Jak ten návrh vznikal?
8: Tak tady jde o to, že ten zákon vlastně už je od roku 2016 vlastně v platnosti, kdy tam prostě to napsal pan Plíšek vlastně z TOP 09. Samozřejmě pak to byl, já tomu říkám takový ten Lex Babiš 1, pak byl Lex Babiš 2, protože Michálek upravoval nějaké věci, prostě řeknu v tom Plíškově zákoně, protože tam to nebylo právě vyjasnění a tam se stalo to, že on, ta sněmovna v minulém období ten zákon přijala, akorát, že to bylo shozeno ústavním soudem právě jako přílepek k jinému zákonu a vlastně to můžete pak vlastně říct, že i Piráti a TOP 09 vlastně jako chtějí to samé, co chceme teďko vlastně my.
1: Promiňte,
8: a my
1: já jsem se ptal, kdo to fyzicky psal?
8: Fyzicky psal, byl to tým právníků, který vlastně sladěval ten zákon o střetu zájmu s ostatními zeměmi Evropské unie.
1: Vy jste mezi předkladateli, čím konkrétně jste do textu přispěla vy osobně, co jste do něj vložila?
8: Tak konkrétně vyloženě nic, akorát jsem tam kritizovala právě, a to tam je, co se týče vlastně konceptu, kde tam bylo ovládání, vlastně co se týče majetku a firmy a tam je to vlastně převedeno teďko na skutečného majitele, bylo to vlastně i předtím, co tam bylo kritizováno a právě k tomu byl i ten pozměňovací návrh toho Michálka a tady jde o to, že když někdo je příjemce dotací, tak když se podíváte do registru, tak vy vlastně nezjistíte, jako kdo ovládá nebo neovládá. Tam prostě vidíte toho skutečného majitele. A toto v tom zákoně je a prostě říkám ještě díky tomu, že tam přesně nebylo napsáno nárokový, nenárokový dotace, bylo to napsáno plošně, tak teďko vyloženě je to tam napsáno konkrétně. A to je to, co jsem kritizovala i v předchozích měsících i v minulém volebním období.
1: Součástí návrhu je mimo jiné změna zákona o státním zemědělském intervenčním fondu. Jenom připomínám, že jeho dozorčí radu vedete, takže tu úpravu jste nějakým způsobem vy iniciovala?
8: To myslíte, co konkrétně? Myslíte tu úpravu těch roků?
1: Ne, tam konkrétně je tam pasáž, která se věnuje právě státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a mě by zajímalo, na to jsem se chtěl ptát já vás, co se teda má měnit?
8: Myslíte, co se týče těch vrácení neoprávněných dotací?
1: Vím jenom, že je tam pasáž, která
8: to je
1: se
8: ono,
1: věnuje.
8: To je ono, ano. To je v té úpravě prekluzní lhuty právě na to zahájení a vrácení neoprávněných dotací a to jsou ty roky.
1: A to se týká teda konkrétně
8: To je toho SIFu, státního ano. zemědělského intervenčního fondu, protože každá republika má svůj nějaký fond, třeba řeknu, každá republika v každé republice se to prostě Evropské unie nazývá trošku
1: se
8: tam, jinak.
1: Co se mění u nás
8: konkrétně?
1: Mění
8: se to zkrácení té dálky, té prekluzní lhuty, protože doteďka byla vlastně v rámci 10 let ode dne vlastně vyplácení dotací a teď se to sjednocuje, protože i dle nařízení Evropské unie má být 4 roky a já jsem si tady přinesla i dokument a když se podíváte i v ostatních zemích, Dánské království, Estonská republika, Francouzská, Italská, tak všude to platí ty 4 roky.
1: Víte, ale mě víc zajímá Česká republika.
8: Já vím, ale já to říkám z toho důvodu, že my to sjednocujeme, my jsme říkali,
1: no,
8: že
1: jasně, a
8: budeme
1: jaký to
8: sjednocovat.
1: Má důvod, aby to bylo stejné jako v těch republikách, které jste
8: Důvodem je, že proběhl i soud v rámci firmy Sean Pharma, kde soud právě to shodil, že těch 10 let je vlastně jakoby chybně u nás napsaný, neakceptuje to soud.
1: A proč by to mělo být chybně?
8: Protože máte nařízení Evropské unie a my musíme implementovat nařízení a mělo by to být jako.
1: Vy s tím přicházíte teď a ono to opravdu nahrává přímo Agrofertu, kdy v letech jenom připomenu 2017 až 2021 byly holdingu neoprávněně vyplaceny dotace a Evropská unie odmítla proplatit. No a teď by měla firma ty peníze státu vrátit. Protože ale navrhujete retroaktivitu, tak by rázem.
8: Já vím,
1: to bylo
8: ale
1: promočené.
8: Stejně, jak říkám, ty soudy to stejně shodily, takže i takhle by to soudy shodily, protože ty 4 roky mají být ode dne vzniku nesrovnalosti.
1: A není to
8: znamená
1: zbytečné tady to vkládat do legislativy, když říkáte, že to shodí soudy?
8: No, proto říkám, že kvůli tomu my opravujeme ten zákon o střetu zájmu.
1: A proč to má být uplatněno zpětně?
8: Říkám, to já konkrétně nevím, to možná bude vědět právník Radek Vondráček, já nejsem právník, ale možná je to i z toho důvodu, že právě jak jsou zbytečně pak vedený ty soudy, které to budou schodit, platí vlastně to daňoví poplatníci, takže možná se tam předpokládá, že prostě zbytečně stát by zaplatil třeba za soudy, ale říkám, to nevím, to se spíš zeptejte nějakého právníka.
1: No a promiňte, myslíte, že těch 7 miliard nebude ve státním rozpočtu chybět, které se tam nevrátí?
8: 7 miliard, já nevím, kde berete tuto částku do dneška. Nikdo i státní zemědělský intervenční fond prostě všechny tyhle ty částky vyvrátil. Jestli hovoříte, tam je asi, myslím, 5 miliard, kde 4,5 miliardy zhruba byly nárokový dotacích. Na to prostě
1: dobře,
8: jako to všechno proplatila Evropská unie.
1: 5 miliard i to je málo?
8: Dobře, ale to neplatili naši daňoví poplatníci, to prostě platila Evropská unie vlastně z peněz tedy ostatních států, třeba peněz ostatních států Evropské unie. Poplatníci České republiky to neplatili. To jsou nárokové dotace, které jsou prostě na plochu a na ty nárok má, takže
1: kolik by tedy měl vracet Agrofert neoprávně vyplacených
8: dotací? Co vím, tak momentálně není nic, co bych po něm chtěla Evropská unie, aby se jako vymáhalo. Není tam prostě nic. Já jsem se bavila s ředitelem státního zemědělského intervenčního fondu a ten mi řekl, že tam není nic, co by oni po nich vymáhali.
1: Ten návrh té novely, kterou jste předložili v úterý, konzultovali jste se šéfem ANO Andrejem Babišem?
8: Ne, nekonzultovali. Nekonzultovali,
1: ale není s vaším šéfem Okamurou?
8: Není ani důvod díky tomu, že já jsem v zemědělském výboru a vlastně týká se to vlastně dotací, tak já jsem to skonzultovala s panem Radimem Fialou a i s panem tedy Okamurou teďko.
1: Poslankyně Marie Pošarová z SPD, místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se tady vrátíme k té vámi navrhované novele zákona o střetu zájmů, ředitel české pobočky Transparency International David Kotora je přesvědčen, že hlavním cílem je upravit zákon tak, aby vyhovoval současnému premiéru Babišovi. A řekl, sledujeme pod další kapitolu takzvaného state capture v Česku, tedy ovládnutí státu skrze ohýbání zákonu tak, aby vyhovovali vládě.

0: Navrhovaná změna právě vychází z té dlouhodobé debaty. Já už jsem o tom, říkám, mluvila předchozí období v posledních měsících celkem často a je to právě soulad českého vlastně práva s tou evropskou úpravou, jo. A je to i z důvodu právní jistoty, protože jako chtít někde jako 10 let prostě ještě něco vymáhat, kolikrát ty firmy už ani nejsou, zaniknou a pak jako řešit ještě něco zpětně jako pak nedává smysl. Těch 10 let, co tady jako máme i v České republice, je, říkám, naprostý unikát. Já vůbec nechápu, proč tenkrát se tam dávalo 10 let, když ve všech ostatních zemí Evropské unie ty se řídili tím nařízením.
1: Když to opakujete, tak já zopakuju svoji otázku, jo. Proč to ale chcete uplatnit retrospektivně?
0: Jak říkám, je to možná jenom kvůli tím, třeba řeknu soudům, protože jako zřejmě se nevedou jenom kvůli premiérovi, ale těch soudů je tam zřejmě víc, jo, protože říkám, dopadá to na všechny příjemce pak dotací a tím pádem ten soud pak prostě řeknu, bude prohraný a zbytečně prostě pak lidé přijdou o ty peníze.
1: Víte, třeba ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy, bylo to citováno docela obecně, tak možná se to k vám taky dostalo, považuje návrh zákona za skandální a docela průhledný a když cituji jeho slova pro novinky.cz, působí to jakoby smyslem nebylo chránění zájmu veřejnosti. Mezi řádky je naprosto zřejmé, že jde spíše o zájmy konkrétní korporace, která z toho procvítá. V čem tedy ten zákon chrání zájmy veřejnosti? Podle vás?
0: No, ten upravuje jasně, kdo je ve střetu zájmu, kdo je v přímém střetu zájmu, tak jak prostě ten zákon měl být napsán, původně smysl těch zákonodárců. Protože, jak říkám, opět se opakuji, pokud ten právník má něco za skandálního, tak to musí mít ve všech zemích Evropské unie. A jako tvrdit, že to je jenom kvůli jednomu člověku, jak říkám,
1: ano, to jste zopakovala, já tomu rozumím, ale teď je to tak, že firma člena vlády nesmí čerpat dotace, tedy státní dotace, ani získávat veřejné zakázky. Co je na tom špatně? Protože vy říkáte, že by nově ten zákaz měl dopadat pouze na ten úřad, který daný politik přímo řídí. Jenomže, jak zdůvodníte to, že všichni členové vlády rozhodují často společně, to přece není izolovaná záležitost.
0: Dobře, ale tak jeden člověk nemůže nic změnit, to můžete napadnout Evropskou komisi, kdy
1: já
0: jeden
1: se neptám na Evropskou komisi, já se
0: vím,
1: tam
0: ale já vám ukazuju ten princip, když jeden člověk z Evropské komise bude chtít něco prosadit a ostatní členové nebudou chtít, tak taky neprosadí nic, jo, takže tady jeden člověk nemůže prostě, říkám, nic ovlivnit a třeba bych řekla, kdyby byl, třeba pan premiér, by nebyl premiér, ale byl by třeba jiný ministr, ať už zdravotnictví nebo to a čerpal by třeba dotace v rámci zdravotnictví, tak tam prostě ten jasný střed zájmu je, jak říkám, týká se to poskytovatele a příjemce dotací a samozřejmě ten zákon bude i zkoumat i ty úředníci a tak, jestli nejsou ty, kteří to budou přisuzovat, jestli také nejsou ve střetu zájmu, takže a tam se to vlastně rozšiřuje.
1: Když jste uvedla ten příklad, víte, úředníky. Tak znamená to teda, že například premiér, který napřímo neřídí žádný resort, a jak vy tvrdíte, tak nemá možnost nic ovlivnit, by mohl veselé brát všechny dotace dál?
0: Ale tak říkám, on není poskytovatel těch dotací.
1: Takže mohl. Mohl by mohl, protože jako, on to neovládá,
0: určitě, ale říkám,
1: neovládá, jak
0: ano, ale tak to mají i ostatní státy zemí Evropské unie. Já v tom problém nevidím, protože on není ten poskytovatel.
1: Mimochodem, vláda chce, teď trošku odbočuju, ale daňově zvýhodnit zdravotní benefity, které poskytují kromě jiných kliniky Andreje Babiše. To by podle vašeho návrhu bylo tedy v pořádku, protože premiér není ministrem financí.
0: Víte, my toto zrovna kritizujeme. Honza Síla právě upozorňuje na to, že se tam navyšují zbytečně, že si nemyslí, že by mělo dojít k tomu navýšení. Takže co se týče v různých platbách, tak my jsme to samozřejmě kritizovali, protože i v koalici nemáme na všechno samozřejmě jednotný názor.
1: Tak dobře, že to kritizujete, ale není to právě konkrétní příklad toho flagrantního střetu zájmu a jedná se o premiéra, který, jak říkáte, nic bezprostředně neřídí.
0: Jak říkám, ale řídí to prostě ministr zdravotnictví, pan Vojtěch, a je to na něm, jestli to bude chtít udělat, nebude chtít udělat, samozřejmě o tom bude hlasovat vláda a možná i parlament, takže no, uvidíme,
1: pravda,
0: jak to
1: dopadne.
0: Je pravda,
1: že o daních ale rozhoduje minister financí, ale to je vedlejší, tak mám takový příklad, včerejší Hospodářské noviny oznámily, že ministryně financí Alena Schillerová připravuje zvýhodnění daňového odpočtu majitelům hypoték.

0: na pokyn Andreje Babiše, což veřejnost, pokud jim nic takového nežádá. Není to jasný důkaz toho, že premiér pochopitelně může ovlivnit resortní ministry?
1: Tak může samozřejmě doporučit, ale jako od toho jsou ministři, aby se oni sami rozhodli, jestli to budou chtít udělat nebo nebudou. Určitě jsou to kompetentní osoby. Samozřejmě, že může udělat nějaké doporučení. Já za panem Babišem chodím taky osobně. Také ho žádám třeba o různé změny nebo to, jestli by třeba nějakým způsobem to nebylo projednáno i v hnutí ANO, aby se pro něco jako rozhodli, ale v zápětí říkám, kdy to je rozhodnutí toho konkrétního ministra.
0: Poslankyně Marie Pošarová z SPD, místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Výrazné oslabení zákona o střetu zájmu spočívá také v novém omezení jeho platnosti jen na nenárokové dotace, tedy na různé investice do technologií strojového parku a podobně. Vy už jste se o tom zmínila několikrát. Proč by se tedy neměl týkat takzvaných nárokových dotací?
1: No, protože ty nárokové dotace jsou na plochu, to nemůžete prostě žádným způsobem ovlivnit.
0: Ale kritéria přece může vláda upravovat.
1: Jako dotace na plochu, ale prostě jsou pro všechny. Jo, takže nemůžete říct zase, že to je pro jednoho člověka. Nehledě na to, že tady máme redistribuční sazbu z minulých let, která vlastně jasně zvýhodňuje a zase to máme unikátně, máme skoro nejvyšší z celé země Evropské unie, která naopak postihuje ty větší zemědělce, ty větší plochy a zvýhodňuje samozřejmě ty, kteří hospodaří na menších plochách. Takže jako říct, že tady jako minulá vláda, prostě třeba to můžeme rovnou říct, že minulá vláda to udělala vlastně kvůli Andrejovi Babišovi proti velkým firmám. Takže tady máte úplně, vidíte vlastně opačný případ, co udělala vlastně minulá vláda. A teď jako v uvozovkách chcete říct, jako že tahle vláda jako to bude dělat jinak jenom kvůli tomu, že tady je Andrej Babiš. To mně přijde prostě takový jako úplně scestný, ale když se podíváme i do zahraničí, tak ty jdou právě naopak opačnou cestou, že tu redistribuční sazbu snižujou a zvýhodňujou větší farmáře, větší zemědělce, kteří hospodaří na větší ploše, protože si uvědomili, že když budou hospodařit na větší ploše a pak si tam rozpustí ty náklady, tak je pak samozřejmě i ta jejich výroba, tady hospodaření vlastně ten výrobek vyjde na levnější cenu, takže naopak zjistili, že prostě je lepší slučovat i ty zemědělce do nějakých větších spolků.
0: No, pokud vím, tak Česká republika má v rámci Evropské unie poměrově největší plochu, tak asi to byl ten důvod, proč bylo to potřeba upravit.
1: Já vím, ale právě to zemědělství taky jsme dřív měli na lepší úrovni, než třeba máme teď a právě díky tomu, že kolikrát jsme tady přijímali různá nařízení, která přišla z Bruselu, protože ty si to většinou dělali, hlavně ty větší státy, ať už třeba Německo, Francie, k obrazu svému, ale samozřejmě zjišťují, že pokud prostě ta cena má být těch potravin levnější, tak je třeba scelovat. Takže když se podíváme teďko na západ, tak naopak právě tam dochází z toho scelování. Jak říkám, většinou ty zákony si tam samozřejmě ty největší státy upravují právě podle potřeb svých států.
0: No, jak myslíte, že by tady v případě přijetí novely zákona o střetu zájmu ve vámi navrhovaném znění reagovala Evropská komise? Na Unii jste se už tady několikrát odvolávala.
1: No, já jsem na to právě zvědavá, protože říkám, kdyby měli problém s tím zákonem, tak to pak musí mít problém i s tím zákonem v ostatních zemích, takže já jsem opravdu na to zvědavá, jakým způsobem se k tomu postaví. Každopádně to byli Piráti, kteří to zvedli, který prostě cokoliv se jim tady nelíbí, tak běží žalovat do Evropské unie, protože vidí, že tady už je nebere vážně ani současná opozice, ani řeknu strana ODS, TOP 09, STAN a další ostatní prostě strany a bohužel oni jsou tací, který se vším prostě jako běží místo, aby se to vyřešilo tady v České republice, tak se vším prostě běží a říkají Evropské unie, je tohle, to oni dělají špatně a tak.
0: A myslíte, že je to nutné? Ono asi by Evropská komise reagovala bez tak, ne?
1: Já vám to řeknu takhle, kdyby Evropská komise tam měla nějaký problém, tak nebudou vyplácet dotace ani v minulých období v roce 2017-2021. Takže já nevidím důvod, proč
0: pokud vím,
1: by
0: tak je
1: jim to tam
0: neproplatili a budeme
1: říkám,
0: se doteďka, zaplatit
1: ne,
0: z
1: není to,
0: peněz.
1: Není to pravda. Doteďka proplatili všechno, zeptejte se ředitele státního zemědělského intervenčního fondu. Bohužel to se tady hovoří o neproplacených nějakých peněz, nebo že to platí daňoví poplatníci, není to tak.
0: Proč by tedy měl konkrétně v tom případě, o kterém jsme mluvili, Agrofert, vracet těch 5 až 7 miliard, o kterých jsme mluvili, jste to rozporoval, že ta částka není taková?
1: Je tam 5,1 miliard, říkám 4,5 miliardy zhruba byly nárokových dotací, asi 800 nebo kolik milionů bylo nenárokových a jak říkám, kdyby tam byl problém, tak co dělala minulá vláda, proč to tady neřešila, proč to...
0: Co proto dělá současná vláda?
1: Já říkám,
0: tam není co vracet.
1: Tam je všechno v pořádku.
0: Proč by to teda měla proto něco dělat minulá vláda, když tvrdíte, že to bylo v pořádku?
1: Oni tvrdili, že to v pořádku právě není. Oni tady začali říkat čísla 7 miliard, nevím, kdo teďka, kde to vzali. A je zajímavý.
0: Vy říkáte 5,1, tak já tomu nerozumím. Dluží nebo nedluží Agrofert českému státu něco?
1: Nedluží.
0: Ne, nemá nedluží. Co vracet.
1: Nedluží, jestli se vedou někde nějaké soudní spory, to já osobně nevím, ale co vím, tak z Evropská komise se nic nechce vracet po České republice.
0: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s poslankyní SPD a předsedkyní dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marií Pošarovou. Děkuju. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: A taková byla repríza 20 minut radiožurnálu. Teď už s námi otevíráte nový den. Je sobota 13. června. 4 minuty po půl jedné. Zprávy má Denisa Hergeslová.
3: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců. A kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla radiožurnálu po jednání na ministerstvu. Podrobněji se ke schůzi nechtěla vyjadřovat. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení koncem ledna z případu odvolali pro údajnou podjatost. Spojené státy poskytnou Polsku novou půjčku ve výši 4 miliard dolarů na nákup amerického vojenského vybavení. Zhruba 83,5 miliardy korun získá z fondu Foreign Military Financing. Zástupce americké administrativy v Polsku řekl, že Varšava bude moci peníze využít i k rozšíření letecké flotily o další bojové letouny F-35. První stíhačky včera absolvovaly inaugurační let nad územím země. Přeletěly například nad Varšavou nebo Krakovem. Policie pátrá po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10, informovala o tom na svém webu. Naposledy ho matka viděla v úterý ráno, od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Podle ní může být ve špatném psychickém stavu a obává se o jeho život. Pohřešovaný je asi 165 cm vysoký, hubený a má černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed. Na pravém předloktí má vytetované srdce. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Sport. Ghanský fotbalista Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas svého týmu na mistrovství světa v Torontu proti Panamě. Potvrdila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Záložník Villarrealu a bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvinění ze 7 případů znásilnění 4 různých žen v letech 2020 až 2022. Soudní proces ho čeká v příštím roce. Partey vinu odmítá.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D8 u Doksan a omezení na D6 za Lubencem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Doksany pozor na odstavené vozidlo. Na 32. kilometru zastavilo auto pro poruchu na krajnici. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za exitem 83 Valeč se pohybuje nadměrný náklad s asistenčními vozidly. Konvoj je doprovázen vozidly policie. Upozorňujeme na nové omezení na dálnici D1 z Vyškova do Prahy, kde na 196. kilometru nelze sjíždět na D2 ve směru do Bratislavy. V Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu, kde neprojedete ze Smíchova na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 a na horách se maxima udrží většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A u mikrofonu nočního radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
2: A společně taky s Denisou Hergeslovou, která celou noc bude mít zprávy. Zdravíme vás, přejeme vám dobrý vstup do nového dne a taky do víkendu. Je sobota 13. června, 8 minut po půl jedné. Zdravíme vás taky na cesty, možná se právě teď vracíte z dalšího dne Královéhradeckého festivalu Rock for People, tak dobře dojďte, přejeme šťastnou cestu. Na úvod hudba, tohle je pro vás zpěvačka Gabriela Čelmy, ať se vám dobře poslouchá.
4: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: snů. Tady vysílání nočního radiožurnálu, tohle byla novinka od Adama Ďurici.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Česká reprezentace prohrála úvodní zápas na mistrovství světa. Národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Češi přitom vedli v 59. minutě, dal gól kapitán Ladislav Krejčí. Hrálo se v mexické Guadalajaře, která leží 1600 metrů nad mořem.
2: Byl to secvičený signál, takhle to Češi chtěli sehrát. Vladimír Coufal dalekonosným autem hodil míč do vápna soupeře, kde se nejvýš vyšplhal Ladislav Krejčí. Hlavou rozvlnil jihokorejskou síť a utíkal se radovat před české fanoušky.
3: Jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc, je zisk bodu.
2: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
3: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvyklý v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lajnu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo. Takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
2: Ladislav Krejčí odehrál v Guadalajáře celý zápas, byl i u dvou inkasovaných gólů. To ofenzivní záložník Pavel Schulz, ten proti Jihokorejcům po hodině a čtyřech minutách střídal.
4: Nebyl jsem nějak víc zadechaný, než normálně bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
2: A vy uslyšíte v našem vysílání. Česká reprezentace se z Mexika přesune do Spojených států amerických, kde trénuje. Další zápas na mistrovství světa národní tým odehraje proti Jihoafrické republice v Atlantě. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Radiožurnál. Everybody.

0: Ve víkendovém radiožurnálu pro vás z hudby taky Fool's Garden, v té další půl hodině třeba Bruce Springsteen nebo Montzelmelo, teď pro vás máme zprávy a zelenou vonu. 1 hodina v noci. U mikrofonu Denisa Hergeslová.
1: Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Předsedkyně Evropského parlamentu jednala v Bratislavě o spolupráci, obraně i Ukrajině. Zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, na severovýchodě zaprší, teploměry ukážou až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco ve Vyškově dokončila kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
3: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
1: Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová zdůraznila spolupráci mezi Bratislavou a evropskými institucemi. Řekla to při návštěvě Slovenska. Dorazila tam jen několik týdnů poté, co europoslanci vyjádřili obavy ze stavu demokracie na Slovensku.
4: Metsolaová se ke kritice při návštěvě Bratislavy přímo nevracela. Evropský parlament má podle ní zájem o dobré vztahy a nechce na nikoho ukazovat prstem. Předseda Národní rady Richard Raši zdůraznil, že spolupráce je i slovenským cílem.
5: Hovorili jsme o budoucím rozpočtu Evropské unii, takzvanou viacročnou finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko.
4: Europoslanci v květnu vyjádřili obavy ze zhoršování právního státu a ochrany základních práv na Slovensku. Evropskou komisi tehdy vyzvali, aby prověřila, zda nejsou ohrožené také finanční zájmy 27. Slovensko kritiku odmítá. Metsolaová se setkala také s prezidentem Petrem Pellegrinim. Jednali o bezpečnosti Evropy i ukrajinské budoucnosti v rámci EU. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Dva nové vlaky budou v Ústeckém kraji jezdit od července na podkrušnohorské trati Děčín, Ústí nad Labem, Most, Kadaň. Zelené elektrické vozy si cestující mohli včera zdarma vyzkoušet. Od prosince se k něm přidá dalších 21 souprav. Nový dopravce RegioJet jimi nahradí staré vlaky Českých drah, doplnil krajský radní Tomáš Rieger z ODS.
6: Nastupuje o půl roku dříve, než měla nastoupit, to znamená od toho nového grafikonu v prosinci, nastoupí od 1. července, aby trošku zkrátila to nepohodlí pro naše cestující.
1: Za všech 23 nových vlaků RegioJet zaplatí zhruba 4 miliardy korun. S Ústeckým krajem má 15-letou smlouvu na regionální dopravu v hodnotě 11 miliard korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kanady remizovali v Torontu při svém vstupu do mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Ve 3 hodiny v noci nastoupí v Los Angeles Spojené státy proti Paraguaji. Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak dovedl jako kouč k vítězství v domácím poháru. Během trenérské kariéry vystřídal Uličný řadu prvoligových klubů. Celkem odkoučoval 413 zápasů v soutěži. Druhý nejvyšší počet v historii. Na hráče dokázal být velmi náročný, ale byl k něm i srdečný, řekl Uličný před časem pro Český rozhlas.
7: Jsem byl jako ten Hyde a Jekyll, že jednou jsem hodný, jednou jsem hrozně miloval ty kluky. Dával jsem jim najevo tu lásku, nebo tu vděčnost, nebo tu pochvalu jsem jim tak chtěl vyjádřit a po druhý zase jsem byl teda hrozně zlej, protože se asi 15 dostal gol v 93. minutě a to potom, když jdeš do té kabiny, tak to byla bouřka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na pražském okruhu u D5 a překážka na D8 u Budyně nad Ohří. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 u sjezdu z D5 kolize. Na 23. kilometru se střetla dvě auta. Jedno stojí napříč levým pruhem, druhé v odstavném pruhu. Na místě policie. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem 35 Budyně nad Ohří omezení. Na 32. kilometru na krajnici stojí auto pro poruchu. Kolem se projíždí bez zdržení. Na silnici 3 na průtahu Českými Budějovicemi na křižovatce ulic na Dlouhé Louce a Husova třída srážka auta s motorkou. Nehodu ušetří policie, projíždějte s opatrností. V Praze noční uzavírka Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov. Ta by měla končit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat. Ubude oblačnosti na polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách 14 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
0: Ano, jsem tady. Sobota 13. června, 1 hodina 6 minut, zdravím vás, přeju vám klidnou, teď už sobotní noc, chcete-li páteční sobotní noc. Mimochodem, co se vám vybaví, když se řekne Litomyšl? Možná je to Bedřich Smetana, možná je to festival Smetanova Litomyšl. Právě tenhle velký hudební svátek večer odstartoval, no a my se tam vydáme chvilku po čtvrt na dvě.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl – proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních a středních škol a vysokoškoláci. No a převádějí je do funkčních prototypů.
1: Tohle je vlastně chodící větrák Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
2: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
3: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
2: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
3: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
2: Takže to větrák převlečený za Mexičana, jo. Co jezdí po místnosti a chladí.
3: Jo.
4: My Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
2: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
4: Ty nápady potom převezmu vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit, a pak přichází na řadu středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví.
2: Další vynález má zjednodušit provoz školní jídelny.
5: Ahoj, já jsem Angel, polož na mě tácek.
6: Máme tady zelený stůl, máme tady modrý stůl, máme tady červený stůl.
2: Robotického roznašeče jídel mi ukazuje učitel Štěpán Janá ze střední školy polytechnické v Kyjově.
6: A já tomu jídlo nosiči dám modrý tácek.
2: Tak ho spouštíme teda.
6: Spouští se tím, že se mávne před ním.
2: Doplňuje středoškolák Vojtěch Kůřil.
5: Děkuji za tento pokrm. Vydávám se na cestu.
2: A jede pomalu k modrému stolu.
6: Načte si barvu toho tácku. A v momentě, kdy najde tu barvu, tak by měl zatočit.
2: Robot dojel k modrému stolu, umisťuje na něj modrý tácek.
6: Je určitě co ještě dodělávat, ale ty základní funkce už tam jsou.
2: Žáci ze Židlochovic zase navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
7: Zepředu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
2: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
7: Třeba i budík s hodinami.
2: Dokonce i budík. A k čemu ten robot je vlastně určený?
7: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku. Ale vezmou si vlastně jenom tady toho robůtka.
2: Koukám, že tiskne účtenky.
7: Ne, to jsou vtipy.
2: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout vtip.
7: Můžete si ho přečíst.
2: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
8: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
2: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
8: Posláním toho projektu je propagovat STEM,
2: zkrátka technické obory.
8: Strašně mě bavilo vlastně, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
2: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
4: Plánujeme druhý ročník. Ale ten už máme plně obsazený. Jediný, koho scháníme, jsou ještě vysokoškoláci na to navrhování a designování vynálezu.
2: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Hensel, Radio

0: Tak to byly poslední tóny písně Bruce Springsteena tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. První tóny 68. ročníku Smetanovy Litomyšle už zazněly. Česká filharmonie večer otevřela festival, který až do 5. července propojí koncerty, opera, tanec i výtvarné umění. Letošním motivem je Natura a ta vstoupila na scénu hned při zahájení. Smetanovým sálem na Zámeckém nádvoří se totiž rozeznělo stravinského svěcení jara. Úplný začátek ale tradičně patřil hudbě Bedřicha Smetany.
1: Česká filharmonie tentokrát hrála pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
2: Měl jsem štěstí, že jsem studoval v Londýně, kde bylo mnoho Čechů a mnoho českých hudebníků. Studoval jsem tam na konci 70. let. Zamiloval jsem se do Janáčka a jeho oper a taky jsem slyšel Prodanou nevěstu a všechna nádherná Smetanova díla. Je to blízké mému srdci. Jedinou frustrující věcí je, že neumím česky.
1: Je už tradicí, že koncert si můžou užívat i lidé v klášterních zahradách, jako třeba Petr a Iveta z Litomyšle.
3: Do zahrad klášterních chodíme a je to tam moc pěkný.
4: Patří to sem. Prostě tím, že ty umělci tady žili, byli.
1: A pravidelně sem jezdí i Josef Kopecký z České Třebové.
5: Ano, každý rok. Litomyšl má svého obrovského genia Loci.
1: Hlavním tématem je v tomto roce natura. Příroda tak prostupuje celou dramaturgickou linkou festivalu, říká umělecký ředitel Marek Schulz.
6: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou.
1: Téma přírody se ponese festivalem i jinak. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat umělcům trvalky, vysvětluje ředitel festivalu Michal Medek.
7: Pokud po každém festivalu zůstane v Litomyšli krásný trvalkový záhon, takže to je taková hezká stopa toho, co po nás zůstane a ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli, ale samozřejmě všichni ti, kteří si ji budou chtít odvést, tak si ji odvezou a zasadí si ji na svých zahrádkách.
1: Smetanova

0: 1 hodina 30 minut. Přehled zpráv má Denisa Hergeslová.
1: Akcie na amerických trzích mírně posílily. Investoři doufají v blízké uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Pozitivní vliv na růst akcí měl také vstup společnosti Elona Muska SpaceX na burzu. Cena akcí vesmírné a technologické společnosti krátce po vstupu na burzu výrazně stoupla. Tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková před soud kvůli sražení motorkáře definitivně nepůjde. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně, které rozhodlo o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání, je totiž pravomocné. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Ke srážce služebního auta Sedláčkové a motorkáře došlo loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem. Vršavou. Armáda propustila z karantény vojáka, který byl na misi v Demokratické republice Kongo. Informovala o tom na síti X. V zemi se šíří ebola. Voják se podle armády nedostal do kontaktu s nakaženými a neměl žádné příznaky. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku byl preventivně. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a rozšíří se platnost tarifů PIT. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Sport. Obránce fotbalové Slávie Igoch Okbu bude po operaci achilovy šlachy 3 měsíce mimo hru. Úřadující ligoví šampioni to oznámili na svém webu. Okbu se zranil na začátku června na srazu nigerijské reprezentace. A hokejový brankář Montrealu Jakub Dobeš je v All-Star týmu nováčků končícího ročníku NHL. Hvězdnou sestavu kanadsko-americké soutěže vybírají tamní novináři.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na pražském okruhu u Zličína a omezení na D1 v Brně. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na D5 nehoda. Na 23. kilometru zůstalo osobní vozidlo po kolizi stát napříč levým pruhem. Na místě už policie a šipka silničářů. Projíždí se pravým pruhem bez držení. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Slatinu omezení. Na kilometru 196 je uzavřený sjezd na D2 ve směru do Bratislavy. Silničáři tam pracují na novém přemostění vozovky. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov. Konec prací je plánovaný na 5. hodinu raní. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat a ubude oblačnosti až na polojasno, teploty 19 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 14. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
0: Beru si ho od Denisy Hergeslové, díky, že nás posloucháte, sobota 13. června, 2:04. Dopisy Václavu Havlovi, fotoalba z mezinárodních návštěv nebo státní vyznamenání. Tohle všechno ukrývají archivy na Pražském hradě. Včera je výjimečně otevřeli veřejnosti a my se tam tedy vydáme taky kolem 14:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Z hudby víkendového radiožurnálu taky David Stypka, za chvíli Guns N' Roses. Tvá dobrá přítelkyně E. Takhle podepsala jeden z dopisů adresovaných Václavu Havlovi britská královna Alžběta II. I tenhle dokument si včera mohli prohlédnout návštěvníci Pražského hradu, který v rámci Mezinárodního dne archivu výjimečně otevřel své badatelské prostory veřejnosti. O prohlídky byl mimořádný zájem. Byli jsme u toho.
1: Tak a tady teďko otvíráme právě obálku, v které je uchován dopis královny Alžběty. Na té jedné straně můžete vidět hlavičkový papír právě z Windsor Castle, tedy z hradu Windsor, a na druhé straně originální podpis samotné královny.
2: Ukazujeme je v bílých rukavicích vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.
1: Vlastnoručně psaný dopis v dubnu 96, v kterém ona vzpomíná na návštěvu právě v roce 96 tady v České republice. No a v tom dopise, který je speciální v tom, že se jedná opravdu o záležitost čistě osobní, tak ona tam vzpomíná na tu návštěvu právě tady v Čechách, zmiňuje i to Brno. No a na té druhé stránce může se tam dočíst, že ona právě popisuje, že když se vrátila zpátky do Londýna, tak celé rodině ukázala právě fotografie z té návštěvy tady.
2: To je teda jeden z těch předmětů, které tedy dosud veřejnost neviděla. Co dalšího ukrývají archivy na Pražském hradě?
1: Je tady velmi unikátní soubor fotografií z roku 1990, právě z té první návštěvy Spojených států prezidenta Václava Havla a to jeho velmi rozsáhlé delegace. A ty fotografie pro nás jsou unikátní v tom, že oni jsou barevné. My v archivu z téhle doby máme většinou pouze černobílé fotografie, ale tady právě nám americká strana tehdy poskytla těchto několik barevných kusů, takže opravdu tady můžeme vidět tu pracovnu v Bílém domě v té celé kráse.
2: Říká Lucie Večerníková, vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky. Na prohlídku se do archivu přišla podívat i paní důchodkyně Lenka.
3: Je to pro mě neuvěřitelné překvapení, když se vyjádřím k prostorám. Je to tady obrovský, krásný, velkolepý. A pak mě taky zarazila ta uspořádanost dokumentů. A jestli mě něco nejvíc pobavilo, tak teda fotka smějící se královny a pana prezidenta Havla. Oba dva se tam smějou na plný pecky a to se mi líbilo. Žádné komisní úsměvy.
2: Vy jste říkala, že máte taky nějakou osobní zkušenost s Václavem Havlem nebo vaše rodina?
3: Mě to měla moje maminka, řekla mi, já jsem mluvila s panem prezidentem, říkám, Božínku, jak se ti to povedlo. No oni řekli, zavolejte mu, tak jsem mu zavolala a povídali si o té době a jak to bude vypadat. A říkala, že byl úžasný naprosto a byla v šoku.
2: Znovu by se archivy na Pražském hradě mohly veřejnosti otevřít zase za rok u příležitosti dalšího Mezinárodního dne archivů. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Dědictví skotských templářů, tak to je nová kniha spisovatele Vlastimila Vondrušky. No a tuhle novou knihu můžete vyhrát v telefonické soutěži Nočního radiožurnálu. Začne po zprávách ve dvě, tedy zhruba do 10 minut.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Denisa Hergeslová a zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl ministr Vojtěch. Ukrajina je blíž vstupu do Evropské unie. První přístupové rozhovory začnou už v pondělí. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále na obou svých tratích. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, teploměry ukážou až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách, to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, mu může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zečtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika lidí, kteří na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalového klubu bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili 5 mužů mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
6: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, která se účastnila.